0: Nehody na dálnici D1 u Devíti křížů a taky na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš odstavený kamion a o kus dál hlášená nehoda. Nákladní auto stojí na kilometru 166,5 vedle odpočívky 9 křížů. Na krajnici označené nepřekáží. Na kilometru 172 opět D1 směr Brno. Havarovalo nákladní auto. Na kamerách jsme viděli projíždět v obou směrech policejní hlídky, taky záchranáře. Vypadá to, že už jsou na místě. D1, kilometr 172 směr Brno. Místo je teď s opatrností průjezdné. Na D1 ve směru z Polska do Ostravy se srazila dvě osobní auta. Následky nehody čekejte za nájezdem z Bohumína na kilometru 369. Je to u odpočívky Antošovice a vypadá to, že následky zasahují do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noční teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů v údolích až k 5 a v kotlinách může být ještě výrazně chladněji. Dnes čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Spisovatel, glosátor a politický vězeň Jiří Stránský by se 12. srpna dožil 95 let. V Českém rozhlase Plus posluchači pravidelně slýchali jeho hlas, když četl své glosy. Bývaly štiplavé a plné nadsázky, často v nich provokoval především komunisty. Do pořadu Hovory jsem si dnes pozvala jeho dceru, scénáristku Kláru Formanovou. Kláro, vítej.
4: Děkuji moc za pozvání.
3: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
3: Pojďme tedy nejdřív nechat zaznít tvého tátu a jeho poslední glosu, která se jmenuje Jarní alergie a je tedy z května 2019.
5: Jsem hodně starý, ale tak krásné Velikonoce nepamatuju. Asi i o to jsem měl větší vztek. Vrátil jsem se po mnohých návštěvách znovu z nemocnice, kde mi zase pomohli s problémy získanými pod kuratelou soudruhů, takže jsem mohl docela dobře dýchat. Mělo to háček. Pily. Celý život jsem byl alergický na komunisty a jejich konání a zvykl si natolik, že to vlastně patřilo k mému životu a hlavně mě to nezadýchávalo. A najednou venku taková jarní vonavá nádhera a všechno kvetoucí před očima. Ale když jsem otevřel okno, abych si aspoň vyvětral, mohl jsem se ukejchat až do udušení a z nosu mi tekly nudle. Naštěstí jsem se nestyděl volat o pomoc a té se mi dostalo a už 4 dny chodím kolem jižních podolských zahrad a lapám ty vůně, aby mi co nejdýl vydrželi. Párkrát mě taky napadlo, že se mi dostalo velikonočního daru. I když bych býval mohl víc pomláskou a dostat od sousedů frťana, či vajíčko, či mazanec, či jedáče, jenže oni byli tak skvělými nezvanými hosty, že jsem nebyl nucen opustit byt. A včera bylo svatého Jiří, patrona skautů, již jsem byl docela dlouho guru, nebo gurem, japonsky neumím. Ale teď už jim asi nejsem, když nemůžu jezdit po všech možných setkáních, při níž mi bylo tak dobře, jelikož nepatřím jen sobě a své rodině, ale i minulosti skautů, v níž soudruzi nejen spoustu skautů poslali kutat uran, ale řadu nejlepších zabili. A kvůli nezapomínání, které se nám soudruzi pokouší vnutit a nějak jim to nejde, i když se tolik snaží, až se jim od jejich hub práší. Trochu mi slovo huba vadilo, ne kvůli soudruhům, ale soudružkám. Byť jich pár znám a jedna z nich mi dokonce řekla, že si to ta Horáková zasloužila.

0: I proto teď sepisuju v podobě scénáře skautský román, co se jmenuje Perlorodky. A odehrává se nejen v 70. letech, kdy byl skauting znovu tvrdě zakázaný, ale žijící, existující, až se soudruhům z toho dělali, jak jsme říkali, bubliny únosu. Jelikož nevěděli a hlavně nechápali, co to je za lumpárnu ta tichá pošta, a nikdo jim nikdy při školeních neukázal skautský zákon či slib. Ale v tom scénáři je i přítomnost a ta se asi soudruhům taky nelíbí. Když mi přednedávnem poslali poštou dopis, v němž mi oznámili, že v těch 60. letech, kdy nás velmi neradi pouštěli a i tak si raději v kriminálech a lágrech nechali ty nejlepší, mezi nimiž byli mý učitelé i přátelé, napsali mi tam, že nás neměli pouštět a měli nás radši zabít. Víte, jak se asi podepsali? Už jsem to někde říkal a radši to zopakuju. Spravedlivý. Paráda, což? Naslyšeno.
1: To byla poslední glosa Jiřího Stránského a já mám ve studiu jeho dceru Kláru Formanovou. Kláro, co v tobě táta zanechal?
2: Tohle je hrozně dojemný pro mě. Ještě jak jsi řekla, že to bylo vlastně 2019, ta poslední glosa, květen 2019 a táta vlastně 29. května, jak říkáme my v rodině, jak říkal vždycky o svých blízkých, poodešel. Tak táta ve mně zanechal toho strašně moc a jak můj muž říká, že odcházejí Mohikáni, pro mě i Mohikánky, tak jako to byl táta, nebo i Miloš Forman, Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová, to jsou lidi, kteří měli nějaký morální kompas, podle kterého jsem se já jako dcera mýho táty řídila a podle kterého si myslím, že bylo jako super se řídit i od těch dalších lidí, který se jmenovala i nemenovala, je jich fakt hodně, ale odcházejí. Hmm. A oni dokázali nám nějak ukazovat tu cestu správně, prostě ty schody chodit postupně a nenechat se zlákat takovýma osidlama, kterýma jsme dnešní společnosti osedlaný prostě, no. Jestli to říkám, říkáš, asi hrozně
1: komplikované. Ne, říkáš to velmi srozumitelně. Já jsem přemýšlela, co bych na takovou otázku odpověděla já, protože, jak víš, psala jsem s tvým tátou knížku Doktor vězenských věd, takže jsme se stýkali velice intenzivně a ještě intenzivněji po té, co knížka vyšla vlastně, byli jsme přátelé. Tak mě s ním rezonujou velmi silně dvě věty. Jedna je, tu radost jim neudělám, a ta druhá je, můžeš-li udělat radost, musíš. Máš ty nějakou takovou věc, která se do tebe absolutně zarila?
2: Tak s tou, to můžeš-li udělat radost, musíš, to je v naší rodině, jako to si připomínáme vlastně denodenně. A je to takový základ a je to nějaký i hodnotový prostě žebříček pro nás, pro všechny. Ale i ten nadhled a smysl pro humor, pomoct okamžitě druhým, jak je to možný. A to rozdávání vlastně lásky, no, to táta měl obrovskou náruč a vešlo se tam strašně lidí. On nazýval nejenom mě s bráchou synku a dcerunko, ale takhle říkal mnoha dalším lidem.
1: Můžu takže potvrdit.
2: Ta otevřená náruč, ta je jako ve mně pořád, no.
1: Chybí ti moc?
2: Strašně mi chybí. A teď, jak jsi i tady mluvila o těch glosách, já to mám rád, táta to miloval. Miloval Český rozhlas, miloval Českou televizi, takže by tak jako v roce, teď nevím, který to byl rok, bojoval, tak by dneska bojoval strašně. A je to prostě základ demokratický, svobodný společnosti. Měl to rád, byl trefnej, štiplavej a Miluju
1: velmi,
2: ty glosáty.
1: Byl velmi stručný a v té stručnosti bylo to jeho kouzlo.
2: Jo. A byl, jako naštvával ty lidi, protože nebyl arogantní. Hmm. To si myslím, že dneska je taková, takový neduch. Myslím si, že nejenom vládní teda garnitury dnešní, ta arogance moci a nepředvádět to jenom v činech, ale i v těch slovech. A to je prostě pro tu společnost fakt strašně špatně, protože to není příklad dobrý pro ty lidi.
1: Tohle není vůbec originální otázka, kterou ti dám. Myslím si, že asi kdo čeká, že ji dám. Ale zároveň je to strašně těžká otázka, co by podle tebe dneska tvůj táta Jiří Stránský říkal tomu, co se děje.
2: No, já jsem o tom právě přemýšlela a my jsme vždycky spolu politiku sledovali a občas jsme se fakt hrozně nasmáli, jo. Hodně jsme si z toho dělali legraci, ale zároveň jsme to pak komentovali, co je nebezpečný.
1: No, smál by se dneska?
2: No právě, že on by se smál některým jednotlivcům, kteří nemají v sobě žádný smysl sebereflexe, že vůbec jsou schopní prostě usednout na ministerský křeslo třeba. A zároveň by on nebyl nikdy nešťastný. On byl veliký optimista. Tím nás někdy i štval, že to bylo jako úplně někdy šílený. Takže on říkal vlastně po revoluci, to nebude 30 let, to nebude 40 let, možná to nebude ani 50 let.
1: A Václav Havel říkal 20 no. dokonce.
2: Ale to byly ty politický vězni z 50. let, na tomhle se většinou shodli. Hmm. Že ta zkušenost z těch 50. let byla jako ještě mnohem silnější nějak a hlubší, co tam prožili. Takže my jsme teďka na té hraně horší. Myslím, že se máme trošku bát o tu demokracii, že to není legrace vůbec. Ale táta byl optimista, takže on by určitě věřil. A moje dcera, nejstarší Josefína, říká, že když jsou takovýhle výkyvy, že se musí počkat, až se to dostane zase do té rovnováhy, vlastně do toho balancu.
1: Já jenom dodám, že Josefína Formanová je filozofka.
2: Ano. A je to pravda asi. Je to jako v mnoha ohledech, nejenom, myslím, naší zemi, ale celosvětově, že jsou ty výkyvy teďka obrovský.
1: Takže spíš si říkáš, ještě, že se toho táta nedožil, nebo škoda, že se toho nedožil?
2: Tak pro mě je to vždycky škoda.
1: Jasně, jasně. Já myslím teď je z tohohle hlediska.
2: Já myslím, že to je škoda, že on by to hrozně dobře komentoval, to, co se děje. Že právě, jak jsem mluvila o těch Mohikánech, tak tyhle lidi to uměli, nebo někteří ještě stále žijí, umí dobře pojmenovávat, umí to zasadit do kontextu doby, do toho, co to ohrožuje vlastně, co nám to odnáší, přináší. A tohle je škoda, že tady nejsou tyhle lidi, že to nemůžou vlastně komentovat a být příkladem, jak o tom mluvit.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus, hostem je scenáristka a dcera Jiřího Stránského Klára Formanová.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Včerejší noc jsem, Kláro, trávila tím, že jsem se dívala na Tichou poštu. A to ti musím říct, protože za prvý ty jsi spoluscenáristka. Dalším scenáristou je Janko Sebechlebský a třetím spoluscenáristou je tvůj táta. Tak jak to je?
2: To je teda trošku delší historie, ale táta tenhle příběh miloval a vlastně asi 10 let nebo od roku třeba 2013 nám říkal, jako, že píše ten scénář. On to psal s různými jinými scénáristy, s režiséry a Tonička vlastně měla hrát tu Anku, tak jí pořád
1: Antonia
2: říkal.
1: Antonia Formanová.
2: Naše dcera. Takže jí pořád říkal, už se na to připrav. A pak vlastně já jsem pracovala s Jankem na něčem a táta si ho přitáhl na baladu o Pilatovi, to spolu udělali a vlastně se jim spolu dobře dělalo, takže táta pak Janka požádal, jestli by mohl dělat Tichou poštu s ním. Ale to už byl rok 2019. Mm-hmm. V Toničce bylo 23, takže bylo jasný, že nemůže už hrát Anku a byl květen a oni si na to vlastně začali sedat a Janko řekl tátovi, protože se to čet nějaký ty verze, který táta už předtím napsal, že se mu vlastně ty verze předtím nelíbějí a že by byl nejradši, kdyby se to vrátilo k té novele, k těm dětem, aby byly hlavní hrdinové ty děti. A táta už byl v nemocnici pak, takže Janko za ním chodil a napsali spolu nebo vymysleli spolu třeba 4 obrazy. Mm-hmm. Ale já jsem tohle nevěděla.
1: Ty jsi myslela, že je to napsané?
2: Ano. Já jsem si myslela. A táta odešel a Janko za mnou po pohřbu přišel.
1: Že ti tady táta nechal práci.
2: Jo. Takže, ale to bylo, no a teď se možná zase rozbrečím, ono to bylo pro mě strašně terapeutický. Hmm. My jsme fakt jako týden po pohřbu denodenně začali jako psát, to vymýšlet. A my jsme oba dva prostě cítili, že ten táta tam s náma je, že se chechtá občas, že nám občas do toho skočí tím svým způsobem, že jsme úplně blbí, že takhle to nefunguje. A mě to obrovsky pomohlo v tom smutku.
1: Hmm. Ten film je krásný. Tvoje dcera Tonička tam nakonec hraje učitelku. Mm-hmm. A já, když jsem se na to dívala, tak mi docházelo, jak je to současný film, jak lidé se nemění, jak práskač zůstává práskačem, člověk, který chce pomoct, vždycky pomůže. Co pro tebe, jaké poselství má pro tebe ten film?
2: No je to, jak to říkáš, ten film už byl asi na 15 festivalech po celém světě a vlastně tohle je, to se vlastně všem na tom líbí, že to je o té sounáležitosti, o té obrovské podpoře, o hrdinství, který není vidět, o tom, že lidi si pomáhají nezištně a jdou jako do risku obrovského. Je to o lásce, o naději a víře. A je to vlastně pro všechny generace, že nám vlastně rodiče říkají, jako, že děti, když to vidějí, vlastně, tak se ptají, jak to jako bylo za té války. Že
1: a tohle je podle to skutečné události.
2: Ano.
1: Tvůj táta ten příběh vlastně slyšel ve vězení od spoluvězně, který, jehož syn tam je jedna z hlavních postav.
2: Ano. A to je podle, táta podle toho napsal novelu a podle toho vznikal scénář. Ale my už jsme se nemohli táty zeptat, který vlastně ty postavy v tom on si tam jako dovymyslel, který ne. Takže my nemůžeme říkat o tom, že se to takhle stalo, nebo tak, jak to je v té novele. Hmm. Protože v té novele vlastně, že ty děti šly 3 měsíce, bylo jich asi 100, byla to delší vzdálenost, že jsme to museli vlastně předělat pro ten film. Ale to poselství je pořád stejný.
1: Je některá z těch postav je tvůj táta?
2: No ten Jíra.
1: Jíra.
2: Je.
1: Říkala jsem si, že to asi není náhodně zvolené jméno.
2: No on byl i v té novele, ten Jíra a Jochen, to jsou jako i z té novely ty jména, ale tu jeho povahu nebo to, že je takový i, že jde do všeho hlava, nehlava.
1: A hlavně říká Pierre, což je tedy ten francouzský letec. Pierre je náš, my jsme si ho našli a my ho dovezeme na správné místo, i když u toho můžeme umřít. Mm. To je přesně tvůj táta.
2: Jo, ano.
1: Co dalšího tě táta v životě naučil? Co ty si třeba nějak fakt vědomně prožíváš, že tohleto musíš dělat zrovna tímhle způsobem, protože se tak cítíš povinovaná vlastně kvůli tátovi?
2: Tak určitě je to, že nejsem schopná přijmout lež. Mm-hmm. To je pro mě, jak táta měl tu alergii na, že se osypával, když kolem něj prošel estébák nebo komunista. Je to, tohle v rodině bylo jako zásadní, že stát za pravdou a že ta lež se vždycky provalí prostě. A tohle i myslím, že pro holky nebo i v Martin, můj brácha, i to má taky, to máme v rodině prostě, že to takhle je, nebo i ten scouting vlastně nějak člověku
1: dá. Táta byl šedý vlk vlastně.
2: Stříbrný vlk.
1: Stříbrný vlk.
2: Scout, velký. A to jsou vlastně ty zásady, teď teda neřeknu to skautský desatero, ale funguje to, no. I si stát za svojí vlastí, to, že tady nechceme ty Rusáky, nikdy jsme je tady nechtěli, tak to platí jak dřív, tak dneska stejně.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus, hostem je scénáristka, dcera Jiřího Stránského, Klára Formanová. Kláro, jaký byl táta doma? Byl ten jeho veřejný obraz totožný s tím, co potom třeba se dělo v obýváku?
2: No, táta si strašně vážil žen. On po tom, co prožil jako mladý, když byl zavřený, tak věděl, že když byl mladý, trpěla jeho máma. A když ho zavřeli pak v 70. letech, tak trpěla jeho máma, ale i jeho žena, i jeho dcera, samozřejmě i jeho syn. Ale babička Boba, tátova máma, s tátou jsme hodně i o babičce Bobě mluvili, co ona všechno nesla na těch bedrech a co vydržely ty ženy. Pak když jsme s Jankem vlastně psali příběh Julie Hruškové, vězenkyně z 50. let, tak jsme viděli, co ty ženy mnohem víc vytrpěly v těch vězeních v 50. letech než muži, protože na ně měli jako strašní páky. A tohle já si nesu, když táta byl doma, tak prostě velela máma. Táta nikdy nebyl mačo. Ale samozřejmě byl vtipnej, byl veselej a měli se strašně rádi s mámou a to je taky takový odkaz vlastně. Vzájemný úcty, když se dva najdou, tak aby to vydrželi těch 50 let. No.
1: Tvůj táta působil strašně optimisticky, opravdu radostně, ale taky jsem s ním zažila, kdy seděl v křesle a říkal, jak měl v noci noční můry, jak se mu zdálo, že je ve vězení, spustilo mu to, že byl v doxu na výstavě, kde ho chtěli s ním udělat rozhovor v nějaké jakoby celé, co to v něm probudilo, jak ta noční můra byla šílená. Říkal, seděl jsem tady do 3 hodin a koukal jsem na televizi, aniž bych věděl, co v ní vlastně běží. Máš s ním takové příběhy?
2: Mám to i z dětství, když vlastně jsem vrátil z vězení, tak někdy on měl úplně v háji ledviny, takže mu někdy bylo fakt hodně zlé. Nemohl vůbec stát z postele a to byl takový extrém pro nás, protože jsme ho tak jako nikdy nezažili. A pak si pamatuju, když už byl, když máma nežila, byl sám a trpěl na zápaly plic a já jsem u něj i přespávala, tak jsem zažila tyhle ty noční můry jeho.
1: Uměla jsi mu v tu chvíli pomoct?
2: No, prostě jsem ho držela nebo hladila vždycky, no. On se někdy ani nevzbudil a někdy se zbudil a jako ptal se, co je a tak někdy jsme o tom mluvili, někdy ne, ale to je asi něco, co se tak strašně hluboko zareje do té duše, že i když takovej člověk jako táta, plnej optimistu mu a radosti a vlastně, když nám o tom vyprávěl, tak se i smál, ale asi tam zažil teda jako fakt šílený věci.
1: Podle toho, co vyprávěl, tak to bylo čistokrevný peklo.
2: My jsme teď byli v Jáchymově, tam se hráli Játra, jeho, podle jeho divadelní hry nastudovali vlastně holky v Davidském divadle představení a hrálo se to v Jáchymově přímo v té řetízkárně, kde se ty muklové převlíkaly.
1: To režírovala přímo teda
2: Josefína. Josefína to režírovala a Tonička tam taky hraje. A je to, tam to bylo úplně ještě jiný level vlastně, než když to je v divadle. No. Tam jsme si to prošli, ještě Roman Vávra vlastně točil takový dokument na podporu, aby se zachovala ta řetízkárna. Tak jsme tam navštívili vlastně takový palou, kde byla jen tráva a tam vlastně byly ty ubikace, kde ty vězni spali a pak chodili přes tu řetízkárnu vlastně do těch dolů. No a to jsou takový okamžiky, že když si jako sáhneš na tu půdu, kde ten tvůj táta vlastně prožil něco, nejenom on, spoustu dalších, tak to je fakt síla, no. Je to jako... Proto je to v té naší rodině a nejenom naší tak strašně tohle zakořeněný, že tady nemáme mít ty komunisty.
1: Možná se tady za 5 let sejdeme a oslavíme společně tátově nedožité z té narozeniny.
2: Děkuju, Renato, moc.
1: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla scénáristka a dcera Jiřího Stránského Klára Formanová. Děkuju, že jsi přišla.
2: Děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
3: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn jako Bitcoin nebo Ethereum. A to přesto, že podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila 100 klientů celkem o víc než 1 000 000 000 korun. Obžalovaným v případě odsouzení hrozí 5 až 10 let vězení. Během večerního částečného zatmění zakryl na některých místech Česka měsíc i víc než 85% slunce. Další podobně výrazné zatmění bude v tuzemsku možné pozorovat za zhruba 50 let. Úplné zatmění pak za víc než 100 let. Dnes v noci je ještě dobré, nebo jsou dobré podmínky pro pozorování roje padajících hvězd, takzvaných perzeid. Stačí jenom najít místo, kde je tmavá obloha. Hudební streamovací platforma Spotify začne ve své nabídce označovat umělce vytvořené umělou inteligencí. Uživatelé se tak od poloviny září setkají se štítky s názvem AI Persona. Platforma nebude takovou hudbu ani automaticky doporučovat. Označení se podle společnosti ani nedotkne reálných hudebníků, kteří umělou inteligenci používají při tvorbě. Lidé ve Znojmě si můžou ode dneška až do konce srpna zabruslit na městském zimním stadionu. Radnice takto otevírá ledovou plochu v srpnu každý rok. Letos s ohledem na horké počasí, ale letní veřejné bruslení spouští o něco dřív. Plavkyně Barbora Semanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu postoupila do finále nejrychlejším časem. V Paříži už závodila taky na 100, kde obsadila 7. místo.
5: Nehoda na dálnici D1 u Bohumína a překážka na silnici 54 u Kyjova. Na dálnici D1 z Polska do Ostravy se srazila 2 osobní auta. Nehoda je za nájezdem z Bohumína, ten na kilometru 369, je to poblíž od počívky Antošovice. Kamery v místě nehody nejsou, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9. kříži byla hlášená nehoda nákladního auta. 172. kilometr záchranáři odjeli a na kamerách není vidět ani auto, které tam mělo havarovat. Místo teď volně průjezdné. Na silnici 54 z Kyjova do Bzence je na vozovce sražená zvěř. Pozornou jízdu to chce v úseku Vlkoš-Vracov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den čekáme jasno, má být slunečno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách do 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: přes všechny krize k novému růstu. Vzniká muslimské NATO, americká centrální banka a neb past vedle pasti. Nepravděpodobné protimigrační spojenectví dvou evropských premiérek a vysoké školy varují, že nebudou mít dost peněz pro přicházející silné ročníky studentů. Tak zní témata nebo dokonce přímo titulky vybraných příspěvků středečního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
6: Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta republiky, bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Výsledek tajného hlasování byl prakticky předem jasný. Kandidaturu písemně podpořilo 140 poslanců vládnoucího hnutí a tolik hlasů také nový prezident dostal. Opozice hlasovat odmítla. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Je to asi symbolické, protože nový prezident se dostal před několika lety právě do střetu s tou bývalou orbánovskou mocí.
7: To ano, konec konců dostal do střetu, on byl odvolán Orbánem. Je potřeba ale připomenout asi celou historii Andráše Baky. Mm-hmm. On byl po komunistickém pádu chvíli poslancem parlamentu maďarského za Maďarské demokratické fórum, ovšem už v roce 1991 odešel jako soudce k Evropskému soudu pro lidská práva a tam byl 16 let. Po svém návratu do Maďarska se stal opět soudcem a byl, ano, několikrát navržen na šéfa nejvyššího soudu a nakonec jím byl i zvolen, ale nedělal vlastně tuto práci příliš dlouho. Po dvou letech právě Orbánův režim ho z této funkce dosti zvláštním způsobem sesadil. Vlastně kvůli tomu byl přijat samostatný ústavní dodatek, měnil se celkově status nejvyššího soudu právě, aby se zbavili Andráše Baky. Ovšem, tady hlavně je důležité to, že ani Péteru Maďárovi jako současnému premiérovi Maďarska se záležitost kolem změny prezidentství příliš nevydařila. To je nutno říci dopředu. Sice je pochopitelné, že v rámci operace Očistný oheň, kterým chce Maďar vlastně očistit zemi od orbánismu, přistoupil k tomu, že je potřeba prezidenta vyměnit, protože vůči minulému prezidentovi měl zcela oprávněné výhrady. Ale to, že vlastně napřed navrhl světově nejvýznamnější šachistku historie Judith Polgárovou na prezidentku, která to odmítla, že se necítí na to, aby byla tím sjednotitelem maďarského národa. A v zápětí vlastně, no v zápětí až po čase, vytáhl další jméno právě Andráše Baky a během 3 dnů od oznámení vlastně už ho nechal zvolit prezidentem, to nepůsobí příliš dobře. To si řekněme upřímně, tam nebyla vůbec žádná možnost nějaké veřejné diskuze, veřejného vyjádření. Přitom opravdu za Orbána prezidentský úřad v Maďarsku dosti ztrácel prestiž. Orbánův režim vyprodukoval celkem 4 prezidenty a z nich 2 museli odstoupit po poměrně krátké době. Pál Schmidt poté, co se ukázalo, že obsal svou diplomovou práci a byl zbaven vysokoškolského titulu. Katalin Nováková poté, co omilostnila člověka, který vlastně kryl svého nadřízeného, který znásilňoval své chovance v dětském ústavu. Takže je co napravovat.
6: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
7: Díky, naslyšenou.
6: Německá i česká ekonomika prokázala odolnost, protože využila dosud neobjevené rezervy. Až tak optimistická věta zní v příspěvku našeho stálého autora, publicisty Petra Holuba. Však mu také dal titulek Přes všechny krize k novému růstu.
8: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o pětinu. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisenbanky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů. Jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
6: To byl Petr Holub. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedi zmíněných států. A slovo má redakční kolega Jan Fingerland.
9: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou a jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana, prosazované silou, nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zase spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Iránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saúdi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
0: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Premiérky Itálie Giorgia Meloniová a Dánska Mette Frederiksenová se staly překvapivými spojenkyněmi v rázném prosazování přísnější migrační politiky Evropské unie. Zveřejnili společný manifest, ve kterém vyzývají k radikální ochraně Evropy před nelegální přistěhovaleckou vlnou. O čem jejich aliance svědčí, se v komentáři zamýšlí evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
10: Že si evropská levice a konzervativní pravice padnou v otázce migrace v ústrety, se kdysi zdálo absolutně nemyslitelné. Byli to socialisté, kteří po léta blokovali reformu unijní azylové politiky, protože trvali na povinných kvótách. A byli to rovněž levicoví europoslanci, kteří před posledními eurovolbami častovali frakci konzervativců a reformistů, do které spadají nejen bratři Itálie Giorgi Meloniové, ale také česká ODS, jako krajně pravicovou a vylučovali s ní povolební spolupráci. Zatímco některé z těchto příkopů mezi europoslanci stále existují, na úrovni vlád zemí 27 je to úplně jiná písnička. Sociální demokratka Mette Frederiksenová, která už 7. rokem vede dánskou vládu, patří dlouhodobě k jestřábům evropské protiimigrační politiky. Doma razí linku, že nekontrolovaná migrace nepřiměřeně zatěžuje veřejné služby, na což nejvíce doplácejí nízkopříjmoví Dánové. Na unijní úrovni pak dlouhodobě patří mezi zastánce přísné ochrany vnějších hranic a řešení migrace nejlépe mimo území Evropy. Víceméně tak s českými premiéry názory na migrační politiku sdílí. V kontextu Evropy Kodaň představuje trochu zvláštní úkaz. Obvykle to totiž bývají pravicové vlády, které pod tlakem sílících populistů a extrémistů přejímají jejich tvrdou rétoriku a prosazují někdy až drakonická opatření vůči žadatelům o azyl. V Dánsku ale protiimigrační linku razí i levice. Nebylo tomu tak vždy. Tak jako v jiných zemích západu Evropy přístup dříve vstřícných partají obrátili důsledky krizové vlny z roku 2015, v níž se cílovou destinací vedle Německa stala také Skandinávie. Dánsko se od té doby snaží systematicky demontovat obraz štědré země otevřené migrantům. V blízkovýchodních médiích si svého času kvůli tomu dokonce nechalo otisknout inzerci s jakousi antireklamou na dánský sociální stát. Takže to, že se teď spolu s Georgou Meloniovou mete Frederiksenová podepsala pod dopis, který volá po dalším přitvrzení postupu vůči příchozím a argumentuje v něm nutností ochránit dědictví evropské křesťanské civilizace, není nikterak překvapivé. Jde jen o další potvrzení, že tyto dvě političky patří nejen mezi nejtvrdší co do přístupu k migraci, ale také mezi nejhlasitější a nejvlivnější v Evropě. Dávno pryč jsou doby, kdy se Česko kvůli svým názorům na povinné kvóty mohlo cítit ostrakizováno v názorové menšině. Dnes je středoevropský pohled na migraci v podstatě evropským mainstreamem od západu k východu, od pravice až k části levice. A tak, když čeští politici vyrážejí do Bruselu bojovat za přísnější migrační politiku, připomíná to spíš vlamování se do otevřených dveří. Jestli tedy dánsko-italský dopis o něčem vypovídá, pak spíše o sílícím názorovém osamocení španělského premiéra Pedra Sáncheze, na jehož adresu Meloniová i Frederiksenová a s nimi dvacítka dalších evropských lídrů po nedávném incidentu v severoafrické Seutě nešetřili kritikou. Na místě je spíše otázka, proč vlastně šéfky italské a dánské vlády s prohlášením přišly právě teď. Vždyť zatěžkávací zkouškou nového migračního paktu v Seutě nakonec španělské úřady prošly, když se jim podařilo zajistit spěšný návrat drtivé většiny příchozích. A mimořádné jednání ministrů vnitra 27. minulý týden pak přineslo výrazně klidnější tón, když se unijní státy společně za Španělsko postavily. Že by spory ještě nebyly zažehnány? Kritika Frederiksenové vůči Sánchezovi je přinejmenším z části autentická. V zásadě vedou ideový spor o další směřování evropské levice. Tkví v otázce udržitelnosti evropského sociálního modelu. Na jedné straně Sánchez tvrdí, že kvůli budoucímu demografickému propadu se nedá zachránit bez zvýšení imigrace. Naopak Frederiksenová argumentuje tím, že je to právě imigrace, která dnes sociální stát a veřejné služby nepřiměřeně zatěžuje a tím ohrožuje společenský smír. Pohledem preferencí se zdá, že voliči preferují spíše dánský pohled. Frederiksenová má ale také pragmatický zájem udržet nadstandardní spojenectví s Meloniovou. Italská premiérka sice pochází z opačného politického tábora, posilování radikální krajní pravice v Itálii si ale nikdo v Evropě nepřeje. Giorgia Meloniová je nyní zdá se jediná, kdo může zajistit, že se ve volbách, které Itálii příští rok čekají, extrémisté k premiérskému křeslu nedostanou.
6: To byl Viktor Daněk. O novém šéfovi americké centrální banky se říká, že často telefonuje a ekonomiku konzultuje přímo s Donaldem Trumpem, pokud by kvůli ropě a clům musel zvýšit úrokové sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu pro prezidenta vele důležitými, riskoval by s Bílým domem otevřenou válku. A více už Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
11: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si jej prezident, který miluje mediální pozornost a rád se klupuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warshe první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachovala se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Na potřetí vystoupil na konci července a tam už nebylo žádné jasné sdělení, ani jestřáb, ani holubice. Podle komentátorů předvedl dokonalé rétorické cvičení, kdy nic neřekl a zároveň postoj Fed úplně zamlžil. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. Protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti, pro obyvatele je to nemilé. Stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonných hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Pokud by Warsh musel kvůli ropě a clům zvýšit sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, riskoval by otevřenou válku s Bílým domem. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Ve smyslu, když Fed mlží, investoři zneklidní a čekají větší inflaci, proto chtějí za půjčky státu vyšší úroky, tedy výnosy dluhopisů rostou. V této situaci pak zdražují hypotéky a úvěry, lidé si přestávají půjčovat, investovat a utrácet, takže se měnový trh ochladí sám i bez zvyšování sazeb. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
6: To byla Tereza Zavadilová. Do vysokých škol momentálně míří nejsilnější ročníky a univerzity by tedy měly přijímat více studentů, ale tomu by měly také odpovídat jejich rozpočty. Téma Martina Fendricha z Echo 24.
12: Politici opakují, že chtějí Česko vzdělané, jenomže ouha, Česká konference rektorů píše, že ona i Rada vysokých škol s obavami sledují neoficiální informace, které naznačují, že v důsledku napjaté rozpočtové situace by mohlo v roce 2027 dojít nikoli k navýšení, ale naopak ke snížení prostředků určených na vzdělávací činnost vysokých škol v řádu nižších jednotek miliard korun. Veřejné vysoké školy loni přijaly do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů téměř 60 tisíc nových studentů. Oproti roku 2024 je to více asi o 15 tisíc přijatých uchazečů. Letos má trend pokračovat. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů má nastoupit až 64 tisíc nových studentů. Číslo odpovídá zhruba 74% všech úspěšných prvomaturantů v roce 2026. To však bude možné jen tehdy, pokud na to univerzity dostanou peníze z rozpočtu. Rektoři připomínají, že si nevyskakují a že jejich požadavky jsou skromné. Pokud se rozpočet adekvátně nezvýší, nezdravě poroste počet studentů na jednoho vyučujícího, bude omezena praktická výuka a individuální vedení závěrečných prací. Zpomalí se modernizace vybavení. Nejen to, taky se hraje o udržení alespoň současné výše mest zaměstnanců. Pokud udržena nebude, mladší a perspektivní akademičtí pracovníci odejdou za lepším platem a podmínkami. To pak zhorší nejen kvalitu výuky, ale taky český výzkumný a inovační potenciál, jde tedy o hodně. Snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy by byla katastrofa. Podvod na voličích a podvod na budoucnosti zároveň. Ještě jedno zajímavé číslo. Podle posledních statistických údajů jsou vládní výdaje na jednoho studenta terciálního vzdělávání v Česku přibližně o 15% nižší než průměr OECD. Jen dodám, 15% je hodně. Rektoři slibují, že budou šetřit. Pokud rozpočet nebude dostatečný, využijí všechny reálné dostupné vnitřní úspory a přesuny prostředků, aby ochránili stávající studující. Pokud se ale jejich rozpočet nezvýší, budou veřejné vysoké školy schopny přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů z řad maturantů. Znamená to, že za dveřmi zůstane až 10 tisíc mladých toužících po vzdělání.
6: Martin Fendrich byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus se i za redakční kolegy loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Konrád.
3: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Německá vláda schválila posílení tajných služeb. Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Fotbalisté Jablonce rozehrají večer odvetu třetího předkola konferenční ligy v lotyšské Rize. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
13: Es ist in der Tat eine neue.
14: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
4: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se teď ale Jiříkovský nedostane. Dál totiž platí předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Jiříkovský je obžalovaný mimo jiné z legalizace výnosů činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Advokátní komora zahájila řízení s telčskou advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila. I přesto jí ale hrozí zákaz činnosti, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
15: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokaci. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
4: Kojínek Polodnová se hájí tím, že synovec se k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jinde nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. Jablonecké fotbalisty čeká po domácí výhře 2-0 od Beta 3. předkola konferenční ligy. V Lotyšsku rozehrají zápas proti domácímu RFS Riga od 18 hodin a 30 minut českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, jak se připravit na prostředí stadionu, který pojme pouhých 1700 diváků.
16: Docela mě to i překvapilo, abych se přiznal, že jsem nečekal, že to bude takhle malinký stadionek. Přece jenom je to tým, který hraje první místo v lotyšské lize, takže ta atmosféra asi nebude úplně jako bouřlivá, takže spíš se na to nachystat jakoby v hlavě, na to, že to nemusí být úplně tak bouřlivý.

0: Mladé Boleslaví do Dox srazilo auto zvěř. Nehoda je za Bělou pod Bezdězem. Pozorně projíždějte mezi odbočkami na Hlínoviště a Bezděz. A v Praze na městském okruhu jsou od včerejšího večera uzavírky. Pravidelná údržba zavřela tunel Mrázovka a část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Uzavírky jsou obousměrné a skončit by měly v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noční teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů v údolích až k 5 a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě do 24 a na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem, že jo? Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
4: Tady byl vlastně dotazníkový pás, který vezl tu nejobohacenější rudu a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřovala ten 1,3 mikrosievert.
2: Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé.
5: Když se někdo třeba škrábnul, bude takových těch oděrků, to byla běžná záležitost, tak většina těchto ran hnisel nebo se do toho stává nějaká infekce. Já sám třeba jsem měl rozdrásenou ruku, to jsem měl úplně vředy, hluboký vředy na obou rukách, to bylo opravdu jedna z nejhorších pracovišť.
6: To nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, si navzájem strašně pomáhali. Projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé.
1: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.

0: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, tentokrát závěrečný díl naší série, kdy jsme se vydávali přímo na místa paměti a my jsme teď vešli přímo do věže smrti, kousek od Jáchymova, a nejsem tady sama, ale tady se mnou i průvodce Národního památkového ústavu Petr Keller. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tady vítám.
0: Já si nemůžu odpustit tu otázku, asi logickou, která napadne každého. Tady se zpracovávala ruda uranová. Je tady ještě nějaké riziko radiace?
1: Riziko to není. Jsou tady samozřejmě stopové prvky, no množství zůstatků, co se vsáklo do budovy, když to tak řekneme, ale není to zdraví poškozující, určitě ne.
0: Vy máte v ruce takovou krabičku, která nám asi může i ukázat, kde třeba ty stopové prvky, nebo kde je nejvíc té radiace.
1: My se teď nacházíme u vstupu do naší budovy. Teď se šlo už... To slyšíte. A přesně v tomhle bodě se zpracovávala ta nejobohacenější ruda. Takže tady určité pozůstatky ještě můžeme jako naměřit. A když ten měřák má nějakou dobu reakční, ale vlastně, když se položíme na zem, tak ta konstrukce a pozůstatky tady, jak slyšíte, furt jsou.
0: Národní památkový ústav převzal vlastně ten objekt tady, kde stojí věž smrti a kde byl tábor L. Loni, v roce 2025, jestli to říkám správně, jaké jsou teď vlastně ty plány a kdy se sem návštěvníci podívají?
1: Tak návštěvníci už sem můžou zavítat, areál je otevřený veřejnosti, v určité dny v týdnu nebo po telefonické domluvě určitě plánujeme prohlídky a areál jako takový se snažíme vrátit do původního stavu, jak vypadal v 50. letech a zpřístupnit areál návštěvníkům tak, aby to bylo každému příjemné.
0: Já vím, že tady je výstava od Ústavu pro studium totalitních režimů, ale vy už jste naznačoval, že se snažíte vlastně všechno dávat zpátky do té podoby, jak to bylo úplně původně, takže se tady proměňuje i ten prostor vnitřní.
1: Ten se proměňuje, my se ho snažíme dávat zpátky do toho stavu, jaký vypadal v 50. letech, ale samozřejmě ty příběhy je potřeba nějak interpretovat, takže ty instalace a různé příběhy těch lidí tady zobrazujeme.
2: Mě odtamtud odvezli na Jáchymovsko, na ten centrální

0: tábor, potom tu na tu věž smrti, na to Elko. Na tom Elku jsme tam byli hned od začátku, tedy, tak to vám řeknu. To bylo prostě absolutně žádný zdravotní nějaký opatření proti záření. Dneska se můžou podělat, když naměří někde nějaký zlomek záření. Odváželi jsme ty bedinky smolky. Smolka to byla ta koncentrovaná ruda.
1: Přišla tam všechna ruda a ta ruda se třídila podle kvality a ta nejkvalitnější ruda se drtila na drobné části, na granulát zhruba kolem do 5 mm a ta se potom musela nakládat do barelů. To byla velice namáhavá práce naložit do těch barelů, protože každý barel musel mít minimálně váhu 60 kg.
2: To bylo prakticky oddělení na likvidaci člověka, likvidaci toho vězně, protože tam, když to někdo vydržel 3 týdny, měsíc, konec, jeho plíce a všechno bylo pryč a umírali. Také tam byli hlavně dávány ty lidi, kteří měli veliký tresty, ať to bylo do životí, a nebo hlavně taky lidi, kteří se chtěli zbavit, kteří se pokusili o útěk nebo takového.
3: Všechno, co tam bylo, bylo aktivní a na tom povrchu byla ta věž smrti.
4: A k nám už se přidali spoluautoři Hlasu paměti Mikuláš Kroupa a Adam Drda.
5: Ahoj, dobrý den.
6: Ahoj, Lucie, dobrý den, milí posluchači.
4: Já jsem přemluvila tady pana průvodce, že s námi dneska zůstane a taky nás tady trošku provede tou věží smrti. Buďte v pohodě, hned v úvodu jsem zjistila, že radiace tady sice nějaká je, ale tak stopová, že se nám nemůže nic stát.
6: Špetka radiace, aspoň ve 20. a 30. letech lidé věřili v jejich léčební účinky. Takže konec konců tady nedaleko lázně byly právě tím proslulé. Tak třeba budeme zdravější, když přijmeme trošičku té dávky, ale ono zajímavější a důležitější je samozřejmě ta minulost a to nás, myslím, že ozdraví znát příběhy odsud a chápat, jak se zde ta totalita projevila, pokusit se, jak si z toho vyvodit nějaké závěry.
7: Mě na tom samozřejmě na té věži nejvíc zajímají ty 50. léta jako z pochopitelných důvodů skrz ty příběhy lidí, kteří tady byli vězněni a pojďme mluvit o tom asi nejvíc a tady pan průvodce. Když jsme si povídali teďka předtím, než jsme se tady všichni sešli, tak vy o tom víte tolik, že je to vlastně skvělý, že tady můžete být s náma. Pojďme rovnou říct, dneska rudá věž smrti, co to je správně? Je to třídírna uranový rudy, se dá říct?
8: Technicky za to na dnešní poměr je to třídírna uranový rudy drtička, když to řeknu úplně jako lidsky. A bylo to vlastně centrum těžby uranu v Krušných horách, když to řeknu po lopatě. A vlastně veškerý uran, který směřil do Ruska, prošel tudy.
7: Ta dohoda, že je to velmi důležitý, ten uran z Československa směřuje do Sovětského svazu. Bavili jsme se o tom a píše se to v řadě odborných prací, že v podstatě všechno, co se tady vytěžilo, tak šlo do Sovětského svazu podle smlouvy, myslím, z roku 1946.
6: 45, už, to je
7: 45, nebo
6: 45, jo, 1945.
7: Která vlastně už taky vystihuje podřízenost Československa Sovětskému svazu. A po únorovém převratu 49, tady myslím, začínají ty vězeňské tábory.
8: Je to tak, my máme teda dochovalý, nebo z paměti toho, že Jáchymovský dole jako takový, tak už před koncem války, tak už ruský agenti vlastně věděli, co tady se nachází. A my i v rámci prohlídky zmiňujeme nějaký geopolitický kontext toho, že by to jako nemohlo dopadnout, jak než to dopadlo v té době, protože Rusko mělo zásadní zájem o Jáchymovsko. Je to geopolitický základ toho, proč všechno se odvíjelo, také se odvíjelo. Oni už věděli před koncem války rozvoj a vlastně jako vývoj atomové energie a bomby a ten vojenský potenciál toho uranu a viděli, že silně zaostává Sovětský svaz. Takže se snažili vytěžit maximum z toho, co bylo a věděli, že na Jáchymovsku tak mají jedno z největších nalezišť uranové rudy, který v západní Evropě bylo.
7: A ještě poslední věc, už nechám kolegy zase, abych nemluvil moc, ale mně tam připadá ještě, já jsem to možná řekl špatně, že jo, ty tábory, ono je to jinak, ty tábory nucených prací tady jsou dřív, oni tady byli ty vězni, jaksi váleční zajatci, pak tady byly ty retribuční vězni, ale po únoru 48 sem jdou politický vězni.
8: Často se to míchalo.
7: A míchá se to.
8: Míchalo se to, bylo to
7: a kriminální zároveň.
8: Kriminální zároveň, původní tady byli přesně německý zajatci, respektive vojenský vězni. a kriminální delikty, který vlastně s nějakou lehčí podstatou tady pracovali. Tábor, vlastně, kde se nacházíme my jako Wichmannov 2, to Elko, tak navazoval na aktivní věznici teďko, na ten areál, a vězni vlastně v té věznici, která už existovala v té době, stavili areál tady.
7: Čili pro uzavření téhle části ta věž, ta třídírna jako z hlediska politických vězňů komunistického Československa ve 49. už funguje. A. Je to tak.
5: No já bych na dokreslení jenom řekl, kde vlastně přesně stojíme.
8: Tady byl vlastně dvorníkový pás, který bez tu nejobohacenější rudu, a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřoval ten 1,3 mikrosievert.
5: To se nedá vlastně odsud dostat pryč, ten uran.
8: No, nedá vlastně.
5: To bude jediný, tady skutečně jediný na světě památník, který bude aktivním uranovým vlivem.
8: Jo, to tak. Paradoxně jako Škodovka, když svezala ostrov po ukončení těch aktivit tady, tak se snažila tu budovu vyčistit a věděli, s čím se jako potýkají, takže ta budova naštěstí už nezáří z dálky už, ale areál furt nese stopy toho uranu a tí těžby tady.
5: Pamětníci, kteří vypráví o rudé věži smrti, říkají, že ji nikdy neviděli rudou, tak jak ji vidíme dnes my. Vypráví buď to, že byla bílá nebo černá.
4: Tak a na rozuzlení, do toho vám ale skočím, se půjdeme podívat přímo na to místo, kde totiž máme jednu teorii, teda my. Pan průvodce má teorii, ale to se musíme podívat přímo tam, přímo na místo. Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé. Ale jak je to tedy s tou rudou nebo bílou?
5: Ne rudou, bílou a černou. Totiž ono to proměňovalo barvu, jo?
8: No dneska, když se na ní podíváte, tak je červená, je to vlastně cihlová budova, proto se jí říká rudá věž i vlastně v kontextu toho režimu, ale i z nějakého doslechu pamětníků lidí, co jsem navštěvuju dneska i pozůstalí, tak víme, že ta viditelnost v rámci toho prachu v každém patře se drtila ruda a přes výsypky vlastně přecházela do dalšího patra a drtila se až na nějakých 0,5 mm nebo milimetr. A ten prach, když se ta ruda drtí bez jakýkoliv prostředků na nějakou ochranu prachu, tak byla viditelnost třeba 1,5 metru jenom, takže ty muklové často na sebe ani jako neviděli, jenom se slyšeli. A řekněme, z doslechu víme, že
5: díky paměti národa.
8: Díky paměti národa, přesně tak. A díky tomu, že sbíráme a víme o tom, že někteří lidi sbírají ty paměti, tak víme, že se často říkalo, že ta věž je bílá a že i z dálky vypadala bílá kvůli tomu prachu. Že ten prach byl všude přítomný a ta ruda, když se drtí, tak ten prach může vypadat světlejší na sluníčku a proto se říkalo potom, že je bílá nebo šedá.
5: Jak reagoval asi se vzduchem, nejsem teda geolog.
8: Určitě, když už jako ta ruda zvětrala, tak ten prach jako takový, to si popelek vypadá z dálky, vypadá bíle.
7: Ona je to taky černá věž smrti, že jo? Tady máte, jsem koukal citát Karla Pecky, a tam je černá věž smrti, jinak je to rudá věž smrti. A možná by bylo dobrý říct, jako, co se tady dělo vlastně, že jo? Tak já to znám z těch vzpomínek, když tak mě opravte, že ty vězni na to vzpomínají. Ta věž je takový symbol, oni na to vzpomínají jako na nejhorší místo, že jo? Nejhorší pracoviště, a bylo to tak, že se ta nedostříděná ruda vyvážela nahoru, že jo? Vytahovala. A oni tam třídili, rozbíjeli a rvali, no oni zatloukali palicema do takových barelů.
8: To byl konečný postup už, ale původně vlastně z Jáchymovských dolů a z Hradního Slavkova, z těch Slavkovských dolů, tak se sem posílala ruda veškerá, ta se tady vytřídila podle radiace na obohacenou, neobohacenou, a ta nejobohacenější přišla sem do rudé věže. Ta se výtahem vyvezla nahoru a postupně samospádem vlastně drtičkama a sítama se mělnila na požadovaný granulát uranový. Samozřejmě ty technologie nebyly takové v té době, nebyly tak vyspělé jako
5: můžeme
8: dneska.
5: Můžeme si představit jako síta, ne? Jako
8: můžeme si představit síta, ale i obrovské drtičky na kámen, které jsou nebezpečné.
5: Rozhodně
8: vlastně
5: to
8: na
5: způsobovalo obrovský prach. Ty lidé to dýchali
8: a čím menší patro, tak čím jemnější prach a čím jemnější hornina, tím větší prach.
7: Tak oni se k tomu vážou ty strašné hygienické podmínky, že měli jedno oblečení, pokud jim jedno prádlo, v kterém taky spali. Já vlastně nevím, kolik tady pracovalo lidí.
4: To jsem se chtěla zeptat, protože ta věž nevypadá moc prostorně, tak kolik tady těch lidí mohlo být v té jedné směně?
8: My jsme paradoxně jeden z nejmenších vězeňských táborů, co byl v okolí Jáchymova. Tady byly jen 4 ubytovací jednotky a zhruba to vycházelo nějakých 600 lidí.
5: A to je Elko tábor?
8: Elko.
5: No, odsud jako, se ti lidé jaksi rozdělovali do dalších táborů?
7: Ale teď jsme vám skočili do řeči.
8: To nevadí vůbec. Takže víme, že třeba jedna směna měla 400 lidí, takže zhruba tady v tom areálu prostě pracovalo najednou. V jednom patře údajně byly dva lidi, asi se to měnilo.
7: No, teď možná je zase důležitý říct pro dokreslení, jaký to byli lidi, že jo? Jsou to vlastně jako ty typický vězňové politický komunistického režimu v 50. letech. Já jsem se díval na ty vzpomínky, byli tady kněží, byli tady studenti zatčený za protikomunistický odboj, byli tady odpůrci kolektivizace, byl tady třeba generál Antonín Husník, který, vždycky říkáme, že řekneme příběh, tak Antonín Husník je moje taková oblíbená postava, protože to byl člověk, který se pokusil odejít bojovat do ciziny už na začátku nacistické okupace a byl chycený, když to hodně zkrátím, tak prožil většinou ty války ve věznicích a pak začal studovat vojenskou školu a studovat na vojáka, nebo stal se vojákem a po únoru 48 jako člověk nepohodlného smýšlení a nepohodlné minulosti asi byl odsouzený z politických důvodů a skončil tady. Já když jsem se na to připravoval, tak jsem si díval, taky jsme o tom s Mikulášem mluvili cestou. My občas děláme v tom podcastu, že říkáme věci, které je dobré si třeba pustit. Pořád je na České televizi k vidění film Věž smrti a dělala ho Kristýna Vlachová, o který jsme si povídali, když jsme se měli a s některýma těma lidma natáčela ještě v 90. letech, kdy jak se byli naživu, většina z těch účastníků už je po smrti a vystupuje tam právě generál Husník a pan Kovařík, myslím, a další z těch vězňů, kteří to tady zažili. Je tam mimochodem závěr, což je neuvěřitelně zajímavý a působivý, kdy tady je shromáždění, setkání politických vězňů. Není tam uvedený rok v tom filmu, já bych odhadoval, že to je třeba 97, 98 a to je plný, to je ještě... To jsou skutečně jako třeba 200, no, tisíce, ne, ale 200 lidí tady bude.
9: No, když my jsme starých, Stavěký národ začínali, pamatujeme. Tak já vím, že bylo 3,5 tisíce někdejších politických vězňů, ještě žijících. Stihli jsme jich natočit něco přes 1000.
7: Je tady v tom místě, jsou tady nějaký úmrtí těchto těch politických vězňů z 50. let?
8: Máme tady zaznamenaný a máme i v exteriéru památník, takovou jako pietu těm, kteří víme, že tady zemřeli. Takže jsou tam jména i datumy. Často se jednalo i o závaly, které byly spojeny s jedním dolem, nebo o pokusy o útěk, anebo samotné úmrtí, řekněme, následkem radiace.
4: Ale právě u té radiace to asi komplikované, protože jak se to projevuje až po letech a letech, tak se asi těžko dokládá, jak to bylo vlastně s těmi úmrtími přímo způsobené tím uranovým zářením.
8: Je to tak. Ten uran a ta radiace má na to tělo zásadní a smrtelný v té jednotce, té radiace, kterou ty vězni tady dostávali, tak až jako likvidační. Proto tábor se L se jmenuje jako likvidační.
9: A ti, kteří se dožili vysokého věku, pamatuju si na Jiřího Stránského, který se vždycky smál a říkal, my máme tu dlouhověkost díky tomu uranu, my jsme ozářený. Někdo hold prostě to dostal a umíral na rakovinu nebo na chudokrevnost dlouho v bolestech a jiní se skutečně dožili velice vysokého věku. A žijí poslední tři, myslím, že nebo možná jich žije i víc, ale vím o třech posledních, kteří se ještě zúčastňují těch setkání tady. Například Jaroslav Cibulka, Jiří Lukšiček, zvaný Rys, scout, o něm si můžeme povídat, a František Víndl. Dnes ho máme v domově péče o válečné veterány v Praze, jinak žil dlouho v Klatovech. Nesmírně skvělí, úžasní lidé a vypravěči. Zvláště Jiří Lukšiček, to je scout, který sem klidně přijede vlakem a stráví s vámi tady celý den. Určitě ho znáte, on se opravdu zúčastňuje a je ochotný vyprávět a podávat to svědectví. To je nádherný příběh, ke kterému se určitě dostaneme.
4: Ještě bych se chtěla vrátit na chvilku k té radiaci, protože vy jste říkal takovou zajímavou věc, kterou já jsem teda opravdu nevěděla. Že když odcházeli ty lidi, kteří vlastně roky čelili tomu ozařování, tak nebylo úplně ideálně, aby se stěhovali moc daleko.
8: Je to pravda. Ono ani to politicky moc nešlo, si myslím, protože s cejchem politického vězně a s rejstříkem třeba 15 let odpracovaných v pracovním táboře, tak nalezení potom bydliště a nějakého jako bydlení a osamostatnění a pracovního života, tak to nebyl úplně šťastný osud. Ale i z pohledu jako zdravotnického nebo lékařského, tak jim bylo doporučeno, aby se nestěhovali daleko od Krušných hor, protože ta přirozená dávka radiace v těch Krušných horách je vyšší, než je tomu na Moravě. A v té době se věřilo, respektive se v to věří furt, že ve chvíli, kdy je člověk ozařován anebo vystavován velké dávce radiace, tak když se odstěhuje a má to tělo šok ve formě nulové radiace, tak ty příznaky se projevují velice rychle.
9: A tohle se asi nedá zobecnit.
8: Kápu lidi, co už tady nechtěli vůbec být. Ale samozřejmě byl to nějaký konsenzus v té době asi a věřilo se tomu.
7: Já jsem chtěl jenom k těm radiacím a k těm úmrtím říct, ono je to opravdu strašně problematické, ty vzpomínky na to, že lidi umřeli na následky jako pobytu tady vůbec v těch jako dolech Jáchymovských je strašně moc. A nedá se to statisticky moc podchytit, že jo, protože ty lidi se vrátili domů a jako ta nemoc má nějakou dobu, nějakého průběhu, je spousta vzpomínek na lidi, kteří na to umřeli, pak je spousta vzpomínek na lidi, kteří tady dostali nějaký jiný nemoci nebo utrpěli jiný zranění, anebo se dostali do tak strašného psychického stavu, že si třeba vzali život. Dělal jsem příběh 20. století o pánovi, který byl sedlák a odpůrce kolektivizace, vždycky se sem dostal, myslím, na Jáchymovsko na měsíc, na dva měsíce a když se vrátil naposledy, tak téměř přišel o ruku, protože tady při nějakým úrazu utrpěl těžkou potravu krve a když ho přišli zatknout po čtvrtý, tak se oběsil, protože už prostě nechtěl zpátky. A že to je, jakože, že si myslím, že ty počty těch mrtvých jsou větší, než asi si myslíme, nebo než víme. Jo. Ale já se chtěl zeptat ještě, jo. Mě by zajímala jedna věc, že jo. My jsme mluvili o těch Rusech a o tom, že ten Uran šel do toho Ruska. Je to důležitý, protože jednak je to nějaká, celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem, že jo. Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu, jako když ty podmínky jsou jiný, protože přírodně jsou jiný, i když myslím zrovna tady v Krušných horách, které museli být dost tvrdý, jako zimně.
8: Ty podmínky tady byly a jako fakt kritický, no.
7: Mě nebo to byly tady nějaký Rusové, kteří na to dohlíželi, nějaký sovětský inženýři nebo politický pracovníci nebo někdo takový.
8: Při zakládání Jáchymovských dolů, respektive těch táborů, tak byla čtyřčlenná komise, z níž jako dva byli členové ruského systému, když to řekneme, a byť teda byla čtyřčlenná, tak ty dva měli právo veta na cokoliv.
4: Taková ruská demokracie.
8: Přesně tak.
7: My vždycky vyprávíme ty příběhy, ty historie. Já jsem zmínil generála Husníka, Mikuláš jistě zná taky nějaký příběh.
9: Já ty příběhy samozřejmě z těch uranových lágrů znám. Přímo tady z Rudé věže smrti pamatuju si vyprávění Františka Vindla, Jiřího Lukšička. Ale oni tady vlastně byli krátce, protože ten režim těch táborů je odeslal hnedka vejš, Nikolaj, Rovnost, Nasvornost, Mariánskou a tak. A tam teda jsou opravdu jako dramatické osudy. Například Jaroslav Cibulka, který žije, tuším, že mu je 95, v 18 letech zadržen na hranicích, obviněn z protikomunistického partizánského odboje. Přitom to byl opravdu mladý kluk, který sice smýšlel protikomunisticky, ale žádnou revoluci nechystal, dostal desítky let tady ve vězení, odeslán jsem do toho vlastně pekla. Ale vzhledem k tomu, že byl 18-letý, 19-letý svalnatý muž, on byl řecko-římský zápasník, tak vlastně ty podmínky zvládal docela dobře. Nicméně, když ho pak propustili v roce 1960, tuším na amnestii, tak vyšel opravdu jako troska. Jo? Já jsem viděl fotku před a po, to mladý zápasník, silák a najednou vidíte opravdu starce. Já to nechci nějak přehánět, ale on je zajímavý mimochodem dvěmi událostmi, které bych teďka zmínil. První událost je, on jde na lampárnu, píše se tuším rok 1952 nebo 3 a vidí tam dva přátele. Lampárna to bylo prostě vydávání světla do těch dolů. On jde na směnu, nebo možná se odpojil od nějakého tedy průvodu poslán Bachařem a tam se stane svědkem neuvěřitelné události. Je tam nastartovaný nákladák, v kabině sedí dva muklové, koukají na něj, prostě využili příležitost nastartovaný nebo nějaký nákladák, který měl klíčky a tyhle si tři muklové naskočí a prorazí bránu a řinou si to prostě tady z Krušných hor. Teď ho pronásledujou dozorci, je tady ten systém toho pohotovostního pluku Jeřáb, který prostě dělá takový ty perimetry a nakonec je samozřejmě dostihnou, ale ta touha po té jako svobodě nevzdat se, nenechat se zlomit. Ten Cibulka prostě vypráví, jak nakonec tedy dostal samozřejmě do huby nějakými esenbáky zadržený nějaký křižovatce v nějaké vesnici. A nějaký takový starší esenbák s takovým sprostým způsobem mu říkal, kam jste mysleli, že se dostanete? A Jaroslav mu říká, no, my jsme samozřejmě chtěli do Sovětského svazu, tam je ten ráj, že? Tak mu nějak při tom vysvětlování, co si má myslet o režimu, vyrazili zuby. Jo? Ale druhá příhoda je, a to chci zdůraznit, je, že to nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, si navzájem strašně pomáhli. A projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé. A to ten Jaroslav, ten zápasník, udělal v jednom neuvěřitelném případě. On, protože byl zámečník a šikovný řemeslník, tak byl vybrán do nějaké dílny a tam se setkával s civilisty a mohl jim předávat motáky. A tak některým vězňům prostě odebíral malé papírky, kde svobodně mohli napsat bez cenzury nějaký vzkaz domů ke svým blízkým. A stalo se, že byl Filcung, vtrhli do světnice a Jaroslav Cibulka držel Eschus. Jak každý ví, tak Eschus je složen ze tří částí, z velkého, z malého a z víka. A ten moták měl strčený mezi tím velkým a malým Eschusem. Měl to přiklopený a dozorce mu rozkázal, aby rozdělal ten Eschus. A Jaroslav to dělal velmi pomalu. A teď ten bachař na něj koukal. A najednou ten papírek vypadl a Jaroslav po něm skočil, strčil do pusy a snědl. V tu chvíli ho drapli, odtáhli k lágrovému lékaři a bachaři nařídili lékaři, aby mu dal injekci, aby se vyzvracel. Dostal teda takovou injekci a Jaroslav říká, seděl jsem tam na židli a teď jsem věděl, že to na mě pomalu jde. Ale zradit svého přítele, spolumukla, bratra v utrpení, v žádném případě. Tak čeká, říkal, bylo o to vydržet co nejdýl, aby ztratili pozornost. Když se nedívali, tak vyskočil, tam bylo umyvadlo, tam se vyzvracel. V tu chvíli zase hupsli dozorci, ale Jaroslav byl rychlejší, hrávnul do toho, vytáhnul ten papírek a znova ho sežral. No a v tu chvíli ty bachaři opět jako nařídili lékaři Krpcovi, aby mu okamžitě dal injekci a to už ten lékař řekl také mukl, že tohle jako si nevezme za rámeček a dozorci už neměli odvahu mu píchnout injekci. Tak to je příběh člověka, který dodnes žije a který může tady o tom utrpení vyprávět.
4: Jestli máme problém s časem ve dvou, tak ve čtyřech na tom rozhodně nejsme lépe. Takže já bych teď hrozně chtěla poděkovat našemu hostovi Petru Kellerovi a taky samozřejmě Mikulášovi a Adamovi, ale nebojte se, protože my tady ve věži smrti ještě zůstáváme a další příběhy a vyprávění uslyšíte v bonusu. Takže děkujeme, že nás posloucháte.
9: Naslyšenou, zdraví vás Mikuláš Kroupa.
7: A shledanou, díky.
4: A loučí se Lucie Korcová.
10: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová, Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Dramaturgie Lucie Korcová, hudba Matěj Kroupa, sound design Vojtěch Koval, kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti poslouchejte každé dva týdny ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Portréty.
11: Byl kubánský diktátor Fidel Castro od začátku komunistou?
12: Já jsem byl vždycky přesvědčený, že Castro byl zatlačen do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu socialismu.
11: Říká historik Josef Opatrný.
10: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje v Česku přibližně 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se začátkem srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů ve školách podpořila také současná vláda. Pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident, měl by začít platit od září příštího roku. Je to dobře? Z opozice zaznívá, že jde v podstatě o zbytečné opatření, poněvadž přes 90% českých škol už používání mobilů reguluje svými školními řády. Ovšem velká část expertů kvůli duševnímu zdraví dětí leta bije na poplach a krok kabinetu spíše vítá. Je tedy plošný zákaz optimální nebo jen nejjednodušší řešení? A šlo by to i jinak? Přeji příjemný poslech.
10: Pro a proti Lucie Vopálenské.
13: Do plzeňského studia Českého rozhlasu zdravím po linkách Petra Hlinku, ředitele základní školy Dobříš. Hezký den, slyšíme se?
14: Děkuji.
13: A po WhatsAppu ve vysílání vítám Michaelu Pažoutovou, ředitelku základní školy v Mníšku pod Brdy. Pěkný den.
15: Dobrý den.
13: Tak první otázka je stejná pro vás, pro oba. Vítáte zákaz mobilů ve školách? Je dobře, že se k tomuto kroku vláda odhodlala a připojíme se tak k více než polovině zemí Evropské unie, paní Pažoutová?
15: Tak my jsme k tomuto rozhodnutí došli už před 2 lety. My už vlastně na naší škole nějakým způsobem regulujeme 2 roky používání mobilních telefonů. Myslím si, že to je opravdu nutné, protože sami víme, co průzkumy dokazují a co vlastně ukazuje to, jaký vliv negativní to má na fungování žáků.
13: Takže vy to spíš vítáte a jaký je názor Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš?
14: Já nechci říct, že jsem proti, ale já vítám nějakou regulaci. Já souhlasím s paní Pažoutovou, že a taky teď 2 roky se snažím nějakým způsobem to regulovat, ale nelíbí se mi takový to jednotný plošný řešení, protože každá škola je jiná, má jiné podmínky. A správně jste na začátku řekli, že 93% škol už si to nějakým způsobem vyzvnížku nastavili a podle mě to funguje. Takže jako spíš bych vítal jako pomoc těma sociálními sítěma, to vidím jako větší problém než mobil jako takovej.
13: K tomu se ještě dostaneme. Paní Pažoutová, tak dospěla ta situace tak daleko, že je opravdu správný a nutný plošný zákaz v celé republice, jednotná pravidla. Já si umím představit, že je to administrativně i lidsky nejsnažší, nejjednodušší řešení. Jak vám to pomůže?
15: Nám to asi nijak nepomůže, my jsme se prostě zařídili už sami, protože jsme viděli, jak to dopadá na ty žáky, jak se nesoustředí, jak vlastně ta trpělivost tam nefunguje, jak jim to vadí jakoby v tom vzdělávání. My vůbec se nebráníme digitálním technologiím, my jich máme dostatek na škole a samozřejmě, když se udělá plošný zákaz, tak je důležité také ale udělat ten krok B. A to jsou jako další věci, nabídnout alternativy žákům, udělat besedy a to všechno my už máme za sebou, udělat pro žáky workshopy, aby si uvědomovali, že opravdu to není jen tak jako plošný zákaz, protože si to vymyslela ředitelka školy nebo že si to vymysleli pedagogové, že opravdu ty průzkumy jako dokazují, že to má špatný vliv na jejich duševní zdraví.
13: Přesto je tu právě několik procent škol, které ty mobily nějak neřeší, zákaz tam ani regulace tam není a řekněte mi ještě paní Pažoutová, nepomůže to přeci jen školám, které tu situaci řeší většinově tedy po svém v tom, že školy, jejich ředitelé získají lepší oporu v zákoně, že možná získají pevnější půdu pod nohama v jednání s některými rodiči? Napadá mě.
15: Já tohle nedokážu posoudit, protože my naštěstí jsme u nás jako ten problém s rodiči žádný neměli. My jsme opravdu udělali všechno proto, abychom jim vysvětlili. My jsme si pozvali iniciativu Digitální zdraví dětí. Ta absolvovala ve 40 třídách, které máme, workshopy s dětmi, s učiteli byla beseda, s rodiči byla beseda, byl o ní obrovský zájem, takže u nás prostě tohle proběhlo úplně bez problému.
13: Rozumím. Připomenu, že 8 lidí z 10 souhlasí nebo spíše souhlasí s plošným zákazem, ale zároveň se téměř 3/4 respondentů shodují na tom, že děti by se měly učit, jak správně používat digitální technologie. Obracím se na Petra Hlinku. Jak vlastně s tímto dokáže z vašeho pohledu stát zacházet? Neukazuje vlastně ten plošný zákaz na jistou bezradnost státu, který přikročí k plošnému zákazu prostě proto, že něco zakázat je vlastně nejjednodušší?
14: To si úplně netroufám říct, že jako bezradnost. Oni to asi jako myslejí dobře, já souhlasím i s paní ředitelkou, je to otázka debaty s rodiči, se žáky, s nějakou veřejností, ale i to musí souviset s vizí školy a s tím, co chceme. A já se věřím tomu, že prostě mobilní telefon obecně i ta nositelná elektronika, která se neustále rozšiřuje, my musíme ty děti připravit na budoucnost a budoucnost není bez těchto technologií, si myslím teda. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že by to neměli. Mně se třeba nelíbilo, že když já jsem nastoupil, tak ty děti měly ty telefony na chodbách, chodili po schodech a prostě jsem pro, aby tohleto ve škole být nemělo. V hodinách to máme zakázané, pouze když učitel samozřejmě potřebuje, protože ne vždycky je výhodný používat tablety, protože někdy je to složitější, někdy je fakt rychlejší na nějaký rychlý shrnutí využít telefon. Ale my třeba na prvním stupni ho nepoužíváme a na druhém stupni to máme regulovaný takzvanýma mobilníma zónama, kde máme jasný pravidla a zase je to jenom o přestávkách a na školy v přírodě se snažíme to vlastně nebrat vůbec. Tam jsem je osvědčil, že to je skvělý, když právě je to bez těch telefonů, ale právě jsou místa, kdy ty telefony potřeba jsou a naučit, jak jste říkal, naučit ty děti je používat smysluplně jako pracovní nástroj a pak je otázka na rodiče, že v dnešní době hodně technologií a ty rodiče sami by nám mohli pomoct tím, že prostě některé aplikace tím dětem znemožní prostě používat a neděje se to, takže jako my pak jako suplujeme z části i rodiče a pak nastává problém nějaký tý jednotnosti, já nevím, jakou paní ředitelka to tam má, ale já třeba ještě si můžu cítím strašně jako potom, že každý ten učitel má jinou míru, když to řeknu, trpělivosti, benevolentnosti, asi to takhle všude, já to tak mám a prostě potom může vznikat problém, hlavně u toho plošního zákazu, že děti třeba řeknou, nevím, že se podívají na telefon nebo vznikají mobilní takový ty zóny na záchodech, ale pak je učitel, který třeba to promine a je učitel, který dodrží ty pravidla a dá třeba poznámku, no a pak už vlastně jako je takový ten kolotoč, kdy vlastně si to akorát přitěžujeme.
16: Jasně. No ta jednotnost, to je právě velká otázka, jestli bude školám ku pomoci nebo nikoli. Jak vám, ještě malý dovětek, poprosím o stručnější odpověď, jak vám vlastně tedy ten plošný zákaz pomůže nebo nepomůže? Co vám přinese od příštího září až tedy?
14: No, tak pomohl by mi v té komunikaci s tím, že prostě to není jenom, když to řeknu, výmysl školy a učitelů, ale je to prostě, že to jde i ze zhora a my samozřejmě bychom na to šli podobně skrz ty semináře a takhle, ale já pořád bych byl radši, kdybych třeba mohl zachovat ty mobilní zóny, protože si myslím, že je důležitý, když to dítě si bude moct zavolat domů, něco si vyřešit a fakt tu mobilní zónu, my tam nemůžeme hrát hry, ale používají jako pracovní nástroj, protože i bakaláři a vesměs hodně těch technologií jde do mobilu, i portfolio a takové věci, takže to dítě by si klidně mohlo věřit i e-mail, že samozřejmě na druhém stupni 8. 9. třída, nemluvím teď o prvním.
16: Chápu. Tak paní Pažoutová, tady slyšíme, že to možná jde i jinak přes mobilní zóny, jaké mají v základní škole Dobříš. Z vašeho pohledu je třeba dobře, že mají být mobily zakázány plošně i o přestávkách. Nejsou třeba zrovna přestávky u starších dětí časem, kdyby děti měly mít možnost vyřídit si, co potřebují, třeba kontaktovat rodiče nebo napsat někomu jinému?
15: Tak u nás samozřejmě ten plošný zákaz platí, máme na to boxy na mobilní telefony, ale když to dítě nutně potřebuje zavolat domů rodiči, protože se udála nějaká významná událost v rodině, tak samozřejmě si dojde za tím učitelem, který mu to dovolí. A co se týče používání, jak říkal pan ředitel, takového toho rychlého používání, někdy prostě mobilní telefon je rychlejší než tablet, tak určitě tohle u nás učitelé využívají také. Jo, takže otevřou box, děti si rychle vemou mobil a vlastně rychle reagují na to, co potřebují najít.
16: Mimochodem, paní Pažoutová, když se řekne zákaz, tak mě naskočí represe a hned by mě zajímalo, jestli by to děti mohly obcházet a jaké vlastně mohou přijít tresty, pokud děti zákaz dodržovat nebudou. Jak to vypadalo u vás? A nebyl to třeba pro některé děti až šok? Něco jako když těžký kuřák přestane kouřit a neví co s rukama?
15: No to jsme viděli. To opravdu byl velký šok pro některé děti. Samozřejmě se snažili to obcházet, nastavovali nám tam ze začátku zvonění každých 5 minut, jo, a dělali takové různé věci nebo nosili 2 mobilní telefony a tak dále. Ale my jsme zpřísnili takové ty tresty, protože tam se nejedná jenom o používání mobilního telefonu, ale už se jedná i o podvod. Takže vlastně my jsme trošku zpřísnili ty tresty a vlastně musím říct, že s tím máme dobrou zkušenost.
16: A jaké tady máte tresty, to by mě zajímalo. Jaké máte?
15: No tak samozřejmě můžete jenom nějaká výchovná opatření, ale my tam prostě máme nastavená striktněji, než to bylo před tou dobou, než jsme zavedli mobilní boxy a než byl u nás přísný zákaz i o přestávkách. My jsme o přestávkách i nevyužívali. My prostě nabízíme širokou škálu, my nabízíme volejbal, šachy, nabízíme
16: diskotéky. Myslela jsem, jako co se stane dítěti, když právě u něj najdete záložní mobil, jako jak ho potrestáte?
15: No, tak tam se přeskakuje prostě jenom taková ta poznámka, ale už se dává výchovné opatření rovnou, jakoby vyšší.
16: Pane Hlinko, je jasné z toho návrhu, na kterém se shodla vláda, jaké přijdou tresty, pokud by děti ten zákaz obcházeli nebo nechtěli dodržovat?
14: Já jsem to takhle podrobně, jak ten návrh jako s těma testama, já si myslím, že pořád by to mělo být v režii té školy, jak říká paní ředitelka, když si někdo vezme druhý telefon, tak je to za mě mnohem horší, než když ho vytáhne s tím, že zkusí se podívat jakože třeba na čas, nebo je to prostě už podvod a podvod by měl mít samozřejmě vyšší váhu než poznámka, takže tam si myslím, že se každá škola si to prostě musí nastavit do svého řádu, do svého klasifikačního řádu, do těch opatřeních, ale co jsem chtěl říct, ty úložní boxy, mě právě tam narážím na to, že každá škola má opravdu jiný podmínky a jsem studoval, nebo byl jsem v programu lídr školy a byl jsem asi na 20 školách, teď během 2 let se podívat, viděl jsem školy, kde mají úplně zakázaný, viděl jsem školy, kde je otevřený, nebo i školu, kde má taky ty zóny, ale tím, že každá škola má jiné podmínky, takže tak si to fakt může upravit podle sebe a teoreticky by ten zákaz plošný ani nepotřeboval, ale mně se třeba líbila ta metodika, která vyšla, a myslím si, že kdyby prostě fakt jenom dali povinně, ať ta škola si to opravdu reguluje, to není 93%, ale 100% škol, to mají regulovaný, ale podle svých podmínek, tak si myslím, že by to přineslo mnohem větší efektivitu, protože třeba my máme historickou budovu a nemám úplně kam dát ty boxy, nebo je to těžší, jo?
16: Paní Požoutová, mohlo by to přinést větší efektivitu? Mně samozřejmě napadají školy, které to řeší nějakým způsobem vlažně, anebo mě napadá argument rodičů, že prostě ta praxe by nebyla úplně jednotná, že by rodič nevěděl, co může očekávat, když se přestěhuje z východních Čech třeba do západních Čech. Ta jednotnost...
15: Myslíte, aby vláda nastavila tu jednotnost?
16: No, pořád mě zajímá ta jednotnost, jestli je to k něčemu nebo ne, protože vlastně vy to opatření vítáte, kdežto pan Hlinka upozorňuje opakovaně, že školy už si to řeší po svém a že z jeho pohledu je to lepší. Co si o tom myslíte vy?
15: Já si myslím a souhlasím i s panem ředitelem, že vlastně každá škola si to musí nastavit sama, jo? Že ona nejlépe ví, jaké ty podmínky má, jestli má dostatek prostoru na mobilní zóny, jestli ty děti s těmi mobilními zařízeními tam mají velký problém. U nás třeba ten problém také na prvním stupni ho téměř neřešíme, ale velký problém byl na tom druhém stupni a souhlasím s tím, že děti se musí naučit používat mobilní zařízení a je to dlouhodobý proces a musí spolupracovat i rodina, musí spolupracovat škola, musí spolupracovat i to dítě.
16: Rozumím. Posloucháte diskusi Michaely Pažoutové, ředitelky základní školy Mníšek pod Brdy a Petra Hlinky, ředitele základní školy Dobříš.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Zkusme to teď z té pozitivní stránky. Pane Hlinko, vy jste také souhlasil na počátku naší debaty, že nějaké omezení, nějaká regulace nutná je. Tak jaká jsou vaše očekávání? Co může ten zákaz změnit a přinést dobrého? Čekáte třeba, že se zlepší soustředěnost žáků na výuku, protože toto možná lze nějakým způsobem s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, ale může třeba i ubít kyberšikana, když se děti nebudou smět natáčet na záchodech. Čekáte třeba i nějaké eventuálně lepší studijní výsledky dětí? Zahraniční výzkumy tomu totiž úplně nenasvědčují.
14: No já právě jsem chtěl říct, že úplně nevím, jestli to souvisí s výsledkama a se soustředím. To si myslím, že je věc jiná, ale určitě to souvisí s tím, že by se třeba mohla snížit, jak říkáte, míra nějaký kyberšikany nebo obecně zneužívání třeba toho zaznamenávacího zařízení obecně už na čemkoliv, co teď už si vymýšlejí, že nosí i ty brejle, kterýma můžou natáčet, že děti jsou vynalezaví. A takže tady to určitě já jako vítám, proto jsem říkal na začátku, že já jsem opravdu pro, aby ty aby to, bych to řekl, opatření, aby ta regulace těch zařízení byla opravdu na všech školách, ale jak řekla i paní ředitelka Pažoutová, tak si prostě myslím, že kdyby řekli, že každá škola by měla regulovat a pak třeba inspekce by jenom hodnotila a koukala by jakým způsobem, protože opravdu každá škola má jiný prostor, jiný podmínky. My jsme taky přemýšleli o těch boxech úložných, protože zase je strašný rozdíl, pokud to dítě má telefon sice zakázaný a v kapce, protože prostě psychologicky notifikace a takhle pořád jí to ponouká, anebo když má někde.
16: No to souvisí s tou soustředěností. Možná, že kdyby prostě děti nemohly mít ty mobily, nebo by je museli mít nutně vypnuté, tak prostě žádné notifikace slyšet nebudou a budou se soustředit. A to vidím jako lajk.
14: Vypnutý telefon je těžký v tom smyslu, jako v té praxi. Jo? Ty děti přijdou za dvě minuty, některý ty osmáci, deváťáci, že ho chodí na poslední chvíli. Teď úplně se dokážu představit, že by ještě některý z učitelů jako ještě kontroloval, jestli to mají opravdu vyplý. To si myslím, že je lepší ten box, ale třeba my jsme to řešili, ty boxy, a my na to nemáme úplně prostor, aby jsme měli nějaký některý hromadný dole a v těch třídách my narážíme na to, že a to asi možná se třeba i budu podívat, nebo to zajímá, jak to má paní ředitelka, ale my prostě narážíme na to, že máme strašně půlný hodin. To znamená, že třeba ty osmáci pořád migrujou ze tří do tří.
16: Dobře, že v podstatě tedy kvůli nedostatku místa vaše škola nebo i některé jiné školy v podstatě nebudou moci dostat tomu zákonu, pokud se to nevyřeší s pomocí státu nějak jinak.
14: Nějak to vyřešit si bude muset, že jo? Spíš jsem myslel, že pro tu naši školu by to nebylo úplně efektivní, že já si myslím, že kdybych mohl zachovat ty mobilní zóny, kde se nemůžou hrát hry a oni se tam fakt o té přestávce můžou dojít, zavolat nebo něco vyřešit a zase ji opustit. Máme takhle nastavený. Samozřejmě deváťáci, ten první rok byl jako zajímavý, ale už ke konci už to bylo mnohem lepší. Je to i o tom, aby ta škola přesně vysvětlovala, byla jednotná.
16: No právě chci se vrátit k těm pozitivům. Jo. Přeci jen, co dobrého to omezování mobilů přináší? Paní Pažoutová, jestliže vy jste vlastně zakázala ty mobily před dvěma lety, co ten zákaz dětem na vaší škole přinesl? Zlepšilo se klima ve škole, zlepšily se třeba i vztahy, začaly spolu děti víc komunikovat, než aby neustále sledovali nějaké prostě newsfeedy nebo co je nového na sociálních sítích.
15: No, my jsme vlastně před dvěma lety zavedli ty mobilní boxy. My už jsme předtím měli regulované mobilní telefony, takže to nebyl tak prudký, jako tak prudká změna. Ale samozřejmě jsme viděli, že ta míra té soustředěnosti je úplně někde jinde.
16: Takže se to zlepšilo, ano?
15: To zlepšilo, určitě.
16: A je asi předčasné ptát se na třeba i zlepšení studijních výsledků dětí, jak jsem poznamenala, úplně tomu nenasvědčují zahraniční výzkumy srovnávací, ale jaká pozitiva teda vy můžete uvést?
15: U nás si myslím, že nedokážu to posoudit, protože je to prostě krátká doba ty boxy. Jestli je tam lepší příprava na další život. Ono samozřejmě je také důležité si uvědomit, že ten čas, který my jim tím vlastně jakoby zakážeme ve škole, tak oni ho velmi rychle jsou schopni dohnat v tom svém volném čase. Tam je potřeba právě tohleto komunikovat s rodiči, aby ta regulace probíhala i z jejich strany. Jak říkal pan ředitel, je potřeba prostě i do tohohle toho jít. No.
16: Tak k tomu se pojďme dostat, co vlastně může změnit zákaz mobilů ve školách, když třeba ve tři odpoledne děti školu opustí a pak, co pak? Není na místě obava, že o to více času pak stráví děti na mobilu ve svém volném čase, protože budou chtít dohnat, co jim uteklo. Pane Hlinko, nakolik se vy tohoto obáváte?
14: No tak samozřejmě paní ředitelka to jako řekla dobře. Já si myslím, že oni to nějakým způsobem, pokud prostě nebudou mít, já si myslím, že musí nastat i zákaz nějakým způsobem v přístupu na ty sociální sítě, protože ty děti, když opustí školu, tak tam prostě půjdou a jak říkáte, budou to dohánět. Ale já vidím i velký problém a možná to i paní ředitelka trošičku naznačila, že mně přijde, že ty děti obecně čím dál tím víc jsou do večera na těch telefonech, chodí pozdě spát a myslím, že to soustředění je špatný nejenom proto, že to jako mají u sebe, ale že oni opravdu z části jsou unavený, jsou nevyspalí, koukají do těch displejů do dvou do rána. My na informatice, já i učím informatiku, takže jsme s vámi ukazoval třeba ten čas u obrazovky a některé ty čísla jsou fakt děsivý a bohužel My jako škola, dobře, my to budeme regulovat, ono se to zlepší. Já jsem třeba zažil ty školy v přírodě, kde neměli ty telefony vůbec a byly to jedny z nejlepších, protože bylo to fakt jako dobrý, děti byly venku, hráli si, povídali si, ale pak se stejně vrátí do té reality a myslím si, že v té škole to nemůže skončit, že to je problém, který musí jít dál, musí jít na ty rodiče.
16: A zajímá mě, když takhle hodně o tom s dětmi mluvíte, s rodiči asi také, to je ale trošku jiná kapitola, zajímá mě, jak ty děti na to reagují. Uvědomují si ty děti sami, třeba na tom druhém stupni, na tom prvním se to dá, řekněme, nějak z pozice autority regulovat, ale na tom druhém stupni uvědomují si sami ty děti, berou argumenty, pokud jim je předkládáte, že jim vlastně nadužívání mobilních telefonů škodí?
14: No, já si myslím, že jak kdy. Já si myslím, že na tom prvním stupni tam i paní ředitelka to má stejně, tam problém nemáme a většina škol to má podobně. Začíná to tak v té 7., 8., 9. je potom nejhorší. Ale myslím si, že i ty děti, jak jsou v té pubertě a jsou právě na těch sociálních sítích, tak oni, i když to vědějí, vědějí všechny ty důsledky. Měli jsme i skvělý divadlo, který bylo z pražského spolku zaměřený přesně jako moderně zpracovaný, jako Karkulka v síti se to jmenovalo, tak a bylo to na všechny ty rizika a i na ty desinformace a ty děti to vnímají, ale prostě je to prostě droga, ještě říkám, jsou to uživatelé a uživatelé bohužel jsou.
16: Jasně, v 6., 7. třídě děti navíc ještě vývojová psychologie prostě jdou do puberty a jak si odmítají třeba i autority nebo mají potřebu se víc vymezovat, je to s nimi jistě náročné z pohledu pedagogů, no ale má potom smysl takový plošný zákaz, když v praxi, v životě těch dětí to stejně mnoho nezmění, paní Pažoutová?
15: Já si myslím, že ta 6., 7., 8. třída prostě musíme ty žáky nějakým způsobem regulovat, jo. Musíme vysvětlovat. Sami víte, že oni se staví proti všemu, že jo. To prostě je takové období, kdy prostě mají problém téměř se vším. Ale já si myslím, že je důležité s nimi o tom mluvit, aby i ty rodiče s nimi o tom mluvili, aby udělali i nějaká opatření doma.
16: A mění se podle vás přístup rodičů k mobilům v rámci rodičovské výchovy, protože možná třeba moje generace, mám děti kolem 20 let, tak tato třeba ještě tolik neřešila, tak myslíte si, že dneska už rodičům na tom závisí víc?
15: Já si myslím, že se to mění, protože když jsem viděla, kolik lidí vlastně přišlo na tu besedu, na to digitální zdraví dětí, tak jsem byla velmi překvapená o ten zájem a tam jsem slyšela ty jejich otázky. A oni sami si s tím leckdy neví do Marady a bylo fajn, že tam vlastně ta veřejnost si o tom mohla promluvit, že je to vlastně trápí také, protože vědí, že ty děti kolikrát v noci si nastaví budíka, zbudí se, hrají hry proti sobě a prostě sledují jako různá videa. A
16: na závěr, co byste tedy očekávali od státu, protože na začátku jste oba říkali, že fajn, zákaz, to je ten první krok, ale potom je důležité to za B. Co by vám pomohlo? Paní Pažoutová.
15: Tak co by nám pomohlo?
16: Asi nic, vy už to máte asi vyřešené.
15: Já si myslím, že my to máme nějakým způsobem pořešené. Samozřejmě je to krok, který si myslím, že už měl následovat daleko dříve, protože jsme ty problémy byly avizované, že jo, v dnešní době už je to nějakých 15% mladistvých, kteří jsou ohroženi vlastně tím nadměrným užíváním digitálních technologií.
16: Je to tak, je to droga, možná naše generace vychovala závisláky, ale pane Hlinko, co vy byste požadovala, poprosím? O stručnou odpověď, jestli máte nějaké požadavky.
14: Asi spíš takovou tu jednu komunikaci, protože myslím si, že školy to zvládnou, ale je potřeba přesně jednotně mluvit s rodiči, i s tou veřejností, aby prostě se udělal takový nový standard toho používání, aby se, my s nima v té škole vlastně mluvíme, budeme mluvit dál, ale je to prostě i na těch rodičích, ale nejen na rodičích, ale i na té společnosti jako takový.
16: Dodává Petr Hlinka, ředitel základní školy Dobříš, a přes WhatsApp děkuji za účast v debatě Michaele Pažoutové, ředitelce základní školy Mníšek pod Brdy. Mějte se hezky a naslyšenou. Díky.
14: Děkujem, naschledanou.
16: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
17: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
18: Ettore Bugatti byl slavný francouzský automobilový designér a konstruktér italského původu. Narodil se v Miláně v roce 1881. Design měl v krvi. Jeho otec se živil jako návrhář uměleckého nábytku.
19: Ettore měl vztah k automobilům od mládí a svůj první model navrhl v 19 letech. Vůz tehdy zakoupil baron de Dietrich z Niederbronu, který se rozhodl na daného mladíka sponzorovat.
18: Další Bugattiho kroky vedly do firmy Deutz, kde pracoval jako hlavní inženýr. V roce 1909 se poprvé pokusil osamostatnit. Své vozy prezentoval na pařížské motoršou, kde vzbudili veliký ohlas.
19: Na skutečný průlom v kariéře si však Ettore Bugatti musel počkat do roku 1921. Tehdy se vozy jeho konstrukce zúčastnily závodu Vojtre GP v Breši, kde obsadili první 4 místa. Od té doby se stal renomovaným konstruktérem vozů pro soukromé závodníky.
18: V roce 1924 pak vytvořil své mistrovské dílo Bugatti Typo 35. Tyto vozy dominovaly automobilovým závodům mezi lety 1927 až 1931 a především jim vděčí za svou slávu generace francouzských automobilových závodníků v čele s Louisem Chironem. Není bez zajímavosti, že úspěchy s vozy Bugatti slavila i slavná československá automobilová závodnice Eliška Junková.
19: Bugatti trpěl v posledních letech života paralýzou. Zemřel v Paříži v roce 1947, bylo mu 66 let. Poválečná léta znamenala úpadek. Po zániku firmy bylo několik pokusů o oživení slavné značky. V současnosti je Bugatti ve vlastnictví koncernu Volkswagen.
17: Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: V Česku dál přibývá podnikatelů. Malé firmy tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Přes 400 000 obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezily i elektrárny. Willem Stráský je v popolovině 10 boje na mistrovství Evropy průběžně 8. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíce. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji. Nejmíň naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Firma Simply Service Rent musí českému státu doplatit přes 6 milionů na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách. Pravomocně o tom rozhodl soud. Budovy postavil v 80. letech Sovětský svaz k diplomatickým účelům. Rusko je pak převedlo na anonymní kyperskou firmu s ruskou jednatelkou.
21: Stát původně požadoval až 16 milionů korun. Podle firmy i znaleckého posudku, ke kterému se soud přiklonil, ale šlo o nesprávný výpočet a soud tak požadovanou částku snížil.
22: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu.
21: Reagoval na rozsudek právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý. Diplomatický servis, který v případu zastupuje stát, je podle textové odpovědi ředitele Vladimíra Zavázala s rozsudkem částečně spokojený.
23: Nedostali jsme všechno, ale také jsme mohli dostat. Méně.
21: Podání dovolání diplomatický servis zváží po doručení písemného rozsudku. Jakub Vik, Radiožurnál.
20: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problémy mají i jaderné elektrárny.
24: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
20: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty poslouží jako základ pro obnovu koryt, které předloni poničila povodeň. Na projektech budou spolupracovat i obce v okolí Opavy, které připomenou své zkušenosti se záplavami. První návrhy mají být hotové v říjnu. Po polovině deseti boje patří českému reprezentantovi Vilému Stráskému na mistrovství Evropy dělené osmé místo. Průběžně si zatím vede v Birminghamu lépe než při svém osobním rekordu. Poslední disciplínou úvodního dne deseti boje byl běh na 400 metrů. Stráský předvedl svoje sezónní maximum. Závod začal až po 9. hodině večer místního času.
0: Fakt jsem se snažil probrat hodně, hlavně před tím startem, protože takhle pozdě 14 dní zpátky jsem to zkusil v tréninku, bylo to strašný. Takže jsem se to párkrát zkusil takhle pozdě večer a teď jsem rád, že ten čas, já myslím, že to byl druhý nejrychlejší kariéry, takže rozhodně jsem spokojený. Jo.
20: Dva další čeští desetibojaři ze soutěže na evropském šampionátu odstoupili. Tomas Jervinen kvůli zranění zadního stehenního svalu, Ondřej Kopecký kvůli zablokovaným zádům.
1: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Bohumín a taky na Vysočině. Na dálnicích teď jen odstavená vozidla. Na D1.

0: Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Obě uzavírky jsou obousměrné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnešek má být slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co znamená pojem hydrologické sucho?
4: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
3: No, znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
4: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9% dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. A takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál, ta situace opravdu příznivá není.
3: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
4: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoku v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy do Vraného, tak tam musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu.

0: uvázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Mm-hmm. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní nivou domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Či to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Či tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
1: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
0: Na jakém začátku?
1: No, v tom Lipně třeba.
0: A ona nechybí ještě.
1: Tam no, ale je nutný, nehrozí to?
0: Jasně, no, tak vemte si, všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
1: Tehdy si ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
0: No ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024, o měsíc později, a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval, ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, či jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského, Lipenská nádrž, přítok je minimální, 1 maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
1: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
0: Nechybí. V té okolní krajině, to samozřejmě chybí. Je to drénováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom drénováno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom řekl, zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let. To bereme jako statistické údaj.
1: No tak vychází to z nějaké studie z roku 2014, myslím, že jednou za 50 let.
0: Přesně, vychází to ze studie ČVUT.
1: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
0: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní, a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat tohle i ve vazbě na to sucho, a to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
1: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
0: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže. To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, je jich 47 na území České republiky a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
1: A platí to obecně po celém povodí?
0: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko. A z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kuvalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slatskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
0: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
1: Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zaprší přijít bouřky, přehánky.
0: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouštějí. Tím bychom teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
1: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
0: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. Takže to bude mít, to je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická, takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je, takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezóny, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září, dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
1: Teď už je jasné, že to
0: nepřipadá v úvahu, ale jdeme jinou cestou, ještě pardon. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitelé těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém. Čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
1: Jak nízko můžete na Slapech jít? Kolik se může upustit?
0: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kvótu a pak má dole omezen kvótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kvóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kvótě, tak potom zase začneme dotovat Slapskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba proč se neodpouští z obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zaříznutá, ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že jo, od té maximální kvóty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8krát větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív, aby byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšovat a pak pouštět dál. To jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
1: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala vltavská kaskáda?
0: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Fošumpaur. A jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
1: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut Radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošní bazénu a podobně, tak je užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
0: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání, napuštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely a protože tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tuhle tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce se vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. Mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji. Zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci a to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
1: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
0: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z podniku povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle to mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle z toho nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
1: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině, to jsou vaše slova. Nebude ano. Pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
0: Ale ono se to doplňuje, že jo? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterým se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období, tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
1: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
0: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo i nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
1: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tady bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří s rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
0: No, já bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat, to půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný, no tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích, a myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
1: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět Orlická přehrada.
0: Snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Dobře, pak někdo přijde a bude říkat, hele, oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
1: Ne, já jsem rád, že jste to...
0: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém, ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde. Naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Česko má od začátku srpna novou vládní agenturu s názvem Czech Business. Pro podnikatele to má znamenat lepší a jednodušší pomoc. O co firmy nejvíc stojí a bude jim nová agentura schopna nabídnout něco lepšího, než doposud dělali dvě vládní agentury Czech Trade a Czech Invest? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv probereme to s naším hostem, šéfem Czech Businessu Rudolfem Klepáčkem. Česká ekonomika se snaží dlouho vymanit z pověsti, že jsou tu sice lidé šikovní, ale ochotní dělat za málo peněz. Často jim chybí také potřebné vzdělání a schopnost rozhodovat. Platí to hlavně o průmyslu, kterého má Česko ve srovnání s Evropou nadprůměrný podíl. Průmyslové firmy jsou často uprostřed dodavatelského řetězce a vyrábějí součástky pro své zahraniční majitele. Přidaná hodnota tak zůstane venku a my, jak říká ekonom Tomáš Dvořák, stále víc makáme, ale produktivita práce neroste.
4: Od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
3: Česko je ale také zemí, která má výhodu polohy uprostřed Evropy. Má celkem nízké daně a stabilní prostředí. Odmítá ale euro, cizince, nemá dokončené dálnice, ani jeden rychlovlak a má jedny z nejvyšších nákladů na práci v Evropě. Co s tím může udělat nová vládní agentura Czech Business, která vznikla sloučením stávajících agentur Czech Trade a Czech Invest? A na co vlastně lákat zahraniční investory k nám? Otázky pro Rudolfa Klepáčka, našeho hosta. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Vy jste doposud vedl agenturu Czech Trade a jejím úkolem bylo pomáhat českým firmám prosadit se v zahraničí. Jak byste definoval, na co teda české firmy v zahraničí nejvíc narážejí? S čím jim potřebujete pomáhat?
5: Těch věcí je víc. Vlastně agentura Czech Trade se snaží a je tím budem, který v zahraničí může trošku v těch začátcích firmě nahradit tu její přítomnost. To znamená, že ona snižuje náklady té firmě na to, aby hned od začátku musela působit na tom zahraničním trhu. Ale to nemusí být tou hlavní překážkou. Vy jste se ptala na překážky, které na těch trzích jsou. První z nich bývá často nalezení spolehlivého partnera. Protože vy jdete na trh, který vůbec neznáte, nebo máte nějaké potuchy, že je tam nějaký potenciál, že byste se tam mohli se svým výrobkem prosadit, i když i to dokážeme té firmě zjistit, protože tou první službou, kterou tam od nás může získat, je nějaké ověření zájmu o výrobek, ověření zájmu, ověření potenciálu na tom trhu. Ale abychom se dostali k těm partnerům. Vy jdete na trh, kde většinou neznáte ty partnery osobně, neznáte, jak fungují. O to těžší je to, když mluvíme ještě o těch třetích trzích, když jste mimo Evropu, tak tam je to ještě o to komplikovanější. A vy si můžete dneska už pomocí AI udělat nebo i jinak sám nějaký průzkum, ale vlastně nedokážete pomocí toho ještě v dnešní době zjistit, jestli je spolehlivý ten partner, jestli fakt tam existuje, jestli je na tom místě, kde je, co o sobě vykládá.
3: Čili to, co firmy nejvíc poptávají v zahraničí, tak jsou informace nějaké, které
5: ano,
3: vy můžete zprostředkovat.
5: Mm-hmm.
3: Do jaké míry ale ovlivňuje ten český biznis venku to, že právě třeba venku nemají informace o České republice. Jako, že z různých průzkumů vyplývá, že obzvláště tedy pod novým názvem Czechia. Narážíte na to nebo vaše pobočky v zahraničí?
5: Nepřijde mi, že to je největší problém pro spuštění obchodu v zahraničí. Máme nějakou návaznost na nějakou historii, v těch třetích zemích často znali, a je to trošku možná už klišé v dnešní době, ale prostě stále znali Československo a výrobky z Československa, to je v některých specifických zemích. Samozřejmě v tom západním světě to tak není, v tom rozvojivějším to tak ještě může být. Ale my poměrně se v rámci těch výrobků dokážeme prosadit i tak. Už nějakou dobu třeba i jako agentura působíme na tom místě a i jako ta agentura, tam máme nějaký zvuk, tak to je taky ta přidaná hodnota té agentury, protože už v té zemi jsme známí, nějakou dobu tam působíme. Ke všemu nám trochu pomáhá, že působíme společně se zastupitelským úřadem v té zemi, takže je tam takové nějaké, nebo ve většině zemí, nemůžeme říct, že ve všech 100% zemích, ale i to je nějakým zaštícením pro agenturu, že se dostaneme k té firmě, protože se takto můžeme představit. Můžeme otevřít ty dveře.
3: Podle nedávného průzkumu Domu zahraniční spolupráce ve vybraných 20 zemích o nás více než polovina cizinců někdy slyšela jako o nás, jako o Česku, ale nedokáže říct nic konkrétního. A skoro 3/4 dotazovaných neví, že Česká republika a Československo nejsou totéž. Nevím teď přesně, kterých vybraných 20 zemí, ale rozhodně to nebyly jenom rozvojové země, byly tam právě i západní země a mě třeba překvapilo, že byl velký podíl těch lidí, kteří nevědí nebo si nic nepředstaví pod názvem Česko. Třeba v Německu. Dají se s takovouto pověstí nějak lákat investoři nebo podporovat český biznis? A souhlasíte s tím, protože CzechTrade i CzechInvest vlastně jsou součástí projektu, kde by se měl hledat nějaký český národní brand, že je něco takového potřeba a že je potřeba na tom pracovat?
5: Mohl bych si dovolit ještě předběhnout k té otázce, než se dostanu k tomu brandu jako takovému. O té znalosti a neznalosti Česka ještě říct pár slov, protože to je strašně zajímavé. Já jsem říkal, že z hlediska firem na to až tak nenarážíme, jenže vy se bavíte s odbornou veřejností, s někým, kdo se v daném oboru pohybuje a najednou ví, že ty kvalitní výrobky ta Česká republika někde má a většinou svým způsobem je známa. Ale když uděláte takhle široký průzkum u běžné veřejnosti, tak ano, to s vámi souhlasím, tak tam tyhle problémy jsou. Ale naštěstí se až tolik nepropisují do té odborné veřejnosti, kde ty firmy si prostě ten zvuk dělají, ale abych se dostal k té části, že nejsme tímhle způsobem tak známí, tak jsou oblasti, ve kterých je to důležité, a to je třeba spotřební zboží. Tam totiž jdete přímo k té široké veřejnosti a tam potřebujete tu známost. A podle některých studií, když dobře pracujete s tou značkou, tak vám to ročně může přinášet o procento HDP navíc každý rok. Vyplývá to z nějakých dobrých příkladů, jako byla třeba Velká Británie, která pracovala s Great jako značkou, nebo chtěla se takhle v zahraničí prosadit. Nebo šlo o poslední době dobré příklady Slovinsko.
3: Úspěšná je také strategická prezentace Estonska, které se proměnilo v zemi známou jako startupový tygr Evropy. Na čem byste tedy řekl, že třeba můžou zaměstnanci tady vládních agentur stavět vlastně tu prezentaci Česka i pro ten biznis, protože je to důležité potom, jak říkají biznismeni, já kdybych řekl, že jsem z Německa, tak dostanu automaticky o 20% lepší cenu. Konkrétně
5: agentura,
3: to říkal Martin Bohánka.
5: Jasně, naštěstí to není pouze agentura, nebo teďka Czech Business, nebo CzechInvest, které nejsou vlastně těmi marketingovými vyloženě agenturami. Ale co je důležité, že tady vznikla ta iniciativa, která vlastně napříč politickým spektrem a napříč širokou veřejností hledá nějakou schodu, jak se jako Česko vidíme. Já doufám, že tenhle projekt se nám podaří všem dohromady společně právě s Domem zahraniční spolupráce, s Czech Turismem dotáhnout a získat právě tuhle širokou podporu. Důležitý je zatím ten příběh. Doteď jsme byli známí Prahou a pivem, dejme tomu, jako když to hodně zjednoduším. A my teď hledáme ten širší příběh, jak se to podařilo právě u těch příkladů, které jste tady zmiňovala. A ta práce není dokončena. Zatím jsou dokončeny nějaké první průzkumy na té široké veřejnosti. Opravdu, že se to vzniká od spoda, kde se spíš hledali jako hodnoty, jak se cítíme. Byla tam nějaká ta šikovnost, pracovitost a ty věci, které jsou známé. Ano, co nám tam vznikalo. A teď by to mělo být dopracováno do toho konkrétního příkladu, který bychom měli dlouhodobě držet. A myslím, že právě tahle ta systematická dlouhodobá práce na té značce se pak může propsat do těch výsledků, o kterých jsem tu mluvil.
3: A jsou tyhle ty vlastnosti, co si o sobě myslíme my, jako šikovno, schopnost improvizace a tak dále, také to, jak nás vidí venku, nebo s čím vy se setkáváte, třeba když tedy přijdou ti zahraniční partneři, co je to, proč třeba Němec nebo Fin by tady chtěl podnikat?
5: Oni vlastně nás vidí hlavně jako bezpečnou zemi, to je ta první věc a tak se profilujeme všude, že vlastně u nás je bezpečno, u nás je jako přívětivé prostředí i na život ve výsledku. I když my máme někdy tendenci o sobě mluvit, jako že to není nejlepší nebo hledat ty špatné věci, ale v zahraničí jsme vnímáni v tomhle smyslu. A to může být tím lákadlem, to může být tím, proč tady chcete někoho mít, nebo proč tu někdo chce zůstat, být a žít. Ale vlastně my nemusíme být zatím známi v zahraničí tím příběhem. Nám, když se podaří vytvořit a budeme ho správně používat v zahraničí, tak my ho vybudujeme. A o to jde, aby jsme ho uměli budovat a dlouhodobě budovat. A můžeme tím postupně pootáčet to vnímání zahraniční veřejnosti a mělo by se to propisovat právě i do toho, co jste zmínila. Když vím, že Česká republika, Česko je nějaké, tak jsem ochoten ten výrobek víc zaplatit, za ten brand, že je zrovna český, víc zaplatit, protože jsem se seznámil, byl jsem v České republice, takže všechno je propojené se vším v tomhle smyslu.
3: A co byste řekl, že je hlavní překážkou, proč k nám naopak nejde třeba víc nových investic nebo velkých investorů? Pravda je, že posledních 10 let ten příliv jako čistě nových globálních značek stagnoval nebo se zmenšoval.
5: To máte pravdu, že v posledních letech tam byla spíše stagnace, ale hezky je to vidět na příkladech těch, kteří už tu investovali, ty tu chtějí investovat znovu, protože už nás znají, protože vědí, jak se tu žije, protože vědí, jaké přínosy jim jako Česká republika dáváme. Ale máte pravdu, že jsme až tolik nezačali propagovat nebo neusilovali o to, abychom získávali nové investory. My to chceme trošku znovu obnovit, ale ty hlavní překážky jsou vnitřní většinou. A i v tomhle případě jsou vnitřní. Jsou to povolovací procesy, to ti investoři u nás stále cítí a s tím související nedostatek připravených ploch. Většinou investor, když se rozhodne k nějaké investici, tak si říká, dobře, do 2-3 let bych mohl na tom daném pozemku stavět.
3: Jasně.
5: Ale abyste tohle jako mohl, tak většinou už potřebujete mít připravený ten pozemek. Ne, že vám někdo řekne, tak dobře, tak dejte podmínky a my vám začneme ten pozemek připravovat. Tohle se v České republice začalo měnit, protože ono teda shodou okolností odštěpením části a vytvořením akciové společnosti Státní investiční rozvojové společnosti SIRSu, který má za úkol právě připravovat tyhle pozemky dřív, než máme toho investora, tak bychom mohli začít i toto točit. Ono je zajímavé, že naším největším konkurentem v poslední době a s kým na některých projektech jsme prohrávali je Polsko. A Polsko podle OECD není otevřenější než my. Ale co změnilo je infrastruktura. To, že mělo už ty místa připravená a že říká, do 2-3 let u nás prostě realizujete tu investici. Takže ani nešlo o cenu práce nebo o velikost investiční pobídky. Ve výsledku některých projektů šlo o rychlost připravenosti.
3: Ani o euro v podstatě, protože Polsko také nemá euro.
5: Ano.
3: Tak teď to může být naopak, protože teď jsem viděla zrovna nějakou novou statistiku, že k nám naopak začínají přicházet z Polska investice. Nejde jenom o to, že by nám bylo konkurentem, ale že samo začíná investovat, což je trošku smutné pro nás.
5: Ono to souvisí s tím, že Polsko v posledních letech skutečně ekonomicky vyrostlo, takže i jako silné země, nebo když se chcete zařadit mezi silné země, tak vy musíte začít investovat i v zahraničí. Nejde o to být jenom na tom domácím písečku, ale hledat ty příležitosti venku, protože tak rostete. Získáváte nové zkušenosti a hlavně musíte být inovativní, protože nové trhy, nové nároky, jiné věci.
3: Říká Rudolf Klepáček, ředitel nové vládní agentury Czech Business, který je naším hostem. Posunu se fungování nové agentury Czech Business. Proč by tahle nová agentura vlastně měla získávat zahraniční investice nebo prodávat české firmy venku lépe, než to doposud dělaly dvě agentury, které se na to specializovaly? V čem bude ta vaše hlavní přidaná hodnota?
5: To spojení je vždycky důležité z hlediska informací. Vy, když máte dvě agentury, i když spolu komunikují, tak nikdy nevidí do všech informací, které by nasdíleli ze 100%. Každá má trochu jiné zájmy, i když ve výsledku ty zájmy by měly být pro podnikatelské, ale máte dvě vedení, dvě vize. A ten velký přínos je propojení znalostí dvou agentur z trochu jiných pohledů. CzechInvest historicky samozřejmě investiční znalosti, v poslední době taky nějaké startupové znalosti. CzechTrade hlavně práce s exportními firmami a s exportéry. A vlastně tyhle tři skupiny vy je potřebujete propojit. Vy třeba, když potřebuje firma hledat nové inovace, tak jí k tomu může pomoct nějaký startup. A může to být exportní firma. Ten startup jí může pomoct vyřešit nějaký problém, který hledá pro zahraničí. Potřebujete růst, potřebujete investice, takže potřebujete znát investory. Takže vlastně, co se děje propojením agentur primárně, je propojením znalostí práce se všemi třemi typy klientů, které se vám mohou propisovat i třeba do toho zahraničí. Dřív agentura CzechTrade tak byla primárně skutečně agenturou, která podporovala export jako takový. Ale v poslední době vy nepotřebujete jenom exportovat do zahraničí, vy se potřebujete na tom trhu usadit. Být tam. Takže i investovat na tom zahraničním trhu. A samozřejmě k tomu se vám může hodit nějaké know-how s investicemi, i kdyby tady měly být jako do České republiky, ale vy ty know-how můžete otočit. Vy pracujete. CzechInvest pracoval i se zahraničními jinými investičními agenturami, takže znal třeba jejich pobídky, jejich věci. A tím vlastně dostáváte tu nástavbu i pro toho exportéra, který se stává třeba investorem v zahraničí.
3: Když zatím nechám stranou startupy a inovátory, na to se určitě chci zeptat, dá se říct, z jakých oblastí očekáváte největší zájem o služby CzechBusinessu, nebo jaké obory nejvíce potřebují nebo využívají služby současného CzechTradu, CzechInvestu?
5: Ty obory jsou v podstatě, nechci říct tradičními obory v České republice, ale oni vznikají i nové ty obory v těch, jak jste zmínila, inovačních nebo startupových oblastech. Kdybych měl něco zmínit, tak určitě jsou to oblasti strojírenství. Umíme se specializovat a prosazujeme se ve věcech, které mají nějakou přidanou hodnotu. Konkrétně můžu zmínit naposledy, co mě napadá, byly turbíny ve Švédsku dokonce, kde se z vodních turbín potřebovali přepracovat je na vzdušné turbíny a k tomu české firmy dokázali nabídnout tu svoji specializaci a know-how. To je to, o čem jsme mluvili, nebo co jste naznačoval, v čem jsme nevřili. My umíme improvizovat, my umíme vzít tu věc a říct ano, tak vám něco konkrétního předěláme na něco jiného. Obrana, zdravotnictví, i v AI chceme se profilovat jako republika v těch nových věcech, v AI, v kyberbezpečnosti.
3: Tam se to možná bude týkat hodně těch inovátorů, startupů, ale ještě jednu věc k exportu a k investicím. Současná vláda často jako kritizuje hodnotovou politiku předchozí vlády a tak dále, říká, je potřeba se více obracet na Čínu a nedělat si hlavu s nějakými hodnotami a tak dále. Jak vy se jako agentura budete stavět vlastně k této věci? Jako jsou trhy v Číně nebo naopak třeba na Ukrajině? Máte v tomto nějaké preference právě třeba i z pohledu těch hodnot, který zase si myslím, že i k biznisu patří?
5: A máte pravdu, že i k biznisu by měli a patří základní hodnoty, s tím s vámi souhlasím. Ono ale u těch jednotlivých vlád ve výsledku se úplně ta exportní podpora nebo ta podpora i ekonomické diplomacie a toho, kde máme působit, zas až tak neměnila. Ono ano, byly politické deklarace, které navenek něco říkaly, ale z pohledu biznisu většinou napříč politickým spektrem u nás převládal potom pragmatický přístup a tak chceme jako agentura dál pokračovat. Prostě ano, když tam vidíme nějaký potenciál a víme, že ty výrobky budou pomáhat k rozvoji té země, tak chceme ten potenciál dál využívat a nechceme říct, že nebudeme z principu obchodovat třeba s Čínou nebo s někým jiným, tak to se na to díváme.
3: Čili Čína nebo Ukrajina, čemu budete věnovat větší pozornost, když to takhle zjednoduším? Berme to jako symboly.
5: Rozumím. Tak Ukrajině se věnuje velká pozornost, protože na ní máme vypsané specializované programy, jdou na ní specializované peníze, takže tam ta pozornost je určitě větší.
3: A nemůže třeba český biznis současný postoj vlády k podpoře Ukrajiny poškodit třeba český biznis, jeho možnosti na obnově Ukrajiny? Jak se na to díváte jako šéf agentury, která má podporovat český biznis?
5: Tak český biznis to řeší i se současnou vládou a i v obranném průmyslu určitě vznikají iniciativy, které dřív ta vláda neříkala, že chce podporovat, ale postupně vlastně zjišťuje, že pro český biznis je to výhodné a dostává se do toho. Příkladem může být i zapojení do té vzdušné aliance a do Ligy ochotných, kde vlastně pan premiér se účastnil ve Francii jednání a potom po nějaké diskuzi právě s obranným průmyslem se chceme zapojit třeba v oblasti dronů, kde jsme dobří. Takže ano, český biznis vlastně ovlivňuje to myšlení vlády, protože ta v současné době naslouchá tomu, aby to hospodářství podpořila v tomhle smyslu a často pak politika ustoupí právě těm zájmům hospodářským.
3: Když se zmínil třeba drony, tak se dostáváme právě k těm startupům a inovacím. Czech Business slibuje velkou pozornost tady tomu oboru nebo vůbec inovátorům. Řekla bych, že to je téma, které slibuje každá vláda, že bude podporovat startupy a inovace, něco už se udělalo. Znamená to, že prostě vrhnete do tohoto sektoru nějaké třeba větší peníze, vyčleníte na to víc lidí, více peněz, nebo budete dělat ještě nějaké další legislativní úpravy, navrhovat spíš tedy?
5: Já myslím, že jste to dobře trefila, protože v současnosti vzniká legislativa, vzniká startupový zákon, který v České republice do dneška nebyl a zjišťuje se i z příkladů jiných evropských zemí, takovými vzory české pro Českou republiku byly Španělsko a Portugalsko, ku podivu tyhle jižní země, takže tentokrát jsme nešli na sever, jak většinou chodíme, tak ty zavedly startupový zákon a vlastně začaly kultivovat to prostředí. Ten startupový zákon totiž vám nadefinuje nějaký rámec a ty startupy vědí, v čem se pohybovat, jaké mají výhody, jaký mají mít přístup u státu a podobně. A agentura by měla být implementačním místem toho startupového zákona. Ten startupový zákon je širší, má víc věcí, ale jednu z věcí, kterou definuje, je, co to vůbec startup je.
3: A je už tam jasno, protože tam byly různé návrhy, jak by se vlastně měl definovat.
5: Ano,
3: kolik má zaměstnávat lidí, myslím, že tam bylo.
5: Je to počet lidí, je to nějaká délka jeho vzniku, takže velikost, doba založení, ale taky třeba nechceme, aby mezi startupy se dostávaly věci, jakože otevřete firmičku jakoukoliv, budete tam mít dva lidi a prohlásíte se za startup. Ten startup má být definovaný taky nějakou svou inovativností, tím nápadem, tím něčím novým a taky škálovatelností, to znamená, že on musí mít potenciál růst a stávat se nějakým globálním. A to je vlastně asi to nejtěžší na tom.
3: No to
5: tak
3: jo,
5: jako, když definujete, že firma je stará 2 roky, že má mít do 5 zaměstnanců, tak to je jednoduché, to posoudíte. Ale vy potřebujete pak posoudit i ten potenciál toho růstu, té škálovatelnosti, toho nápadu.
3: A to už je vymyšleno, jak se to bude posuzovat, jestli je to inovativní nebo ne?
5: Myslím, že ty hlavní kontury jsou, protože už teď třeba agentura Czech Invest měla nějaké zkušenosti s posuzováním startupů. Jeden z programů se jmenoval Technologická inkubace, kde pomáhal vlastně technologickým startupům přivádět ty nápady k životu. A bylo to v různých oblastech, v různých sektorech a pro každý ten sektor vždycky existoval tým odborníků pohybující se v tom sektoru, který měl posoudit, zda splňuje tu inovativnost.
3: Čili čím Czech Business může přispět startupům?
5: Rozhodně svou už dlouholetou zkušeností tím, že přebírá ty zkušenosti z Czech Investu, ale i Czech, který tu začal v té exportní oblasti pracovat se startupy. To jsou třeba oblasti, kde se ty agentury začaly strašně přibližovat a vlastně je to jedna z oblastí, která prostě teďka prorůstá v jednu věc, ale čím může přispět? Dokáže a ví a zná už ty potřeby startupů od jejich začátku, od vlastně vzniku firmy, od postavení business plánu, až po to, jak se dostat na ten globální trh. A my teďka v Czech Businessu to dostáváme do jednoho řetězce, ne do dvou oddělených agentur, kde každá řešila část toho řetězce. A někde se tam překrývali, někdy ne, a někdy si vyříkávali, kdo kam až má zajít. Teď to máte jako jasnou, definovanou službu od začátku do konce pro startup. Startup by měl mít jednodušší vstup do tohohle systému, měl by mít jednodušší přístup také k financování, což je hodně důležitá část. S tím mu nepomůže agentura jako taková, jako že by mu řekla, tady dala peníze jako dotaci nebo něco takového, ale dokáže propojit s těmi investory, dokáže propojit s případně i bankovním sektorem, ale hledají se i způsoby jako založení fondů pro startupy. To je spolupráce s dceřinou společností Národní rozvoje banky, s NRI například. Kdyby
3: měl nový venture, kapitálový fond.
5: Přesně tak, a to, na tom se intenzivně pracuje. A vlastně ta agentura měla by být orchestrátorem v rámci toho systému, protože my sem tam máme jednotlivé píky nebo špičky, co umíme. Ale my je potřebujeme jako propojit, aby jako spolu hráli, právě proto říkám orchestrátorem, jako jeden orchestr, který funguje dohromady.
3: Budete mít na svoji činnost dost peněz. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček mluvil o tom, že se spojením těch agentur do jedné, vlastně do nového Czech Businessu, hlavně ušetří, tak nebude to zase o tom, že bude o úspory a ne rozvoj?
5: Já osobně jsem strašně opatrný na to slovo hlavně ušetří. Já, když jsem diskutoval i s panem ministrem o tom, jak já si představuju integraci, tak jsme říkali, ano, my vidíme úsporu v oblasti těch obslužných věcí. To znamená právní, účetní, marketing, nepotřebujete dva útvary z každé agentury. Tam dokážete něco uspořit, udělat ten back office vlastně štíhlejším a štíhlým. To cílem bylo. Ale obecně teďka to, co jsme ušetřili na back officeu, tak my bychom z části chtěli věnovat právě třeba na ty startupové služby, které doteď na Czech Investu fungovaly s největší částí projektově. To znamená, že byly placeny z evropských peněz a měly 3-4letý cyklus a vždycky se nevědělo, jak se dokáže navázat potom 3-4letém cyklu. A teďka v té nové agentuře chceme mít jednu pilířovou nohu startupů a inovací, kde vlastně budeme mít vlastní zdroje na to, a teďka je vlastně přeskupujeme v rámci té agentury a diskutujeme o tom i s panem ministrem, jak silní dokážeme v tomto být a jak moc to, co jsme ušetřili, dokážeme věnovat do těchto nových věcí. A mým cílem je umět tohle vysvětlit, tuhle potřebnost, a s panem ministrem teda najít nějakou cestu, abychom toto takto mohli použít.
3: A budete mít tedy větší rozpočet nebo ne?
5: Zatím to vypadá, že pro příští rok budeme zůstávat zhruba na podobném rozpočtu.
3: To znamená kolik?
5: Tak když sečtete obě agentury, tak se pohybujete něco přes 600 milionů korun.
3: Děkuji za rozhovor.
5: Děkuji.
3: Naším hostem byl ředitel nové vládní agentury pro podporu podnikání Czech Business Rudolf Klepáček. Je to také všechno z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu a také ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.
2: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
6: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
7: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
6: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
7: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
6: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
7: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat, a tak pravděpodobně nakonec Emilii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
6: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
2: 90-kové léto.
8: Televizní soutěže sice existovaly už před rokem 89, ale v 90. letech jich mnohonásobně přibylo, vzpomíná dramaturg Aleš Ulm.
9: Takže jsme si na to sedli a já jsem se setkal nějak s Bonaventurou a ten přišel s myšlenkou na Zednička a takhle jsme se nějak dali dohromady a ono to zrovna zacvaklo.
2: 90-kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně schazovat listí. Tým amerického prezidenta Trumpa na konci měsíce opustí mluvčí Bílého domu Caroline Levitová. Kapitán fotbalové Sparty Lukáš Haraslín po 5 letech končí na Letné a bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba na jihu Moravy začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brno kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
11: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha, ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
10: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. 28-letá Levitová se podle něj chce věnovat rodině. Teprve nedávno se vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. Trump dodal, že rozhodnutí své mluvčí respektuje. Miliony lidí sledovali večer zatmění slunce, zatímco v Česku bylo pouze částečné, třeba na Islandu, v Portugalsku nebo Španělsku zakryl měsíc sluneční kotouč úplně. Přilákalo to řadu vědců i nadšenců.
12: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
13: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
12: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
10: Komorní i symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje zakladatelka přehlídky Jana Kubáčová.
14: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
10: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Fotbalová Sparta přišla o svého kapitána. 30-letý Lukáš Haraslín zamířil do saudsko-arabského Al-Fatih a své působení v Praze uzavřel emotivním vzkazem fanouškům.
15: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
10: Haraslín přišel do Sparty v roce 2021. Během angažmá pomohl Pražanům ke dvěma mistrovským titulům i triumfu v domácím poháru. V České lize odehrál 131 zápasů a vstřelil 47 branek.
16: Dvě omezení na dálnici D1 u Vyškova a u Devíti křížů. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Vyškova sjezdu na Olomouc stojí nepojízdné nákladní auto. Kilometr 230, dejte pozor, podle policie blokuje jeden jízdní pruh. Na D1 z Prahy do Brna u Devíti křížů pokračuje odklízení porouchaného kamionu. Na kilometru 166,5 vedle odpočívky je zavřená krajnice, místo je dobře označené. Dálnice teď bez kolon, nehody na nich a hlavních tazích hlášeny nejsou. Na Brněnsku je na silnici 387 mezi obcemi Doubravník a Nedvědice rozsypané obilí. Projíždějte pomaleji, povrch by mohl klouzat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude převážně jasno, teploty dnes vystoupí.

0: se už v repríze pořadu Téma plus.
1: Listopadová revoluce roku 1989 otevřela kromě jiného i otázku, kam se bude vyvíjet český film, kdo ho bude financovat a jakou kulturní politiku bude stát ve vztahu ke kinematografii uplatňovat. Brzy se ukázalo, že téměř žádnou. Co se stalo s největšími českými filmovými ateliéry po listopadu 89? Proč jim hrozil zánik, když už bylo možné natáčet bez cenzury? Jaké představy o českém filmu měli filmaři na prahu prvního svobodného roku 1990? A proč musel Václav Marhoul dát z Barandova výpověď mimo jiné i Zdeňku Svirákovi? Posloucháte speciál Tématu plus a k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
2: Devadesátky.
1: Václav Marhoul, budoucí porevoluční ředitel filmového studia Barandov, poznal poměry v tomto státním podniku důkladně a opakovaně, a to v období od konce 70. do konce 80. let. Opakovaně proto, že v tomto největším československém filmovém studiu nevydržel pracovat nadlouho. Opakovaně odcházel a zase se vracel a jako produkční pracoval především na filmech Tomáše Vorla, Pražská pětka a Kouř. Nutno dodat, že už jako externista.
3: Víte, co pro mě Barandov byla jako absolutní hrůza, popravdě řečeno. Prostě špína všude, všechno zanedbaný, strašně blbý filmy, jako až teda na výjimky samozřejmě, se tam jako dělali dělníci neochotný, nepracovitý. Jako já jsem to vnímal prostě z tohoto pohledu. Pro mě to opravdu bylo něco naprosto jako neuvěřitelného a budiš opravdu takým symbolem jakoby toho Barandova předrevolučního, že jak tam máte tu úžasnou budovu, tu hlavní od Maxe Urbana, tu krásnou futsalenskou stavbu, tak tam má uprostřed věž a z té věže, prosím, vyrostla bříza, kterou jsem nechal potom uříznout a ta měla přes 7 metrů a ta vyrůstala přímo z omítky a nikomu to za ty leta vůbec jako nevadilo. Jo. Oprýskaná taková rudá hvězda, jo, s oprýskanou barvou, obrovská, která byla nad tím postranním vchodem, kudy se vcházelo vedle závodní stráže. Jo. Tohle byl pro mě Barandov, žádný toaletní papír na záchodech, jo, špinavý všechno.
1: Vlastně ta otázka, jestli se tam někde ještě toulal duch Miloše Havla, je asi zbytečná.
3: Tak toulal se tam právě jakoby v těch starých halách takzvaně. Jako toulal se tam, to jako bezesporu, ale jako komunisti udělali všechno pro to, aby ten odkaz toho Miloše Havla a toho, jak Barandov krásně vypadal v těch 30. letech, tak to samozřejmě úplně jako absolutně zničili.
1: Navzdory tomu všemu se na konci 70. let na Barandově mohlo odehrát i něco pozitivního, přinejmenším v personální rovině. Například vznik scénaristického oddělení, jehož zaměstnancem se stal i dosavadní scénárista na volné noze, Zdeněk Svirák.
4: Já jsem do té doby pracoval pro Barandov, ale ne jako zaměstnanec. A jednoho dne, myslím, že to byl Karel Cop, to byl vedoucí jedné tvůrčí skupiny, mi nabídl, jestli bych nechtěl být zaměstnán. No a to pro mě byl dar, protože já jsem měl dvě děti a byl jsem na volný noze, tak znáte asi, jak je to nejistý, takže jediný divadlo mě živilo. Rád jsem se stal zaměstnancem a bral jsem každý měsíc plat, už jsem dlouho nezažil.
1: A teď si budeme povídat s Tomášem Hubáčkem, filmografem z Národního filmového archivu. Nejprve o tom, které české filmy už před listopadem 89 naznačovaly, že starý režim začíná mít přece jenom aspoň trochu na mále a pomalu se drolí.
5: Pokud se podíváme na 80. léta, tak máme dodnes jako jistou představu určité šedivosti celého toho období, nějaké jako jednolitosti, neporazitelnosti toho stále fungujícího centrálního dramaturgického systému. Ale navzdory tomu se vlastně pak zejména v té druhé polovině 80. let objevují filmy, které pranýřují stále v těch žádaných intencích té společenské satiry a společenské kritiky, tak pranýřují nějaká témata, která tím často vůbec poprvé objevil.

0: objevují a ukazují je divákům. Nešvary, které se snažil do jisté míry ten státní aparát schovat, ukazovat, že neexistují. A právě tím ukázáním té neexistence jsou tyhle filmy pro nás zajímavé. Když bych to vztáhnul na konkrétní příklad, byl by to třeba film Proč? Film, který se vyjadřuje k tématu fotbalových huligans a jejich zničení vlaku, který tedy míří na fotbalové utkání. Film, který samozřejmě toto jednání odsuzuje, což je pochopitelné, ale vlastně vůbec ukazuje, že i tohle je v tom socialisticky uspořádaném státě možné. Když bychom vzali i ten film Proč, nebo třeba ještě významnější film Bony a klid Víta Olmera, který přiznává, že existuje praxe vexláků a prodávání bonů, tak to byly stále filmy, ale které kritizovaly nějaké jevy, které se v té společnosti objevovaly takzvaně ze zdola. Vznik nějakých subkultur, třeba těch chuligánů, jako v tom Proč, nebo právě těch vexláků v Bony a klid, ale těch filmů, které by přímo kritizovaly tu vládnoucí stranu nebo její postupy, tak těch tam bylo relativně málo, které by byly ještě uvedeny tím koncem 80. let, ale rozhodně bych tam zmínil Nejistou sezónu. Významný film, kterému mám pocit, že se dostává naštěstí velké pozornosti v posledních letech. Film, který je tedy přímo výpovědí o obtížích divadla Járy Cimrmana s uvedením jejich nové hry a nesmyslných požadavcích tehdejší cenzury a marném boji, který je teda naštěstí nakonec korunován úspěchem.
1: No to probíhalo neuvěřitelně. My jsme si řekli s Láďou, že ten film bude pravdivý, že tam nebude nic jiného, než co se stalo, jenom pořadí bude takový dramatičtější. A tak jsme tomu přistupovali jako klátce, která buď bude povolená nebo zakázaná, ale že by se tam nemělo vůbec škrtat. Takže když došlo na schvalovací projekci, tak jsme řekli té komisi, prosím vás, nepřemýšlejte nad tím, co vyhodit a co nechat. Buď to úplně zakažte, nebo to úplně povolte. A tu drzost jsme měli asi proto, že to bylo v době takzvané pěrestrojky, v době, kdy v Rusku už byli dál než my v té demokratizaci nebo osvobozování se. Pěrestrojka, glasnost, to byly slova, které pro náš aparát stranický byly jako výhružný. To nechtěli moc, ale tušili, že to sem dorazí. Čili oni z té projekce vyšli, my jsme čekali venku, celý takový borosený, a ten předseda komise nám řekl, máte to schválený, bez jakýkoliv připomínky. Protože oni si říkali, co když to zakážeme a pak to odneseme, jo, se to povolí ledy, a, no ale udělali tomu filmu takovou službu, že ho nepustili do velkých kin, jenom na okrajových. Takže film, o kterém jsme si mysleli, že vzbudí rozruch, jako svobodomyslný nebo kritický, tak on prošuměl, aniž si toho kdokoliv všiml.

0: co to znamenalo, když film byl státní umění, že na něj existoval monopol podle zákona nebo dekretu podepsaného ještě prezidentem Benešem, nikdo jiný než stát nesměl natáčet a distribuovat filmy. To je vlastně představa dneska absurdní, asi mimoběžná.
1: Ten film byl ve státních rukou nebo byl centralizován už vlastně od doby vzniku protektorátu Čechy a Morava, kdy vlastně německá strana se snažila velice proaktivně ten film centralizovat, dát mu jedno vedení, aby se zjednodušil dohled nad celou tvorbou. Tady vidíme, že vlastně už za války, v těch válečných letech vznikaly různé programy, různé přípravy, co se s filmem stane, až ta válka jednoho dne skončí. A už vlastně tehdy bylo připravována ta koncepce jeho převedení do státních rukou. Ten film už měl nějakou centrální podobu a jak jste zmiňoval, tak dekretem prezidenta Beneše ze srpna roku 1945, tak film zůstává ve státních rukou a oprávněn k výrobě osvětlených filmů je oprávněn pouze stát a k jejich distribuci. A tahle praxe tady vydržela následujících 44 let, kdy ta struktura se neuvěřitelně rozkošatila. Československý státní film měl celou řadu různých odboček, různých menších výroben, různých delegovaných pracovišť. A ta struktura se dodnes jeví vlastně jako velice obtížně přehlednou.
2: Hlásíme se vám teď, přátelé, z Barrandova, přesněji z filmových laboratoří. Dovolte mi, abych vám představil soudružku Hedviku Večeřovou, obchodního náměstka. Tak, soudružko Večeřová, co mi můžete říct zajímavého o vaší práci?
3: No, posláním filmových laboratoří, které mají závod v Praze a v Kotvaldově, je zpracovávat kinematografické materiály, televizní filmy, vyrábět filmové kopie a provádět magnetický záznam.
0: Praxi to znamená, kolik vlastně to, před listopadem 89 československý stát do českého a slovenského potažmo filmu ročně investoval?
1: No, my to přesně nevíme, ale existují různé odhady na základě dobových svědectví, alespoň částečných výkazů, které od nich máme k dispozici. Ta částka se pohybuje zhruba mezi 100 až 300 miliony korun, což je částka po přepočtu naprosto neuvěřitelná. A za to se vlastně ten moloch držel na nohách. A až vlastně ty změny roku 1990 ukázaly, jak moc ty nohy byly hliněné. Protože to sebou neslo právě přezaměstnanost státních podniků, neslo to neuvěřitelné množství kin. Česká republika vždy měla velice hustou síť kin. Nicméně jejich nabobtnání během 70. a 80. let už bylo neuvěřitelné. A vlastně nikdo se nezajímal moc o to, jak moc ta kina byla výdělečná. Takže až ta změna těch let 89 a 90 poukázala na tyhle ty vnitřní problémy a toho, že ten systém, který byl do té doby, tak vlastně v té době nové nemůže obstát, protože není samoudržitelný.
4: To je přesně teď řeknu to, co já jsem tenkrát vůbec nevěděl a doteďka vlastně spousta lidí to ani netuší. Protože si mnoho lidí myslí, jako že za toho bolševika stát platil český film, jo, nebo československý film, ale není to pravda. Není to pravda. Jako stát opravdu platil naposledy jako výrobu filmu do roku 1956.
0: Ale zajistil nějaký toky peněz.
4: To ano, ale jako stát, jako že by vláda nebo stát platil výrobu filmu, jako tak to takhle opravdu nebylo. A budiš důkazem, že když se dneska díváte jako my na staré filmy, tak vlastně filmy do roku 1956, kdy máte copyright, takový to C v tom kroužku, který značí duševní vlastnictví jakoby k tomu každému dílu, tak máte napsaný československý státní film. Ale ten byl zrušen a vznikly takzvané samostatné výrobní hospodářské jednotky, což byl Barrandov, Gotwaldov, dneska v závorce Zlín, filmové studio Koliba v Bratislavě, laboratoře, Dermacol, československý film Export, jako ústřední půjčovna filmu, kinotechnika a tak dále. To všechno byly samostatné výrobní hospodářské jednotky a ty všechny byly pod ústředním ředitelství československého filmu. A zároveň se vytvořil takzvaný monopol. To znamená, jenom stát jako na základě opravdu zákona mohl vyrábět filmy, exploatovat filmy, tedy distribuovat a tak dále. Takže všechno na základě monopolu. A fungovalo to teda v podstatě v uvozovkách jako velmi geniálně, protože si vemte, že ústřední půjčovna filmu jediná mohla opravdu distribuovat filmy a vybírat za ně vstupné. Zkrátka dobře, Barrandov vyrobil film, Ještě se dostaneme k tomu, za co to vyrobil. Ten film vlastně předal Ústřední půjčovně filmu, ta ho dala do kina a kasírovala jako to vstupné z těch lístků. Vemte si to, že ještě na začátku 90. let, ale hlavně v těch 80. letech, chodilo do kina přibližně 120 milionů lidí ročně. Dneska je to teda desetina, dneska je to teda jenom těch 12 milionů cirka. Ale vemte si, že lístek stál v průměru 10 korun, takže vy jste v obratu na 1 200 000 000 korun. To máte dneska v kupní síle koruny stane nějakých 6,5 miliardách korun. Takže vemte, co to bylo za obrovské peníze. Jo. Nicméně Ústřední půjčovna filmu si to nenechávala. Ústřední půjčovna filmu to odevzdala nebo převedla na účty Ústředního ředitelství Československého filmu. Jediným dalším výdělečným podnikem byl Československý film Export, který ze zákona v podstatě, nebo ze všech těch přilehajících předpisů, byl jediný oprávněný k tomu uzavírat jako smlouvy o zahraničních zakázkách. To znamená filmy jako Jentl, Barbrou Streisandovou, Amadeus Miloše Formana, všechny ty západněmecké filmy, které byly přes Bavaria film, to všechno šlo přes film Export a film Export to taky těm výrobním společnostem fakturoval. Co vydělal, to odvedl Ústřednímu ředitelství Československého filmu. A ten to potom přerozděloval zpětně. To znamená, Barrandov nikdy nevydělával, ale ročně dostával 200 milionů korun, 100 milionů korun na výrobu, 100 milionů korun na režii.

Tak takhle tady vypadal oběh peněz ve státním filmu. Zatímco někteří v listopadu 1989 tušili, že tohle skončí, jiní si mysleli, že stát, který už nebude dělat zadavatele a zároveň ideologický dozor, bude ale nadále plnit úlohu bankéře a pokladníka, což se ukázalo jako poněkud lichá představa. Ale vraťme se ještě do okamžiku, kdy se otevřelo stavidlo. Porevoluční příběh Václava Marhoula by mohl nabrat zcela jiný směr, pokud by mu jednoho krásného dne, jak se tak říká, nebouchly saze.

0: Je tabáček.
1: Tak jenom řekněte, jak to bylo. Je to poměrně slavný moment, ale možná ho všichni neznají.
0: Slavný moment, říkáte. No. Já jsem byl na Brandově náhodou, protože jsem pracoval v produkci na celovečerním filmu Kous Tomáše Vorla a já jsem potom 17. listopadu po té národní třídě, která teda, musím říct, se mnou jako neuvěřitelně zacvičila. To je zážitek na celý život. Strašný zážitek. Tak já jsem jel v pondělí 20. na Barrandov, nebo v úterý 21. to vlastně bylo. Jenom abych si vzal nějaké věci, protože já jsem se angažoval dole v Mánesu s výtvarníky. Jel jsem si tam pro vlajku našeho skautského oddílu z roku 1968, kterou jsem měl schovanou. No a náhodou se teda stala ta věc, že osudem, vyberte si z rády a po drátě, taková bakelitová krabička se ozvalo, že se zvou všichni zaměstnanci Barrandova do oteru číslo 6, jakože vedení Barrandova, co si řekne o událostech 17. listopadu, tak já jsem říkal, tak když už jsem tady, jak se tam půjdu podívat, no, tak jsem tam šel a ty tam samozřejmě nastala ta situace, kdy tam stálo to vedení Barrandova, byl tam předseda KSČ a tak dále, a ty tam začali říkat, jako, že na ulici se to nevyřeší a že soudruzi, musíme si sednout ke stolu a jako tak neuvěřitelný plky a mě, jak se říká lidově, ruplo v kouli, úplně jako blackout. Vyskočil jsem na pódium, vzal si mikrofon a řekl jsem, vyjdete do prdele a my jdeme do stávky. Aniž by byl tím zaměstnancem Barrandova, tak jsem se stal šéfem toho stávkového výboru. Jo. Ach jo.

0: Když už bylo jasný, že teda je převrat a že budou úplně jiný poměry, jak jste si představoval, že bude probíhat výroba českých filmů?
1: No, já jsem si to představil úplně stejně jako všichni ostatní, protože já jsem tenkrát taky vůbec nic netušil, jakým způsobem vlastně vůbec je Barano financovaný a z čeho dostává peníze a tak dále. Tenkrát jsem o tom neměl absolutně jako ponětí. Takže jako já vlastně jsem jenom toužil potom prostě, aby Barandov opravdu se vyšvihl jakoby na tu úroveň, na tu předválečnou, aby to prostě opravdu bylo kulturní prostředí, kde se bude dobře pracovat a díky svobodě a zrušení cenzury, že se budou dělat skvělé filmy a tak dále. Takže to byla představa, která se pravděpodobně nelišila od představ jako všech ostatních lidí okolo mě.
0: A teď rozhlasové noviny 6. ledna 1990. Ladislav Smoljak a Zdeněk Svirák v pražském Radiopaláci na ustavující schůzi Unie Českého filmového svazu a Českého televizního svazu, tedy zárodků budoucí organizace se zkratkou FITES.
2: Já myslím, že na rozdíl od toho předchozího svazu českých dramatických umělců, jehož součástí byli i filmaři, tady nepůjde o takzvaný ideový svaz, to znamená, že tu bude několik lidí, kteří budou mít pocit, že těm ostatním filmovým pracovníkům musí dávat rozumy, že je musí ideově vést. Tento svaz bude vlastně takovým sdružením lidí, kteří film dělají a kteří tedy budou hájit zájmy svého filmu a zájmy svých profesí.
3: Tato valná hromada se sešla právě dnes, myslím právě tak brzo proto, aby to, o čem jsme tu mluvili předtím, hájila, aby tu byla síla všech filmařů, kteří filmové umění ochrání.
4: My jsme se s Láďou Smoljakem přimlouvali za to, aby film zůstal státní. A psali jsme Václavu Havlovi, že ať tenhle Benešův dekret neruší, že ten Barandov je dobře zorganizovaný, akorát když by tam nebyly ty Tomani, ty žáby a ideologičtí hlídači, takže by tam mohly vzniknout krásné filmy. Já totiž nejsem vůbec ekonomicky gramotný, takže já těm tokům peněžním nerozumím, ale bral jsem to čistě takhle, že jsem byl spokojen, jak ty dramaturgické skupiny fungovaly, protože tam to byla jistá soutěž. Já na vlastní kůži jsem zažil, že na jedné tvůrčí skupině mi odmítli Vesničková a Středisková a ve druhý to přijali a udělali všechno pro to, aby z toho byl dobrý film. Ta látka vznikala a vyvíjela se za dohledu toho dramaturga, v mém případě to byl Václav Šašek, až se dostala do stádia, kdy stálo za to ji natočit. No, to nám tady dlouho chybělo a já bych řekl, že chybí pořád.

0: 29. prosince 1989. Vážený pane prezidente, obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem v den vašeho zvolení, neboť věc, o kterou nám jde, nesnese odkladu. My, tvůrčí pracovníci filmového studia Barrandov, si uvědomujeme, v jakém akutním ohrožení se ocitá česká filmová kultura s nástupem nových ekonomických podmínek. Jakkoliv vítáme ozdravení našeho hospodářství přechodem k tržním vztahům, máme oprávněné obavy, že jejich neuvážená aplikace na kinematografii zasáhne původní českou filmovou tvorbu tragicky. Žádáme vás, pane prezidente, nejen jako hlavu státu, ale i jako představitele české kultury, abyste podpořil urychlené vypracování takového zákona o kinematografii, který by zaručil její národní identitu a její další rozvoj. V současné době se projevují silné tendence k výprodeji výrobních kapacit a distribuční sítě zahraničním firmám a my vás proto žádáme, abyste nás zaštítil a nedopustil, aby se tak stalo. Věříme, vážený pane prezidente, že se osobně zasadíte o zachování naší kinematografie jako nenahraditelné součásti naší národní kultury a děkujeme vám. Za Občanské fórum tvůrčích pracovníků filmového studia Barrandov Hynek Bočan, Jaromil Jireš, Dušan Klein, Zdeněk Svěrák, Václav Šašek.
1: Přestože lze pociťovat velkou sympatii k první polistopadové vládě národního porozumění i k Václavu Havlovi, pokud jde o euforické období do prvních svobodných voleb, přesto rozbíhající se kauza Barrandova a českého filmu byla možná jedním z mála případů, kdy prezidentovi poradci dopis signatářů starostlivého dopisu, jak se říká, odpálkovali. Přestože s ním paradoxně v lecčems vyslovovali souhlas.
0: V Praze 5. ledna 1990. Přátelé, vaše obavy z neuvážených aplikací nových forem naší ekonomiky na československou kinematografii, vaše obavy, že bude tragicky zasažena, jsou nepochopitelné. Přikládá-li někdo prezidentu Havlovi úmysly zkomercionalizovat československou kinematografii, vydat filmové studio Barrandov západnímu kapitálu a podobně, je lhář. Přikládá-li někdo takovým lžím sebevenší význam, je hlupák. Československo se musí stát evropskou kulturní metropolí, musí z něj vyzařovat síla ducha a myšlenky. K tomu je třeba kinematografie nezávislá a svobodná, nezávislá na zahraničním kapitálu, na zájmech byrokratů i na vkusu pana prezidenta. Z pověření pana prezidenta Československé socialistické republiky Václava Havla, Saša Vondra, poradce, a Jiří Křižan, poradce.
2: Tak a teď se přeneseme do momentu, kdy je nějaké jaro, typuju 1990, nebo léto možná, to upřesněte prosím, a vás kontaktuje režisér Zdeněk Syrový a začne vás přemlouvat, abyste kandidoval do konkurzu na ředitele Barrandova. Proč si vybral vás a bavili jste se třeba předtím o nějakých koncepcích, jako co s tím dělat?
3: No, pane Slomský, jenom technicky opravím, jako jo. Zdeněk Syrový mě nezavolal, abych se zúčastnil konkurzu. Zdeněk Syrový mě zavolal, abych se stal ředitelem Barrandova. Jako bez konkurzu. Takhle to bylo. To bylo jako, že je to vlastně nominace FITESu, že mám jakoby ty ostruhy v vozovkách jakoby z toho listopadu roku 89 a že mi lidi věří a tak dále. Já jsem tenkrát vystoupal před stovkami lidí a tak dále. Věděli o mých jako vztazích jako s Vaškem. Takže oni mě viděli jakoby nějakého perspektivního, mě bylo tenkrát 30 let, perspektivního mladého muže. Teprve později jsem pochopil, že mnozí z nich si to vysvětovali tak, jako se stanu jejich marionetou. Že si mě tam prostě při mě mládí jako budou vodit na špagátku a budou se dělat se mnou oni, co budou jako nějakým způsobem chtít. Ale já jsem mu to samozřejmě odmítl tomu Zdenkovi, jo, protože já jsem říkal Zdenku, a já měl Zdenka Syrovýho teda opravdu hodně rád a vážil jsem si ho, byl to skvělý člověk. A odmítl jsem mu to a říkal jsem, já to dělat nemůžu, protože já jsem celý život dělal produkci, já jsem filmař, já nejsem úředník, já jsem v životě tohle nerealizoval, nevím, jak se řídí filmové studio. Ale nicméně Zdenek mi volal ještě třikrát. Abych se to rozmyslel. Já jsem samozřejmě jako se dostal do naprosto nekomfortní situace, kdy se mi to dělat nechtělo a zároveň vlastně všichni okolo mě tvrdili, že bych to dělat měl. Protože to byla taková ta doba, kdy ty lidi říkali, ale včetně právě jako jmenovaného Vaška Havla, jo. Já jsem to řešil taky, protože nakonec já to bral jako, že Barrandov je v podstatě Havlovo. Všichni říkali, ale víš co, ale je nová doba, jako jo, prostě to chce mladí lidi, kteří nějakým způsobem se na věci dívají už úplně jinak, jako a tak dále. Takže já jsem nakonec teda ustoupil tomu Zdenkovi a řekl jsem, dobře Zdenku, ale za podmínky, že to bude konkurs. No a ten konkurs se skutečně uskutečnil v září roku 1990. No, byli jsme tam jenom tři, ale později jenom dva. Všichni jsme byli produkční, Karel Kochman, který to vzdal a myslím, že udělal dobře, protože tomu Karlovi došlo jako do jakého leze průšvihu, protože možná na rozdíl ode mě neměl informaci, kterou já jsem absolutně postrádal. Jako, a potom Petr Čepek, produkční, to byl pozdější šéf právě odboru jako na Barrandově a moje maličkost. No a já ten konkurs vyhrál a vlastně od 1. října roku 90 jsem se stal oficiálně ředitelem státního podniku v filmovém studiu Barrandov.
4: Tím, že stát byl jediným, kdo mohl filmy vyrábět, tak byl také jediným, kdo mohl lidi v této oblasti zaměstnávat. Studia, právě Barrandov, ale můžeme říct, že i studia ve Zlíně, tedy tehdejším Gottwaldově, studio Prometheus v Ostravě a další krátký film třeba, tak měli vlastně celou řadu zaměstnanců, kteří byli vázáni klasicky smlouvou. Film nebyl tehdy jaksi svobodným podnikáním a ta smlouva těm zaměstnancům přinášela standardní měsíční výplatu, ovšem se závazkem, že se musí podílet na vzniku nějakého počtu filmů, to se odlišovalo podle doby a podle místa jejich zaměstnání, na kterých se musí tedy nějakým způsobem podílet, do kterých musí být zapojeni. Trochu volnější to bylo u těch vyloženě technických zaměstnanců, kterých byl buď nedostatek, což byly zejména filmoví střihači, anebo jich bylo obrovské množství, což byly osvětlovači, tak tam se to různě měnilo. A vlastně i tato struktura se ukázala příchodem 90. let jako dlouhodobě neudržitelná.
2: My bychom měli zdůraznit, že to tež se samozřejmě týkalo samotných režisérů.
4: Ano.
2: To znamená, spousta režisérů jako zaměstnanců na Barrandově, spousta externistů, byly to desítky lidí. Mnozí z nich se vlastně pokoušeli nějakým způsobem skutečně dělat na konci 80. let solidní filmy, které tomu režimu nepodkuřují. A teď přijde převrat. Stát přestane lít peníze ze dne na den vlastně do kinematografie nebo z roku na rok. Co nastane?
4: No nastane chaos, pochopitelně. A ten chaos je jediné možné pojmenování výstižné prvních let po listopadu roku 89. Protože ocitáme se v době, kdy stát vlastně ještě v roce 1990, ano, kdy ještě byly na Barrandově dokončovány rozpracované projekty, byť jejich počet se snížil. Původní plán Barrandova bylo vytvořit 30 filmů, nicméně nové vedení to omezilo na polovinu z důvodu úspor. Jediný film, který měl schválený scénář ještě před rokem 89, ale nebyl v žádné fázi roztočení, tak vstoupil do výroby, to byla obecná škola, ale vlastně byly nutné ty úspory.
2: Vzpomenete si na první den ve funkci?
3: No to si teda pamatuju teda strašně dobře, protože to byl den hrůzy. Víte co, já jsem jezdil leta a leta a leta, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, autobusem nahoru ze Zlíchova. No a když jsem se stal ředitelem, tak jsem šel na autobus, jakože ten první den jsem neměl služební auto nebo něco. A normálně, když ten autobus vyjížděl, ten Barrandovský kopec, jako jo, no tak vždycky halasil, že všichni tam o něčem mluvili. Nebyl slyšet nic jiného než ten motor. Nic jiného. Všichni tam prostě po očku na mě koukali. Nikdo neřekl jediný slovo. Jako to bylo něco naprosto příšerného. Tak jsem vystoupil a šel jsem nahoru do nových hal, kde jsem zdědil kancelář po bývalým řediteli, kde seděla chudírka paní Hlaváčková, jako moje sekretářka, která byla ze mě úplně hotová. A teď já tam přišel a říkám dobrý den, a tak jsem šel k sobě a teď jsem se posadil a tam byl ten klasický jako velký dubový stůl s tím sklem položeným na něm, jo, všude jakový takový ty stříky, jo, zaprášený, jo, prostě taková ta klasická bolševická kancelář. A teď já jsem tam seděl a nic se nedělo, nic. Telefon nezvonil, já nevěděl, koho mám zavolat, jako. Nevěděl jsem, co mám dělat, co bude, jak bych měl začít, jako. Nic, absolutně nic jsem netušil. A asi za hodinu a půl se paní Hlaváčková opravdu strašně jako zmohla, jako že překonala strach a zaťukala mi na dveře a zeptala se mě, jestli nechci kafe. Tomu jsem rozuměl té otázce, jo. A řekl jsem, že teda ano, a ona mi udělala teda turka, kterýho jsem vždycky strašně nesnášel, jako prostě. Ale vypil jsem ho a zase jsem seděl a zase se nic nedělo, jako jo. Ale potom, co si dobře pamatuju, tak okolo 1 hodiny zazvonil telefon, zavolal ekonomický náměstek pan Brabec a objednal se ke mně na 2. hodinu. A ve chvíli, kdy přišel, tak tu chvíli se ten svět zroutil, jako úplně.
2: To byla vlastně past?
3: To byla vlastně past, no. Já jsem tu opravdu o tom nevěděl vůbec nic, protože pan náměstek Brabec přišel s tím a oznámil mi, a to bylo opravdu jakoby toho 1. listopadu, protože já jsem nevím, sice 1. října byl oficiálně ředitelem, ale protože jsem tam měl ještě závazky s výtvarnou skupinou Tvrdohlaví, kde já jsem dělal velký výstavy ve Francii, tak jsem vlastně nastupoval se zpožděním. A každopádně on mi sdělil, že za 2 měsíce jsme bankrot. Že prostě nemáme peníze a peníze mít nebudeme. A že Barrandov je v podstatě jako ztracený.

0: Ministerstvo kultury, které tehdy na začátku vedl pan Milan Uhde, mělo svého tajemníka, řekněme, nebo výkonného funkcionáře pro oblast filmu, což byl režisér, výtvarník Igor Ševčík. A opět narážíme na jistý nedostatek zkušeností. Mohli bychom sice dnes samozřejmě kritizovat právě jistou liknavost toho státu ve věcech kinematografie, na druhou stranu opět nikdo nevěděl, jak dále postupovat. Jediná doktrína, kterou stát, řekněme, přijal nebo vzali za svou, bylo právě to převedení filmu do soukromých rukou. Bylo rozhodnuto, že se nebude setrvávat u tedy státní podoby kinematografie, což někteří starší tvůrci nesli velice špatně. V čele s nově vzniklou nebo znovu vzniklou organizací FITES, Filmový a televizní svaz, který vlastně chtěl, aby ten film nadále byl spravován státem, tak tito tvůrci, mezi které patřil třeba Jiří Krejčík, Věra Chytilová, tak ti navzdory snaze o přímluvy, tak se jim nepodařilo té privatizaci toho filmu zabránit.
1: Tam je totiž největší paradox, že FITES, který vlastně potom jako byl mým vlastně v úzovkách největším protivníkem a nepřítelem, tak to způsobil. Protože oni vůbec nechápali ekonomiku výroby československého filmu a ani tu distribuci. A pro ně ústřední ředitelství československého filmu byl prostě hlavně nenáviděný cenzorní orgán, což byl taky, popravdě řečeno, jako což o to. Ale tím, že se doporučilo vehementně to, aby k 1. lednu roku 1991 bylo zrušeno ústřední ředitelství československého filmu, tak vylili s vaničkou i dítě. Protože absolutně nechápali ten kolotoč těch peněz. A ve chvíli, kdy k 1. lednu roku 1991 zaniklo ústřední ředitelství, tak se celý ten systém na základě toho monopolu a převodu a přerozdělování peněz úplně rozsypal. Což je ten důvod, proč mi náměstek Brabec řekl, my za 2 měsíce nedostaneme ani korunu, protože není od koho.
2: Co jste dělal?
1: Dělal jsem potom to, na co nemusíte mít opravdu jako MBA, jo. Jako to je prostě, to jsou kupecký počty, když to řeknu v uvozovkách, jako jo. Představte si, že máte podnik, v tom podniku máte 2700 zaměstnanců, máte ve výrobě cirka 30 filmů a teď nemáte na výplaty a nemáte na ty filmy. Tak co uděláte? To je řečnická otázka na vás, jako jo. Zrušíte filmy ve výrobě, co jsem udělal, a dal jsem výpověď 1900 lidem. To jsem taky udělal. A v tu chvíli jsem se stal veřejným nepřítelem číslo 1.

já, když jsem si uvědomil, co budu muset bohužel udělat, tak jsem se osobně sešel se všemi zaměstnanci. Osobně, přísahám. Nebylo to po jednom, to by ani nešlo, ale po těch odděleních nebo po těch různých jako departmentech a všem jsem to řekl do očí. Jo. A víte, jaká byla většinou reakce? Ty lidi se většinou smáli. Vysmáli se mi. Jako to byla reakce. Nikdo tomu nevěřil. Ale každopádně já jsem se opravdu tomu postavil takhle čelem. Jo. Všem těm lidem jsem to řekl do očí. A potom ta druhá věc, co bylo, jakože já jsem samozřejmě při těch výpovědích musel splnit tu zákonnou povinnost. Jako jo. Protože ty výpovědi spadaly prostě pod nějaké zákonné opatření a to se jmenovalo výpověď kvůli nadbytečnosti. Jiná šance jako nebyla, než dát výpověď z nadbytečnosti. Takže ty lidi dostali do dopisy. Oficiální paragrafovaný znění. Dostáváte jako výpověď ze zaměstnaneckého poměru podle paragrafu, teď už nevím kolik, jako a tak dále, odstavce, kvůli nadbytečnosti. A vedle toho jsem napsal svůj osobní dopis. Velmi osobní, velmi citlivý, si troufnu říct, jako, kdy jsem vysvětloval znova, a to dostal každý zaměstnanec, ten můj osobní dopis. Jako, ale přesto se v myslích lidí zachoval jenom ten první.

0: Přišel rok 90, bylo jasné, že nic nebude jako předtím a na Barrandově se zrušilo strašná spousta míst, včetně těch scenaristických. Takže vy jste vlastně dostal s odpuštěním padáka z Barrandova.
1: Všichni jsme dostali padáka. No, měl jsem trošku straš, protože ve stejné době, co jsem dostal padáka na Barrandově, přestali lidi chodit do divadla. Ale říkal jsem si, no, když to na obou frontách takhle selže, bude to špatný. No, ale to divadlo se zpamatovalo, a takže já jsem nikdy netřel bídu.
0: No, ale když to trochu rozvedu, tak jak jste si sám sebe představoval jako autora filmových scénářů v tom systému, kde bylo jasný, že teď půjde primárně o to sehnat peníze od soukromých producentů?
1: Ano, a jak vám říkám, já jsem se o tohle nikdy nestaral. Mě to nezajímalo. Za toho bolševického Barrandova tam, když to bylo ideologicky v pořádku a dramaturgicky dobrý, tak se na to dostali peníze a režisér točil. Pravda, měl omezení, to vím, že třeba byly poměry, že musí točit třeba jenom 3 záběry, třeba 3x to zopakovat, že jo? Protože ten film byl drahý. Ale jinak se nestaral o to, jak na to sehne peníze. No a přišla nová doba a najednou režisér musel se ohánět a hledat, kdo by mu na to dal a kolik by mu na to dal. A to už mě nezajímalo, to dělal režisér Jan Svěrák.
0: Ono se to týkalo i Ladislava Smoljaka, že? A mě by zajímalo, jak on to nesl, protože není úplně náhoda, že právě Nejistá sezóna je poslední jeho film pro kina. Jako režiséra pak už jsou vlastně jenom televizní věci. Neštvalo ho to?
1: Láďa to vnímal tak, že to není už zaměstnání pro něho. On toužil stát se filmovým režisérem, to se mu povedlo a byl dobrým a někdy i výborným režisérem, ale právě když měl spojit režisérství s hledáním zdrojů a peněz, tak řekl, to už není zaměstnání pro mě a věnoval se víc divadlu. Já myslím, že ho to mrzelo, ale věděl, že už není na to tak mladý, aby se přeorientoval.
0: Pojďme k obecné škole. Je to scénář psaný už vlastně pro svobodné poměry?
1: Já si to teďka nevybavím. Vím, že je to na hranici a že jsem to začal psát, když jsme končili v Košicích s Olmerem natáčení filmu Jako jet, myslím. Od té doby jsem to psal. On ho měl točit víc Olmer, ten film, a ve chvíli, kdy už hledal místa, takzvané lokace, tak najednou mi volal, myslím, že to byl Míla Vidra, který měl taky skupinu na Barrandově, co bych tomu říkal, kdyby ten film natočil můj syn, a já jsem vůbec nevěděl, že to Olmer nechce. A Olmer se rozhodl, že bude točit Tankový prapor.
0: On vám to neřekl?
1: On mi to neřekl. Třeba se bál, že mě zraní, ale prostě já jsem se to dozvěděl až takhle. No, dost mě to mrzelo. No, ale teď už mě to nemrzí. To je jedna z věcí, kdy si říkáte, bože, to mě potkalo neštěstí a ono to bylo štěstí. Takže já jsem s tím nakonec souhlasil, aby to kluk natočil, i když jsem tomu moc nevěřil a bál jsem se toho.
0: Tolik vzpomínky Zdeňka Svěráka na přelomovou dobu počátku 90. let. A tak zatímco v dramatickém roce 1991 se obecná škola stala skvostnou labutí písní filmu placeného tak či onak státem, ve stejném roce se už probouzely k životu první soukromé filmové produkční firmy s nemalými ambicemi. Průkopníkem se v tomto směru stal režisér Vít Olmer, když za soukromé peníze natočil v rychlém sledu za sebou filmy Tankový prapor a Nahota na prodej.
2: Není možné odvyprávět celý příběh Víta Olmera. On je plný odboček, velice zvláštních anabází. Málo kdo si vlastně dnes spojujeme Víta Olmera s jeho prací ve Zlíně, s jeho dětskými filmy, s jeho velice vážnými dramaty o mládeži. Filmy, které dnes bohužel jsou vlastně trošku pozapomenuté. A ta nová cesta Víta Olmera vždy vlastně velice intelektuálního režiséra, se poměrně příznačně do 90. let tedy otevírá filmem, který vznikal skutečně, nebojme se říct, na koleni. Film, který vznikal nelegálně z podstaty stále platnosti Benešova dekretu, byť jeho nedůsledného naplňování. Vít Olmer velice rychle pochopil, že jedna z cest pro úspěch a vlastně pro možnost vytvořit tady český film bude komerce, komerční potenciál. Tady už se nesledovalo, zda ten film plní nějaké výrobní plány a zda bude vydán k nějakému výročí, ale zcela neúprostně se tedy vydáváme tržní cestou, zda film bude úspěšný u diváků, jaký o ně bude zájem. Ty první dva filmy Víta Olmera, Tankový prapor a následně Nahota na prodej, byly bombasticky úspěšné filmy. Nahota na prodej nabídla spektakulární akční podívanou. Jde o jakousi kriminální honičku, sledování vlastně příběhu unesené dívky. Film, ve kterém je úplně všechno, co tehdejší divák v podstatě podle Olmerových představ vyžadoval od americké produkce. Jsou v něm přestřelky, je tam jistá inklinace k nahotě, je tam pranýřování různých kriminálních jevů. A ten film navzdory tomu, že dnes máme tendenci ho trošku srovnávat vlastně s, řeknu, Bčkovou produkcí nebo s něčím velice levným, tak to byl jeden z nejdražších filmů své doby. Vít Olmer tehdy dokonce jako jeden z prvních pochopil, a měl to už u Tankového praporu, ale u té Nahoty na prodej ještě výrazně, jakou sílu má reklama. On dal obrovské peníze do propagace, zejména té Nahoty na prodej, ale i Tankového praporu. Dnes se Tankový prapor připomíná samozřejmě logicky v souvislosti s tím, že jde o ten první soukromý český film, ale nepřipomíná se jeho masivní reklamní kampaň a jeho spektakulární premiéra, během které on nechal před kongresovým centrem přistát sovětský vrtulník, ze kterého vystoupili hlavní protagonisté. Nechal vytvořit zákopy po Praze. A byla to premiéra nesrovnatelná a dnes už neproveditelná. Nahota na prodej byl podobný výbuch různých extrémů a byl to ten závan vlastně příchodu z toho střihu amerických filmů do českých kin. Ta určitá tvůrčí unavenost vlastně přichází až pak následně tedy s adaptací Páralových knih a jeho Playgirls. Filmy, které už jednoznačně sází spíš na tu exploatační linku, tedy že ukáží něco, co bude dráždivé, co bude nesmírně brutální, anebo to bude nějakým způsobem ukazovat věci, které společensky vnímáme jako tabu a bude to ukazovat otevřeně.
0: Konstatuje filmograf Národního filmového archivu Tomáš Hubáček. Nástup nových filmových žánrů a dlouhé hledání klíčového tématu 90. let by asi bylo ještě na další pořad, ale jednu dobovou záležitost přece jenom pominout nelze. Byly to privatizační nebo chcete-li restituční komedie. Jak si vlastně tyto filmy stojí dnes?
2: Často ty filmy nenesou v sobě kdo ví jaké umělecké nebo řemeslné hodnoty. Zajímavé na nich právě je to, že se na ně můžeme dnes dívat jako na zajímavé svědky své doby. Vidět filmy, ve kterých vlastně zcela přiznaně hraje Ivan Jonák a spolufinancoval je, to je vlastně dnes už jakýsi archeologický nález, který pomáhá pochopit tu divokost a tu chaotičnost těch 90. let. Často se vzpomíná, že Tankový prapor byl tím prvním filmem, nicméně jenom velice krátce se jeho uvedení míjí do kin s dalším filmem, Slunce, seno, erotika. Film, který celý vlastně tematizuje otevírání hranic Československa a možnost vlastně zdejších obyvatelů vyjet a poznávat kultury nebo země, které do té doby byly přístupné jen skutečně velice malému množství lidí. Na to do jisté míry navazující, výrazně méně povedený film Milana Růžičky Trhala fialky dynamitem. Naopak o snaze ukázat Francouzům krásy Čech a o neschopnosti si spočítat zisk, takže nakonec ta společnost, kterou vede Helena Růžičková, tak vlastně skončí ve finančním mínusu.
0: Mimochodem, nebylo to tak i ve skutečnosti s producentem filmu?
2: Do jisté míry ano. Ty filmy tím, jak vznikaly takhle nadivoko a zvláštně, tak mají v sobě neuvěřitelně sebereflexní potenciál. A když se o těch filmech začnete toho rozvídat víc a víc, tak zjistíte, že to často, o čem natáčeli, tak to vlastně nebyla tak velká připravenost, ale v podstatě to byl, nechci říct film o filmu, jo, to takhle silného přirovnání bych nezašel, ale když Zdeněk troška začal točit Slunce, seno, erotika, on vůbec nevěděl, jak v tom zahraničí funguje natáčení, že potřebuje nějaké povolení, že vlastně se musí nějak s těmi místními domluvit, že ta cena těch věcí tam bude stát mnohonásobně víc, než je zvyklý z Československa. A to všechno se v tom filmu zrcadlí. Trhala fialky dynamitem je krásný příklad filmu, který vznikl za podobně zmatených podmínek. Tam je citace, kterou budu spíše parafrázovat, než bych si ji pamatoval doslova. Jsme na cestě jako Československo do Evropy, ale strašně nás přitom bolí nohy. Tak vlastně to asi nejlépe o tom vypovídá.
0: Paradoxně nejlepší privatizační hořkou komedii nakonec natočila Věra Chytilová. A do filmu Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag vložila celou svou dobovou frustraci ze zbohatlického buranismu 90. let. Pokud jde o studio Barrandov, to v roce 1991 zachránila jednak mimořádná dotace pro český film ze strany Ministerstva kultury ve výši 100 milionů korun, z čehož část připadla právě Barrandovu, a pak také zahraniční zakázky. První z nich také v roce 1991, kdy v Praze Američané natáčeli film Swing Kids, bohužel u nás dnes poměrně zapomenutý. To utažení opasků, které zažilo studio na počátku 90. let, byla ovšem jenom první část dramatu. Další komplikací byla privatizace. Dodnes je tak trochu nelogické, proč, když stát už neměl žádnou strategii, co s českým filmem, se přesto studio Barrandov ocitlo v rámci velké privatizace na seznamu strategických podniků, jako byly železárny, hutě nebo automobilka Škoda. Přímý prodej zahraničnímu vlastníkovi byl z hlediska reálného stavu studia poněkud nereálný. Kuponová privatizace také nepřipadala v úvahu kvůli hrozící roztříštěnosti akcionářů, kteří by při nejlepší vůli filmu nejspíš nerozuměli. A tak Václav Marhoul spolu s dalšími lidmi z branže založil v roce 1991 akciovou společnost Cinepont, později přejmenovanou na AB Barrandov. V létě 92 pak česká vláda schválila privatizační projekt a Barrandov se opět ocitl v soukromých rukou. Za částku převýšující 500 milionů korun, kterou museli akcionáři, mezi nimi třeba i Miloš Forman nebo Miroslav Ondříček, do 10 let státu splatit. Tady by mohl být konec, jenže není. Další osudy studia byly ještě stejně turbulentní jako celá 90. léta, včetně toho, že Václav Marhoul byl dokonce dvakrát z pozice ředitele studia odvolán. Naposledy v roce 1997. To všechno pohltil čas, ale některé šrámy na vztazích ve filmové branži se už napravit nepodařilo. Kým jste si to vlastně už nestačili vysvětlit a mrzí vás to?
3: Já jsem si to nestačil vysvětlit jako s Věrou Chytilovou. Věra Chytilová byl velmi iracionální člověk, jako díky tomu byla tak skvělá režisérka, ale tato prostě jako do její smrti jako nepochopila. Ale tam to bylo jako dané i jinak, protože já jsem paní Věru strašlivě naštval tím, že ona v tom roce 91 přinesla scénář na Boženku Němcovou. To byl její celoživotní sen. My jsme to nechali spočítat a ten film na rozpočet 32 milionů korun. A já jsem jí tenkrát řekl, jako paní Věro, já to nebudu ani číst, ten scénář, jako to nemá smysl, prostě my na to nemáme. A v té chvíli se z ní stal můj doživotní nepřítel.
0: Už jste se nesetkali.
3: Ale jo, my jsme se samozřejmě potkali jako ještě mnohokrát, jako kdy tak její dcera Tereza Kučerová, že jo, prostě je členkou divadla Sklep a tak dále, ale jako naštěstí teda jako s výjimkou té jedné situace se to nevyhrotilo. Ona prostě jenom mě fakt jako nenáviděla. Ale je pravda, že na české vládě, když se rozhodlo o privatizaci Barrandova ve prospěch AB Barrandov, tak mě rozdrápala nechtama obličej.
0: Nebylo by něco pozitivnější, abyste to vlastně řekl už, že jako Barrandov přežil.
3: Pozitivní nakonec. Přijedete dneska na Barrandov, jsou tam štáby, točí se tam filmy. Barrandovský ateliér celý minulý rok byly absolutně 100% vybukovaný, všechny. Jako jo, vlajou tam vlajky těch států, který tam točí, jako Já mám z toho radost, jako opravdu, jo. Myslím, že současný ředitel Barandova Petr Tichý je člověk jako na svém místě. Pro mě je to absolutně uzavřená kapitola. A víte co, jako od revoluce, když si to spočítáme, řekněme od toho 90. roku, tak to máte 35 let. A řekněme, že těch 35 let je 35 schodů na tom dlouhém schodišti Barandova. Více už 90. lety. Nebo v 90. stupně a já ten Barandov prostě nesl na zádech 7 schodů, jako no. Těžkej schodů, jako jo. A jako nelituju ničeho, popravdě řečeno. Abych to, já nevím, jak bych to dneska udělal jinak. Neudělal bych to jinak. Jenom ve svém věku bych už do toho nešel.

0: Za rozhovory pro dnešní Téma Plus děkuji Václavu Marhoulovi, také Zdeňku Svirákovi a filmografovi Tomáši Hubáčkovi z Národního filmového archivu. Technicky spolupracovali Jitka Procházková a Ladislav Čurda, dramaturgie Stanislav Winter a Lucie Korcová. Díky, že jste poslouchali a naslyšenou se těší autor dnešního Tématu Plus, Jan Sedmihrbský.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
2: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
1: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
3: Dobré ráno, 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
3: Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost by se měla přihlašovat ve 13 hodin. Rusko v noci udeřilo na ukrajinský říční přístav Izmail v Oděské oblasti. A severní polokoule během středečního večera zažila částečné i úplné zatmění slunce. Je čtvrtek 13. srpna. Dobré ráno u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Hatal. Lidé v Česku se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášených najednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit asi 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné udělat test aplikace veřejně.
4: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
3: Před testem by si lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN. Systém e-dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmail v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Informovali o tom tamní úřady. Po úderu na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody. Zatím není jasné, zda jsou po útoku zranění anebo mrtví. V přímořském anglickém městě Clacton-on-Sea dnes své poslanecké křeslo obhajuje Nigel Farage. Tradiční politické strany své kandidáty nepostavily a také nejvážnějším vyzývatelem šéfa pravicově populistické strany Reform UK parodická postava, která chodí zásadně s odpadkovým košem na hlavě.
5: Nigel Farage se chce volbami očistit od skandálu s nepřiznaným finančním darem přepočtu za 120 milionů korun. Sami občané mají rozhodnout o jeho vině. O křeslo v 50-tisícovém městě na anglickém východním pobřeží se uchází rekordních 34 kandidátů. Největší šance uspět proti lídrovi strany Reform UK má parodická postava, kterou už roky stvárňuje komik Jonathan Harvey. Ten poukazuje na to, že může Clacton zastupovat stejně dobře jako Nigel Farage, který se ve svém volebním obvodě za 2 roky příliš neukázal. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Kdo chtěl včera vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
6: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
7: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
6: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
8: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
6: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anna Beljo, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v českých lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
9: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
10: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
11: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
10: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Na dálnici D35 Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou zpozorněte za sjezdem na Přáslavice. Na 286. kilometru zasahují hasiči u požáru u dálnice. Jsou v pravém pruhu, musí se vybočovat. Na příjezdu do Prahy od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes. Na 3. kilometru

0: Ústavní soudce zastal Tomáše Jiříkovského v jeho stížnosti na vazbu. Podobné výhrady nepřicházejí jen od hlavního obžalovaného bitcoinové kauze. Brání se i ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterému za přijetí bitcoinového daru hrozí přes 6 let vězení. Čeká nás politický monstr proces? Může skončit kdysi jeden z nejvlivnějších mužů ODS skutečně za mřížemi? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
0: A vítám našeho hosta, kterým je investigativní novinář a reportér z časopisu Respekt Ondřej Kundra. Dobrý den.
2: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Může dnešní rozhodnutí ústavního soudu nějak výrazně zasáhnout do celé kauzy?
2: Nemyslím si. Ne do samotné kauzy a jejího průběhu, ne do toho, že pan Jiříkovský a další tři lidé, kteří jsou v téhleté věci, té bitcoinové kauze obžalováni, takže by tímto ta obžaloba skončila, ten případ nesměřoval před soud. Ale prostě ti jednotliví obžalovaní využívají svá procesní práva, namítají různé věci u ústavního soudu tam, kde si myslí, že jim třeba na ta jejich práva byla sáhnuta. No protože jsme právní stát, tak ústavní soud v tomto případě jednomu z nich dal zapravdu, shledal, že skutečně ta jeho námitka byla relevantní.
0: Ale pokud se nemýlím, tak pan Jiříkovský zůstává ještě ve vazbě.
2: Ano, ten ústavní soud nerozhodl, že by mělo dojít k propuštění z té vazby. Ta vazba byla shledána jako něco, co může pokračovat, ale konstatoval ústavní soud, že pan Jiříkovský, tak jak si stěžoval, měl pravdu v tom, že se nemohl dostatečně vyjádřit k některým věcem, které vznášela vlastně ta obžaloba a policie vůči němu.
0: O vypuknutí bitcoinové aféry, kdy o ní napsal Deník N, uplynul víc než rok. Máme o tom, co se přesně stalo dnes, více informací?
2: Myslím si, že ano, že postupně ty informace jako přibývají, skládají se a ten základní obraz, k čemu zřejmě došlo, si myslím, že je poměrně jakoby kompletní, ale stejně tak jako bude klíčové a důležité to projednávání pak před soudem, protože to, co se může zdát jako nespochybnitelný třeba důkaz nebo jako jasná věc, nebo to, jak to třeba některá média interpretují, zaujala mě třeba Mladá fronta, asi před týdnem nebo před dvěma týdny, která udělala titulek, ze kterého by plývalo, že Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, v podstatě bude odsouzený na 6,5 let, to prostě nevíme, o tom rozhodne znovu soud, tak ten soud může dopadnout jako jiným způsobem, než jak se to dneska celé může zdát, anebo také ne.
0: No, obžalovaná je čtveřice mužů vedle Tomáše Jiříkovského, který podle obžaloby měl věnovat část ze svých bitcoinů státu, aby zlegalizoval jejich zbytek. Je to také někdejší náměstek na ministerstvu Radomír Daňhel, advokát Kárim Tyc a ex-ministr Pavel Blažek. Můžete připomenout, jakou roli každý z nich v té kauze údajně měl?
2: No a to mně přijde, že je vlastně jako úplně nejzajímavější, proč se Pavel Blažek a s ním jeho náměstek do toho celého dobrodružství jako pustí. Já jsem nedávno psal nějaký komentář, dal jsem tomu titulek nebo přívlastek Pavlovi Blažkovi, že se choval blahoskloně, a to nejenom v tomhletom případě, a je pro mě otázka, jestli celý jeho postup byl skutečně jenom blahosklonost a že vlastně se vykašlal na spoustu věcí, neuvěřoval si to, anebo zatím mohlo být něco víc, to by měl prozkoumat ten soud. Takže já mluvím o tom, že prostě v jednu chvíli za Pavlem Blažkem přišel jeho náměstek a advokát Kárim Tyc, nebo ho informovali, dozvěděl se o tom, že tady existuje nějaký člověk, pan Jiříkovský, který má na své bitcoinové peněžence poměrně hodně bitcoinů, a protože byl v minulosti pravomocně odsouzený, tak se kaje. To se někdy lidem stává, když jsou odsouzení, tak pak se chtějí napravit a kajou se. A to kání může mít jako spoustu způsobů, jak člověk té nápravě vedle toho, že se odpiká ten trest, ještě chce dojít.
0: Asi to není často tím způsobem, že by věnoval peníze státu.
2: No a pan Jiříkovský tvrdí, a tvrdí to tedy pan Pavel Blažek, nebo tvrdil to, když ještě více komunikoval na veřejnosti, právě našel kání se v tomhletom, že dá část těch bitcoinů státu, zhruba za 1 miliardu korun. A tím, jako říká pan Jiříkovský, já jsem v minulosti pochybil, choval jsem se špatně, ale já už jsem se napravil a to, že jsem se skutečně

0: skutečně napravil, tak chci dokázat tím, že státu věnuji poměrně dost peněz, aby ty peníze mohl vynaložit na veřejný zájem. Pavel Blažek, jak tvrdil, v tom viděl jako dobrý úmysl, kdyby to tedy bylo pravda, a protože v jeho rezortu chybělo hodně peněz, ten rozpočet byl podseknutý, tak si myslel, alespoň to tak jako říká, že tu pokladnu, tu prázdnou pokladnu částečně doplní a vlastně uspokojí různé zájmy v rezortu spravedlnosti. Tak kdyby to takhle bylo, tak zatím je jenom ta blahosklonost, protože Pavel Blažek v tu danou chvíli nevyužil různé kontrolní mechanismy, které měl na ministerstvu spravedlnosti, které ho mohli upozornit na to, ať do takovéhle akce nejde. Ale samozřejmě může to mít i nějaký hlubší kriminální rozměr, který je potřeba, aby právě vyjasnilo to soudní projednávání.
1: No a kdyby se skutečně ukázalo, že šlo tedy, jak vy říkáte, pouze o blahosklonnost Pavla Blažka, tak by nemusel být odsouzen.
0: No, nemusel by být odsouzen. Tam samozřejmě se bude jako prokazovat, jestli je dostatek důkazů, kterého usvědčují vlastně z něčeho jako nelegálního. Tak on je v současné chvíli obžalovaný za vlastně z podílu na legalizaci výnosu z trestné činnosti a vlastně že nepostupoval vlastně jako řádný hospodář, nedostatečně jako naložil se svými pravomocemi, které měl jako ministr. Pavel Blažek ale říká, já jsem se vlastně vůbec na téhleté transakci neobohatil. Mně nikdo neslíbil, že z toho budu mít jedinou korunu nebo jediný bitcoin. Prostě nic mě nepřistálo na mých účtech ani v mém okolí. Jednal jsem ve veřejném zájmu, ten jsem se tady snažil vlastně nějakým způsobem jakoby popsat. No a teď bude na žalobě, na veřejné žalobě, co vlastně Pavlu Blažkovi dokáže. Ty paragrafy, když se člověk na to podívá, tak tam nemusí být jako úmysl ze strany Pavla Blažka. Může stačit, nebo mohlo by stačit pro jeho případné odsouzení, že prostě nepostupoval tak, jak měl podle zákona, aniž by z toho měl nějaký osobní prospěch.
1: No, Pavel Blažek neustále tvrdí, že nebylo dokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Je to tak těžké prokázat?
0: Tak uvidíme ještě, do jakého většího detailu půjde u toho soudu, ale minimálně ho mělo trknout a zarazit, s kým vlastně obchoduje. Nebo s kým obchoduje jím řízené ministerstvo spravedlnosti, za co byl v minulosti odsouzený pan Jiříkovský. Z čeho mohly ty bitcoiny pocházet? Tam stačilo mít jako podezření, že ty bitcoiny mohly mít nějaký jako nelegální původ. A speciálně u člověka, který, bavíme se o ministru spravedlnosti, tak máte jako různé pozice ve vládě, ministr dopravy se nemusí asi tolik lámat hlavu někdy s etikou, prostě ten se hlavně zaměřuje na stavby, aby to všechno jako frčelo a mohli jsme jezdit, ale minister spravedlnosti, tam si myslím, že ta funkce je hodně jako normotvorná a že je hodně i jakoby o hodnotách a o tom právě pracovat s různými jako podezřeními, dát si hodně jako pozor na nějaké věci, vystupovat tak, aby tam nemohl být jediný jako etický rozpor. A tady si myslím, že tohle to jako dramaticky Pavel Blažek podcenil.
1: No, Tomáši Jiříkovskému obžaloba navrhuje souhrnný trest 20 let vězení. To je vyšší sazba, než se mnohdy dává za vraždu. Proč?
0: Nebo znásilnění. A je to mimochodem i u Pavla Blažka, kterému je navrhováno 6,5 roku vězení. Tak ocenila to tak ta obžaloba. Myslí si, že to je společensky závažný trestní čin a že to je vlastně obchodování s obrovským množstvím peněz. Takže trestní zákoník tohle to umožňuje, tak to navrhují. Pro mě je tam spíš jako otázka, proč se jako vysoké tresty, hodně vysoké tresty nedávají právě často za třeba násilné trestné činy, anebo za to znásilnění, což si myslím, že do dneška je v české společnosti jako hodně podceňováno a že právě justice v tomhletom vynáší stále jako drakonicky nízké tresty.
1: Mimochodem, co je s těmi penězi dnes?
0: s tou miliardou, tak tu miliardu stát nedostal, protože ta transakce jako nebyla dokončena, ta policie to vyšetřovala, vlastně Pavel Blažek potom padnul jako ministr spravedlnosti, stáhl se z politiky, jeho nástupkyně Eva Dekroa z ODS a samozřejmě dneska Jeroným Tejc, současný ministr spravedlnosti ve vládě, v koaliční vládě vedené ANO, neměli zájem v něčem takovém pokračovat. Vlastně to ani nebylo možné, když do toho vstoupila ta policie.
1: Hostem Interview Plus je investigativní novinář z týdeníku Respekt Ondřej Kundra.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jak silná je obžaloba? Je možné, že skončí Pavel Blažek skutečně ve vězení?
0: Znovu, tohle to je hrozně jako otevřená věc a já bych vůbec jakoby v tomhle tom nepředjímal, protože tam jako bude záviset na jakýchkoliv detailech. Pavel Blažek je samozřejmě velmi chytrý člověk, je to advokát, je to člověk s jako justiční praxí. Myslím si, že speciálně si dá záležet na své obhajobě a na tom, aby u soudu prokázal jako svoji nevinu. Bude to proces, který bude hodně sledovaný, bude pod drobnohledem médií. To zároveň jako znamená, že to znovu a znovu, byť ten případ jakoby politicky skončil, se znovu bude politicky vracet do hry, protože Pavel Blažek nepochybně a to projednávání u soudu bude spojováno se současnou ODS, byť se od toho snaží co nejvíce distancovat.
1: Když říkáte, že Pavel Blažek je velmi chytrý člověk, ale zároveň jste zmiňoval i tu možnost, že jednal blahoskloně. Skutečně, kdyby se ukázalo, že jednal nevědomně, nezištně, ale možná neměl dostatek informací, co by to vlastně o něm vypovídalo a o jeho působení na ministerstvu spravedlnosti?
0: Že měl některé věci na háku, že nedocenil některé věci, že jim prostě jakoby nerozuměl, že nechal svůj intelekt převálcovat jako něčím, co ho zastínilo, že si myslel, že se mu vlastně nic moc nemůže stát. To si myslím, že je jako důležité. Je to samozřejmě tohleto psychologizování, ale psychika ovlivňuje rozhodování a vystupování jako každého z nás v tom veřejném prostoru. A byť si skutečně myslím, že Pavel Blažek je na poměry české politiky jako mimořádně jako inteligentní, sečtělý člověk, tak některé tyhle ty osobnostní rysy mohly ho převálcovat.
1: No, stáhnul se teď Pavel Blažek skutečně do ústraní nebo stále udržuje kontakt s mocnými lidmi spojenými třeba s Brnem? Minimálně tedy se hájí na sociálních sítích, ale co víte o jeho působení?
0: Ale i na těch sociálních sítích se hájí jako málo, protože on dřív jako glosoval, co mohl, hodně se samozřejmě vyjadřoval od té chvíle, co to propuklo k samotné bitcoinové aféře, ale komentoval i spoustu jako dalších věcí, které se děly v politice. Když se člověk podívá na jeho vlastně účet na síti X, tak pak se stáhl ve chvíli, kdy policie vůči němu znesla obvinění. Znovu se tedy objevil na síti X až ve chvíli, kdy nedávno došlo k jeho obžalobě. Ale nedává v podstatě jako veřejné rozhovory, žije takovým jako způsobem života, kdy se stáhnul jako do ústraní. Myslím si, že to celé na něj má i jako hodně osobnostní dopad, že myslím si, že sám může prožívat to, co se mu děje jako nespravedlnost, jako něco, co si vlastně jakoby nezasloužil.
1: Z těch kruhů ODS a lidí s ní, s touto stranou spojený, byl také vyčleněn.
0: Myslím si, že s nima neudržuje nějaký jako extra kontakt, nebo se s nima jakoby nevídá, minimálně se s nima nevídá na veřejnosti, tak se Eva Dekroa a svojí nástupkyní byl hodně jako na kordy, tam ten vztah nebyl žádný, byl hodně z obou stran jako kritický. K současnému předsedovi Martinu Kupkovi rozhodně neměl Pavel Blažek blízko, jako měl k bývalému premiéru Petru Fialovi. A myslím si, že ani Martin Kupka nestojí o to být jakkoliv spojován s Pavlem Blažkem. Notabene ve chvíli, kdy ODS podle těch posledních průzkumů veřejných nálad si skutečně jako nevede dobře v těch preferencích, má poměrně jako málo procent na to, že je v opozici.
1: No, z týmu na olomouckém státním zastupitelství, který řešil bitcoinovou kauzu, byla na jaře vyloučena žalobkyně Petra Lastovecká. Médiím sdělila, že byla první, která navrhla obvinění exministra Blažka. A možná kvůli tomu, jak tedy sama říkala, ji pak olomoucký vrchní státní zástupce odvolal. Jak si to vysvětlujete?
0: To je další jako zajímavá věc na celém tom případu, která může nějakým způsobem jako ukazovat na to, co, jak dneska veřejná žaloba jako postupuje vůči mocným, nebo jak chce nebo nechce jít do některých věcí. Ale minimálně to ukazuje na jistý jako chaos v rozhodování těch vyšších pater státního zastupitelství, protože Petra Lastovecká byla přijata do toho vyšetřovacího týmu k bitcoinům. On byl poměrně jako široký. Těch státních zástupců, samotných státních zástupců tam nebylo tolik. Tam je dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která ten případ má dodnes. Pak tam byl ještě jeden nebo dva vypomáhající státní zástupci a ona tam vlastně byla přijata tehdy proto, protože bylo potřeba tu práci rozdělit, bylo potřeba, aby se někdo právě věnoval třeba více Pavlu Blažkovi a některým dalším částem toho případu, protože Lucie Slámová by to celé jakoby nestíhala. Pak je tam celá řada policistů v tom týmu a dalších jako lidí. Takže to státní zastupitelství si do toho týmu mohlo vzít někoho jiného. Nemuseli si tam brát Petru Lastoveckou, mohli si tam brát jiného státního zástupce nebo zástupkyni. No ale poměrně brzy potom, co se stala součástí toho týmu, z něj byla odejita a to si myslím, že ukazuje jakoby na jistý chaos v tom státním zastupitelství, že pravá ruka někdy neví, co dělá levá ruka. A navíc jako to zdůvodnění, myslím si, že to bylo to taky jako vyvolává otazníky, ten její odchod, protože tam samozřejmě špičky státního zastupitelství si mysleli, že tam nemá co dělat v tom týmu, protože by mohla být označena Pavlem Blažkem jako za podjatou. Ona dělala případ bytové kauzy v Brně a obchodování s byty nelegální a do toho byli vtaženi někteří lidé z ODS, což je prostředí jako Pavla Blažka v Brně. A Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti proti ní jako tvrdě útočil na veřejnosti a ona se vůči tomu jako bránila. No a v tom viděli ty špičky státního zastupitelství jako podjatost. Ona namítá, že jí to nikdy ale nevyjádřili jako formálně. Oni mají jako možnosti, že mohli vznést jako námitky vůči ní a vůči té její podjatosti a k tomu nedošlo, ale zároveň s tímhletím argumentem byla odejita z toho týmu, což pak vzbudilo pochybnosti o tom vlastně vzhledem k tomu, že zároveň navrhla, že je možný nějaký trestní postup vůči Pavlu Blažkovi, jestli státní zastupitelství brání nebo nebrání tomu jeho stíhání.
1: Hostem Interview Plus je reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Když olomoucké státní zastupitelství na začátku měsíce obžalovalo Pavla Blažka, ODS skrze mluvčího reagovala slovy, že věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice, bývalý ministr podle ní jednal v dobré víře. Proč ODS přesto tak skálopevně hájí svého člověka?
0: Tak jednak je není odsouzený. Asi by nebylo úplně jako na místě říkat, že nejednal v dobré víře, když no, proto nemáte
1: říkat
0: důkazy.
1: Nic k tomu to můžou říct, že věří pouze ve spravedlivý proces.
0: To si myslím, že souvisí samozřejmě s těmi preferencemi a s dalším vývojem ODS, jako ve chvíli, kdyby její vedení začalo tvrdit nebo říkat, že jako postupoval vlastně nelegálně nebo ve špatné víře, tak by tím ukazovalo, že ve svých řadách ve vrcholné politice ODS byl člověk, který tam jako dělal prostě špatné věci a to si myslím, že není jako dobrá vizitka směrem k těm současným voličům a snaze je oslovit.
1: Politolog Lukáš Jelínek nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas komentoval kroky Občanské demokratické strany po vypuknutí bitcoinové kauzy a řekl, že už po odchodu Pavla Blažka z ministerstva spravedlnosti a nástupu Evy Dekroa na jeho místo existovaly pochybnosti o tom, zda nemá paní Dekroa za úkol některé věci na ministerstvu utajit. Je něco takového prokazatelné?
0: Nemyslím si, že by se vědělo o něčem zásadním, co by Eva Dekroa jako zametla na tom ministerstvu. Myslím si, že měla hodně těžkou hlavu z celého toho případu, že jako ministrině, která neudělala nebo nespůsobila bitcoinovou kauzu, najednou s ní začne být spojována, měla zároveň poměrně málo času před těmi volbami aby ty věci dala do pořádku, snažila se jakoby nějak vyřešit tam různé jako problémy, které kolem toho byly. Ale ostatně znovu, tohle bych rád jako zdůraznil, protože spousta lidí v téhle té zemi věří dneska v různé jakoby spiknutí. Nemusíte souhlasit s některými rozsudky české justice, ale pořád si myslím, že to je otevřená férová hra před těmi soudy, máte odvolací soudy a že to je, že se pohybujeme v mantinelech právního státu, takže třeba Eva Decroix jako nezabránila stíhání Pavla Blažka. Ten případ se dostal nebo dostává jako před soud a to si myslím, že je něco, za co by každý, včetně třeba i Pavla Blažka, byť to tak necítí, měl být vděčný, protože policie a státní zastupitelství tady nakonec koná tak, jak se rozhodne konat podle paragrafu a pak soud prozkoumá, jestli to bylo na místě nebo ne a ten obžalovaný má možnost se pak odvolávat k dalším soudům a prosadit si případně jakoby jiný verdikt, jako zaplať pánbůh za to, že žijeme ve státě, kde je něco takového možné.
1: Změnily se na Ministerstvu spravedlnosti po odchodu Pavla Blažka nějaké kontrolní mechanismy nebo zpřísnily pro to, aby se podobným událostem předcházelo?
0: O to se snažila Eva Decroix, dělala nějaké audity, právě aby se odhalilo, které všechny části Ministerstva spravedlnosti se bývaly mohly vyjádřit k tomu, a říct Pavlu Blažkovi, tohle fakt nedělejte a proč to k ním třeba jakoby nedoputovalo. Tak to si myslím, že jako k nějaké změny se tam snažila nastavit, pak tomu pokračoval jako Jeroným Tejc, ale vždycky, když jako konec konců jako je to hierarchický úřad, takže jako nelze vyloučit, když do budoucna někdo přijde za ministrem spravedlnosti s nějakým jako šíleným nebo pološíleným nebo nebezpečným nápadem a on si řekne, proč ne, tak jako může obejít spoustu jako kontrolních mechanismů na tom úřadě.
1: A co ti další lidé, kteří byli přijímání toho bitcoinového daru nebo toho procesu přítomně, byl u toho notář Lubomír Mika nebo soudní znalec Jiří Berger, byl u toho nějaké úřednice, když se to podepisovalo, co se s nimi stalo?
0: Popravdě to nevím, jak dopadly tyhle ty úřednice například, ale nikdo z nich jako nebyl obžalovaný, tak policie vidí a to trestní stíhání probíhá vůči těm čtyřem lidem, o kterých se tady bavíme.
1: Předešlá vláda prosadila novelu zákona osvobozující od daně z příjmu prodej kryptoměn do výše 40 milionů korun. Je na místě to podezření, že to souviselo s bitcoinovou kauzou?
0: Myslím si, že ne, že to byla jako jiná aktivita a že tam došlo k souběhu, vlastně jako časovému souběhu nešťastnému obou dvou jako událostí.
1: Když jste říkal, že na ODS samozřejmě se to podepisuje i nějakým způsobem, jaké má preference, ostatně stalo se to krátce před parlamentními volbami a možná i do toho výsledku se to promítlo, tak jaké byste očekával od ODS kroky ve chvíli, kdyby byl třeba skutečně Pavel Blažek uznán vinným?
0: Myslím si, že ta strana řekne, že je dobře, že konala nezávislá justice, že se takhle, že to je rozhodnutí soudu a že ho respektuje. Ale já myslím, že dneska ODS má jako hlubší a vlastně ani nic moc jiného říct jako nemůže, ale myslím si, že má jako hlubší problém ta strana, že ta strana jako hledá svoji identitu, hledá svoje místo jako na tady politické mapě Česka, že soupeří s tím, kdo je vlastně jako lídrem dneska tady opozice. Myslím si, že kdybychom vyšli z tohohle toho studia a zeptali jsme se v nejbližší jako samoobsluze nebo prodejně, kdo je lídrem opozice a jestli je to pro lidi třeba, které bychom tam zastihli, Martin Kupka, tak si myslím, že jako budou mít problém si třeba jako vzpomenout, kdo to vlastně jakoby je. Jo. Ta strana fakt jako zápasí s tím a nejenom ona, ale i ty další opoziční strany, že vlastně jako nevědí, co přesně dělat proti Andreju Babišovi. Částem to bývá jako předhazováno jako jisté jejich neschopnosti, ale tady si myslím, že je tak jako férové dodat, že v dnešní době je fakt těžké uspět proti populistům a rasistům nebo xenofobům, kteří jako šponují ty své veřejné výrazy, dávají je hodně do emoční polohy, jsou hodně bombastické, tak když chcete dělat politiku, kde prostě takhle jako nemluvíte, tak často ani nezaujmete média. jako sáhneme si do svědomí, jak často jako novináři, jak často třeba informujeme právě o věcech, které mají nějakou jako věcnou polohu a nejsou prostě emocionální. Takže ta doba je jako v tomhletom velmi složitá, výživná a těžká jako hodně
1: pro politiky. A emocionální výroky vypadají lépe na sociálních sítích asi ne, ano, než faktická věc.
0: Konec konců, tak to známe asi oba dva, naši kolegové a kolegyně, když dáte něco do, když napíšete jako dobrý text dneska odpracovaný a nedáte tomu titulek, který by byl jako bombastický, tak to prostě jako často lidi nezaujme, protože se na ně ze všech stran chrlí právě ty bombastické titulky. Takže jako položme si taky otázku, kdo oceňuje dneska jakoby věcnost a nějaké férové jako skládání argumentů, kdy jste schopná připustit, že když něco nevíte, tak ty věci mohou být složitější a připustit, že to je třeba i ve prospěch toho člověka, který se jeví jako zločinec.
1: Hostem Interview Plus byl investigativní novinář a reportér z týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme.
0: Díky za zájem a pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Čtvrtek 13. srpna a bylo 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii o síle téměř 7,5 stupně zemřelo nejméně 265 lidí. Dalších 496 se pohřešuje. Zraněných je skoro 3,5 tisíce. Oznámil to kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. Zároveň oznámil plán vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Ukrajinské letectvo už nebude ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami. Informuje o tom server RBK Ukrajina. Letectvo ale bude dál informovat o hrozbě vzdušných útoků. Tady je ranní doprava na Plusu. Na dálnici D4 s Příbrami směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Řitku na 13. kilometru. Kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště, zdržení asi 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 186. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. A na D8 před Prahou se zastavíte na 3. kilometru, kolona pokračuje je nesouvislé až do omezení v Kbelské ulici. Dobře, dojďte. Bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách většinou kolem 21 stupňů, slabý, přechodně mírný severovýchodní až východní vítr. To byly zprávy, tady je repríza názorů a argumentů.
4: Přes všechny krize k novému růstu vzniká muslimské NATO, americká centrální banka a neb past vedle pasti. Nepravděpodobné protimigrační spojenectví dvou evropských premiérek a vysoké školy varují, že nebudou mít dost peněz pro přicházející silné ročníky studentů. Tak zní témata nebo dokonce přímo titulky vybraných příspěvků středečního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
4: Maďarský parlament zvolil v úterý nového prezidenta republiky, bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Výsledek tajného hlasování byl prakticky předem jasný. Kandidaturu písemně podpořilo 140 poslanců vládnoucího hnutí a tolik hlasů také nový prezident dostal. Opozice hlasovat odmítla. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Je to asi symbolické, protože nový prezident se dostal před několika lety právě do střetu s tou bývalou orbánovskou mocí.
5: To ano, konec konců dostal do střetu, on byl odvolán Orbánem. Je potřeba ale připomenout asi celou historii Andráše Baky. Mm-hmm. On byl po komunistickém pádu chvíli poslancem parlamentu maďarského za Maďarské demokratické fórum, ovšem už v roce 1991 odešel jako soudce k Evropskému soudu pro lidská práva a tam byl 16 let. Po svém návratu do Maďarska se stal opět soudcem a byl, ano, několikrát navržen na šéfa Nejvyššího soudu a nakonec jím byl i zvolen, ale nedělal vlastně tuto práci příliš dlouho, po dvou letech právě Orbánův režim ho z této funkce dosti zvláštním způsobem sesadil. Vlastně kvůli tomu byl přijat samostatný ústavní dodatek, měnil se celkově statut Nejvyššího soudu právě, aby se zbavili Andráše Baky. Ovšem, tady hlavně je důležité to, že ani Péteru Maďárovi jako současnému premiérovi Maďarska se záležitost kolem změny prezidentství příliš nevydařila. To je nutno říci dopředu. Sice je pochopitelné, že v rámci operace Očistný oheň, kterým chce Maďar vlastně očistit zemi od orbánismu, přistoupil k tomu, že je potřeba prezidenta vyměnit, protože vůči minulému prezidentovi měl zcela oprávněné výhrady. Ale to, že vlastně napřed navrhl světově nejvýznamnější šachistku historie Judith Polgárovou na prezidentku, která to odmítla, že se necítí na to, aby byla tím sjednotitelem maďarského národa a v zápětí až po čase vytáhl další jméno právě Andráše Baky a během 3 dnů od oznámení vlastně už ho nechal zvolit prezidentem, to nepůsobí příliš dobře. To si řekněme upřímně, tam nebyla vůbec žádná možnost nějaké veřejné diskuze, veřejného vyjádření. Přitom opravdu za Orbána prezidentský úřad v Maďarsku dosti ztrácel prestiž. Orbánův režim vyprodukoval celkem 4 prezidenty a z nich 2 museli odstoupit po poměrně krátké době. Pál Schmidt poté, co se ukázalo, že obsal svou diplomovou práci a byl zbaven vysokoškolského titulu. Katalin Nováková poté, co omilostnila člověka, který vlastně kryl svého nadřízeného, který znásilňoval své chovance v dětském ústavu. Takže je co napravovat.
6: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
6: Německá i česká ekonomika prokázala odolnost, protože využila dosud neobjevené rezervy. Až tak optimistická věta zní v příspěvku našeho stálého autora, publicisty Petra Holuba, však mu také dal titulek Přes všechny krize k novému růstu.
7: Středoevropský průmysl zažívá svůj soumrak bohů. Přesně takový dojem se musel v uplynulých letech postupně prohlubovat. Nejdříve z přetrhání obchodních řetězců v důsledku pandemie covidu, válka na Ukrajině a s ní související energetický šok. V poslední době válečné napětí v Perském zálivu, dovozní cla prezidenta Trumpa a vyostření konkurenčního boje s Čínou vyvolané snížením kurzu tamní měny. Nemluvě o nekončícím proudu nových byrokratických předpisů. Přitom průmysl a export průmyslových výrobků je tím, na čem stojí prosperita celé Evropy, v první řadě průmyslové lokomotivy jménem Německo a jeho dvorního dodavatele, kterým je česká industrie. Pochmurná nálada v podnikatelském sektoru a zvláště v průmyslu se logicky prohloubila také počátkem letošního roku, což vedlo dokonce tak renomovaný institut, jakým je mnichovský IFO k varování, že Německo stojí na pokraji další recese. To automaticky platí i pro Česko. V polovině roku je všechno jinak. Údaje o německém průmyslu a exportu se převrátily do kladných hodnot a v Česku platí to samé. Hlavní titulek pro Německo zní, že země v červnu zaznamenala historický exportní rekord, který činí něco přes 139 miliard eur. Je to zvláštní. Výpadek vývozu do Číny a Spojených států se vyrovnal vývozem do zemí Evropské unie a v menší míře do méně významných mimoevropských států. V důsledku se také pro Čechy zvýšila hodnota průmyslových zakázek ze zahraničí meziročně o 1/5. Neudrželi se ani obvykle střízliví analytici Raiffeisenbanky a výkřikem skvělé zprávy z průmyslu Přivítali fakt, že české továrny vyrobily nejvíc zboží v historii, míněno i s přihlédnutím k sezónním výkyvům. Nadšení z tak dlouho neslýchaných pozitivních zpráv ovšem nemůže zakrýt, že situace výrobních podniků, ať už jde o Česko nebo Německo, se zdá být paradoxní. V Německu jde o výše zmíněné přesměrování exportu ze zámoří, hlavně dovnitř Evropské unie, dodejme, že se jedná zvláště o export automobilů, letadel, lodí, železničních souprav a také zbraní. Znamená to, že došlo k úspěšné transformaci obchodní politiky, která je připravena uspokojit i menší zájemce v Evropě i jinde na světě a tím se osvobozuje od závislosti na velkozakázkách světových velmocí. Samozřejmě otázka zní, kolik německého exportu ještě může vnitřní evropský trh přijmout. Česko prožívá jiný paradox. Od dob covidu poklesl počet podnikatelů v průmyslu na polovinu. Zavíráním podniku ovšem došlo ke koncentraci kapacit, což obvykle znamená vyšší produktivitu. Příběh o koncentraci výroby zažili už mnohé země a Česko ve své historii nejméně dvakrát. Samozřejmě jde o to, aby nějaké malé podniky vůbec zůstaly. Sečteno a podtrženo, německý a český průmysl prokázali odolnost, protože využili své dosud neobjevené rezervy. V důsledku se může stát průmyslová výroba opět tím, čím byla například po světové finanční krizi, tedy pevným základem, na kterém vyroste budoucí středoevropská prosperita. Zřejmě tedy neprožíváme skutečný soumrak bohů, jenom jsme se nechali příliš unést stejnojmenou Wagnerovou operou na letním festivalu v Bamberku a její představení právě končí.
6: To byl Petr Holub. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedi zmíněných států. A slovo má redakční kolega Jan Fingerland.
8: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou a jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana prosazované silou nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zas spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Íránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Íránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saudské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saudi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saudskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
6: Tolik Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Premiérky Itálie Giorgia Meloniová a Dánska Mette Frederiksenová se staly překvapivými spojenkyněmi v rázném prosazování přísnější migrační politiky Evropské unie. Zveřejnili společný manifest, ve kterém vyzývají k radikální ochraně Evropy před nelegální přistěhovaleckou vlnou. O čem jejich aliance svědčí, se v komentáři zamýšlí evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
9: Že si evropská levice a konzervativní pravice padnou v otázce migrace v ústrety, se kdysi zdálo absolutně nemyslitelné. Byli to socialisté, kteří po léta blokovali reformu unijní azylové politiky, protože trvali na povinných kvótách. A byli to rovněž levicoví europoslanci, kteří před posledními eurovolbami častovali frakci konzervativců a reformistů, do které spadají nejen bratři Itálie Giorgi Meloniové, ale také česká ODS, jako krajně pravicovou a vylučovali s ní povolební spolupráci. Zatímco některé z těchto příkopů mezi europoslanci stále existují, na úrovni vlád zemí 27 je to úplně jiná písnička. Sociální demokratka Mette Frederiksenová, která už 7. rokem vede dánskou vládu, patří dlouhodobě k jestřábům evropské protiimigrační politiky. Doma razí linku, že nekontrolovaná migrace nepřiměřeně zatěžuje veřejné služby, na což nejvíce doplácejí nízkopříjmoví Dánové. Na unijní úrovni pak dlouhodobě patří mezi zastánce přísné ochrany vnějších hranic a řešení migrace nejlépe mimo území Evropy. Víceméně tak s českými premiéry názory na migrační politiku sdílí. V kontextu Evropy Kodaň představuje trochu zvláštní úkaz. Obvykle to totiž bývají pravicové vlády, které pod tlakem sílících populistů a extrémistů přejímají jejich tvrdou rétoriku a prosazují někdy až drakonická opatření vůči žadatelům o azyl. V Dánsku ale proti imigrační linku razí i levice. Nebylo tomu tak vždy. Tak jako v jiných zemích západu Evropy, přístup dříve vstřícných partají obrátili důsledky krizové vlny z roku 2015, v níž se cílovou destinací vedle Německa stala také Skandinávie. Dánsko se od té doby snaží systematicky demontovat obraz štědré země otevřené migrantům. V blízkovýchodních médiích si svého času kvůli tomu dokonce nechalo otisknout inzerci s jakousi antireklamou na dánský sociální stát. Takže to, že se teď spolu s Giorgou Meloniovou Mette Frederiksenová podepsala pod dopis, který volá po dalším přitvrzení postupu vůči příchozím a argumentuje v něm nutností ochránit dědictví evropské křesťanské civilizace, není nikterak překvapivé. Jde jen o další potvrzení, že tyto dvě političky patří nejen mezi nejtvrdší co do přístupu k migraci, ale také mezi nejhlasitější a nejvlivnější v Evropě. Dávno pryč jsou doby, kdy se Česko kvůli svým názorům na povinné kvóty mohlo cítit ostrakizováno v názorové menšině. Dnes je středoevropský pohled na migraci v podstatě evropským mainstreamem od západu k východu, od pravice až k části levice. A tak, když čeští politici vyrážejí do Bruselu bojovat za přísnější migrační politiku, připomíná to spíš vlamování se do otevřených dveří. Jestli tedy dánsko-italský dopis o něčem vypovídá, pak spíše o sílícím názorovém osamocení španělského premiéra Pedra Sáncheze, na jehož adresu Meloniová i Frederiksenová a s nimi 20 dalších evropských lídrů po nedávném incidentu v severoafrické Seutě nešetřili kritikou. Na místě je spíše otázka, proč vlastně šéfky italské a dánské vlády s prohlášením přišly právě teď. Vždyť zatěžkávací zkouškou nového migračního paktu v Seutě nakonec španělské úřady prošly, když se jim podařilo zajistit spěšný návrat drtivé většiny příchozích. A mimořádné jednání ministrů vnitra 27 minulý týden pak přineslo výrazně klidnější tón, když se unijní státy společně za Španělsko postavily. Že by spory ještě nebyly zažehnány? Kritika Frederiksenové vůči Sánchezovi je přinejmenším z části autentická. V zásadě vedou ideový spor o další směřování evropské levice. Tkví v otázce udržitelnosti evropského sociálního modelu. Na jedné straně Sánchez tvrdí, že kvůli budoucímu demografickému propadu se nedá zachránit bez zvýšení imigrace. Naopak Frederiksenová argumentuje tím, že je to právě imigrace, která dnes sociální stát a veřejné služby nepřiměřeně zatěžuje a tím ohrožuje společenský smír. Pohledem preferencí se zdá, že voliči preferují spíše dánský pohled. Frederiksenová má ale také pragmatický zájem udržet nadstandardní spojenectví s Meloniovou. Italská premiérka sice pochází z opačného politického tábora, posilování radikální krajní pravice v Itálii si ale nikdo v Evropě nepřeje. Giorgia Meloniová je nyní, zdá se, jediná, kdo může zajistit, že se ve volbách, které Itálii příští rok čekají, extrémisté k premiérskému křeslu nedostanou.
6: To byl Viktor Daněk. O novém šéfovi americké centrální banky se říká, že často telefonuje a ekonomiku konzultuje přímo s Donaldem Trumpem, pokud by kvůli ropě a clům musel zvýšit úrokové sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, pro prezidenta vele důležitými, riskoval by s Bílým domem otevřenou válku. A více už Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
10: Pohledného Kevina Warshe si do čela americké centrální banky Fed vybral Donald Trump. Na tom by nebylo nic divného, do čela této instituce se běžně dostávají prezidentští nominanti. Jenže tím, jak nenávistně Trump přistupoval k jeho předchůdci Jeromu Powellovi, cestu do čela Fedu i renomé jeho nástupci stížil. Proto kolem procesu jmenování musel Warshe čelit kritice, že bude Trumpovou loutkou, nebo že si její prezident, který miluje mediální pozornost a rád se klupuje pohlednými lidmi, vybral kvůli fotogeničnosti. Každopádně zatím to vypadá, že jeho role je jemně řečeno nezávidění hodná. Nároky, podezírání i makroekonomická situace, kolem kterých musí guvernér našlapovat, jsou obtížný terén. Teď v druhé půlce srpna oslaví Warshe první kvartál ve funkci, což je na skutečné hodnocení málo, ale zatím poněkud řidký je i první dojem, co zanechal. Jeho první veřejné vystoupení bylo začátkem června. Vypadalo to, že se vůči prezidentu Trumpovi vymezil. Řekl, že je pro něj nejdůležitější boj s inflací a že bude dělat nezávislou měnovou politiku. Trhy si to přeložili, že je takzvaný jestřáb, tedy člověk, který nebude váhat se zvyšováním sazeb, aby udržel inflaci pod kontrolou. Pak ale následovalo další vystoupení, a to začátkem července, kdy byl hostem Evropské centrální banky v Portugalsku. Tam prohlásil, že inflační tlaky polevují, ač to žádná statistika nenaznačovala. Zachoval se tedy jako takzvaná holubice, tedy guvernér, který spíše obětuje inflační cíl, jen aby nezvyšoval sazby. Na potřetí vystoupil na konci července a tam už nebylo žádné jasné sdělení, ani jestřáb, ani holubice. Podle komentátorů předvedl dokonalé rétorické cvičení, kdy nic neřekl a zároveň postoj Fed úplně zamlžil. Investoři si to ale přeložili po svém, respektive znervózněli, což mělo reálné důsledky. Na burze spadly ceny technologických akcí, považovaných za rizikové, a také se zvýšila riziková přirážka na amerických dluhopisech. Úrok desetiletých státních dluhopisů se přiblížil 5%, nejvíce za 3 roky. Protože se od této ceny odvíjí cena například hypoték pro domácnosti, pro obyvatele je to nemilé. Stejně jako vysoká cena ropy, potažmo pohonných hmot, kterou žene vzhůru konflikt v Iránu. Kromě toho Trumpova nová obchodní cla na Kanadu či Brazílii hrozí opětovným zrychlením inflace. V Americe se přibližují důležité volby, které mají být na podzim a ukážou, jak si republikáni stojí. I pro prezidenta to bude určité vysvědčení. Proto nepotřebuje nespokojené voliče zatížené drahotou. Trump se dlouhodobě snažil přimět bývalého guvernéra Paula ke snižování sazeb, které by nakoplo ekonomiku. O Warshovi nyní zdroje médiím říkají, že s Trumpem často telefonuje a ekonomiku spolu konzultují. Pokud by Warsh musel kvůli ropě a clům zvýšit sazby těsně před listopadovými volbami do kongresu, riskoval by otevřenou válku s Bílým domem. Na Wall Streetu se proto v poslední době spekuluje, že nový guvernér Fedu zaujal mazaný postoj, vyhovět Trumpovu přání nezvyšovat sazby a přitom nechat dluhopisový trh, aby si udělal tak říkajíc špinavou práci sám. Ve smyslu, když Fed mlží, investoři zneklidní a čekají větší inflaci, proto chtějí za půjčky státu vyšší úroky, tedy výnosy dluhopisů rostou. V této situaci pak zdražují hypotéky a úvěry, lidé se přestávají půjčovat, investovat a utrácet, takže se měnový trh ochladí sám i bez zvyšování sazeb. Je to ale trochu hra s ohněm. Pokud si to trhy vysvětlí tak, že Fed je příliš slabý, může přijít větší destabilizace, a to i na akcích a dolaru. Jenže vzhledem k tomu, jak jsou nyní ekonomické a hlavně politické karty rozdány, nový guvernér moc prostoru k pohybu nemá. Lidově řečeno, je to taková past vedle pasti.
6: To byla Tereza Zavadilová. Do vysokých škol momentálně míří nejsilnější ročníky a univerzity by tedy měly přijímat více studentů, ale tomu by měly také odpovídat jejich rozpočty. Téma Martina Fendricha z Echo 24.
11: Politici opakují, že chtějí Česko vzdělané, jenomže ouha, Česká konference rektorů píše, že ona i Rada vysokých škol s obavami sledují neoficiální informace, které naznačují, že v důsledku napjaté rozpočtové situace by mohlo v roce 2027 dojít nikoli k navýšení, ale naopak ke snížení prostředků určených na vzdělávací činnost vysokých škol v řádu nižších jednotek miliard korun. Veřejné vysoké školy loni přijaly do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů téměř 60 tisíc nových studentů. Oproti roku 2024 je to více asi o 15 tisíc přijatých uchazečů. Letos má trend pokračovat. Do prvních ročníků bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů má nastoupit až 64 tisíc nových studentů. Číslo odpovídá zhruba 74% všech úspěšných prvomaturantů v roce 2026. To však bude možné jen tehdy, pokud na to univerzity dostanou peníze z rozpočtu. Rektoři připomínají, že si nevyskakují a že jejich požadavky jsou skromné. Pokud se rozpočet adekvátně nezvýší, nezdravě poroste počet studentů na jednoho vyučujícího, bude omezena praktická výuka a individuální vedení závěrečných prací. Zpomalí se modernizace vybavení. Nejen to, taky se hraje o udržení alespoň současné výše mezd zaměstnanců. Pokud udržena nebude, mladší a perspektivní akademičtí pracovníci odejdou za lepším platem a podmínkami. To pak zhorší nejen kvalitu výuky, ale taky český výzkumný a inovační potenciál, jde tedy o hodně. Snížení rozpočtu pro veřejné vysoké školy by byla katastrofa. Podvod na voličích a podvod na budoucnosti zároveň. Ještě jedno zajímavé číslo. Podle posledních statistických údajů jsou vládní výdaje na jednoho studenta terciálního vzdělávání v Česku přibližně o 15% nižší než průměr OECD. Jen dodám, 15% je hodně. Rektoři slibují, že budou šetřit. Pokud rozpočet nebude dostatečný, využijí všechny reálné dostupné vnitřní úspory a přesuny prostředků, aby ochránili stávající studující. Pokud se ale jejich rozpočet nezvýší, budou veřejné vysoké školy schopny přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů z řad maturantů. Znamená to, že za dveřmi zůstane až 10 tisíc mladých toužících po vzdělání.
6: Martin Fendrich byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus se i za redakční kolegy loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Konrád.
12: Bylo 7 hodin a ve čtvrtek 13. srpna otevíráme živé vysílání Radního Plusu. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
13: a Martina Maškova.
2: Český rozhlas Plus.
13: Co vám nabídneme v první hodině? Na co se snad zaměří při dnešním testu aplikace e-doklady před podzimními volbami?
12: Jak se kvůli novému nařízení o obalech mění běžná balení potravin a jídel sebou?
13: A jaké snímky pořídili brněnští vědci při pozorování zatmění slunce ve Španělsku a na Islandu?
12: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Ondřej Látal.
3: Přeju dobré čtvrteční ráno. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
14: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Další detaily chystáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Hasiči celou noc zasahovali u požáru 5-patrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Flígrové se část budovy zhroutila.
15: Hašení potom probíhalo na místě zvenčí těch budov, protože došlo ke zborcení střechy. To, že se vlastně ty konstrukce zbortily, tak nám paradoxně pomohlo trošku s tím požárem, protože potom vlastně se jednotky mohly zaměřit na rozebírání těch sežených konstrukcí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ruský prezident Vladimir Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsaly formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
16: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro čtyřmetrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře správa Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenberského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
17: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
3: Na festivalu Nového cirkusu Letní letná má dnes premiéru inscenace Vertige. V pražských letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
18: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
3: Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj. Navíc ji bude muset pravděpodobně skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít. A tady jsou dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, opatrně za sjezdem na Rosice, na 179. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, pokračuje nesouvislá až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Řitku na 13.

0: sjezdu na letiště. Dobře, dojeďte. A bude převážně jasno, teploty 25 až 30 na severovýchodě území kolem 24 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: Máme 7 minut po 7 hodině a dnešním ránem vás provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. V jednu hodinu odpoledne stát prověří aplikaci e-doklady před podzimními komunálními a senátními volbami. První veřejný zátěžový test digitální služby státu, tak uvidíme tedy v praxi. Cílem je zjistit, jestli systém zvládne, když ho v jednu chvíli používají desítky tisíc uživatelů najednou. Loni na podzim při sněmovních volbách ještě úplně spolehlivý nebyl. Detaily teď proberu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré jitro.
3: Dobré ráno.
2: Jak bude ten dnešní zátěžový test vypadat?
3: Pro uživatele by to mělo být jednoduché, stát lidi vyzývá, aby dnes ve 13 hodin odpoledne aplikaci otevřeli tak, jak jsou běžně zvyklí ji používat. Ještě předtím by si ale měli ověřit, že v ní mají všechno v pořádku, popisuje ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Vhodné je taky aplikaci včas před testem aktualizovat. To je dobré kontrolovat obecně, protože právě s velkým počtem aktualizací na jednu chvíli byl problém i při loňských sněmovních volbách, jak jsme zmínili. Dobré je si taky ověřit, jestli lidé znají svůj PIN, anebo mají občanský průkaz do aplikace přidaný. Pokud si e-doklady stahují uživatelé nově, tak k registraci pokračují prostřednictvím identity občana, třeba přes bankovní identitu nebo mobilní klíč e-governmentu.
2: Proč se stát rozhodl otestovat aplikaci veřejně?
3: Dnešnímu testu předcházely dva omezené. První byl pro ověřovatele z měst a obcí a druhé pro samotné uživatele, kteří byli z rad státní správy. Stát ale potřebuje aplikaci otestovat na větším okruhu lidí a v reálném provozu, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
5: Byť můžeme mít víru v ten systém, tak nemáme ta reálná data a k reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem. Z toho důvodu my děláme tady ten čtvrteční test.
3: Letos na podzim sice nejspíš přijde k volbám méně lidí než loni při sněmovních, zároveň ale přibývá uživatelům a tak stát očekává, že se v jednu chvíli může v říjnu přihlásit až 40 tisíc lidí. To je mimochodem podle Klučky taky ideální počet uživatelů, který by se měl zapojit do testu, i když je dobrovolný.
2: Co se stane, pokud se při testu objeví chyby?
3: I k tomu test slouží. Digitální informační agentura a ministerstvo vnitra pak případné nedostatky co nejrychleji vyhodnotí. Podle vládního zmocněnce Lukáše Klučky ukáže test nejenom dostupnost aplikace, ale taky rychlost přihlášení nebo chování služeb, které na aplikaci navazují.
6: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
3: Po testu bude mít stát na případné opravy 3 až 4 týdny, protože komunální volby a první kolo senátních je 9. a 10. října. Ještě připomenu, že k volbám s e-dokladem můžou jít letos lidé už podruhé. Právě loňská premiéra ale nedopadla dobře, systém nebyl spolehlivý, měl výpadky. Kvůli problémům pak rezignoval i tehdejší ředitel digitální informační agentury Martin Messerschmidt.
2: Dnešní testy e-dokladu nám přiblížil Jan Duchoslav, domácí redakce. Děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní Plus v 7 hodin a 10 minut. Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním dětí, v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si v loni začalo podobně vydělávat 8 tisíc žen. A Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěch. Úspěchy také za hranicemi.
8: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
9: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
8: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela.
9: Párkrát mi

0: Že jako, jestli si nechci najít normální práci. Podporoval mě.
1: Bál se o ty peníze, které berete třeba z rodinného rozpočtu?
0: No jasně, na ten... to už nikdy neuvidím. Bál se, že budu potřebovat víc a víc, ale to se nestalo.
2: Zájem o modelínu, která se připravuje z mouky, totiž rychle rostl. Kateřina tak vytvořila i ateliér na senzorické hraní pro malé děti s rodiči. Tedy místo, kde si děti vyzkouší při hře všechny svoje smysly. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska, říká Kateřina Exnerová.
0: Budeme se snažit začátkem příštího roku, aby to už všechno bylo aktivní. Ono vlastně, než se jako nachystá tadyhle ta expanze, tak to trvá.
2: To Dominika Podhrázká svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské, s malými dětmi. A nebo to jsou maminky, které u mě začínaly třeba 3-4 roky zpátky, měly malé děti, zůstaly a už mají ty plné úvazky nebo 3/4 úvazky.
2: Přestože Dominika Podhrázká přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit. Oni opravdu jsou i vděční za tu práci.
2: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení a potvrzuje to i Tomáš Surka z pracovní agentury Orientaček.
4: Ženy táhnou růst právě ve vzniku nových podnikatelských živností na vedlejší činnost. Vidíme to i na číslech, kdy naposledy bylo zaregistrováno 8 tisíc podnikatelech versus necelých 6 tisíc mužů.
2: Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
5: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
2: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě. I to je podle Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika, jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně.
6: Dočasné vypadnutí z pracovního trhu už ta žena nikdy nedožene a v podstatě až do konce své kariéry bude zaostávat za hypotetickou ženou, která by bývala na tu mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a neodešla.
2: Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus. Koryto řeky Opavy se má na jejím horním toku změnit. Terén na Bruntálsku teď zkoumají projektanti, aby navrhli takové změny, které ochrání tamní obyvatele před povodněmi. Ta zatím poslední postihla kraj nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy před 2 lety. První verze projektu mají být hotové v říjnu. Samotné opravy koryta mají skončit nejpozději v roce 2030.
8: Já bych byla moc ráda, aby jsme měli jasnou informaci, jak to bude dál.
9: Hana Vytázková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota.
8: A my nevíme, jestli dělat si ploty nebo se o ten pozemek přestat starat.
9: Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
10: No, aby jsme dokázali provést větší povodňové vody tím územím, tak je potřeba té v řece nechat větší prostor a zároveň to zastavené území nějak jakým způsobem ochránit třeba odsazenou hrází.
9: Říká nezávislý místostarosta Karlovic Martin Kočí.
10: V tuhle chvíli máme jakousi představu toho projektu, který už vznikl, který nám říká, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
9: A velice podobně přemýšlí i starosta nedalekého Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ano, i když není tak konkrétní.
11: A nám jde samozřejmě o maximální možnou ochranu obyvatela majetku.
9: Oblast v minulosti řešila studie od Agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry, které teď zadalo projekty na obnovu horního toku Opavy, se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
12: Úseci, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
9: Přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoupil z hnutí pro jeseníky.
13: My samozřejmě jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních, protože od roku 1997 se o tom hodně mluvilo a hodně konferencí bylo, ale reálná opatření potom v terénu byly nepřírodní. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní a vrátí se zpátky k těm rychloběžníkům vydlážděným. A to by byla opravdu zmarněná příležitost, protože ta povodeň nám dala šanci to udělat pořádně a udělat to jako efektivně.
9: Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti z povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
14: A v 7 hodin a 18 minut skoro krátké hlavní zprávy. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé můžou zapojit ve 13 hodin tím, že si aplikaci otevřou, jako kdyby prokazovali svoji totožnost. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil největší z jižních Kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Podle ní jde o první Putinovu osobní návštěvu tohoto souostroví. Japonská vláda ji důrazně odsoudila. A několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která je nasazená v oblasti Blízkého východu v souvislosti s válkou s Íránem. Píší o tom americká média a vojenské weby s odvoláním na rodiny příslušníků amerických vojáků. Na lodi podle nich panují špatné životní podmínky a duševní zdraví posádky se zhoršuje.
7: A médiím ze světa se budeme věnovat i nadále. Na stránkách britské veřejnoprávní BBC například se dočteme, že ve Spojených státech mají dnes být popraveni 3 muži odsouzení za vraždu. Jeden v Tennessee, druhý v Alabamě a třetí v Oklahomě. 3 popravy v jediný den se ve Spojených státech naposledy konaly před 16 lety.
14: BBC podotýká, že počet poprav ve Spojených státech v posledních letech výrazně roste. V roce 2025 takto přišlo v 11 státech o život 47 lidí, tedy téměř dvakrát víc než v předchozím roce. Největší podíl na růstu má Florida, kde se loni konalo přibližně 40% všech poprav. Letos se jich tam zatím uskutečnilo 12 z dosavadních 19.
7: K nárůstu jejich počtu podle BBC přispívá i politika prezidenta Donalda Trumpa, který trest smrti dlouhodobě podporuje. Po nástupu do druhého funkčního období v roce 2025 ho znovu zavedl na federální úrovni a jeho administrativa rozšířila možnosti vykonávání trestu smrti. Významnou roli ale mají i jednotlivé americké státy. Na Floridě například změny zákonů usnadnily ukládání trestu smrti a guvernér Ron DeSantis jeho využívání výrazně podporuje.
14: Současně ale podpora trestu smrti mezi Američany klesá. Za morálně přijatelného aktuálně považuje 52% obyvatel, což je nejméně od 70. let. Výrazně klesá také počet nových rozsudků smrti. Zatímco v 90. letech jich americké poroty vynášely ročně více než 300, loni jich bylo jen 23. Diskuzi navíc provázejí obavy z nezdařených poprav a problémů při smrtících injekcích, uzavírá britská BBC.
7: Grónské úřady přiměly americkou ropnou společnost Greenland Energy odložit plánované vrty na východě ostrova. Nejbližším možným termínem pro zahájení vrtu je podle vlády a společnosti až zima 2027. O tom informuje na svých stránkách britský deník Guardian.
14: Firma chtěla začít těžit už letos na podzim. Úřady ale uvedly, že do té doby není možné dokončit potřebná povolení. Firma chce vrtat v chráněné mokřadní oblasti. Podle odhadů tam leží ropa v hodnotě až $1 bilionu. Zároveň tam ale žijí vzácní ptáci a pižmoni, na kterých jsou závislí grónští lovci. Tamní úřady proto chtějí před rozhodnutím posoudit sociální a ekologické dopady projektu, vysvětluje Guardian.
7: Ve francouzském vinařském regionu Champagne začala letošní sklizeň hroznu rekordně brzy. Začíná podle místa mezi 8. a 22. srpnem, což znamená nejčasnější začátek v historii. Důvodem jsou, jak rozebírá švédský deník SVD, opakované letní vlny veder, které urychlily zrání hroznu.
14: Podle Davida Chatillona z profesního sdružení vinařů v Šampaně se termín sklizně kvůli globálnímu oteplování posouvá stále dříve. V současnosti se hrozny sklízejí přibližně o 2 týdny dříve než před 20 lety. Letošní úroda má podle něj i přesto zatím dobrou kvalitu.
7: Tak tolik výběr ze zahraničních médií, který dozněl v 7 hodin a 22 minut. Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů napříč Českem cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina spojuje menší města a obce a právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluku stále častěji využívá mikrovlnná technologie, která je české provenience. Stačí pár hodin a minimálně další 2 roky se dá po cestě jezdit bez problémů.
15: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle a ten obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát s tím, že neohřívá teda jídlo, ale ohřívá vlastně ten asfalt po okraji 10 cm toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
16: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
15: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a tím dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku té spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná. Jo?
16: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
17: Ten technický zásah má podstatně delší životnost, trvanlivost toho účinku, než takové ty v zimě především běžně používané metody. Životnost tady té výspravy je klidně 2-3 roky, možná 4.
16: A teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení přesně kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
18: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
16: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
18: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
16: A tady je pěkně teplo.
18: Nahříváme směs v mikrovlnné peci na 160 až 170 stupňů. Tady vidíte vlastně nahřátou směs připravenou na pokládku.
16: Takže se vlastně navenek nepracuje, ale uvnitř se tady opravdu jede. A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
18: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
16: Tak možná pojďme zase dolů k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj. A tady vlastně na displeji i vidíme, jak dlouho ještě bude ohřívat.
18: Mikrovlnný cestář má 12 magnetronů, který vlastně, když pracují, tak se zahřívají. Vytváří mikrovlnný záření vlny a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
16: My tady vidíme na displeji vlastně teplotu jednotlivých magnetronů. Na tom prvním je 96 a postupně se to zvyšuje, až na tom posledním je 129.
18: Který mají nižší teplotu, tak jsou vlastně na obvodě stroje. Čím jsou vlastně blíž ke středu, tak mají teplotu vyšší.
16: Tak zhruba půl hodinka už uplynula a ten mikrovlnný cestář nahřál stávající asfaltový povrch.
18: Ústický signál vlastně, že ten časový interval vypršel.
16: Teď se přístroj nadzvedává a odjíždí z toho místa.
18: Ano, přesně tak.
16: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale co říká termokamera?
18: Vidíte, jsou tady rozdílné teploty, je to od 110 stupňů, maximální tady je 140 stupňů nahřáto, což je v pořádku a může se začít zapravovat.
16: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá ta plocha se zarovná.
18: Dá se do distančních tyčí, stáhne se do roviny a zahoutí deskou. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
16: Dneska večer už nikdo nepozná, že jste tady pracovali, protože tady bude i vodorovné dopravní značení.
18: Pozná to jenom podle barvy asfaltu, že je čerstvej, novej.
16: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
14: A ještě jedno téma stihneme v ranním plusu 4 minuty před 7:30. Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili. Třeba v lesích okolo Brna.
19: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
20: Byla tady vysázená vlastně dle bělokora. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
19: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
20: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
21: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
20: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
19: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
20: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
19: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
20: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
19: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
22: Účinně se proti němu brání nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
19: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
22: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
19: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsuších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
23: Pro a proti.
24: Španělsko posiluje bezpečnostní opatření v Ceutě kvůli obavám, že by se mohl opakovat masivní příchod migrantů z konce července. Tehdy se během 2 dnů dostali na španělské území desítky tisíc lidí. Je na podobné migrační vlny Evropa připravena? Lze její hranice chránit účinněji, aniž bychom rezignovali na ochranu lidských práv? A ukazuje saúdská zkušenost, že by se měla migrační politika dál zpřísňovat? Hosty pro a proti budou europoslanec Alexandr Vondra z ODS a ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Poslouchejte nás.
23: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.

0: o půl osmé dostává opět prostor Ondřej Látal, jsou tu zprávy.
1: Český rozhlas Plus.
2: Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními, komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení najednou. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. V americkém Texasu ve středu havaroval armádní vrtulník typu Apache. Na palubě zemřeli oba vojáci. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár. Záchranáři museli evakuovat několik domů. Nehoda se stala asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austin. Lidé ve Znojmě si můžou ode dneška zabruslit na městském zimním stadionu. Radnice takto otevírá ledovou plochu v srpnu každý rok. Letos s ohledem na horké počasí, ale letní veřejné bruslení spouští o něco dřív. Bruslení pro veřejnost na zimním stadionu skončí 30. srpna. Přidáme dopravní informace v Ranním plusu na D4 z Prahy ve směru do Strakonic. Zpozorněte za sjezdem na Řitku na 13. kilometru se zastavuje. Následná kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Celé je to teď asi na 20 minut. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje až na 1. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut. A v Praze před omezením v Kbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V opačném směru se sune fronta Cínoveckou ulicí od konce D8 z 1. kilometru. Dobře dojďte. Čeká nás převážně jasný den, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách to bude nejčastěji kolem 21 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dobré ráno vám i nadále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Navzdory obvinění z domácího násilí zůstává republikánský kongresmen Max Miller z amerického státu Ohio dál kandidátem této strany na znovu zvolení v podzimních volbách. A to přesto, že ho jeho spolustraníci i prezident Donald Trump v uplynulých týdnech vyzývali, aby v této tradiční republikánské baště své šance zvážil nebo z předvolebního klání rovnou odstoupil. Miller je ale nevyslyšel a včera nechal uplynout lhůtu, kdy mohl být ještě nahrazen jiným kandidátem. Stranická organizace Cook Political Report, která v Americe analyzuje volby, následně hlasování v Ohio přeřadila do skupiny okrsků, kde mají demokraté šanci republikány porazit. Více už si řekneme s Pavlem Sobim z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, přeji.
3: Jak byste charakterizoval ten okrsek, který Miller zastupuje a kde se pokusí teď tedy znovu kandidovat?
4: Ten okrsek je vlastně na západním přístí Clevelandu, kde v minulosti hlasovali voliči většinou pro republikány. On se několikrát v minulosti přepisoval, tak jak je to běžné, vždy podle toho cenzu, jakým způsobem je potom změněna ta hranice okrsku, ale vlastně většinově vždy se jednal o okrsek republikánský. No a nyní se tam vlastně Max Miller uchází již po třetí o to kongresmanské křeslo. V primárkách neměl ani žádného oponenta, takže to běželo naprosto bez problému pro něj až do té doby, než nepřišly tyto problémy s obviněním z domácího násilí, jak jste sama uvedla.
3: Poněkud pikantní je, že ta obvinění z domácího násilí proti němu vznesla jeho bývalá žena, která je dcerou senátora za Ohio, taktéž republikánského politika Bernieho Morena. Komentoval on sám nebo jeho dcera teď nějak tu situaci, kdy Max Miller tedy pokračuje v tom volebním klání?
4: Zatím vlastně na těch sociálních sítích, jak to původně Bernie Moreno prohlásil a tím vlastně spustil celý tento skandál, tak na to sám dnes anebo včera nereagoval, ale reagoval druhý senátor za stát Ohio, který je také republikán, který označil tohoto kongresmena také za nespůsobilého k tomu, aby dále měl křeslo v kongresu, což je vlastně paradoxní, že by ti kolegové z republikánské strany měli stát v jednom šiku za svým kandidátem v tomto kongresovém okrsku, ale ani oni sami vlastně nechtějí tohoto kandidáta podpořit. A proto, jak jste říkala v úvodu, je velká šance, že by se mohl z tohoto okresku stát nějaký, můžeme říci, odrazový můstek pro demokratického kandidáta, aby se stal kongresmanem a vlastně mohl snížit tu republikánskou většinu ve sněmovně reprezentantů, anebo dokonce i vytvořit demokratickou většinu.
3: Ohio se tedy teď dostává na seznam ostře sledovaných států. Co to znamená pro Millerova demokratického soupeře, tedy Briana Poindextera?
4: Brian Poindexter neměl dosud velké šance, najednou se ta karta obrací, demokraté k němu slíží jako k velké možnosti získat právě tu většinu v kongresu, respektive alespoň ve sněmovně, s tím, že dosud neměl ani tolik dárců, neměl tolik peněz na kampaň a nyní se i velké demokratické organizace k němu obrací jako šanci tohleto změnit, takže právě i finance na tu kampaň se budou podle mě teď ve velkém k němu hrnout. No a on sám má profil velmi zajímavý, velmi typický pro Ohio, pro řekněme dělnickou třídu anebo střední třídu, která vychází z těch dělnických kořenů, je odborářem v ocelářském průmyslu, má velmi čistý štít, řekněme morální, a je vlastně přesně tím opakem Maxe Millera, který nejenom, že má tuto osobní krizi, skandál, můžeme říci, kolem toho domácího násilí, ale pochází z velmi bohaté ohajské rodiny.
3: No, já jsem četla v amerických médiích, že i Poindexter má vlastně zápis v trestním rejstříku kvůli nějakým mladistvým potyčkám na pláži se skupinou jiných mužů, ale to nechme stranou. Nicméně využívá té kritiky kolem Maxe Millera na svých předvolebních mítincích. Stalo se to tedy součástí demokratické kampaně být proti Millerovi?
4: Určitě je to vlastně velká šance, kterou nelze nevyužít a je, myslím, naprosto zřejmé, proč zrovna teď, abych tak řekl, praskla tato domácí krize na Maxe Millera, protože je to vlastně i jakýmsi prostředkem toho volebního boje.
3: Jak byste vlastně charakterizoval Maxe Millera jako politika? Získal si pozornost i něčím jiným než obviněním z domácího násilí?
4: On se docela zviditelnil za ta dvě volební období, to znamená za 4 roky, co je kongresmanem. On je poměrně mladým člověkem, který neměl tolik zkušeností, než se do toho kongresu dostal. Nicméně byl v první administrativě Donalda Trumpa jako osobní asistent prezidenta. On si jej oblíbil a když se rozhodl Max Miller, že bude kandidovat do kongresu, tak jej přišel do Ohio v roce 2021 osobně tam v podpoře, co mu výrazně pomohlo v tom, aby se do toho kongresu dostal.
3: Uzavírá Pavel Soby z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za váš čas.
4: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
5: Zůstaneme ve Spojených státech, z Bílého domu koncem srpna odejde jeho mluvčí Caroline Levitová. Oznámil to prezident Donald Trump a sama mluvčí k tomu dodala, že se chce víc věnovat svým dětem. 28-letá Levitová se loni v lednu stala historicky nejmladší mluvčí prezidenta Spojených států. Proslula plamennými obhajobami prezidenta Trumpa. Její působení v této roli teď přiblíží Dominik Tesář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
6: Dobrý den.
5: Levitová nedávno porodila druhé dítě. Její odchod z funkce tedy asi nebyl úplným překvapením.
6: Ano, vzhledem k těhotenství a mateřství to určitě mnohé napadlo. Na druhou stranu, ale ve Spojených státech je velmi často běžné, že mateřská a rodičovská dovolená v podstatě neexistuje, aspoň tedy není pro zaměstnavatele povinné ji rodičům umožňovat. Zároveň Levitová se snažila dlouho o obraz ženy, která bez problémů zvládá roli matky i vysoce postavené zaměstnankyně Bílého domu. Své druhé dítě porodila už v květnu a po velmi krátké pauze se do zaměstnání vrátila, takže zřejmě nebyl původní plán odejít na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Nakonec se ale Levitová přece jen tedy odchází, napsala na sociální sítě, že nemá pocit, že může být pro své malé děti nejlepší matkou a zároveň věnovat čas a energii práci v Bílém domě. To rozhodnutí o odchodu nazvala hořkosladkým.
5: Caroline Levitová se z pohledu Donalda Trumpa nejspíš osvědčila, bude to pro něj velká ztráta?
6: Určitě, CNN třeba píše, že bude pro Trumpa nemožný úkol ji nahradit. I z příspěvků prezidenta na jeho sociální síti Truth Social je zřejmé, že je Trump své mluvčí velmi vděčný a uvedl taky, že bude Levitová dál působit jako jedna z jeho významných externích poradkyň. I CNN popsala její současnou roli jako řekněme významnější než jen mluvčí. Je prý na každém Trumpově jednání a u každého jeho rozhodnutí ví vše o tom, co se v Bílém domě děje a je zkrátka věrnou prezidentovou poradkyní.
5: Konec konců na tiskových konferencích anebo médiích dokázala prezidenta Trumpa a jeho kroky obhajovat opravdu horlivě.
6: To ano, mluví se o ní jako o jedné z nejvýznamnějších zastánkyň Trumpova hnutí MAGA, tedy volně přeloženo učiníme Ameriku opět skvělou. S Trumpem si mimo jiné Levitová nezadá ani v tom, jak dokáže útočit na média při nepohodlných otázkách. Pustíme si třeba její reakci na otázku novináře, který se ptal, jestli si stojí za tím, že agenti imigračního celního úřadu ICE dělají vše správně po tom, co jeden z nich v lednu zastřelil Američanku René Goodovou, která podle Trumpovy administrativy chtěla agenty přejet autem, ač je to v rozporu s videí natočenými kolem jdoucími.
7: Dobře, takže jste zaujatý reportér s levicovými názory, jste levicový podvodník, nejste reportér, tváříte se tu, že jste novinář. Z premisy vaší otázky je to tak jasné. Vy a pracovníci médií, kteří jste takhle zaujatí a fingujete, že jste novináři, byste tu ani neměli být. Předstíráte, že jste novinář, ale jste levicový aktivista. Měl byste reportovat o faktech. Stateční muži a ženy agentury ICE dělají vše, co můžou, aby odstranili z této země nebezpečné, hyenistické zločince a učinili naše čtvrti bezpečnějšími. Vy i média s překroucenými názory se styďte.
6: Podobně jako prezident, Levitová třeba reportérům říká, že položili hloupou otázku. Takhle třeba reagovala na novináře, který vysvětloval, že cla, která Trump zavádí, neplatí jiné státy, jak Trump i Levitová tvrdí, ale dovozci zboží.
7: Jak jsem řekla na začátku, příjmy tu zůstanou, mzdy vzrostou a naše země bude zase bohatá. A myslím, že je urážející, že se snažíte testovat mě ze znalosti ekonomie a rozhodnutí, které prezident udělal. Teď lituju, že jsem umožnila agentuře AP položit otázku.
6: Kdo Levitovou v roli mluvčí Bílého domu nahradí, Trump zatím nějak ani nenaznačil.
5: Tolik Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Děkujeme.
6: Naslyšenou.
3: A v 7 hodin 43 minut otvíráme v Ranním plusu ekonomickou rubriku. Nejprve krátké hlavní zprávy. Dánský výrobce audiotechniky a komunikačních technologií GN otevře příští rok distribuční centrum v bývalé kladenské Poldi. Včera začala v areálu stavba haly. Pracovat tu má kolem 150 zaměstnanců. Postupně jejich počet vzroste. Do budoucna se centrum zaměří i na vývoj a výrobu.
5: Hrubý domácí produkt Ruska se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,3%. Vrátil se tak k růstu po poklesu o 0,2%. V prvním čtvrtletí plyne to z předběžných údajů Ruského statistického úřadu. Analytici ale dlouhodobě poukazují na nespolehlivost jeho dat.
3: Americké akcie včera převážně posilovaly po zveřejnění čísel červencové inflace. Ta podle očekávání klesla o 0,1% bodu na 3,4%. To zmírnilo obavy investorů ze zvyšování úrokových sazeb, k nímž by americká centrální banka příští měsíc mohla přistoupit. Zdražení potravin a nárůst byrokracie. To očekávají potravináři v souvislosti s evropským nařízením o obalech, které včera vstoupilo v platnost. Jeho cílem je v první fázi vyloučit zbalení takzvané věčné chemikálie, které vážně poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Výrobci by také měli postupně navyšovat podíl recyklovaných materiálů a vratných a opakovaně použitelných přepravních obalů. Většina nejvýznamnějších změn by měla začít platit od roku 2030. Potravinářská komora České republiky včera varovala, že zákazníci je ale pocítí už dříve, a to kvůli nárůstu cen. A my už jsme teď ve spojení s Vladimírem Kočím z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Krabice na pizzu, pečící papír, kelímky na kávu sebou. Do jaké míry se teď tyto obaly z pohledu zákazníků promění?
8: No, určité zdražení zde lze očekávat, protože přece jenom výrobci budou muset nějakým způsobem reagovat na tuto novou směrnici, na toto nařízení, budou muset měnit asi portfolio od obalů, volit různé materiály, získat podrobnější informace a podobně. A to se přeci jenom nedá dělat ze dne na den a vždy to stojí i nějaké peníze. Takže určitý drobný nárůst cen bych u těch potravin očekával, nicméně bych byl opatrný s tvrzením, že nařízení automaticky znamená výrazné zdražení potravin. Část nákladů může být kompenzována tím, že se bude používat třeba méně obalového materiálu, zmenší se obaly a sníží se i množství odpadu. Ta původní studie dopadu evropské směrnice počítala vedle dodatečných nákladů také s velmi významnými úsporami materiálu a nakládání s odpady, což by mohlo být potom ve finále vlastně poměrně podstatné.
3: Ale mají výrobci a potravináři už teď k dispozici dostatečné množství těch vyhovujících obalových materiálů, které to nařízení splňují? Jak velkou investici vlastně pro ně budou řádově tyto změny představovat?
8: No tak záleží na typu toho výrobce, nadnárodní podniky si v tomhle tom mohou lépe pomoci, protože mohou náklady distribuovat mezi větší jako portfolio těch produktů, které uvádějí na trh. Větší problém to může být pro některé menší podniky. Nicméně hlavní důvod je také asi v tom, že ty malé mikropodniky tam mohou mít nějaké úlevy, byť nejsou až tak významné v té směrnici, ale nahrává to spíš těm velkým, kteří mají snažší cestu tu směrnici implementovat. To asi ano.
3: Právě potravinářská komora varuje, že nařízení dopadne na malé podniky, které nemají personální nebo finanční možnosti tu novou výrobu a administrativu řešit. Jakou cestu tedy pro ně vidíte?
8: No tak oni se budou muset také zamyslet nad tím, které výrobky uvádějí na trh. Já budu možná maličko neobvykle na to koukat i z druhého pohledu. Třeba si přiznat, že ne každý výrobek, který se dnes složitě a nákladně balí, je pro společnost nezbytný. No, typickým příkladem mohou být třeba některé slazené nápoje nebo podobné produkty, jejichž nadměrnou konzumaci odborníci na výživu dlouhodobě nedoporučují. Pokud nové požadavky na obaly povedou u části takových výrobků k mírnému zvýšení ceny a tím i k nižší spotřebě. Musí to být z pohledu společnosti nutně negativní důsledek, ale chápu, že pro výrobce ani pro firmy zpracovávající vzniklé odpady z obalu to samozřejmě příjemná zpráva být nemusí. Podstatné ale je, že cílem nové regulace by nemělo být lépe nakládat s větším množstvím odpadu. Cílem má být především to, aby zbytečný odpad vůbec nevznikal. To je vlastně ten největší přínos této směrnice, že ona posouvá tu zodpovědnost za odpady v oblasti obalů nebo obalové odpady z odpadového hospodářství na producenty. V dnešní době producenti jenom nějakým způsobem přispívají k těm kolektivním systémům, ale tato směrnice nás úplně otáčí k těm výrobcům a říká, že oni jsou zodpovědní za to, jaké ty obaly jsou, z jakých materiálů, jestli je lze dobře separovat, třídit, recyklovat a podobně. A to je asi ta největší změna. Každá změna samozřejmě vyvolává určité pochyby a obavy, a bude chvíli trvat, než se zavede.
3: Ale tady si potravináři a výrobci stěžují hlavně na to, že jasně i v evropských pravidlech je teprve od minulého týdne a i tak stále chybějí některé prováděcí předpisy. Ukazuje se také, že je nedostatek testovacích laboratoří, které budou provádět ty povinné analýzy obalů. Tak kdo tedy tady zaspal?
8: Toto samozřejmě i já považuji v tuto chvíli za jeden z největších problémů toho nařízení, které včera 12. srpna se začalo obecně používat, ale řada těch technických pravidel se má dopracovávat prostřednictvím dalších prováděcích a delegovaných aktů ještě v následujících letech. To je problém hlavně proto, že obal nebo balicí linku nelze změnit ze dne na den. Investice se plánují na mnoho let dopředu, dokonce i některé české metodiky pro evidenci obalů byly zveřejněny až 11. srpna, tedy den před začátkem použitelnosti této směrnice, takže není to jenom na straně Evropské unie, ale i u nás. A některá ta kritéria si na té evropské úrovni budeme muset počkat. Firmy tedy již dnes znají směr té regulace, víme, kam se chceme ubírat v příštích letech, ale konkrétní cílové hodnoty prostě ještě zveřejněny nejsou a budeme na to muset bohužel čekat.
3: A budeme to samozřejmě na Českém rozhlase Plus i nadále sledovat. Pro teď děkuji Vladimíru Kočímu z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
5: Včerejší zatmění slunce pozorovali i vědci z brněnského VUT. Na svou 16. oficiální expedici za úplným zatměním vyrazili do Španělska a na Island. Byli vybaveni fotoaparáty, kamerami a speciálními filtry. Vedoucím španělské části expedice profesor Miroslav Druckmiller z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
5: Tak jak se povedlo počasí a snímky?
9: Všechno to nakonec výborně dopadlo, i když jsme měli značné nervy, protože před zatměním byla ještě nějaká oblačnost, ale naštěstí fungovalo přesně to, co jsme si mysleli, že s ochlazením se ta oblačnost rozpadne. Takže nakonec to dopadlo velmi dobře, protože během zatmění bylo úplně jasno, takže se v podstatě podařilo úplně všechno, co se podařit mohlo.
5: Korona, která má obvykle menší jas, tak je vidět při tom úplném zatmění. Jaký záběr případně, pokud jste už měli možnost to trochu vyhodnotit, považujete za nejcennější?
9: To je zatím hodně předběžná věc, ale přece jenom bych něco řekl. My tady pozorujeme různé jonty železa a ten pro nás nejhůře pozorovatelný je 12x ionizované železo. A to 12x ionizované železo svítí na vlnové délce 1074 nanometrů, což je infračervená část spektra, kde ty kamery jsou mimořádně špatně citlivé a navíc filtry mají ten problém, že nedostatečně blokují tu viditelnou část, kde ta kamera je naopak hodně citlivá. No a my jsme letos přidali další blokovací filtr a vypadá to, že poprvé máme naprosto dokonalé obrázky i toho železa 12x ionizovaného. Takže to je asi to, z čeho mám největší radost.
5: A co nového nám můžou tyhle záběry prozradit?
9: No, to se teprve ukáže, ale v podstatě jde o to, že každý ten jont potřebuje pro svůj vznik určitou charakteristickou teplotu. Takže když my pozorujeme více jontů, tak jsme schopni vlastně určit, jaká teplota se nachází v různých částech sluneční korony. No a prvé je to železo 13, byla jakási díra v té teplotní mapě té korony, no a tu se nám podařilo zaplnit.
5: Mě to zajímá vlastně i v tom kontextu, že jsme mluvili o 16. expedici, tak máte obrovskou zkušenost se snímkováním zatmění slunce. Čím to bylo letos jiné, krom toho, o čem jste se zmínil, nebo v tom srovnání, jak vám to vychází?
9: Ono je to pokaždý úplně jiné z toho důvodu, že se vyvíjí ta přístrojová technika a my máme aparaturu, která v podstatě vznikla někdy kolem roku 2009 právě na pozorování těch různých jontů železa a prostě za přispění Havajské univerzity, která zafinancovala prostě filtry a kamery, což jsou nepředstavitelně drahé položky, tak jsme sestavili aparaturu, která naopak vznikla celá na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kde je to celé počítačově řízené, prostě všechno je automatizované, automatické zaostřování a tak dál. Takže měli jsme vlastně úplně novou aparaturu, takže je to po každé jiné. Jo? Takže dá se říci, že i když nějaké zkušenosti máme, tak se nedá říct, že by byly úplně dokonale přenositelné na to další zatmění. Ty zkušenosti spíše spočívají v tom, že vím, na co si dát pozor, co neudat špatně.
5: Ale dá se tedy říct, že díky tomu zdokonalování techniky vidíte lépe a lépe, nebo ty snímky jsou detailnější a detailnější?
9: Ano, to se říct rozhodně dá, protože máme novou optiku, máme tam autofokus, což je docela důležitá věc, protože zaostřovat na těch úzkopasmých filtrech manuálně velmi, velmi obtížná záležitost. Takže se dá říci, že to, že vlastně celé to zařízení se podařilo téměř dokonale automatizovat, je obrovský pokrok.
5: A poprosím jednou větou na závěr, jak dopadly vaše kolegové na Islandu, oni se myslím potýkali s nepřízní počasí.
9: No, pokud mám zprávy, tak dopadly bohužel špatně. Prostě na Islandu byla 3 pozorovací místa, protože původně byla být 2, ale nakonec ještě rozdělili, aby jaksi snížili riziko, že se to nepovede, ale ani to nepomohlo. Takže to je věc, která mě trochu kazí dobrou náladu, jinak naopak zase tady ve Španělsku jsme měli 3 pozorovací místa, která se podařila všechna perfektně.
5: Miloslav Druckmiller z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického. Děkujeme.
3: Tak to byl vědecký rozhovor s Miloslavem Druckmillerem a 8:05 je na řadě pravidelný ranní komentář. Dnešní autor, politolog Jiří Pehe, se v něm věnuje hroutícím se plánům na stabilizaci Blízkého východu.
10: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce. Jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímán spíše jako symbol nestability a nových konfliktů ve světě. Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezi tím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronací. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hizballáhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje, nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky, a do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi třemi mocnostmi v regionu, Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
3: Míní politolog Jiří Pehe.
5: Průběžně ve vysílání sledujeme třeba i americké volby. O republikánskou nominaci na senátorské křeslo po zemřelém senátorovi Lindsey Grahamovi usiluje jeho sestra Darlin. Utká se s kongresmenem Larfem Normanem.
3: V 8 hodin ve čtvrtek 13. srpna je s vámi Ranní plus a dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
5: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas Plus.
5: A tady je výběr z námětu příští hodiny. Jak chce stát vymáhat dluh za nájemné ze svých budov, které dříve využívalo Rusko?
3: Proč Polsko nakonec neuzákonilo nárok na vodu zdarma v každé restauraci?
5: A co dělají denní motýly, když je trápí současně změna klimatu a intenzivní zemědělství?
3: O tom všem budeme mluvit, nejdřív tu jsou ale zprávy a Ondřej Lápal.
2: Přeju dobré ráno. Firma Simply Service Rent musí českému státu doplatit přes 6 milionů na nájemném za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách. Pravomocně o tom rozhodl soud. Budovy postavil v 80. letech Sovětský svaz k diplomatickým účelům. Rusko je pak převedlo na anonymní kyperskou firmu s ruskou jednatelkou.
11: Stát původně požadoval až 16 milionů korun. Podle firmy i znaleckého posudku, ke kterému se soud přiklonil, ale šlo o nesprávný výpočet a soud tak požadovanou částku snížil.
12: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu.
11: Reagoval na rozsudek právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý. Diplomatický servis, který v případu zastupuje stát, je podle textové odpovědi ředitele Vladimíra Zavázala s rozsudkem částečně spokojený.
13: Nedostali jsme všechno, ale také jsme mohli dostat méně.
11: Podání dovolání diplomatický servis zváží po doručení písemného rozsudku. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Ranním plusu k tomu chystáme podrobnosti, uslyšíte je hned po zprávách. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k nim zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o více než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
14: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
15: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
16: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorosijsku na jihu Ruska a zasáhly a poškodili 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informoval o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství teď plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři, uvedl web BBC. Většina ruské černomořské flotily se do Novorosijsku přesunula ze své bývalé domovské základny Sevastopol na ruském okupovaném Krymském poloostrově. Důvodem přesunu bylo riziko ukrajinských útoků. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
17: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
18: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
19: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
18: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Do českých kin vstupuje temné drama Smrt Robina Hooda. Stárnoucí psanec, kterého stvárnil Hugh Jackman, se po životě plném násilí a zločinu vyrovnává se svou minulostí. Po těžkém zranění se dostane do péče tajemné ženy, která mu nabídne poslední možnost vykoupení. Film napsal a natočil Michael Sarnowski, režisér dramatu Prase a hororu Tiché místo První den. V dalších rolích se objeví třeba Bill Skarsgård, který hraje malého Johna. Tady je čerstvá ranní doprava v Ranním plusu. Na D6 z Karlových Varů směrem do metropole opatrně za sjezdem na Kladno. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje až na 6. kilometr. Tam překáží porouchané osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržení teď asi 20 minut. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D1 dejte pozor v Brněnské na 2. kilometru. Srazila se tam 2 osobní auta, blokují teď levý pruh. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Černý most se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona kamionů v pravém pruhu pokračuje Novopatskou až do omezení v Kbelské ulici. V Cínovecké směrem do centra Prahy se táhne fronta pravým pruhem z konce D8 od sjezdu na Zdiby ke Kbelské.

0: teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 21, slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný, severovýchodní až východní vítr. A o víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek, na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objevit se mají bouřky. Zprávy Plusu, Andřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: U mikrofonu jsou Daniela Vrbová a Martina Mašková. Městský soud Praze se chystá řešit spor Česka s Ruskem o dlužné nájemné za nemovitosti využívané ruskou diplomatickou misí. Moskva se dosud bránila tím, že české soudy nemají pravomoc spor řešit. Nejvyšší soud ale takovou argumentaci odmítl a městský soud se tak může začít zabývat nároky českého státu. Resort zahraničí za nynější Babišovy vlády vyčíslil ruský dluh na nejméně 125 milionů korun s tím, že každý den narůstá. Kauze se dlouhodobě věnuje reportér Jiří Hinek z investigativního webu Odkryto. Dobrý den.
3: Hezký den, hezké ráno.
2: Ty částky, které slyšíme, se různí. Jakou částku stát chce momentálně vymáhat?
3: No tak v roce 2023 tehdy Fialova vláda vyčíslila ten dluh asi na 55 milionů korun. Rusové ale platit odmítli a tak ten dluh dále narůstal, jednak v souvislosti s úroky a jednak v souvislosti s tím, že tedy se tedy prodloužila ta doba, za kterou oni neplatí nájem, takže dnes je to těch 125 milionů korun.
2: O jaké nemovitosti například jde a jak je Rusko využívalo?
3: Tak jde o velmi lukrativní nemovitosti, zejména v centru Prahy v Bubenči, kde je několik luxusních apartmánů, vil, ještě z první republiky a zejména bytový komplex ve Schweigerově ulici, který je komerčně pronajímaný Ruskem dalším lidem. No a jsou to ale také i nemovitosti v Karlových Varech, budova bývalého konzulátu, anebo v Brně, to je také bývalý konzulát a velmi rozsáhlé rekreační zařízení v Jevanech u Prahy.
2: Vy jste mluvil o tom, že některé ty objekty Ruská federace využívala komerčně. Jak to víme, z jakých zdrojů a dá se třeba doložit, kdo tam bydlel nebo komu to Rusko pronajímalo?
3: To je velmi zajímavé, protože už v momentě v roce 2023, kdy bývalá vláda vypověděla bezplatné užívání pozemků, tak uvedla, že Rusové porušují ta pravidla diplomatické mise, protože komerčně využívají a pronajímají ty nemovitosti. Já jsem opakovaně se bavil s lidmi, kteří tam bydlí, kteří mě potvrzovali, že jsou tam v podstatě v nájmu a že platí té ruské společnosti pro správu nemovitostí peníze, někteří dokonce mluvili, že i v hotovosti. Hodně se o tom tehdy diskutovalo, proč právě v hotovosti. Nicméně, když se podíváte do účetní závěrky za ten minulý rok, tak tam Rusové uvádějí, že právě ta jejich společnost z komerčních aktivit a pronájmů inkasovala jen za minulý rok 30 milionů korun, což je jasný důkaz, který je tedy potvrzený tím, že ho sami uvedli. Čili je to nespochybnitelné, že oni ty objekty dále komerčně pronajímají.
2: A ti, kdo si pronajali ty objekty nebo ty budovy, tak jsou takhle ochotní mluvit s médií, víme, o koho jde.
3: Tak někteří ano, někteří ne. Setkal jsem se tam s lidmi, kteří řekli, že to mají zakázané mluvit o podrobnostech toho nájmu. Jsou to většinou lidé, kteří tam bydlí, kteří pocházejí z těch zemí bývalého Sovětského svazu. Jsou to lidé z Kazachstánu, z Uzbekistánu, jsou to lidé z Ruska. Dokonce tam bydlí i někteří ukrajinští, řeknu uprchlíci, kteří nebo lidé, kteří přišli po tom konfliktu a začátku ruské agrese. Bydlejí tam dokonce i Češi. Řada těch lidí, kteří tam bydlí, říkají, že se nechtějí stěhovat, protože takhle výhodný nájem v centru Prahy v Praze 6 by nikde jinde nedostali.
2: Rusko ty domy užívalo desítky let podle vyjádření ex-ministra zahraničí Lipavského. Česku neplatilo za ty budovy nejenom za komunismu, ale ještě 30 let po revoluci. S čím to souvisí? Proč?
3: Souvisí to s tím, že česká

0: vláda neměla snahu to řešit, nechtěla zřejmě eskalovat nějaký konflikt s Ruskem. Rusové si ty budovy většinou postavili v 70. 80. letech právě na pozemcích Česka, anebo získali některé nemovitosti už po druhé světové válce. Nebyla tady snaha to řešit, nechtěl nikdo vyvolat nějakou diplomatickou roztržku. Paradoxně už v roce 2020 udělala první krok bývalá ještě Babišova vláda, která vlastně zrušila ten diplomatický statut u některých budov a následně v roce 2023 Fialova vláda v podstatě zrušila smlouvu o bezplatném využívání těch pozemků a to samozřejmě souvislo se situací v Evropě a ve světě po začátku ruské agrese na Ukrajině.
1: Předpokládám, že i výbuch ve Vrběticích a rozkrytí stop ruské tajné služby v této záležitosti také přispěl možná k tomu přísnějšímu přístupu českých vlád.
0: Nepochybně ano, po tom výbuchu ve Vrběticích a zejména poté, co se vlastně zjistilo, že zatím mohou být a jsou lidé z ruské GRU, tak byli vyhoštěni diplomaté z Česka, bylo to až 30 diplomatů, ti pobývali právě v těchto budovách a tehdy se zejména ukázal ten obrovský rozsah toho, co tady Rusové vlastní, jaký je tady ten realitní potenciál Rusů v Česku. Tehdy vlastně byla uzavřena škola, která je v Bubenči, která sloužila právě ruským diplomatům a začalo se diskutovat o využití této školy, protože dodnes je to objekt, který je prázdný. Česko ústy starosty Prahy 6 a i ministerstvem zahraničí diskutovalo o tom, zda tato škola může být vyvlastněna a používána tedy pro například ukrajinské uprchlíky. To se nakonec nepodařilo, ale tehdy po tom výbuchu ve Vrběticích se ukázalo vlastně, jaký velký realitní potenciál tady Rusové v Česku a v centru Prahy mají.
1: Reportér Jiří Hinek z investigativního webu Odkryto. Děkuji.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A v ranním plusu je s námi ještě Vladimír Balaš, profesor mezinárodního práva na Univerzitě Karlově se zkušeností člena vlády, poslance. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
1: Jak konkrétně teď tuhle kauzu může posunout městský soud?
2: Městský soud samozřejmě může rozhodnout a určitě to nebude úplně jednoduché, protože záleží na tom, co to je za budovy, jaký plní účel, jaká je nájemní smlouva nebo není. Může to být také ten nájemno používání založeno v nějaké mezinárodní smlouvě, takže to bude rozplétat asi poměrně dlouho. Není to úplně jednoduché, ale asi by nějakým způsobem rozhodnout měl. A doufám, že se ta věc posune, protože byl jsem, myslím, že ve vládě, která to řešila v té době.
1: Z pohledu Ruska je Česko nepřátelský stát, šance, že Moskva přizná dluh, nejspíš není velká. Má mezinárodní právo nástroje, jak na Rusko zatlačit?
2: No, moc těch nástrojů nemá. Já si myslím, že to, co přichází v úvahu, je za prvé otázka spíš diplomatického jednání. Záleží opravdu znovu záleží na tom, co to je za nemovitosti. Když by měly sloužit pouze výkonu diplomatické mise, tak je to upraveno Vídeňskou mluvou o diplomatických stycích. A tady to, co přichází v úvahu v současné době, je pouze nějaké diplomatické jednání, protože ani Rusko, ani Česká republika nepřistoupili k opčnímu protokolu, který umožňoval řešit ty spory z aplikace Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích u Mezinárodního soudního dvora, takže to může být na dlouhé lokte. To spíš bych viděl šanci v tom, že by mohla na základě toho rozhodnutí soudu přistoupit k obstavení toho majetku Česká republika, majetku, který neslouží ale výkonu diplomatické mise a ten majetek ruský případně započíst proti tomu dluhu. A na mezinárodní úrovni je to opravdu velmi složité, až nebude chtít Rusko přistoupit na nějaká jednání nebo na nějaké smírčí řízení, tak je to téměř neřešitelný problém.
1: Jakou případnou odvetu na českém majetku v Rusku může stát čekat, kdyby právně uspěl? Je to podobné jako třeba v případě vyhošťování diplomatu, kdy se to děje recipročně?
2: No v zásadě ano, to by byla jedna z možností a jinak si nemyslím, že by přicházelo o něco jiného. Jenom mám takový pocit, že Česká republika ale vlastní budovy diplomatické mise a další budovy také v Moskvě, takže tím recipročním opatřením z ruské strany by nepochybně bylo obstavení toho českého majetku, těch nemovitostí v Moskvě nebo jinde v Rusku. A teď je otázka, jestli se nám vyplatí do toho jít a ztratit ten majetek, který ani nemůžeme příliš používat v té Moskvě a jenom do něj cpeme peníze s odpuštěním a vymění to za majetek, který tady vlastní Rusové. Tak je to na zvážení, já si myslím, že možná možnost tady je a možná bychom to měli spočítat a sáhnout k takovémuto kroku.
1: Má Česko nějakou možnost podívat se jinam do Evropy, jak řeší podobné situace jiné státy, kde mělo nebo případně dosud má Rusko nemovitosti s pochybným statusem?
2: Pokud o ty ruské nemovitosti, tak mám takový pocit, že do toho moc nesahají, ale jinak těch sporů, které se týkají neplacení nájemného, diplomaty, tak těch najdeme celou řadu. Je to ale trošku odlišné, většina těch případů se týká pronájmu soukromými osobami a třeba poslední případ dlužného nájemného řešil, myslím, že londýnský soud letos dokonce, pak jsou tady spory, které jsou složitější a tam, kde neexistuje žádná jiná možnost, tak se ty spory tahnou třeba o nájem v Akře, spor mezi Bulharskem a Ghanou, myslím. Takže je to složité, ty ruské nemovitosti většinou zůstávají nedotčeny v Evropě. Nejsem si vědom toho, že by ty vlády sahaly příliš k tomu, aby ty nemovitosti zabírali. Ale možná, že to je specifická situace, protože, jak říkal pan Hynek, řada těch nemovitostí byla předána k užívání ruské, ještě Sovětskému svazu, tedy předchůdci Ruské federace, hned po druhé světové válce na důkaz přátelství. A konec to je i osud té Pečkovy vily, kde sídlí diplomatická mise Ruské federace. A je to trošku jiný případ, než když řešíte nájemní smlouvu, ale i tam mají ti pronajímatelé soukromí mnohdy problémy, typicky v Novém Zélandu dokonce pronajímatel nedostal zaplaceno za užívání nemovitostí zástupkyní vedoucí mise Evropské unie, tak protože novozélandský soud konstatoval, že nemá pravomoc o tom rozhodovat z důvodu jurisdikční imunity státu. A v Evropě ale některé státy vycházejí z restriktivních pozic, my také, a tady je ten problém právní. Rusko neakceptuje tu restriktivní imunitu a tvrdí, že náš soud vůbec nemá pravomoc se tou otázkou zabývat. Takže to je problém, který asi bude i během toho soudního řízení. Buď se toho Rusko vůbec nezúčastní, anebo to se zúčastní jedno a namítne nedostatek pravomoci znovu.
1: Vladimír Baleš, profesor mezinárodního práva na Univerzitě Karlově, někdejší ministr, děkujeme za rozhovor.
2: Také děkuji, nashledanou.
3: A v 8 hodin 21 minut připojíme v Ranním plusu krátké hlavní zprávy, které spolu s vámi sledujeme. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil cvičení Tichomořské flotily na jihu Kurilských ostrovů, na které si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, podle níž jde o první Putinovu osobní návštěvu tohoto souostroví. Japonská vláda ji důrazně odsoudila. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé můžou zapojit ve 13 hodin tím, že si aplikaci otevřou, jako kdyby prokazovali svoji totožnost. A několik příslušníků amerického námořnictva a námořní pěchoty se pokusilo skočit přes palubu letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která je nasazena v Arabském moři kvůli válce s Íránem. Píší o tom americká média a vojenské weby s odvoláním na rodiny amerických vojáků. Na lodi podle nich panují špatné životní podmínky.
1: Máme 8 hodin 22 minut, podíváme se na to, jaká témata přinášejí česká média. Tak například Deník Právo píše na titulní straně o finančních odměnách pro poradce anebo poradkyně premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ačkoliv šel do voleb se slibem ostrých škrtů na úřadu vlády, píše se v Deníku Právo, za první letošní pololetí vyplatil poradcům přes 2 100 000 korun. Více než kolik šlo poradcům jeho předchůdce Petra Fialy z ODS za celý uplynulý rok. Velikost poradního týmu se přitom nezměnila. Má i nadále 11 členů.
3: Deník Právo si informace z úřadu vlády vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z dokumentů mimo jiné vyplývá, že nejvíce stojí stát práce poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatové. Její hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun a její hodinová sazba je 1150 korun. Další Babišovi poradci přitom pracují za řádově stovky korun méně na hodinu a přitom jde často o špičky ve svém oboru.
1: Na konkrétní pracovní náplň poradců se Právo ptalo mluvčí vlády Karly Mráčkové. Do uzávěrky neodpověděla. Sama Natálie Vachatová, zmíněná poradkyně premiéra, napsala, že premiérovi radí primárně v oblasti svobody slova, převádění směrnic Evropské unie do českého práva a dalších legislativních návrhů. Jak už dříve upozornil server Seznam Zprávy, Vachatová byla zapojena i do přípravy zákona o zahraničních vazbách, který byl namířen proti neziskovým organizacím.
3: Podívejme se na Hospodářské noviny, ty rozebírají, co se stane s českým pavilonem z loňské světové výstavy Expo v Osace. Obdivovaná dřevostavba ve tvaru skleněné spirály, do které zavítalo přes 1,5 milionu lidí, zůstala na výstavišti stát jako poslední kvůli vlekoucím se jednáním s potenciálními kupci. Některá města i soukromé firmy zvažovaly, že ji odkoupí a znovu postaví v Česku. Žádný z těchto plánů ale nevyšel.
1: Jak připomínají Hospodářské noviny, český pavilon návštěvníci Expa vybrali jako nejzdařilejší a získal zlatou medaili People's Choice. Jako jediný ho navštívila i japonská císařská rodina a premiér, což je z japonského pohledu mimořádná pocta. Ocenění získala stavba i v odborných kruzích. Autoři pavilonu se proto nad jeho osudem podivují.
3: Stavba má teď být za 7 milionů korun rozebraná. Její zůstatková hodnota je však podle odborného posudku 90 milionů korun. Inženýři a architekti oslovení Hospodářskými novinami proto poukazují na fakt, že si zhotovitel demolice zřejmě značnou část materiálu ponechá, protože má stále svoji cenu.
1: Mladá fronta dnes přináší přehled toho, kolik stojí vybavení pro školáky. Například sešity od loňska zlevnily, ale aktovky, zvláště ty ergonomické nebo tak říkajíc rostoucí, vycházejí v průměru na několik tisíc korun. Rodiče nejčastěji předpokládají, že začátek školního roku jenom na cvičebním úboru, přezůvkách, psacích nebo výtvarných potřebách do školy vyjde na 3 000 korun.
3: Nízkopříjmové rodiny přitom často věří, že se s vybavením na školní rok vejdou do částky 1 000 korun. Bez pomoci státu, rodiny, pojišťoven nebo nadací se neobejde pětina domácností. Z nízkopříjmových je to asi každá druhá rodina. Mladá fronta dnes to uvádí na základě průzkumu agentury Ipsos pro společnost Provident Financial. A touto zprávou z Mladé fronty dnes uzavíráme dnešní přehled domácích médií.
1: Stále jste v Ranním plusu, máme 4 minuty před 8:30. Nejdřív vřelé přivítání, pocty, pak perzekuce, útěky zpět na západ, anebo vězení, či dokonce smrt v komunistických lágrech. Takové byly osudy československých letců britského královského letectva po druhé světové válce. Do vlasti se z Británie vrátili před 81 lety. Na pražském ružinském letišti přistali 13. srpna 1945. Dnes je právě 13. srpna. Takhle o té události ze srpna 45 informoval někdejší československý filmový týdeník.
4: Hrdinové vzdušných bojů nad Evropou, kteří nám vybojovali úctu mezi národy všeho světa, vracejí se slavně do Prahy, odkud kdysi prchali jako psanci. Na ruzínském letišti byli uvítáni ministrem národní obrany generálem Svobodou a četnými oficiálními osobnostmi.
1: Tak to jsme slyšeli ukázku z filmového týdeníku ve studiu. Opět kolega Jan Duchoslav z domácí redakce, ještě jednou dobrý den.
5: Dobrý den.
1: A proč se ti kdo přežili, vrátili v srpnu 45 a ne třeba už květnu, kdy oficiálně skončila druhá světová válka v Evropě.
5: Těch důvodů bylo víc. Nejdřív bylo potřeba vyřešit různé technické záležitosti. Českoslovenští letci byli podle mezivládní smlouvy součástí britského královského letectva a tenhle závazek se musel zrušit. Bylo taky nutné zajistit letadla, která by je přepravila do Československa. A brzký návrat západních pilotů se nehodil ani některým československým komunistům, jak před časem vysvětloval historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich.
6: Při nejmenším část toho poválečného establishmentu rozhodně neměla žádný eminentní zájem na tom, aby se českoslovenští letci z Velké Británie vrátili domů nějak brzo. Myslím, že neměli zájem na tom, aby prostě to přivítání bylo tak časné a tak vřelé.
5: Připomeňme, že většina Československa v té době taky spadala do sovětské zóny. Na návrat tehdy čekal i stíhač Emil Boček. Pro projekt Paměť národa vzpomínal, že když se po 6 letech vracel přes Německo zpět do vlasti, cesta se protáhla na několik dní.
7: Spadla mlha a pršelo, takže se nedalo odstartovat, takže jsme prostě tam strávili celý týden, než jsme prostě mohli odletět zpátky do republiky. No a když jsme letěli, tak prostě Sověti nám zakázali, že nesmíme letět přes ruskou zónu, tak jsme museli letět na jih a potom přes Plzeň jsme prostě letěli do Prahy.
5: Pokud jde o samotného Emila Bočka, tak z protektorátu odešel jako 16-letý. Nejdřív u RAF pracoval jako mechanik, později se stal jedním z nejmladších československých pilotů.
1: A jak to přivítání ze 13. srpna 45 na pražském ruzyňském letišti vypadalo?
5: To si můžeme poslechnout v ukázce z dobové rozhlasové reportáže.
8: Zakroužili Spitfirey z ťácích perutí nad hlavním městem a zakrátko již přistáli na letišti v Ruzyni. Matky, stařenky v šátku, čekali svého syna. Byly tam mladé ženy, které se před 6 roky rozloučily se svými chlapci. Byly tam děti, které dosud nepoznali svého otce.
5: Během celého roku 1945 se do Československa vrátilo asi 1350 západních letců. Dalších 250 jich v zahraničí zůstalo, nejvíc právě ve Velké Británii. Proti nacistickému Německu bojovalo v řadách RAF 2500 československých letců. Kromě pilotů to byli radisté, navigátoři, palubní střelci, ale i mechanici. Válku nepřežila pětina z nich.
1: A jaký osud čekal ty západní letce, kteří se vrátili?
5: Nejdřív je v Československu oslavovali jako hrdiny. Už po pár letech je ale komunistický režim označil za nepřátele státu. Museli odejít z armády. Někteří skončili po vykonstruovaných procesech ve vězení, další na nucených pracích. Například Josef Brix zemřel v srpnu 1957 v lágru v Jáchymově. Šťastnějším se povedlo utéct za hranice. Plné rehabilitace se dočkali až po pádu komunismu v roce 1989.
1: Tolik Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky.
5: Díky, naslyšenou.
3: A v 8:30 už jsou připraveny zprávy, čte je Ondřej Lápal.
9: Český rozhlas Plus.
10: Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii o síle téměř 7,5 stupně zemřelo nejméně 265 lidí. Dalších 496 se pohřešuje. Zraněných je skoro 3,5 tisíce lidí. Oznámil to kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. Zároveň oznámil plán vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Ukrajinské letectvo už nebude ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami. Informoval o tom server RBK Ukrajina. Letectvo ale bude dál informovat o hrozbě vzdušných úderů. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice. Na Plusu vysíláme taky ranní dopravu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 184. kilometru řeší nehodu 3 osobních aut. Je to v levém pruhu. Začíná se tvořit kolona od 179. kilometru. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje až na 9. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. V Brněnské ulici na příjezdu do Prahy dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje až na 2. kilometr. Tam řeší nehodu 2 osobních aut, zdržení asi 15 minut. Před omezením v Kbelské ulici v Praze směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou ulicí už z východní části okruhu od sjezdu na Běchovice. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na hradeckou dálnici D11 až k Europarku. A plný je teď ráno okruh směrem na letiště za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 17. kilometrem regulují chvílemi vjezdy do tunelů. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Dobře dojeďte. A čeká nás převážně jasný den, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to v 8 hodin a skoro 34 minut. Dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Od včerejška měla být v každé polské restauraci, v každé kavárně pitná kohoutková voda zdarma, ale nestalo se tak. Vládní návrh zákona, který by novinku v gastronomických podnicích zavedl, vláda nakonec sama schodila ze stolu. Proč? To už si povíme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
11: Hezké ráno.
3: Katko, co se s tím návrhem zákona přesně stalo?
11: Ono šlo o novelu zákona z dílny Ministerstva klimatu a životního prostředí, která měla řešit snížení spotřeby balené vody a plastových obalů. Součástí byla právě ta pasáž, která měla zavazovat všechny podniky poskytující nějakou formu gastronomických služeb, aby zákazníkům poskytovali zadarmo kohoutkovou vodu. Na jednoho zákazníka to mělo být až půl litru. Dotýkalo se to tedy nejen restaurací a kaváren, ale třeba také bister nebo food tracků. Od samého začátku ale ten návrh zákona budil otázky a obavy, kdo by třeba nesl náklady na takovou službu, jak by se to dotklo vodohospodářských služeb a jaké všechny povinnosti pro restaurace by se s tím spojovaly. Nakonec ministerstvo klimatu od kohoutkové vody zadarmo samo ustoupilo, a to v době mezirezortních konzultací. Poslední verze novely zákona už tedy byla bez této pasáže.
3: Kdo konkrétně byl proti zavedení bezplatné kohoutkové vody v gastrozařízeních?
11: Pokud začneme u politiků, proti byli dokonce i někteří členové vládní koalice. Asi nejhlasitější byl poslanec Robert Douhan z Občanské koalice, který tvrdil, že poskytování kohoutkové vody zadarmo dalece přesahuje standardy unijního práva, přestože toto třeba platí ve Francii nebo v Itálii. Ptal se, jak by zákon řešil otázku nádob, ve kterých by zákazníci vodu dostávali, zda by měly být plastové nebo skleněné, jak by například ten zákon řešil náklady na mytí sklenic a ceny plastových kelímků a jejich likvidace. Na nutnost servisního poplatku v takovém případě třeba upozorňoval i prezident Polské obchodní komory Sławomir Grzyb, který tvrdí, že ten servisní poplatek právě by musel pokrýt to následné mytí, sušení nádobí a tak dál. Proti byla i část provozovatelů gastropodniků. Restaurátoři se například bránili tím, že zavedení té povinnosti by pro ně znamenalo významnou finanční zátěž zátěž. Navíc by prý přišly o zisky z jiných nápojů, které by si zákazníci prostě neobjednávali, jak by dostávali vodu zadarmo. Mimo podnikatelé a politiky zaznívaly ale i hlasy zpochybňující kvalitu kohoutkové vody v různých částech Polska. V mnoha obcích totiž platí varování před pitím vody z kohoutku, hlavně v létě. Je to třeba i kvůli stáří vodovodních trubek. Každý rok také hygiena varuje před ohnisky bakterie E. coli.
3: A jak k vodě zadarmo přistupují nebo přistupovali sami restauratéři v Polsku?
11: Někteří se připojovali k té kritice vládního návrhu, ale je nutné také říct, že v mnoha restauracích a kavárnách už voda z kohoutku zadarmo je celkem běžná, nikdo si o ní nemusí říkat. Obsluha ji například donese v karafě hned po zamluvení jídla, jinde mají třeba polici, na které stojí skleněné lahve s kohoutkovou filtrovanou vodou a skleničky, každý se může obsloužit sám. Znám i restauraci, která nabízí polední menu a k němu okamžitě nosí sklenici vody. Někteří restaurátoři naopak upozorňovali na jiný nešvar, a sice na to, že v některých restauracích kohoutkovou vodu prodávají, a to za přemrštěné ceny. Za karafu si účtují třeba i 50 korun v přepočtu. Přitom litr vody z kohoutku stojí třeba ve Varšavě, Krakově nebo v Bratislavě méně než jeden groš. Groš je jedna setina zlotého a zlotý je necelých 6 korun. V malých městech ve Slezsku a Dolním Slezsku je ale voda dražší, tam může litr stát i 5 grošů.
3: Snahu polských politiků omezit spotřebu balené vody popsala v Ranním plusu naše varšavská zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme za to.
11: Naslyšenou.
1: A Ranní plus posloucháte v 8 hodin a 38 minut téměř. Nejméně desetina druhů denních motýlů se musela přestěhovat. Důvodem je hlavně změna klimatu. V Evropě k tomu přispívá třeba i intenzivní zemědělství. Zejména to plyne z velké mezinárodní studie ze 105 zemí světa, na které se podíleli i čeští badatelé. Jejím spoluautorem je Robert Tropek, entomolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Dobré jitro.
12: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Když se denní motýl stěhuje, jak to dělá?
12: No, není to tak, že by se třeba celá populace někam cíleně posunovala, jo. Oni všechny druhy motýlů mají vždycky část jedinců, kteří hledají nějaká nová místa, kde by se jim dařilo. A většina těchto výsadků prostě nevyjde, protože samice doletí někam, kde třeba nenajde samce, nebo kde nemá kam naklást vajíčka, anebo kde prostě larvy uhynou. No a jak se mění klima, nebo se mění podmínky, tak čím dál víc těchto výsadků za určitých podmínek vlastně uspěje a ti motýly se takhle stěhují dál.
1: Celosvětově se 80% těch studovaných druhů stěhuje do míst, která pro ně dřív nebyla obyvatelná, tedy do většího nepohodlí?
12: No, to tak můžeme klidně říct, ale já jsem vlastně zapomněl zmínit, že ti motýly se jenom nerozšiřují. Oni se ve velké části těch druhů taky jako mizí z toho původního areálu, kde už to velký nepohodlí mají takový, že tam prostě housenky umírají, dospělci umírají a podobně. No a jestli uspějou v těch nových místech, to my vlastně nevíme. My teďka víme, že tam mají třeba příhodné teplotní podmínky nebo vlhkostní podmínky, když utíkají před suchem nebo před vedrem, ale je klidně možné, že ty výsadky budou zase neúspěšné, protože tam třeba nebude dlouhodobě dařit jejich živným rostlinám, budou tam noví nepřátelé, nebo se prostě to klima bude měnit tak rychle, že oni nestihnou sledovat ty příhodné klimatické podmínky dostatečně flexibilně.
1: Ale abychom si to třeba představili, tak jak daleko se dokáže takový motýl posunout za ten svůj krátký život a za jakou dobu?
12: To se strašně mění mezi jednotlivými druhy. Některé druhy jsou strašně sedentární, tráví většinu času na jednom místě a třeba za ten život se posunou jako o několik desítek metrů. A některé druhy jsou na tohle dobře uspůsobené a v krajině hledají ta vhodná místa poměrně flexibilně a ty dokážou doletit klidně jako desítky, některé dokonce stovky kilometrů, takže to je hrozně různé. Ale celkově ty areály se posunují řádově třeba za 10 let o pár kilometrů až o pár desítek kilometrů. Nejde o nějaké jako dlouhé výsadky.
1: Tady u nás v Evropě kromě extrému počasí motýlům zužuje prostor intenzivní zemědělství, takže z Evropy v podstatě už nemají kam jít?
12: No, dokonce už v Evropě často nemají kam jít. Tady u nás vlastně je to tak, že my jsme po desetiletí ty motýly trápili tím, že jsme jim ničili prostředí, otravovali pestici a podobně. A velká část těch populací se smrskla na nějaké poslední malé enklávky, poslední malé populace. No a ty teďka dorážíme tou klimatickou změnou, kdy prostě v posledních letech ty vedra, ty sucha, tak ty malé populace už nezvládají a umírají. Takhle nám třeba úplně vyhynul modrásek ligrusový, kterého jsme vlastně po těch desetiletích smrskli na maličký zlomek jeho původního areálu. A v posledních letech ty horké a suché roky v létě na jaře je dorazily a tenhle motýl u nás vyhynul právě kombinací změn v krajině a klimatické změny.
1: Co naopak denním motýlům pomáhá přežít, čím jim člověk nejvíc pomůže?
12: No bohužel, tohle není tak pozitivní, no bohužel moc jim nepomáháme, jde o to, že když jim vlastně takhle ohříváme, vysušujeme ten jejich původní areál, tak oni se často nemají moc kam přesouvat, jo? Že vlastně ty přesuny, které pozorujeme, tak jsou spíš taková znouzectnost, protože jak vlastně v Evropě, tak v tropech už jsme zničili velkou část těch přírodních stanovišť a oni tak jako paběrkují v těch zbytcích a bohužel k tomu moc jako pozitivního říct nemůžu.
1: Takže aspoň trochu motýly rezervace, hlídat louky u lesa, kde se jim daří.
12: Ano, to je samozřejmě skvělé. Samozřejmě péče o ty lokální stanoviště, jejich zlepšování, to rozhodně pomáhá. Ale jak to tak pozorujeme, tak to asi nezvládne vykompenzovat tu ztrátu stanovišť tou klimatickou změnou. A bohužel takhle jako v přímém přenosu sledujeme řadu druhů, které teďka vymírají v současných letech.
1: Jak se nazbírali těch více než 6000 záznamů?
12: Jo, tady musím říct, že my jsme vlastně nezbírali nová data. My jsme se s kolegy vlastně ze 105 zemí napříč všemi kontinenty dohodli, že se podíváme na to, co už je o motýlech publikováno. Ono totiž dnešní věda funguje v angličtině a v ostatní jazyky často do těch velkých studií nevstupují. A my jsme se potkali na jedné mezinárodní konferenci, kterou jsem organizoval v Praze a tam jsme se dohodli, že se podíváme, co je známo. A vlastně nás samotné překvapilo, o kolika druzích my víme, jak se šíří nebo jak ubývají v krajině, nejenom v Evropě, nejenom v Severní Americe, ale i v tropech. A tím jsme dali dohromady studie nebo data asi v 15 jazycích, zároveň jsme dali dohromady data z terénních deníků od lokálních expertů a hledali jsme cíleně všechny publikované nebo všechny známé údaje o těch šířících druzích a zjistili jsme, že jich vlastně máme kolem 10% druhů, o nich něco víme.
1: Dá se říct jednou větou, jak na tom jsou noční druhy, nebo ještě ty na výzkum čekají?
12: Ty ještě na výzkum čekají. My jsme vlastně se zaměřili na denní motýly, protože o nich máme přece jenom úplně nejvíc dat na světě, včetně třeba tropů, včetně nějakých méně probádaných území. A my je bereme jako modelovou skupinu, takový jako lakmusový papírek, který nám říká, co se děje s přírodou, co se děje s hmyzem. A vlastně nemáme žádný důvod předpokládat, že ti noční motýly jsou na tom jinak. Pravděpodobně jsou na tom velmi stejně. A podrobně teprve někdy v budoucnu studovat budeme a z těch dat budeme mít víc. Ale kvůli nějaké předběžné opatrnosti by se měli předpokládat, že něco podobného se děje většině skupin hmyzu.
1: Robert Tropek, entomolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd. Děkujeme.
12: Tak jo, děkuji, nashledanou.
3: A v ranním plusu teď v 8 hodin a 44 minut krátce hlavní zprávy. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil cvičení Tichomořské flotily na jihu Kurilských ostrovů, na které si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, podle níž jde o první Putinovu návštěvu tohoto souostroví. Japonská vláda ji důrazně odsoudila. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé můžou zapojit ve 13 hodin tím, že si aplikaci otevřou, jako kdyby prokazovali svoji totožnost. A rozsáhlé změny v povolování staveb nejdřív neprojdou senátem. Podle zjištění České televize se zhruba 40 senátorů přiklání k zamítnutí novely stavebního zákona a řada dalších prosazuje její úpravy. Zamítnutí doporučuje i trojice výborů, která se předlohou ve středu zabývala. Cílem návrhu bylo zrychlení a zefektivnění stavebního řízení.
1: Posloucháte Ranní plus. Vězni v Česku měli mít v celách víc prostoru, pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti teď ale žádá o odklad toho, k čemu se zavázalo, do roku 2030. A původně měla pravidla začít platit dokonce už předloni. Tenkrát kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině resort termín posunul na příští rok. Podle odborných organizací pro změnu moc neudělal a používá stále stejné argumenty, proč to nejde.
13: Odsouzení mají mít od příštího roku ve věznicích víc místa.
14: Takhle Český rozhlas informoval o chystané změně před 3 lety.
13: Třeba cela nebo ložnice pro 2 vězněné bude muset mít nově aspoň o 2 metry čtvereční navíc.
14: Situace v českých věznicích by se ale dnes dala popsat stejně. Trest za mřížemi si loni podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. To se blíží celkové ubytovací kapacitě, potvrzuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
15: Užitelnost celkové normové ubytovací kapacity se pohybuje na 95%. V některých typech věznění ovšem dochází k překročení normové ubytovací kapacity.
14: A to třeba na 120%. Kdyby upravená vyhláška a s ní nová pravidla začaly platit, prostory by nevyhovovaly. Kapacita věznic by se podle Prunerové snížila o zhruba 2800 míst. Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
16: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
14: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
17: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
14: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby, který podle Ješkové připouští i ministerstvo.
17: V současné době je významná pozornost soustředěna na realizaci náborové kampaně. Cílem je oslovit nové uchazeče o služební i občanská pracovní místa a postupně snižovat dlouhodobý deficit personálu.
14: Návrh na odložení zvětšení vězeňských cel kritizuje například Asociace organizací v oblasti vězeňství, říká předsedkyně výboru asociace Jana Smichl-Skavková.
18: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
14: Smichl-Skavková ale chápe, že v současné situaci by změna nebyla možná.
18: Vedle toho vlastně to zdůvodnění obsažené teď u té vyhlášky a jejím odložení je v podstatě totožné s tím, kterým se to zdůvodňovalo už minule, jako je epidemie covidu, válka na Ukrajině.
14: V připomínkovém řízení, které má odložení prosadit, se vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Říká její mluvčí Jiří Matuška.
19: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
14: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, jestli je to pro rezort priorita. Podle Smichl-Skavkové z Asociace organizací v oblasti vězeňství by muselo ministerstvo změny začít výrazně více financovat. To se podle mluvčí rezortu Ješkové stane.
17: V následujících letech se proto ministerstvo spolu s vězeňskou službou zaměří zejména na dokončení investičních akcí a vytvoření podmínek pro plné naplnění standardů vycházejících z doporučení CP.
14: Tedy Evropského výboru pro zabránění mučení. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Rezort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: 8 hodin a 49 minut, stále jste na vlnách Ranního plusu. Porušení bezpečnosti práce, chyby v pracovních dokumentech nebo nelegální zaměstnávání. To jsou některé prohřešky, které za letošní první pololetí zjistil Státní úřad inspekce práce mezi zaměstnavateli. Inspektoři provedli skoro 10 000 kontrol a porušení právních předpisů zjistili u skoro 60% z nich. A my to teď více probereme s Martinem Meleckým, generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce. Vítejte ve vysílání. Těch skoro 60% pochybení, je to za vás vysoké číslo? Můžete přidat nějaké meziroční srovnání?
20: Pokud bych to měl hodnotit v rámci meziročního srovnání, tak loňský rok byl na tom přibližně stejně. Já bych to nehodnotil možná jako vysoké číslo z pohledu toho, jak vysoká míra je u zaměstnavatelů shledávána při porušení pracovně právních předpisů. Spíše bych to vnímal a chtěl bych vyjádřit své poděkování kolegům, inspektorům, s ohledem na to, že zacílují své inspekce opravdu tam, kde vidí, že se děje něco ne v pořádku, není to v souladu se zákonnými předpisy, takže to vnímám jako úspěšné zacílení těch kontrol.
3: Vy se zabýváte i podněty od samotných zaměstnanců, na co vás nejčastěji upozorňují, že u nich v práci není něco v pořádku?
20: Ano, zabýváme se podněty a musím říci, že ta řada podnětů exponenciálně roste. V posledních letech dostáváme podnětů více a více. Za loňský rok jsme jich dostali více než 10 000 takovýchto podnětů a letošní rok vypadá, že padne další rekord. Podněty nejčastěji spadají do oblasti pracovních vztahů a podmínek. To znamená, zaměstnance nejvíce zajímá oblast odměňování, oblast pracovní doby, doby odpočinku, vznik, změny, skončení pracovního poměru.
3: Vaši inspektoři odhalili i nelegální zaměstnávání. Jak velký problém to v Česku teď je a jakých oborů a nebo lokalit se to teď týká?
20: My v oblasti nelegálního zaměstnávání jsme provedli v loňském roce více než 6 000 kontrol. V letošním roce už to jsou k 31.7. více než 4 000 kontrol. Z těchto kontrol my jsme shledali a zjistili, že těch nelegálně zaměstnaných zaměstnanců bylo více než 1400, respektive k 31.7. už to je 1658 nelegálních zaměstnanců, pokud mohu aktualizovat ty informace, které jsou uvedeny v půlroční zprávě. Oboru se to týká průřezově. Samozřejmě nejvíce dominuje stavebnictví, zpracovatelský průmysl, ale je to průřezová záležitost.
3: A ty další prohřešky, které jsme zmínili, to znamená chyby v pracovních dokumentech, porušení bezpečnosti práce, lze říct, že jste se více zaměřili na nějaký sektor, nebo také jde vlastně o průřezové prohřešky, pardon?
20: My se samozřejmě snažíme jít průřezově celým pracovním trhem, tak aby vlastně byla ta naše činnost alokována do všech oblastí, ale tam, kde vidíme, že je největší nebezpečí, tak tam se samozřejmě zaměřujeme více. Pokud se tedy bude jednat například o to stavebnictví, tak kontroly bezpečnosti, ochrany zdraví při práci se budou směřovat právě na stavebnictví. Tak, jak jsem zmiňoval předtím, kontroly nelegálního zaměstnávání jsou průřezové, a kontroly pracovních vztahů a podmínek, tam musím říci, že zejména vycházíme právě z podnětů občanů. Tam se směříme hlavně na podněty.
3: A když zjistíte nějaké nedostatky, co je ten další krok? Upozorníte zaměstnavatele nebo jim uložíte pokutu?
20: Tak pokud je zjištěn nedostatek, tak ten zaměstnavatel v prvé řadě je upozorněn na to, že by měl odstranit ten nedostatek. A pak, když je potom to porušení naplňuje některý ze skutkových podstat přestupku, tak samozřejmě je následně zahajováno nezávislé správní řízení ve věci uložení pokuty.
3: Říká Martin Melecký, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. Děkujeme za rozhovor.
20: Děkuji a přeji hezký den.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: Zatmění slunce sledovali v Evropě miliony lidí. Výjimkou nebyla ani Francie, kde bylo částečné zatmění nejlépe vidět na západě země, u hranice Španělskem. Ideální podmínky pro sledování byly i v Paříži, kde byla jasná obloha a měsíc zakryl 92% plochy slunečního kotouče. Na místě byl i Marcel Faltis, náš zpravodaj.
0: Tady v pařížském parku Andrého Citroena jsou pro sledování zatmění velmi dobré podmínky. Je jasná a slunečná obloha a asi hodinu před začátkem zatmění už tu jsou tisíce lidí. 20 hodin a 16 minut a lidé tu tleskají, protože zatmění slunce je tu na svém maximu. Měsíc tu zakryl plochu slunečního kotouče s asi 92%.
21: Je to výjimečné, protože to není časté. Naposledy jsme viděli v Evropě úplné zatmění v roce 1999. Mezi jednotlivými zatměními je přece jen velký časový odstup. Tady ale nemáme úplné zatmění, je jenom částečné. Totální je ve Španělsku.
2: En Espagne, elle est totale, par contre.
0: Ujišťuje mě Kristel z francouzské astronomické asociace. Sama tu rozdává papírové brýle a lidem dává instrukce, jak zatmění bezpečně pozorovat.
21: Zatmění můžeme sledovat tak, že se otočíme zády ke slunci, nasadíme správné brýle s certifikací, otočíme se a na slunce se díváme maximálně 3 minuty. Pak si brýle sundáme. Měli bychom dát očím aspoň 5-minutový odpočinek a pak se můžeme dívat znovu.
0: Park na západě Paříže je pro sledování alespoň částečného zatmění ideální, protože tu nejsou téměř žádné vysoké stromy a nic tak nebrání ve výhledu. Vybral si ho i Rémy.
4: Zažil jsem zatmění ve Francii v roce 1999, ale byl jsem malý, takže jsem si to letos nemohl nechat ujít. Jsem tu s přáteli a rodinou a jsem rád, že to můžeme sdílet. Za 20-30 let na to budeme vzpomínat. Bydlím v Paříži a není tu moc míst, kde můžeme pozorovat západy slunce, aniž by vám něco bránilo ve výhledu. Můžete jít třeba na Eiffelovku, ale my jsme chtěli do nějakého parku. A tento je ideální, proto je tu taky hodně lidí.
0: Událost provázel ve Francii obrovský zájem lidí a hodiny před zatměním optiky hlásily vyprodané ochranné brýle. Nejblíže k úplnému zatmění ve Francii bylo slunce v Biaricu na jihozápadě země, asi 150 km vzdušnou čarou k pásu totality ve Španělsku. Úplné zatmění ve Francii bude viditelné až v roce 2081. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Zpěvák, který na čas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později pak za televizní studio. Takhle lze popsat dosavadní životní cestu Michala Prokopa, který dnes slaví osmdesátiny.
22: Kolej Yesterday.
23: Prázdnou ulicí na kolej. Jo, to je dávno. Yesterday.
22: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus Five pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
24: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
22: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátelil také s Hanou Zagorovou.
25: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní Poša.
26: Slova se mi pletou, nevím, jak mám to říct.
27: Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc.
22: Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus Five, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
28: Radioservis představuje
29: audioknihu Pastvina zmizelých.
30: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
29: Kam se poděli?
30: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
29: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
30: Je to pěkně zamotaný.
29: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Vysíláme pro vás čtvrteční Ranní plus datem 13. srpna o 9. hodině. Zdraví Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
9: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata pro následující půl hodinu. V panelových domech žije skoro třetina obyvatel Česka. Jak inovativně přistupují architekti k jejich interiéru?
1: Má recesista s popelnicí na hlavě šanci porazit britských doplňovacích volbách populistu Nigela Farage?
3: A které kapely zahrají na letošním festivalu Trutnov spojeném s rockovou hudbou a Václavem Havlem?
1: Povíme si po zprávách, které dnes prezentuje Ondřej Látal.
5: A přeju z Plusu dobré čtvrteční ráno. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou ano, je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Lidé se dnes můžou už zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení. Najednou, podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky, by se mohlo přihlásit asi 40 tisíc lidí. Proto je podle něj nutné udělat test aplikace veřejně.
6: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
5: Před testem by si lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN kód. Systém e-dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu tehdy rezignoval z pozice ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
7: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
8: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
10: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
8: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmail v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Informovali o tom tamní úřady. Po úderu na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody. Zatím není jasné, zda jsou po útoku zranění anebo mrtví. Izmail je největší ukrajinský přístav na řece Dunaj. Slouží jako terminál hlavně pro vývoz ukrajinského obilí. Rusko i Ukrajina v posledních týdnech zesílili vzájemné útoky na zemědělské vývozní překladiště a obchodní plavidla v oblasti Černého moře. Před 65 lety začala stavba takzvané Berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
11: Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten.
12: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Mluvčí Bílého domu Caroline Levittová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se Levittová bude teď věnovat svým dětem a rodině. Její rozhodnutí respektuje, dodal Trump ve svém příspěvku. 28letá Levittová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobrý den. Dinosauři se vracejí na filmová plátna. Tentokrát ale neutíkají ze zábavního parku. Objeví se přímo na americkém předměstí. Do českých kin vstupuje sci-fi thriller Konec Oak Street. Get out of there, run!
2: Poklidná předměstská ulice se po záhadné kosmické události vytrhne ze známého světa a přenese daleko do historie. Rodina Pletových musí držet pohromadě a bojovat o přežití. V okolí jejich domu se totiž objevují dinosauři. Ústřední manželský pár stvárnili Anne Hathaway a Ewan McGregor. Film napsal a režíroval David Mitchell, autor hororu Neutečeš a mysteriózního snímku Záhada Silver Lake. Mezi producenty je také J.J. Abrams. Konec Oak Street kombinuje rodinné drama s sci-fi a napínavý boj o přežití. Přestože je přístupný od 12 let, tuzemská kina ho promítají pouze v původním znění s českými titulky. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Po půl hodině další čerstvá doprava v Ranním plusu. D1 z Prahy směrem do Brna je za sjezdem na Popůvky už průjezdná na 184. kilometru. Řeší tam nehodu 3 osobních aut a už se projíždí 2 pruhy. Kolona se táhne už od 177. kilometru. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Klimkovice. Na 348. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 345. Tam se projíždí pouze odbočovacím pruhem, zasahují tam u nehody, dálnice byla na nezbytnou dobu neprůjezdná. V Praze na východní části okruhu směrem na Černý most se zastavují kamiony u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje Novopatskou až k omezení v Kbelské ulici.

0: jihovýchodní až východní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: Tím nás dnes provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. V panelových domech podle Českého statistického úřadu žije skoro třetina populace. Původně se začínaly stavět v půlce 50. let 20. století. Vztah k někdy podceňovaným stavbám, které si mnohdy spojíme s dobou komunismu, se v posledních letech přece jen trochu mění. Tématu se věnuje Michal Kohout z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, vedoucí ústavu nauky o budovách. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, Letník David.
2: Začnu současností, souvisí ta změna stavu k bydlení v panelových domech nebo bytech s bytovou krizí, nebo má ještě jiné příčiny?
3: No, myslím si, že se o tom dá těžko hovořit jako o takovým celkovým jako fenoménu. Myslím si, že panelový domy obecně, to je jako jedna věc, asi ještě druhá věc, tak to jsou jako hodně široký fenomény a takže něco jiného to bude třeba v nějakých může ten přístup měnit třeba v Praze, v Brně nebo v krajských městech, něco jiného to bude ve strukturálně postižených regionech, takže myslím si, že to je že se o tom obtížně hovoří jako o nějakým celkovým vlastně fenoménu, ale ten obraz se trošičku mění a myslím, že to souvisí i s tím, že jednak je to krize bydlení, ale zároveň je to obecně vlastně jaksi nedostatek zdrojů a vědomí, že musíme víc s tím, co máme tady.
2: Mezi vítěznými projekty interiéru roku 2025 byla třeba ale i rekonstrukce panelákového bytu. Takže je to i trochu trend? Snaží se architekti, jak oživit to panelákové bydlení?
3: No, myslím, že takovou charakteristikou těch panelových domů je jsou určitý omezení prostorový a konstrukční a myslím si, že s tím, jak společnost bohatne, tak přirozeně vlastně do toho chceme vnášet nějakou různorodost, rozmanitost a s tím vlastně souvisí to, že si vlastně lidé na sídlišti můžou pořídit, mají to si pořídit lepší bydlení. Jedna možnost je z toho sídliště odejít a druhá možnost je vlastně tam investovat. A to je to, co se teďko děje. A myslím, že projevem toho je ten fakt, že dochází k tomu, že se prostě ty domy rekonstruují a jednotlivé byty a zvyšuje se nebo je snaha zvyšit jejich standard.
2: Jak rychle panelové domy stárnou?
3: Tak tady bychom měli rozlišit. Jednak jak rychle stárne ta konstrukce samotná, tam si myslím, že to hodně závisí na tom, jak jsou ošetřeny ty spoje, což je vlastně ta nejchovostivější část panelových domů z hlediska konstrukčního. Takže v tomto smyslu tedy, když ty spoje dobře jak si fungují a nekorodují, tak je ta konstrukce téměř věčná, se dá říct, ale potom jsou ty prvky takzvané pomocné stavební výroby, to znamená, to jsou instalace, to jsou okna, dveře, podlahy a ty stárnou jako relativně vlastně rychle. A právě obměna těchto prvků z pravidla vlastně přináší nějakou potřebu vlastně, se zamyslet vlastně na tou dlouhodobě, na tou investici. Protože když budete měnit okna, dveře, výtah, instalace stoupačky v domě, tak to je vlastně příležitost nějak se zamyslet nad tím na budoucnosti té stavby samotné.
2: A dnes se uvažuje samozřejmě i o klimatické změně, čili je vůbec šance nějak ta kritéria udržitelnosti zabudovat do tohoto typu bydlení?
3: Možnost tam bez pochyby je, ale myslím, že u nás zvlášť vlastně narážíme na to, že se o těch domech i o těch sídlištích neuvažuje dostatečně jako o nějakých celcích, se kterými můžu jako manévrovat jako celky. Mimo jiné je to způsobeno majetkovou roztříštěností vlastně na těch sídlištích, že z velké části to patří.

0: na nebo ty jednotlivé domy, je tam to vlastnictví atomizováno, takže se nám o tom přemýšlí daleko, daleko obtížněji než třeba v západní Evropě, kde ty cidliční celky třeba patří nějakým velkým bytovým asociacím nebo družstvům a můžou s tím vlastně zacházet jako s velkým celkem.
1: Inspirují nebo ne se dnešní developerské projekty tím, co známe z paneláku? Pořád se ptám na ty architektonické trendy.
0: Já obecně bych řekl, že dnešní nebo architektura v každé době vychází z toho z nějaké minulosti, s tím, co tady bylo předtím a snaží se vlastně do toho vždycky přinést nějaký nebo aktualizovat vlastně ten pohled. Takže myslím si, že obecně třeba nějaká racionalizace ve výstavbě, standardizace, to je něco, co si myslím, že je zcela určitě možný se inspirovat. Určitá otevřenost té výstavby, určitá zvýšená přítomnost třeba přírodních prvků, tak to jsou všechno věci, které si myslím, že zůstávají platný, co si myslím, že už se jaksi přežilo z té doby sídlišní. Je to monofunkčnost třeba těch prostor, taky jsme pochopili, že ulice a náměstí vlastně jsou to nějaké sociální prostory, které pro ten městský život jsou smysluplné.
1: Tak a důležité, ano, rozumím.
0: A nějaká třeba rozmanitost toho prostředí, kombinace bydlení a práce a služeb v nějakém jako širším měřítku, tak to si myslím, že už taky dneska vlastně na to máme jiný pohled, než jaký byl v době, kdy vznikala sídliště.
1: Michal Kohout z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji.
0: Děkuji taky. Mějte se hezky.
2: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 15 minut. Doplňovací volby do britského parlamentu nejsou obvykle mediálně příliš zajímavé. Ovšem ty, které se dnes odehrají v anglickém přímořském městě Clacton-on-Sea, přitahují mimořádnou pozornost. Poslanecký mandát tam totiž obhajuje šéf pravicově populistické strany Reform UK Nigel Farage a jeho hlavním soupeřem není žádný zkušený politik, ale recesista, který si kvůli svému kostýmu říká Count Binface, což můžeme přeložit jako hrabě s tváří popelnice. A my už jsme teď ve spojení s kolegou Jaromírem Markem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Pěkné dopoledne.
2: Jak se to stalo, že hlavním vyzivatelem výrazné postavy britské politiky Nigela Farage je komická postava?
3: Ono to vyplynulo z té situace, protože ty dnešní doplňovací volby vyvolal sám Nigel Farage, protože čelí obvinění a vyšetřování, že jako poslanec nepřiznal dar od sponzora ve výši asi 120 milionů korun a těmi volbami se chce jakoby očistit. On říká, sami lidé, tedy voliči, ne úřady, rozhodnou o tom, jestli jsem vinen nebo nevinen. Podle něj jsou to volby toho charakteru lid versus establishment, který ho tedy takto trestá za jeho úspěch tím, že ho vyšetřuje. No a na tuto hru ty velké politické strany jako konzervativci, labouristé nebo liberální demokraté prostě odmítli přistoupit a přihlásilo se do těch voleb sice rekordní počet 34 kandidátů, ale jsou to vesměs nezávislí nebo zástupci pidi straniček, o jejich existenci nikdo do té doby neměl potuchy. No a také ten popelnicový hrabě Count Binface.
2: Jaké šance mají oba kandidáti, hrabě Binface a Nigel Farage?
3: No tak z předvolebních průzkumů vyplývá, že to bude nejspíš Nigel Farage, který opět vyhraje tyto volby. Ty odhady mu dokonce přisuzují až 70% hlasů a ta parodická postava by mohla mít i přes 20%. Ono, že by vyhrál, to se nepředpokládalo, ale přinejmenším na sebe strhl opravdu obrovskou pozornost. Nebyl snad žádný britský deník, televize nebo rozhlasová stanice ale i zahraniční média, kterým by nedal rozhovor. Řada lidí také v Klektnu se vlastně dozvěděla o některých problematických aspektech Farageovy politiky právě přes tu postavu Kanta Binfejse, takže tu svoji roli bez pochyby plní a splnil.
2: Ale Jaromíre, není vyloučeno, že pokud vyhraje Farage, tak se volby v Klektnu budou opakovat ještě jednou. Proč? Už jenom ve zkratce, prosím.
3: Protože pokud se vrátí do parlamentu, tak to vyšetřování jeho nepřiznaného daru se znovu obnoví a hrozí tam opravdu to, že v krajním případě by mohl být svého poslaneckého mandátu zbaven. Takže není vlastně vůbec vyloučené, že lidé v Klektnu on si půjdou k těm doplňovacím volbám v nějaké dohledné době znovu.
2: Tolik Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
1: Stručně doplníme hlavní události, které sledujeme. Stát dnes otestuje fungování aplikace e-doklady, ověřuje, jak jsou připravené na podzimní volby. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil největší z korejských ostrovů. Japonsko ten krok důrazně odsoudilo. A několik amerických námořníků se pokusilo opustit letadlovou loď USS Abraham Lincoln skokem přes palubu. Podle amerických médií tam panují špatné životní podmínky a zhoršuje se duševní zdraví posádky.
2: Letošní léto hodnotí meteorologové zatím jako velmi teplé a v některých aspektech i extrémní. Zajímavé je podle nich například délkou trvání velmi vysokých teplot, které se pohybovaly i kolem 40 stupňů Celsia. Jedním z míst, kde stanice naměřily vůbec nejvyšší teploty, je Strážnice na Veselsku. A my se tam teď podíváme s reportérkou Anežkou Hlávkovou. Dobrý den.
4: Hezké dopoledne. Ve Strážnici naměřili meteorologové jeden den dokonce 41 stupňů Celsia. Z fyzikálního hlediska jsou nejteplejší ty oblasti, které leží nejníž, což v našem jihomoravském regionu platí pro okolí řek Moravy a Dyje, tedy i pro Strážnici. Roli hrají podle meteorologa Petra Minstra i lokální podmínky měřící stanice. Kolem té ve Strážnici totiž stojí vzrostlé stromy. Zjednodušeně řečeno, tam málo fouká a horký vzduch se kolem hůř promíchává se studeným. Pokud do Česka pronikne teplý vzduch, je to nejčastěji z jihozápadu, tedy z Bavorska. Ve stejnou dobu na Moravu fouká jiný vzduch z Chorvatska či Maďarska. A pokud má být jižní Morava nejteplejší v Česku, musí ten velmi teplý vzduch jít spodem kolem Alp přes Vídeňskou pánev a nerozšířit se do Čech. Letošní léto bylo zvláštní v tom, že velmi teplý vzduch z Afriky vyplňovala dlouhou dobu obě oblasti.
2: Tak to byla reportérka Anežka Hlávková, děkujeme.
4: Díky, hezké dopoledne.
2: A ve Zlínském kraji, konkrétně v Bystřici pod Hostýnem, sužovali obyvatele vysoké teploty i v noci. Proč, to zjišťovala naše reportérka Tereza Chrastinová. Dobrý den.
5: Hezké dopoledne. Při vlně veder minulý týden neklesala noční teplota v Bystřici pod Hostýnem pod 26 stupňů. Dvě noci po sobě byla ve městě vůbec nejvyšší teplota z celého Česka. Meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan řekl, že město má specifické umístění pod Hostýnskými vrchy, kdy se tam při určitém proudění vzduchu od jihu nebo jihovýchodu projevuje tzv. Lokální fénový efekt. Přes kopce proudí teplý vzduch, který se při poklesu do nižších partií oteplu vysušuje a lokálně zvyšuje teplotu vzduchu. Je to jev, který se v Bystřici pod Hostýnem podle meteorologa opakuje, někdy i v zimě. Teď byl tak silný patrně právě kvůli extrémně vysokým teplotám. Místní lidé přitom říkají, že právě kvůli okolním zalesněným kopcům vždycky bylo v Bystřici chladnější počasí, lesy ale postihla kůrovcová kalamita. Meteorolog ale vyloučil, že by měla na vysoké teploty v minulém týdnu vliv. Podle něj je to jen daným typem proudění a místním terénem.
2: Vysvětluje reportérka Tereza Chrastinová a my za to děkujeme.
5: Děkuju moc krát, hezký den.
1: Posloucháte Plus. Na Křížovém vrchu u Plzně před necelými stolety přibyla rozhledna. Chátrající památku začalo město před 20 lety opravovat a letos v létě přibyla i nová křížová cesta.
6: Tady už je chládek, co?
7: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
6: Jo, takže jdeme komínem, dobře. Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska Bestodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře můžeme říct. Hmm.
7: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
6: Teďka už jsme nad střechou
8: toho samotného kostela.
7: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně Křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
8: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
7: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
8: I s knězem.
7: Včetně kněze. Včetně tedy zájezdového skutky, která tady bývala. Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
8: A měl u svatého?
7: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
8: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
7: Ano.
8: A občas tu přespínácí skauti a tak. Ne?
7: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
8: Ať se spálí buřty sami.
7: Přesně.
5: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na Křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
9: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na Křížovém vrchu.
5: Mm-hmm.
9: Úplná náhoda.
5: Úplná náhoda.
8: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka ta plzeňská, páne, když se rozhlednete tady z té věže. Vy s tím chodíte často?
7: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
8: Pěšky? Na kole?
7: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
8: Kolik to máte?
7: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
5: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, co říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, to bude dál. Ne, no ono.
9: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
5: Je to pěkný.
9: Úplně novou zajímavostí tady na Křížovém vrchu je Křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
7: Protože takhle, původní Křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při Křížové cestě čas od času se to hodí.
9: Křížový vrch neboli také Vrabina leží na mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Takovou to využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z Křížového vrchu na Plzeňsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Vracíme se zpátky do studia na Vinohradské v Praze. Rocková hudba a indiánská svobodomyslnost, taková značka, se léta pojí s festivalem Trutnov. Jeho 42. ročník začíná právě dnes. Do neděle nabídne přes 60 kapel různých žánrů, divadlo i debaty. A více už si teď řekneme s Evou Lipovou Navrátilovou z pořadatelského týmu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Trutnovský přírodní areál Bojiště se mění ve festivalové městečko. Jak to tam teď pár hodin před začátkem festivalu vypadá?
10: No v tuto chvíli přípravy vrcholí, takže je to takový velký mumraj, mraveniště, hodně se tady běhá a je tam velký spěch, protože potřebujeme, aby vše bylo připraveno do 16. hodiny, kdy se brány naší planety otevřou a našich lovišť a budeme moci přivítat první naše návštěvníky.
2: A ještě něco chybí, nebo už je všechno v podstatě na svém místě?
10: Už je všechno v podstatě na svém místě. Asi během půl hodinky by měly dorazit auta s pivními sudy a pak už bude úplně všechno.
2: Do Trutnova letos jako jeden z headlinerů dorazí kapela Gogol Bordello z New Yorku. Pro představu tady je krátká ukázka z jejich tvorby. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada. Na které další kapely byste návštěvníky pozvala?
10: Myslím, že takovou zajímavostí je, že slyšíme se?
2: Slyšíme se, hudba hraje v podcastu, nebojte se.
10: Dobře, myslím, že takovou zajímavostí je, že poprvé na našich lovištích vystoupí kapela Lucie. Na ten koncert se velice těšíme a přijdou také Wailers, což je původní originální kapela Boba Marleye, takže bude i nějaké to reggae, nějaké to pohupování. Ten program je velice pestrý a myslím, že si najde každý to svoje.
2: A vy nabízíte program pro celé rodiny, takže třeba máte něco i pro ty nejmenší návštěvníky?
10: Ano, to máme, protože rok od roku zjišťujeme, že děti k nám na náš festival jezdí více a více, jezdí celé rodiny, jezdí prarodiče, rodiče a berou s sebou už ty svoje malé sviště, takže jsme rozšířili, každým rokem rozšířujeme ten dětský tábor, je možné se tam děti na chvíli odložit a jít si třeba na nějaký koncert a letos v dětském kempu se děti můžou těšit na divadla, na různé rukodělné dílny a i nějaký hudební program.
2: S vaším festivalem se neodmyslitelně pojí osobnost bývalého českého prezidenta a pravidelného návštěvníka Václava Havla. Letos oslavíme jeho nedožité 90. narozeniny. Jak si Václava Havla připomenete na letošním ročníku festivalu?
10: Letošní ročník je věnován Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. narozeninám a ten program, ten doprovodný program hlavně bude vlastně tady touto připomínkou prošpikovaný, takže návštěvníci můžou zhlédnout několik výstav fotografických, které se týkají Václava Havla a jeho života. Proběhne projekce fotografií Ondřeje Němce, fotografie z prostředí undergroundu Charty 77, Plastiku a Václava Havla. Petr Jančárek bude promítat nezveřejněné i zveřejněné snímky z filmu Halo, tady Havel, slyšíte mě. A také ty velké debaty, které jsou naplánované na sobotní a nedělní dopoledne, se budou týkat i Václava Havla, protože ta jedna se zaměřuje na česko-polské setkávání na hranicích v době nesvobody a druhá debata má název Hudba a umění jako alternativa proti režimu.
2: Na letošní 42. ročník festivalu Trutnov, který dnes odpoledne začíná, nás pozvala Eva Lipová Navrátilová z pořadatelského týmu. Děkujeme za to.
10: Já taky moc děkuju a přijeďte.
11: Na závěr ranního vysílání, ranního plusu, ještě připomenu, že máme také stránky plusrozhlas.cz a nebo i rozhlas, kde najdete třeba článek o sporu o finance mezi Černínským palácem a ministerstvem financí. Děkuji Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
12: Je 9:30.
13: Český rozhlas plus.
12: Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášených najednou. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích v Česku chce Ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Zavázalo se k nim přitom samo už v roce 2020. Dva lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
14: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichoskavková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
15: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
14: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
16: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
14: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
12: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení.
13: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: V americkém Texasu ve středu havaroval armádní vrtulník typu Apache. Na palubě zemřeli oba vojáci. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár. Záchranáři museli evakuovat několik domů. Nehoda se stala asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu. Rodinám zesnulých vojáků vyjádřil na sociální síti X soustrast texaský guvernér Greg Abbott. Kdo chtěl včera vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
17: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
18: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
17: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
19: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
17: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Český rozhlas.
12: Příslušníci amerického imigračního a celního úřadu ICE budou možná brzy při výkonu služby používat rukavice schopné vysílat elektrické šoky. Napsal o tom server BBC. Podle zprávy zveřejněné americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti plánuje úřad utratit v přepočtu až 420 milionů korun na nákup generátoru Glove. Rukavice mají výkon až 380 voltů, to je zhruba třikrát víc než standardní americká elektrická zásuvka. Přidáme dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna pozor za sjezdem na Klimkovice. Na 348. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 345. kilometr. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, regulují proto vjezdy do Klimkovického tunelu. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na 179. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až do Brna. Na konec omezení na 196. kilometr. V Praze před omezením v Gbelské ulici se sune fronta kamionů Novopatskou už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Brněnské na příjezdu do Prahy dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 2. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení asi 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Ve Strakonické směrem do centra Prahy se popojíždí od Závodiště až do Dobřížské ulice a omezení brzdí provoz u letiště v Lipské ulici. Směrem z Prahy se zastavuje u padesátníku, směrem do metropole se zastavíte na 5. kilometru D7. Dobře dojďte. Dnes bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 21 stupňů a o víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už zítra. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a mají se objevit i bouřky. To byly zprávy a na plusu začíná čtvrteční Pro a proti.
20: Dobrý den. Marocká i španělská vláda přijímají další opatření proti migraci do Evropy. Do Ceuty, španělské exklávy na africkém kontinentě, přišlo na konci července podle posledních odhadů až 80 tisíc lidí. Většina, až 90% z nich, byla do sousedního Maroka záhy navrácena. Nicméně v Evropské unii tato událost způsobila veliký rozruch, zejména v Itálii a Francii. Obě země zpřísnily kontroly na svých hranicích, přestože Ceuta není součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob. Někteří politici, včetně českého předsedy vlády, začali dokonce mluvit o vyloučení Španělska ze Schengenu. Přitom od června už v celé Unii platí dlouho připravovaný a dlouze diskutovaný azylový a migrační pakt. Je tento pakt účinný nástroj, jak migraci do Evropy regulovat? A co příklad Ceuty vůbec ukázal? Přeji příjemný poslech.
13: Pro a proti Lucie Vopálenské.
20: A mými dnešními hosty, které oba srdečně na dálku zdravím, jsou europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů Alexandr Vondra z ODS. Přeji hezký den.
0: Ano, dobrý den.
20: Jsem ráda, že se slyšíme a diskutovat bude s ředitelem České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Vítám vás, pěkný den.
21: Dobrý den.
20: Tak pánové, teď už trošku opadly emoce. Zajímá mne, co ukázaly ty události ze španělské exklávy Ceuta? Že španělské úřady situaci nakonec zvládly a v podstatě se nic moc vážného nestalo? A nebo že Španělsko naopak vyslalo natolik problematické signály, že Evropu a její jednotu v přístupu k ilegální migraci ohrozilo? Pane Rozumku, nejprve se obrátím na vás.
21: Já si myslím, že Španělsko tu situaci zvládlo jako příkladně, že vlastně téměř nikdo se nedostal na evropský kontinent a téměř všichni se vrátili zpátky do Maroka, ale myslím si, že jestli něco tato situace ukázala, tak jak velmi jsme náchylní k disinformacím, že stačí prostě jedna povedená kampaň na TikToku a WhatsAppu a může to jako zmanipulovat desítky tisíc lidí a potom ta obrana se samozřejmě hledá těžko. Takže je to velká lekce v oblasti dezinformací.
20: Rozumím. No a jaký postoj má Alexander Vondra? Zvládly to skutečně španělské úřady příkladně, jak zmínil váš předřečník?
0: No tu velikou krizi do značné míry nakonec zvládly, to je pravda. Ale myslím si, že ty pochvaly za to zvládnutí by neměly zastínit kritiku velmi oprávněnou toho, jak španělská vláda vlastně připravila pro tu krizi ty spouštěcí důvody. Jo, jako scházovat to jenom na nějaký dezinformační kampaně je podle mého soudu naivní, protože Španělsko učinilo dva zásadní kroky. Za prvé na jaře, a to bylo rozhodnutí španělské vlády, které protlačila i v parlamentu, legalizovala vlastně 500 000 nelegálních imigrantů na území Španělska. A přestože asi většina z nich byli lidé z Latinské Ameriky, tak tam bylo velké množství i třeba přistěhovalců z Maroka. No a my jsme to velmi kritizovali v Evropském parlamentu už na jaře. No a pak bylo druhé klíčové rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, které vlastně vydalo verdikt, že ti lidé, kteří překonají vlastně na moři v hranici, nikoliv na souši, tak v zásadě jaksi se na ně nevztahují pravidla o návratové politice. No a tohle to bylo prostě normálně spouštěč španělské, kterým zavdal příčinu španělský nejvyšší soud. Čili jako pochvala Španělska, myslím, tady není úplně na místě.
20: Rozumím a díky, že jste připomněl ty dva faktory ze španělské politické a soudní scény. Pane Rozumku, tak nepřispěla vlastně samotná vláda v Madridu k této, nechci říkat krizi, ale k tomu, co, jak jste řekl, zapříčinila především kampaň, dezinformační kampaň na sociálních sítích?
21: Já si myslím, že španělská vláda k tomu nepřispěla, že vlastně rozhodnutí nejvyššího španělského soudu těžko může vláda ovlivnit. A pokud nejvyšší španělský soud řekne, že prostě právo na azyl, to znamená setrvat na území, než se azylová žádost projedná, ti lidé mají, tak prostě to tak je. A že si to vyložili, nebo že to využili převaděči právě k této kampani, tak vlastně jako se přihodilo, ale španělská vláda s tím nic moc dělat nemůže. A ta regularizace byla podle mě velmi správným krokem, velmi pragmatickým, protože španělská populace vymírá úplně stejně jako česká a je mnohem lepší mít prostě 1 000 000 cizinců na legálním trhu práce, než v nelegalitě, bez odvodů, bez záruk, bez nějakých právních garancí. Takže si myslím, že ten krok byl velmi pragmatický a správný.
20: Sašo, tak co říkáte na tyto argumenty? Za prvé, soud to není politická síla, to není jaksi záležitost kritiky španělské levicové vlády. A za druhé, to, že Madrid se rozhodl legalizovat do té doby vlastně ilegální imigraci v určitém počtu, pak teda ten počet se zdvojnásobil, tak není to tak, že je to vlastně zcela legitimní a ekonomicky výhodný postup pro španělskou vládu, pro celé Španělsko?
0: No tak zaprvé k soudům. Ano, soudy jsou samozřejmě nezávislé, ale v těch soudech sedí nějaký soudci, které tam někdo jmenoval, že jo. A to, co jako vidíme v řadě evropských zemí, a Španělsko je v tom na čele, je zaplevelování vlastně těch soudních institucí různými progresivistickými soudci, většinou velmi levicovými, a ty pak vydávají takováto rozhodnutí, no. Čili jasně, je to rozhodnutí nezávislého soudu, ale má taky nějaké své důsledky a myslím si, že je můžeme jako právem kritizovat. Jo? A za druhé, že si Španělsko řeší problémy na svém pracovním trhu, jasně, fajn, ale jako
2: mimochodem učinilo tento krok
0: jako v rámci, no to si myslím, že teda jako, když vidíte ty reakce na to, jako 22 členských států, jako se vlastně velmi silně vymezilo proti Španělsku, tak jako oni s tím mají, ty státy, přeci problém s tou nelegální migrací, obrovský problém. Působuje to prostě vlastně radikalizace politiky, jo. Často ty politici pak reagují jako vlastně na tu domácí poptávku a ta domácí poptávka politická v demokratických zemích. Přeci není o tom, aby zaplavili Evropu další
2: jinými
0: miliony
2: přistěhovalců. Jinými slovy, v podstatě
0: možná je to
2: říkáte
0: pro španělské pěstitele, možná pro španělské pěstitele papriky. Je to jakoby výhodné, ale dělat takovéhle kroky, navíc ještě bez jakékoliv konzultace v rámci Evropy, skutečně může vést k tomu, že se rozpadne schengenský systém, což je jako jedna z největších výhod, které nám Evropská unie dává, čili dobře, je to hra s ohněm.
2: Tak pane Rozumku, ohrožuje Španělsko Schengen? Není to tak, že v podstatě trhá partu, když to řeknu lidově?
21: Ne, určitě neohrožuje. My nemáme žádné informace, že by španělsky mluvící imigranti, kteří přichází z Latinské Ameriky, se dávali na pohyb směrem do Německa nebo snad do Británie. Prostě Španělsko potřebuje ty lidi na svém trhu práce a potřebuje je tam legálně s odvody a se zárukami. Takže si myslím, že ten krok Španělska byl velmi pragmatický a Schengen samozřejmě neohrožuje. Schengen spíš ohrožují vnitřní kontroly na hranicích Evropské unie, které předvádíme my ve střední Evropě, zejména Rakousko a Německo. A Schengen určitě ohrožuje vlastně i postup na východní hranici Evropské unie, kde vlastně jako dochází ke kontrolám, kde dochází k mnoha nepovoleným nebo nelegálním přechodům migrantů, ať už do Polska, nebo do Litvy, nebo do Lotyšska. Takže tam si myslím, že bychom měli zaměřit naši pozornost a nikoli kritizovat Španělsko.
2: Tak Španělsko, pane Vondro, podle Martina Rozumka vůbec Schengen neohrožuje. Nemá pravdu? Proč vlastně politici, většinou řekněme pravicoví, ale nejenom, tak proč, jak si se v rámci Evropské 27 tak silně ozývají?
0: Tak zaprvé samozřejmě, že to je jako ovlivněno nějakým politickým postojem. Martin Rozumek, příští úctě, je kromě své angažma jakési neziskovce přeci politik, který opakovaně, sice neúspěšně, kandidoval za stranu Zelený. Tedy ano, on
2: prosím,
0: prostě
2: neberme to osobně, jo, já se ptám
0: no,
2: obecně.
0: Já to neberu osobně, já jenom, no tak to, jako, to se na mě nezlobte, ale španělská vláda je vlastně radikálně levicová vláda, kterou my kritizujeme i pro řadu jiných nesmyslných věcí, třeba proti nukleární politice, oni se vymezují proti jaderné energii. Prostě máme s nimi mnoho neschod a že Martin Rozumek, když s nima sympatizuje, fajn, jako jo, ale to ještě neznamená, že jako nemáme skutečně tady poukazovat na ty všechny důsledky. Jo, rozumíte, můžou to být i jako často
2: rozumím,
0: jako
2: rozumím, já chápu, Španělsko má levicovou vládu, ale chci se jenom zeptat.
0: Pokud vedou k takovýmhle důsledkům, tak je to prostě špatně. To jako,
2: pojďme no, k tomu věcně, tady zaznělo, že španělsky mluvící imigranti, přeci jen většina jsou latinos z Jižní Ameriky, i když je tam část i Marokánců, ale většina do té společnosti zapadne a Španělsko je bude zkrátka legalizovat. Není to v podstatě pragmatické opatření, no, které jako s levicovostí fajn, nemá jako nic společného. Pojďme k meritu věci. Že?
0: Tak
2: a jak to ohrožuje ten Schengen? Jak to ohrožuje ty ostatní země?
0: Pokud se rozhodnou Španělé legalizovat bez jakýchkoliv konzultací v rámci Evropské unie, milion, jak pan Martin Rozumek říkal, milion lidí, a pokud jich máte 10% Marokánců, tak to je, jestli dobře počítám, 100 000 lidí, kteří s tou legalizací mají volný pohyb po Evropě. No a teď se jenom podívejme na statistiku zločinnosti v západoevropských zemích. Já žiju částečně v Bruselu, tak to tam vidím. Marokánská komunita tvoří velmi podstatnou součást zločineckého podsvětí v těch hlavních západoevropských velkoměstech. Jo. Takže to není jenom o španělských pěstitelích papriky, ale je to také o bezpečnosti nás lidí v Evropě.
3: Pane Rozumku, tak toto je velmi vážný argument, na který samozřejmě veřejnost západoevropská reaguje už, můžeme říci, víc jak dekádu. Dvě dekády. Nepředstavuje třeba 100 000 Marokánců významné bezpečnostní riziko jako prakticky pro celou Evropu, a neměla by i španělská vláda vlastně toto zohledňovat a nedělat věci na vlastní pěst?
21: Ne, já si myslím, že pan europoslanec střílí prostě čísla jen tak od boku. Žádné statistiky neuvádí, i to číslo 100 000 prostě je v podstatě vymyšlené. Jo. Já nemám informace o národnostním složení těch osob, které byly ve Španělsku legalizovány. Takže si myslím, že to jsou takové jako...
3: Tak může to tak
21: populistické,
3: být, připustíme. Může,
21: ale jsou to takové jako ničím nepodložené populistické plky, které prostě se snaží jako hrát na nějaké hodnoty kulturní, které ani neumíme pojmenovat.
3: No, takže ale tady byla pojmenovaná významná jako hodnota, a to je bezpečnost.
21: Pojďme se držet ale dat, prostě v které zemi představuje, já nevím, marocká populace tak významné, kolika procentní prostě navýšení kriminality nebo podíl na kriminalitě. Jako my to nevíme, to jsou opravdu jako vycucané argumenty nebo vycucané prostě výkřiky, které s realitou mnoho společného nemají. Takže pojďme se držet Španělska, jak tam vzrostla kriminalita, kolik opravdu z těch legalizovaných bylo Marokánců. Já prostě žádnou takovou informaci
3: dobře,
21: nemám.
3: Já to teď po ruce také nemám. Nevím, jestli na to ještě chce stručně reagovat Alexandr Vondra, jinak půjdeme dál. Jste si jistý?
0: Marokánci mají obrovské problémy ve Francii, Belgii, Holandsku, to je přeci známá věc.
3: Rozumím. Tak mě v podstatě zajímá, jestli je Evropa připravena na podobné migrační vlny. Teď vlastně se ukazuje, že nejenom španělská, ale i marocká vláda přijímá bezpečnostní opatření, aby se to v Ceutě a Melille neopakovalo, ale zaznělo tady třeba, že Evropa má problém s východní hranicí. Pane Vondro, jak je obecně vlastně ten schengenský prostor chráněný a nakolik tomu přispělo přijetí toho migračního a azylového paktu?
0: Tak na té východní, to balkánskou trasu se poměrně podařilo ten nápor utlumit, jednak ochranou hranic, že, což dělalo třeba Maďarsko nebo v poslední době i Polsko, dohodami s Tureckem. Čili dneska vlastně daleko krizovější jako cesty jsou přes Středomoří, že, čili to nějaká zodpovědnost Španělská, také Itálie. Máme k tomu Frontex, mimochodem Španělsko vlastně nepožádalo ze začátku vlastně o spolupráci agenturu Frontex, která je k tomu v zásadě určená, jo, čili další černá tečka. Ale ano, zpřísnili jsme migrační pakt, což je naprosto v pořádku, ale myslím si, že jsou tady ještě dva velké úkoly. Jo. Jednak myslím si, že je nějakým způsobem, to je můj teda osobní názor, pozměnit to základní azylové zákonodárství, protože ono vlastně vycházelo z podmínek ještě toho neglobalizovaného světa. Dneska, kdy ta mobilita lidí je daleko dramaticky větší, ty komunikační nástroje k tomu, mobily a podobně, jsou k dispozici, to dřív nebylo. Čili pak svádět to jenom na dezinformace je podle mě také prostě nesmysl, jo.
3: No, ale...
0: Čili změnit azylové zákonodárství. Prostě
3: no a ten migrační a azylový pakt, který
0: druhé,
3: nestačí?
0: A to bych řekl je úplně za druhé, myslím si, že je to málo zatím, a za druhé změnit ty sociální jaksi podmínky při přijímání imigrantů, to je velký úkol, zejména v západní Evropě, kde v mnoha zemích jsou ještě nastaveny, jako, fungují vlastně jako magnet. Hmm. Přičemž třeba dánská vláda pod vedením sociálně demokratické premiérky je brutálně zpřísnila od té doby, se jakýkoliv příliv imigrantů do Dánska zastavil.
3: Tak Martine,
0: vlastně už ten magnet nefunguje tam.
3: Martine Rozumku, neměla by se tedy ty podmínky pro migraci a azylovou politiku ještě více zpřísnit, než jak to stanovuje momentálně platný už migrační a azylový pakt, možná i sociální podmínky, že by měly být přísnější pro příchozí, aby nefungovaly jako magnet. Jaký vy k tomu máte postoj?
21: Já si myslím, že Evropský migrační pakt je velice přísný a dokonce obsahuje celé jedno dlouhé nařízení, takzvané krizové nařízení, které počítá tady s těmi situacemi náhlého přílivu nebo vyšší moci. A myslím si, že jako ta legislativa je připravena velmi dobře a pokud chceme něco zpřísňovat, tak si musíme na rovinu říct, že jsme vázáni Ženevskou úmluvou a jsme vázáni Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách a my bychom především museli jako odstoupit nebo jako změnit tyto dvě základní úmluvy z 50. let, které jsou součástí nejenom jako evropských předpisů, ale i českého ústavního pořádku a ústavních pořádků všech zemí Evropské unie. Takže my to nemůžeme učinit jako na vlastní pěst. My můžeme maximálně, jak navrhuje pan Vondra, zpřísnit nějaké podmínky přijímání, co se týká sociálních dávek, ale já bych upozornil, uprchlíci rozhodně nechodí za sociálními dávkami. Oni prostě jdou tam, kde mají příbuzné podporu, komunitu, protože tam mohou začít svůj nový život snadněji a odchází z důvodu pro následování, takže i když ty překážky vystavíme sebe větší, tak prostě si vždycky cestu najdou, tak jak si ji našli po desetiletí a staletí předtím, prostě proto, že utíkají o svůj život a rozhodně nejdou, že si někde v Senegalu prostě nevypočítávají, jestli je vyšší sociální dávka v Dánsku nebo v Německu, vůbec ne, prostě jdou tam, kde mají příbuzné komunitu, podporu, kde ten nový začátek je realizovatelný.
3: Rozumím.
21: Takže v tomto se pan Vondra úplně mýlí.
3: Tak pane Vondro, je možné dál zpřísňovat tu politiku, jakkoliv to je legitimní, někdo chce zpřísňovat, někdo by radši uvolňoval, ale je to možné, aniž bychom vlastně porušovali základní lidskoprávní dokumenty, úmluvy, národní i nadnárodní?
0: Ne, tak já tady v žádném případě nevyzývám k porušování mezinárodních úmluv, ale volám po určitém otevření debaty o tom, jestli je jako nezměnit, protože ta situace je jiná, než řekněme v 50. letech dneska. To je byl můj argument, ale hlavně podívejme se, tak ty lidé, tady příklad Maroko, to je jedna z nejvyspělejších afrických zemí, není tam žádná válka, no. Mimochodem soutěží o dominantního výrobce paprik, že, s tím Španělskem, jo. Mm-hmm. Tak jasně, ale ve Španělsku jsou vyšší sociální standardy, no tak jako, ale není přece jako možno vycházet z toho, že se každý může nakvartírovat kam chce, jenom že má představu, že se mu tam bude žít líp, jako jo. V Africe bude dobře, když ti lidé budou pracovat zejména tam a přispívat ke zlepšování, což se v mnoha zemích afrických děje a tam, kde to tak je, tak se ty podmínky zlepšují, jako Maroko rozhodně, ani Senegal, který byl zmíněn, taky není v žádné válce. Jo. To jsou poměrně na africké poměry nadprůměrně vyspělé země a přesto ty lidé z nich jako mají tendenci se přesouvat do Evropy. Prostě jít jako za lepším, ale jako oni si možná polepší, ale v Evropa si v důsledku v průměru pohorší, že jo, tak jako tohle jako není možné řešit na základě nějakých idealistických premis.
3: Dobře, já ještě chci zmínit jedno téma, nakolik z vašeho pohledu může v rámci toho migračního a azylového paktu pomoci zřízení dalších detenčních, jak teď třeba požaduje starosta Seuty, detenčních center, anebo návratových center v zemích mimo Evropskou unii. Teď poslední zprávy jsou, že pokročilá jednání jsou v běhu s Ugandou. Může to pomoci, Martine Rozumku?
21: Já si myslím, že jako některé lidi to samozřejmě může odradit, ale myslím si, že celkově prostě ta situace v Africe je natolik neuspokojivá, že vlastně má pan Vondra pravdu v tom, že je potřeba vytvářet pracovní místa tam a pak teprve můžeme jako očekávat, že tlak na Evropu z této strany poklesne. A já bych jenom jako Maroko v tomto vyzdvihl, že vlastně se jim daří velmi dobře lákat evropské investice a mimo jiné evropské automobilky jako Opel, ale i další. Prostě velmi významně investují v Maroku právě proto, že je tam dostatek pracovní síly, která je velmi levná. Takže je fakt, že tím dlouhodobým řešením je prostě jako vytvářet pracovní místa tam a tlačit na standardy.
3: No ale co teda vlastně ten problém v Soutě ukázal na začátku, když se obloukem vrátíme, tak jsme byli u dezinformační kampaně, ale máte vy nějaký jasný názor na to, kdo zatím vlastně stál, či to byl zájem? Byly to primárně převaděčské nebo nějaké mafiánské gengy, jak říkají vlády obou zemí Maroka i Španělska, nebo to byla dokonce i snaha vlastně zničit evropskou soudržnost, nějaký hybridní útok, jak se také objevuje, pane Vondro?
0: Já si myslím, že jako tohle jsou nějaké pak důsledky, kdy různé kriminální převaděčské skupiny sem z toho samozřejmě z té situace snaží těžit. Pak samozřejmě jsou i různé státy, které nemají dobré vztahy s Evropskou unii a ty se radují za každý velký problém v Evropské unii. Ale jakoby svádět to, jakože to jsou ty příčiny, ty spouštěče, je nesmysl.
3: Vy to vidíte v té politice.
0: My se musíme podívat především do zrcadla sami sobě a konec konců dneska už to Evropa víc a víc dělá, protože pokud by tohle nebrala jako na vážně, no tak to vidíme, v Německu vyhraje Alternativa pro Německo, prostě radikální síly začnou dominovat v evropské politice a nikdo si přeci jako nepřeje, aby evropská politika totálně zehnědla nebo zrudla, jo. Prostě potřebuje v Evropě udržet bezpečnost a demokracii, to je to, co ty lidé žádají primárně po státech a ty státy to musí reflektovat a Unie tak jako celek taky a konec konců proto přijala ten zpřísněný migrační pakt.
3: Takže čeká nás v tomto směru spíš lepší nebo spíš horší budoucnost? Poslední slovo má Martin Rozumek.
21: Já se obávám, že horší, že s klimatickou změnou, že bude k nežití v celé řadě zemí v okolí Evropy a že se musíme připravit na větší příchody a větší tlaky.
3: Tak děkuji vám, pánové, za dnešní debatu. Hosty pro a proti byli europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů, místopředseda ODS Alexandr Vondra, díky, a ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
3: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
1: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
4: Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost v Česku, mírně roste. Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně schazovat listí. A v Rusku hlásí po ukrajinských útocích požár v Baškirsku. Škody jsou i v Orenburské oblasti. Posloucháte zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látalo. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet matek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. I kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
6: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
4: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
8: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha, ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po ukrajinském dronovém útoku hoří v průmyslové zóně v ruském městě Salavat, kde se nachází velká ropná rafinérie a petrochemický komplex. Na sociální síti Telegram to uvedl gubernátor Republiky Baškirská Radij Chabirov. Terčem ukrajinského útoku se tento petrochemický závod stal už minulý měsíc. Ruské úřady hlásí taky útok na Orenburskou oblast. Podle dostupných informací se pravděpodobně obešel bez zranění. Podle oblastního gubernátora ale mobilní hasičské týmy přesto posílily některé čtvrti ve městě. Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti různým bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila vláda.
22: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
23: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Posloucháte Zprávy Plusu, dobrý den. Novou část cyklotrasy u Rosenauerova pomníku u Stožce na Prachaticku dnes otevře správa Národního parku Šumava. Díky této půl kilometru dlouhé propojce můžou cyklisti plynule projet podél Schwarzenbergského kanálu až do Bavorska. Informace doplňuje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
24: Propojka prochází kolem bývalé Rosenauerovy nádrže. Podél Rosenauerova památníku cyklisté, když tam chtěli projet, tak museli vést kolo, aby neporušovali zákon, protože na území národních parků v České republice je možné jezdit na kole pouze na značených cyklotrasách a cyklostezkách.
4: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem, Podpradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
25: Úsetí, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
4: Dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje nesouvisle až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku na 10. kilometru. Je tam kolona, pokračuje až na 9. kilometr, tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. Dobře dojďte. Bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je čtvrteční Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dača nedaleko Kyjeva, pozdní večeře. Kandidát na prezidenta přijel za lidmi z tajné služby. Skončil s bolestmi, zizvenou tváří a spoustou otázek. Otrava Viktora Juščenka v dalším díle speciálu Jedy. Dnes s Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a spoluautorem podcastu Na východ.
7: Nemoc Viktora Juščenka
9: pochází.
5: Dnes je čtvrtek 13. srpna.
10: Po pokusu o vraždu, ale poznamenal na do smrti.
5: Ahoj Josefe, díky, že jsi přišel do Vinohradské 12 v rámci naší letní speciální série Jedy.
11: Ahoj, děkuji ti za pozvání.
15: Část první. Otrava.
5: Noc z 5. na 6. září 2004 po večeři se zástupci ukrajinské tajné služby SBU tehdy začal Viktor Juščenko mít problém, zdravotní problém, měl silné pocity, bolestné, těžko specifikovatelné, sotva dorazil domů, políbil ženu, která z něj cítila jakýsi železitý zápach a nad ránem už mu musela volat sanitku, kam ho tenkrát odvezli.
11: Pokud se držíme Juščenkových pamětí, tak přijela první pomoc, nejprve z běžné nemocnice, která prohlédla Juščenka a tak trochu nevěděla, co mu je. On si stěžoval nejenom na bolest hlavy, ale také na prudkou bolest v břiše a nemohl stát na nohou, bylo to jako velmi náročné.

0: Vědělo se, co mu.
1: A druhý den ale měl rozhovory s novináři, nebo s novinářem jedním minimálně, takže se to snažil přechodit.
0: Juščenkovi je 50 let, je uprostřed velmi intenzivní předvolební kampaně, je už bývalý premiér a jde do prezidentského klání vůči svému někdejšímu šéfovi Leonidu Kučmovi, je mu blbě, nechce odmítat ty interview, dokonce říká, že to jeho okolí hrozně tlačilo na to, ať se co nejdříve sebere a v té kampani pokračuje, protože do ní bylo investováno spousta. On před tou večeří byl na cestách, řekl, že objel půlku Ukrajiny a nechtěl to prostě vzdát, ale bylo mu natolik blbě, že v těch vzpomínkách popisuje, že s těmi novináři, konkrétně s Christy Freeland z Financial Times a jimi kolegy, že komunikoval tak, že byl opřený o křeslo a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak klečel.
1: No a dokonce ten stav se každým dalším dnem ještě zhoršoval, bolesti teda hlavy, břicha, otékal hodně. Pak musel do zahraničí už na kliniku.
0: To je opět nějaká jako debata v tom jeho nejužším okolí. Jeho žena tlačila na to, aby zdraví dostalo přednost. Jeho nejbližší okolí, do kterého patřil David Žvania, který bude důležitým spolupracovníkem a také aktérem té otravy, ale třeba taky Petro Porošenko, pozdější ukrajinský prezident, který byl tehdy šéfem té kampaně nebo se na ní velmi úzce podílel, tak na něj tlačili, prostě zpamatují se, něco špatného si snědl, možná možná se přiotrávil čemkoliv dalším, ale je to chvilková záležitost, seber se a pokračuj v kampani, protože je to strašně důležité.
1: V noci z 9. na 10. září ho s soukromým tryskáčem převezli do Vídně na jednu z tamních renomovaných soukromých klinik. Tam už přišli na to, co mu je?
0: Tam ještě na začátku ne, opět bylo to přes kontakty některých ukrajinských lékařů, kteří znali lékaře v Rakousku, v Rudolfinerhausu. Je to renomovaná soukromá klinika, mimochodem ten volební štáb pronajal Juščenkovi tryskáč, který prý patřil Andreji Agassimu, není to úplně potvrzené, ale minimálně ho nějak využíval. Ale tam jako došlo na to, že Juščenko má akutní zánět slinivky, ale komplikace, které k tomu byly, tak ukazovaly, že může jít o něco výraznějšího. V půlce toho září už ten štáb Juščenka vyrukoval s tvrzením, že jde o otravu toxiny a v prosinci, tedy po dlouhé době a prověřování všech okolností, to potvrdil i ten lékařský štáb z Rudolfinerhausu, tedy z vídeňské soukromé kliniky. Tedy otrava dioxiny.
2: Část druhá. Dioxiny.
3: Dioxiny. Jedním slovem bych řekl, že to jsou nečistoty. Jsou vedlejším produktem řady průmyslových výrob, ať už se jedná o pesticidy, dezinfekce.
2: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
3: Dioxin samozřejmě můžeme dostat do těla i jak už vdechnutím, tak přes kůži, ale vlastně může být i v různé mase a v různé potravě. On vlastně takzvaně hackne ten regulační systém a to má tím pádem velmi výrazný vliv na například metabolismus a celou buněčnou rovnováhu a vlastně dochází k takovému zjizvení tváře. My nejsme schopni se dioxinu už z těla zbavit. Samozřejmě dá se na to zemřít, i když ten efekt je především dlouhodobý a dá se předpokládat nějaké onkologické onemocnění.
2: Část třetí. Oběť a útočník.
1: Josefe, ty jsi mluvil o tom, že Viktor Juščenko, a jsme v tom září roku 2004 ještě, že byl uprostřed volební kampaně, horké části volební kampaně, on chtěl být ukrajinským prezidentem. Měl k tomu předpoklady?
0: Měl k tomu předpoklady, protože to byl rival toho tehdejšího končícího prezidenta Leonida Kučmy, ale zároveň to byl člověk ze systému, byl to člověk, který byl v jistou dobu dokonce zvažován přímo Leonidem Kučmou, tedy druhým ukrajinským prezidentem, za možného nástupce, pak upadl v nemilost. 1999 až 2001 byl premiérem, ale pak proti sobě postavil nejenom lidi Leonida Kučmy, ale i některé další síly, tedy komunisty a vlivné těžaře a tak dále, takže vytvořil opoziční hnutí. Říká se, že Juščenko měl v té době za sebou takový feeling, jako třeba Péter Maďar vůči Viktoru Orbánovi jako duch změny, to pomyslné ukrajinské kivadlo, které se neustále

0: stále hýbalo mezi lidmi spojenými víc s východem a víc takzvaně se západem, tedy s tím potvrzováním ukrajinské identity versus nějakými proruskými vlivy, se mělo v jeho případě přiklonit víc k tomu západnímu směřování. Jeho rivalem v tom prezidentském klání byl Viktor Janukovič, no, což je poměrně jméno. Známá osoba.
1: Volby byly na podzim 2004. Proč vyrazil Juščenko 5. září na tu večeři s lidmi z SBU? Co tam dělal?
0: To je jedna velká záhada, která se ani po těch letech, dneska je to víc než 20 let, úplně nevyjasnila. Máme svědectví přímo Juščenka, ale máme zase výpovědi některých dalších účastníků té večeře, které jdou trochu proti sobě. Juščenko sám tvrdí, že byl uprostřed velmi intenzivní kampaně, že byl v regionálních výjezdech a že v tu neděli, 5. září, mimochodem to jsou moje narozeniny, takže si to velmi dobře pamatuju.
1: Pár týdnů teda do prvního kola vole.
0: Ano, že se vrací zpátky do Kyjeva, volá mu jeho druhá žena Katerina, která říká, kdy přijdeš, je neděle, stav se domů a jemu se vůbec nikam nechce, ale jeho blízký spolupracovník David Žvania mu říká, musíme mluvit s SBU, protože to je jediný způsob, jak dát prezidentovi Kučmovi, který je pod obrovským tlakem, má za sebou spoustu skandálů, jak dát najevo, že budeme relativně v bezpečí, že nejsme ohrožení, možná probrat nějaké momenty, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Juščenko opakuje v těch pamětech, nechtělo se mi tam, nechtěl jsem tam, ale byl jsem tak trošku donucen Žvaniou a dalším okolím. Oni ale vypovídají naopak, že ta schůzka byla plánovaná, že s ní Juščenko počítal, že byla několikrát odkládaná a proto také ta jeho pozdější Juščenkova teorie o tom, že tam byl cíleně otráven, že moc nesedí. Co je úplně klíčové, je, že David Žvania, ten blízký spolupracovník, nakonec se s Juščenkem rozkmotřil a začal také vypovídat něco jiného. Takže se to ztrácí v mlze, nicméně k té schůzce prokazatelně došlo.
1: Ano, ta večeře byla na chatě náměstka ředitele SBU, je to tak. Juščenko tam měl přijet někdy večer. A dlouhé hodiny co? Jíst, pít, diskutovat?
0: Ano, tam je klíčové to, že ještě předtím absolvoval jednu večeři u známého ukrajinského podnikatele 18.30. Proto také ti kritici toho možného scénáře o otrávení říkají, tam už se večer na té dáče za Kyjevem úplně nejedlo, takže je těžko si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. Nicméně skutečně přijeli někdy až kolem 11, tak to uvádí Juščenko. Sedí tam asi do 2 do noci, seděli napřed venku, pokud se držíme těch Juščenkových pamětí, poté přecházejí dovnitř. Je tam takové to klasické ukrajinsko-východní zastoupení, tedy jsou nějaké talířky a na stolech jsou různé věci, které si ale libovolně můžete brát. Mm-hmm. Juščenko zpětně říká, že největší podezření měl vůči takzvanému plovu, což je rýže s masem, uzbecká záležitost podsovětská, který vařili 2 kuchaři a ten se údajně skutečně podával. Mm-hmm. A Juščenkova varianta toho otrávení zní velmi pravděpodobně, bylo mi něco přimícháno do toho ukrajinského plovu, který tam připravovali 2 objednaní kuchaři. Jestli to tak bylo, jestli to bylo něco jiného, to samozřejmě nevíme.
1: Takže jeho verze je, že ho otrávili ti kuchaři?
0: Že na pokyn toho Volodymyra Saciuka, tedy zástupce ředitele SBU.
1: Vlastníka té dači, na které oni budovali.
0: S ním tam byl tedy ředitel tehdejší SBU Ihor Smeško, že na pokyn těchto pánů ti pravděpodobně kuchaři nebo personál nebo kdokoliv jiný přimíchali tomu Juščenkovi do jídla toxiny.
1: Proč by to dělali?
0: Protože v té době byl skutečně Juščenko symbolem určitého prozápadního směřování. SBU byla spojena nejenom s prezidentem Leonidem Kučmou, tam připomínám, že třeba v roce 2000 záhadně zmizel známý ukrajinský novinář Georgij Gongadze, posléze ho našli s uřezanou hlavou a ještě politého kyselinou, to je rok 2000. To znamená, s těmi oponenty se opravdu nejednalo v rukavičkách. Kučma měl zájem na tom, aby Juščenko, jeho někdejší favorit a nyní rival, nevyhrál. Zájem na to měl určitě ten konkurent v prezidentských volbách Viktor Janukovič, který byl v té době už velmi napojený na Moskvu. Je to samozřejmě černá a bílá, je to trochu zjednodušené. Nicméně, já připomínám, že jsme v roce 2004 a tady už je minimálně 4 roky u moci v Rusku Vladimir Putin a v té době, tak trošku jako zatím nejasně, se začínají taky množit nejrůznější nejrůznější otravy a zvláštní věci. 2003 umírá Jurij Štěkočichin, což je známý novinář v Rusku, a je to nějaká otrava, je to divné, to jeho tělo, které popisují, že později zemřel, že vypadalo jako velmi znetvořeně, za záhadných okolností zmizel. 2004 známá novinářka Anna Politkovská letí do Beslanu, zase záhadná otrava. 2006 Alexandr Litviněko, otrávený poloniem, které nemělo být vystopovatelné v Londýně. Takže těch případů je spousta, ale v té době se tomu ještě nevěnovala tolik pozornost, vypadalo to, prostě přebral a kdo ví, jak to je.
1: No a takhle to i bagatelizovali politici tenkrát na Ukrajině na podzim a na začátku zimy 2004, když se o tom tedy oficiálně dozvěděli, že Juščenko byl skutečně otráven.
0: Vezměme si ten kontext. Juščenko tohle je 5. září, v polovině toho září oznamuje jeho volební štáb, že byl velmi pravděpodobně otráven, teprve v prosinci to potom potvrzuje ta vídeňská klinika, která si dala skutečně velmi záležet na tom, aby to všechno prověřila. Později tu otravu toxiny potvrzují i renomované západní časopisy, jako třeba The Lancet. Je to prověřováno v dalších a v dalších laboratořích a potvrzeno, že jde skutečně o cílený útok, protože šlo o laboratorně získanou látku, tedy ne o nějaké přimíchání náhodné. Ale vedle toho existuje příběh té kampaně, ve kterém vlastně, když ten štáb Juščenka vychází s touto informací, tak se spousta lidí a rivalů směje, říká, snědl zkažené suši, přebral tak a tak, a hlavně Janukovič a jeho tým tohle prostě zneužívá v kampani. To je jakoby jejich trik. Podívejte se ještě na toho Juščenka, on tak trošku jako je v nemocnici, ale vlastně není v nemocnici, je otrávený, ale mluví s novináři, je ve Vídni, kam ho převádějí, ale on v půlce září se vrací, potom se zase vrací do Vídně.
1: No, takže na vozíku, vlastně, ale to
0: na vozíku
1: tenkrát,
0: a tak dále, no. Ale v očích těch kritiků je to podle mého jednoznačný důkaz toho, že celé tohle je takové na vodě, že to hraje a že tím pádem toho využívá v kampani, což, abychom byli opravdu poctiví, skutečně v tom finále té kampaně sehrálo roli. Najednou ta znetvořená Juščenkova tvář, ano, on je na vozíčku, on vystupuje před lidmi a říká, já jsem objekt spiknutí, a naznačuje, že to spiknutí míří na východ, tedy proti jeho rivalu Janukovičovi. To je skutečně vnímáno jako trumf v té kampani, která ve finále dovede velmi komplikovaně, ale přece jen Juščenka do finále, kdy vítězí v tom třetím kole s 52% proti 44% v neprospěch Janukoviče.
1: Takže mu to zmizení z kampaně v důsledku té otravy vůbec neuškodilo, naopak, politicky.
0: On zmizel na pár týdnů, ale pak se skutečně vrátil, tu kampaň dokončil, byť za velmi bolestivých okolností, a to, že šlo skutečně o otrávení dioxiny cílené s využitím laboratorní látky, to sice potvrdili mezinárodní instituce, minimálně klinika ve Vídni, ale zároveň na Ukrajině existoval úplně jiný narrativ, že to není jasné. Vznikla vyšetřovací komise, která nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru, naopak spíš znevěrohodnila tu Juščenkovu verzi. On tomu bohužel napomohl i tím, že z nějakého důvodu odmítl dávat vzorky na Ukrajině, řekl, že stačí to, co poskytl lékařům ve Vídni, a toho je potřeba se držet, takže to vlastně tak trošku zahalilo celý případ tajemství.
1: No ale ty jsi to trošku zkrátil, že pak nakonec Juščenko dospěl do vítězného konce, protože to bylo hodně dramatické tehdy na Ukrajině, ne? To nebylo tak jednoduché, že přeci jenom nakonec se lidé rozhodli, podívejte, on byl terčem útoku, pojďme mu dát ten hlas, je to člověk, který nás reprezentuje, my takové útoky na Ukrajině nechceme.
0: To jsou ve velké rychlosti události takzvané oranžové revoluce, tedy barvy oranžové, kterou využíval štáb Viktora Juščenka jako symbol, a dospělo to do prvního kola, ve kterém Juščenko zvítězil, v tom druhém kole naopak zvítězil, ano, jeho rival Janukovič, ale kvůli protestům proti zjevně zmanipulovaným volbám, což mimochodem potvrdili i také zahraniční pozorovatelé, tak došlo nakonec k zneplatnění těch výsledků druhého kola a ke kolu třetímu, ve kterém skutečně s 52% zvítězil Juščenko a stal se třetím ukrajinským prezidentem.
2: Část čtvrtá, epilog.
1: Ty už jsi mluvil o tom vyšetřování. Jak se k němu postavila SBU? Jak se k němu postavilo Rusko?
0: My už jsme mluvili o tom, že na té večeři byl také Ihor Smeško, tehdejší šéf SBU, a ten zaujal k celé záležitosti velmi rezervovaný postoj, co samozřejmě přispělo k té teorii, že s tím souvisela Moskva, je útěk Volodymyra Saciuka, na jehož dače se tedy sešli, to byl ten zmíněný zástupce ředitele SBU, který krátce poté celé záležitosti a vítězství Juščenka odjel do Ruska.
1: Aha, hned příští rok, že jo, vlastně v roce 2005 zmizel do Ruska.
0: Stal se tam generálem FSB, což jednoznačně ukázalo, kudy vítr vané. Ale samozřejmě nevěrohodňující v celém té záležitosti byl ten tehdejší šéf SBU Ihor Smeško, který zůstal na Ukrajině, dokonce se stal blízkým spolupracovníkem jí zmíněného Petra Porošenka, který zase měl poměrně blízké vztahy s Viktorem Juščenkem, takže najednou tito lidé to popírali. Smeško doslova říkal, že ta záležitost jemu není jasná, ale že k žádnému cílenému otrávení Juščenka nedošlo. Saciuk byl proveden při jeho návratu krátkém na Ukrajinu výslech, ve kterém to všechno odmítl. Mm-hmm. A co bylo tedy klíčové, je, že Juščenko prohlásil, byl jsem otráven, vím, kdo to byl, spustil vyšetřování, ve kterém vypovídali stovky, možná tisíce lidí, ale kvůli zmíněným problémům neodevzdal ten nový vzorek krve, byly tam procedurální záležitosti, jako kdyby najednou Juščenka samotného to tak trochu přestalo zajímat a měl jiné věci na starosti. Hned poté, co byl zvolen prezidentem a vytvořil vládu premiérky Tymošenkové, tak se s ní pustil do velmi ostrého střetu, takže najednou měl svých starostí dost. Tohle všechno běželo kdesi na pozadí, skončilo dostracena. On v těch pamětech připomíná, že se na celou záležitost dokonce při jedné schůzce s prezidentem Putinem jeho přímo zeptal a ten prostě nereagoval. Rusko to ignorovalo, označovalo to za směšné věci a jemu ohromně nahrávalo Kremlu to, že i ti přímí aktéři té schůzky, tři ze čtyřech, Smeško, Saciuk, ale dokonce i poté David Žvania, tehdejší spolupracovník Juščenka, který ho na tu schůzku přivedli, potom říkali, že je to celé výmysl a že to nesedí a že to Juščenko si buď vymyslel, anebo to prostě nějak sehrál, aby zvítězil v té kampani.
1: Po Juščenkovi se stal prezidentem Janukovič. To znamená, to vyšetřování skutečně vyplynulo do prázdna? Nikdo nikdy pořádně nezjistil tedy, kdo skutečně za tou otravou stojí?
0: Je nutné také připomenout, že na Ukrajině se jak na běžícím pásu měnili generální prokurátoři. Takže i vlastně ten dohled nad tím vyšetřováním byl velmi složitý. Oni si předávali, nepředávali ten případ. On skutečně šel tak trochu dostracena, ale poctivě připomíná mi tu druhou část, že přestože Juščenko neustále tvrdil, byl jsem otráven, mám proto důkazy, takže k těm procesuálním věcem minimálně na ukrajinské straně nedošlo. Je nepochybné, že když se dostal k moci Viktor Janukovič, tak prostě to vyšetřování nepokračovalo a skončilo fakt úplně dostracené.
1: Juščenko už dnes nepátrá po tom, kdo ho otrávil. On teda, ty tvrdíš, že říká, vím, kdo to je, ale neřeknu jeho jméno, ale dnes už nijak aktivně se nehlásí o to, aby to bylo došetřeno. Co vůbec dělá?
0: Tak já připomenu, že je to rok 2004, od té doby skutečně je 22 let a za tu dobu se stalo tolik věcí, že tyhle události překryly některé daleko klíčovější. Juščenko žije pod Kyjevem, je mu přes 70 let. Já připomenu, že brzy po té oranžové revoluci přišel o velkou část své glorioly těmi interními střety s Julií Tymošenkovou a s dalšími lidmi, takže on na konci své vlády 2010 končil jako člověk s podporou asi 5%. To znamená, ztratil ten kredit a tím pádem taky ukrajinská společnost ztratila tu naléhavost těch otázek, co se vlastně s ním stalo, s tímhle symbolem oranžové revoluce. Když jsem potkával lidi 2014 na Majdanu a později, tak oni mluvili o Juščenkovi pohrdlivě. On se samozřejmě postavil na stranu Ukrajiny v tom boji o vlastní nezávislost po plošné ruské agresi, vydával nejrůznější výzvy třeba maďarskému premiérovi Orbánovi, aby přehodnotil svůj postoj směrem k Rusku a také směrem k Ukrajině. Je sběratelem některých ukrajinských kulturních památek, je známý třeba tím, že u té slavné sochy v Kyjevě rodina Mať, tak tam byl původně sovětský znak a on nechal navrhnout a poté vyrobit znak toho ukrajinského trojzubce, takže je to člověk spojovaný hodně se záchranou kulturního dědictví Ukrajiny a s akcentem na ukrajinštinu, na mají kulturu, spravuje asi 4 muzea a další a další věci, ale poctivě řečeno, je to zároveň člověk s velmi nízkým společenským kreditem.
1: Současně k otravě, ke které mělo dojít před 22 lety, nebo ke které došlo, tedy se už nevrací. A zůstává nám z ní ta fotografie, kterou máš před sebou z té dači nedaleko Kyjeva. Moc díky, že jsi přišel k nám do Vinohradské 12 a povyprávěl nám o příběhu Viktora Juščenka.
0: Já děkuji, Matěji, za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uvedli už 4. díl našeho letního minispeciálu Jedy. Tentokrát byl o Viktoru Juščenkovi, bývalém ukrajinském prezidentovi, který byl v roce 2004 a už je tomu 22 let otráven dioxiny. Už nám zbývá jen díl poslední, páteční, pak budou Jedy kompletní. Připomínám, že je všechny pohromadě najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Posloucháte Plus v 10:30.
4: Český rozhlas Plus.
3: Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Dosavadní bilance pondělního zemětřesení je bezmála 240 mrtvých. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Rumunský státní podnik Nuclear Electrica začal kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední reaktor jaderné elektrárny Cerná voda. Nízká hladina vody přinutila provozovatele odstavit jeden reaktor elektrárny už koncem července. K rychlým opravám děr a výtluku silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let. Na Plusu máme taky čerstvé dopravní informace. Začínáme na dálnici D1, konkrétně z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pak pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se popojíždí od sjezdu na Rudnou. Nesouvislá fronta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Na Štěrboholské spojení v Praze směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice. Ta pokračuje přes východní část okruhu a do Novopatské až k omezení v Kbelské ulici. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. A na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Brzdí se taky v opačném směru na konci Barandovského mostu. Dobře dojďte. Dnes bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, v 1000 metrech na horách většinou kolem 21 stupňů, slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný severovýchodní až východní vítr. Noc bude jasná, teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, v údolích až na 6, na horách bude nejčastěji kolem 9, v kotlinách výrazně chladněji. A zítra pak čekáme většinou jasno, s teplotami od 27 do 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, v 1000 metrech na horách zítra nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy a začíná Osobnost Plus.
4: Ukrajinské údery na sklady internetového prodejce, který má přezdívku ruský Amazon, zničily už pětinu jeho objektů. Ukrajina se při útocích odvolává na vojenský materiál, který podle ní přes firmu proudí ruské armádě. Po náletech dronů schořilo zboží za miliardy korun a tenhle týden hořily i dvě ruské rafinérie. Co těmito útoky ukrajinská armáda sleduje a v jaké fázi válka na Ukrajině momentálně je? Zeptám se analytika Jana Ludvíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
4: Pane Ludvíku, co je cílem ukrajinských útoků na sklady obřího ruského internetového prodejce Wildberries?
5: Samozřejmě těžko říct se 100% jistotou, ale velmi pravděpodobně je to součástí širší ukrajinské snahy nechat ruské obyvatelstvo taky pocítit, že Rusko je ve válce. Ruský režim dlouhodobě sází na to, že obyvatelstvo od té války izoluje s výjimkou té mobilizace v roce 2022 spoléhal na to, že na Ukrajině budou bojovat dobrovolníci, kteří za to budou velmi dobře zaplacení, a Ukrajina potřebuje vytvořit tlak na kremelský režim, aby se kremelský režim trochu bál o svoji pozici a tím pádem přestal trvat na svých v tuhle chvíli extrémních požadavcích do případných mírových vyjednávání. Dneska víme, že Kreml vlastně nereflektoval ukrajinskou jako nabídku na řekně jako něco, co ze strany Ukrajiny byl jako obrovský ústup, takže se byli v zásadě jako de facto ochotní vzdát velké části ukrajinského území, to znamená snaha je Rusko dotlačit, a myslím si, že to souvisí i s tím, že v Rusku se blíží parlamentní volby a to dá ruské ruskému obyvatelstvu možnost nějakým způsobem případně vyjevit svoji nespokojenost. Ne, že bychom měli čekat, že ty volby dopadnou nějak zásadně jinak, že si Rusko najednou zvolí a úplně jiný parlament, konec konců to má režim velmi dobře ošetřené, a tuším předevčírem zakázali kandidaturu strany Jabloko, což je jedna z těch součástí té jako pořád oficiální opozice, ale protože byla v té oficiální opozici, která jinak je samozřejmě totálně proválečná, tak tou, která jako říkala, no tak možná to není úplně ono, tak i tyhle z toho pro jistotu jako vyloučili, ale teď stejně půjdou k těm volbám nebo k ním nepůjdou a budou nějakým způsobem jako moc dát najevo tu nespokojenost a na to podle mě Ukrajinci sází a chtějí ten tlak vytvořit. Patří k tomu i ty útoky na ropnou infrastrukturu a benzínovou, to znamená Rusové čekají ve frontách a to je má naštvat.
4: A myslíte si, že je to naštve?
5: Naštve je to... Ano, tomu bych věřil. A to podle mě i vidíme. Trošku problém je, ono je prostě to ve válkách dvousečná zbraň. Jde o to, na koho se naštvou. Hmm. A stejně jako ruské útoky na Ukrajinu, část Ukrajinců motivují k tomu, aby si řekli, fajn, nestojí to za to, tak se vzdejme nějakého jako slavianského Kramatorsku, ale druhou část prostě řekne, no v žádném případě, přece se jako nemůžeme lidem, kteří nám dělají tohle, vzdát, naopak o to víc musíme bojovat. A v tom Rusku to velmi pravděpodobně bude fungovat na základě stejných principů. Data z Ruska jsou velmi nespolehlivá a dřív to alespoň nějakým způsobem šlo, existovaly tam instituce, které byly schopny poskytovat relativně jako nezávislé, ošetřené, nedokonalé, ale jako celkem spolehlivé a průzkumy. Dneska je to ještě mnohem těžší, ale zdá se, a byť ta spolehlivost není velká, že jako trochu problém je v tom, že ty části Ruska, které jsou nejvíc součástí jako těch útoků z ukrajinské strany, tak tam ta podpora té války bohužel je spíš větší.
4: Když mluvíme o tom internetovém obchodu Wildberries, jak důležitá firma to je? V jiném přeneseném smyslu, jak moc to Rusové pocítí, že na ně Ukrajinci takhle intenzivně útočí?
5: Já se přiznám, že nejsem expert na Rusko, ale na válku, takže o Wildberries jsem slyšel poprvé, když na ně Ukrajinci zaútočili, a asi bych nechtěl spekulovat, přirovnal bych to tak, jak tomu rozumím, takové jako ruské Alze. Hmm. Spousta lidí si tam kupuje spoustu věcí, včetně toho, že ruský vojáci si tam kupovali věci, měli speciální sekci potřeb pro speciální vojenskou operaci, jestli jsem to dobře pochopil, kde si mohli ruští vojáci objednávat třeba to, co jim armáda úplně neposkytla, což mimochodem jako z Wildberries do určité míry dělá legitimní vojenský cíl. A ano, pocítí to prostě jako všichni, byť asi ne tím způsobem, že by najednou se v Rusku nedalo žít a že si ty věci jako už žádným jiným způsobem nebudou moc objednat. Ale oni si je objednávají z Wildberries, protože to je pohodlný a dává to racionálně smysl.
4: Ruská armáda na oplátku útočí třeba na zemědělské sklady a lodě, které převážejí vojenský náklad. Kamhle tenhle způsob boje povede nebo vede tu válku?
5: Já to zobecním. A války mají tendenci eskalovat nejen do dalších zemí, ale v rámci toho jako konfliktu na další cíle. A často proto, že ty bojující strany jsou zoufalé z toho, že se nedaří dosáhnout toho úspěchu. A ta válka mezi Ruskem a Ukrajinou je toho jako poměrně hezkým příkladem. Trvá vlastně už hrozně dlouho. Fronty se nikam zásadně neposouvají a obě strany se snaží vytvořit tlak.
4: Takže hledají nové cíle.
5: Přesně tak, protože ty staré cíle buď nefungují, anebo je velmi těžké zjistit, jestli fungují. Vlastně něco podobného bylo vidět ve druhé světové válce, kdy spojenci vedli masivní kampaň strategického bombardování cílů v Německu a často se jim stalo, že měli pocit, že to nefunguje, a kdyby věděli, jak dobře to funguje, tak by v tom možná pokračovali. Třeba v útocích na německou elektrorozvodnou síť za druhé světové války, tak podle jaksi pozdějšího zhodnocení třeba německého ministra průmyslu Špéra, skutečně jako Německo bylo kousek od toho, že by přestalo fungovat, ale ta útočící strana to neví. A ta nemá tak dobré informace a tím pádem si řekne, fajn, musíme možná zkusit něco jiného, protože furt nevidíme ten...
4: Dnes jsme přece ale vzhledem k informacím a k tomu, co víme o tom, jak co funguje, mnohem dál než za druhé světové války, tak v jaké té fázi války jsme? Je to patová situace momentálně? Nebo se něco daří někomu?
5: Něco mezi. Podle mě obě ty strany už jsou velmi vyčerpané. Vlastně z racionálního hlediska pokračování té války nedává moc smysl. To je otázka, kterou si jako poměrně dlouho kladu, a moje nejlepší vysvětlení pro ní je, že Vladimír Putin dostává špatné informace od svých generálů a
4: tajných služeb.
5: Tajných služeb, což by nebylo úplně velké překvapení, protože víme, že velmi jako na růžovo mu to přikrášlovali i před tou samotnou invazí. A protože i kdyby ruská armáda postupovala tímhle tempem a překonala všechny problémy, které má, dál jako rekrutovala, tak třeba jako nakonec dosáhne těch hranic té Doněcké oblasti a budou to moc prohlásit za to vítězství, které chtěl, ale vlastně to vůbec jako nestojí za to. Hmm. Zcela racionálně prostě stále se to říct, fajn, tady to ukončíme, a ta nabídka, kterou jsme vlastně dostali v těch posledních vyjednáváních, byla jako hodně dobrá.
4: Hmm. Jste v listopadu 24 říkal, že si neumíte představit, že by válka mohla skončit ukrajinským vítězstvím. Platí to pořád?
5: Platí to pořád, byť já to jako neměním ten svůj názor, jenom podle mě Ukrajina změnila to, čemu říká vítězství. Mm-hmm. A předtím to vítězství bylo definováno a veřejnosti prodáváno, jako osvobodíme ty části Ukrajiny, které Rusko okupovalo. V takové šedé zóně se nacházelo, jestli části Ukrajiny, které Rusko okupovalo, zahrnují i Krym nebo ne. Ale ta ambice byla, vyžneme je pryč. Dneska vítězství z úplně pochopitelných důvodů je představováno jako udržíme existenci nezávislé Ukrajiny, ideálně se v budoucnu bude moci zapojit do západních bezpečnostních a politických struktur, ale už to není, že osvobodíme ty území. A takovéhle, a podle mě to jako pro Ukrajinu vítězství je. Takovéhle vítězství podle mě jako, ano, to si jako můžeme představit, byť tam pořád visí jedno obrovské riziko, o kterém podle mě jako málo mluvíme. A to je něco, co se stalo vlastně za první světové války. Ty fronty hrozně dlouho stály a ty armády hledaly cestu, jak z toho ven. Nějakou kombinaci inovace, nové technologie a nového způsobu, jak ji použít. A vlastně nakonec v roce 1918 to jako vymysleli. A paradoxně to vymyslela ta strana, která tu válku prohrála. Mm-hmm. A to je jako moje jedna velká obava. Ukrajina je velmi inovativní v tom konfliktu. To souvisí i s tím, že se do toho zapojila, řekněme, jako celý národ se zapojil do té obrany, a to znamená, že jako celá inteligence v uvozovkách toho národa, zatímco v Rusku to jako dlouho pořád jako vlastně není úplně národní snaha a tím pádem jako i ta jejich jako schopnost inovat je podle mě trošku menší, byť bych ji nepodceňoval. Každopádně může přijít inovace, která ty fronty rozhýbe, a ta může, byť ne nutně jako bude jako dávat výhodu té silnější straně, kterou pořád je Rusko. A to by byl jako pro Ukrajinu velký problém, nicméně myslím si, že k tomu jako...
7: že ta válka jednou skončí, tak jak odhadujete, že skončí?
5: To je takhle, těch možností je víc, nicméně odhaduju, že skončí zhruba na těch jako stávajících frontových liniích. Můj odhad by byl, že... A tady jsou podle mě jako dvě možnosti. Buď dojde k nějakému jednání o příměří, nebo k němu nedojde a vlastně proběhne takové, řekněme, jako... neformální přijetí té situace, kdy se ty strany budou napadat méně a méně a vlastně ten konflikt jako nechají tak nějak jako zmrazit na těch frontových liniích, což bude analogie k tomu, co by případně udělalo to jednání o příměří taky. Myslím si, že výsledek bude ten, že Ukrajina nebude schopna získat zpět kontrolu nad těmi území, které Rusko obsadilo doteď, a někde se ta fronta plus minus posune, ale víceméně to jako nebude žádný dramatický rozdíl. Ukrajina samozřejmě neuzná tu anexi a velmi pravděpodobně ji neuzná ani většina dalších států a ten konflikt bude pokračovat. Ta válka možná skončí, ta její horká fáze, ale ten konflikt tady zůstane.
7: Takže to zamrzne.
5: Přesně tak.
7: Šéf vojenského zpravodajství Petr Bartovský tento týden v deníku Blesk prohlásil, že až válka na Ukrajině skončí, nebude pro Evropu konec bezpečnostních rizik a vzniknou nová. Varoval, že se Rusko během několika let vojensky zotaví a bude čekat na další příležitost. Souhlasíte?
5: Souhlasí s tím, že je to reálné riziko. A nebral bych ho jako nejpravděpodobnější možný vývoj. Přece jenom Rusko utrpělo v té válce obrovské ztráty, se kterými nepočítalo. Ztratilo podle různých odhadů 1 000 000 vojáků. To je hrozně moc a v té společnosti to bude cítit a chuť pro další konflikt té společnosti si myslím, že jako nebude úplně velká. Nicméně kremelský režim je v tuhle chvíli jako nevypočitotelný. Vidíme, že udělal věci, které dávají smysl, pokud předpokládáme, že Vladimíru Putinovi někdo jako podsouvá na růžovo přemalované informace, pak to rozhodnutí možná jako není iracionální z hlediska toho, jako kdo rozhodoval, ale pořád je to jako rozhodnutí, který fakt vlastně nedává smysl. A to teďko to prostě jako bude. A my ho můžeme ovlivnit tím, že budeme nebo nebudeme na to připraveni, protože upřímně řečeno, jako státy málo kdy začnou válku proti někomu, o kom si myslí, že je v té válce porazí. A pokud bude na to připravené, tak je riziko konfrontace s Ruskem extrémně malé.
7: Bartovský taky varoval, že se do Evropy můžou vracet 10 000 válečných veteránů a část z nich zamíří za svými rodinami taky do Česka. Co od nich můžeme očekávat a jak se na to má Česko připravit? Má-li se na to připravovat?
5: Zase řekl, že je to spíš otázka jako pro třeba sociologa, a protože naše disciplína, a možná je to chyba, ignoruje začleňování a těch lidí vlastně a to, co se děje po válce na té individuální úrovni.
7: Tak jde spíš o to, jestli to je bezpečnostní riziko.
5: Je to bezpečnost, takhle. Přichází lidé, kteří mají za sebou vlastně velmi traumatizující zkušenost. Takže nějaké bezpečnostní riziko je a část z nich může být vlastně potom jako nespokojená s tím, a kam oni sami se dostali, a může být nespokojená s tím, že si třeba společnost dostatečně neváží po tom, co oni 5 let nasazovali svoje životy. A, ale zase jako je to bezpečnostní rizika vždycky nějaká existují a asi je dobré jako taky vyvažovat vůči tomu, že ty lidi fakt něco jako udělali a pro tu svoji zemi a to, co dělají pro Ukrajinu, jako obecně považujeme za morálně správnou věc, takže i my bychom se k ním možná chtěli jako postavit v uvozovkách hezky a spíš jim nabídnout pomoc. Ukrajina prostě nepochybně sama bude mít jako velké trable se začleňováním velkého množství lidí. Není to proto tím, že by Ukrajina byla nějaký jako extrémně neschopný stát, ale protože každý stát by s tímhle měl jako problém. A pokud jim částečně tohle můžeme odlehčit, protože když se vrátí za svými rodinami tady, tak najdou fajn přijetí, tak já říkám, jako, že to je dobrý nápad.
7: A co problém se zbraněmi, které se můžou objevit na černém trhu? Protože těch zbraní bude v oběhu moc.
5: Myslím si, že to je zase jako něco, co dokáží vyřešit naše standardní mechanismy. Po válečném konfliktu jako velmi pravděpodobně prostě do oběhu přibydou zbraně z toho konfliktu, stejně jako přibyly třeba po konfliktech v bývalé Jugoslávii. To tak prostě jako je. My jsme si tu válku nevybrali. Naše bezpečnostní orgány podle mě se jako umí s tímhle problémem dobře poradit a jako může přijít nějaký dočasný zhoršení.
7: Ale nic dramatického.
5: Nic dramatického, zejména pokud k tomu přistoupíme zodpovědně, budeme koordinovat na evropské úrovni a na úrovni Evropa a Ukrajina to, aby se sem těch zbraní dostalo co nejméně.
7: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Co dnes bezpečně víme o ukrajinské a ruské armádě?
5: A bezpečně toho víme hodně, ale taky hodně toho, co bezpečně nevíme. A do určité míry je to možná těžší hodnotit dnes, než to bylo před tou válkou, protože ty armády se hrozně rychle vyvíjejí. A věci, které fungovaly a platily před rokem, tak můžou být dneska úplně jiné. A samozřejmě jako v době války taky není úplně dobrá přístupnost těch vnitřních informací.
7: A je na tom lépe ukrajinská armáda, nebo pořád jste říkal, že ruská je silnější, ale když mluvíme o těch technologiích, o tom, že možná Ukrajinci mají větší motivaci i jako národ, protože Rusové to jako celkově jako národ možná neberou tak vážně jako Ukrajinci, tak dá se říct, kdo má navrch vojensky?
5: Podle mě vojensky nejvíc navrch má ta strukturální situace, která jde jako mimo ty armády a vlastně jiné armády by si nutně v té situaci jako nevedly lépe. Prostě totálně v té válce dominuje obrana. A ať už útočí Ukrajinci nebo Rusové, tak prostě mají velké problémy. Takže ano, navrch má ten, kdo se prostě brání téměř vždycky. V tomhle konfliktu obě strany hledají cestu, jak ten útok jako zefektivnit, ale zatím většinou ta cesta byla v tom, že těch cílů bude co nejmenší na co nejvíc místech. To jsou ty ruské, to je ta ruská a vlastně jako dneska i určitě míry jako ukrajinská prostě strategie těch infiltračních skupin, kdy se snaží jako 2-3 vojáci projít tou zničenou krajinou a doufají, že si jich nikdo nevšimne. Která armáda má navrch, ta ruská je pořád větší a má víc techniky, ale zároveň má známé vnitřní problémy s kvalitou velení, s koordinací a s korupcí. Ukrajinská je na tom podle mě jako trošku líp, ale neidealizoval bych si ji. Zase ve spoustě a jako přirozeně našich myslí tím, že s Ukrajinou sympatizujeme, se Ukrajina v roce 2022 jako mentálně přes noc stala něčím, co si většina lidí představovala jako takové jako menší, možná jako trošku demokratičtější Rusko na jakousi jako variantu Izraele nebo Švýcarska, jako totálně civilizovanou, skvělou společnost, kde v té armádě jako všechno funguje. A to jako nebyla pravda, ale...
7: A co je největší slabina ukrajinské armády? dnes. Protože my jsme viděli velké otřesy, tam se změnilo velení, je tam nový šéf, náčelník generálního štábu. Tak co byla ta největší slabina a dá se odstranit tím, že bude mít novou hlavu?
5: Dá se o kousíček zlepšit. Jako v té armádě byla prostě silná ta postsovětskost, stejně jako v té ruské. A to je, řekněme, jako kultura toho, že nikdo nechce nést za nic odpovědnost a nahoru se nehlásí nutně jako špatné zprávy. To si myslím, jako byl velký problém. A pro Ukrajinu ho podle mě jako částečně, ale ne zcela, tak na těch nižších úrovních ho pomohlo odstranit to, že prostě přišla spousta lidí, mladých lidí z civilního sektoru, kteří tuhle kulturu už neměli. A v té armádě přežívala a nahoru se dostávají důstojníci dneska, kteří jsou schopni jako myslet kreativněji a to Ukrajincům pomáhá. Vidíme to v tom, že jsou neustále schopni inovovat. Rusko ale má jako jednu velkou výhodu z těch inovací a to je, že když už na nějakou inovaci jako přijdou, tak ten centralizovaný systém ji umí poměrně rychle jako rozšířit do těch ostatních částí armády.
7: A Ukrajinci to neumějí?
5: Ne, že by to neuměli, ale
7: nejde to tak rychle.
5: Nejde to tak rychle, protože třeba jako vidíme, že na Ukrajině v uvozovkách spolu někdy jednotlivé ukrajinské brigády soupeří. Ne že by jako spolu válčili, ale třeba soupeří o to, kdo z nich získá víc nováčků, dělají si vlastní náborové kampaně. Tohle v Rusku jako neprobíhá. Na Ukrajině to probíhá, protože třeba pro některé brigády by to jako fungovalo lépe, než kdyby to nechali dělat tu centrální část.
7: A když má ukrajinská armáda teď nového šéfa Michaila Drapatého, za jak dlouho se můžou změny, které on bude chtít zavést, projevit na frontě? Jak je to propustné?
5: Za dlouho a částečně. Jako v každé velké instituci. Zároveň to, co nevíme, tak je, jestli vlastně co ty lidé pod ním, kolik on nových lidí si přivede a kolik lidí, kteří vlastně jako sympatizují s nějakou formou modernizace, kterou on symbolizuje, tak je rádo, že to konečně bude moct udělat a předtím by nemohli, protože by jim to někdo zakázal. Ale jako úplně bych to nepřeceňoval, přece jenom jako syrský byl lehce demonizován a určitě udělal rozhodnutí, která jako nebyly úplně šťastná. Někdy byly vedené jako politickými ohledy na to, co zrovna potřeboval být ten velký příběh prezidenta Zelenského. Ale jako velké příběhy mají svůj smysl. A v uvozovkách někdy to, co vojensky nedává smysl, může politicky jako být velmi důležité. Viděli jsme, že se jako velmi změnil pohled na to, jak se vývoj na frontě promítá před a po samitu NATO, před samitu NATO Ukrajina a může se nám jako nelíbit a může být, že to jako trochu vylhala, jako prodávala svoje úspěchy mnohem víc než po něm, kdy naopak jako zase představuje, že ta situace je špatná, ale to jako dává smysl, ten stát to jako musí dělat, když si jde pro tu podporu, tak jako nechce říct, my jsme na tom fakt špatně, ale zároveň taky nechce říct, my jsme na tom tak špatně, že to nemá smysl nás podporovat.
7: Takže syrského média demonizovala a od Drapatého očekávají víc, než se mu může povést?
5: Jo, více méně, jako on taky nemůže dělat zázraky, prostě přichází do toho systému, který nějak funguje, spousta těch lidí, kteří tam byli, to prostě jako budou dělat pořád stejně. To je plně jako nejsilnější zdůvodnění v jakékoliv velké instituci z toho, proč se něco nějak dělá, je, protože se to tak dělalo vždycky.
7: Když jste mluvil o tom, že je potřeba se připravovat na případnou hrozbu, která může přijít z Ruska, jak vážný je nedávný incident z letiště v německém Lipsku, kde analýza videozáznam ukázala, že FPV dron narazil do křídla ukrajinského nákladního Ruslanu, ale naštěstí neexplodoval.
5: No, a to je podle mě jako jedna z velmi nebezpečných cest, jak může ten konflikt vlastně začít. Způsobem ne tím, že by Rusko napadlo na to stejně, jako napadlo v roce 2022 Ukrajinu nějakým jako promyšleným plánem, byť třeba jako blbě promyšleným v tomhle případě, ale to, že to eskaluje v různým jako malými kroky, jak my budeme reagovat, pokud Rusko vyhodí do vzduchu letadlo. Válkou s Ruskem? Asi ne, ale zároveň taky asi nebudeme chtít vůbec neodpovědět. A tohle může vést k eskalační spirále.
7: Takže bychom takový incident měli brát vážně a připravit se na to, že můžou pokračovat takovéhle věci?
5: Určitě to musíme brát vážně, určitě se musíme připravit a musíme promyslet, jak co můžeme v takových situacích dělat. A je taky ale pravda, že bychom měli promýšlet, jak se snažit ten konflikt ukončit, jak k tomu přispět i třeba skrze diplomatická jednání, byť to je velmi složité a jednání, vidíme, že jako Rusko je v těch jednáních jako velmi neflexibilní. Na druhou stranu my jako Evropa jsme na diplomacii trochu rezignovali a potom jsme ji přenechali Donaldu Trumpovi a upřímně řečeno, to vlastně jako nezní jako moc rozumná myšlenka.
7: Vy jste říkal, že budoucnost NATO směřuje k většímu podílu Evropy na fungování aliance. Myslíte si, že už to všem státům Evropy došlo, včetně třeba Česka?
5: Větší podíl Evropy rozhodně došel všem. Nicméně, jako Evropa dlouhodobě byla černým pasažérem, ale Evropa není jedna. A v rámci Evropy můžeme stále jako úspěšně být černým pasažérem, pokud to za nás odtáhnou jiné evropské státy. A myslím si, že některé evropské státy to berou tak, že jsou od té hrozby daleko a některé to berou tak, že bychom se ještě mohli svést chvíli zadarmo.
7: Jak to bere česká vláda?
5: V tuhle chvíli si myslím, že česká vláda by mohla dělat víc pro to, aby jsme plnili to, co na to plnit máme.
7: A v rychlosti, když se podíváte na to, jak přistupuje k válce Ukrajina, jak Rusko, dá se už dnes s jistotou říct, že Ukrajinu čeká další válečná zima?
5: Na 99% ano.
7: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
5: Já děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
8: Nejen události. Jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Dobré dopoledne, 11 hodin.
8: Český rozhlas Plus.
3: Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. A Rusko zaútočilo na ukrajinský přístav Izmail a další regiony v Oděské oblasti. Nejméně 2 lidé zemřeli. Zprávy Plusu a Ondřej Látal. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
9: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
3: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pomocník. Oznámili to ukrajinské železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo také na ukrajinský říční přístav Izmail, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 z více než 130 ruských dronů. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel.
10: Kolej Yesterday.
11: Prázdnou ulicí na kolej.
10: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Navíc na 194. kilometru stojí dvě osobní auta v levém pruhu. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice, pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až k omezení v Kbelské ulici. A na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen, kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Dobře dojďte. Čtvrtek bude převážně jasný, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy a na plusu už je s vámi Václav Pešička.
12: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
13: Řečí peněz.
12: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
14: Dobrý den.
12: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat. Ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
14: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslíme, asi hodně hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že v role příjmu jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, když jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí, my to možná bychom ani neuměli se tam dostat.

0: takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, my jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na svém místě, na své výši a to si týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychle, než produkt, neviděl.
1: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
0: Tak to každopádně, samozřejmě. A myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám. Leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez. Nesmí se to přehnat. Ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, že ti vlastníci těch firm, těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat. Ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce. A český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy česká práce zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
1: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
0: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
1: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
0: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomicky říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
1: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
0: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat, čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc v pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firmy firem vydělávali pořád ještě.

0: ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
0: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze, určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější, o tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám, ale sám sobě prostě, není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší, čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem, nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
1: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
0: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociální pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Mm-hmm. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
1: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
0: A tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným? Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země a ta jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci.
1: Aby to nebyl švarc systém.
0: Aby to nebyl švarc systém, ale prostě je to švarc systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
1: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší, než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
0: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se jaksi zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří najednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně, a v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel, to znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje, a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firm. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firem. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
1: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
0: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu celý rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně super hrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
1: Pokud ale... ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
0: Přesně tak. Musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma, nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit? Co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
0: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv, z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertízou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře. Ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou. Už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla. A zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
1: A jakou roli v tom se hrají technologie? Protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru. Ten vztah na pracovním trhu, nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
0: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat, naprogramovat. formovat, i kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu velmi ošklivě, nejvíc peněz.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Teď je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD navštíví Slapy. Setkat se tam mají s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalem, se kterým budou řešit aktuální sucho. Babiš to oznámil ve videu na svých sociálních sítích. Uvedl taky, že chce obnovit národní koalici pro boj se suchem. Rumunský státní podnik Nuclear Electrica začal kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední reaktor jaderné elektrárny Cerna Voda. Nízká hladina vody přinutila provozovatele odstavit jeden reaktor elektrárny už koncem července. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích v Česku chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Zavázalo se k nim přitom samo už v roce 2020. Dva lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních na místo současných 8. V americkém Texasu ve středu havaroval armádní vrtulník typu Apache. Na palubě zemřeli oba vojáci. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár. Záchranáři museli evakuovat několik domů. Nehoda se stala asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu. Rodinám zesnulých vojáků vyjádřil na sociální síti X soustrast texaský guvernér Greg Abbott. Tady jsou dopravní informace půl hodiny před polednem na Plusu. Dojíždí se do kolony na D1. V pravém pruhu kolona pokračuje nesouvislá až do Brna na 196. kilometr. Navíc na 194. kilometru stojí dvě auta v levém pruhu, tak opatrně. V opačném směru, tedy do Prahy, dejte pozor u nájezdu od Bratislavy. Na 196. kilometru D1 se střetl kamion s osobním autem v pravém pruhu a tvoří se kolona. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most se sune fronta od sjezdu na Dolní Počernice, pokračuje přes východní část okruhu a Novopatskou až k omezení v Kbelské ulici. Před Kbelskou se popojíždí taky v Cínovecké od konce dálnice D8. Na jižní spojce směrem na Smíchov je stále blokovaný levý pruh před čerpací stanicí Orlen. Kolona se táhne už od sjezdu na Krč. Zdržení do 10 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona pokračuje až k čerpací stanici Orlen. Tam překáží osobní auto v levém pruhu. A na Barandovském mostě směrem na Štěrboholi stojí osobní auto v pravém pruhu. Tvoří se tam kratší kolona. Dobře dojďte. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů Celsia. A dnes bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 21. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
4: Měření teploty světových oceánů v červenci ukázalo další rekordní výši. Teplejší oceány přinášejí větší výkyvy počasí, bouře nebo tornáda. Jak oteplování oceánů působí na Antarktidu, která světové klima tradičně stabilizuje? Budou ledovce tát rychleji? A co zrychlené tání přinese? Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Evropská monitorovací služba Copernicus v datech za letošní červenec uvádí další oteplování světových oceánů. Souvisí teplota světových oceánů se stavem Antarktidy?
5: Určitě ano, protože v těch nejteplejších letech, které jsme naměřili globálně, byly i v Antarktidě, především v té okrajové části Antarktidy, zaznamenávány ty nejvyšší teploty, a to především během toho letního období. Takže souvislost tady rozhodně je.
4: Ono se říká, že Antarktida stabilizuje světové klima. Abychom si to vysvětlili, jak přesně?
5: Protože odráží velké množství dopadajícího slunečního záření zpět do prostoru, protože je to veliký bílý kontinent a nejenom ten vlastní kontinent, ale i okolní jižní oceán je z velké části roku pokrytý mořským zámrzem, který opět má albedo velmi vysoké a odráží velké množství dopadajícího slunečního záření, takže to teplo se nekumuluje ve spodní části atmosféry a je odráženo zpět do meziplanetárního prostoru.
4: Mimochodem, vy jste použil slovo albedo, mohl byste ho vysvětlit?
5: To je vlastně poměr toho, jaké množství dopadajícího slunečního záření je absorbováno a jaké je odráženo zpět zase z toho daného povrchu. Je obrovský rozdíl mezi třeba povrchem moře a povrchem ledovce. Čím je ten daný povrch světlejší, tím je ta jeho odrazivost vyšší a čím je tmavší, samozřejmě nejtmavší černé povrchy potom absorbují největší množství dopadajícího slunečního záření.
4: Jestli jsem dobře pochopil, vy říkáte, že to oteplení světových oceánů je potvrzené i výzkumy, které se dělají na Antarktidě. Jak antarktický kontinent na to oteplení oceánů reaguje?
5: Je to už tak 15-20 let, když se začaly objevovat první studie, a to především z prostoru západního pobřeží antarktického poloostrova, který vlastně z Antarktidy vybíhá směrem k Jižní Americe do těch nižších zeměpisných šířek. A tam už jsme v Amundsenově a Bellingshausenově moři vědci začali pozorovat na začátku nového milénia, že ta mořská voda je teplejší. Souviselo to samozřejmě s oteplováním a způsobovalo to především rozpady šelfových ledovců. To jsou ty části ledovců, které již plují na hladině světového oceánu a které se dostávají nejenom do kontaktu se vzduchem, ale právě s mořem. A nárůst teplot moře je právě pro ty šelfové ledovce zásadní, protože rozpouští ty šelfové ledovce od spodu.
4: Ty rozpady šelfových ledovců, to je to, co vidíme na fotografiích, jako ilustrační obrázek k tomu oteplování?
5: Je to tak. Jsou to ty příklady právě třeba Larsenových šelfových ledovců A a B, které se rozpadly v roce 95, 2002, ale potom podél západního pobřeží mnoho dalších Wilksův a Millerův. To jsou vlastně příklady mnoha různě velkých šelfových ledovců, které se postupně vysypaly a rozpadly se na jednotlivé ledové bloky, které pak dál plují Jižním oceánem.
4: Když takovýhle obrázek vidím, co já jako laik, jak na něj můžu reagovat? Co je podle vás jako náležitá reakce, přiměřená?
5: Je to samozřejmě běžná součást fungování ledovců v Antarktidě, ale zároveň to množství těch rozpadů, ke kterým docházelo v posledních několika desetiletích, je násobně větší než v minulosti. To znamená, že toto velmi pravděpodobně souvisí právě s oteplováním oceánu a s klimatickou změnou.
4: Čili vykládám si to, že nemám panikařit, ale mám být minimálně znepokojen.
5: Z hlediska celkového antarktického ledovcového pokryvu tam to tání zatím není tak dramatické, jako třeba v případě Grónska. Ale ty okrajové části Antarktidy už rozhodně odtávají a ty šelfové ledovce jsou takovou brzdou, která vepředu způsobuje zpomalený pohyb stékajících ledových hmot z těch výše položených partií na pevnině. A pokud se ty šelfové ledovce rozdrobí, tak tam není žádná takováto brzda a dojde ke zrychlenému potom pohybu té hmoty z těch výše položených partií až přímo do moře.
4: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně Daniel Nývlt.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Díky dlouhodobým výzkumům, jako je ten váš na Antarktidě, existují robustní datové řady. Dovedeme tedy okamžitá zjištění porovnat s údaji za desetiletí. Co z nich plyne?
5: No, plyne z nich to, že opravdu oteplování v té okrajové části Antarktidy, kde my jako Český antarktický výzkumný program fungujeme na ostrově Jamese Rosse a blízkém okolí a kde máme mnoho meteorologických stanic, tak to oteplování je poměrně rychlé. Taky v těch posledních, řekněme, 5-6 letech bylo zaznamenáno několik teplotních rekordů, tak jak to nyní posloucháme pravidelně z Evropy a z různých států Evropy, tak i v Antarktidě. Nejprve to byl rok 2016, pak rok 2019, pak rok 2021. A byly to nejenom ty rekordy, ale to, co je důležité a podstatné, je, že během toho letního období se i v té okrajové části Antarktidy vyskytují delší periody výrazně teplejších období. To, čemu tady v Evropě říkáme vlny veder, to ještě v Antarktidě zdaleka není, ale delší teplejší období znamenají rychlejší roztávání místních ledovců, protože takové ty celoroční průměry nic neříkají o tom, jaká ta situace je. A pokud my jsme v nejchladnějších letech měli průměrný roční teploty kolem minus 9 stupňů Celsia, tak v posledních letech je to kolem minus 3 až minus 5 stupňů Celsia. Ten nárůst je dramatický, ale to, co je podstatnější, je, jaké teploty jsou v tom letním období pro ledovce. Jestli máme v zimě minus 40 anebo minus 30, to neovlivňuje, jestli ten ledovec ubývá rychleji nebo pomaleji. Ale podstatné je, jestli máme delší letní období s teplotama třeba kolem 10, 12 i 15 stupňů, anebo to období letní je kratší a ta maxima nejsou tak vysoká.
4: Ta delta.
5: Takže právě z pohledu ledovců, pardon, je podstatná ta letní sezóna a její intenzita.
4: A právě ta délka a intenzita té letní sezóny rozhoduje o tom, jak rychle ty ledovce tají. Rozumím dobře?
5: Přesně tak.
4: Když se podíváme na ty časové řady, na ty robustní výzkumy, víme, jak rychle postupuje tání tohoto světového chladiče, abychom tak řekli. Je to skokový nárůst nebo nějaký lineární?
5: Zatím Antarktida jako celek dramaticky neodtává. Jak už jsem říkal před chvílí, je to nyní Grónsko a horské ledovce, které přispívají k tomu nárůstu hladiny světového oceánu, protože to je ten hlavní dopad tání ledovců. Velká část především východní Antarktidy se vyskytuje v oblastech, kde ty teploty jsou hluboko pod bodem mrazu a tam prozatím k tomu tání nedochází. Ale v těch okrajových částech, především v západní Antarktidě a to v oblasti antarktického poloostrova, tam k tomu úbytku dochází. A to, co je podstatné, jak už jsem říkal, je, že mizejí ty šelfové ledovce, které brzdily stékání ledovců z těch horských partií až směrem k moři. A to umožňuje zrychlení toho toku ledové hmoty až k oceánu a další kumulativní odtávání. Takže ta Antarktida, nemůžeme počítat s tím, že se rozpustí v horizontu roků, desítek let, ani prvních století, ale rozhodně v horizontu vyšších desítek let bude velmi podstatným parametrem, který bude ovlivňovat nárůst hladiny světového oceánu i Antarktida.
4: Vy jste zmínil Grónsko dvakrát, že tam je to tání rychlejší, čili jaký je v tomto smyslu rozdíl mezi Arktidou, Grónskem a Antarktidou, kterou vy zkoumáte? Čím je způsobeno, že na Grónsko působí to světové oteplování významněji?
5: Ten rozdíl je jasný. Antarktida je kontinent, který je umístěný kolem jižního pólu a tím pádem ten ledovcový pokryv, který je v Antarktidě, je v těch nejvyšších zeměpisných šířkách. Naproti tomu v Arktidě, v té polární oblasti kolem severního pólu geografického, je severní ledový oceán, jak mu říkáme v Česku, nebo arktický oceán. Kdežto Grónsko je v nižších zeměpisných šířkách a ta jeho jižní část vlastně je mimo severní polární kruh a tím pádem Grónsko přeci jenom je v oblastech výrazně teplejších než ta nejsevernější část severní polokoule. Samozřejmě i oceánické proudění v oblasti severního Atlantiku u něho dochází ke změnám a studené proudy, které Grónsko z obou dvou stran obepínají, se v posledních letech významně oteplují. Tím dochází právě k tání těch příbřežních částí, těch šelfových ledovců a prakticky v Grónsku my už dneska žádné šelfové ledovce nemáme. Ty větší, které byly na severu Grónska a přilehlém ostrově Ellesmere, tak už v průběhu 19. a 20. století se začaly rozpadat a dneska jsou tam opravdu drobné zbytečky jenom v některých uzavřených fjordech. Ale ta teplejší voda samozřejmě má vliv i na teploty vzduchu, které ovlivňují grónský ledovcový štít jako celek.
4: A teď, když se vrátím k vám na jih, do Antarktidy, já jsem jim pro sebe nazval něco jako světovou chladničkou. Je-li Antarktida něco jako světová chladnička, pak světové oceány jsou něčím podobným, protože absorbují velkou část světového tepla. Když se ale ohřívají, neznamená to, že jejich absorpční schopnost klesá?
5: To bych neřekl, že by klesala, ale to, co je podstatné, je distribuce těch teplot a my obvykle se na ten světový oceán díváme jenom z hlediska těch povrchových teplot, ale ono to tak není. Vezměme si, že ty oceány jsou průměrně 4, 5 i 6 kilometrů hluboké a ty povrchové teploty jsou diametrálně odlišné od těch hlubinných teplot. A povrchové proudy a hlubinné proudy vlastně jsou součástí něčeho, čemu říkáme termohaliní výměník. Ten funguje a pohání veškeré oceánské proudy, které na naší planetě jsou, z hlediska rozdílů v teplotě a v hustotě jednotlivých částí vod. V té severoatlantské větvi, která nás tady významně ovlivňuje, mluvíme o golfském proudu, potom severoatlantském proudu a norském proudu, který někde z oblasti Mexického záliva podél západního pobřeží Afriky, západního pobřeží Evropy se dostává až ke Špicberkám. A toto je ta větev vlastně povrchového proudu. A jak se postupně ochlazuje, tak se zanořuje do větší hloubky a pokračuje dál až do Arktidy. No a jaký... To znamená, ano. My musíme se dívat na to oceánické proudění nejenom z hlediska povrchových, ale i těch hlubinných proudů, protože ta voda se musí někudy vracet. A vodu, kterou jako teplou z těch nižších zeměpisných šířek přesouváme nebo proudí do těch vyšších zeměpisných šířek, postupně se ochlazuje a zanořuje se a vrací se zpátky. Stejným způsobem funguje ta cirkulace kolem Antarktidy. Kolem Antarktidy proudí největší oceánský proud, který na planetě máme, říkáme mu antarktický cirkumpolární proud, dříve taky hezky česky západní příhon, a ten je nejintenzivnější v oblasti Drakeova průlivu mezi jižní Amerikou, Patagonií a severním cípem antarktického poloostrova. A tehle ten proud je zásadní proto, že se od něho oddělují velmi silné větve hlubinných proudů, které jdou do nižších zeměpisných šířek a obmývají nám západní pobřeží kontinentu na jižní polokouli. Ať už je to západní pobřeží Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie. A když se podíváte na mapy, tak krásně zjistíte, že právě podél západních pobřeží tady těch jiho hemisférních kontinentů jsou pouště. Právě proto, že tam je studený proud, který se odděluje od toho antarktického cirkumpolárního. V případě Jižní Ameriky mu říkáme Humboldtův, nebo tedy Čilani tomu říkají Čilský, Peruánci Peruánský proud, v případě Jižní Afriky je to Benguelský proud, a všechny tyhle ty studené proudy přináší nejenom chladnější vodu, ale obrovské množství živin, a jakmile interagují s tím pevninským šelfem, tak dochází ke vzestupu tadyhle těch původně hlubinných studených vod až k povrchu oceánu. A proto ty Peruánci, kteří s milionama drobných lodiček jsou na druhém, třetím místě na světě v rybolovu a konkurují obrovským lodím Japonců a Norů v celkovém objemu, protože to moře tam je nesmírně úživné na kontaktu právě těch teplých a chladných vod, kde je velké množství živin z těch chladných vod, které původně se oddělují od antarktického cirkumpolárního proudu. To je v dnešní době zrovna aktuálně teď ovlivněno jednou z těch fází jižní oscilace El Niño, o které se mluví. Právě dochází k tomu, že centrální tichý oceán se velmi výrazně přehřeje a proud tekoucí od Jižní Ameriky směrem k Papuji Nové Guineji nebo k Austrálii, zjednodušeně řečeno, zeslábne a převáží proti proud, který teče právě od oblasti Papuji Nové Guineji až k oblasti Jižní Ameriky. A zatím všechny prognózy ukazují, že to aktuální El Niño může být opravdu mega silné, ještě silnější než ty nejsilnější, které byly v roce 1983 nebo v roce 1998, a velmi významně ovlivňuje tohleto proudění, jestli jsme ve fázi El Niño nebo La Niña, té chladné fázi, nejenom oblast Pacifiku, tedy Tichého oceánu a třeba Jižní Ameriky, ale dramaticky to ovlivňuje právě i Antarktidu. Máme jasné doklady pro to, že právě v těch fázích El Niño, v té druhé části kulminují teploty i právě v oblasti antarktického poloostrova západního pobřeží, takže lze očekávat, že to léto, které teďka bude během prosince, ledna, února i v oblasti antarktického poloostrova, že bude velmi teplé právě v souvislosti s teplými vodami velké části Tichého oceánu.
4: A může globální oteplování na tom systému, jak proudění, jak jste ho popsal, něco změnit? A pokud by přineslo změnu, tak jaký by to mělo výsledek? Co by se stalo?
5: Těch možností je strašně mnoho. Já už jsem mluvil o té termohalení cirkulaci a ta prostě funguje jenom v tom případě, že máme rozdíly v teplotách a rozdíly v hustotách. Už jenom rozdíly v teplotách znamenají rozdíly v hustotě té vody, ale rozdílná hustota také souvisí s tím, jak moc ta voda je sladká anebo slaná. Naopak někteří vědci hodně zkoumající právě tu severoatlantskou větev naznačují, že zeslabuje golfský proud a severoatlantský proud, což by mohlo mít naopak velmi neblahé účinky na Evropu, protože by tady mohlo dojít k ochlazování, pokud by to golfské proudění a severoatlantský proud nepřinášel teplo do oblasti vlastně severního Atlantiku. Tak pro příklad, představme si Barcelonu a New York. V Barceloně sněží jednou za 100 let a mají s tím velké problémy a v New Yorku, v New Jersey každý rok vidíme 2-3 metry sněhu jsme na stejné zeměpisné šířce na pobřeží stejného oceánu. Ale to západní pobřeží Evropy je omýváno teplým proudem, kdežto východní pobřeží Severní Ameriky, Kanady a Spojených států je naopak omýváno chladným proudem. Tohle může udělat obrovské rozdíly v teplotě a souvisí to s tou oceánicko-atmosférickou cirkulací jako celku. Takže těch možností, které může způsobit současně probíhající klimatická změna i v oceánech a v atmosféře, je několik. Je dost pravděpodobné, že budeme mít větší rozkolísanost než dříve, ať už z hlediska teplot oceánů a i teplot atmosférických. A to bude znamenat na kontinentech častější příchody obrovských bouří, které můžou způsobit záplavy, a naproti tomu zase dlouhá období sucha. My teď to sucho v letošním roce zaznamenáváme i u nás ve střední Evropě, ale suchá perioda je vlastně dosti typická v posledních 10-15 letech. Předtím jsme měli velmi intenzivní období výrazně vlhčejší v oblasti střední Evropy a tohle to se může střídat s mnohem větší četností než dříve.
4: Rozumím. My žijeme v představě, že Antarktida je kdesi daleko od Česka, nějakých 13 000 kilometrů. Je ten světadíl od nás opravdu daleko?
5: Je od nás daleko, ale jak už jste řekl, je to ta naše chladnička, která stále ještě stabilizuje oceány a atmosféru, aby ty výkyvy nebyly tak intenzivní. Kdybychom neměli Antarktidu zaledněnou, tak by opravdu ty dopady byly násobně větší i v prostoru Evropy. Samozřejmě ta kvantifikace není úplně jednoduchá, protože se to přenáší přes několik cirkulačních buněk, ať už v oceánech nebo v atmosféře, a v každé dochází k nějakým ztrátám, ale rozhodně by to byly řády prvních stupňů.
4: Až do roku 2048 platí světová smlouva o Antarktidě, která prohlásila Antarktidu za zónu určenou výhradně pro mír a vědu. Na příkladu Grónska ale vidíme, jak jsou polární oblasti předmětem zájmu kvůli surovinám nebo strategické poloze. Tenhle nevítaný zájem se Antarktidě zatím vyhnul?
5: Naštěstí, jak jste řekl, existuje smlouva o Antarktidě a aktuálně je 29 států, kteří mají takzvaný konzultativní status, mohou spolu rozhodovat o tom, co se v Antarktidě děje. Jedním z těchto států a vlastně posledním, kdo to získal, byla Česká republika v roce 2014. Ale je tady mnoho dalších pozorovatelů, kteří k Antarktidě přistupují stejným způsobem, ale to neznamená, že by všechny státy světa s tímto jakkoliv souhlasili, a může se stát, že státy, které nejsou signatáři této smlouvy o Antarktidě, tak mohou začít využívat její nerostné bohatství.
4: To se chci zeptat.
5: Naštěstí.
4: Ano.
5: Pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Naštěstí ty přírodní podmínky v Antarktidě jsou natolik drsné a veškeré zdroje mimo Antarktidu zatím dostatečně dostupné, že pevně doufám, že v horizontu nejbližších desetiletí třeba těžba ropy v Antarktidě příliš nepřichází v úvahu.
4: Protože by se nevyplácela.
5: Protože máme dostatek ropy jinde, kde je k tomu infrastruktura a kde nemáte kilometrové ledové kry, které by srovnaly s mořem jakoukoliv ropnou plošinu.
4: V jednom rozhovoru jste řekl, že světová klimatická změna by se dala zastavit jen celosvětovou společnou akcí, na kterou ale realisticky nemůžeme pomýšlet a je proto lepší se změně přizpůsobit. Jsme už v té fázi přizpůsobování a pokud ano, tak co tohle přizpůsobování se přinese?
5: Já myslím, že zdaleka nejsme ve fázi přizpůsobování a vidíme to na té současné vlně veder, protože tady politická reprezentace příliš velký zájem o to, cokoliv měnit nemá a já nejsem ten, kdo o tom to nejvíc mluví, to jsou kolegové třeba z Českého hydrometeorologického ústavu anebo z CzechGlobu, kteří se dopady klimatické změny v té naší oblasti velmi intenzivně zabývají a oni přesně vědí, jaké adaptace by měly smysl, ale já je zatím kolem sebe nevidím. I když Evropa stále dělá nejvíc ze všech kontinentů, tak ta naše produkce všeho, třeba právě skleníkových plynů je v řádu několika procent a z toho globálu není nejpodstatnější.
4: Hostem Interview Plus byl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Já vám za to mnohokrát děkuji.
5: Já taky děkuji za pozvání. Hezký den.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 13:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Přesně za hodinu začne zátěžový test aplikace e-doklady.
7: V jednu hodinu bychom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
6: Vláda podle premiéra Babiše příští týden představí opatření ke zmírnění následků sucha.
8: Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
6: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce zabojují o postup do závěrečných předkol evropských pohárů. Dlouhá kolona se tvoří na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy a bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 13. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stát už za hodinu otestuje odolnost e-dokladu. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce mít jistotu, že aplikace ustojí nápor uživatelů. Loni při sněmovních volbách systém skolaboval. K zátěžovému testu potřebuje stát pomoc občanů. A podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
9: Do testu se může zapojit kterýkoliv uživatel e-dokladů. Stačí si přesně ve 13 hodin aplikaci na chytrém telefonu otevřít, přihlásit se a kliknout na tlačítko prokázat se. Přesně tak, jako byste to udělali ve volební místnosti, kdybyste se chtěli elektronicky občanským průkazem prokázat. Jak říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
10: Každému, kdo se zapojí, zabere účast jen několik málo vteřin.
9: Stát by potřeboval, aby to udělalo co nejvíc lidí, ideálně až 40 tisíc. To je počet, který očekává u letošních voleb. Lepší test než skutečná zátěž podle Klučky neexistuje. Zákony totiž neumožňují vytvářet falešné testovací identity. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Kvůli letošnímu extrémnímu suchu předčasně opadává listí ze stromů. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se podepsaly taky na jarních sazenicích.
10: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
11: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
12: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
11: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Radiožurnál.
6: Pokračující sucho na celém území Česka výrazně zvýšilo riziko požáru. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nebezpečí ještě vzroste o víkendu, protože má foukat vítr. O obnovení Národní koalice pro boj se suchem uvažuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Odpoledne se vydá s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou na obhlídku Slapské vodní nádrže. Příští týden chce představit opatření připravená jednotlivými ministry.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na pomoc rozvojovým zemím. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 miliony korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou znutí ANO, je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Ruský prezident Vladimir Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal i na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě protestuje.
13: Japonci nevnímají Putinovu návštěvu Kurilského ostrova Etorofu jen jako politický problém. Podle nich je to osobní urážka celého národa, protože ruský prezident ji načasoval přesně na dny, kdy Japonsko slaví buddhistický svátek Obon. 3 dny si teď připomínají, že duše se mají i po smrti vracet domů a Kurilské ostrovy dodnes chápou jako násilím sebraný domov pro tisíce lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Poté se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání 2 palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby jídla a pití.
14: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla 2letá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedl americký prezident Donald Trump. Levitová se podle něj chce věnovat rodině.
15: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí 8. ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho 2. prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Radiožurnál.
6: Muzikant, bývalý politik a moderátor Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Patří k zásadním osobnostem tuzemské rockové scény. Dokládá to i festival Krásné ztráty, který každoročně pořádá ve středočeských Všeticích. Ten letošní začne zítra a vstupenky jsou už vyprodané.
16: kolej Yesterday, prázdnou ulicí na kolej, nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají odvety třetího předkola evropských pohárů. Východočeši budou po domácí prohře 0-1 odvracet konec v evropské lize na trávníku Bešiktaše Istanbul. Jablonec se naopak v konferenční lize na hřišti RFS Riga pokusí obhájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Utkání Severočechů začne v 18:30. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později. Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Atlet Vilém Stráský má za sebou šestou disciplínu 10 boje na mistrovství Evropy. Jeho výkon v běhu na 110 metrů překážek sledoval v Birminghamu reportér Jakub Marek.
18: Časem lehce pod 14,5 sekundy se nepřiblížil svému maximu, ale to nikdo z 10 bojařů kvůli silnému protivětru. A tak se Stráský posunul z 8. místa na 5. Další disciplína disk ho čeká ve 13 hodin a 30 minut. Začala i kvalifikace výškařek. Michala Hrubá překonala zatím 180 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
17: A plavkyně Barbora Sémanová zabojuje o obhajobu titulu na mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. Po triumfu v rozplavbě i semifinále čeká českou reprezentantku v finále, které v Paříži začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 36 minut.
19: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Chocerady na 30. kilometru pozor na porouchanou dodávku stojící vpravo ve stoupacím pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem na kilometru 172. I osobní auta jedou levým pruhem místy dost pomalu, do omezení u D2 až 40 minut, je to důsledek už dořešené nehody.

0: Bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika, dnes s Vladimírem Krocem.
1: Ministerstva zahraničí a financí se nedohodla na navýšení peněz na českou rozvojovou pomoc. Ruský prezident Putin nečekaně navštívil Kurilské ostrovy, jejichž část si nárokuje i Japonsko. Proč jsou Kurily pro Rusko i Japonsko tak zajímavé? Před 100 lety se narodil Fidel Castro, který stál v čele ostrova od roku 1959. V jaké situaci jsou Kubánci dnes? A začíná festival Filmová renesance Slavonice. Letošní program představí ředitel festivalu Milan Mrázek. O napětí mezi ministerství zahraničí a financí dnes píše server i rozhlas. Jedná se o střet kvůli budoucí podobě rozvojové pomoci. Černínský palác chtěl v následujících 3 letech pro každý rok zhruba o 100 milionů korun víc. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO to odmítá s odkazem na vládní snahu šetřit. Autor článku Jan Horák je teď ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jakou podobu má česká rozvojová pomoc?
2: Na úvod je potřeba říct, co se rozumí pod pojmem zahraniční rozvojová spolupráce České republiky, a jde vlastně o jeden ze základních nástrojů zahraniční politiky pro uplatnění českých bezpečnostních, stabilizačních a ekonomických zájmů. Můžeme ji rozčlenit na 4 základní okruhy. V tom prvním Černínský palác sám prostřednictvím svých ambasád jednotlivých zemí organizuje malé lokální projekty. Pak tu máme Českou rozvojovou agenturu, která spadá přímo pod ministerstvo zahraničí, které ji řídí. A tato agentura svou pomoc uskutečňuje prostřednictvím veřejných zakázek, dotací či peněžních darů. A do této podpory ze strany agentury se zapojují tuzemské subjekty, ať už z veřejného, soukromého či neziskového sektoru, což v podstatě znamená ekonomickou příležitost pro domácí aktéry. Mm-hmm. Třetí podoba takové pomoci je takzvaná transformační spolupráce. Jejím smyslem je přispět ke stabilitě vybraných zemí a tím snížit hrozby pro Českou republiku, například v podobě migrace. A tato transformační spolupráce má ještě jeden význam, a to sice, že podpora budování vlády práva a funkčních institucí v daných zemích má mít efekt, který spočívá ve vytvoření předvídatelného investičního prostředí pro ekonomickou spolupráci. A poslední čtvrtou podobu má rozvojová spolupráce ve formě humanitární pomoci, což je klasická pomoc finanční, materiální i lidská při záchraně životů v případě katastrof nebo ozbrojených konfliktů ve vybraných zemích.
1: A proč se zaměřujeme zejména na 7 zemí, mezi kterými jsou Etiopie, Zambie, Kambodža nebo Ukrajina?
2: V zásadě jde o země, kde ten víceletý program existuje už dlouhodobě, ať už to je Bosna, Hercegovina nebo právě ty země, které jste jmenoval. A dále jsou tam křehké země, které představují prioritu české vlády pro stabilizaci, kam patří především ta Ukrajina. A když se na to podíváme zblízka, máme tam 2 africké země, což je právě Etiopie a Zambie, přičemž do Afriky se naše zahraniční politika obrací už nějakou dobu. V minulém volebním období tam byl na několika denní návštěvě tehdejší premiér Petr Fiala i tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Letos tam byl pro změnu současný šéf české diplomacie Petr Macinka, protože si nejen Česká republika, ale Západ obecně uvědomují ekonomický a lidský potenciál Afriky, který se velmi rozvíjí, a ono se to uvědomují i 2 největší soupeři Západu, jakým je Rusko a Čína. A české, a nejen české, ale i ty západní aktivity v Africe právě mají ambice nepřipustit, aby tam uplatňovali zvýšený vliv právě Rusko a Čína. A pak tu máme ty 2 postsovětské země, Ukrajina a Gruzie. Ukrajiny je zájem náš celkem jasný, je to náš základní bezpečnostní zájem, aby Rusko na Ukrajině nevyhrálo. A co se týká Gruzie, Gruzie je také stále postsovětská země, která spadá do ruského vlivu, nebo Rusko tam ten vliv chce uplatňovat. A všichni víme, že Gruzie už několik let usiluje o členství v Evropské unii, a právě i tady chceme rozvíjet to, aby jsme Gruzii směřovali k nám na západ, nikoli zpátky do Ruska.
1: Ministerstvo financí chce udržet výši rozvojové pomoci i do budoucna na současné úrovni, což je asi 560 milionů. Je pozitivní, že by se částka aspoň neměla snižovat?
2: Dobře to rozhodně je. Byť teď udělám drobný úkrok opět panu ministru zahraničí Macinkovi, protože si asi všichni vzpomínáme, jak počátkem svého funkčního období mluvil velmi ostře o neziskových organizacích a jak k ním zapne tip

0: pec v jejich možnosti uplatňovat zahraniční rozvojovou spolupráci, ale teď vidíme, a z jeho slov se tehdy mohlo zdát, že zkrátka o tu agendu té pomoci dalším zemím nemá vůbec zájem. No ale jak jsme se ní dočetli, vzhledem k tomu, že ty peníze chtěl navyšovat, tak si zjevně uvědomil, že ta agenda je důležitá, že je potřeba ji plnit a dokonce rozvíjet. Jo. Ačkoliv tedy, protože jsme si furu řekli, že jde o jeden z základních nástrojů uplatňování českých zahraničních zájmů. A když už ji tedy nemůže rozvíjet, to znamená, že ministerstvo financí nedovolí navýšit tu pomoc, tak je dobrou zprávou, že zůstane alespoň právě v té současné podobě ve výši 560 milionů korun ročně na další 3 roky.
1: A víme, kdyby se mělo rozhodnout?
0: To nevíme, ale co víme je to, že už nyní je tento proces schvalování té objemu zahraniční spolupráce ve skluzu, protože tento původní návrh na zvýšení ze strany ministerstva zahraničních věcí pochází už z jara tohoto roku. Připomínkové řízení k němu se uzavřelo ve druhé polovině června. A nyní jsme v polovině srpna a nemáme informace o tom, jak Žilinský palác k té připomínce nebo k tomu postoji ministerstva zahraničních věcí postavil sám, jak tuto námitku zapracuje do svého návrhu zahraničního rozvoje pomoci a hlavně, kdy ho předloží vládě ke schválení.
1: Jan Horák, redaktor webu iRozhlas.cz. Děkuju. Naschledanou.
0: Já děkuju.
1: Šéf Kremlu Putin dnes navštívil Iturup, největší z jižních kurilských ostrovů, na který si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Ruská státní agentura TASS zdůraznila, že jde o první Putinovu osobní návštěvu tohoto souostroví. Stalo se to den po rozsáhlém cvičení ruské tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo. Ve vysílání je Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Putin návštěvou Kurilských ostrovů pokračuje v pracovní cestě po Sibiři a Dálném východě. Proč tam zamířil právě teď a co s tím, nebo co tím gestem chce říci?
2: Tak já si myslím, že ta jeho návštěva spadá obecně do takového širšího obrazu, který se Rusko snaží budovat, který vlastně říká, že není mocností jenom v Evropě a neválčí pouze na Ukrajině, ale že dokáže projektovat svoji moc do těch ostatních vektorů své zahraniční politiky, především na tu Sibiř a Arktidu, kterou už jste zmínil, ale i do Tichého oceánu, kde samozřejmě má i své historické a i současné ekonomické a bezpečnostní zájmy, které nějakým způsobem se snaží třeba i sladit Čínou nebo v posledních letech i ze Severní Koreou. Takže je to spíše jakási demonstrace té své schopnosti být mocností i v těchto regionech.
1: Neschody ohledně jižní části Kurilských ostrovů představují od konce druhé světové války hlavní překážku pro uzavření mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem. Proč se ten spor nepodařilo za víc než 8 desetiletí vyřešit?
2: Tak tam je hlavní spor o interpretaci v podstatě těch předchozích dohod, které byly činěny, ta nejznámější asi z roku 1855, je to smlouva ze Šimody, která právě rozdělila vlastnictví těch území tak, jak je v podstatě interpretuje Japonsko dodnes, to znamená, že ty nejjižnější 4 ostrovy Kuril mu přináleží, zbytek náleží Rusku, ono pak ta hranice se tam různě měnila během, řekněme, japonské imperiální a vojenské expanze v 19. století nebo pak i před druhou světovou válkou. Nicméně tyto prvky jsou velmi problematické z hlediska mezinárodního práva. Proto Japonsko se vrací k té smlouvě z roku 1855 a říká, že tehdy Rusko dobrovolně souhlasilo s tímhle rozdělením. Ta změna nastala po druhé světové válce, kdy Sovětský svaz jaksi vojensky okupoval i tyto čtyři ostrovy, tak vlastně zní ta japonská interpretace. Vystavil na nich své vojenské základny. V podstatě to, že Putin cestoval právě na Iturup, tak je ukázkou toho, že tam je právě ta hlavní vojenská základna, která spravuje vojensky tu celou oblast a jak jsem již říkal, umožňuje Rusku projektovat svoji moc v této oblasti, což je samozřejmě něco, co Japonsku dlouhodobě vadí, snaží se to změnit. Viděli jsme snahy v podstatě už od druhé světové války s tím něco dělat, především v 90. letech, kdy ta Jelcinova administrativa jevila zájem tu otázku vyřešit. Nakonec se tak nestalo. Shinzo Abe, předchozí japonský premiér, se během toho svého druhého období rovněž velmi snažil. Nicméně vždycky to ztroskotalo právě na té interpretaci těch předchozích smluv a vymezení jednotlivých ostrovů, protože pro Rusko je to velmi důležitá vojenská oblast.
1: Hrozí, že by se mohla už tak napjatá atmosféra v oblasti vyostřit?
2: Takhle, ta oblast, vy jste to v podstatě už zmínil v té své řeči, trpí tím neduhem, že je tam velká řada území sporu, a to nejenom mezi Japonskem a Ruskem, ale i mezi Čínou a Japonskem, dalšími státy. Ono v podstatě v těch posledních letech, kdy vidíme, že Rusko ztrácí na Ukrajině, stává se poněkud nestabilním, tak třeba i čínská i japonská média vlastně v některých komentářích hovořila o tom, že je možná změna třeba hranic mezi Ruskem a Čínou, protože Čína si dříve, že ona nárokovala některé oblasti, které patří dnes Rusku na základě různých nerovných smluv. To znamená, že ten smluvní systém, tak jak jej známe, je velmi, velmi křehký. Jestli se tak stane v dohodné době, nevím, všechno záleží asi na tom, jak stabilní Rusko bude, nicméně je to jednoznačně jeden z geopolitických hotspotů světa.
1: Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií Severo univerzity. Děkuju, nashledanou.
2: Taky děkuji, nashledanou.
1: El Comandante, asi nejznámější přezdívka kubánského vůdce Fidela Castra. Narodil se přesně před 100 lety. Dnes je ovšem Kuba po vládě Castrova režimu ostrovem s obrovskými ekonomickými a sociálními problémy. Vzpomínají Kubánci na svého velitele. Ve vysílání vítám odborníka na dění v Latinské Americe Martina Reje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Slaví ještě Kubánci narozeniny Fidela Castra jako něco významného?
3: No určitě, to je pro ně příležitosti připomínat revoluci. Je potřeba zmínit, že vlastně vládne pořád ta jeho strana, dokonce jeho bratr má extrémní moc, i když ne formálně, ale neformálně zcela jistě, takže to je příležitost pro Miguela Díaze Canela, aktuálního prezidenta, vlastně opět oživovat ten sentiment, ty myšlenky ohledně revoluce a rozhodně Fidel Castro je ikona, kterou aktuální vedení Kuby nechce opomenout.
1: Na Kubě v nedávných týdnech opakovaně skolabovala elektřina, ostrov se potýká i s nedostatkem pohonných hmot, potravin nebo léků. Věří Kubánci současnému vedení, že dokáže situaci vyřešit?
3: Z mého pohledu, jak kteří, ale obecně ne, ale nemůžou to dát najevo, protože ty represe vůči těm, kteří by protestovali, jsou silné. To znamená, oni jsou tak trochu v bezvýchodné situaci a doufají, že se prostě stane něco, co jim zlepší situaci, ale že by to zapříčinilo to vedení aktuální, to se nezdá úplně jako reálné.
1: Podle včerejší zprávy španělské nevládní organizace Prisoners Defender roste počet politických vězňů. V červenci jich bylo 1327, ocitl se mezi nimi i 13-letý chlapec zatčený po protestech. Znamená to, že nedochází ke slibovanému propouštění nebo k rozvolňování sankcí vůči kritikům režimu, jak kubánští činitelé slibovali po amerických sankcích?
3: Nedochází, a pokud, tak jsou to takové ty na oko aktivity, které na jednu stranu vypadají jako rozvolňování nebo dokonce zlepšování buď vztahů nebo třeba i snaha o zlepšení hospodářství, ale většinou to pak končí jako nedotažená záležitost, nebo to můžeme pozorovat například i ve Venezuele, dělo se to stejné. To znamená, oni se sice propustí, někteří političtí vězni, ale jiní se zase zatknou a nebo jsou jenom přesunuti třeba do domácího vězení. Tedy zatím nepozorujeme nějaké systematické změny na Kubě a ty zákony a různé pokrokové záležitosti, které prošly parlamentem, jsou zatím stále na papíře. Tedy zatím pozorujeme situaci spíše na oko, ale ne reálné změny.
1: Objevují se zprávy, že Spojené státy pracují na konci castrovského režimu. Jak podstatná Kuba pro USA dnes je?
3: Jedná se spíše o symbol. Nemyslím si, že by byla tolik podstatná jako třeba Venezuela se svým, řekněme, bohatstvím ohledně ropy a dalších surovin. Tedy tady já cítím, že je částečně důležité toto jako symbol, ať už pro Donalda Trumpa, protože on by rád prezentoval, že to, co se nepovedlo žádnému jinému prezidentovi, že se povedlo jemu, a pak je tam úplně to osobní angažmá Marka Rubia, ministra zahraničí, který má, nebo jehož rodina má kubánské kořeny, tak on to z mého pohledu také vnímá jako svoji osobní misi učinit nějakou zásadní změnu ve vztazích s Kubou.
1: Právě on vyjádřil nedávno v rozhovoru pro Fox News obavou z kubánských tajných služeb. Kuba je podle něj velmoc v tomto oboru. Jsou právě kubánské zpravodajské služby těmi, kdo zatím drží stávající režim u moci?
3: Jednoznačně, a ono v podstatě třeba na rozdíl od právě již zmíněné Venezuely, kde to propojení je o něco menší, ale je značné, tak v případě Kuby v podstatě tajné služby, armáda, policie, to je zároveň ten režim. To je vlastně nedílná součást, takže tam se to ani nedá oddělit. Oni drží u moci vlastně sami sebe.
1: Martin Rej, odborník na dění v Latinské Americe. Děkuji vám, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Festival Filmová renesance Slavonice se po loňském 0. ročníku vrací do Slavonic na Jindřichohradecku. Letos poprvé udělí ceny ve třech kategoriích s názvem Zlatá korouhev. První ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na zahájení přehlídky herečka Iva Janžurová. Večer doplní projekce dokumentu Veřejný prostor Františka Skály za účasti sochaře a malíře Františka Skály a režiséra Petra Slavíka. Víc si povíme s ředitelem festivalu Milanem Ráskem. Dobrý den. Které snímky v souvislosti s oceněním Ivy Janžurové nabídnete?
4: Tak my v rámci sekce, která je věnovaná teda jenom její sekce, nabídneme filmy Kočár do Víně, potom Panovi Stevdova, Mordiana a další.
1: Proč Zlatá korouhev?
4: Zlatá korouhev vychází z figurální korouhve, která je na střeše budovy, z které pořádáme festival, což je budova traktu ve Slavonicích a na jejím vrcholu je figurální taková postava a ta mě inspirovala k tomu, aby jsme z ní udělali cenu v rámci našeho festivalu.
1: Jaká další ocenění chystáte?
4: My vlastně máme dvě soutěžní sekce, je to mezinárodní soutěž a česko-rakouská soutěž.
1: Mm-hmm. A ta česko-rakouská soutěž, ta představí kinematografii obou zemí ve společné sekci, jak jste řekl, ale to je úplná novinka?
4: Je to úplná novinka, nám jde o to vlastně nějakým způsobem setřít tu hranici mezi Rakouskem a Českem, aspoň takhle jako symbolicky, a proto jsme udělali sekci, kde dáme dohromady české i rakouské filmy, což taky otevírá určitý prostor pro porovnávání i spolupráci.
1: Jak se chystáte připomnout z té výročí narození scenáristy Miloše Macourka?
4: Je to právě už uvedeným filmem Pane vy jste vdova, který vlastně zapadá do rámce i ocení Janžurové, právě protože tam hraje a podává tam excelentní výkon, takže jsme to takhle zkombinovali.
1: Pak je tu ještě jedno výročí, 80 let FAMU, tomu se věnujete jak? Mm-hmm.
4: Pouštíme tam pásmo vlastně těch nejlepších snímků, které za tu dobu vznikly, za těch 80 let, reprezentativní, jsou tam filmy jako Ropáci od Honzy Svěráka, nebo další prvotiny, třeba Saši Gedeona a podobně.
1: A co nabízí nesoutěžní sekce Řemeslo?
4: Nesoutěžní sekce Řemeslo je tak naše specifická sekce, kdy my se snažíme zaměřit spíš na tu praktickou stránku než teoretickou filmovou. Mm-hmm. Samozřejmě se to nějakým způsobem doplňuje. A aby jsme vlastně nějakým způsobem vyzdvihli a zdali taky hold lidem, kteří nejdou tolik jako vidět za tím filmem, tak jim dáváme prostor, ať už je to třeba grip, i zvuk a podobně, tak snažíme divákům zpřístupnit informace ohledně těchto profesí nebo pozic u filmu, a v praxi to znamená to, že pustíme film a po jeho slednutí má divák možnost se konfrontovat právě s tím tvůrcem v rámci panelové diskuze, ale samozřejmě my se nevyhýbáme ani tomu, aby se toho účastnili režiséři, herci a podobně. Prostě každý, kdo na tom filmu dělá, má prostor se nějak vyjádřit, což i navazuje na jakýsi vzdělávací rámec
1: filmový
4: našeho festivalu.
1: Program rozšíří 37 koncertů a DJ setů nebo výstavy, taky divadlo, happeningy, autorská čtení. Co je z vašeho pohledu asi největší tahák?
4: Obecně ten hudební program je největší tahák, kdy vlastně se tak trošku přetahuje s tím filmovým o tu pozornost hlavní. Nám jde o to, aby ty Slavonice během toho festivalu prostě ožily, aby to nebylo jenom o tom, že divák zajde do kina a pak se nic neděje. Určitě největší tahák je berlínská scéna letos v čele s kapelou Error v rámci české scény alternativní, je to Neversol. A vlastně celkově ten dramaturgický rámec napříč různými žánry, to je jako důležitý. No.
1: A co nabízí půlnoční projekce?
4: Půlnoční projekce letos vlastně v rámci tématu jdeme obecně, jsou to žánrové věci, které se trošku jako vymykají klasické nějaké estetice. Tentokrát zaměříme na filmy, v který úplně nedopadly nejlíp, hrajou přední čeští herci a vlastně jsou trošku bizarní, no. Takže to.
1: Až do neděle potrvá festival Filmová renesance Slavonice, jeho ředitel Milan Mrázek byl naším hostem. Ať se vše vydaří, nashledanou.
4: Díky vám, změjte se pěkně, nashledanou.
1: Tolik Polední publicistika, Vladimír Kroc, teď už jsou tady další zprávy.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. V některých místech spadlo od začátku roku jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů. Informovalo o tom mluvčí Jana Kučerová s tím, že státní podnik svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Pro zásobování obyvatel pitnou vodou je ale podle povodí Moravy v nádržích vody dost. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Už za půl hodiny by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. A případné nedostatky, které dnešní test odhalí, chce Digitální informační agentura před volbami opravit. Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pracovník. A oznámili to ukrajinské železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo také na ukrajinský říční přístav Izmail, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 z více než 130 ruských dronů. Na větší prostor v celách a ložnicích si vězni zřejmě ještě počkají. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020, znovu odložit. Dva vězni by podle nich měli mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil o zhruba desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. V Trutnově večer začíná čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem. A Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi. V rozdělené zemi to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 lety oddělila od socialistického státu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí tradiční fronta kamionů dnes hodně dlouhá. V těchto chvílích zastavují už kousek za Domašovem na kilometru 170 a pravým pruhem se posouvají až do omezení u sjezdu na dálnici D2. Ve směru od Vyškova se tvoří jen kratší kolona z úrovně Slatiny z kilometru 201. Dálnice D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy a nákladní soupravy od Modřic stojí ze 4. kilometru. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí se brzdí v obou pruzích Zdiv. Nákladní soupravy popojíždí až do opravované kbelské osobní auta se po chvíli rozjíždí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě území měří kolem 24 a na horách 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
7: Dění na slovenské politické scéně, Trumpovy plány stabilizovat střední východ se hroutí, obavy amerických zbrojovek z poskytnutí licence na výrobu střel Patriot Ukrajině, anebo kam se hrabe hybridní válka na uprchlíky. To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků čtvrteční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu vítá Ondřej Konrad. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
7: Na podzim příštího roku čekají sousední Slovensko všeobecné volby a to se začíná projevovat na politické, rozhodně nikoli klidné scéně. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: Je například hlavní vládní strana Smer SD momentálně nervózní, protože v průzkumech je až druhá a její partner, to znamená SNS, by se do sněmovny vůbec nedostal.
8: Myslím si, že toto premiéra Roberta Fica tolik neznervózňuje, protože Smer je už dlouhodobě druhý v průzkumech, naopak
7: za progresivním Slovenskem.
8: Za progresivním Slovenskem, ano. A spíše nyní tu ztrátu poněkud snižoval. Podle posledních čísel, které máme k dispozici, progresivní Slovensko by získalo přibližně 19,5% hlasu, Směr necelých 17. Pak je tam ovšem strana, která v současném parlamentu není, a to je Republika, což je strana ultranacionalistická, někdy označována za neofašistickou. Ono vlastně současné vedení Republiky pochází od Kotlebovců, což byla jednoznačně neonacistická strana. Ovšem Republika si dává pozor na to, aby přece jenom třeba antisemitských výpadům se vyhnula a chlubí se tím, že má i několik členů ve svazu protifašistických bojovníků, což ovšem na druhou stranu vyvolalo kontroverze právě ve svazu protifašistických bojovníků, takže ani tam si tím evidentně nejsou jistí. Pak je tu ještě Hlas Pellegriniho, původně Pellegriniho, nyní Šuté Štoka, který má necelých 7% hlasů, ale už z toho vyplývá, že ta slovenská politická scéna je velice rozdrobená. A jak si říkal, Slovenská národní strana nyní je pod 5% hranicí do...
7: A to dokonce docela hluboko.
8: Přibližně 3%, ano, do parlamentu by se nedostala. Ale tady právě Slovenská národní strana doplácí na situaci před minulými volbami, kdy na své kandidátky dotáhla vlastně několik národovců, kteří potom už za slovenskou stranu tolik nekopali. To se týká třeba ministra pro životní prostředí Tomáše Taraby, vicepremiéra. Jehož odvolání nyní Slovenská národní strana požaduje a požaduje jej už v půlce září, kde začne jednat slovenský parlament, přitom premiér Fico Tarabovi na vyjasnění situace a uklidnění situace dal čas do konce září. Přitom Fico by rád Tarabu udržel, konec konců hovoří se o tom, že v příštích volbách by Taraba měl kandidovat právě za Smer. Takže nejen, že je vlastně Dankův stranickým konkurentem, on chtěl vstoupit do SNS, to tomu nebylo umožněno a právě v popularitě Danka ohrožuje, ale už vlastně se uvažuje i o tom, že by přešel do jiné strany. Ale to, co se mu teďka konkrétně vyčítá, je situace kolem Fondu životního prostředí Envirofondu, kdy právě Taraba je kritizován za to, že chce ten fond dostat více pod svou kontrolu s tím, že na účtu by měly být 2 miliardy eur, které tam ovšem nejsou, jak Taraba upozorňuje, protože z tohoto účtu dávno se platily různé vládní jiné potřeby. A to je nyní vlastně ten důvod, proč je žádáno jeho odvolání.
7: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
8: Díky, naslyšenou.
7: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce, jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímaný spíše jako symbol nestability a nových válečných konfliktů ve světě, pokračuje Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
9: Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezi tím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronací. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hezbolláhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje. Nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky. A do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi 3 mocnostmi v regionu, Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
7: A zůstaneme ještě ve Spojených státech. Po Jiřím P. hovoří Matěj Schneider o tom, že je v USA naplno rozjetý průběh primárek před podzimními volbami do amerického kongresu. A velké naděje si podle autora příspěvku vkládali do aktuální série států politikové levého křídla demokratické strany, a to především na Středozápadě.
10: Doufali totiž, že navážou na vítězství Abdula El-Sayeda v michiganských primárkách z minulého týdne. Stalo se tak jen napůl. V Minnesotě se podařilo progresivní spolupracovníci zdejšího guvernéra a nedávného viceprezidentského kandidáta Tima Walze, Penny Flanaganové, porazit svou výrazně středovější soupeřku. Sněmovní reprezentantka Angie Craigová se během kampaně musela zpovídat z ustupování deportační politice současné administrativy, obzvláště v prvních měsících po návratu Donalda Trumpa. V týdnech před primárkami Demokratkami, své tehdejší hlasování s republikány sama označila za chybu. V Minnesotě, která se loni v zimě stala středobodem Trumpova deportačního tažení, to zjevně nestačilo. V sousedním Wisconsinu se o guvernérský post ucházela demokratická socialistka Francesca Hong. Její síla v předvolebních průzkumech mnohé komentátory překvapila. Umožnila jí kombinace několika faktorů. Letos byly wisconsinské primárky pěkný chaos. Hned několik guvernérských kandidátů ukončilo kandidaturu. Původní favoritka Sara Rodriguezová měsíc před volbami zjistila, že na účtech její kampaně chybí desítky tisíc dolarů. Stejně tak v týdnech před volbami, byť z méně dramatických důvodů, učinil Mandela Barnes. Mezitím Hongová těžila z čilé činnosti wisconsinské pobočky demokratických socialistů DSA, kterých je členkou. Celonárodní osobnosti spjaté s DSA, jako například senátor Bernie Sanders a reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová, její kampaň přímo nepodpořili. Část jejich podporovatelů přesně v této absenci podpory vidí důvod, proč Hongová nakonec těsně prohrála s Davidem Crowleym. Jeho kampaň nestála ani tak na jeho vlastní osobnosti a politických postojích, jako spíše na tom, že se po zmíněných ukončených kampaních stal nejsilnějším středovým oponentem Hongové. Té ve finiši kampaně neprospěla rozpačitá reakce kandidátky na medializaci jejich starších výroků, například o tom, že svátek díkuvzdání je oslavou kolonialismu. Podobně rozkročené výsledky má za sebou Donald Trump. Na mnoha místech prezidentova podpora katapultuje kandidáty k výhře v republikánských primárkách. V Minnesotě to zjevně neplatí. Kontroverzní prodavač polštářů a jeden z nejskalnějších propagátorů prezidentových volebních konspiračních teorií, Mike Lindell, prohrál guvernérské primárky o necelých 11% bodů. Asi vás nepřekvapí, že Lindell odmítl porážku uznat. Silnější vliv má Trump zjevně v Jižní Karolíně. Republikáni tu původně žádné zásadní primárky nečekali. O znovu zvolení se tu ucházel senátor Lindsey Graham, který ale před měsícem zemřel. Zdejší republikánský guvernér dosadil na jeho místo dočasně jeho sestru Darlene Grahamovou. Ta se teď s podporou Trumpa uchází o nahrazení svého bratra v senátu trvale. Mezi republikánskými primárkovými voliči jí to zatím prochází. Z prvního místa postupuje do druhého kola. Ale demokraté si teď díky tomu brousí zuby na možnost, že v listopadu porazí nepotisticky guvernérem dosazenou sestru zesnulého senátora i v tak konzervativním státě, jako je Jižní Karolína.
7: To byl Matěj Schneider. A ještě zůstaneme ve Spojených státech. Tamní zbrojařské společnosti se obávají, že by Ukrajina v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než právě zbrojovky ze Spojených států. Informuje o tom s odvoláním na veřejné činitele list The Atlantic a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
11: Americký protivzdušný systém Patriot začíná být pro Ukrajinu životně nezbytný. Volodymyr Zelenský se tím nijak netají a několikrát o něj žádal přímo Donalda Trumpa. Ten se sice v poslední době brání argumentem, že Spojené státy Patrioty v současné době potřebují pro boje v Iránu, ale při posledním osobním setkání s ukrajinským prezidentem bránící se zemi, která zápolí se zesílenými ruskými balistickými útoky, výslovně přislíbil přenechání licence na jejich výrobu. Abyste si nemohli stěžovat, že vám nepomáháme, dodal ještě. Krátce na to však americký prezident svůj slib zpochybnil, což u něj ostatně není nic nečekaného. Je docela dobře možné, že na něj zapůsobily právě obavy a námitky výrobců, že s případnou licencí by do zahraničí mohly uniknout důležité přísně tajné americké technologie. Ať tak či onak, licence na Patrioty se Ukrajina zřejmě hned tak nedočká. Odborníci však upozorňují na další důležitý fakt. I kdyby ukrajinští výrobci, kteří mají s produkcí letecké a raketové techniky bohaté zkušenosti, dostali možnost Patrioty vyrábět, na bojiště by se tyto systémy dostaly nejdřív za půl druhého roku, spíše za dva. Co tedy s tím? Jak upozorňuje dnes už celosvětový server Politico, Ukrajině v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu evropských spojenců přenechat bránící se zemi Patrioty ze svých zásob. Ty ale v dané chvíli činí třeba 5 či 10 kusů, maximálně 50. V situaci, kdy Ukrajina proti ruským balistickým střelám v podstatě nemá protizbraň, zbývá podle odborníků jediné. Zasahovat ruská raketová odpalovací zařízení, která jsou poměrně blízko rusko-ukrajinské hranice, každopádně na dostřel ukrajinských dronů a raket. Tato taktika je plně myslitelná a v okamžiku, kdy Patrioty a další podobné systémy k dispozici nejsou, zřejmě i jedině možná. Ničit ruské raketové rampy je nutné zejména v situaci, kdy Rusové tlačí na opotřebovávací charakter války a kdy se navíc dá očekávat masivní ruská mobilizace. Ta by totiž v situaci, kdy napadená země má vojáků zcela zjevný nedostatek, nakonec o výsledku války mohla rozhodnout.
12: Tolik Libor Dvořák.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Hodlá-li někdo usilovat o rozklad Evropské unie, a určitě by se někdo takový našel, jsou k tomu uprchlíci daleko účinnějším nástrojem než hybridní války. To aspoň míní publicista Ivan Štern, autor a dalo by se říct zároveň i interpret následujícího textu.
13: Současné jdi ode mě pojď sem v migrační politice většiny států Evropské unie, kombinované záchvaty politické paniky, jak ji předvedly v souvislosti se španělskou Ceutou, především dvě evropské železné dámy v čele svých vlád, Georgia Meloniová a Mette Frederiksen, napovídá, že téma migrace sotva kdy najde společné a spolehlivé řešení tak, aby se na něm členské státy podílely rovným dílem. Není nijak ojedinělá příkladně situace u nás doma, kdy na jedné straně podnikatelé hořekují nad bídným stavem pracovního trhu, který by rádi vyspravili dovozem zahraničních dělníků, a kdy na straně druhé stoupenci přímé demokracie Tomia Okamury rádoby žertovně straší veřejnost řezníky se zakrvácenými noži, mající představovat dovezené zahraniční chirurgy. Zmíněné železné dámy v prvním hnutí mysli nápor uprchlíků v Ceutě připodobnili uprchlické vlně z roku 2015 a Meloniová dokonce požadovala, aby hříšné Španělsko, tolik benevolentní vůči ilegální migraci, bylo vyloučeno ze schengenského prostoru. Hříšnost španělské vlády, konkrétně jejího premiéra, spočívala hlavně v tom, že jednorázová legalizace asi 500 000 ilegálních uprchlíků měla inspirovat další zájemce o pobyt v bohaté Evropě. Dámy přehlédly, že tato jednorázová amnestie se týkala v drtivé většině přistěhovalců z Latinské Ameriky, lidí, kteří si dobře rozumějí se Španěli, nejen proto, že i jejich mateřština je jazyk španělský, ale že pocházejí ze stejné kulturní prababy. Nápor uprchlíků v Ceutě, zpravidla neplnoletých mladíků, marně hledajících v Maroku práci, lze spíš připodobnit zlomyslným pokusům Běloruska a Ruska dopravovat uprchlíky přes východní hranici Polska a pobaltských států ve snaze vyvolat jejich přítomností zmatek, chaos a latentně nesolidární Evropu ještě více tak rozhádat. Uprchlíci se už tehdy ukázali jako účinná hybridní zbraň. Podobně se zachovaly i marocké úřady, rozlobené z přílišné příchylnosti španělské vlády k Alžírsku. Uprchlické vlny, ať už jdou odkudkoliv, vždy spolehlivě rozkolísají Evropu. Stačí pak jen trochu přitlačit na pilu a Evropa se nejen díky stoupencům přímé demokracie rozpadne. Je jen otázka času, kdy si to uvědomí některý z nepřátel evropské integrace a ambice hrát ve světě významnější roli politickou i ekonomickou a vhodně načasuje dílčí výrony uprchlických vln. Materiálu je dostatek už jen díky uprchlickým táborům zřízeným za peníze Evropské unie mimo její hranice. Kam by se pak hrabala hybridní válka? Už jen proto, že hrozbu náporu uprchlíků dokončí místní internacionála přátel přímé demokracie. Úspěch je zaručen.
7: Hovořil Ivan Štern. Andrej Babiš je kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, všechno bude lepší jako dřív. A ničeho se bát nemusíme, jen to všechno nebude hned, protože převzal stát v dezolátním stavu. A taková útěcha části společnosti, zaslepené nepřeberným množstvím zboží, stačí, říká mimo jiné ve své úvaze spisovatel Karel Hvižďala.
14: Kdybychom si pamatovali, co Andrej Babiš tvrdil, tak můžeme říci, konečně díky svému premiérskému postu a podpoře ve sněmovně, kterou tvoří šestikoalice, Babišovo ANO, Okamurova SPD, Svobodní, Trikolora, Pro a Motoristé sobě, si konečně může dovolit splnit svůj sen, řídit stát jako svou firmu. To tvrdil od počátku, nelhal. Proto i ANO, ke kterému se chová jako ke své firmě. A proto má ANO jen 2710 členů. Je to sekta a on je její guru. Totéž platí o většině ve sněmovně. Jeho podpora je složená z části ze zcela periferních politických subjektů, jejichž členové za své současné postavení vděčí pouze Babišovi a musí ho poslouchat. A stejně funguje i jeho vláda. Většina ministrů by se do vlády bez něj nikdy nemohla dostat, za to mu je vděčná a proto je rovněž poslušná. Osud státu nikoho z této sestavy nezajímá. A bohužel podobně jsou na tom i z velké části Babišovi voliči, kterým slibuje, že je od politiky osvobodí, že se o nic nemusí starat, protože on za ně všechno vyřeší. Otázka zní, proč stát je pro asi 30% lidí nedůležitá instituce. Odpověď nám nabízí historie. Ve 20. století náš stát 7x změnil jméno, za tu dobu od nás zmizely více než 3 miliony obyvatel a po letech 1938, 39, 45, 48, 68, 89 se tu měnil politický režim jako na běžícím pásu. Žádná generace tu nežila v jednom státě. Nyní se o další zásadní změnu pokouší Andrej Babiš a nejspíš proto se mu to zatím daří. Na změny režimu jsme zvyklí. Státní instituce jsou u nás moc tekuté. Lidé, kteří nemají sílu v sobě a ani nemohou cítit ve vztahu ke státu, v době mnoha krizí a válek rádi dávají hlas mesiášům, kteří vyzařují velkou touhu pomoci a slibují návrat zlatých časů. Ti legality u institucí nahrazují legitimitou svého volebního vítězství. S jednotlivými státními institucemi majitel ANO zachází jako se svými holdingovými provozy a s ministry jako s řediteli svých podniků. Miluje monology a nenávidí dialogy. S podřízenými nemá čas se bavit, nemá o čem, když ví nejlíp sám, jak má všechno fungovat. Prezidenta považuje jen za symbol, který má být na známkách. Bohužel v tom se do jistý míry shoduje i s těmi, kteří dávno před Babišem volali po nepolitické politice a byli proti politickým stranám, protože odmítali politiku jako pouhý boj o moc. Bohužel většina lidí si z toho vysněného ráje pamatuje jen sousloví nepolitická politika, které v jejich mysli vyřadilo politiku z jejich zájmu a vysvobodila je z odpovědnosti za stav státu. A to je to, co jim dnes Babiš nabízí. Je to kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, že bude všechno lepší jako dřív, že se i za krize a válek nemusíme bát, i když to nebude tak rychle, protože převzal stát v dezolátním stavu. Útěšlivá slova a krásné sliby zaslepené části společnosti nepřeberným množstvím zboží stačí. Podle filozofů za to může fakt, že horizont lidských očekávání vždy vítězí nad prostorem lidských zkušeností. Verdikt nelítostné zkušenosti nás falešné vědomí naučilo vytěsnit z hlavy. Naděje je jen v připomenutí zkušenosti, která bude prezentována s laskavou naléhavostí.
7: Karel Vyžděla uzavřel čtvrteční názory a argumenty, no a za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
6: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Premiér Babiš dnes navštíví kvůli suchu vodní nádrž Slapy a policie na nádraží v bavorském Treuchtlingenu prověřuje podezření na přítomnost výbušniny. Vlaková doprava na místě je zastavená a paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Za litr nafty řidiči zaplatí 44 korun. Zprávy a Martin Matějka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu, oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
15: Když se ministři vrátí, v pondělí hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají. Boj proti suchu, musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
6: Ještě v tomto týdnu mají ministři takzvané vládní prázdniny. Policie na nádraží v bavorském městě Treuchtlingen prověřuje předmět, který by možná mohl obsahovat výbušninu. Na sociální síti se o tom informuje policie. Jakékoliv další podrobnosti o předmětu, ale zatím vyšetřovatelé neposkytli. Speciálních jednotek federální policie se teď snaží objekt s pomocí rentgenu identifikovat. Policie preventivně evakuovala blízké budovy a vyzvala občany, aby se oblasti vyhýbali. Železniční provoz na místě je zastavený.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun na 6 haléřů a v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém, nejdražší paliva jsou v Praze. Policie ukončila po 9 dnech pátrání po 19-letém chlapci ztraceném po bouři na jezeře Most. Policisté pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, říká mluvčí policie Ilona Gazdošová.
16: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehu a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. A Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
17: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
18: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
19: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
18: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí kolona před omezením u letiště od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. S opačné strany zpomalíte na okruhu už kousek před odbočkou. Do evropské zdržení je vždy okolo 10 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se sunou jako obvykle kamiony od Rudné z 6. kilometru. Pomaleji pak pokračují i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. Dálnice D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy se plní za Zdiby, i tam jsou to převážně nákladní soupravy, posouvají se krokem až do opravované k Belské. Chvílemi se prudce brzdí i v levém pruhu. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je plná kamionů za Domašovem z kilometru 170. Pravým pruhem se vlečou až do omezení u sjezdu na D2. V Praze ve Vysočanech v Jandově ulici pod železničním viaduktem stále v pravém pruhu překáží kamion. Příliš je vysoký, pod mostem se zasekl, čeká se na příjezd těžké techniky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území měří kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
20: Dobrý den, v pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Dobrý den, vítejte.
21: Děkuji, dobrý den.
20: Hovořit budeme zejména o dopadech oteplování na ekonomiku, faktorech, které táhnou inflaci vzhůru, a také o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zita Senková přeje nerušený poslech.
22: Jak to vidí?
20: Rtuť teploměru se v příštích dnech, nejspíš hodinách, vyšplhá nad 30 stupňů. Za sebou už máme mnoho dnů, kdy překročila 40, což je i hranice pro produktivitu práce. Zažili jsme i několik tropických nocí. Mnoho míst čelí také dramatickému suchu, které řeší ať už vodohospodáři, energetici a pochopitelně i další sektory. Celkově rostou obavy z rozsahu hospodářských škod, které by mohly vlny vedera sucha napáchat. Tak jak to vidí Vít Hradil?
21: Že to neprospívá, to se asi shodneme, asi to každý cítíme, když chodíme po ulici nebo když se snažíme dojít do práce, takže ten zásah do ekonomiky nějaký tam jednoznačně bude. A ten typický kanál, kterým to funguje, je to, co se zmiňovala, to znamená snížená produktivita práce, tedy že v některých konkrétních profesích a v některých konkrétních momentech můžeme prostě podávat horší pracovní výkon, ať už to znamená cokoliv, to znamená potom například zmetkovost, nedodělky nebo něco podobného. Určitě tam je i ten faktor vyšší nemocnosti nebo nějakých zdravotních problémů a potom například větších absencí, a určitě tam je i ten faktor té zvýšené spotřeby energie, kdy se snažíme ta pracoviště ochladit. Tohle všechno dohromady na tu ekonomiku jednoznačně působí s negativním znamenkem. Nicméně zatím si myslím, že naštěstí to je relativně snesitelné z toho makroekonomického pohledu. To znamená, že se podíváme na ekonomiku jako celek. A my zatím jsme se vyhnuli, nebo já jsem nezaznamenal, takovým těm vyloženě systémovým selháním, jako je, když vám právě přestane se chladit jaderná elektrárna, vy musíte nějakým způsobem stlumit, nebo když vám sklesne průtok nějaké klíčové řece, která funguje jako logistická tepná, vy přes ní nejste schopná poslat nějaké náklady a podobně. Takže to, co se nám zatím vyhýbá, nebo minimálně jsem si toho nevšiml, takže my zatím jsme relativně od toho odštítěni, nicméně už to se určitě bude dát počítat na miliardy. Já schválně, když jsem si právě s pomocí té nedávné studie Allianz a zkusil přepočítat ty jejich odhady a vsadit je do toho českého kontextu třeba roku, jako je tento, tak mně vyšlo, že asi můžeme počítat se škodami v nějakých vyšších jednotkách, potenciálně nižších desítkách miliard korun za ten celý rok, když je více horko, než by bylo obvykle, což samozřejmě z pohledu jednotlivce může působit jako dramaticky, protože miliardy my si obtížně dokážeme vůbec představit, na to, že desítky miliard. Nicméně v kontextu toho, že ekonomika je samozřejmě obrovská, ta naše je nějakých 9500 miliard, uděláme HDP za jeden rok, tak to pořád se pohybujeme spíše někde za desetinnou čárkou. Nicméně třeba pro představu je to něco podobného, jako co u nás dokáže způsobit taková menší až střední povodeň, tak ty škody jsou zhruba srovnatelné. Což zase, kdyby to horko bylo stejně vzácné jako povodeň. My naštěstí je nezažíváme zas tak často, já ne, jestli odhadnu třeba jednou za 4-5 let, můžeme si, že to nějaké významnější povodni, tak kdyby to bylo takhle vzácné, tak se nad tím možná ještě dá nějakým způsobem mávnout rukou. Nicméně pokud by se z toho měl stávat pravidelný fenomén, to znamená, pokud by takhle teplo bylo prostě pořád, tak to už začíná být vážné. Stačí si představit, kdyby opravdu každý rok s železnou pravidelností jste v nějakou chvíli v médiích slyšela o povodních a viděla ty dramatické záběry vyplavených domů, tak to už by bylo zarážející. Takže to by byl jeden problém, kdyby se z toho stala strukturální změna a museli jsme se s tím potýkat každý rok. Ten druhý problém je, že my v tuhle chvíli ještě jsme zvyklí, že se

0: rostou.
1: Mimochodem, pane Hradile, co se týče škol, které už za 2 týdny a něco se vrátí teda školáci do lavic, tak objevují se čas od času i názory, že by právě vzhledem k těm stoupajícím teplotám se mohl upravovat nějak ten školní rok, respektive prázdniny, protože ta vedra jsou rok od roku intenzivnější, častější a také delší ty dny i noci tropické. Ale zatím to nevidíte prostě jako velký zásadní problém pro Českou republiku, protože když jste zmínil třeba ty elektrárny, tak velký problém, kdybychom zůstali u jádra, řeší v Maďarsku, v Pakši, v Rumunsku, ve Francii.
0: Ano, a tohle ono nás nějakým způsobem taky zasáhne, protože my samozřejmě komunikujeme s ostatními ekonomikami, takže pokud by to způsobovalo tyhle problémy, třeba ne u nás, ale pokud v Německu, pokud v Maďarsku, pokud v Rakousku, tak ono se nám to nakonec promítne prostě tím, že například oni se od nás něco nekoupí, protože oni mají problém se uchladit a my jsme na ně samozřejmě ekonomicky napojeni. Takže shrnula jste to dobře, já si myslím, že my v tuhle chvíli z toho zatím vycházíme relativně dobře, ale jak jsem říkal, pokud by se ukázalo, že to je skutečně strukturální změna a bude to s námi na pořád, tak už to jako ekonomický problém je. A ještě samozřejmě závažnější je, že on ten problém není lineární, to znamená, pokud by ta teplota měla stoupat dál, tak každý další stupeň je větší problém, než byl ten stupeň předtím. To znamená, ono jedna věc, když se vám oteplí z 30 na 31, tak je to nějaký zásah, je to zhoršení třeba produktivity a tak dále, ale něco úplně jiného, když se vám oteplí z 38 na 39, tam už se dostáváte třeba na problémy s materiály, které začínají selhávat, nebo i pro ten lidský organismus to začíná být neúnosné. Takže ano, jakákoliv další eskalace by to bylo. Aby z toho dělali čím dál větší problém. My i svojí strukturou ekonomiky jsme taky někde úplně zhruba uprostřed, když se srovnáme s jinými evropskými zeměmi, ve smyslu, jak moc nám to vadí, protože my například nemáme tak silně zastoupeny ty služby, které se dají snadno uklidit pod klimatizaci. Když si představíte třeba Wall Street nebo něco takového, nebo finanční centrum Londýna, tam je skoro jedno, jak horko bude, protože většina té přidané hodnoty se generuje u počítače někde v kanceláři, kterou si můžete vyklimatizovat. Takže v tomhle tak dobře na tom nejsme. Na druhou stranu na tom nejsme tak špatně, že bychom třeba hodně stáli na zemědělství, které samozřejmě tím je zasaženo potenciálně až drtivě. Pak je tam třeba ta oblast cestovního ruchu, kde taky jsme zhruba tak někde uprostřed. My na jednu stranu jsme spíše trošku chladnější země, takže dokážu si představit týdny nebo měsíce nebo momenty, kdy vlastně nám teplo v cestovním ruchu pomůže, protože najednou budeme lákavější destinace. Zároveň už to asi i překračuje někde únosnou míru, kdy naopak už vám tu dovolenou zvládne pokazit. No a my historicky o sobě vždycky tvrdíme, a je to pravda, že jsme průmyslová země a tam je to prostě otázka adaptace. Některé průmyslové podniky na to dokážete nějakým způsobem adaptovat, to znamená, dá se to ať už izolacemi nebo právě klimatizacemi nějakým způsobem řešit, ale pak máte oblasti, kde to prakticky řešit nejde, máte prostě výrobní haly, které je naprosto nereálné, že byste je klimatizovala, a pak vám nezbývá, než sahat k úpravám například toho režimu práce, takže jindy přestávky, jindy začátek, jindy konec, a to už zase je ekonomický problém, protože v momentě, kdy vás to nutí, jak si nějak vedlet s tou pracovní dobou nebo s tím režimem, tak to znamená, že ho posouváte někam, kde není optimální, a to už se dá zase vyčíslit jako ekonomická škoda.
1: Vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Kromě výkyvů počasí a jejich dopadů a také sucha pokračuje i konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Ceny plynu prudce zdražily, cena za severomořský Brent se opět dostala přes $90 za barel. Mezinárodní agentura pro energii odhaduje pokles globální nabídky ropy o 4,3 milionu barelů denně. Tak jaké jsou ty dopady? Jak dlouho to ještě ekonomika zvládne?
0: Ty první, a asi se to každý dokáže domyslet, ty první dopady, co vidíme, jsou samozřejmě na čerpacích stanicích, a tam už za sebou jedno drama máme a možná se na nové drama zadělává, nebo takhle, ono drama, ono se bylo veřejností vnímáno jako drama. Já teda schválně jsem si jenom zkusil přepočítat, jak drahé byly pohonné hmoty vůči našim příjmům historicky, a to, co jsme zažili teď, tak vlastně nebylo historicky nějak mimořádně drahé. Já si se nemýlím, tak v tom kritickém momentě ty pohonné hmoty stály nějakých 45 průměr mezi benzínem a naftou, což vůči našim příjmům vlastně jako nebylo nic úplně tak šíleného. My jsme třeba 10 let zpátky v přepočtu platili za to samé 55 korun. Ještě předtím 65 korun, a nepřipadlo nám to divné, takže trošku je to, jak řekla paní Krnáčová, kdysi

0: okřídleně, trošku jsme takový spovykaní, že nám připadá, že pohonné hmoty za 45 korun jsou drama, ale jasně, tohle je ten první přímý dopad z toho zálivu. Ten druhý, jste taky zmínila, zemní plyn, tam jsme od toho zatím chráněni jednak fixovanými kontrakty a navíc tím, že dodavatelé samozřejmě nakupují dlouho dopředu, takže oni nutně nemusí kupovat za ty nejhorší spotové ceny, které v tu chvíli na trhu panují. Nicméně tohle všechno může být, pokud se ten konflikt v dohledné době neuklidní, tak to může být teprve jaksi ochutnávka toho, jak špatné to nakonec může být. Ať už jde právě třeba o ropu, tak tam my pořád, nebo ne konkrétně Česká republika, my tak významný hráč nejsme, ale třeba Spojené státy a jiné velmoci, oni čerpají z těch strategických rezerv. To znamená, oni část toho výpadku, která prostě chybí z Perského zálivu, kde je 20% světového vývozu ropy protéká standardně Hormuzským průlivem, tak ten výpadek je zatím kompenzován tím, že se masivně uvolňují strategické rezervy. Pokud by ten konflikt přesáhl nějakou kritickou chvíli a ty strategické rezervy by došly, tak najednou i v té ropě to drama bude podstatně žhavější. No a pak to, na co všichni čekáme a doufáme, že se to nestane, ale z největší pravděpodobností stane, je, že on tím Hormuzským průlivem zdaleka neteče jenom zemní plyn nebo ropa. Tam je nesčetně jiných surovin a výrobků, které jsou kritické pro fungování ekonomiky obecně celosvětové. Jsou tam věci jako amoniak, věci jako helium, věci do hnojiv pro potraviny. A tady je vlastně jasné, že nejenom ty ropné tankery, ale i tyhle stojí nebo neprojeli tou úžinou. A teď se jenom čeká, jak dramaticky se vám to projeví najednou nakonec v tom dodavatelském řetězci. To znamená třeba helium je klíčové pro výrobu mikročipů. Mikročipy jsou klíčové do čehokoliv elektronického, včetně dneska aut a vlastně úplně na co si vzpomenete. Takže to, že se tam to helium zaseklo, znamená, že v nějakou chvíli bude problém s výrobou mikročipů, pak bude nějaký kvůli tomu problém s výrobou mikrovlnek a ledniček a pak najednou uvidíte v obchodech, že tyhle věci začnou zdražovat. A tyhle efekty s největší pravděpodobností k nám budou dotékat teď, v té druhé polovině roku. Já třeba vím, že v průmyslových cenách už je to vidět na věcech, jako jsou plasty, nebo jako je chemický průmysl, nebo jako jsou materiály stavební. Takže tady nám přichází taková ta nenápadnější, není to tak jako s tím benzínem, kdy vám druhý den vyskočí na těch totemech naprosto zřetelně cenovka o vysoká procenta nahoru, a takový plíživý jaksi průsak do té inflace. A jak špatné to bude, to se ukáže v příštích měsících.
1: A můžeme se na to, pane Hradile, ani ne tak nějak připravit, ale v podstatě možná i připravit nebo nějakým způsobem vlastně k tomu přistoupit, abychom pak nebyli zaskočeni, protože, jak říkáte, ty dopady se mohou řetězit a je to, aniž bych to chtěla nějak zveličovat, možná taková tikající časovaná bomba, pokud by ta situace se nějak nevyřešila v dohledné době.
0: Připravit se na to můžete psychicky, což vám samozřejmě moc nepomůže, to znamená prostě smířit s tím, že se to může stát.
1: Jinak hledat jiné cesty.
0: Jako spotřebitel nebo jako domácnost s tím neuděláte prakticky nic. My třeba vidíme, co dělají průmyslové podniky i v okolních zemích. A mimochodem, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se našemu v průmyslu v posledních měsících daří. A tam prostě přichází ta snaha zapřet zásoby. To znamená, oni ti jejich nákupčí dokážou identifikovat, tady by mohl být problém s tímhle, nebo s tímhle my to prostě kriticky potřebujeme pro naši výrobu, kolik máme místa ve skladu a začínají předobjednávat, aby si ten sklad naplnili, protože mají třeba ještě v živé paměti ty problémy v dodavatelských řetězcích bezprostředně po pandemii. Tam ještě do dneška si možná mnozí vzpomenou, že byla třeba parkoviště plná jako nedodělaných aut, kterým chyběla nějaká jedna součástka, která se zasekla někde v tom dodavatelském řetězci, takže to si ty firmy pamatují a snaží se předzásobit. A říkám, vidíme to i na statistikách z průmyslu, že v podstatě v momentě, kdy ten konflikt začal na tom Blízkém východě, tak některé části průmyslu začaly horečnatě objednávat, aby se předzásobili. To bych nedoporučoval spotřebitelům nebo domácnostem, to znamená určitě bych nedoporučoval skladovat například pohonné hmoty někde ve sklepě, přece jenom je to nebezpečná látka a podobně asi nikdo neudělá, že by si prostě koupil ledničku jenom tak pro jistotu. Byť možná, jestli někdo zvažuje, ví, že v dohledné době nějaký větší nákup bude potřebovat udělat, klidně i právě elektroniku, tak možná to trošku uspíšit není úplně špatný nápad s tím, že jako i kdyby se to nakonec nestalo, tak stejně tu věci koupit chtěl, ale určitě bych nespekuloval do té míry, že bych si koupil 10 televizí v naději, že za půl roku výhodně prodám, to by bylo asi přehnané.
1: Konstatuje ekonom Vít Hradil.
2: Jak to vidí?
1: Za necelé 2 týdny 25. srpna by se sněmovna měla vrátit k novele zákonu o rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Už jste, pane Hradile, dostal nějakou reakci společně s vašimi kolegy ekonomy zpětnou vazbu na váš nedávný apel? Poslance jste vyzvali, aby ještě před tím hlasováním o změně zákona posoudili důvody prezidentského veta.
0: Zpětnou vazbu jsem určitě nedostal konkrétně na moje jméno, znamená, že by se mi někdo ozval, myslím, z těch lidí, kteří s tím nějakým způsobem mohou pohnout. Takže jediná zpětná vazba je přes sdělovací prostředky a tam si myslím, že jsme dostali očekávatelné, to znamená, že jsme byli nařčeni z politické motivace nebo z nějakých skrytých úmyslů. Takže to je asi jediné, co zatím z toho vyplynulo, že by se zdálo, že to z politiky nějakým způsobem pohne, nebo že by to s nimi pohnulo dostatečně na to, aby přehodnotili ten záměr. Z mého laického chápání, jak vnímám ty informace ve veřejné prostoru, tak se mi to zdá spíš nepravděpodobné, ale upřímně řečeno, já si nemyslím, že jsme jako měli úplně velké naděje v tom smyslu, že by se najednou chytili za nos a změnili ten postup.
1: Co vám, pane Hradile, a vašim kolegům, zhruba 20 renomovaných ekonomů, se obrátila s tou výzvou, nejvíce vadí na té předloze na změně zákona o rozpočtových pravidlech? Podle ministryně financí Aleny Schillerové nemá alternativu.
0: To bych úplně nesouhlasil. Co mi nejvíc vadí, je, že já si dokážu představit tu motivaci té nové vlády, že ona prostě ta předchozí rozpočtová pravidla, byť byla nastavena rozumně a ty samé strany, včetně těch dnešních vládnoucích, s tím neměly problém v momentě, kdy se to prosazovalo. Znamená, když procházelo tahle rozpočtová pravidla, když procházela sněmovnou, tak tehdy s tím oni neměli problém. A ta čísla tam byla přesně stejná, jaká jsou tam dnes, a dnes najednou v tom vidí gigantický problém a potřebují to změnit. Což už jako na první pohled zní podivně, ale dobře, tak možná čekali, že se dostanou k moci, a ty, když se k ní dostali, tak jim to najednou překáží. Nemyslím si, že to je úplně správný přístup k pravidlům, to znamená začít je jako chtít měnit v momentě, kdy se mi trošku nehodí, ale dobře, řekněme, že bych toleroval i tohle, ale mně přijde nejhorší, že my místo, abychom ta pravidla teda změkčili, něco ve smyslu, dobře, ne, jako my se omlouváme, ale nám se teďka strašně nehodí, protože nám to nabourává volební program a sliby voličům, tak to musíme změkčit, kdyby se stalo aspoň tohle, tak se ještě dá přimhouřit oči a říkám, to není úplně jako fair, když už máme pravidla, měli bychom je dodržovat, ale to se nestalo. To, co se stalo, bylo, že ta pravidla byla v podstatě naprosto zdestruována. Ta novela tam otvírá takové možnosti, že ona v podstatě jakákoliv pravidla naprosto ruší. Kdyby tou motivací bylo jenom si trošku uvolnit ruce právě třeba na letošní rok nebo příští rok nebo něco podobného, tak ono se to dalo udělat relativně kosmetickými úpravami v rámci toho stávajícího zákona. Já teď nechci zabíhat do technikálí, abych diváky, respektive posluchače, úplně nenudil, ale v podstatě pointa je, že ten zákon vás tlačil k trošku menším a menším deficitům s každým dalším rokem a dalo se to řešit tak, že byste ta čísla přepsala, ať vám teda tam dává trošku větší prostor. Místo toho se stalo to, že tam byly vloženy únikové doložky, které v podstatě té vládě najednou umožňují v podstatě libovolně v jakýkoliv moment prohlásit, že se jí to nehodí a přestat poslouchat pravidla absolutně. To znamená, my teď vlastně všichni se můžeme jenom modlit, že to, co si tam vláda vložila, takže nikdy nevyužije. Ale pak se samozřejmě nabízí otázka, pokud se to nechystá využít, tak proč to tam dává?
1: Jinak Česko se v Bruselu zavázalo, že ještě v tomto volebním období začne deficity snižovat. Na co všechno by, pane Hradile, chyběly peníze, pokud by sněmovna to prezidentovo veto nepřehlasovala? Podle premiéra Babiše by chyběly prostředky na dopravní stavby, na zdravotnictví a na další sektory.
0: No, tohle je zase právě hodně zvláštní logika. Oni ty peníze nemusí chybět vůbec na nic. Je to výsledku samozřejmě politická volba, prostě můžete ty peníze přesouvat libovolně a to, ve které hromádce jich nakonec necháte málo, je na vás. Tam ta logika, kterou teď používá vláda, ona to v podstatě následuje tu samou, se kterou ona tehdy do toho úřadu vstoupila, což bylo na konci loňského roku. A tam tehdy se ještě dalo trošku hovořit tímhle způsobem, co jste naznačila. To znamená, že oni v podstatě jim to padlo do klína, ten rozpočet Fialův, a v tu chvíli máte jako velmi omezené možnosti, co s tím můžete dělat. To znamená, vy například jako nemůžete už zvýšit daně, nemůžete snížit mandatorní výdaje, protože ty už jsou prostě v zákoně takhle napsány. A tam jako ta možnost vaše přesouvat peníze z jedné strany na druhou je velice malá. Tohle to absolutně neplatí. Od čeho máme vládu a poslance, než od toho, aby si ty škatulky upravili, jak by chtěli. To znamená, pokud oni v lednu se znali, a tehdy už to bylo zřejmé, že jim prostě ta pravidla neumožňují naplnit nějaká jejich programová kritéria, tak oni mohli změnit cokoliv. Oni mohli zvýšit daně a najednou máte peníze na co chcete. Si od toho vládnete, od toho máte většinu ve sněmovně, tak prostě si zjistíte, že naše republika nemá podle vás na zdravotnictví nebo školství, což mimochodem se tehdy vyvrátila docela suverénně Národní rozpočtová rada, což je ten orgán, který přesně tohle má v popisu práce. Ale dobře, pokud trváte na tom, že najednou se vám hroutí stát a nemáte na policisty a nemáte na důchody, no tak to je zřejmě teda trvalý problém, který si žádá trvalé řešení, tak to řešení není, tak si nafoukněme deficit, zrušme si pravidla a z těch půjčených peněz to zaplaťme, tak pak asi budeme muset zvýšit daně, protože my nemůžeme ten stát financovat trvale na dluh. Takže říkám, já bych tuhle omluvu bych chápal s tím předchozím rozpočtem, s tím novým ne, tak prostě pokud ty peníze chybí, což říkám, je pochybnitelné, ale pokud chybí, tak je budeme muset vybrat na daních.
1: Jinak Česko dostane 897 milionů eur z Fondu Evropské unie v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Požádali jsme o to v dubnu. Čerpání těchto prostředků je vázáno na plnění cílu a závazku, které republika formulovala ve svém národním plánu obnovy. Jedná se třeba o investice nebo reformy. Tak na co je využijeme, nebo bychom měli využít, pane Hradile?
0: Tak já předpokládám, že většina toho už je alokována, rozdrobena do těch jednotlivých projektů. Ty oblasti, do kterých to jde, tak samozřejmě všechny jsou bohulibé, nebo jako těžko by někdo vypsal dotační projekt, který nezní dobře, takže jestli se nemýlím, tak tam dominují věci, jako je digitalizace, jako jsou právě energetické úspory a tak dále. Takže nakonec si z toho zřejmě můžete představit všechno od tramvají, které jezdí po Praze, až po zateplení nějakého úřadu. Takže potud můžeme jenom doufat, že ty peníze tam byly alokovány nějak rozumně a jediné, co si vybavuju, že historicky byl náš problém s evropskými dotacemi a jenom doufám, že tentokrát to není ten případ, je, že my jsme právě měli tendenci vždycky rozdrobit až příliš, že se vždycky dává ten příklad mezi námi a Polskem, že my, když jsme čerpali evropské peníze, tak jsme si z nich opravili 500 malých náměstíček a Poláci tam postavili jednu velkou dálnici. To znamená, že jsme skutečně měli jako tendenci se zaměřovat na až příliš malé drobky, které jsou snadněji administrovatelné a uspokojíte jaksi větší množství jednotlivých žadatelů. Ale ten výsledný ekonomický přínos z toho zůstává trošku pochybný, tak jenom můžeme doufat, že tentokrát to je vymyšleno lépe.
1: Podívejme se ještě na závěr na situaci, respektive vývoj spotřebitelských cen. Meziročně vzrostly v červenci o 1,7%, což bylo 0,2% více než v červnu. Podepsaly se na tom zejména ceny pohonných hmot a potravin. Tak proč je máslo nejlevnější za posledních 16 let, pane Hradile?
0: Tak to vám konkrétně u másla neřeknu, to byste asi musela spíš do mlékárny. U těch potravin obecně je problém, že oni následují jaksi časem nepredikovatelné výkyvy, právě třeba jako je tohle, že vám teda najednou spadne cena másla a jasně zpětně to dokážete zřejmě dohledat k nákladové situaci a k tomu, jaká byla sklizeň a potom, jak dostupná byla krmiva, včetně energií a tak dále. A takže u těch potravin neřeknu vám, proč konkrétně máslo nahoře nebo dole. Co nás vždycky zajímá u té inflace v souvislosti s potravinami, je, že my právě spíše tohle odmýšlíme, jak si soustředíme se na tu inflaci právě očištěnou o potraviny, že je dáme úplně pryč, dáme pryč přesně věci, jako jsou pohonné hmoty, protože tam je ten problém stejný, oni vám fluktují na základě toho, co napíše Donald Trump na Twitter, takže oni vám jako moc nevypovídají o té samotné inflaci. Podobně většinou odmýšlíme i věci, jako je právě třeba státní zásah ve smyslu odpuštění těch poplatků za obnovitelné zdroje energie, protože zase to je taková jako náhodná věc, kdy prostě politik si něco usmyslí a změní to. Takže my, když studujeme inflaci, tak odmýšlíme všechno tohle a najednou to číslo přestává vypadat tak hezky. Těch 1,7%, které jsme zaznamenali v červenci, když odmyslíte všechny tyhle věci, tak se z něj stává nějakých 3,0%, a to je ta jaksi skutečná inflace, která nás zajímá a která právě nezávisí na tom, jak konkrétně se zrovna urodilo něco v Maroku nebo jak moc pršilo ve Středozemním moři, takové ty náhodné výkyvy. To znamená, ne, že bych chtěl zakončit pesimisticky, ale doporučoval bych úplně se nenechat ukolébat tím, že ta inflace je takhle nízká, protože ta skutečná, ta, která vás nepřekvapí ze dne na den, z měsíce na měsíc, je pořád u trojky, což je spíš výše, než bychom chtěli.
1: konstatuje hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil. Já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Vám taky, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Resort financí ale nechce peníze navíc uvolnit, vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal 2. půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádržích dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Zaměřuje se hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Právě zpoždění je podle stanice CNN považované za první kontroverzi nové vlády v čele s konzervativním prezidentem Abdelardem de la Espriellou, který se úřadu ujal teprve v pátek. Dosavadní bilance pondělního zemětřesení je bezmála 240 mrtvých, skoro 300 lidí úřady pohřešují. Americký imigrační a celní úřad ICE chce pro své agenty nakoupit rukavice schopné vydávat elektrické šoky. Přístroje po kontaktu s kůží mají podle stanice CNN vydat napětí až 380 voltů a omezit zasaženému koordinovaný pohyb. Prezident Donald Trump loni prosadil razantní navýšení rozpočtu ICE. Agenti současně za jeho vlády čelí kritice za častá neoprávněná zatčení a mnoho případů střelby na přistěhovalce i americké občany. Zemřeli tak nejméně 4 lidi. A další část výškové požárem zničené budovy 34 ve Zlíně se dnes dopoledne zřítila a padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá dlouhé zdržení, hlavně pro řidiče kamionů. Zpomalují za 9 kříži okolo kilometru 174 a k omezení u D2 jedou až 3 hodiny. Osobní auta v levém pruhu jedou mnohem rychleji, brzdí okolo Kývalky, pak i přímo v Brně za sjezdem na výstaviště. Jedete-li v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti, připravte se na 20-minutovou kolonu od sjezdu do Evropské až do zúžení u Aviatické. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území měří kolem 24 a na horách je kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
4: I ve čtvrtek 13. srpna je po půl druhé právě ten správný čas na poslech magazínu o novinkách ve vědě, výzkumech a inovacích, čas na pořad Věda Plus. A jaká témata dnes rozebereme? Mikrovlnná trouba a opravy silnic, jak na první pohled nelogické spojení úspěšně funguje na našich cestách. O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích, kvůli suchu a horku začaly už teď schazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. O kolik procent mladých stromů uhynulo třeba v brněnských městských lesích. Máte rádi kávu? Vědci už mají po desetiletích sporu jasno, je nebo není pro zdraví škodlivá. A co všechno by se mohlo vyrábět z mořských řas a můžou nahradit materiály vyráběné z fosilních zdrojů? I na to vám odpovíme. Příjemný poslech Vědy Plus přeje Štěpánka Martanová.
3: Věda Plus.
4: A První téma začínáme na silnicích. Silničáři teď v létě totiž připravují více než 55 tisíc kilometrů napříč Českem cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtloků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
5: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle a ten obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát s tím, že neohřívá teda jídlo, ale ohřívá vlastně ten asfalt po okraji 10 cm toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
6: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
5: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a tím dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku té spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná. Jo?
6: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
7: Ten technický zásah má podstatně delší životnost, trvanlivost toho účinku, než takové ty v zimě především běžně používané metody. Životnost tady té výspravy je klidně 2-3 roky, možná 4.
6: A teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení přesně kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
8: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
6: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
8: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
6: A tady je pěkně teplo.
8: Nahříváme směs v mikrovlnné peci na 160 až 170 stupňů. Tady vidíte vlastně nahřátou směs připravenou na pokládku.
6: Takže se vlastně navenek nepracuje, ale uvnitř se tady opravdu jede. A mezi tím se nahřeje i okraj toho stávajícího povrchu asfaltového.
8: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
6: Tak možná pojďme zase dolů k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj. A tady vlastně na displeji i vidíme, jak dlouho ještě bude ohřívat.
8: Mikrovlnný cestář má 12 magnetronů, který vlastně, když pracují, tak se zahřívají. Vytváří mikrovlnný záření, vlny, a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
6: My tady vidíme na displeji vlastně teplotu jednotlivých magnetronů. Na tom prvním je 96 a postupně se to zvyšuje, až na tom posledním je 129.
8: Který mají nižší teplotu, tak jsou vlastně na obvodě stroje. Čím jsou vlastně blíž ke středu, tak mají teplotu vyšší.
6: Tak zhruba půl hodinka už uplynula a ten mikrovlnný cestář nahřál stávající asfaltový povrch.
8: Akustický signál vlastně, že ten časový interval vypršel.
6: Teď se přístroj nadzvedává a odjíždí z toho místa.
8: Ano, přesně tak.
6: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale co říká termokamera?
8: Vidíte, jsou tady rozdílné teploty, je to od 110 stupňů, maximální tady je 140 stupňů nahřáto, což je v pořádku a může se začít zapravovat.
6: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá ta plocha se zarovná.
8: Dá se do distančních tyčí, stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
6: Dneska večer už nikdo nepozná, že jste tady pracovali, protože tady bude i vodorovné dopravní značení.
8: Pozná to jenom podle barvy asfaltu, že je čerstvej, novej.
6: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Každoročně jsou letní měsíce ideálním časem pro opravy silnic. Ty letošní se ale vymykají. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsme jen od začátku srpna zažili 31 tropických dnů. A často teploty stoupaly až ke 40. Jak velký je to problém při opravách cest? A to nejen z hlediska dělníků, ale i materiálu a technologií. O tom teď budeme mluvit s Petrem Močejnem z katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Letošní prázdninové teploty se často pohybují kolem 35 stupňů ve stínu. Jak to ovlivňuje opravy silnic?
9: No, máte pravdu, jsou to vysoké teploty. My bychom asi tu odpověď bych mohl rozdělit na dvě části. To je, my máme asfaltové vozovky, těch asi 99% z hlediska délky, takže pojďme nejdřív k ním. Tam to až takový velký problém není, protože tomu těm asfaltovým směsím vlastně ta vysoká teplota při tom provádění oprav nevadí. Jediným Problémem je délka chladnutí té asfaltové směsi. I v té reportáži zaznělo, že vlastně když ta směs nebo ta oprava vychladne na 40 stupňů Celsia, tak se může otevřít provoz. Stejně to může mít i při těch jiných technologiích a musíme konstatovat, že ty vysoké teploty nám mohou prodlužovat třeba tu dobu toho chladnutí klidně o 2 až 3 hodiny. To znamená, když v některém místě bych třeba pokládal i 2 nebo 3 konstrukční vrstvy, tak se mi může stát, že díky těm vysokým teplotám to během jednoho dne nedokážu stihnout tu opravu a bude to mít nějaké další důsledky z hlediska dopravních opatření na té komunikaci. Hmm,
10: takže to vlastně může prodloužit ty opravy silnic.
9: Přesně tak.
10: Hmm. Musí se dělat nějaká opatření při práci s cementobetonovými deskami, které se používají na dálnicích?
9: Tak tam, kde bude beton, takže můžeme říkat, že to budou cementobetonové kryty, budou to nějaké hydraulicky stmelené materiály, tak tam se skutečně z hlediska té vysoké teploty dostáváme do problému, protože při té realizaci té opravy nebo té pokládky nesmí být teplota betonu vyšší jak 30 stupňů Celsia. To znamená, že už se dostáváme do problému například, že někde na těch skládkách kameniva při těch vysokých teplotách se nám to kamenivo klidně může ohřát na 35-40 stupňů Celsia a vlastně my ten beton nejsme schopni vyrobit. Musíme prostě čekat do nějakých, můžeme vyrábět prostě v pozdních odpoledních hodinách nebo brzo ráno nebo třeba i v noci, kdy musíme dodržet tenhle ten základní požadavek, to znamená to 30 stupňů Celsia. Můžeme si vymyslet nějaké opatření, stán, do kterého budeme foukat studený vzduch, jako takovýhle teoretické věci jsou, ale je to spíš otázka organizace těch prací, které se prostě musí přesouvat buď do brzkých ranních hodin, anebo i klidně noční práce.
10: Hmm, takže je to řešení tedy přesunout, upravit ten čas těch prací?
9: Je to tak, je to tak. Je to možné, ale je to náročné. Musíme si uvědomit, že i ten vyrobený materiál musíme na to místo dovést a třeba některé, řeknu, města, vesnice prostě jsou proti tomu, protože ta doprava vás omezuje z hlediska hluku, v noci z hlediska hluku.
10: Když se ještě vrátíme k těm asfaltovým povrchům, jak je možné, že pod vlivem velkého horka změknou jen některé?
9: Tak my rozdělujeme, ta asfaltová směs se skládá z asfaltového pojiva, z toho asfaltu, jak říkáme, a z kameniva. A vliv na deformace, nebo jestli se nám ten asfalt dostává na povrch, má ten samotný asfalt, který má různé vlastnosti. Říkáme, že jsou to silniční asfalty, to jsou takové jako klasické standardní, které používáme na komunikace s nižším zatížením a pak máme ty modifikované, které používáme na dálnice, na silnice prvních tříd. A ty modifikované asfalty mají, řeknu, lepší citlivost nebo lepší odolnost proti těm vysokým teplotám. No ale musíme si uvědomit, že historicky ta vozovka má nějakou svoji životnost, 10, 15, 20 let. To znamená, historicky jsme používali nějaké materiály, které nejsou schopny odolávat těm zvýšeným teplotám v dnešní době. Takže budeme muset při tom návrhu výroby asfaltových pojiv i na tuhletu teplotní změnu reagovat.
10: Jste mi přesně nahrál na další otázku. Chtěla jsem se zeptat, jestli tuzemské silnice a dálnice jsou navržené na klima, které vlastně jsme znali před 20-30 lety, nebo už teď právě projektanti musí počítat s výrazně vyššími teplotami, dalšími vlnami vedat a reagovat vlastně na to počasí.
9: Tak vlastně jste ji odpověděla. Máme nějaké teplotní mapy, sledujeme změnu těch teplot a reagujeme v našich předpisech právě na zvyšování teplot využíváním nějakých modifikovaných asfaltových pojiv, které těm extrémům, jako jsou tentokrát v létě, budou lépe odolávat.
10: Hmm. Pokud budou ty tropické dny v budoucnu častější, znamená to i vyšší náklady na údržbu a opravy silnic?
9: No určitě ano. Protože bavíme se o tom, že 99% délky naší silniční sítě jsou asfaltové vozovky a ty prostě mají, řekněme, mají prostě problém tak jak fungují z hlediska deformací, nám měknou, neustále nám narůstá dopravní zatížení, takže logicky budeme muset zvyšovat náklady na tu údržbu a opravy vozovek.
10: O tom, co dělají tropické teploty a letošní léto se silnicemi, jsme rozebrali s odborníkem na silnice Petrem Moučinem z katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Díky za to a hezký den.
9: Děkuji vám, mějte se hezky.
10: A u extrémně teplého počasí zůstáváme, ale míříme do přírody. Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Přesně takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili, třeba v lesích okolo Brna.
11: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
12: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
11: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
12: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
13: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
12: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
11: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
12: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
11: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
12: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
11: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
14: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
11: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
14: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
11: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A Vědu Plus posloucháte ve 13 hodin a 48 minut a teď nabídneme nějaké dobré zprávy. Tedy minimálně pro ty, kteří se rádi napijí kávy. Vědci se po desetiletích sporů snad konečně shodli na tom, že káva je zdraví prospěšná. Píše o tom web Scientific American a my si o jeho závěrech řekneme víc s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Vítej.
15: Děkuju a dobrý den.
10: Takže je to definitivní, je káva zdravá?
15: No v zásadě ano. Scientific American cituje pestrou škálu studií a metastudií. Mluvil se jejich autory a dospívá k závěru, že to tak je. Ale jak to v podobných případech bývá, je tu spousta ale a pokud. Ovšem trend z poslední doby je dost jasný. Jen od začátku letošního roku autoři článku objevili hned 3 studie, které prokazují prospěšný účinek kávy na snižování rizika demence, taky nemocí rozměr jater a dokonce i střevního mikrobiomu.
10: A co třeba vysoký tlak, který byl v minulosti s nadměrným pitím kávy spojovaný? Ani toho se není třeba bát?
15: I na téhle frontě máme dobré zprávy. Organizace American Heart Association, to je taková organizace nezisková, která financuje výzkum v oblasti kardiovaskulárních nemocí, právě minulý týden vydala studii, podle které káva nemá škodlivé účinky na srdce a dokonce může být pro srdeční činnost prospěšná.
10: A co když mi káva chutná se třemi cukry a taky pořádnou dávkou smetany?
15: No tak tady už se dostáváme k těm pokud a ale, které už jsem zmínil před chvílí. Cukr určitě není zdravý a smetana nebo mléko to jsou tuky, takže taky potenciální problém. Stejně problematické je i nadměrné pití kávy. To je už trochu individuální, ale autoři zmíněné studie dospěli k závěru, že 5 káv denně je ještě v normě a přispívá ke snižování rizika infarktu, diabetu, mrtvice nebo srdečních arytmií.
10: Pro mě jsou to zatím dobré zprávy, já mám maximálně 2 kávy denně, i když tam mám teda to mléko. Každopádně, je to docela hodně pestrá škála prospěšných účinků, které se vyjmenoval. Čím to, že v minulosti lékaři a vědci ale tvrdili opak?
15: Pití kávy se dokonce spojovalo s výskytem rakoviny slinivky a ještě před 10 lety americké úřady vedly kofein mezi látkami s potenciálně karcinogenními účinky. Za tím posunem stojí lepší vědecké poznání, založené na větším počtu studií s větším počtem účastníků. Jejich závěry už taky nejsou tak zkreslené dalšími faktory, jako je prostředí, stres nebo předchozí zdravotní stav těch účastníků studií. Ono je velmi obtížné nějaký konkrétní účinek připsat právě kávě, vzhledem k tomu, že každý člověk za den vypije a sní spoustu jiných věcí, teda v případě, že nemáme skutečně velký vzorek lidí do těch studií.
10: Takže lékaři teď budou kávu naopak doporučovat?
15: No to asi ne, nebo určitě ne plošně. Jeden z autorů studie pro American Heart Association, Gregory Marcus, dokonce přímo varuje před dalekosáhlými závěry nebo nějakým doporučováním, že by kávu měli pít všichni. To už dnes, ale mimochodem lidé prakticky dělají. V západním světě pijí kávu denně v průměru asi 2/3 dospělých a na celém světě se každý den vypíjí asi 2 miliardy šálků. Americký kardiolog Marcus taky říká, že bychom se neměli nechat strhnout k tomu, abychom věci, jako je káva, hodnotili černobíle, jen jako jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné. Taky bychom měli upřesnit i to, co jsme říkali na začátku. Káva může být zdraví prospěšná, ale záleží na kontextu a nic se nesmí přehánět.
10: Matěj, už jsi měl dneska kávu?
15: Ještě ne.
10: A dáš si kávu?
15: Čeká mě.
10: Ano, určitě Matěje Koláře z naší zahraniční redakce Káva čeká, protože nám přišel říct, že káva je vlastně pro zdraví prospěšná. Díky za to.
15: Já děkuju.
10: Den.
15: Naslyšenou.
10: A 13 hodin 52 minut se podíváme ještě na jedno, dá se říct, gastronomické téma. Minimálně aspoň trošku vyrábět z mořských řas potraviny, kosmetiku, sportovní výživu anebo třeba stavební materiály. Přesně to chce nový evropský projekt Salina. A zapojili se do něj i vědci ze Zlína. Řasy chtějí využít jako obnovitelnou surovinu, která by mohla v řadě případů nahradit materiály vyráběné z fosilních zdrojů. A více už si teď povíme s hlavním ředitelem projektu za Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati Jiřím Pechou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
10: Pane Becho, proč právě mořské řasy? V čem jsou tak zajímavou surovinou?
16: No, proč právě mořské řasy? Zajímavé jsou v tom, že vlastně v Evropě se jedná o doposud moc nevyužívaný zdroj a myslím si, že není bez zajímavosti, že když se podíváme na celosvětovou spotřebu a vůbec produkci mořských řas, tak v Evropě produkujeme asi jenom 1% mořských řas, přičemž většinou se jedná o sběr volně rostoucích druhů. Zkrátka a dobře, to příliš dobře zatím neumíme, což je ambice tohoto projektu to změnit.
10: A podaří se to změnit, ta vaše ambice?
16: Já doufám, že ano. My teda samozřejmě tady v České republice nejsme zodpovědní za pěstování mořských řas. To moře nám tady chybí, ale pevně věřím tomu, že se to změnit podaří. Protože v rámci projektu máme několik vlastně míst, kde ty řasy se pěstují různými způsoby a ty místa sahají od Středozemního moře po severní ledový oceán, Atlantik, vlastně studujeme různé podmínky.
10: Ano, na tom projektu spolupracuje 11 evropských zemí a jak jste přesně říkal, Česká republika žádné moře nemá, takže otázka je jasná, jak se do něj zapojí právě zlínští vědci.
16: No, dneska je to vlastně evropský projekt Horizon, tyto projekty jsou velmi multioborové a právě naším úkolem je izolovat z těchto mořských řas různé cenné látky, jako jsou třeba bílkoviny, bioaktivní látky a podobně, což je věc, na kterou se náš tým specializuje dlouhodobě. Takže my tam vstupujeme s odborností získávání těch cenných látek, nikoli pěstování, to přenecháváme kolegům, kteří jsou na to odborníci.
10: A co všechno dnes dokážeme z mořských řas vyrobit a které jejich využití má podle vás vlastně vůbec ten největší potenciál?
16: Tak dneska samozřejmě mořské řasy, zejména v asijských zemích, jsou používány kulinářsky. Konec konců každý, kdo si dal sushi, tak se určitě s mořskou řasou setkal i u nás. A druhá velká oblast je, že se získávají třeba želírující látky, jako je agar a podobně. A jaké využití hodnotím jako nejvíc perspektivní, když se budu dívat do té budoucnosti v rámci toho našeho projektu, tak doufám, že využití cenných látek z řas v kosmetice bude perspektivní a stejně tak by mělo dojít vlastně k vývoji tapas, to znamená přímo upravených pochutin, kdy samozřejmě budeme bojovat s určitým konzervatismem evropského konzumenta, který na řasy není úplně zvyklý.
10: Co to znamená? Buďte konkrétní. V jaké míle by se třeba ty řasy mohly objevit, když říkáte, že jsme konzervativní tady v Evropě? Vy jste říkal, že jsme v Evropě, co se týká těch mořských řas, konzervativní, tak v čem třeba byste chtěli ty potraviny z těch mořských řas tady v Evropě vlastně nalákat, nabízet, aby jsme si na ně tady více zvykli?
16: Tak jednak je to v rámci propagace a jednak samozřejmě pro nás ta chuť pro spoustu lidí je exotická, takže v rámci toho vývoje budou provedeny panely s konzumenty různých těch výrobků. Vlastně budeme hledat cestu, jak tu chuť vyladit tak, aby byla co nejvíc přijatelná právě pro toho evropského konzumenta.
10: Dobře, a úplně stručně, dá se říct, v čem vidíte hlavní výhodu využití mořských řas?
16: Já tu výhodu hlavní vidím v tom, že jsou tam cenné látky, které vlastně nejsou v jiných zdrojích, takže můžeme získat opravdu jako bioaktivní látky, které podporují zdraví. A druhou velkou výhodu a vlastně i motivaci toho projektu vidím v tom, že je to opravdu nový zdroj suroviny, nový zdroj látek, kdy nepotřebujeme půdu, kultivujeme přímo v moři, takže je to vlastně nová možnost suroviny, nová možnost soběstačnosti pro Evropu.
10: Na druhou stranu, ale i to oteplování moří, ke kterému dochází v posledních letech, by mohlo mít teoreticky vliv na ty mořské řasy. Nemůže se stát, že třeba jich bude, až se na ně zvykneme více, že jich bude pak třeba méně?
16: Myslím si, že ne, protože plochy moří jsou velké. Tady se možná maličko dotknu toho, že i naše moře v Evropě bývají znečištěné eutrofizací zkrátka a dobře, třeba když se vypouští splaškové vody a podobně. A i to je oblast, kde ty mořské řasy, jejich kultivace může pomoci, protože když rostou, tak se vlastně čerpají ty částečně nežádoucí nutrienty z té vody a ta rostlina z nich vytváří svou biomasu. A je to i jedna z věcí, která se v tom projektu má zkoumat, jakým způsobem ty řasy vlastně pěstovat tak, aby to bylo šetrné vůči tomu prostředí. Protože třeba ve světě se běžně ty řasy pěstujou, ale často způsobem, který není příliš šetrný k těm mořským oblastem.
10: Tak nám řekněte, jak složité je řasy vypěstovat a následně zpracovat tak, aby se jejich využití skutečně vyplatilo.
16: No, to je dobrá otázka. Pravdou je, že jak jsem říkal, my máme trošku jiný úkol, takže na tohle nejsme skuteční fundovaní odborníci, řekl bych, ale je to určitě zajímavá část, protože každá řasa vyžaduje maličko jiný přístup a většinou ty řasy se kultivují, nebo je to jeden ze způsobů, kdy vlastně z malých buněk se skultivuje řasa a ta se potom nasadí vlastně na provazy a z těch provazů jsou udělané zádržné systémy v moři, kde ty řasy postupně rostou a potom se sklízí. A vlastně v rámci toho projektu se budou testovat různé kultivační systémy i třeba vlastně s pohyblivou hloubkou od hladiny, tak aby jako v rámci podmínek, které jste zmiňovala, třeba oteplování, ty podmínky pro to pěstování byly co nejlepší.
10: Jak chtějí vědci z mořských řas vyrábět potraviny, kosmetiku anebo stavební materiály, tak to nám popsal Jiří Pecha z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Baťy a já vám za to děkuji.
16: Taky děkuji, naslyšenou.
10: Sucho, káva i mořské řasy, tolik byla nabídka dnešní Vědy Plus a pokud jste ji nestihli, můžete se k dnešnímu vydání vrátit třeba v archivu na webu plus.rozhlas.cz anebo ve večerním vysílání Plusu. A je 14 hodin, čtvrtek 13. srpna a začíná odpolední Plus a co jsme přichystali?
3: Český rozhlas Plus.
10: Stát dnes testoval s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, v loni při sněmovních volbách kolabovala. Obstojí letos na podzim během komunálních a senátních voleb. Italská sopka Etna nadále chrlí lávu a popel, kterým komplikuje leteckou dopravu. Nehrozí bezprostřední nebezpečí obyvatelům a turistům a kolik spou je zrušených? Kdy se lidé bydlící u Opavy na Bruntálsku dozvědí, jak se bude upravovat koryto řeky, aby je uchránil od další povodně? A už skoro měsíc neplatí státní regulace pohonných hmot, jaké jsou aktuální ceny u čerpacích stanic a jak budou vypadat do konce prázdnin? Tolik naše nabídka a teď je čas na zprávy, které odpoledne připravuje Martin Matějka.
2: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 14 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už teď již voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
12: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
11: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
14: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
11: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pomocník. Oznámili to ukrajinské železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo také na ukrajinský říční přístav Izmajel, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 z více než 130 ruských dronů. Ruský prezident Vladimír Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal také na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě ostře protestuje.
17: Japonci nevnímají Putinovu návštěvu Kurilského ostrova Etorofu jen jako politický problém. Podle nich je to osobní urážka celého národa, protože ruský prezident ji načasoval přesně na dny, kdy Japonsko slaví buddhistický svátek Obon. Tři dny si teď připomínají, že duše se mají i po smrti vracet domů a Kurilské ostrovy dodnes chápou jako násilím sebraný domov pro tisíce lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jejich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána. Další informace přidáme v odpoledním plusu v této půl hodině. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedl americký prezident Donald Trump. V roli mluvčí Levitová končí, aby se mohla více věnovat své rodině. Do Bílého domu se vrátila teprve nedávno po krátké pauze, když se jí v květnu narodilo druhé dítě.
18: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí osmou ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Pod ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
5: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
6: Přibližuje Ondřej Rušik vás z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
7: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
6: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: A hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel.
19: Kolej Yesterday.
20: Prázdnou ulicí na kolej.
19: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem velmi opatrně před Roudnicí na 25,5 kilometru havarovalo nákladní vozidlo a převrátilo se na bok. Na místě zasahují záchranáři, projíždí se pouze jedním pruhem, začíná se tvořit kolona, zatím se zdržíte okolo 10 minut. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova čekejte zdržení kousek za sjezdem na D35. Před Olšany u Prostějova na 34. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Nedá se projet pravým pruhem. I tam je kolona přibližně na 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna přetrvává kolona kamionu za Domašovem z kilometru 169. Několik hodin se sunou až do omezení u exitu 196 Bratislava. Osobní auta brzdí až u Popůvek na kilometru 184. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Poledne převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území měří kolem 24 a na horách je kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
10: A to ve čtvrtek 13. srpna a dnes se Štěpánkou Martanovou. Zapojili jste se do zátěžového testování e-dokladů a fungovalo všechno, jak mělo. Jak z našeho vysílání víte, stát se ve 13 hodin spolu s uživateli aplikace pokusil vytvořit co největší zátěž systému. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce mít totiž jistotu, že aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Loni při sněmovních volbách e-doklady totiž skolabovaly. Přihlásit se do aplikace zkusil taky náš reportér Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
10: Vojto, povedlo se to.
0: Já jsem to zkusil několikrát. Přesně ve 13 hodin jsem se tam dostal. Později už to chvíli trvalo, než se ta aplikace načetla. Zkoušeli jsme to s šéfem digitální a informační agentury Robertem Urbanem.
21: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady a klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
22: Se zatím načítá. Probíhá přihlašování, výborně. Vidíme teda docela významné latence.
21: Zpožďuje se to. Ale zdá se, že teda ta aplikace něco dělá.
22: Ano, zatím probíhá přihlašování, výborně. Takže já jsem se dostal do kladu, trvalo to zhruba 30 vteřin, řekněme. Je tam ta latence velká, ale v dokladu jsem QR kód se zobrazil.
21: Takže my dva bychom se u voleb prokázali.
22: My dva bychom se v tuhletu chvíli u voleb prokázali si s tou dávkou trpělivosti v řádu desítek vteřin, ano.
0: Takhle tedy vypadal náš test s Robertem Urbanem. Některým uživatelům nicméně ta aplikace mohla hlásit i chybu. Mohlo to být ale i tím, že ji třeba neměli aktualizovanou.
10: A ty jsi o problémech té aplikace pak se šéfem digitální a informační agentury mluvil. Co se teď bude dál dít?
0: DIA musí ten test vyhodnotit. Mě zajímalo, jestli to u voleb tedy fungovat skutečně bude a jestli už taky máme ta čísla. Kolik lidí se do testu nakonec zapojilo, stát totiž původně chtěl, očekával nějakých 40 tisíc přihlášených.
10: Tak si část toho rozhovoru teď pojďme poslechnout.
22: Za těch 24 hodin máme zhruba 10 000 unikátních peněženek, to znamená unikátních uživatelů, kteří se přihlásili. Vygenerovali zhruba 32,5 tisíce přihlášení.

0: tu analýzu budeme moci zaměřit na konkrétnější problémy a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama. Víme, že tahle ta akce je pro zejména ty backendové systémy poměrně zatěžující.
1: My jsme to tady zkoušeli, ale taky jsme se tam v některých situacích nedostali. Dá se říct obecně, jestli ten systém může být při těchto volbách funkční už teď, nebo je to zatím předčasné?
0: To zatím předčasné. My si budeme muset zanalyzovat ty skutečně naměřené počty v tom takzvaném píku, to znamená přesně v tu 1 hodinu, a skutečně to ověřit proti nějakému nasimulovanému provozu, včetně těch ověřovatelů na úrovni okrskových komisí.
1: A jak dlouho to vyhodnocování bude trvat? Budeme před těmi volbami zkrátka jistotu mít?
0: No, to je hodně sugestivní otázka. U IT systému samozřejmě nikdy nemáte 100% jistotu. Nicméně určitě budeme doporučovat určité kroky, to znamená provést si aktualizaci aplikace, provést si zkontrolování všech těch přístupových údajů. To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe. Já určitě půjdu s plastovou kartičkou.
1: Dobře, takže doporučení šéfa digitální a informační agentury je vzít si sebou raději i ten plastový doklad. Můžete popsat možná, čím je to delší načítání té aplikace, jestli je to něco, co se možná podaří odstranit, nebo na co se lidé zkrátka musí připravit, že se to může načítat třeba i minutu?
0: My jsme byli připraveni a měli jsme naškálované prostředí tak, abychom odbavili co nejvíce těch požadavků, čili to zpoždění budeme muset opravdu zkoumat poměrně důkladně. Vypadá to skutečně, že to bude na úrovni jednotlivých transakcí, jednotlivých volání.
2: Uzavírá Robert Urban v rozhovoru s kolegou Vojtěchem Tomáškem a vyhodnocení testu e-dokladu budeme samozřejmě i dál sledovat. A ve 14 hodin a téměř 13 minut z Česka míříme do zahraničí. Stovky zrušených spojů, tisícovky uvizlých cestujících, letiště v italské Catánii omezuje provoz kvůli sopce Etna, která chrlí lávu a popel. Detaily má Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne, Martine.
3: Taky zdravím, hezké odpoledne.
2: Nepředstavuje Etna bezpečnostní hrozbu pro obyvatele a turisty? Kolik spojů už letiště zrušilo?
3: Tak nejdřív té druhé otázce. My máme aktuální informace. Bylo zrušených zhruba 700 spojů za ten poslední zhruba týden nebo 8 dnů. A teď mi přišla před chviličkou SMSka z letiště Praha a potvrzovali taky zrušení dvou spojů, dva lety na spojení s Catánií za poslední týden. Takže to je teda ta informace aktuální, jak o tom, jak je to na letišti v Praze. Zhruba 400 dalších letů bylo směrovaných na další letiště, ať už do Palerma, Komíza, Trapány. Je to samozřejmě velká komplikace, protože letiště v Catánii, můžeme říct, že to je taková vstupní brána na ostrov na Sicílii, takže tam uvízly skutečně desítky tisíc cestujících turistů a mezi nimi i třeba turistka z Říma.
4: Měli jsme už odletět, ale zrušili nám spoj, uvízli jsme tady a hledáme jiné řešení. Asi budeme muset jet autem. Letecká společnost se na nás vykašlala, nemáme žádné informace a nevíme, jestli nám něco proplatí.
3: Ty už si to vlastně říkala, Etna nadále chrlí lávu, naštěstí do neobydlených částí Sicílie, ale co se objevuje, takže turisté i lidé místní vyhledávají průvodce a chtějí se dostat té sopce co nejblíže, tak aby se mohli podívat na tu lávu. Je to taková turistická atrakce, samozřejmě místní úřady, tamní úřady upozorňují na to, že je tahle ta cesta vždycky na vlastní nebezpečí. A druhým problémem, který doprovází samozřejmě erupci, tu aktivitu, samozřejmě Etny, tak to je popel. Popel, který se dostává nejenom samozřejmě nad Sicílii, ale taky třeba do okolní Malty nebo na sever Afriky, a ten právě komplikuje tu letovou dopravu.
2: Letiště omezuje provoz už přes týden. Jak výrazně to komplikuje turistickou sezonu? Jak vysoké jsou škody?
3: Je to velká komplikace na letišti. Jak už jsme říkali, uvízly desítky tisíc cestujících, nemohou se dostat ze Sicílie, tedy letecky, takže využívají jiné možné cesty, ať už autem, autobusem nebo vlakem. Ty komplikace samozřejmě jsou velké i pro ten celý cestovní ruch, byť tedy někteří cestující turisté tam jsou nuceni zůstat delší dobu, tak jiní zase ruší své pobyty. A samozřejmě podle serveru Corriere della Sera je to velká komplikace pro tamní turistický ruch, takže skutečně restaurace, hotely, ubytování, ty škody podle tohoto serveru se pohybují v rozmezí od 12 do 24 milionů eur. Je to už samozřejmě i taková komplikace, nebo samozřejmě je to i politické téma, protože ministr civilní obrany, ochrany Nelo Mezumeči, tak on kritizoval tamní úřady

0: toho důvodu, že to, že Etna je aktivní, to není nic neobvyklého, stává se to, ale to, že letiště nemůže fungovat, tak to by se nemělo stávat, a taky navrhoval vlastně ještě v roli regionálního politika, aby se tohleto letiště, které je vstupní branou do Sicílie, tak aby se přemístilo, a tímto způsobem i kritizoval místní politiky.
1: A Martine, jak dlouho zůstane letiště v Katánii uzavřené?
0: Mělo by to být už jenom pár hodin do noci, konkrétně do 2:00 ranní, ale ta situace se samozřejmě může ještě vyvíjet.
1: Tolik sobce Etna, Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Díky.
0: Taky děkuju, naslyšenou.
1: A teď míříme zpátky do České republiky. Koryto řeky Opavy se na jejím horním toku má změnit. Terén na Bruntálsku teď zkoumají projektanti, aby navrhli takové změny, které ochrání tamní obyvatele před povodněmi. Ta zatím poslední postihla kraj nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy před 2 lety. První verze projektu mají být hotové už v říjnu, samotné opravy koryta pak mají skončit nejpozději v roce 2030.
2: Já bych byla moc ráda, aby jsme měli jasnou informaci, jak to bude dál.
3: Hana Vytázková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota.
2: A my nevíme, jestli dělat si ploty nebo se o ten pozemek přestat starat.
3: Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
4: No, aby jsme dokázali provést větší povodňové vody tím územím, tak je potřeba té v řece nechat větší prostor a zároveň to zastavené území nějak jakým způsobem ochránit třeba odsazenou hrází.
3: Říká nezávislý místostarosta Karlovic Martin Kočí.
4: V tuhle chvíli máme jakousi představu toho projektu, který už vznikl, který nám říká, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
3: A velice podobně přemýšlí i starosta nedalekého Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ANO, i když není tak konkrétní.
5: A nám jde samozřejmě o maximální možnou ochranu obyvatela majetku.
3: Oblast v minulosti řešila studie od agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry, které teď zadalo projekty na obnovu horního toku Opavy, se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
6: Úsecí, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
3: V přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoup pro zhnutí pro jeseníky.
7: My samozřejmě jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních, protože od roku 1997 se o tom hodně mluvilo a hodně konferencí bylo, ale reálná opatření po tom terénu byly nepřírodní. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní a vrátí se zpátky k těm lichoběžníkům vydlážděným. A to by byla opravdu zmarněná příležitost, protože ta povodeň nám dala šanci to udělat pořádně a udělat to jako efektivně.
3: Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti z povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Ve 14 hodin a 19 minut je čas na krátké zprávy z ekonomiky. Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada dodá polské firmě Huta Stalova Vola SA stovky podvozků pro víceúčelová taktická vozidla. Firmy podepsaly smlouvu v hodnotě 150 milionů eur. Dodávky mají být dokončeny do roku 2029. Meziroční míra inflace na Slovensku v červenci zvolnila tempo růstu na 3,3% a byla tak nejrychlejší od začátku loňska, oznámil to dnes slovenský statistický úřad. Průmyslová výroba v Evropské unii v červnu meziměsíčně vzrostla, a to o 0,2%. Tempo růstu zpomalilo z květnových 0,3%. V samotné eurozóně zůstala bez změny a dnes o tom informoval Eurostat. A prodej elektromobilů v celém světě v červenci meziročně vzrostl o 9% na 1,85 milionů. Růst zaznamenal už pátý měsíc za sebou. Podpořil ho vysoký prodej v Evropě a vykompenzoval tak slabší prodej v Číně a v Severní Americe. A u ekonomických témat ještě zůstáváme, protože za uplynulý týden v Česku zlevnily pohonné hmoty. Cena benzinu klesla o 1,70 haléřů na skoro 41 korun a 50 haléřů za litr a cena nafty o 60 haléřů na zhruba 44 korun za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Podle analytiků je ale situace na trhu velmi nestabilní. A my to teď s jedním z nich probereme. Ve vysílání je s námi Jiří Teleček ze společnosti XTB. Dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
1: Můžou tyto ceny vydržet až do konce prázdnin, anebo máme očekávat ještě nějaký větší výkyv a jakým směrem případně?
8: V zásadě to aktuálně vypadá, že ty ceny by se neměly v dalších minimálně těch dvou týdnech výrazně hýbat. Máme za sebou určitý pokles, ale ta situace na trhu je skutečně, řekněme, nestálá a už jsme opět svědky růstu velkoobchodních cen. I také ceny ropy, která se zase dostala v tomto týdnu na $90 za barel, takže spíše to nevypadá, že by se ta situace na čerpacích stanicích měla nějak výrazně lepšit.
1: Před necelým měsícem skončila cenová regulace a na naftu se zároveň vrátila plná spotřební daň. Jak se do aktuálních cen promítá právě tato daň a jak vývoj na trhu?
8: Tak my už jsme viděli v těch předcházejících týdnech, že se postupně, respektive velmi rychle, se ta cena dostávala zpět na tyto témy čerpacích stanic, takže z tohohle pohledu už k tomu cenovému nárůstu došlo. Ten aktuální rozdíl průměrný mezi benzínem a naftou je přibližně korunu 50, což právě hodně vypovídá z té rozdílné výše spotřebních daní. Takže máme za sebou tyhle ty pohyby, které v zásadě dávaly smysl, ale důležité je myslet na to, že z pohledu toho velkou obchodu, z pohledu toho globálního vývoje je aktuálně větší problém s dostupností nafty a to se bude nadále projevovat i v její ceně.
1: Situace v Hormuzu stále není klidná. Jednání o ukončení konfliktu s Iránem váznou. Jak to v současnosti ovlivňuje ceny pohonných hmot?
8: Já mám takový dojem, že už obchodníci tak nějak rezignovali na ty neustálé změny, které tam probíhají, ať už jsou reálné nebo domnělé, už to berou jako rizikový faktor. Dokonce už jsme viděli, že třeba Mezinárodní organizace pro energii tak už počítá, řekněme, s dlouhodobějšími výpadky z této oblasti a za mě to dává smysl, protože si nemyslím, že ten konflikt má šanci na nějaké brzké ukončení a v určité podobě může pokračovat i v dalších měsících, takže to je vlastně faktor, který dlouhodobě bude působit spíše na vyšší ceny pohonných hmot.
1: A když se podíváme na tuzemské čerpací stanice, jak vysoko jsou teď ty marže u nich?
8: Ty marže jsou zatím jako relativně příznivé z pohledu toho, že se jedná o to letní období. Ten vrchol motoristické sezony už máme za sebou, ale takový ten strach z toho, že když nám skončí ta regulace marží, takže si budou čerpací stanice rychle chtít spravit chuť a budou napalovat ty marže do nějakých velkých výšin, tak ta se naštěstí nepotvrdila.
1: Jsou letní prázdniny, lidé cestují hodně autem i po Evropě, tak když se na to podíváme v porovnání s okolními zeměmi, jak na tom jsou ceny nafty a benzínu v Česku?
8: Jsme na tom relativně stále dobře, i když období té regulace, tak jsme byli na úplné špičce v celé Evropě, respektive na velmi vysokých úrovních. Teď se ta situace mírně zhoršila, ale v zásadě pořád se držíme v té levnější polovině, ať už v případě nafty nebo benzínu, takže z tohohle pohledu je ta situace relativně příznivá, ale podobně jsou také na tom například naši sousedé v Polsku a relativně také na Slovensku, kde ty ceny pohonných hmot patří také mezi podprůměrné.
1: A pokud by pohonné hmoty znovu výrazně zdražovaly, měl by podle vás stát znovu zasáhnout a byl by vhodnějším nástrojem cenový strop, snížení spotřební daně anebo něco ještě jiného?
8: Zasáhnout by měl, ale pouze v tom případě, kdyby skutečně ty vysoké ceny nějakým způsobem negativně zasahovaly ekonomický vývoj. V případě, kdyby se lidé, řekněme, začali výrazně omezovat tu svoji spotřebu, začali kvůli toho šetřit, mohlo by to poškodit další odvětví, tak v tom případě je na místě nějakým způsobem zasáhnout, uklidnit to obyvatelstvo, ale rozhodně na těch aktuálních cenách si nemyslím, že je to něco, co by bylo potřebné. No a co se týká těch vhodných nástrojů, tak v zásadě to, co jsme tady měli v těch posledních měsících,
1: úplně stručně, nakonec, prosím.
8: Ano, přes určitou skepsi se to ukázalo relativně příznivé, takže z tohohle pohledu si myslím, že by se to dalo docela bez problémů zopakovat.
1: Tolik o cenách pohonných hmot analytik Jiří Teleček ze společnosti XTB. Díky.
8: Děkuju, naschanou.
1: Vězni v českých celách by měly mít více místa. Pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. Šlo by už o druhé odložení termínu. Původně měla pravidla začít platit už předloni, tedy kvůli pandemii COVID-19 a válce na Ukrajině rezort termín posunul na rok 2027 a podle odborných organizací ale pro změnu moc neudělal a používá stále stejné argumenty, proč to nejde.
9: Odsouzení mají mít od příštího roku ve věznicích víc místa.
10: Takhle Český rozhlas informoval o chystané změně před 3 lety.
9: Třeba cela nebo ložnice pro dva vězněné bude muset mít nově aspoň o 2 metry čtvereční navíc.
10: Situace v českých věznicích by se ale dnes dala popsat stejně. Trest za mřížemi si loni podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. To se blíží celkové ubytovací kapacitě, potvrzuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
11: Užitelnost celkové normové ubytovací kapacity se pohybuje na 95%. V některých typech věznění ovšem dochází k překročení normové ubytovací kapacity.
10: A to třeba na 120%. Kdyby upravená vyhláška a s ní nová pravidla začaly platit, prostory by nevyhovovaly. Kapacita věznic by se podle Prunerové snížila o zhruba 2800 míst. Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
12: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
10: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
13: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
10: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby, který podle Ješkové připouští i ministerstvo.
13: V současné době je významná pozornost soustředěna na realizaci náborové kampaně, jejímž cílem je oslovit nové uchazeče o služební i občanská pracovní místa a postupně snižovat dlouhodobý deficit personálu.
10: Návrh na odložení zvětšení vězeňských cel kritizuje například Asociace organizací v oblasti vězeňství, říká předsedkyně výboru asociace Jana Smichl-Skavková.
14: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
10: Smichl-Skavková ale chápe, že v současné situaci by změna nebyla možná.
14: Vedle toho vlastně to zdůvodnění obsažené teď u té vyhlášky a jejím odložení je v podstatě totožné s tím, kterým se to zdůvodňovalo už minule, jako je epidemie covidu, válka na Ukrajině.
10: V připomínkovém řízení, které má odložení prosadit, se vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Říká její mluvčí Jiří Matuška.
15: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
10: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, jestli je to pro rezort priorita. Podle Smichl-Skavkové z Asociace organizací v oblasti vězeňství by muselo ministerstvo změny začít výrazně více financovat. To se podle mluvčí rezortu Ješkové stane.
13: V následujících letech se proto ministerstvo spolu s vězeňskou službou zaměří zejména na dokončení investičních akcí a vytvoření podmínek pro plné naplnění standardů vycházejících z doporučení CPT. Committee,
10: tedy Evropského výboru pro zabránění mučení. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Resort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Bylo 14:30, je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
16: Český rozhlas Plus.
17: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. V některých místech spadlo od začátku roku jen 50-70% dlouhodobých průměrů. Informovala o tom mluvčí Jana Kučerová s tím, že státní podnik svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Pro zásobování obyvatel pitnou vodou je ale podle povodí Moravy v nádržích vody dost. Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfúzní stanici nemocnice v Benešově. Při útoku ruského dronu na osobní vlak v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny zemřeli strojvedoucí a jeho pomocník. Oznámili to ukrajinské železnice s tím, že se jejich zaměstnancům podařilo evakuovat na 340 cestujících. Rusko v noci zaútočilo také na ukrajinský přístav Izmail, kde vypukl požár. Zranění tam utrpěla 18-letá dívka. Celkově se ukrajinské obraně podařilo zneškodnit 111 z více než 130 ruských dronů. Největší prostor v celách a ložnicích si vězni zřejmě ještě počkají. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020, znovu odložit. Dva vězni by podle nich měli mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil o zhruba desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. V Trutnově večer začíná čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako podstak jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem. A Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi a v rozdělené zemi to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let oddělila od socialistického státu. Dálnice D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem před Roudnicí na 25. a 5. kilometru je po havárii nákladního vozidla dočasně uzavřená. Na místě zasahují s těžkou technikou, bude se vyprošťovat odklon dopravy je vedený na exitu 18 Mělník. Na D1 z Prahy do Brna se sune kolona kamionů za Domašovem z kilometru 169. Téměř 3 hodiny pokračují krokem až do omezení u exitu 196 Bratislava. Osobní auta brzdí až u popůvek na kilometru 180. Na D5 z Plzně do Prahy nabírají zdržení nákladní soupravy stále od Rudné z 6. kilometru. V podobném tempu se sunou i dál okruhem směrem k D1, tradičně za Ořech na 18. kilometr. V Praze před Europarkem hustne provoz v obou směrech. Od Černého mostu se zpomaluje už na východní části okruhu za D11. Od Barandovského pak na jižní spojce od Záběhlic. A Novopatská od Černého mostu zůstává plná v celé délce z konce D10 a Kekbelské. Provoz ve Kekbelské by měl být dnes odpoledne opět obnovený. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převážně jasné, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách měří kolem 21 a zítra čekejte většinou jasno a nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
18: Marocká i španělská vláda přijímají další opatření proti migraci do Evropy. Do Ceuty, španělské exklávy na africkém kontinentě, přišlo na konci července podle posledních odhadů až 80 tisíc lidí. Většina, až 90% z nich, byla do sousedního Maroka záhy navrácena. Nicméně v Evropské unii tato událost způsobila veliký rozruch, zejména v Itálii a Francii. Obě země zpřísnily kontroly na svých hranicích, přestože Ceuta není součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob. Někteří politici, včetně českého předsedy vlády, začali dokonce mluvit o vyloučení Španělska ze Schengenu. Přitom od června už v celé Unii platí dlouho připravovaný a dlouze diskutovaný azylový a migrační pakt. Je tento pakt účinný nástroj, jak migraci do Evropy regulovat? A co příklad Ceuty vůbec ukázal? Přeji příjemný poslech.
16: Pro a proti Lucie Vopálenské.
18: A mými dnešními hosty, které oba srdečně na dálku zdravím, jsou europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů Alexandr Vondra z ODS. Přeji hezký den.
19: Ano, dobrý den.
18: Jsem ráda, že se slyšíme a diskutovat bude s ředitelem České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Vítám vás, pěkný den.
20: Dobrý den.
18: Tak pánové, teď už trošku opadly emoce. Zajímá mne, co ukázaly ty události ze španělské exklávy Ceuta. Že španělské úřady situaci nakonec zvládly a v podstatě se nic moc vážného nestalo? A nebo že Španělsko naopak vyslalo natolik problematické signály, že Evropu a její jednotu v přístupu k ilegální migraci ohrozilo? Pane Rozumku, nejprve se obrátím na vás.
20: Já si myslím, že Španělsko tu situaci zvládlo jako příkladně, že vlastně téměř nikdo se nedostal na evropský kontinent a téměř všichni se vrátili zpátky do Maroka, ale myslím si, že jestli něco tato situace ukázala, tak jak velmi jsme náchylní disinformacím, že stačí prostě jedna povedená kampaň na TikToku a WhatsAppu a může to jako zmanipulovat desítky tisíc lidí a potom ta obrana se samozřejmě hledá těžko, takže je to velká lekce v oblasti dezinformací.
18: Rozumím. No a jaký postoj má Alexandr Vondra? Zvládli to skutečně španělské úřady příkladně, jak zmínil váš předřečník?
19: No tu velikou krizi do značné míry nakonec zvládli, to je pravda, ale myslím si, že ty pochvaly za to zvládnutí by neměly zastínit kritiku velmi oprávněnou toho, jak španělská vláda vlastně připravila pro tu krizi ty spouštěcí důvody. Jo, jako scházovat to jenom na nějaký dezinformační kampaně, je podle mého soudu naivní, protože Španělsko učinilo dva zásadní kroky. Za prvé na jaře, a to bylo rozhodnutí španělské vlády, které protlačila i v parlamentu, legalizovala vlastně 500 000 nelegálních imigrantů na území Španělska. A přestože asi většina z nich byli lidé z Latinské Ameriky, tak tam bylo velké množství i třeba přistěhovalců z Maroka. No a my jsme to velmi kritizovali v Evropském parlamentu už na jaře. No a pak bylo druhé klíčové rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, které vlastně vydalo verdikt, že ti lidé, kteří překonají vlastně na moři hranici, nikoliv na souši, tak v zásadě jaksi se na ně nevztahují pravidla o návratové politice. No a tohle to bylo prostě normálně spouštěč španělské, kterým zavdal příčinu španělský nejvyšší soud. Čili jako pochvala Španělska, myslím, tady není úplně na místě.
18: Rozumím a díky, že jste připomněl ty dva faktory ze španělské politické a soudní scény. Pane Rozumku, tak nepřispěla vlastně samotná vláda v Madridu k této
0: nechci říkat krizi, ale k tomu, co, jak jste řekl, zapříčinila především kampaň, dezinformační kampaň na sociálních sítích?
20: Já si myslím, že španělská vláda k tomu nepřispěla, že vlastně rozhodnutí nejvyššího španělského soudu těžko může vláda ovlivnit. A pokud nejvyšší španělský soud řekne, že prostě právo na azyl, to znamená se trvat na území, než se azylová žádost projedná, ti lidé mají, tak prostě to tak je. A že si to vyložili, nebo že to využili převaděči právě k této kampani, tak vlastně jako se přihodilo, ale španělská vláda s tím nic moc dělat nemůže. A ta regularizace byla podle mě velmi správným krokem, velmi pragmatickým, protože španělská populace vymírá úplně stejně jako česká a je mnohem lepší mít prostě milion cizinců na legálním trhu práce, než v nelegalitě, bez odvodů, bez záruk, bez nějakých právních garancí. Takže si myslím, že ten krok byl velmi pragmatický a správný.
0: Sašo, tak co říkáte na tyto argumenty? Za prvé, soud to není politická síla, to není jaksi záležitost kritiky španělské levicové vlády, a za druhé to, že Madrid se rozhodl legalizovat do té doby vlastně ilegální imigraci v určitém počtu, pak teda ten počet se zdvojnásobil, tak není to tak, že je to vlastně zcela legitimní a ekonomicky výhodný postup pro španělskou vládu, pro celé Španělsko?
19: No tak za prvé k soudům. Ano, soudy jsou samozřejmě nezávislé, ale v těch soudech sedí nějaký soudci, které tam někdo jmenoval, že jo. A to, co jako vidíme v řadě evropských zemí, a Španělsko je v tom na čele, je zaplebelování vlastně těch soudních institucí různými progresivistickými soudci, většinou velmi levicovými, a ty pak vydávají takováto rozhodnutí, no. Čili jasně, je to rozhodnutí nezávislého soudu, ale má taky nějaké své důsledky. A myslím si, že je můžeme jako právem kritizovat, jo. A za druhé, že si Španělsko řeší problémy na svém pracovním trhu, jasně, fajn, ale jako...
0: No není to spíš příklad pro Evropu?
19: Jako v rámci, no to si myslím, že teda jako... Když vidíte ty reakce na to, jako 22 členských států jako se vlastně velmi silně vymezilo proti Španělsku, tak jako oni s tím mají, ty státy, přeci problém s tou nelegální migrací, obrovský problém. Působuje to prostě vlastně radikalizace politiky, jo. Často ty politici pak reagují jako vlastně na tu domácí poptávku, a ta domácí poptávka politická.
0: Samozřejmě.
19: V demokratických zemích přeci není o tom, aby zaplavili Evropu další
0: jinými
19: miliony
0: přistěhovalců. Jinými slovy, v podstatě
19: možná je to
0: říkáte...
19: pro španělské pěstitele, možná pro španělské pěstitele papriky. Je to jakoby výhodné, ale dělat takovéhle kroky, navíc ještě bez jakékoliv konzultace v rámci Evropy, skutečně může vést k tomu, že se rozpadne schengenský systém, což je jako jedna z největších výhod, které nám Evropská unie dává, čili
0: dobře,
19: je to hra s ohněm.
0: Tak pane Rozumku, ohrožuje Španělsko Schengen? Není to tak, že v podstatě trhá partu, když to řeknu lidově?
20: Určitě neohrožuje. My nemáme žádné informace, že by španělsky mluvící imigranti, kteří přichází z Latinské Ameriky, se dávali na pohyb směrem do Německa nebo snad do Británie. Prostě Španělsko potřebuje ty lidi na svém trhu práce a potřebuje je tam legálně s odvody a se zárukami. Takže si myslím, že ten krok Španělska byl velmi pragmatický a Schengen samozřejmě neohrožuje. Schengen spíš ohrožují vnitřní kontroly na hranicích Evropské unie, které předvádíme my ve střední Evropě, zejména Rakousko a Německo. A Schengen určitě ohrožuje vlastně i postup na východní hranici Evropské unie, kde vlastně jako dochází ke kontrolám, kde dochází k mnoha nepovoleným nebo nelegálním přechodům migrantů, ať už do Polska, nebo do Litvy, nebo do Lotyšska. Takže tam si myslím, že bychom měli zaměřit naši pozornost a nikoli kritizovat Španělsko.
0: Tak Španělsko, pane Vondro, podle Martina Rozumka vůbec Schengen neohrožuje. Nemá pravdu? Proč vlastně politici, většinou řekněme pravicoví, ale nejenom, tak proč, jak si se v rámci Evropské 27 tak silně ozývají?
19: Tak za prvé samozřejmě, že to je jako ovlivněno nějakým politickým postojem. Martin Rozumek, při vší úctě, je kromě své angažma jakési neziskovce přeci politik, který opakovaně, sice neúspěšně, kandidoval za stranu Zelených. Čili ano, on
0: prosím,
19: prostě
0: neberme to osobně, jo, já se ptám obecně.
19: Já to neberu osobně, já jenom, no tak to, jako to se na mě nezlobte, ale španělská vláda je vlastně radikálně levicová vláda, kterou my kritizujeme i pro řadu jiných nesmyslných věcí, třeba proti nukleární politice, oni se vymezují proti jaderné energii. Prostě máme s nimi mnoho neschod. A že Martin Rozumek s nima sympatizuje, fajn, jako jo, ale to ještě neznamená, že jako nemáme skutečně tady poukazovat na ty všechny důsledky. Jo, rozumíte, můžou to být i jako často...
0: Rozumím,
19: jako
0: rozumím, já chápu, Španělsko má levicovou vládu, ale chci se jenom zeptat...
19: Pokud vedou k takovýmhle důsledkům, tak je to prostě špatně. To jako,
0: pojďme no, k tomu věcně, teď tady zaznělo, že španělsky mluvící imigranti, přeci jen většina jsou latinos z Jižní Ameriky, i když je tam část i Marokánců, ale většina do té společnosti zapadne a Španělsko je bude zkrátka legalizovat. Není to v podstatě pragmatické opatření, no, tak, které jako s levicovostí fajn, nemá jako nic společného. Pojďme k meritu věci. Že?
19: Tak
0: a jak to ohrožuje ten Schengen? Jak to ohrožuje ty ostatní země?
19: Pokud se rozhodnou Španělé legalizovat bez jakýchkoliv konzultací v rámci Evropské unie, milion, jak Martin Rozumek říkal, milion lidí, a pokud jich máte 10% Marokánců, tak to je, si dobře počítám, 100 000 lidí, kteří s tou legalizací mají volný pohyb po Evropě. No a teď se jenom podívejme na statistiku zločinnosti v západoevropských zemích. Já žiju částečně v Bruselu, tak to rozumím. Tam vidím. Marokánská komunita tvoří velmi podstatnou součást zločineckého podsvětí v těch hlavních západoevropských velkoměstech. Jo. Takže to není jenom o španělských pěstitelích papriky, ale je to také o bezpečnosti nás lidí v Evropě.
0: Pane Rozumku, tak toto je velmi vážný argument, na který samozřejmě veřejnost západoevropská reaguje už, můžeme říci, víc jak dekádu, dvě dekády. Nepředstavuje třeba 100 000 Marokánců významné bezpečnostní riziko jako prakticky pro celou Evropu a neměla by i španělská vláda vlastně toto zohledňovat a nedělat věci na vlastní pěst?
20: Ne, já si myslím, že pan europoslanec střílí prostě čísla jen tak od boku. Žádné statistiky neuvádí, i to číslo 100 000 prostě je v podstatě vymyšlené. Jo. Já nemám informace o národnostním složení těch osob, které byly ve Španělsku legalizovány. Takže si myslím, že to jsou takové jako...
0: Tak může to tak
20: populistické,
0: být, připustíme.
20: Může, ale jsou to takové jako ničím nepodložené populistické plky, které prostě se snaží jako hrát na nějaké hodnoty kulturní, které ani neumíme pojmenovat.
0: No takže ale tady byla pojmenovaná významná jako hodnota a to je bezpečnost.
20: Pojďme se držet ale dat, prostě v které zemi představuje, já nevím, marocká populace tak významné, kolika procentní prostě navýšení kriminality nebo podíl na kriminalitě. Jako my to nevíme, to jsou opravdu jako vycucané argumenty nebo vycucané prostě výkřiky, které s realitou mnoho společného nemají. Takže pojďme se držet Španělska, jak tam vzrostla kriminalita, kolik opravdu z těch legalizovaných bylo Marokánců. Já prostě žádnou takovou informaci
0: dobře,
20: nemám.
0: Já to teď po ruce také nemám. Nevím, jestli na to ještě chce stručně reagovat Alexandr Vondra, jinak půjdeme dál. Jste si jistý?
19: Marokánci mají obrovské problémy ve Francii, Belgii, Holandsku, to je přeci známá věc.
0: Rozumím. Tak mě v podstatě zajímá, jestli je Evropa připravena na podobné migrační vlny. Teď vlastně se ukazuje, že nejenom španělská, ale i marocká vláda přijímá bezpečnostní opatření, aby se to v Ceutě a Melille neopakovalo, ale zaznělo tady třeba, že Evropa má problém s východní hranicí. Pane Vondro, jak je obecně vlastně ten schengenský prostor chráněný a nakolik tomu přispělo přijetí toho migračního azylového paktu?
19: Tak na té východní, to balkánskou trasu se poměrně podařilo ten nápor utlumit, jednak ochranou hranic, že, což dělalo třeba Maďarsko nebo v poslední době i Polsko, dohodami s Tureckem. Čili dneska vlastně daleko krizovější jako cesty jsou přes Středomoří, že jo, čili to nějaká zodpovědnost Španělska, také Itálie. Máme k tomu Frontex, mimochodem Španělsko vlastně nepožádalo z začátku vlastně o spolupráci agenturu Frontex, která je k tomu v zásadě určená, jo, čili další černá tečka. Ale ano, zpřísnili jsme migrační pakt, což je naprosto v pořádku, ale myslím si, že jsou tady ještě dva velké úkoly. Jo. Jednak myslím si, že je nějakým způsobem, to je můj tedy osobní názor, pozměnit to základní azylové zákonodárství, protože ono vlastně vycházelo z podmínek ještě toho neglobalizovaného světa. Dneska, kdy ta mobilita lidí je daleko dramaticky větší, ty komunikační nástroje k tomu, mobily a podobně, jsou k dispozici, to dřív nebylo. Čili pak svádět to jenom na dezinformace je podle mě také prostě nesmysl, jo.
0: No, ale...
19: Čili změnit azylové zákonodárství. Prostě
0: no a ten migrační a azylový pakt, který nestačí?
19: A to bych řekl úplně to? Za druhé, myslím si, že je to málo zatím, mm-hmm. A za druhé změnit ty sociální jaksi podmínky při přijímání imigrantů, to je velký úkol, zejména v západní Evropě, kde v mnoha zemích jsou ještě nastaveny, jako fungují vlastně jako magnet. Hmm. Přičemž třeba dánská vláda pod vedením sociálně demokratické premiérky je brutálně zpřísnila od té doby, se jakýkoliv příliv imigrantů do Dánce zastavil. Jo?
0: Tak Martine...
19: Čili prostě už ten magnet nefunguje tam.
0: Martine, rozumku, neměla by se tedy ty podmínky pro migraci a azylovou politiku ještě více zpřísnit, než jak to stanovuje momentálně platný už migrační a azylový pakt, možná i sociální podmínky, že by měly být přísnější pro příchozí, aby nefungovaly jako magnet. Jaký vy k tomu máte postoj?
20: Já si myslím, že Evropský migrační pakt je velice přísný a dokonce obsahuje celé jedno dlouhé nařízení, takzvané krizové nařízení, které počítá tady s těmi situacemi náhlého přílivu nebo vyšší moci. A myslím si, že jako ta legislativa je připravena velmi dobře a pokud chceme něco zpřísňovat, tak si musíme na rovinu říct, že jsme vázáni Ženevskou úmluvou a jsme vázáni Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách a my bychom především museli jako odstoupit nebo jako změnit tyto dvě základní úmluvy z 50. let, které jsou součástí nejenom jako evropských předpisů, ale i českého ústavního pořádku a ústavních pořádků všech zemí Evropské unie. Takže my to nemůžeme učinit jako na vlastní pěst. My můžeme maximálně, jak navrhuje pan Vondra, zpřísnit nějaké podmínky přijímání, co se týká sociálních dávek, ale já bych upozornil, uprchlíci rozhodně nechodí za sociálními dávkami. Oni prostě jdou tam, kde mají příbuzné, podporu, komunitu, protože tam mohou začít svůj nový život snadněji a odchází z důvodu pro následování, takže i když ty překážky vystavíme sebe větší, tak prostě si vždycky cestu najdou, tak jak si ji našli po desetiletí a staletí předtím, prostě proto, že utíkají o svůj život a rozhodně nejdou, že někde v Senegalu prostě nevypočítávají, jestli je vyšší sociální dávka v Dánsku nebo v Německu, vůbec ne, prostě jdou tam, kde mají příbuzné, komunitu, podporu, kde ten nový začátek je realizovatelný.
0: Rozumím.
20: Takže v tomto se pan Vondra úplně mýlí.
0: Tak pane Vondro, je možné dál zpřísňovat tu politiku, jakkoliv to je legitimní, někdo chce zpřísňovat, někdo by radši uvolňoval, ale je to možné, aniž bychom vlastně porušovali základní lidskoprávní dokumenty, úmluvy, národní i nadnárodní?
19: Ne, tak já tady v žádném případě nevyzývám k porušování mezinárodních úmluv, ale volám po určitém otevření debaty o tom, jestli je jako nezměnit, protože ta situace je jiná, než řekněme v 50. letech dneska. To je byl můj argument, ale hlavně podívejme se, tak ty lidé, tady příklad Maroko, to je jedna z nejvyspělejších afrických zemí, není tam žádná válka, jo. Mimochodem soutěží o dominantního výrobce paprik, že jo, s tím Španělskem, jo. Mm-hmm. Tak jasně, ale ve Španělsku jsou vyšší sociální standardy, no tak jako, ale není přece jako možno vycházet z toho, že se každý může nakvartírovat kam chce, jenom že má představu, že se mu tam bude žít líp, jako jo. V Africe bude dobře, když ti lidé budou pracovat zejména tam a přispívat ke zlepšování, což se v mnoha zemích afrických děje a tam, kde to tak je, tak se ty podmínky zlepšují, jako Maroko rozhodně. ani Senegal, který byl zmíněn, taky není v žádné válce. Jo. To jsou poměrně na africké poměry nadprůměrně vyspělé země a přesto ty lidé z nich jako mají tendenci se přesouvat do Evropy. Prostě jít jako za lepším, ale jako oni si možná polepší, ale Evropa si v důsledku v průměru pohorší, že jo, tak jako tohle jako není možné řešit na základě nějakých idealistických premis.
0: Dobře, já ještě chci zmínit jedno téma, nakolik z vašeho pohledu může v rámci toho migračního a azylového paktu pomoci zřízení dalších detenčních, jak teď třeba požaduje starosta Seuty, detenčních center anebo návratových center v zemích mimo Evropskou unii. Teď poslední zprávy jsou, že pokročilá jednání jsou v běhu s Ugandou. Může to pomoci, Martine Rozumku?
20: Já si myslím, že jako některé lidi to samozřejmě může odradit, ale myslím si, že celkově prostě ta situace v Africe je natolik neuspokojivá, že vlastně má pan Vondra pravdu v tom, že je potřeba vytvářet pracovní místa tam a pak teprve můžeme jako očekávat, že tlak na Evropu z této strany poklesne. A já bych jenom jako Maroko v tomto vyzdvihl, že vlastně se jim daří velmi dobře lákat evropské investice a mimo jiné evropské automobilky jako Opel, ale i další. Prostě velmi významně investují v Maroku právě proto, že je tam dostatek pracovní síly, která je velmi levná. Takže je fakt, že tím dlouhodobým řešením je prostě jako vytvářet pracovní místa tam a tlačit na standardy.
0: No ale co teda vlastně ten problém v Soutě ukázal na začátku, když se obloukem vrátíme, tak jsme byli u dezinformační kampaně, ale máte vy nějaký jasný názor na to, kdo zatím vlastně stál, či to byl zájem? Byly to primárně převaděčské nebo nějaké mafiánské gengy, jak říkají vlády obou zemí Maroka i Španělska? Nebo to byla dokonce i snaha vlastně zničit evropskou soudržnost, nějaký hybridní útok, jak se také objevuje, pane Vondro?
19: Já si myslím, že jako tohle jsou nějaké pak důsledky, kdy různé kriminální převaděčské skupiny se z toho samozřejmě z té situace snaží těžit. Pak samozřejmě jsou i různé státy, které nemají dobré vztahy s Evropskou unii a ty se radují za každý velký problém v Evropské unii. Ale jakoby svádět to, jakože to jsou ty příčiny, ty spouštěče, je nesmysl.
0: Vy to vidíte v té politice.
19: My se musíme podívat především do zrcadla sami sobě a konec konců dneska už to Evropa víc a víc dělá, protože pokud by tohle nebrala jako na vážně, no tak to vidíme, v Německu vyhraje Alternativa pro Německo, prostě radikální síly začnou dominovat v evropské politice a nikdo si přeci jako nepřeje, aby evropská politika totálně zehnědla nebo zrudla, jo. Prostě potřebuje v Evropě udržet bezpečnost a demokracii, to je to, co ty lidé žádají primárně po státech a ty státy to musí reflektovat a Unie tak jako celek taky a konec konců proto přijala ten zpřísněný migrační pakt.
0: Takže čeká nás v tomto směru spíš lepší nebo spíš horší budoucnost. Poslední slovo má Martin Rozumek.
20: Já se obávám, že horší, že s klimatickou změnou, že bude k nežití v celé řadě zemí v okolí Evropy a že se musíme připravit na větší příchody a větší tlaky.
0: Hosty pro a proti byli europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů, místopředseda ODS Alexandr Vondra, díky, a ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
19: Díky, naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
2: Hovory.
21: Principálka Marka Miková už 20 rokov chodí so spolkom Loutky v nemocnici za chorými deťmi.
22: Když se povede a to dítě zapomene na to, že zrovna je připojené hadičkou ke kapačce nebo že má nějakou opravdu vážnou bolest, tak to jsou zázračné chvíle.
21: Každé stretnutie prispôsobujú stavu a nálade dieťaťa.
2: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho.
16: čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin ve čtvrtek posloucháte Odpolední Plus a dnes vás jím provází Štěpánka Martanová.
16: Český rozhlas Plus.
1: A co v našem vysílání zazní? Rozvoj AI, kdo si díky ní vydělá více a komu peníze sebere. Proč dosud nejmladší mluvčí Bílého domu Caroline Levitová po necelém roce a půl končí ve funkci? Pít ve vedru horký čaj, žít v noci nebo nosit dlouhé bavlněné oblečení. Kulturní zvyklosti některých národů jsou zároveň adaptačními opatřeními na horké počasí, čím se můžeme inspirovat. Nigel Farage dnes v doplňovacích volbách obhajuje své poslanecké křeslo, proč je jeho nejvážnějším protikandidátem. Parodická postava chodící s popelnicí na hlavě. Nejen o tom budeme mluvit v další půlhodině Odpoledního Plusu. Teď už je ve studiu s nejnovějšími zprávami připravený Martin Matějka.
17: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba u ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle něj blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jana Loužila každý rok.
4: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
17: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfúzní stanici nemocnice v Benešově. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží více než 50 kg. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
5: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
17: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už další dobu. Pro některé okresy třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk, několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters se není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra. Potom se ale stáhla. Osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
3: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Český rozhlas.
17: Americký migrační a celní úřad ICE chce pro své agenty nakoupit rukavice schopné vydávat elektrické šoky. Podle americké televize CNN za ně úřad plánuje utratit v přepočtu až více než 400 milionů korun. Přístroje po kontaktu s kůží mají vydat napětí až 380 voltů a omezit zasaženému koordinovaný pohyb. Podle výrobce mají sloužit k deeskalaci. Prezident Donald Trump loni prosadil razantní navýšení rozpočtu ICE. Agenti současně za jeho vlády čelí kritice za častá neoprávněná zatčení a mnoho případů střelby na přistěhovalce i americké občany. Zemřeli tak nejméně 4 lidi. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiči budou moct od dneška opět jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři ji opravili o 2 dny dřív, než se původně předpokládalo. Za úpravy zaplatilo hlavní město zhruba 600 milionů korun.
6: Kbelská ulice byla před opravou v havarijním stavu. Byly v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Kromě vozovky dělníci opravili také odvodnění a nájezdové rampy. V době rekonstrukce řidiči po silnici jezdili v obou směrech v jednom pruhu na místo běžných dvou. Kbelská ulice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 tisíc aut. Josef Beneda, Český rozhlas.
17: A dopravní omezení začnou silničáři odstraňovat kolem 6. hodiny večer. A nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Zavázalo se k ním přitom samo už v roce 2020. 2 lidi by měly mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
10: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichoskavková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
14: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
10: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby by rezort zaměří.
7: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn,
10: ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
17: Dálnice D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem před Roudnicí na 25,5 kilometru je po havárii nákladního vozidla už průjezdná alespoň levým pruhem. Odklon dopravy na exitu 18 Mělník je ukončený. Čekejte ale zdržení v dlouhé koloně, tvoří se už za sjezdem na Kralupy. Na D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení hlavně pro kamiony, a to od Rudné z 6. kilometru. V pomalejším tempu se sunou i dál okruhem směrem k D1 za Ořech na 18. kilometr. Začátek ulice k Barandovu dole na Zlíchově těsně za Strakonickou u nájezdu z Myší díry se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Provoz byl nějakou chvíli úplně zastavený. Teď se jede alespoň pravým pruhem. Dlouhá kolona se tvoří hlavně v Praze na jižní spojce. Brzdí se u sjezdu na Pankrác. Ztratíte zhruba 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a noc bude mezi tím jasná, ochladí se na 14 až 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Posloucháte Odpolední plus.
1: A příjemné odpoledne, od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová. Narůstající trend využívání umělé inteligence možná povede v příštích 5 letech k poklesu mest. Upozornil na to dnes Mnichovský ekonomický institut na základě průzkumu, který udělal mezi více než 3000 německých firem. I když téměř polovina společností žádnou změnu ve výši mest v souvislosti s AI nečeká, druhá polovina podniků odhaduje, že zasáhne hlavně zaměstnance s nižší kvalifikací a pracovními zkušenostmi. Téma teď probereme s Tomášem Ervínem Dombrovským ze společnosti Alma Career. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
1: Dají se závěry Mnichovského ekonomického institutu vztáhnout i na český pracovní trh?
8: Na český pracovní trh se nedají vztáhnout zcela, protože u nás je dynamika růstu nebo změny mest úplně odlišná od Německa. Jednak teda probíhá nějaká konvergence mzdová, kdy se snažíme dohánět úroveň odměňování i na vyspělejších trzích, kdy nám vlastně v posledních letech zejména rostly výrazně životní náklady a tempo růstu mest bylo pomalejší. Takže tady pořád drtivá většina firm počítá s pokračujícím růstem mest, tak aby se ty nůžky začaly zase malinko zavírat. S tím, že pořád, co se týče třeba hodnoty práce vzhledem k její ceně, tak patříme k jedním z nejvýhodnějších trhů v celé Evropské unii nebo Evropě jako takové. Takže tady opravdu je spíše prostor pro pokračující a možná i o něco rychlejší tempo růstu mest. Co by část firm mohla doufat, je v některých případech snížení celkového objemu mest, to znamená třeba úspory nákladů u některých rolí, které nebudou muset tak často obsazovat. Ale tady zase v českém případě platí, že ta úspora jakoby objemu mest nebo nákladů mzdových bude spíše malá, protože to plošné rušení pozic v souvislosti s nástupem AI nelze v dohledné době v takové míře očekávat, aby to mělo nějaký viditelný efekt. Hmm.
1: Zmínili jsme, že německé firmy očekávají změny hlavně pro zaměstnance s nižší kvalifikací a pracovní zkušeností. Zasahuje do toho i to, v jakém oboru pracují?
8: Jednoznačně ano, my třeba vidíme, že už třeba co se týče třeba rušení některých typů rolí nebo neobsazování tak často některých typů pozic, tak to vidíme častěji třeba u juniorních pozic, typicky v kancelářských typech činností, ale i v IT, nebo u některých pozic specialistů, třeba ve finančním sektoru a podobně. Jo, takže tady tyhle ty typy pozic můžou být do určité míry ohroženy, ale spíše menší měrou. Opravdu spíše než nějaké snižování mezd nebo plošné rušení rolí a náboru na těch nových pozicích. V českém případě se bavíme spíše

0: oblastí, včetně využívání aplikací založených na AI. Řádově pětina českých firm na základě našeho průzkumu deklaruje, že už se snaží systematicky v některých typech činností vlastně AI plošně využívat tak, aby ušetřili tu rutinní práci lidí. S tím ale, že lidi nepropouštějí, v drtivé většině případů spíš jim umožňují dělat něco navíc nebo jiného lehce, posouvat se v té práci. A ruku v ruce s tím jdou rostoucí investice do průběžného vzdělávání, do firemního vzdělávání jako takového. Ty investice v posledních 6 letech průběžně a docela rychle rostly, s tím, že sílí tlak na to, aby jednak lidi teda byli na té úrovni, kterou potřebují, i co do technologických nároků, tím, jak se rychle proměňují prostředky, se kterými v práci pracují, i na relativně ustálených pozicích, ale zároveň se otevírá větší prostor i investicím do takového vzdělávání, které vlastně lidem umožní nějaký větší profesní nebo kariérní skok, ať už v rámci firmy, nebo třeba při přechodu k novému zaměstnavateli. Tady si myslím, že pořád máme velký prostor ke zlepšení, ale firmy už tímhle směrem taky koukají a snaží se do toho investovat.
1: Když už firmy koukají a snaží se investovat, jak říkáte, co školy? Reagují už třeba střední školy na tuto realitu, na to, že AI už se stává běžnou součástí pracovního trhu?
0: Tak školy se samozřejmě snaží reagovat, spíše jakoby jednotlivě na nějaké individuální bázi přístupu konkrétních učitelů. Někde to nastavují systematicky třeba ředitelé. Nejde jenom o střední školy, ale i vysoké školství, které se snaží pružněji reagovat. Tady, když se opět vrátím třeba k celoživotnímu vzdělávání, do kterého i vysoké školy výrazněji zasahují, tak se bavíme o rychlejším nástupu třeba mikrocertifikovaných programů, jo, mikrocertifikátů, kdy vysoké školy se snaží nabízet takové bloky vzdělání, které opravdu mají praktické uplatnění na pracovním trhu i ve spolupráci s některými firmami nebo s jejich poptávkou. A tady tohle je, myslím si, docela rychle sílící trend.
1: Vy zmiňujete ty vysoké školy, kde logicky AI asi má větší pak dopad na tom pracovním trhu pro ty výše vzdělané lidi, třeba méně než do těch profesí, kde je potřeba například výuční list. Může třeba v těch oborech, těch učebních oborech dojít k tomu, že mezi nimi bude mezi lidmi větší zájem mezi studenty, že třeba to bude odvětví, kde bude naopak třeba docházet k postupnému navýšení mezd, zájmu o to, aby těch lidí pracovalo v těchto oborech více?
0: My jsme v posledních 20 letech čelili poklesu lidí, kteří se vyučili a vstupovali na trh s tímto typem kvalifikace, takže tady opravdu máme teď velký nedostatek, ale s tím, že o ně dále klesá zájem. Jednak teda máme slabší populační ročníky studentů, kteří vlastně vstupují do středoškolského a dalšího vzdělání, ale zároveň i mezi nimi klesá zájem právě o výuční obory. Naopak spíše sílí zájem o obecné typy studia, třeba gymnaziální a podobně, liceální a tak dále, a otevření dveří na vysoké školy. I poptávka třeba v vysokoškolském studiu mezi lidmi dále roste. Takže naopak se ukazuje, že lidé spíše koukají po té jakoby vyšší kvalifikaci, obecnějším zaměření, s možností rychlé rekvalifikace nebo posunu do těch profesí a typu činností, které budou žádané. S tím, že vlastně nikdo dneska neví, jaká bude poptávka za 10, 5, 15 let. Jo, to se nedá teď odhadnout, takže lidi se snaží jako připravit se tak, aby se mohli relativně rychle uchytit třeba v nové profesi nebo v novém zaměření. Takže a k tomu směřuje spíše obecnější forma studia a třeba vysokoškolské studium.
1: Co udělá AI s pracovním trhem, tady teprve uvidíme. Tolik Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti Alma Career. Díky a hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
1: Nejmladší tisková mluvčí v historii Bílého domu Caroline Levitová oznámila, že koncem srpna odejde z postu. Chce prý trávit více času s dvěma malými dětmi. Prezident Donald Trump je označil za jednu ze svých nejbližších spolupracovnic, která podle něj nadále zůstává jeho důležitou poradkyní. Jméno jejího nástupce či nástupkyně Bílý dům zatím nezveřejnil. Víc o tom, co odchod znamená pro komunikaci Bílého domu, probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou toho času v Česku. Takže zdravím do studia. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Jano, proč Levitová končí a bylo to překvapením?
2: Bylo to překvapením, oznámil to Donald Trump. Napsal, že Caroline Levitová odejde koncem měsíce, to znamená za 2 týdny, aby mohla trávit víc času se svými krásnými dětmi a rodinou, cituju pana prezidenta, což prý on naprosto chápe a respektuje. A zároveň řekl, že zůstává jeho poradkyní, že bude i nadále vlivným hlasem republikánů. Sama Caroline Levitová to označila za hořkosladké rozhodnutí, napsala, že od návratu z mateřské má 3měsíční holčičku, abych byla přesná, cítí, že nemůže být, jak ona říká, dobrou mámou 2 malých dětí a zároveň zvládat neustálý tlak té práce. Je to jedna z nejexponovanějších pozic v takovémto stavu, takže určitě mnozí mladí rodičové chápou její rozhodnutí.

0: hodnotí.
1: No a co její odchod znamená pro prezidenta Trumpa? Koho v ní vlastně ztrácí?
2: Velkou bojovnici, jednu vlastně z nejefektivnějších obhajovatelek jeho politiky, a to velmi znenadání, bez jasné náhrady navíc, ještě za 2 týdny už vlastně nebude Caroline nastupovat. Její odchod přichází ještě v době, která je pro něj komplikovaná. Jeho administrativa čelí nespokojenosti voličů s ekonomikou, s vysokými cenami, je uprostřed pokračující války s Íránem a on tu její bojovnost, tu její schopnost rychle formulovat argumenty na jeho obhajobu bude potřebovat a také se je bude snažit nějakým způsobem využít. Takže i proto on naznačil nebo řekl, že ji chce využít jako poradkyni v té kampani před listopadovými volbami do kongresu.
1: Jaká byla Levitová jako mluvčí? Změnila nějak vztah Bílého domu k novinářům?
2: Velmi, úplně zásadně. Ona vlastně zavedla takzvaná nezávislá média, která odebrala rozhodování o tom, kteří novináři budou reprezentovat nás, všechny ostatní v Bílém domě. Odebrala to novinářské organizaci, začala vybírat novináře sama, přivedla podcastery, alternativní média, influencery, vlastně novináře nebo lidé, kterým se nedá říkat novináři. Takže to bylo i znát potom na těch otázkách, které byly třeba vůči prezidentovi velmi takové pochlebovačné, takové obdivující, ale nic moc nezjišťovali. A ona sama vůči novinářům byla velmi často konfrontační, omezila jejich přístup k úředníkům Bílého domu, k informacím a ve svých vyjádření se ne vždycky držela faktické správnosti té popisované problematiky.
1: Jakou roli má Levitová dál hrát v tom Trumpově týmu a proč to zdůrazně zrovna teď před těmi podzimními volbami?
2: Ona je tou právě tou efektivitou té komunikace, on jí obdivoval, říkal, že ona má místo pusy kulomet, říkal, že můj prezident turecký Erdogan, že mu ji chce určitě vzít, když byl na návštěvě. On se jí bude snažit využít právě proto, že jej obhajuje velmi, protože je efektivní a protože málo kdy měl vlastně tak někoho, s kým byl tak spokojený za první období, veď střídal 4 mluvčí.
1: No a už se ví, kdo by mohl nahradit, nějaké spekulace?
2: Neví se, ale spekuluje se samozřejmě Štěpánko obrovsky, protože to novináře velmi zajímá. Navíc ona je stěžejní v tom vztahu Bílého domu k novinářům, takže pro mě nejvíc takové překvapivé jméno je Scott Jennings, takový politický komentátor republikánský. Hovoří se o jejich zástupkyních, o Aně Kellyové, její číslo 2, takže uvidíme, koho si prezident Trump vybere.
1: Toliko tiskovém oddělení Bílého domu naše zpravodajka ve Spojených státech toho času v Praze Jana Cigrová. Díky.
2: Pěkný den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Je 15 hodin a 19 minut a příjemný poslech Odpoledního plusu přeje Štěpánka Martanová. O víkendu se nám znovu připomenou i více než 30 stupňová horka. Podobná a ještě teplejší léta jako tento rok nás kvůli změně klimatu čekají i v budoucnu. Kromě obvyklých rad odborníků, jak se s nesnesitelným vedrem během dne i noci vyrovnat. Existují i osvědčené, ale pro nás v Česku možná neznámé a překvapivé postupy. U národů z tradičně horkých oblastí jsou často i součástí tam životního stylu. A zkoumal to Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Honzo, hodně pít, zůstává ve stínu nebo i aktivně ochlazovat tělo klimatizací nebo aspoň odklady, to jsou klasické rady odborníků. Vymysleli v tradičně horkých zemích i něco důmyslnějšího?
4: Nevím, jestli důmyslnějšího, ale rozhodně mají tu historickou zkušenost, to znamená, jsou v tom mnohdy dál a propisuje se to, jak zaznělo, i do tradiční kultury těch zemí. Třeba když zamíříme do Perského zálivu, tak tam asi si vybavíme ženy i muže v tom dlouhém bavlněném oblečení. To má samozřejmě své kulturní souvislosti, ale ruku v ruce s tím je bavlna lehký prodyšný materiál, ideální do vedra a také zakrývá většinou celé tělo, což je zase kromě těch kulturních záležitostí také ochrana před přímým sluncem. Podobně v arabských zemích, například v Egyptě, kromě chladivých nápojů tradičně pijí i horký čaj. Je to jednak součást třeba jejich pohostinnosti. Když přijde návštěva, tak se pokaždé servíruje, ale má to i praktický účel právě v horkých dnech, jak popisuje pro Český rozhlas Plus fotograf z města Port Said Mohamed Kemal.
0: Pít horký čaj, to je součást egyptské kultury a zvlášť teď ve velmi horkých dnech ho pijeme během celého dne, obzvlášť po hlavním jídle. Dáváme si ho doma, v práci, v kavárně, prostě všude. A s rostoucími teplotami je stále důležitější i fyziologické vysvětlení naší vášně pro horký čaj. On tělu pomáhá, aby se začalo potit a tím se ochlazuje. Kromě tradičního černého čaje rádi pijeme i další druhy. Slavný je ibiškový čaj z oblasti Luxoru a Asuánu, nebo čaj z rostliny jménem pískavice řecké seno. Se změnou klimatu si ale jen s čajem nevystačíme a roste počet domácností, které k ochlazování využívají klimatizace a podobné technologie.
4: Národy v těchto regionech samozřejmě vedrům uspůsobují i svoji denní rutinu. Známe španělské, italské siesty v Egyptě a podobných zemích. Se hodně žije v noci, třeba i hodně dlouho přes půlnoc a ráno a dopoledne bývá ten rozjezd takový hodně, hodně pomalejší, takže samozřejmě i to souvisí s vedry.
1: A čím bychom se mohli ve světě inspirovat v adaptaci na horké počasí i mimo opatření, která jsou zároveň součástí kultury?
4: Ano, snažil jsem se prozkoumat některé recepty z různých částí světa, třeba v Mozambiku, kde je samozřejmě, jako v řadě dalších afrických zemí, velké horko a ne každý zdaleka tam má na zavedení klimatizace, tak to řeší lidé ledem, který, nebo miskou s ledem, kterou postaví před větrák a takto si vytvářejí klimatizaci. Mimochodem, pamatuju si z let ve Washingtonu, že před zhruba 100 lety to byla metoda, jak ochlazovat, taková první klimatizace v Bílém domě pro americké prezidenty. Pokud se přesuneme zpátky do současnosti, tak třeba v Singapuru existuje firma, která vyvinula speciální gelové oblečení, takové podvlíkačky vlastně, které dovedou ochladit tělo prý až o 9 stupňů Celsia. A nebo třeba typ z Brazílie, a viděl jsem to vlastně na vlastní oči třeba u mého ubytovatele loni při reportážní cestě na klimatickou konferenci v Belému v Amazonii, tak tam se často spí místo postele v houpací síti, která je samozřejmě velmi prodyšná a to může pomáhat.
1: Připomeňme ještě, jaký je výhled do budoucna, pokud jde o tak horká léta, jako zažíváme právě teď.
4: No, populárně je taková ta věta, že právě zažíváme nejchladnější léto zbytku svých životů. Ona je to pravda samozřejmě v omezené míře, protože vědci by nám řekli, že existuje roční variabilita, že nenutně i ten příští rok musí být zase o něco teplejší než tento, ale ten trend je přesně takovýto, ten dlouhodobý trend je jasný, vědci popsaný už desítky let. To znamená, že dokud budeme vypouštět emise skleníkových plynů, tedy hlavně spalovat fosilní paliva, tak se bude dál oteplovat. Ten současný výhled je oteplení to globální průměrné o 3 až 4 stupně Celsia do konce století. Teď připomeňme, jsme někde těsně pod 1,5 stupněm. To znamená, že to bychom pociťovali velmi silně. To znamená omezit emise co nejvíce, co nejrychleji na nulu. To je to vědecké doporučení. I potom samozřejmě ten systém klimatický má nějakou setrvačnost a to oteplování ještě by dobíhalo několik let.
1: Jak se třeba i netradičně osvěžit v horkých dnech, nám řekl klimatický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. Děkujeme.
4: Naslyšenou.
1: A míříme do Velké Británie, kde dnes probíhají mimořádně sledované doplňovací volby. Poslanecký mandát ve městě Clendon Sea obhajuje Nigel Farage, který chce volebním úspěchem smazat skandál s nepřiznaným finančním darem. Protože velké politické strany jako Labouristé nebo konzervativci své kandidáty nepostavili, hlavním vyzývatelem šéfa pravicově populistické strany Reform UK je parodická postava, říká si Count Pinkens, což můžeme přeložit jako hrabě s popelnicí na hlavě anebo odpadkáč.
5: Je to součást britské politické satiry. Count Binface je komik a zároveň vysoce vzdělaný absolvent Oxfordu. Nastavuje zrcadlo politikům a Britové to milují. Taky rádi bereme věci s humorem. Ale nenechte se mýlit, poselství hraběte je velmi vážné.
6: Říká Peter Biggin, muž, kterého s transparentem Clacton volí hraběte Binface, potkávám v centru Londýna. Postavu vyslance z cizí galaxie, která chodí ve skafandru se stříbřitým pláštěm a s přilbou ve tvaru odpadkového koše na hlavě, stvárňuje už roky komik Jonathan Harvey.
7: Hello, I'm Count Binface.
6: Pokud vyhraje, hodlá prý zastropovat cenu kroasanů a zmrzliny. Zároveň slíbil, že v Kleknu uspořádá příští soutěž Eurovize a především v přímořském městě stráví víc času než ve Washingtonu, čímž poukazuje na to, že Nigel Farage se ve svém volebním obvodě za 2 roky prakticky neukázal.
7: Tyto volby jsem inicioval proto, abyste vy rozhodli, jestli mi věříte, jestli mě chcete dál za poslance. Občané proti establishmentu. O tom jsou tyto volby.
6: Prohlásil Nigel Farage, kterému hrozilo vyšetřování nepřiznaného daru v přepočtu za 120 milionů korun.
5: Je skvělé, že se Nigel Farage sám střelil do nohy a rezignoval na svůj mandát. Věří totiž, že ho voliči v Clactonu opět zvolí. Vlastně si s nimi jen hraje.
6: Soudí Peter. Podle předvolebního průzkumu by mohlo Nigela Farage znovu volit přes 70% obyvatel Clactonu. Jeho mimozemskému vyzivateli přisuzují odhady až 20% hlasů. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: A z Velké Británie míříme do Česka. Žena bezdomová, která napadla a obtěžovala lidi v Jihlavě, je ve vazbě. Policisté je obvinili z výtržnictví i maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku se totiž od 23. července vůbec neměla pohybovat.
8: Ona se tady na pořad udělala bydlení, takže ona nám vždycky ukradla všechny toaleťáky, ručníky, pytle, fialový z odpadku. Ona si do toho narvala ty papíry, udělala si z toho spacák a ležela tady.
9: Ukazuje mi vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová prostor nad schody. Často ale žena bezdomová mířila i mezi pacienty, například cestou na toaletu.
8: Ona měla fázi buď, že tam seděla a prostě brečela, řvala, anebo měla prostě fázi agresivní, kdy tady řvala.
9: Často se podle Lenky Velevové stalo, že některé toalety žena kompletně vytopila a personál musel řešit i její agresivní chování, které zaznamenalo také video na sociálních sítích.
10: Já se s tebou nemusím bavit.
11: Než jí opravdu jako svým způsobem uklidníte a vysvětlíte, že má odejít. To vás na hodinu, prostě na hodinu máte, protože hlídáte čekárnu, aby ona někomu neublížila, že jo, a to je prostě na hodinu a půl, to spozdí prostě celkově.
9: Popisuje zdravotní sestra Alena Procházková s tím, že zdravotníci začali postupně sbírat materiál k podání trestního oznámení. Například na onkologii napadla žena i jednu ze sester, opět na toaletách.
12: Došlo k takovému incidentu, kdy vlastně sestřička jí jakoby upozornila na to, ať už odtud jde, že prostě pacienti potřebují na záchod, takže ona jí tam nějak dala pěstí.
9: Podle vrchní sestry onkologického centra Marty Doskočilové bylo ale nejhorší slovní napadání dětí v čekárnách. Nemocnice najala i ochranku, jak říká její mluvčí Monika Zachrlová.
13: Ten první člověk to vydržel jeden den, druhý člověk to vydržel 2 dny, protože třeba řekli, že se takhle prostě nadávat nenechají. Pak jsme teda našli někoho, kdo už zůstal trošičku delší dobu.
9: Ženu nakonec v pondělí zadrželi policisté, pokračuje jejich mluvčí Michaela Lébrová.
14: Ženu jsme obvinili z pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu výtržnictví.
9: Problémy v nemocnici začaly loni na podzim. Podle zástupce ředitele městské policie Zdeňka Krčála se ale žena v Jihlavě pohybuje už asi 2 roky.
15: Nejdřív byla ta náměstí, pak v okolí Teska, pak se přesunula za prachárnu a tam vlastně zůstala v tomhletom okolí. Přes zimu docházela do noclehárny, kde vlastně přebývala.
9: Podobně problematických osob ale řeší strážníci v Jihlavě více. Například v červenci měli řadu oznámení o ženě bezdomova, která z kufry okupovala jednu ze zastávek. Ta už ale podle strážníků zmizela. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: 15.30, čas na zprávy s Martinem a Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
16: Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk, několik dalších lidí je zraněných, informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Web De Telegraaf napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na podrubí. A podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. Největší evropská petrochemická společnost Shell uvedla, že exploze nepoškodila činnost činnost firmy v Rotterdamu. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit, vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Šelerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal 2. půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu ale Macinkův rezort neodpověděl. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádržích dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Zaměřuje se hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jejich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letiště zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána. Americký imigrační a celní úřad ICE chce pro své agenty nakoupit rukavice schopné vydávat elektrické šoky. Přístroje po kontaktu s kůží mají podle stanice CNN vydat napětí až 380 voltů a omezit zasaženému koordinovaný pohyb. Prezident Donald Trump loni prosadil razantní navýšení rozpočtu ICE. Agenti současně za jeho vlády čelí kritice za častá neoprávněná zatčení a mnoho případů střelby na přistěhovalce i americké občany. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník na 25.5 kilometru je po nehodě kamionu průjezdná levým pruhem. Kolona popojíždí před exitem 18 Mělník z 16. kilometru. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy od sjezdu na Mladou Boleslav ze 44. kilometru čekejte zdržení v koloně. Je zhruba 20-minutové, příčinou jsou práce silničářů u Bezděčína. Na D1 z Prahy do Brna od 9 křížů z kilometru 170 jedou kamiony krokem. V pravém pruhu nesouvisle pokračují k omezení u D2. Na trase stráví až 3 hodiny, v osobním autě je to na hodinu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná, ochladí se na 14 až 9 stupňů v údolích až na 6, na horách naměří kolem 9, v kotlinách bude výrazně chladněji a zítra čekejte většinou jasno a nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy na řeje repríza Interview plus Petra Viziny.
17: Měření teploty světových oceánů v červenci ukázalo další rekordní výši. Teplejší oceány přinášejí větší výkyvy počasí, bouře nebo tornáda. Jak oteplování oceánů působí na Antarktidu, která světové klima tradičně stabilizuje? Budou ledovce tát rychleji? A co zrychlené tání přinese? Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
17: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Evropská monitorovací služba Copernicus v datech za letošní červenec uvádí další oteplování světových oceánů. Souvisí teplota světových oceánů se stavem Antarktidy?
18: Určitě ano, protože v těch nejteplejších letech, které jsme naměřili globálně, byly i v Antarktidě, především v té okrajové části Antarktidy, zaznamenávány ty nejvyšší teploty, a to především během toho letního období. Takže souvislost tady rozhodně je.
17: Ono se říká, že Antarktida stabilizuje světové klima. Abychom si to vysvětlili, jak přesně?
18: Protože odráží velké množství dopadajícího slunečního záření zpět do prostoru, protože je to veliký bílý kontinent a nejenom ten vlastní kontinent, ale i okolní jižní oceán je z velké části roku pokrytý mořským zámrzem, který opět má albedo velmi vysoké a odráží velké množství dopadajícího slunečního záření, takže to teplo se nekumuluje ve spodní části atmosféry a je odráženo zpět do meziplanetárního prostoru.
17: Mimochodem, vy jste použil slovo albedo, mohl byste ho vysvětlit?
18: To je vlastně poměr toho, jaké množství dopadajícího slunečního záření je absorbováno a jaké je odráženo zpět zase z toho daného povrchu. Je obrovský rozdíl mezi třeba povrchem moře a povrchem ledovce. Čím je ten daný povrch světlejší, tím je ta jeho odrazivost vyšší a čím je tmavší, samozřejmě nejtmavší černé povrchy potom absorbují největší množství dopadajícího slunečního záření.
17: Jestli jsem dobře pochopil, vy říkáte, že to oteplení světových oceánů je potvrzené i výzkumy, které se dělají na Antarktidě. Jak antarktický kontinent na to oteplení oceánů reaguje?
18: Je to už tak 15-20 let, když se začaly objevovat první studie, a to především z prostoru západního pobřeží antarktického poloostrova, který vlastně z Antarktidy vybíhá směrem k Jižní Americe do těch nižších zeměpisných šířek. A tam už jsme v Amundsenově a Bellingshausenově moři vědci začali pozorovat na začátku nového milénia, že ta mořská voda je teplejší. A souviselo to samozřejmě s oteplováním a způsobovalo to především rozpady šelfových ledovců. To jsou ty části ledovců, které již plují na hladině světového oceánu a které se dostávají nejenom do kontaktu se vzduchem, ale právě s mořem. A nárůst teplot moře je právě pro ty šelfové ledovce zásadní, protože rozpouští ty šelfové ledovce od spodu.
17: Ty rozpady šelfových ledovců, to je to, co vidíme na fotografiích, jako ilustrační obrázek k tomu oteplování?
18: Je to tak, jsou to ty příklady právě třeba Larsenových šelfových ledovců A a B, které se rozpadly v roce 1995-2002, ale potom podél západního pobřeží mnoho dalších Wilksův a Millerův. To jsou vlastně příklady mnoha různě velkých šelfových ledovců, které se postupně vysypaly a rozpadly se na jednotlivé ledové bloky, které pak dál plují Jižním oceánem.
17: Když takovýhle obrázek vidím, co já jako laik, jak na něj můžu reagovat? Co je podle vás jako náležitá reakce, přiměřená?
18: Je to samozřejmě běžná součást fungování ledovců v Antarktidě, ale zároveň to množství těch rozpadů, ke kterým docházelo v posledních několika desetiletích, je násobně větší než v minulosti. To znamená, že toto velmi pravděpodobně souvisí právě s oteplováním oceánu a s klimatickou změnou.
17: Čili vykládám si to, že nemám panikařit, ale mám být minimálně znepokojen.
18: Z hlediska celkového antarktického ledovcového pokryvu tam to tání zatím není tak dramatické, jako třeba v případě Grónska. Ale ty okrajové části Antarktidy už rozhodně odtávají a ty šelfové ledovce jsou takovou brzdou, která vepředu způsobuje zpomalený pohyb stékajících ledových hmot z těch výše položených partií na pevnině. A pokud se ty šelfové ledovce rozdrobí, tak tam není žádná takováto brzda a dojde ke zrychlenému potom pohybu té hmoty z těch výše položených partií až přímo do moře.
17: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně Daniel Nývlt.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
17: Díky dlouhodobým výzkumům, jako je ten váš na Antarktidě, existují robustní datové řady. Dovedeme tedy okamžitá zjištění porovnat s údaji za desetiletí. Co z nich plyne?
18: No, plyne z nich to, že opravdu oteplování v té okrajové části Antarktidy, kde my jako Český antarktický výzkumný program fungujeme na ostrově Jamesa Rosse a blízkém okolí a kde máme mnoho meteorologických stanic, tak to oteplování je poměrně rychle. Hmm. Taky v těch posledních, řekněme, 5-6 letech bylo zaznamenáno několik teplotních rekordů, tak jak to nyní posloucháme pravidelně z Evropy a z různých států Evropy, tak i v Antarktidě. Nejprve to byl rok 2016, pak rok 2019, pak rok 2021. A byly to nejenom ty rekordy, ale to, co je důležité a podstatné, je, že během toho letního období se i v té okrajové části Antarktidy vyskytují delší periody výrazně teplejších období. To, čemu tady v Evropě říkáme vlny veder, to ještě v Antarktidě zdaleka není, ale delší teplejší období znamenají rychlejší roztávání místních ledovců, protože takové ty celoroční průměry nic neříkají o tom, jaká ta situace je. A pokud my jsme v nejchladnějších letech měli průměrný roční teploty kolem minus 9 stupňů Celsia, tak v posledních letech je to kolem minus 3 až minus 5 stupňů Celsia. Ten nárůst je dramatický, ale to, co je podstatnější, je, jaké teploty jsou v tom letním období pro ledovce. Jestli máme v zimě minus 40 anebo minus 30, to neovlivňuje, jestli ten ledovec ubývá rychleji nebo pomaleji. Ale podstatné je, jestli máme delší letní období s teplotama třeba kolem 10, 12 i 15 stupňů, anebo to období letní je kratší a ta maxima nejsou tak vysoká.
17: Ta delta...
18: Takže právě z pohledu ledovců, pardon, je podstatná ta letní sezóna a její intenzita.
17: A právě ta délka a intenzita té letní sezóny rozhoduje o tom, jak rychle ty ledovce tají. Rozumím dobře?
18: Přesně tak.
17: Když se podíváme na ty časové řady, na ty robustní výzkumy, víme, jak rychle postupuje tání tohoto světového chladiče, abychom tak řekli. Je to skokový nárůst nebo nějaký lineární?
18: Zatím Antarktida jako celek dramaticky neodtává. Jak už jsem říkal před chvílí, je to nyní Grónsko a horské ledovce, které přispívají k tomu nárůstu hladiny světového oceánu, protože to je ten hlavní dopad tání ledovců. Velká část především východní Antarktidy se vyskytuje v oblastech, kde ty teploty jsou hluboko pod bodem mrazu a tam prozatím k tomu tání nedochází. Ale v těch okrajových částech, především v západní Antarktidě a to v oblasti antarktického poloostrova, tam k tomu úbytku dochází. A to, co je podstatné, jak už jsem říkal, je, že mizejí ty šelfové ledovce, které brzdily stékání ledovců z těch horských partií až směrem k moři. A to umožňuje zrychlení toho toku ledové hmoty až k oceánu a další kumulativní odtávání. Takže ta Antarktida, nemůžeme počítat s tím, že se rozpustí v horizontu roku, desítek let, ani prvních století, ale rozhodně v horizontu vyšších desítek let bude velmi podstatným parametrem, který bude ovlivňovat nárůst hladiny světového oceánu i Antarktida.
17: A vy jste zmínil Grónsko dvakrát, že tam je to tání rychlejší, čili jaký je v tomto smyslu rozdíl mezi Arktidou, Grónskem a Antarktidou, kterou vy zkoumáte? Čím je způsobeno, že na Grónsko působí to světové oteplování významněji?
18: Ten rozdíl je jasný. Antarktida je kontinent, který je umístěný kolem jižního pólu a tím pádem ten ledovcový pokryv, který je v Antarktidě, je v těch nejvyšších zeměpisných šířkách. Naproti tomu v Arktidě, v té polární oblasti kolem severního pólu geografického, je severní ledový oceán, jak mu říkáme v Česku, nebo arktický oceán. Kdežto Grónsko je v nižších zeměpisných šířkách a ta jeho jižní část vlastně je mimo severní polární kruh a tím pádem Grónsko přeci jenom je v oblastech výrazně teplejších než ta nejsevernější část severní polokoule. Samozřejmě i oceánické proudění v oblasti severního Atlantiku u něho dochází ke změnám a studené proudy, které Grónsko z obou dvou stran obepínají, se v posledních letech významně oteplují. Tím dochází právě k tání těch příbřežních částí, těch šelfových ledovců, a prakticky v Grónsku my už dneska žádné šelfové ledovce nemáme. Ty větší, které byly na severu Grónska a přilehlém ostrově Ellesmere, tak už v průběhu 19. a 20. století se začaly rozpadat a dneska jsou tam opravdu drobné zbytečky jenom v některých uzavřených fjordech. Ale ta teplejší voda samozřejmě má vliv i na teploty vzduchu, které ovlivňují grónský ledovcový štít jako celek.
17: A teď, když se vrátím k vám na jih, do Antarktidy, já jsem jim pro sebe nazval něco jako světovou chladničkou. Je-li Antarktida něco jako světová chladnička, pak světové oceány jsou něčím podobným, protože absorbují velkou část světového tepla. Když se ale ohřívají, neznamená to, že jejich absorpční schopnost klesá?
18: To bych neřekl, že by klesala, ale to, co je podstatné, je distribuce těch teplot, a my obvykle se na ten světový oceán díváme jenom z hlediska těch povrchových teplot, ale ono to tak není. Vezměme si, že ty oceány jsou průměrně 4, 5 i 6 kilometrů hluboké a ty povrchové teploty jsou diametrálně odlišné od těch hlubinných teplot. A povrchové proudy a hlubinné proudy vlastně jsou součástí něčeho, čemu říkáme termohaliní výměník. Ten funguje a pohání veškeré oceánské proudy, které na naší planetě jsou, z hlediska rozdílů v teplotě a v hustotě jednotlivých částí vod. V té severoatlantské větvi, která nás tady významně ovlivňuje, mluvíme o golfském proudu, potom severoatlantském proudu a norském proudu, který někde z oblasti Mexického záliva podél západního pobřeží Afriky, západního pobřeží Evropy se dostává až ke Špicberkám. A toto je ta větev vlastně povrchového proudu. A jak se postupně ochlazuje, tak se zanořuje do větší hloubky a pokračuje dál až do Arktidy.
17: No a jaký...
18: To znamená, ano. My musíme se dívat na to oceánické proudění nejenom z hlediska povrchových, ale i těch hlubinných proudů, protože ta voda se musí někudy vracet. A vodu, kterou jako teplou z těch nižších zeměpisných šířek přesouváme nebo proudí do těch vyšších zeměpisných šířek, postupně se ochlazuje a zanořuje se a vrací se zpátky. Stejným způsobem funguje ta cirkulace kolem Antarktidy. Kolem Antarktidy proudí největší oceánský proud, který na planetě máme, říkáme mu antarktický cirkumpolární proud, dříve taky hezky česky západní příhon, a ten je nejintenzivnější v oblasti Drakeova průlivu mezi jižní Amerikou, Patagonií a severním cípem antarktického poloostrova. A tehle ten proud je zásadní proto, že se od něho oddělují velmi silné větve hlubinných proudů, které jdou do nižších zeměpisných šířek a obmývají nám západní pobřeží kontinentu na jižní polokouli. Ať už je to západní pobřeží Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie. A když se podíváte na mapy, tak krásně zjistíte, že právě podél západních pobřeží tady těch jiho hemisférních kontinentů jsou pouště. Právě proto, že tam je studený proud, který se odděluje od toho antarktického cirkumpolárního. V případě Jižní Ameriky mu říkáme Humboldtův, nebo tedy Čilani tomu říkají chilský, Peruánci peruánský proud. V případě Jižní Afriky je to benguelský proud. A všechny tyhle ty studené proudy přináší nejenom chladnější vodu, ale obrovské množství živin. A jakmile interagují s tím pevninským šelfem, tak dochází ke vzestupu tadyhle těch původně hlubinných studených vod až k povrchu oceánu. A proto ty Peruánci, kteří s milionama drobných lodiček jsou na druhém, třetím místě na světě v rybolovu a konkurují obrovským lodím Japonců a Norů v celkovém objemu, protože to moře tam je nesmírně úživné na kontaktu právě těch teplých a chladných vod, kde je velké množství živin z těch chladných vod, které původně se oddělují od antarktického cirkumpolárního proudu. To je v dnešní době zrovna aktuálně teď ovlivněno jednou z těch fází jižní oscilace El Niño, o které se mluví. Právě dochází k tomu, že centrální Tichý oceán se velmi výrazně přehřeje a proud tekoucí od Jižní Ameriky směrem k Papui Nové Guineji nebo k Austrálii, zjednodušeně řečeno, zeslábne a převáží protiproud, který teče právě od oblasti Papui Nové Guineji až k oblasti Jižní Ameriky. A zatím všechny prognózy ukazují, že to aktuální El Niño může být opravdu mega silné, ještě silnější než ty nejsilnější, které byly v roce 1983 nebo v roce 1998 a velmi významně ovlivňuje tohleto proudění, jestli jsme ve fázi El Niño nebo La Niña, té chladné fázi, nejenom oblast Pacifiku, tedy Tichého oceánu a třeba Jižní Ameriky, ale dramaticky to ovlivňuje právě i Antarktidu. Máme jasné doklady pro to, že právě v těch fázích El Niño, v té druhé části kulminují teploty i právě v oblasti antarktického poloostrova západního pobřeží, takže lze očekávat, že to léto, které teďka bude během prosince, ledna, února i v oblasti antarktického poloostrova, že bude velmi teplé právě v souvislosti s teplými vodami velké části Tichého oceánu.
17: A může globální oteplování na tom systému, jak proudění, jak jste ho popsal, něco změnit? A pokud by přineslo změnu, tak jaký by to mělo výsledek? Co by se stalo?
18: Těch možností je strašně mnoho. Já už jsem mluvil o té termohalejní cirkulaci a ta prostě funguje jenom v tom případě, že máme rozdíly v teplotách a rozdíly v hustotách. Už jenom rozdíly v teplotách znamenají rozdíly v hustotě té vody, ale rozdílná hustota také souvisí s tím, jak moc ta voda je sladká anebo slaná. Naopak někteří vědci hodně zkoumající právě tu severoatlantskou větev naznačují, že zeslabuje golfský proud a severoatlantský proud, což by mohlo mít naopak velmi neblahé účinky na Evropu, protože by tady mohlo dojít k ochlazování, pokud by to golfské proudění a severoatlantský proud nepřinášel teplo do oblasti vlastně severního Atlantiku, tak pro příklad představme si Barcelonu a New York. V Barceloně sněží jednou za 100 let a mají s tím velké problémy a v New Yorku, v New Jersey každý rok vidíme 2-3 metry sněhu a jsme na stejné zeměpisné šířce na pobřeží stejného oceánu. Ale to západní pobřeží Evropy je omýváno teplým proudem, kdežto východní pobřeží Severní Ameriky, Kanady a Spojených států je naopak omýváno chladným proudem. Tohle může udělat obrovské rozdíly v teplotě a souvisí to s tou oceánicko-atmosférickou cirkulací jako celku. Takže těch možností, které může způsobit současně probíhající klimatická změna i v oceánech a v atmosféře je několik. Je dost pravděpodobné, že budeme mít větší rozkolísanost než dříve, ať už z hlediska teplot oceánů a i teplot atmosférických. A to bude znamenat na kontinentech častější příchody obrovských bouří, které můžou způsobit záplavy a naproti tomu zase dlouhá období sucha. My teď to sucho v letošním roce zaznamenáváme i u nás ve střední Evropě, ale suchá perioda je vlastně dosti typická v posledních 10-15 letech. Předtím jsme měli velmi intenzivní období, výrazně vlhčejší v oblasti střední Evropy a tohleto se může střídat s mnohem větší četností než dříve.
17: Rozumím. My žijeme v představě, že Antarktida je kdesi daleko od Česka, nějakých 13 000 kilometrů. Je ten světadíl od nás opravdu daleko?
18: Je od nás daleko, ale jak už jste řekl, je to ta naše chladnička, která stále ještě stabilizuje oceány a atmosféru, aby ty výkyvy nebyly tak intenzivní. kdybychom neměli Antarktidu zaledněnou, tak by opravdu ty dopady byly násobně větší i v prostoru Evropy. Samozřejmě ta kvantifikace není úplně jednoduchá, protože se to přenáší přes několik cirkulačních buněk, ať už v oceánech nebo v atmosféře, a v každé dochází k nějakým ztrátám, ale rozhodně by to byly řády prvních stupňů.
17: Až do roku 2048 platí Světová smlouva o Antarktidě, která prohlásila Antarktidu za zónu určenou výhradně pro mír a vědu. Na příkladu Grónska ale vidíme, jak jsou polární oblasti předmětem zájmu kvůli surovinám nebo strategické poloze. Tenhle nevítaný zájem se Antarktidě zatím vyhnul?
18: Naštěstí, jak jste řekl, existuje smlouva o Antarktidě a aktuálně je 29 států, kteří mají takzvaný konzultativní status, mohou spolu rozhodovat o tom, co se v Antarktidě děje. Jedním z těchto států a vlastně posledním, kdo to získal, byla Česká republika v roce 2014. Ale je tady mnoho dalších pozorovatelů, kteří k Antarktidě přistupují stejným způsobem, ale to neznamená, že by všechny státy světa s tímto jakkoliv souhlasili, a může se stát, že státy, které nejsou signatáři této smlouvy o Antarktidě, tak mohou začít využívat její nerostné bohatství.
17: To se chci zeptat.
18: Naštěstí.
17: Ano.
18: Pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Naštěstí ty přírodní podmínky v Antarktidě jsou natolik drsné a veškeré zdroje mimo Antarktidu zatím dostatečně dostupné, že pevně doufám, že v horizontu nejbližších desetiletí třeba těžba ropy v Antarktidě příliš nepřichází v úvahu.
17: Protože by se nevyplácela.
18: Protože máme dostatek ropy jinde, kde je k tomu infrastruktura a kde nemáte kilometrové ledové kry, které by srovnaly s mořem jakoukoliv ropnou plošinu.
17: V jednom rozhovoru jste řekl, že světová klimatická změna by se dala zastavit jen celosvětovou společnou akcí, na kterou ale realisticky nemůžeme pomýšlet, a je proto lepší se změně přizpůsobit. Jsme už v té fázi přizpůsobování, a pokud ano, tak co tohle přizpůsobování se přinese?
18: Já myslím, že zdaleka nejsme ve fázi přizpůsobování a vidíme to na té současné vlně veder, protože tady politická reprezentace příliš velký zájem o to cokoliv měnit nemá, a já nejsem ten, kdo o tom to nejvíc mluví. To jsou kolegové třeba z Českého hydrometeorologického ústavu anebo z CzechGlobu, kteří se dopady klimatické změny v té naší oblasti velmi intenzivně zabývají, a oni přesně vědí, jaké adaptace by měly smysl, ale já je zatím kolem sebe nevidím. I když Evropa stále dělá nejvíc ze všech kontinentů, tak ta naše produkce všeho, třeba právě skleníkových plynů, je v řádu několika procent a z toho globálu není nejpodstatnější.
17: Hostem Interview Plus byl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Já vám za to mnohokrát děkuji.
18: Já taky děkuji za pozvání. Hezký den.
17: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Portréty.
19: Byl kubánský diktátor Fidel Castro od začátku komunistou?
20: Já jsem byl vždycky přesvědčený, že Castro byl zatlačen tedy do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu socialismu.
19: Říká historik Josef Opatrný.
3: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
21: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Příjemné odpoledne, je 13. srpna čtvrtek a posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes vás od mikrofonu zdraví Štěpánka Martanová.
3: Český rozhlas Plus.
1: A na co se zaměříme v následující hodině? Proč se Japonsko ostře ohradilo proti návštěvě ruského prezidenta na Kurilských ostrovech? Židovští osadníci stále obléhají domy palestinských rodin ve vesnici na západním břehu Jordánu. Proč se je nedaří Izraele vytlačit? Proč hudební platforma Spotify začne posluchačům pomáhat s rozpoznáváním obsahu generovaného umělou inteligencí? A jak se z vyděšeného štěněte z Bosenské ulice stane pes, který znovu důvěřuje lidem? Řekneme v knize dne. Teď ale řekne Martin Matějka novinky z domova i ze světa, a to v dalších zprávách.
16: Některým nemocnicím dochází zásoby krve, v Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny AA0. Zásoby jsou podle ní na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfúzní stanici nemocnice v Benešově. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích nebo při léčbě závažných nemocí. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody, stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dřív, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
0: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha. Ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
16: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku, vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny, těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci na své sociální síti True Social, to uvedl americký prezident Donald Trump. A v roli mluvčí Levitová končí, aby se mohla víc věnovat své rodině. Do Bílého domu se vrátila teprve nedávno po krátké pauze, když se jí v květnu narodilo druhé dítě.
2: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí 8. ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Český rozhlas.
16: Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk, několik dalších lidí je zraněných, informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Web De Telegraaf napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. Největší evropská petrochemická společnost Shell uvedla, že exploze nepoškodila činnost firmy v Rotterdamu. Úřady v okolí Rotterdamu dnes hlásily i jiné nehody. V areálu rafinérie společnosti ESSO preventivně zasahovali hasiči poté, co tam přestali fungovat všechny systémy. Na jiném místě vypukl požár v rozvodně. Bezpečnostní úřady zatím mezi incidenty nenašly souvislost. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
22: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
23: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
24: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
23: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé. Morgan s Spectre a Rebecca Hallová. Zatímco Spectre se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
16: Dálnici D8 z Prahy do Ústí trvají potíže za sjezdem na Kralupy. Kolona z 15. kilometru se sune více než hodinu k nehodě před Roudnicí. Na dálnici D10 u Bezděčína na 40. kilometru je v obou směrech uzavřený levý pruh. Pracují tam na opravách středových svodidel. A na D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kamiony od sjezdu na Domašov. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno a teploty až 32 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
1: A příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová. Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Etorofu, největší z Kurilských ostrovů. Jde o jeho vůbec první cestu na souostroví. O jeho část vede Rusko dlouhodobý spor s Japonskem. Návštěvu ruského prezidenta proto Japonsko okamžitě odsoudilo. A detaily už teď nabídne náš zpravodaj v Jižní a Východní Asii David Jakš. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
1: Davide, jaký program má Putin na Kurilských ostrovech?
4: Poměrně bohatý. Jeho návštěvu dost podrobně monitoruje třeba čínská státní televize CCTV. Ta už ukázala záběry, jak ruský prezident se nejprve na Sibiři setkal se špičkami armády, potom pózoval na kapitánském můstku jedné z ruských válečných lodí, ochutnal kaviár, diskutoval s obyvateli Dálného východu. No a na tom zmiňovaném kurilském ostrově Etorofu, rusky je to Itrub, rozmlouvá se zaměstnanci továrny na zpracování ryb. To je odvětví, ve kterém spočívá to největší bohatství téhle části Dálného východu. No a samozřejmě tohle všechno má demonstrovat, že Rusko nepotřebuje k využití toho přírodního bohatství pomoc nebo spolupráci Japonska.
1: Japonci vnímají tu Putinovu návštěvu Kuril nejen politicky, co se jich ještě dotýká?
4: Ode dneška až do neděle slaví Japonci svátek Obon. To je jeden z nejoblíbenějších svátků na japonských ostrovech. Připomínají si při něm, že ať člověk v životě dojde kamkoliv, jakkoliv daleko od domova, tak jeho duše se vždycky má po smrti vrátit domů. A říkají, že bezmála 20 tisíc jejich krajanů, které rudá armáda na konci druhé světové války vyhnala z Kurilských ostrovů, po smrti jen těžko může najít klid, když Kurily už nejsou jejich domovem. Japonci v tom vidí úmyslně provokativní načasování ruského prezidenta. Vnímají to velmi osobně a neúctivě, a například japonský deník The Japan Times dnes přináší obsáhlé komentáře a analýzy rusko-japonských vztahů, připomíná, že stále ještě žijí lidé, kteří na Kurilách se narodili tedy, když ještě patřili Japonsku. Je to prostě očividně pro Japonsko velice citlivá záležitost.
1: A rýsuje se v budoucnu nějaký dialog o řešení rusko-japonského sporu o ty Kurilské ostrovy?
4: Ten dialog mezi Tokiem a Moskvou se začal velmi slibně odvíjet za éry japonského premiéra Shinza Abe. On se sešel s Vladimirem Putinem i Dmitrijem Medvedevem. Všichni tři si slíbili, že podpoří na Kurilách cestovní ruch, že tam vznikne průmyslová zóna zaměřená na zpracování ryb a rybích produktů. Japonsko slíbilo zaplatit novou dopravní strukturu, silnice, přístav a tak dále. Ale když Rusko zahájilo na začátku roku 2022 invazi na Ukrajinu, tak Japonsko proti této akci se velmi ostře vymezilo a okamžitě bylo po jednáních. Ta jednání zamrzla a vlastně i ta návštěva, o které mluvíme, není chápána pozitivně. Japonci ji naopak vnímají jako demonstraci síly a je na nejvíc pravděpodobné, že dokud se bude válčit na Ukrajině, tak Tokio a Moskva zřejmě k jednacímu stolu neusednou.
1: Ruský prezident je na návštěvě Kuril a vše sleduje náš zpravodaj v Asii David Jakš. Díky.
4: Naslyšenou.
1: A i naše další téma se týká Ruska. Více než 300 životů ruských vojáků má mít na svědomí skupina důstojníků ruské armády, která teď stojí před soudem v Moskvě. Obžaloba je viní, že požadovali od svých podřízených peníze, a to za to, aby nemuseli do útoku, dostali opušťák a nebo aby byli posláni do nemocnice na léčení. V případě odmítnutí byli vojáci v uvozovkách vynulováni, což je armádní slangový výraz pro poslání na smrt. Jednání soudu na dálku sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Ondřej, prosím, jak celý systém funguje? Podle popisu to vypadá jako zaplať nebo zemřeš.
5: Tak ono to ve své podstatě takhle skutečně funguje, protože ti vojáci, oni mají vlastně jako na té přední linii, tak mají poměrně vysoké platy, někde kolem 200 000 rublů, což je asi tak 6-8 násobek průměrného ruského platu. A to samozřejmě pro ty velitele je velké pokušení, takže jako je úplně normální, že se vojáci skládají na nějaké věci pro jednotku. To je ještě ta zdravá část. Ta nezdravá, která se právě teďka projednává u soudu, tak je, když skutečně ti lidé jsou nuceni odevzdávat každý měsíc část té výplaty, musí se platit za možnost odjet domů na týden na opušťák, byť takováhle možnost je vlastně v zákonu. A pokud nechtějí jít do toho masomlínku v zásadě na frontě, tak musí zase platit tak, aby zůstali v týlu. Takže je to takový systém, kdy i třeba často oni odevzdávají svoje bankovní karty těm velitelům, kteří už si potom ty peníze berou sami.
1: A nakolik jsou podobné případy v ruské armádě rozšířené?
5: Tak oficiální statistika samozřejmě

0: lidi, kteří létali z drony, natáčeli o tom svá videa, sbírali peníze od svých podporovatelů. No a poslední video, které natočili, bylo o tom, že se dostali do konfliktu s velitelem. Ten je přeřadil z dronového oddílu do toho útočného a říkají, my teda nejspíše padneme, pokud se to tak stane, tak je to vina tady toho člověka. No a tady ten polkovník Puzik je už, se myslím, že před týdnem nebo před dvěmi týdny stal generálem, takže i z toho je vidět, že prostě to, že dneska probíhá v Moskvě soud, tak to je zcela výjimečné.
1: A snaží se s tím vedení ruské armády něco dělat, aby k takým věcem nedocházelo?
0: Jenom to, že prostě tady ten soud je nejen, že jako vůbec existuje, ale že je veřejný a mohou o něm informovat prokremelská média, tak to je prostě jeden asi způsob, jak dát najevo, že tohle to je nepřípustné. A pak samozřejmě i opět zase víme od těch prvalečných blogerů, případy, kdy si to vlastně vyřizují uvnitř těch jednotek sami, včetně toho, že třeba tam byla nějaký s vojenskou policií, která zase vybírala úplatky za to, že automobily mohly projíždět přes nějaké území a vybírala je i od těch vojáků jako takových, tak ty potom prostě nějakým způsobem jedna jednotka toho měla dost, tak je unesli a následně tedy nahnali do útoku a což je vlastně skutečně to, jak jste říkala, to vynulování, abnulieně v ruštině, protože z 10 lidí, které posíláte do takovýchhle útoků, tak se odhaduje, že se vrátí tak 4 a možná spíše 2.
1: Vy jste říkal, že ten soud je výjimečný, ale je veřejný a sleduje ho Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu a je to soud nad ruskými důstojníky. Díky a hezký den.
0: Naslyšenou.
1: A i v 16 hodin a téměř 15 minut zůstáváme v zahraničí. Izraelská armáda vyšle na západní břeh Jordánu další jednotky na skupinu židovských osadníků. Ti obléhají domy palestinských rodin ve vesnici Kusra. Radikálové domy odpojili od vody a elektřiny, na místo nevpustili sanitku pro nemocné dítě a palestinským rodinám kvůli blokádám docházejí zásoby. Okupanty se izraelským bojákům nepodařilo vytlačit ani po střetech, při kterých použili slzný plyn, zábleskové granáty a buldozer. Aktuální situace teď s námi probere Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
1: Židovské radikály izraelská armáda většinou podporuje. Proč v tomto případě postupuje proti nim?
2: No, vy jste před chvílí řekla, že armáda se snaží okupanty odtamtud dostat, ale okupanty jsou i izraelští vojáci, to si musíme jasně říct na začátek. Jedni jsou v uniformě, jedním říkáme osadníci. Teď došlo k tomu nicméně, že to zaujalo evidentně Bílý dům. Včera už se objevily informace, že Donald Trump, americký prezident, zuří, že prostě Izrael umožňuje na západním břehu okupovaném naprostou anarchii a také se k tomu vyjádřil americký velvyslanec v Jeruzalémě v Izraeli Mike Huckabee, který je velký zastánce militantního sionismu, okupace, zabírání západního břehu, říká, že je to součást Izraele a tak dále. A ten dokonce řekl, že toto už je terorismus. Takže evidentně tohle vypadá, že je ta hlavní pohnutka, proč se tím Izrael začal zabývat, proč třeba i vůdci toho osadnického hnutí celkového se od těchto extremistů distancují. A oni vlastně jasně říkají, tohle to nás diskredituje. Takže to je možná ta hlavní pohnutka, proč teď izraelská armáda říká, že nějak zasáhne, ačkoliv jste to vlastně nepřímo zmínila, často se těžko odlišuje, kdo je voják a kdo osadník, protože i mezi vojáky jsou osadníci, vlastně armáda je infiltrovaná často židovskými radikály.
1: Vy jste zmiňoval toho amerického velvyslance Michaela Huckabeeho, ten tedy označil osadníky za teroristy. Jak interpretovat toto prohlášení v kontextu americké rétoriky vůči Izraeli?
2: No, ono to Američanům podráží nohy. Američané se snaží, samozřejmě musíme to brát s rezervou, působit jako féroví

0: vyjednávač mezi Palestinci, mezi Izraelci. Jasně, Američané stojí na straně Izraele, přesunuli ambasádu do Jeruzaléma, uznali anexi východního Jeruzaléma Izraelem a tak dále. Ale pochopitelně, pokud by Američané nečinně seděli, tak začnou brzy a určitě už uslyší kritiku od takových zemí, jako je Egypt, jako je Jordánsko. Američané je potřebují pro svoji blízkovýchodní politiku a tyto země opakovaně kritizují Izrael a rasistickou politiku na západním břehu, kde Židé jsou v jiném právním postavení než Palestinci. Já připomenu tohleto, ta vesnice Kusera, ta leží pod plnou bezpečnostní správou Izraele a Izrael jako okupační mocnost nemá za úkol jenom chránit Židy, ale i okupované Palestince. A to se evidentně neděje, protože kdyby takto třeba Palestinci blokovali nějakou židovskou vesnici, židovské domy, přesekali potrubí těm lidem z vodu, tak už by do nich armáda střílela. Říkalo by se, to jsou palestinští teroristé. Ale tady vidíte, vy jste sama říkala, že armáda nějak zasáhla, ale nepodařilo se jí prý ty osadníky tam tady dostat. Takže tady je vidět ten dvojí metr a ten potom paradoxně škodí i pozici Američanů na Blízkém východě.
1: A nakolik teď narůstá násilí ze strany radikálních osadníků?
0: No, tohle to je špička ledovce, to se děje dlouhodobě od masakru teroristického Hamásu ze 7. října 2023 se to ještě více vyhrotilo, v podstatě slyšíme argument nic jiného než tvrdá ruka prostě na Palestince neplatí, jenomže ti osadníci tam byli i dávno předtím, i před 7. říjnem 2023 na západním břehu bylo přes 500 000 osadníků, i tehdy prostě docházelo k pogromům, k útokům rasistickým na Palestince, třeba v té vesnici Kusra, to jsem ještě byl zpravodaj Českého rozhlasu, tak si pamatuju, to byl jeden z velkých případů, kdy tam vtrhlo prostě komando osadníků, psali tam rasistické protimuslimské nápisy, vypalovali těm lidem domy a to jsou obyčejní prostě vesničané, které má chránit izraelská armáda, oni nemají jak se chránit, tam není třeba palestinská policie na těchto územích.
1: A co okupující osadníci tedy vlastně chtějí?
0: Dostat Palestince pryč. Dostat je pryč, to se neodehrává. Tohle to je na severu západního břehu u Nábulusu. Oni prostě si chtějí zabrat další a další území, to se ale odehrává i třeba na jihu, na jih od Hebronu, to je dlouhodobý tam trend. Prostě vypudit ty lidi odtamtud, oni jim zalévají třeba, i armáda se na tom podílí, zalévají Palestincům betonem studny, aby prostě museli odejít, aby tam nemohli přežít. Toto je prostě ideologie těchto sionistů, je tohle je naše země a vy Arabové tady nemáte co dělat. Ačkoliv většina těch osadníků to jsou nedávní přistěhovalci, imigranti třeba ze Spojených států, zatímco ti Palestinci jsou tam po generace.
1: A jaké dopady mají podobné incidenty na palestinské komunity na západním břehu?
0: No, tak pro některé je to frustrující a často opravdu odcházejí. O tom jsme mohli vidět v zahraničních televizích celou řadu dokumentů, že prostě ti lidé prostě v té frustraci potom nakonec opravdu ty věci si naloží a odjedou někam jinam a tu půdu si potom skutečně zabírají židovští osadníci. Více než 30 let mírového procesu z Osla, který už je samozřejmě dávno mrtvý, tak se počet osadníků více než strojnásobil na těchto územích.
1: Situaci na západním břehu Jordánu jsme probrali s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky za vaše postřehy. Hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Je 16 hodin a téměř 21 minut. Karlův most, Klementinum, Petřín a nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
3: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
4: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
3: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou, jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
4: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
3: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
4: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
5: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
4: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
6: Lots happened, Tony.
7: You're kidding yourself.
6: Help me fix it.
4: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
8: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
4: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Před půl pátou máme prostor ještě pro literaturu a dnes máme před sebou dva příběhy o hledání domova. Ten novější se jmenuje Naomi, přežila jsem Bosnu. Je to vyprávění o Fence, zachráněné z Bosenské ulice, její cestě do Česka a pomalém budování důvěry. Kniha vyšla vlastním nákladem autorky ve spolupráci s tiskárnou Powerprint pod značkou Bukla. Ta autorům zajišťuje přípravu, tisk a prodej knih mimo klasické nakladatelství. Stejně vznikla i první kniha Indiry Azain s názvem Abych přežila. V ní se autorka vrací ke své vlastní adopci, hledání biologické rodiny a otázce, co s člověkem udělá dlouhá nejistota o jeho původu. Jak spolu tyto dva příběhy souvisejí, co znamená dát někomu druhou šanci a co všechno musí člověk změnit, především sám u sebe. Indíro, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Začneme tou první knihou. Kdybyste měla Naomi představit posluchačům jednou scénou z jejího dnešního života, jaká by to byla?
9: Tak ta scéna bude určitě zcela jasná a Naomi, když k nám přijela, tak vlastně nedokázala pořádně spát. Dneska opravdu usne raz, dva, chrápe jak stará babčuš a opravdu si užívá tu postel a opravdu si nárokuje to místo v té posteli a to dřív prostě nebylo normální pro ní.
1: To je krásná proměna. Název zní Naomi, přežila jsem Bosnu. Co přesně Naomi podle vašich informací v Bosně prožila?
9: Skutečně konkrétně nevím, co prožila. Z dostupných informací, co víme, tak vlastně narodila se na ulici společně se 6 sourozenci. Maminka je vláčela vlastně po té Bosně, takže se naučila jakoby lovit si jídlo, hledat si jídlo a také zároveň bát se. Takže vlastně určitě ona si nese z Bosny opravdu veliký strach ze všeho.
1: Udělala jste v prvních dnech něco, o čem dnes víte, že nebylo správně. Co byste s tou dnešní zkušeností už udělala jinak?
9: Tak stoprocentně a nedávno jsem nad tím taky přemýšlela, tak jinak bych udělala to, že bych si ty fenky pořídila rovnou dvě. Protože i pro tu Naomi by bylo mnohem snažší vlastně celé to svoje trauma a ty pocity prožívat s někým, kdo je zná a kdo jí rozumí, než vlastně já, která jsem absolutně netušila, že tyhle ty situace v sobě nese, prožívá, bylo to malý štěně, které neumělo tak mluvit, jako umí mluvit teď, komunikovat konečnými signály, takže první věc, co bych udělala, je, že bych si pořídila ty fenky dvě a pokud by to nešlo, tak bych určitě se nesnažila jí především cvičit a vychovat z ní poslušnou holku, ale naopak bych chtěla, aby prostě jsme si navzájem porozuměli.
1: Aby byla možná víc sama sebou.
9: Přesně tak.
1: V knize píšete, že jedna z nejhorších vět je musí se zvyknout. Proč může být nucené zvykání u traumatizovaného psa nebezpečné?
9: Je to nebezpečné z toho důvodu, protože čím víc budeme se snažit toho psa vystavovat konkrétní situaci, ku příkladu má strach z vysavače, já budu před ním vysávat, ať si zvyká, tak to je určitě špatně, protože vlastně tím jenom prohlubujeme ten strach a vlastně víc a víc se ten pes od nás oddaluje a ztrácí důvěru, proč mi to ten páníček dělá, když vidí, že se toho bojím. Takže my, když opravdu vysáváme nebo vytíráme, nejčastěji beru ven a je klid.
1: Prodej knihy má pomáhat dalším opuštěným psům, jak konkrétně tato pomoc funguje a kam peníze směřují.
9: Aha. Tak v podstatě Naomi je zachráněna přes organizaci World of Dogs, takže my se zaměřujeme přímo na tuhle organizaci a zachraňování pejsku přímo z Bosny, kde máme patronku Jasmínku, která mi vlastně společně s Ivou pejska do života přivedla. Takže je výtěžek z knížky, konkrétně 50 korun z každého nákladu jde zase na pomoc pejskům. Jednak na jeho stravu, na očkování, na čip, na pas a na transport tady.
1: Vaše první kniha Abych přežila vypráví váš osobní příběh, zatímco Naomi Přežila jsem Bosnu vypráví příběh zachráněné Fenky. Když se na obě knihy podíváte s odstupem, vidíte mezi nimi nějakou společnou nit?
9: Já si tak jako trošičku myslím, že Naomi Přežila jsem Bosnu je pokračování mého příběhu. Protože i já jsem hledala sama sebe, hledala jsem pochopení, hledala jsem svůj domov, svůj život a vlastně Naomi mi zrcadlila to, že jsem to třeba ještě v sobě neměla vyčištěné a společně jsme došli k tomu, že teď už je to v pořádku.
1: Co vás na společném životě s Naomi nejvíc překvapilo, byla chvíle, kdy jste si řekla, tak teď už mi opravdu věří.
9: Hele, teď těch chvíli bylo několik, na druhou stranu přicházely velmi postupně a velmi nenápadně. Člověk v běžným dni si toho neuvědomí, ale teď zpětně si uvědomuju, že pohled do očí, který mi dává jako najevo, že mě miluje a že ta důvěra tam je.
1: Máme posledních pár vteřin, co byste řekla člověku, který uvažuje o adopci psa s těžkou minulostí, ale bojí se, že to nezvládne.
9: Nebojte se toho, protože ať uděláte chybu, tak ten pejsek vám vždycky odpustí. Nejdůležitější je dát šanci i jemu, i sobě samému, protože ta pomoc je nevyčíslitelná pak až na tom konci.
1: Naomi, Přežila jsem Bosnu a kniha Abych přežila, přesně tyhle nám představila autorka Indíra Alzén. Já vám děkuji, že jste přišla do našeho studia.
9: Já také děkuji.
1: Za chvilku bude půl páté a ještě než budou zprávy, tak vám řeknu, co nás čeká v následující půl hodině. Podíváme se třeba na novinky, které představila Eurovize a také si řekneme, jaké novinky chystá Spotify, tedy hudební platforma. Je 16.30 a zprávy má Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfúzní stanici nemocnice v Benešově. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost za posledních 10 let mírně vzrostl, ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle personální agentury Orienta Czech stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. Důvodem je i malá flexibilita zaměstnavatelů. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech a uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. A Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Evropská unie loni na výrobu elektřiny využila rekordní minimum uhlí. Na tvorbě elektrické energie se podílelo černé uhlí z necelých 4% a hnědé uhlí z 5,5%. Informoval o tom unijní statistický úřad Eurostat. Přesné údaje pro jednotlivé země za minulý rok zatím nezveřejnil. V Česku byl podíl uhlí na tvorbě elektřiny výrazně vyšší. V Evropské unii je Česká republika jedním z 8 států, které zatím neukončily těžbu hnědého uhlí. Surovinu při výrobě elektrické energie nejčastěji nahrazuje teplo z jaderných elektráren, zemní plyn a obnovitelná paliva. Dálnice D8 z Prahy do Ústí zůstává ucpaná za sjezdem na Kralupy. Kolona z 16. kilometru se sune téměř hodinu k nehodě před Roudnicí na kilometru 25,5. Tam pokračují s vyprošťováním převráceného nákladního vozidla a v koloně navíc dvě další komplikace. Na 20. kilometru bourala 3 osobní auta, na 24. blokuje levý pruh porouchaná dodávka. Na dálnici D10 u Bezděčína na 40. kilometru je v obou směrech kvůli omezení uzavřený levý pruh. Směrem z Turnova se brzdí u sjezdu na Jičín na 44. kilometru. Zdržení stále až půlhodinové. Jedete-li od Prahy, zdržíte se zhruba 15 minut z 37. kilometru. A v Praze v Povltavské čekejte zdržení před Bulovkou. V obou směrech sunou se jak od Balabenky, tak od sjezdu z mostu Barikádníků. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Odpolední plus.
1: A v 16 hodin a 33 minut začínáme hudebním tématem. Populární hudební soutěž Eurovize totiž mění svá pravidla. Organizátoři z Evropské vysílací unie tvrdí, že chtějí víc vstříc části zemí, které si na podobu této podívané dlouhodobě stěžují. Diskuze o budoucnosti Eurovize se vyostřila letos, když je kvůli účasti Izraele bojkotovala pětice zemí. Téma sleduje Jiří Gordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
1: Co přesně se teď v pravidlech Eurovize mění?
11: Tak ona ta zásadní změna se týká pořádání těch hlavních večerů, tedy semifinále nebo finále. Nově se ta organizace EBU, která sdružuje tedy evropská veřejnoprávní média, patří tam i Český rozhlas a Česká televize, tak ona zakotvila, že se soutěž nesmí konat, nebo tedy ty hlavní večery se nesmí konat v těch zemích, které se účastní ozbrojeného konfliktu. A taky tam uvádí, že to se nesmí konat v zemích, cituji, v citlivé geopolitické situaci, která by mohla ohrozit bezpečnost pořádání té akce. Na pořádání dalšího ročníku to nicméně nemění vůbec nic. Letos vyhrála Eurovizi bulharská zpěvačka Dara. Můžeme si pustit krátkou ukázku vítězné písně. Ten další ročník by měl hostit Burgas na pobřeží Černého moře, a to příští rok v květnu od 11. do 15. Kvůli bezpečnosti hostitelskou zemi ale organizátoři museli měnit už dřív, naposledy v roce 2023 po vítězství Ukrajiny. Kvůli obavám z bezpečnosti ten ročník hostil britský Liverpool. Každopádně to neznamená, že Ukrajina nebo Izrael nemůžou ty další ročníky vyhrát, ale právě v těchto dvou zmíněných zemích by se pak podle těch nových pravidel prostě nemohlo konat semifinále nebo finále.
1: A proč to Evropská vysílací unie teď striktně zavádí?
11: Tak ředitel soutěže Eurovision Song Contest Martin Green v tom odůvodnění píše, že ty všechny změny zapracovaly na základě požadavků jednotlivých zemí, taky proto, aby si soutěž, jak on píše, zachovala přátelskou atmosféru. To souvisí s tlakem, kterému soutěž od loňska čelí kvůli bojkotu pěti zemí. Mezi ně patří třeba i Nizozemsko a Španělsko, to jsou ty tradiční zakládající členové Eurovize. Oni ten bojkot ohlásili hlavně kvůli účasti Izraele v době jeho ofenzivy v pásmu Gazy. Ty země třeba mimo jiné argumentovaly tím, že kvůli válce se teď soutěže nesmí účastnit Rusko. Nicméně Izrael byl v posledních letech vždy jedním z favoritů na vítězství. Letos byl dokonce druhý a EBU se zřejmě tímhle ústupkem o tom pořádání finále podle těch všech těch dostupných vyjádření snaží zmírnit nějaké další ostré reakce. Ostatně kvůli kontroverzím a bojkotům loni klesla Eurovize sledovaná sledovanost oproti loňsku o 35 milionů diváků, asi na 131 milionů, takže z toho můžeme i tak vyčíst, že Eurovize stále patří mezi nejsledovanější pravidelné nesportovní události na planetě.
1: Příští ročník by se měl navíc ještě výrazně rozšířit, jak přesně?
11: Příští rok se tedy navzdory už tomu zmíněnému úbytku podpory a těch tomu přibývajícím bojkotujícím zemí má připojit k Eurovizi Kanada, kde tedy Eurovize je mimořádně populární. Asi to zní trochu zvláštně, že severoamerická země se zapojuje do evropské soutěže, ale tím účastníkem v téhle soutěži může být každý, kdo je členem EBU, takže tam patří právě i ten hodně diskutovaný Izrael. Pak taky třeba některé středoazijské země a hlavně už od roku 2015 je takhle tím mimo evropským členem Austrálie. Eurovize se ještě i navzdory tomu upadajícímu zájmu v Evropě snaží expandovat i s celou značkou na ten zbývající kontinent v Asii. Tam bude EBU zaštiťovat soutěž Eurovision Song Contest Asia od příštího roku. Bude to v půlce listopadu a má se jí zúčastnit 10 asijských zemí. Je ale otázkou, jak moc úspěšného to bude. Nebude se jí totiž účastnit třeba Japonsko nebo Čína. Je taky dobré zmínit v tomhle kontextu, že v roce 2022 se konal jeden ročník americké mutace s písněmi z 50 amerických států, ze Spojených států tedy, ale kvůli nízké sledovanosti tu událost pro následující roky zrušili.
1: O Eurovizi, která nebude jen evropská, mluvil Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky.
11: Hezký den.
1: A i když jsme stanice mluveného slova, hudba nás opravdu zajímá a věnujeme jí i další téma. Švédský technologický gigant Spotify začne posluchačům pomáhat s rozpoznáváním obsahu generovaného umělou inteligencí. Profily takových umělců by měl označit štítek AI persona. Ten má symbolizovat, že tvůrce nepředstavuje skutečného člověka. Štítkování má podle Spotify učinit platformu transparentnější. Téma teď probereme s Pavlem Turkem, kulturním redaktorem týdeníku Respekt. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: Jak hodnotíte krok společnosti Spotify? Rozumíte mu i tomu argumentu o transparentnosti?
12: Ten krok hodnotím pozitivně a rozumím mu a zároveň je potřeba říct, že Spotify v rámci těch velkých streamovacích platform je jedna z posledních, která se k tomu kroku odhodlávala. Ten postup té společnosti byl většinou vůči AI generovanému obsahu poměrně liknavý, ale myslím si, že tady došlo už na posluchačský tlak nebo posluchačskou poptávku.
1: Toho jsem se chtěla zeptat, proč je tedy jedno z těch posledních. Je to tedy tak, že klienti, posluchači už tedy chtěli mít jasno, co je AI a co je opravdu reálný člověk?
12: To je právě velký posluchačský trend a je to současně něco, co se ukazuje i v průzkumech, které si nechali zadávat jiné streamovací platformy. Konkrétně třeba streamovací platforma Deezer na začátku tohoto roku přišla s vlastním výzkumem posluchačských zvyků, které prováděla v různých evropských zemích a z toho naprosto markantně a naprosto drasticky vyšlo to, že posluchači a posluchačky nechtějí poslouchat jakýkoliv obsah, který je 100% generovaný AI, že ta touha po nějaké, řekněme v úvozovkách, rukodělné hudbě nebo autentické hudbě je skutečně obrovská na straně toho publika a cítilo by se podvedeno, kdyby poslouchalo AI obsah.
1: Web Sky News napsal, že problémem není AI vytvořená písnička, ale je problematické chování těch AI umělců ke generování zisku. Tvorbu umělců si pouští neustále dokola, aby za ně získali honoráře. Pomůže tady to nové označování odstranit toto problematické chování? Pomůže to generovat zisky tedy těm reálným umělcům? Ukázalo se to třeba i u těch ostatních platform?
12: Myslím si, že to jsou trochu jiné faktory, protože ku příkladu, i když je velká invaze AI generovaného obsahu na streamovací platformy, Spotify dokonce uvádí, že smazalo 75 milionů tracků, Deezer tvrdí, že AI generovaný obsah tvoří více jak 2/3 pravidelně nahrávaného obsahu na tuto platformu. Takže i když ta invaze je obrovská, tak ta poslechovost těchto AI generovaných skladeb je vlastně poměrně mizivá. Pohybuje se v jednotkách procent oproti tomu, jak lidé skutečně poslouchají velké hvězdy a skutečné umělce. Ale zároveň u těch velkých hvězd se nedá vyhnout tomu, že existují nějaké typy nebo nějaké snahy manipulovat tu poslechovost, podobně jako existují snahy manipulovat třeba provoz a virální efekty na sociálních sítích. Takže ano, ta invaze je obrovská, AI obsahu na tyhle platformy je dělaná s cílem nějakého zisku, ale nedá se říct, že by tyhle ty tendence byly tak úspěšné a pak, když na tom někdo zbohatne, tak je to spíše výjimka.
1: A jak výrazně se AI propisuje už do hudby současných autorů a může běžný posluchač odhalit, že tam došlo k zásahu AI, umělé inteligence?
12: Dnešní posluchač to už neodhalí vůbec, nebo dnešní publikum není schopno rozlišit, co je AI obsah a co je, řekněme, ručně dělaná skladba, a to opět dokládá ten zmiňovaný výzkum Deezeru, o kterém už jsem mluvil, kdy na respondentech, na 9000 respondentech po celé Evropě byl proveden takzvaný poslech na slepo, v němž figurovaly 3 skladby, 2 byly AI generované a 97% dotázaných absolutně nebylo schopno rozlišit, co je co. Takže my dneska podle toho, jak posloucháme a podle toho, co posloucháme, už nejsme schopni rozlišit ten obsah, ale současně je tady pořád nějaká rovina toho, že nevíme, a pokud nebude skladba nebo pokud hudba nebude dostatečně vybavena nějakými kredity, tak my nebudeme schopni vidět nebo poznat, do jak velké míry AI do té tvorby zasahuje. Protože jedna věc je skladba, která je generovaná ve 100% toho obsahu, ale pak existuje obrovská šedá zóna, kdy AI může zasáhnout třeba do tvorby textu pouze, nebo AI může zasáhnout pouze co by zvuk nějakého nástroje. Ten poměr toho, v jakém AI dnes vstupuje do tvorby, je obrovsky netransparentní a v tuto chvíli to pořád posluchačsky nevíme a dá se říci, že ten 100% obsah AI generovaný dneska se snaží být nějak filtrovaný, ale to, jak některé hvězdy, jak někteří umělci nebo umělkyně zacházejí s AI v průběhu v procesu, nevíme a když to nebude označeno, tak to nezjistíme.
1: Švédský technologický gigant Spotify začíná posluchačům pomáhat s rozpoznáváním obsahu umělou inteligencí a mluvili jsme o tom s Pavlem Turkem, kulturním redaktorem týdeníku Respekt. Díky.
12: Také díky.
1: A v 16 hodin 44 minut ještě zůstáváme u hudby. Přijeli na koncerty největších světových hvězd. Někteří fanoušci si ale užívají si je s rouškou, respirátorem anebo šátkem. I maďarský festival Sziget se musí vypořádat s horkým počasím a taky hlavně s prachem, který návštěvníci dýchají na každém kroku. Snad ty následující minuty udýchá i náš reportér Jiří Štefl, který je na místě. Vítej ve vysílání Plusu.
13: Dobré odpoledne, Štěpánko, tobě i našim posluchačům.
1: Daří se organizátorům ten prach alespoň trochu zmírnit?
13: Snaží se, ale i tak stačí, aby kolem vás projela třeba motorka a hned se ten prach začíná výrazně vířit. Jsou tady na mnoha místech rozprašovače vody, které jednak osvěží v tom horkém počasí, ale zároveň se snaží ten prach držet při zemi. Včera dokonce na pomoc přijeli i místní hasiči, kteří tady tu půdu kropili vodou, ale ani to moc nepomáhá. Když si představím, že ještě 2 roky nazpět jsem tady před hlavním pódiem seděl na zemi na trávě a užíval si ty koncerty, tak letos bych seděl na vypráhlé a taky velmi horké hornině zemině. Dokonce organizátoři už měsíce dopředu před festivalem Ostrov zavlažovali, ale po zelené trávě tady opravdu není ani stopy. A to nemluvím o tom, když večer třeba skončí koncert headlinera a ta dohlednost je najednou opravdu minimální. Není to ale letos problém jenom Sigetům, stejné podmínky byly i na festivalech třeba v Británii, Norsku nebo i Španělsku. Co se ale tady na Sigetu aspoň drží, tak to jsou ty zelené vzrostlé stromy, díky kterým je tady na mnoha místech stín a právě to si chválí třeba i slovenští návštěvníci, se kterými jsem mluvil a kteří mají zkušenost z těch velkých slovenských festivalů, které jsou na letištích a toho, dejme tomu, přirozeného stínu, tam je extrémní nedostatek.
1: Změna vegetace ale není jediný problém letošního Sigetu.
13: Ano, tak na tom ostrově, kde se Sziget koná, bylo dřív jedno z průmyslových center. Ten ostrov se pak proměnil na park. Co se ale nezměnilo, je ten ikonický most Káhít, přes který denně proudí 10 000 fanoušků. Letos tomu je 70 let od jeho postavení a stojí dodnes. A i přesto, že šlo pouze o provizorní konstrukci pro vlaky, tak tedy stále je na tom svém místě. Organizátoři město se snaží nějak ten most udržovat, ale naráží už na své limity. Často před ním stojí extrémně dlouhé fronty a proto mnozí návštěvníci třeba ani nestihnou některé koncerty. Organizátoři proto lákají fanoušky, aby do areálu vstoupili s dostatečným předstihem, protože před 18. hodinou si tady koupější i levnější pití, včetně toho alkoholického. Zároveň ale slibují, že už letos by měla začít rekonstrukce mostu a ten příchod, ale i odchod návštěvníků z festivalu by měl být velmi komfortnější. Možná slyšíte, že mi trochu přeskakuje hlas. Je to právě z toho prachu, kterého je tady opravdu velký dostatek, bohužel.
1: Já myslím, že už máš zpívané hlasivky. Prozraď nám už ale jenom prosím velmi stručně, na koho dnes fanoušci dorazili si na jednou z největších festivalů v Evropě.
13: To taky, Štěpánko. Tak na ten dnešní program na úvod je to britská zpěvačka Paris Paloma, která právě teď vystupuje a která prorazila nedávno díky songu Labour a letos s ním vystoupila i na festivalu Colors of Ostrava. Další hvězdou bude skotská hvězda Louis Capaldi, který přiveze hit za hitem, který bude zpívat svým nezaměnitelným hlubokým hlasem. No a v závěru dne pak fanoušci uslyší a taky uvidí výkony formace Florence and the Machine, které nás všechny tak trochu přenesou do úplně jiného světa.
1: A vše uvidí a možná se i dost zaskývá náš reportér, který je na maďarském hudebním festivalu, Jirka Štefl. Díky, hezký den, užij si to.
13: Hezký den, chce to hodně vody, naslyšenou.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Před 65 lety začal tehdejší východoněmecký komunistický režim stavit takzvanou berlínskou zeď. Ta, dá se říct, rozdělila nejen město, ale celou zemi nebo Evropu. Stala se jedním ze symbolů studené války. Výročí dnes připomíná v Berlíně spousta akcí a my se tam podíváme s naším zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
14: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Tomáš, jaká je dnes v Berlíně atmosféra?
14: Těch akcí je opravdu hodně a jsou taky navštěvované, zejména turisty, bych asi řekl, ale nejenom. Taková hlavní akce, ta už byla dopoledne v takzvané kapli smíření, která se nachází v bývalém pásmu smrti u památníku berlínské zdi na Bernauerstraße. Tam se i za účasti pamětníků vzpomínalo na oběti berlínské zdi a vůbec východoněmeckého pohraničního režimu. Těch obětí, uvádí se, bylo v Berlíně asi 140, i když přesný údaj nikdo nezná. V té kapli dnes mluvil primátor Berlína Kai Wegner, který sám tedy vyrostl v západním Berlíně. On tam mluvil o tom, jak východní Německo teda bylo tou říší zla, vyvozoval takové pozitivní poučení, že pád berlínské zdi podle něj ukázal, že touha po svobodě je neskrotná. No a možná o něco vyváženěji, ale zároveň skeptičtěji potom naopak mluvila předsedkyně Bundestagu Julia Klöcknerová.
15: Heute müssen wir aber dennoch fragen, ist es zusammengewachsen, was zusammengehört?
14: Předsedkyně parlamentu parafrázovala slova někdejšího kancléře Willyho Brandta a zapochybovala, jestli dnes v Německu skutečně společně roste to, co k sobě patří. Berlínská zeď podle ní, a to z částečně pochopitelných důvodů, zůstává v hlavách mnoha lidí. Podle Julie Klöcknerové je potřeba více soudržnosti, víc angažovanosti pro demokracii, což byla slova, která nikomu přímo neadresovala, ale zároveň bylo jasné, že se vztahují k sérii podzimních zemských voleb v Německu, které teď začnou příští měsíc. Jsou to volby, ve kterých má velké šance krajně pravicová strana AfD, na jejichž mítincích se mimo jiné taky zpívala někdejší hymna východního Německa. A stejně tak mluvila Julia Klöcknerová i o mezinárodní situaci, vyjadřovala se ke stavu mezinárodního řádu, který podle ní momentálně je ohrožovaný zejména Ruskem.
1: Dnes se tedy připomíná 65-leté výročí začátku stavby berlínské zdi. Proč se vlastně tehdy začala stavět?
14: On východoněmecký režim se zaklínal, že žádnou bariéru kolem těch částí Berlína kontrolovaných západními spojenci, tedy kolem amerického, britského a francouzského sektoru, stavět nebude, ale v noci na 13. srpna 1961 to pak bylo jinak. Tisíce policistů, pohraničníků začali uzavírat přechody pomocí zátarasů a ostnatého drátu. Někteří lidé ještě na poslední chvíli třeba s taškami se snažili přejít do toho západního Berlína. Ta ikonická, víc než 3,5 metru vysoká zeď betonových dílců, jejich zbytky dodnes můžeme v Berlíně obdivovat, a které kromě historie vyvolávají taky takové obecné otázky o povaze překážek a zdí, koho vlastně uvězňují, koho chrání, na které straně to vlastně my stojíme, tak tahle zeď vznikla až později v druhé polovině 70. let, kdy se celý ten systém pak ještě precizoval nebo zdokonaloval. No a pokud jde o smysl, tak uvádí se, že takovým motivem toho východoněmeckého režimu, proč obkroužil velkou vlastně polovinu Berlína zdí, tak že to byl vlastně úbytek vlastních obyvatel od roku 1949, kdy vznikla Německá demokratická republika, utekli z východního Německa do především přes západní Berlín skoro 3 miliony lidí a mladý stát měl prostě obavy, že pokud by to šlo tímhle tempem, tak už nebude komu vládnout, vlastně by mohl přestat existovat.
1: Vlastně o 140 obětech zmiňovaných památníkem berlínské zdi, byly to většinou lidé, kterým se útěk nezdařil. Ví se naopak, kolik bylo těch úspěšných?
14: Pokusy dostat se do toho zdí zcela obklopeného západního Berlína, nebo se taky říkalo, to i v tehdejším Československu, pamatuju si anekdotu, nejkrásnější ostrov v Rudém moři, západní Berlín, tak tyto pokusy neustaly. Celkem se uvádí, že mezi těmi lety 61 a 89 přešlo hranici ilegálně asi 5000 lidí na falešné dokumenty nebo ukrytí v autech nebo skrz kanalizaci. Ale hned třeba v roce 1962 i tunelem, který asi 12 metrů hluboko pod zemí vykopali západoberlínští studenti, tím tehdy uteklo 29 lidí. To vykopání toho tunelu tehdy financovala i americká televize NBC, která si tím zajistila vysílací práva na celou tu věc. Před pár lety o tom vznikl i dokument a ten dnes večer se bude v Berlíně promítat i za účasti jednoho z tehdejších studentů a taky kopáčů tunelu, a to na dvoře bývalé centrály východoněmecké tajné policie Štázy.
1: Výročí stavby berlínské zdi jsme si připomněli s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havínem. Díky.
14: Děkuji, hezký den.
1: Je 16 hodin 53 minut a posloucháte Český rozhlas Plus. Voda musí být veřejným zájmem. To dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO při návštěvě vodní nádrže Slapy. Reagoval tak na přetrvávající sucho. Pomoc má taky obnovení Národní koalice proti suchu. To v pondělí projedná vláda. Přímo z pláže vodní nádrže v Županovicích na Příbramsku má podrobnosti náš reportér Jakub Vik. Dobrý den.
16: Hezké odpoledne.
1: Co tady má teď vláda přesně v plánu?
16: Premiér Andrej Babiš, ANO, tady na Slapech zhruba před hodinou oznámil, že se právě rozhodl k návratu fungování té zmíněné Národní koalice proti suchu. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO, který sem mimo jiné jako poradce premiéra přijel v jeho doprovodu. Koalice tehdy sdružovala výzkumníky a experty. Podle Brabce skončila v roce 2020 s nástupem covidu a taky protože se podle něj tehdy zdálo, že se situace se suchem zlepšila. V pondělí by obnovení té koalice a taky o situaci se suchem měla jednat vláda. Podle premiéra by pak jednotliví ministři měli informovat o svých krocích v boji se suchem. Pokračuje premiér Andrej Babiš z ANO.
17: Chceme prioritizovat ty projekty, které jsme měli předtím a které běží, a to znamená zadržování vody v krajině, ale hlavně pan ministr má za úkol předložit speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
16: Tím ministrem, kterého teď Andrej Babiš zmiňoval, má být šéf rezortu zemědělství Martin Šebestián za SPD. Babiš taky podotknul, že bude záležet na penězích z Evropské unie, konkrétně na víceletém finančním rámci. Právě vyjednávání o novém období by v následujících měsících mělo finišovat.
1: A co na to všechno říká opozice?
16: Opozice vládu kritizuje, podle ní vláda reaguje pozdě. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. Piráti pak tvrdí, že místo postupu podle existujících adaptačních plánů vláda omezuje prostředky na ochranu před dopady změny klimatu.
1: Jak výrazné je sucho na Slapech?
16: Tady přímo na Slapech vodohospodáři udržují řízenými přítoky a odtoky vlastně stále stejnou hladinu, a to ve výšce 269 metrů nad mořem. Intenzivní sucho je ale citelně vidět všude okolo, třeba tady na travnatých plážích, které jsou vlastně úplně vysušené až na slámu. Odkud voda ale stále ubývá z té celé vltavské kaskády a odkud právě vodohospodáři upouští, to jsou přehrady, které jsou vlastně v kaskádě teď nad námi, nebo řekněme proti proudu Vltavy. Na například z Orlíku. Jeho hladina se jen za poslední týden snížila o metr a je tak zhruba 12 metrů pod tím maximálním běžným naplněním nádrže. Vodohospodáři tím upouštěním kaskády udržují větší průtoky vody v řece. Nebýt té kaskády a toho upouštění, průtok v Praze by byl podle Povodí Vltavy méně než poloviční, než je teď. No a co je klíčové v tom systému vltavské kaskády, pokud by hladina na Orlíku poklesla odteď zhruba o další 3 metry, budou muset vodohospodáři začít vypouštět právě i tady Slapskou přehradu.
1: Vláda bude řešit sucho a řešila to na Slapské přehradě a byl u toho reportér Jakub Vik. Díky.
16: Díky, naslyšenou.
1: Před 17:00 stihneme ještě jedno téma. Nejstarší český rockový festival, známý jako Turnov Open Air, odstartuje už za hodinu svůj 42. ročník. V přírodním amfiteátru na bojišti v Trutnově ho zahájí bohoslužba pod širým nebem. Přípravy na ně i na první koncerty sleduje na místě reportér David Macháček. Dobré odpoledne.
18: Dobré odpoledne. Ta bohoslužba, která zahájí celý festival, je už nedílnou součástí trutnovské historie, tradice, nebo dneska by se řeklo možná tím módním slovem celé identity. Začíná tak každý festivalový den, takže než zazní kdykoliv první tóny prvních kapel, tak je společná ekumenická bohoslužba. Buď jí slouží jeden kněz, to bude případ té, která začne přibližně za hodinu, bude to katolický kněz Jan Hanák, a někdy tu mši slouží jak katolický kněz, tak třeba protestantský dohromady. Kdyby si někdo chtěl představit alespoň na dálku, jak taková mše vypadá, tak to pódium se teď chystá pro skupinu Krásné nové stroje. Je tam už nainstalovaná bicí souprava, mikrofony i odposlechy a před nimi je vytažené před lidi malé pódium, taková forbína, na ní se umístí stůl s ubrusem, to bude ten nejjednodušší prostý oltář a tam se právě ta mše bude sloužit.
1: Jak se na zahájení festivalu připravují první návštěvníci?
18: Brány areálu na bojišti se otevřely před 58 minutami a někteří už teď sedí na lavicích v amfiteátru, aby si zajistili dobré místo jak na tu bohoslužbu, tak i na první koncerty. Kemp, který přiléhá k areálu, tak ten byl otevřený už od včerejška a vlastně už dnes dopoledne se lidé scházeli k prvním debatám o rockové a bigbeatové hudbě, protože tady ty debaty a setkávání patří k Trutnovu úplně stejně jako ta muzika.
1: A kdo z muzikantů zahájí festival, až se hlavní pódium promění po bohoslužbě zase na to hudební?
18: Tak úplně první kapela, která na hlavní stage vystoupí, budou Krásné nové stroje s kapelníkem a výtvarníkem Stanislavem Divišem. Je to zahájení víc než symbolické, protože Krásné nové stroje se dali dohromady právě Standa Diviš a Robert Nebřenský, teď už kapelník Vltavy, v první polovině 80. let, a to je také doba, kdy ještě za komunistického režimu Martin Věchet, organizátor Trutnova, pořádal první festival nebo první pokusy o festival. Takže jsou to takový souputníci českým big beatem nebo českým rockem a plynule na to naváží další, já to řeknu teď laskavě, muzeální kousky našeho roku. Bude tady hrát Vysací zámek, bude tady hrát Jasná páka s Davidem Kollerem a přijede Michal Kocáb se svým ansáblem Pražský výběr.
1: Začíná Trutnov Open Air a je u toho i náš reportér David Macháček. Díky, užijte si to. Já za celý tým, který dnešní vysílání Odpoledního plusu připravil, děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady, podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. A podíl uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii loni klesl na historické minimum. Zprávy a Martin Matějka. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder a podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
20: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
2: Evropská unie loni na výrobu elektřiny využila rekordní minimum uhlí. Na tvorbě elektrické energie se podílelo černé uhlí z necelých 4% a hnědé uhlí z 5,5%. Informoval o tom unijní statistický úřad Eurostat. Přesné údaje pro jednotlivé země za minulý rok zatím nezveřejnil. V Česku byl podíl uhlí na tvorbě elektřiny výrazně vyšší. V Evropské unii je Česká republika jedním z 8 států, které zatím neukončily těžbu hnědého uhlí. Surovinu při výrobě elektrické energie nejčastěji nahrazuje teplo z jaderných elektráren, zemní plyn a obnovitelná paliva. V roce 2024 využilo Česko k výrobě elektřiny uhlí z 36%.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že terčem útoku měl být člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti Tusk nezdělil. Podle polského vládního koordinátora zvláštních služeb Tomáše Šemoniaka plánovanou vraždu zmařili polské úřady ve spolupráci s americkými službami. Podezřelého zatkli v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo. Izraelská armáda se na okupovaném palestinském západním břehu krátce střetla s židovskými osadníky u vesnice Kusra, potom se ale stáhla a osadníci pokračují v obléhání dvou palestinských rodin v jejich domech. Židovští radikálové domy odpojili od vody a elektřiny a rodinám docházejí zásoby.
21: Armáda židovským osadníkům odstranila stan a střetla se s nimi, což není obvyklé, jak upozorňuje agentura Reuters. Palestinci totiž zpravidla mluví spíše o tom, že izraelští vojáci radikální osadníky podporují. Osadníci nicméně domy dál blokují. V pondělí tam nepustili ani sanitku, když v domě onemocněla dvouletá dívka. Neuvedli, co je jejich cílem, ale v červenci po měsících obléhání stejným způsobem vyhnali palestinskou rodinu z domu ve vedlejší vesnici Jalut. Blokáda je jen pár metrů od místa, kde židovský osadník v březnu zabil 28-letého Palestince a další pobodal jeho otce. Nikdo kvůli tomu nebyl zatčen. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vodoprávní úřad v Dobrušce ode dneška zakázal odběr povrchových vod. Opatření platí pro všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Důvodem je sucho a nepříznivá klimatická situace. Zákaz platí ode dneška až do odvolání. Lidé tak nesmí vodu z řek, potoků a nádrží využívat například k mytí aut, zalévání zahrad nebo napouštění bazénu. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor a k hudbě se ale opakovaně vracel.
22: Kolej Yesterday,
23: prázdnou ulicí na kolej,
22: nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: V Praze ve Kbelské ve směru z Letňan dolů do Hloubětína už je průjezdná bez omezení, jede se oběma pruhy, oproti tomu v opačném směru se ještě od Kolbenovy dá jet pouze do Novopatské. Z Novopatské se pak jede také pouze pravým pruhem až nahoru do Letňan. Silničáři odklízejí kužely, ještě nějakou chvíli to potrvá. Na Vypichu v křížení Bělohorské a Kukulovy čeká na odtah poslední z habarovaných vozidel, stále blokuje provoz ve směru do centra. Fronta od Kauflandu je na 10 minut, stejně tak z centra od Kláštera. A v Dobříské, kousek před Mrázovkou směrem na Břevno, blokují pravý pruh následky kolize dvou vozidel. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno a teploty až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co mění sněmovnou přijatá novela zákona o státních zaměstnancích? Proč je ústavně právní výbor Senátu doporučuje zamítnout? Hrozí spolitizování státní správy, jak se obává opozice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. Zdravím vás v Polinkách do Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Váš výbor doporučil Senátu zamítnout návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Proč?
3: A těch důvodů je tam celá řada. A těžko vypíchnout jeden jediný, ale je tam jakási tříž důvodů. Ten jeden je velké riziko politizace státní správy. To, že si ministr bude moci vyhradit jednotlivé personální případy k tomu, aby je řídil sám. To znamená, úplně rušíme strukturu úřadu, kdy úředníka od šéfa, od ministra dělí několik úrovní, které ho mohou odstínit. Tady, když bude úředník rozhodovat jinak, než se bude líbit ministrovi nebo premiérovi, tak nic nebude bránit ministrovi, aby ho sám přímo nějak začal šikanovat nebo ho vyhodil a tak dál. Jeden důvod. Další důvod spočívá v tom, co všechno se do toho zákona dostalo. A nebojím se toho termínu přílepky. Jsou tam věci, které s tím vůbec nesouvisí, které nebyly ani v tom původním poslaneckém návrhu, dostali se tam až v průběhu druhého čtení, vůbec nemají nějakou jako příčinou souvislost se státními úředníky a podobně. Takže skutečně těch důvodů je celá řada.
0: Kdybychom se vrátili k tomu, že se obáváte, že hrozí politizace státní správy, ta současná je podle vás depolitizovaná a profesionální?
3: A rád bych zdůraznil, že to, že ústavně právní výbor navrhuje, aby se tento zákon vrátil, aby se neschválil, neznamená, že jsme spokojeni se stávajícím stavem. Nicméně to, že se nám nelíbí stávající stav, neznamená, že to můžeme jakkoliv změnit, že jakákoliv změna je k lepšímu. Tato změna, která je tady navržena a se snaží řešit některé bolesti a skutečně celá řada těch navržených věcí, jako že tam nebude ten takzvaný bazén pro ty lidi, kteří jsou někde takzvaně na překážkách, jiným jazykem a podobně. A to jsou věci, které dávají smysl. Nicméně jsou doplněny celou řadou dalších věcí, které skutečně zhoršují ten stávající stav. A také bych připomněl, proč vlastně máme zákon o státní správě. My ho máme někdy od roku 2014-2015 po velkém tlaku Evropské unie, která celkem logicky chtěla, abychom garantovali výkonnou státní správu, která bude garantovat férové třeba rozdělování evropských dotací. A tenkrát jsme přijali po tom velkém nátlaku ze strany evropských institucí tento zákon, který teď odstraňujeme a nahrazujeme ho něčím, co je vlastně ještě zvláštnější a horší, než ten stav, který byl do toho roku 2014. To znamená, tady skutečně hrozí reálné riziko, že z pohledu evropských institucí ten zákon nebude naplňovat podmínky, které má, a tím pádem, že možná o evropské dotace přijdeme.
0: Výbor doporučil také zamítnutí doprovodné novely, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Proč to považujete přímo za protiústavní?
3: A řekl bych, že ten doprovodný zákon, ten senátní tisk 267, je ještě horší než to hlavní jádro, ten 266, ten zákon o státních zaměstnancích. Ale zpátky k té vaší otázce, proč to považujeme za protiústavní. No, když si přečteme ústavu, článek 63, odstavec 1, písmeno E, tam se říká, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A to je všechno. Není tam zastupitelských misí u států, není tam v hodnostích splnomocněných a mimořádných velvyslanců 3., 4. stupně, a přijímá a odvolává vedoucí zastupitelských misí.
0: Návrh, se kterým tady přišel ve sněmovně Libor Vondráček za SPD Svobodní, včera před ústavně právním výborem v Senátu hájil předkladatel celé normy, místopředseda ANO Radek Vondráček, a ten argumentoval tím, že stále mise ústava prý nezmiňuje.
3: Ona nezmiňuje ale nějaké jako státní mise. Ona říká zastupitelské mise, a to je, řekněme, jakýsi nadřazený termín pro to, čemu pak říkáme velvyslanectví a stálá mise OSN, stálá mise u Evropské unie a tak dál. A ústava skutečně používá obecnější termín než ten, který pak bychom mohli vyložit, že na tohle se ta prezidentova pravomoc nevztahuje. Jestliže říká ústava, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, neumím si představit, jak bych vyložil, že pod to nespadá stálá mise třeba.

0: Čech v té souvislosti mluvil o ústavním soudu jako o třetí parlamentní komoře.
1: Tak je to taková oblíbená řečnická figura těch, kteří nesouhlasí s nějakým konkrétním rozhodnutím ústavního soudu, a my, kdo o tom přednášíme nebo rozumíme fungování ústavních institucí, tak mluvíme o tom, že ústavní soud má roli takzvaného negativního zákonodárce, to znamená někoho, kdo může zrušit nějakou část zákona, podzákonného předpisu, ale už nemůže přijmout nějaké nové znění. A bohužel, tak jak jsem se vlastně ohradil včera na té schůzi ústavně právního výboru právě na to, co říkal Radek Vondráček, tak třetí parlamentní komoru z něj z ústavního soudu dělají zbytečně ti, kteří vkládají do zákonů věci, které jsou zjevně protiústavní. A prosím vás, já nemám nic proti debatě o tom, jestli prezident má nebo nemá jmenovat šéfy zastupitelských misí nebo těch stálých misí. Klidně tu debatu veďme, a pokud se zhodneme, že je jmenovat nemá, tak změníme text ústavy. Bude to v pořádku. Ale nemůžeme to dělat tak, že nemáme ústavní většinu a netroufneme si na změnu ústavy jako takové, pak to zkusíme někde po straně změnou obyčejného zákona, která ale pak bude protiústavní.
0: Pro zamítnutí obou norem hlasovalo ze 7 přítomných členů výboru 5, 2 senátorky se zdržely. Když se vrátím k vaší předchozí poznámce, věříte, že plénum vaše doporučení vyslyší?
1: Mám za to, že ano, skutečně hodně jsme mluvili v těch uplynulých týdnech o obou těch tiscích, které jsou tak zvláštně rozděleny, a jestli tam zaznívala z různých stran kritika, tak ani ne tak k tomu celému zákonu o státní službě, ale právě třeba tady k tomu protiústavnímu, nebo z mého pohledu protiústavnímu omezení prezidentské pravomoci.
0: No ale sněmovna v současné sestavě může případné veto Senátu hravě přehlasovat?
1: Ano, může. Máte pravdu.
0: A když se to stane, jak myslíte, že se zachová prezident?
1: Neumím si představit, že by prezident republiky akceptoval tady tento protiústavní krok. To znamená, pokud to sněmovna přehlasuje, senátní veto, očekávám i veto od prezidenta republiky. No a pak to zřejmě sněmovna přehlasuje znovu. No a pak už by asi následovala ta ústavní stížnost.
0: V olomouckém studiu Českého rozhlasu je senátor Stanislav Balík. Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. To zní racionálně, ne?
1: Ano, já skutečně proti samotnému principu nejsem. Nemyslím si, že stávající model toho služebního zákona je ten nejlepší možný, že je ideální. Nicméně je hodně zvláštní to, jakým způsobem už vznikl ten samotný návrh. Není to vládní návrh, je to návrh poslanecký, to znamená, vyhnul se tomu klasickému připomínkovému řízení. Nejednala o něm legislativní rada vlády, která by mohla vychytat celou řadu problémů a tak dále. A zrovna včera na jednání ústavně právního výboru bylo vidět, jak velký rozdíl je v kvalitě návrhu, který projde legislativní radou vlády a všemi těmi připomínkami, což byl návrh zákona o EET 2.0, jak se tomu říká, který prošel s nějakými spíš drobnými technickými změnami, a protože byl připravován jako vládní návrh a protože se k němu skutečně jako vyjadřovali ti, kdo se k němu vyjadřovat mají. A jaký je pak rozdíl oproti těm normám, které nechají poslanci napsat někoho na zakázku a vyhnou se připomínkovému řízení. Takže to mi na tom vadí. Veďme debatu o tom, jak máme organizovat veřejnou správu, jestli mají mít úředníci definitivu nebo ne, jaké budou mít benefity, jak tam dostaneme ty nejkvalitnější lidi, ale tahle debata se vůbec nevedla. Najednou se objevil někým od někud sepsaný návrh zákona, který je v řadě ohledů velmi problematický a na který se ještě navíc v průběhu toho schvalování navěsily věci, které tam vůbec nemají co dělat.
0: Ostatně v rozpravě senátorka Adela Suchada Šípová za Piráty upozornila na netransparentnost při přípravě předlohy, teď jste o tom mluvil, ale jak si vysvětlujete, že Radek Vondráček opakovaně odmítl jmenovat autory návrhu?
1: To je otázka na Radka Vondráčka.
0: No a máte proto nějaké osobní vysvětlení? Je to vůbec přípustné?
1: Bohužel, připustné to je a myslím si, že to není správné, ale

0: připustné to je.
1: Novela má podle autorů zaměstnávání státních úředníků přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. K tomu máte komentář?
0: Ano, můžeme to tak dělat, můžeme to tak přizpůsobovat, nicméně ani tomu se to úplně nepřiblížilo, jsou tam některé věci, které jsou jinak. Ale znovu říkám, já s tím samotným principem úplně problém nemám, ale mám třeba problém s tou retroaktivitou, která se tam vztahuje na obecní a městské tajemníky, tajemníky městských a obecních úřadů, kteří byli dosud jmenováni vlastně na dobu neurčitou a mohli být odvoláváni pouze poměrně komplikovaně a najednou, pokud bude přijat tento zákon, tak najednou budou moci být den, pokud už jsou déle než 5 let těmi tajemníky, tak budou moci být následující den odvoláni a vypsáno nové výběrové řízení. Tohle je retroaktivita jak hrom.
1: Koalice chce mimo jiné zrušit 3měsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. K tomu se stavíte jak?
0: Tento princip sám o sobě mi nevadí.
1: Vedoucí místo ve státní správě budou moci podle zákona zastávat i lidé, kteří zdárně dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Proč se mají snížit požadované nároky? Co myslíte?
0: Tohle je spíš otázka na předkladatele. Samo o sobě mi to úplně nevadí, protože vím, že je poměrně velký rozdíl mezi kvalitní vysokou školou a bakalářským stupněm z ní a nějakou nekvalitní, kde se můžete dostat třeba i k doktorskému titulu velmi snadno. To znamená, nedělal bych zas tak velký fetiš z toho, jestli je to bakalářské nebo magisterské vzdělání, a to samo o sobě by mi nevadilo.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se senátorem Stanislavem Balíkem. Vy jste připustil, že by se o stávajícím zákoně o státní službě, který platí tedy od roku 2015, měla vést diskuse. Co by se v něm podle vás mělo nebo mohlo změnit?
0: A teď se ptáte na to, na proti současný. Stávajícímu stavu, anebo proti tomu, který už vypadá, že bude schválen?
1: Ne, ten současný, který platí.
0: Ten, který platí. No tak tam je skutečně asi ta nejzávažnější otázka, jakým způsobem chceme dostat dobré lidi do státní správy. Pokud se shodneme na tom, že kvalita státu se odvíjí od toho, jak kvalitní a kvalitně pro něj lidé pracují, tak si musíme říct, jaké benefity, podmínky jim vytvoříme. A to nemusí být jenom finanční, ale to může být třeba to, jakou mají jistotu, že na tom místě vydrží. A nevím, jestli budou mít lidé úplně důvod jít pracovat do státní správy, když budou vědět, že když si na ně ministr ukáže, tak budou moci během pár dnů nebo týdnů okamžitě skončit a přitom to nebude jako kompenzováno nijak významně. Takže tohle je pro mě vlastně ta největší otázka, jak dostat co nejlepší lidi do státní správy a jak je přimět k tomu, aby co nejlépe pracovali. Bohužel nedomnívám se, že to, co navrhuje vládní koalice, tak je cesta k tomu, abychom na tuhle otázku dobře odpověděli, abychom kvalitní a veřejnou správu měli. A co je poměrně závažný problém, na který se moc neupozorňuje, tak je to, že vládní koalice tlačí tento zákon bez snahy o dohodu s opozicí. A to je i rozdíl proti tomu roku 2014, kdy ten stávající zákon přijala tehdejší vláda sociální demokracie, ANO a lidovců, ale hlasovala pro něj i část opozice. To se dnes nestalo.
1: Rozumím tomu, co říkáte, ale ta otázka směřovala k tomu, kudy by ta cesta měla vést podle vás.
0: A ta cesta skutečně může vést tím směrem, že si řekneme, že nebude definitiva, ale že budeme moct ty úředníky třeba líp zaplatit. A může ta cesta vést tím směrem, že si řekneme, že zrušíme to vysoké odstupné a že to budeme řešit nějak jinak. Může to být cesta, tak jak je to ve Spojených státech amerických, že s novým prezidentem, s novou administrativou, s novou vládou přichází komplet noví úředníci, včetně velvyslance v Praze. Ale může to být také cesta, tak jak je to ve Velké Británii, že v zásadě se mění ministři, ale aparát ministerstev zůstává. Tohle si musíme nejdřív říct, jakým směrem z těchto dvou základních modelů chceme jít, a pak teprve můžeme ladit detaily.
1: No, vy jste už o tom podobně mluvil v lednu v Interview Plus, a tehdy jste poznamenal, že u nás uplatňovaný model je kočko-pes. Jak by tady měl vypadat optimálně? Ptám se na váš názor jako politologa.
0: Mně se obecně spíš líbí ten model americký, a protože skutečně si umím představit, že je poměrně velký problém, tak jak to známe z toho známého seriálu Jistě, pane ministře, že přijde ministr s velkými plány, s velkými představami, jak změní nějakou politiku a najednou tam narazí na hradbu neochotných úředníků, kteří už přežili 10 ministrů a tak věří, že přežijí i toho 11. Nicméně je to skutečně jako hodně velká mentální změna, ke které bychom se museli a museli dopracovat, abychom tímto směrem šli.
1: Jaké reálné dopady v praxi může mít přijetí toho nového zákona o státních zaměstnancích? Jenom připomenu, že se vztahuje asi na 60 tisíc lidí.
0: To je hodně velká otázka, také jsme o tom na ústavně právním výboru mluvili. Některé obavy jsou asi trošku liché, to znamená, že by třeba ti úředníci, kteří dnes jsou takzvaně jmenováni pod zákonem o státní službě, tak nedostanou novou pracovní smlouvu, a tak tam byly nějaké obavy, že pak, když budou žádat o hypotéky a tak dál, takže budou mít problém. To se zdá, že skutečně je lichá obava, že bude stačit doložit vlastně ten zákon, který tam v nějakém přechodném ustanovení toto řeší. Nicméně určitě nebude jednoduchá transformace na těch úřadech. Já si vlastně vůbec neumím vysvětlit, proč na to vládní koalice tak spěchá. Tam jenom upozorňuji, že účinnost má být od 1. listopadu letošního roku.
1: A je to reálné vůbec? Já jsem se na to chtěl ptát, protože přesně...
0: Podle mě to reálné není, tak když vím, jak trvá implementovat třeba změnu vysokoškolského zákona na úrovni personálních oddělení a tak dál, a tady velmi pravděpodobně ten zákon nebude schválen dřív než někdy v půlce září anebo dokonce možná na začátku října, a pak bude teda jako 4-6 týdnů na to, aby se nachystali všechny informační systémy těch ministerstev, aby prostě to všechno začalo fungovat jinak. Nebyl včera Radek Vondráček schopen vysvětlit, proč se na to tak spěchá, proč to nemůže být aspoň třeba toho 1. ledna, anebo ideálně ještě později.
1: A vy máte nějakou vlastní teorii, musel jste se nad tím zamýšlet. Proč ten spěch?
0: Přemýšlel jsem nad tím, a pokud vláda nemá nějaký skrytý plán, že chce udělat ještě masivnější čistky, než dělala doteď, tak vlastně mě žádné jiné vysvětlení nenapadá.
1: Když jste mluvil o čistkách, na druhou stranu platí ten zákon, o kterém jsme už mluvili, že sice není ideální, ale jiný. Když se podíváme na to, co se děje například na ministerstvu životního prostředí, tak vlastně proč bijete tolik na poplach? Co se změní přijetím toho nového zákona?
0: Ne, já nebiju tolik na poplach. Já jenom říkám, že je to špatně napsaný zákon a že jako nepovede k tomu, k čemu vést má, k kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. To je všechno.
1: Podle některých kritiků ruší návrh veškeré pojistky neutrality státní správy. S tím souhlasíte?
0: Ano, to je to, čím jsem začínal. Pokud dostane ministr právo a skutečně vyhradit si jakoukoliv personální záležitost ve svém ministerstvu, tak v tu chvíli nějaká profesionalita, nestrannost a skutečně půjde stranou.
1: No a co s tím?
0: No, neschvalovat takový zákon.
1: Rozumím, ale na druhou stranu už jsme si řekli, co je realita, že i když velmi pravděpodobně, jak jste řekla, teď nechci nesprávně reprodukovat vaše slova, ale Senát zřejmě tedy bude vetovat ten poslanecký návrh, ten se vrátí do sněmovny, ta ho přehlasuje, pak uvidíme, co udělá prezident, ale i přes jeho veto k tomu může dojít, nebo je velmi pravděpodobné, že ten zákon vejde v platnost.
0: Ano. To velmi pravděpodobně se stane. A co s tím? No tak budeme s tím muset žít, tak jak s celou řadou dalších nekvalitních zákonů, které máme. Tady nám přibude do řady jeden další. Velmi pravděpodobně se budeme muset popasovat s otázkami ze strany Evropské komise, a jak to tedy je, protože ona neposuzuje jenom zákony jako takový, ona pak čeká i na implementaci, na to, jak reálně to funguje a tak dál. A pokud tam budou nějaké obavy o to, že nemáme profesionální a depolitizovanou státní správu, no tak asi budou následovat nějaké kroky, které omezí, tak jak už jsem o tom mluvil, čerpání evropských dotací. Tak asi nám to za to stojí.
1: No a do jaké míry to bude citlivá záležitost pro nás?
0: No, zcela jistě to citlivá záležitost bude, nicméně viděli jsme na příkladu Polska a Maďarska, že takové věci se dějí a že některým vládám stojí za to takové změny zavádět.
1: No a do jaké míry koresponduje ten návrh třeba s platným zákoníkem práce?
0: No, On se vlastně tváří tak, že tam, kde neupravuje dostatečně precizně ty věci, takže platí zákoník práce, což je v pořádku, to se tak jako samozřejmě může dít. Nicméně pak tam vznikají díky tomu takové jako duplicity. Takže například, když dochází podle toho zákona o státních zaměstnancích k okamžitému zrušení pracovního poměru podle paragrafu 41, tak vůbec není zřejmé, zda ten výčet důvodů, které tam jsou, tam je asi 5 důvodů, kdy může být ten pracovní poměr okamžitě zrušen, tak jestli to je všechno, anebo jestli se dál má také aplikovat paragraf 55 zákoníku práce. To znamená, jestli to může být vlastně širší, jestli to může být vlastně z více důvodů, protože ten zákoník práce je v tom trošku jako volnější. Jo? Takže znovu říkám, toto jsou problémy, které by velmi pravděpodobně se vyřešily ve chvíli, kdyby ten zákon vznikal tak, jak vznikat má, ano. Kdyby ho navrhovala vláda, kdyby prošel řádným připomínkovým řízením, kdyby se k němu vyjádřila legislativní rada vlády a tak dál, tak tyhle věci by se odstranily. Bohužel z nepochopitelného důvodu a vznikal tak, jak vznikal, napsal ho nevíme kdo a asi se nedozvíme kdo a obsahuje tady tyhle výkladové problémy do budoucna.
1: Vaše stanovisko je jasné, ale nacházíte shodu v rámci opozice?
0: Tak, jak můžu odhadovat z toho projednávání v ústavně právním výboru, tak tady tohle moje stanovisko odráží většinové nastavení Senátu. I když samozřejmě zažil jsem několikrát v Senátu, že na výboru něco bylo hodně jasné a pak během týdne to dopadlo ještě trošku jinak. Nicméně ano, předpokládám, že Senát jako celek tento návrh zákona nebo těch dvou zákonů vrátí, protože nebude chtít být podepsán pod něčím, co v sobě nese stopy protiústavnosti a stopy špatné legislativní práce.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se senátorem z klubu ODS a TOP 09 Stanislavem Balíkem, místopředsedou ústavně právního výboru. Děkuji za rozhovor a do Olomouce přeji hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy. Miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Španělské město Ceuta na severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července do Ceuty pronikly desítky tisíc migrantů. Většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Španělsko v Ceutě stále posiluje přítomnost policistů i úředníků, kteří vyřizují žádosti o azyl a návrat dalších běženců do Maroka. Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk, několik dalších lidí je zraněných, informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Webede Telegraph napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. Největší evropská petrochemická společnost Shell uvedla, že exploze nepoškodila činnost firmy v Rotterdamu. V Británii dnes začaly doplňovací volby do parlamentu. Rozhodne se v nich, jestli se do zákonodárného sboru vrátí šéf strany Reform UK Nigel Farage. Politik v minulém měsíci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionu liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu, ale bude se o něj znovu ucházet. A podle agentury Reuters je jeho hlavním protivníkem parodický kandidát říkající si v překladu hrabě odpadkáč. Volební místnosti se uzavřou dnes ve 22 hodin českého času. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte velké potíže u Mladé Boleslavy. Nejprve u sjezdu na Jičín na 44. kilometru vážná nehoda. Aktuálně se nedá projet. Odklon dopravy je na exitu 46 Kosmonosy. Na D10 o kousek dál vás čeká další zdržení kvůli omezení u Bezděčína. Na 40. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. Omezení se týká obou směrů. I z Prahy se tvoří kolona zhruba na 15 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí trvají potíže za sjezdem na Kralupy. Kolona z 16. kilometru se sune okolo půl hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou jasno, nejvyšší páteční teploty 27 až 32 stupňů, na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy, teď začíná repríza pořadu Osobnost Plus Světlany Vitovské.
4: Ukrajinské údery na sklady internetového prodejce, který má přezdívku ruský Amazon, zničily už pětinu jeho objektů. Ukrajina se při útocích odvolává na vojenský materiál, který podle ní přes firmu proudí ruské armádě. Po náletech dronů schořilo zboží za miliardy korun a tenhle týden hořily i dvě ruské rafinerie. Co těmito útoky ukrajinská armáda sleduje a v jaké fázi válka na Ukrajině momentálně je? Zeptám se analytika Jana Ludvíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
4: Pane Ludvíku, co je cílem ukrajinských útoků na sklady obřího ruského internetového prodejce Wildberries?
5: Samozřejmě těžko říct se 100% jistotou, ale velmi pravděpodobně je to součástí širší ukrajinské snahy nechat ruské obyvatelstvo taky pocítit, že Rusko je ve válce. Ruský režim dlouhodobě sází na to, že obyvatelstvo od té války izoluje, s výjimkou té mobilizace v roce 2022 spoléhal na to, že na Ukrajině budou bojovat dobrovolníci, kteří za to budou velmi dobře zaplacení. A Ukrajina potřebuje vytvořit tlak na kremelský režim, aby se kremelský režim trochu bál o svoji pozici a tím pádem přestal trvat na svých v tuhle chvíli extrémních požadavcích do případných mírových vyjednávání. Dneska víme, že Kreml vlastně nereflektoval ukrajinskou jako nabídku na řekně jako něco, co ze strany Ukrajiny byl jako obrovský ústup, takže se byli v zásadě jako de facto ochotní vzdát velké části ukrajinského území. To znamená, snaha je Rusko dotlačit a myslím si, že to souvisí i s tím, že v Rusku se blíží parlamentní volby. A to dá ruské ruskému obyvatelstvu možnost nějakým způsobem případně vyjevit svoji nespokojenost. Ne, že bychom měli čekat, že ty volby dopadnou nějak zásadně jinak, že si Rusko najednou zvolí úplně jiný parlament. Konec konců to má režim velmi dobře ošetřené. Tuším předevčírem zakázali kandidaturu strany Jabloko, což je jedna z těch součástí té jako pořád oficiální opozice, ale protože byla v té oficiální opozici, která jinak je samozřejmě totálně proválečná, tak tou, která jako říkala, no tak možná to není úplně ono, tak i tyhle z toho pro jistotu jako vyloučili, ale ty lidi stejně půjdou k těm volbám nebo k ním nepůjdou a budou nějakým způsobem jako moc dát najevo tu nespokojenost a na to podle mě Ukrajinci sází a chtějí ten tlak vytvořit. Patří k tomu i ty útoky na ropnou infrastrukturu a benzínovou, to znamená Rusové čekají ve frontách a to je má naštvat.
4: A myslíte si, že je to naštve?
5: Naštve je to, ano, tomu bych věřil. A to podle mě i vidíme. Trošku problém je, ono prostě je to ve válkách dvousečná zbraň. Jde o to, na koho se naštvou. A stejně jako ruské útoky na Ukrajinu, část Ukrajinců motivují k tomu, aby si řekli, fajn, nestojí to za to, tak se vzdejme nějakého jako slavianského Kramatorsku, ale druhou část prostě řekne, no v žádném případě, přece se jako nemůžeme lidem, kteří nám dělají tohle vzdát, naopak o to víc musíme bojovat. A v tom Rusku to velmi pravděpodobně bude fungovat na základě stejných principů. Data z Ruska jsou velmi nespolehlivá a dřív to alespoň nějakým způsobem šlo, existovaly tam instituce, které byly schopny poskytovat relativně jako nezávislé, ovšetřené, nedokonalé, ale jako celkem spolehlivé průzkumy. Dneska je to ještě mnohem těžší, ale zdá se, byť ta spolehlivost není velká, že jako trochu problém je v tom, že ty části Ruska, které jsou nejvíc součástí jako těch útoků z ukrajinské strany, tak tam ta podpora té války bohužel je spíš větší.
4: Když mluvíme o tom internetovém obchodu, Barry's, jak důležitá firma to je? V jiném přeneseném smyslu, jak moc to Rusové pocítí, že na ně Ukrajinci takhle intenzivně útočí?
5: Já se přiznám, že nejsem expert na Rusko, ale na válku, takže o Wildberries jsem slyšel poprvé, když na ně Ukrajinci zaútočili a asi bych nechtěl spekulovat, přirovnal bych to tak, jak tomu rozumím, takové jako ruské Alze. Spousta lidí si tam kupuje spoustu věcí, včetně toho, že ruský vojáci si tam kupovali věci, měli speciální sekci potřeb pro speciální vojenskou operaci, jestli jsem to dobře pochopil, kde si mohli ruští vojáci objednávat třeba to, co jim armáda úplně neposkytla, což mimochodem jako z Wildberries do určité míry dělá legitimní vojenský cíl. A ano, pocítí to prostě jako všichni, byť asi ne tím způsobem, že by najednou se v Rusku nedalo žít a že si ty věci jako už žádným jiným způsobem nebudou moc objednat. Ale oni si je objednávají z Wildberries, protože to je pohodlný a dává to racionálně smysl.
4: Ruská armáda na oplátku útočí třeba na zemědělské sklady a lodě, které převážejí vojenský náklad. Kamhle tenhle způsob boje povede nebo vede tu válku?
5: Já to zobecním. A války mají tendenci eskalovat nejen do dalších zemí, ale v rámci toho jako konfliktu na další cíle. A často proto, že ty bojující strany jsou zoufalé z toho, že se nedaří dosáhnout toho úspěchu. A ta válka mezi Ruskem a Ukrajinou je toho jako poměrně hezkým příkladem. Trvá vlastně už hrozně dlouho. Fronty se nikam zásadně neposouvají a obě strany se snaží vytvořit tlak.
4: Takže hledají nové cíle.
5: Přesně tak, protože ty staré cíle buď nefungují, anebo je velmi těžké zjistit, jestli fungují. Vlastně něco podobného bylo vidět ve druhé světové válce, kdy spojenci vedli masivní kampaň strategického bombardování cílů v Německu a často se jim stalo, že měli pocit, že to nefunguje a kdyby věděli, jak dobře to funguje, tak by v tom možná pokračovali. Třeba v útocích na německou elektrorozvodnou síť za druhé světové války, tak podle jaksi pozdějšího zhodnocení třeba německého ministra průmyslu Špéra, skutečně jako Německo bylo kousek od toho, že by přestalo fungovat, ale ta útočící strana to neví. A ta nemá tak dobré informace a tím pádem si řekne, fajn, musíme možná zkusit něco jiného, protože furt nevidíme ten...
4: Dnes jsme přece ale vzhledem k informacím a k tomu, co víme o tom, jak co funguje, mnohem dál než za druhé světové války, tak v jaké té fázi války jsme? Je to patová situace momentálně? Nebo se něco daří někomu?
5: Něco mezi. Podle mě obě ty strany už jsou velmi vyčerpané. Vlastně z racionálního hlediska pokračování té války nedává moc smysl. To je otázka, kterou si jako poměrně dlouho kladu a moje nejlepší vysvětlení pro ní je, že Vladimír Putin dostává a špatné informace od svých generálů a
4: tajných služeb.
5: Tajných služeb, což by nebylo úplně velké překvapení, protože víme, že velmi jako na růžovo mu to přikrášlovali i před tou samotnou invazí. A protože i kdyby ruská armáda postupovala tímhle tempem a překonala všechny problémy, které má, dál jako rekrutovala, tak třeba jako nakonec dosáhne těch hranic té Doněcké oblasti a budou to moc prohlásit za to vítězství, které chtěla, ale vlastně to vůbec jako nestojí za to. Zcela racionálně prostě stále za to říct, fajn, tady to ukončíme a ta nabídka, kterou jsme vlastně dostali v těch posledních vyjednáváních, byla jako hodně dobrá.
4: Vy jste v listopadu 24 říkal, že si neumíte představit, že by válka mohla skončit ukrajinským vítězstvím. Platí to pořád?
5: Platí to pořád, byť já to jako neměním ten svůj názor, jenom podle mě Ukrajina změnila to, čemu říká vítězství. Uh-huh. A předtím to vítězství bylo definováno a veřejnosti prodáváno, jako osvobodíme ty části Ukrajiny, které Rusko okupovalo. V takové šedé zóně se nacházelo, jestli části Ukrajiny, které Rusko okupovalo, zahrnují i Krym nebo ne. Ale ta ambice byla, vyžneme je pryč. Dneska vítězství z úplně pochopitelných důvodů je představováno jako udržíme existenci nezávislé Ukrajiny, ideálně se v budoucnu bude moci zapojit do západních bezpečnostních a politických struktur, ale už to není, že osvobodíme ty území. A takovéhle, a podle mě to jako pro Ukrajinu vítězství je. Takovéhle vítězství podle mě jako, ano, to si jako můžeme představit, byť tam pořád visí jedno obrovské riziko, o kterém podle mě jako málo mluvíme. A to je něco, co se stalo vlastně za první světové války. Ty fronty hrozně dlouho stály a ty armády hledaly cestu, jak z toho ven. Nějakou kombinací inovace, nové technologie a nového způsobu, jak ji použít. A vlastně nakonec v roce 1918 to jako vymysleli. A paradoxně to vymyslela ta strana, která tu válku prohrála. Mm-hmm. A to je jako moje jedna velká obava. Ukrajina je velmi inovativní v tom konfliktu. To souvisí i s tím, že se do toho zapojila jako celý národ se zapojil do té obrany a to znamená, že jako celá inteligence v uvozovkách toho národa, zatímco v Rusku to jako dlouho pořád jako vlastně není úplně národní snaha a tím pádem jako i ta jejich jako schopnost inovovat je podle mě trošku menší, byť bych ji nepodceňoval. Každopádně může přijít inovace, která ty fronty rozhýbe a ta může, byť ne nutně jako bude jako dávat výhodu té silnější straně, kterou pořád je Rusko. A to by byl jako pro Ukrajinu velký problém, nicméně myslím si, že k tomu jako...
6: že ta válka jednou skončí, tak jak odhadujete, že skončí?
5: To je takhle, těch možností je víc, nicméně odhaduju, že skončí zhruba na těch jako stávajících frontových liniích. Můj odhad by byl, že... A tady jsou podle mě jako dvě možnosti. Buď dojde k nějakému jednání o příměří, nebo k němu nedojde a vlastně proběhne takové, řekněme, jako... neformální přijetí té situace, kdy se ty strany budou napadat méně a méně a vlastně ten konflikt jako nechají tak nějak jako zmrazit na těch frontových liniích, což bude analogie k tomu, co by případně udělalo to jednání o příměří taky. Myslím si, že výsledek bude ten, že Ukrajina nebude schopna získat zpět kontrolu nad těmi území, které Rusko obsadilo doteď a někde se ta fronta plus minus posune, ale víceméně to jako nebude žádný dramatický rozdíl. Ukrajina samozřejmě neuzná tu anexi a velmi pravděpodobně ji neuzná ani většina dalších států a ten konflikt bude pokračovat. Ta válka možná skončí, ta její horká fáze, ale ten konflikt tady zůstane.
6: Takže to zamrzne.
5: Přesně tak.
6: Šéf vojenského zpravodajství Petr Bartovský tento týden v deníku Blesk prohlásil, že až válka na Ukrajině skončí, nebude pro Evropu konec bezpečnostních rizik a vzniknou nová. Varoval, že se Rusko během několika let vojensky zotaví a bude čekat na další příležitost. Souhlasíte?
5: Souhlasí s tím, že je to reálné riziko. A nebral bych ho jako nejpravděpodobnější možný vývoj. Přece jenom Rusko utrpělo v té válce obrovské ztráty, se kterými nepočítalo. Ztratilo podle různých odhadů 1 000 000 vojáků. To je hrozně moc a v té společnosti to bude cítit a chuť pro další konflikt té společnosti si myslím, že jako nebude úplně velká. Nicméně kremelský režim je tuhle chvíli jako nevypočitatelný. Vidíme, že udělal věci, které dávají smysl, pokud předpokládáme, že Vladimíru Putinovi někdo jako podsouvá na růžovo přemalované informace, pak to rozhodnutí možná jako není iracionální z hlediska toho, jako kdo rozhodoval, ale pořád je to jako rozhodnutí, který fakt to vlastně nedává smysl. A to riziko to prostě jako bude. A my ho můžeme ovlivnit tím, že budeme nebo nebudeme na to připraveni, protože upřímně řečeno, jako státy málo kdy začnou válku proti někomu, o kom si myslí, že je v té válce porazí. A pokud bude na to připravené, tak je riziko konfrontace s Ruskem extrémně malé.
6: Bartovský taky varoval, že se do Evropy můžou vracet 10 000 válečných veteránů a část z nich zamíří za svými rodinami taky do Česka. Co od nich můžeme očekávat a jak se na to má Česko připravit? Má-li se na to připravovat?
5: Zase řekl, že je to spíš otázka jako pro třeba sociologa, a protože naše disciplína, a možná je to chyba, ignoruje začleňování a těch lidí vlastně a to, co se děje po válce na té individuální úrovni.
6: Tak jde spíš o to, jestli to je bezpečnostní riziko.
5: Je to bezpečnost, takhle. přichází lidé, kteří mají za sebou vlastně velmi traumatizující zkušenost. Takže nějaké bezpečnostní riziko je a část z nich může být vlastně potom jako nespokojená s tím, kam oni sami se dostali, může být nespokojená s tím, že si třeba společnost dostatečně neváží po tom, co oni 5 let nasazovali svoje životy. Ale zase jako je to bezpečnostní rizika vždycky nějaká existují a asi je dobré jako taky vyvažovat vůči tomu, že ty lidi fakt něco jako udělali pro tu svoji zemi a to, co dělají pro Ukrajinu, jako obecně považujeme za morálně správnou věc, takže i my bychom se k ním možná chtěli jako postavit v uvozovkách hezky a spíš jim nabídnout pomoc. Ukrajina prostě nepochybně sama bude mít jako velké trable se začleňováním velkého množství lidí. Není to proto tím, že by Ukrajina byla nějaký jako extrémně neschopný stát, ale protože každý stát by se tímhle měl jako problém. A pokud jim částečně tohle můžeme odlehčit, protože když se vrátí za svými rodinami tady, tak najdou fajn přijetí, tak já říkám, jako, že to je dobrý nápad.
6: A co problém se zbraněmi, které se můžou objevit na černém trhu? Protože těch zbraní bude v oběhu moc.
5: Myslím si, že to je zase jako něco, co dokáží vyřešit naše standardní mechanismy. A po válečném konfliktu jako velmi pravděpodobně prostě do oběhu přibydou zbraně z toho konfliktu, stejně jako přibyly třeba po konfliktech v bývalé Jugoslávii. To tak prostě jako je. My jsme si tu válku nevybrali. Naše bezpečnostní orgány podle mě se jako umí s tímhle problémem dobře poradit a jako může přijít nějaký dočasný zhoršení.
6: Ale nic dramatického.
5: Nic dramatického, zejména pokud k tomu přistoupíme zodpovědně, budeme koordinovat na evropské úrovni a na úrovni Evropa a Ukrajina to, aby se sem těch zbraní dostalo co nejméně.
6: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Co dnes bezpečně víme o ukrajinské a ruské armádě?
5: A bezpečně toho víme hodně, ale je taky hodně toho, co bezpečně nevíme. A do určité míry je to možná těžší hodnotit dnes, než to bylo před tou válkou, protože ty armády se hrozně rychle vyvíjejí. A věci, které fungovaly a platily před rokem, tak můžou být dneska úplně jiné. A samozřejmě jako v době války taky není úplně dobrá přístupnost těch vnitřních informací.
6: A je na tom lépe ukrajinská armáda, nebo pořád jste říkal, že ruská je silnější, ale když mluvíme o těch technologiích, o tom, že možná Ukrajinci mají větší motivaci i jako národ, protože Rusové to jako celkově jako národ možná neberou tak vážně jako Ukrajinci, tak dá se říct, kdo má navrch vojensky?
5: Podle mě vojensky nejvíc navrch má ta strukturální situace, která jde jako mimo ty armády a vlastně jiné armády by si nutně v té situaci jako nevedly lépe. Prostě totálně v té válce dominuje obrana. A ať už útočí Ukrajinci nebo Rusové, tak prostě mají velké problémy. Takže ano, navrch má ten, kdo se prostě brání téměř vždycky. A v tomhle konfliktu obě strany hledají cestu, jak ten útok jako zefektivnit, ale zatím většinou ta cesta byla v tom, že těch cílů bude co nejmenší na co nejvíc místech. To jsou ty ruské, to je ta ruská a vlastně jako dneska i určitě míry jako ukrajinská prostě strategie těch infiltračních skupin, kdy se snaží jako 2-3 vojáci projít tou zničenou krajinou a doufají, že si jich nikdo nevšimne. Jako, která armáda má navrch, ta ruská je pořád větší a má víc techniky, ale zároveň má známé vnitřní problémy s kvalitou velení, s koordinací a s korupcí. Ukrajinská je na tom podle mě jako trošku líp, ale neidealizoval bych si ji. Zase ve spoustě jako přirozeně našich myslí tím, že s Ukrajinou sympatizujeme, se Ukrajina v roce 2022 jako mentálně přes noc stala něčím, co si většina lidí představovala jako takové jako menší, možná jako trošku demokratičtější Rusko na jakousi jako variantu Izraele nebo Švýcarska, jako totálně civilizovanou, skvělou společnost, kde v té armádě jako všechno funguje. A to jako nebyla pravda, ale...
6: A co je největší slabina ukrajinské armády? Dnes. Protože my jsme viděli velké otřesy, tam se změnilo velení, je tam nový šéf na čelní generálního štábu. Tak co byla ta největší slabina a dá se odstranit tím, že bude mít novou hlavu?
5: Dá se o kousíček zlepšit. Jako v té armádě byla prostě silná ta postsovětskost, stejně jako v té ruské. A to je, řekněme, jako kultura toho, že nikdo nechce nést za nic odpovědnost a nahoru se nehlásí nutně jako špatné zprávy. To si myslím, že jako byl velký problém. A pro Ukrajinu ho podle mě jako částečně, ale ne zcela, tak na těch nižších úrovních ho pomohlo odstranit to, že prostě přišla spousta lidí, mladých lidí z civilního sektoru, kteří tuhle kulturu už neměli. V té armádě přežívala a nahoru se dostávají důstojníci dneska, kteří jsou schopni jako myslet kreativněji a to Ukrajincům pomáhá. Vidíme to v tom, že jsou neustále schopni inovovat. Rusko ale má jako jednu velkou výhodu z těch inovací a to je, že když už na nějakou inovaci jako přijdou, tak ten centralizovaný systém ji umí poměrně rychle jako rozšířit do těch ostatních částí armády.
6: A Ukrajinci to neumějí?
5: Ne, že by to neuměli, ale...
6: Nejde to tak rychle.
5: Nejde to tak rychle, protože třeba jako vidíme, že na Ukrajině v uvozovkách spolu někdy jednotlivé ukrajinské brigády soupeří. Ne že by jako spolu válčili, ale třeba soupeří o to, kdo z nich získá víc nováčků, dělají si vlastní náborové kampaně. Tohle v Rusku jako neprobíhá. Ale na Ukrajině to probíhá, protože třeba pro některé brigády by to jako fungovalo lépe, než kdyby to nechali dělat tu centrální část.
6: A když má ukrajinská armáda teď nového šéfa Michaila Drapatého, za jak dlouho se můžou změny, které on bude chtít zavést, projevit na frontě? Jak je to propustné?
5: Za dlouho a částečně. Jako v každé velké instituci. Zároveň to, co nevíme, tak je, jestli vlastně... co ty lidé pod ním, kolik on nových lidí si přivede a kolik lidí, kteří vlastně jako sympatizují s nějakou formou modernizace, kterou on symbolizuje, tak je rádo, že to konečně bude moct udělat a předtím by nemohli, protože by jim to někdo zakázal. Ale jako úplně bych to nepřeceňoval. Přece jenom jako syrský byl lehce demonizován a určitě udělal rozhodnutí, která jako nebyly úplně šťastná. Někdy byly vedené jako politickými ohledy na to, co zrovna potřeboval být ten velký příběh prezidenta Zelenského. Ale jako velké příběhy mají svůj smysl. A v uvozovkách někdy to, co vojensky nedává smysl, může politicky jako být velmi důležité. Viděli jsme, že se jako velmi změnil pohled na to, jak se vývoj na frontě promítá před a po summitu NATO, před summitu NATO Ukrajina a může se nám jako nelíbit a můžeme říct, že to jako trochu vylhala, jako prodávala svoje úspěchy mnohem víc než po něm, kdy naopak jako zase představuje, že ta situace je špatná, ale to jako dává smysl ten národ, nebo ten národ, ten stát to jako musí dělat, když si jde pro tu podporu, tak jako nechce říct, my jsme na tom tak potřeba říct, my jsme na tom fakt špatně, ale zároveň taky nechce říct, my jsme na tom tak špatně, že to nemá smysl nás podporovat.
6: Takže syrského média demonizovala a od Drapatého očekávají víc, než se mu může povést?
5: Jo, více méně, jako on taky nemůže dělat zázraky, prostě přichází do toho systému, který nějak funguje. A spousta těch lidí, kteří tam byli, to prostě jako budou dělat pořád stejně. To je potom jako nejsilnější zdůvodnění v jakékoliv velké instituci z toho, proč se něco nějak dělá, je, protože se to dělalo vždycky.
6: Když jste mluvil o tom, že je potřeba se připravovat na případnou hrozbu, která může přijít z Ruska, jak vážný je nedávný incident z letiště v německém Lipsku, kde analýza videozáznam ukázala, že FPV dron narazil do křídla ukrajinského nákladního Ruslanu, ale naštěstí neexplodoval.
5: No a to je podle mě jako jedna z velmi nebezpečných cest, jak může ten konflikt vlastně začít. Způsobem ne tím, že by Rusko napadlo na to stejně, jako napadlo v roce 2022 Ukrajinu nějakým jako promyšleným plánem, byť třeba jako blbě promyšleným v tomhle případě, ale to, že to eskaluje v různým jako malými kroky, jak my budeme reagovat, pokud Rusko vyhodí do vzduchu letadlo. Válkou s Ruskem? Asi ne, ale zároveň taky asi nebudeme chtít vůbec neodpovědět. A tohle může vést k eskalační spirále.
6: Takže bychom takový incident měli brát vážně a připravit se na to, že můžou pokračovat takovéhle věci?
5: Určitě to musíme brát vážně, určitě se musíme připravit a musíme promyslet, jak v co můžeme v takových situacích dělat. A je taky ale pravda, že bychom měli promýšlet, jak se snažit ten konflikt ukončit, jak k tomu přispět i třeba skrze diplomatická jednání, byť to je velmi složité a jednání, vidíme, že jako Rusko je v těch jednáních jako velmi neflexibilní. Na druhou stranu my jako Evropa jsme na diplomacii trochu rezignovali a potom jsme ji přenechali Donaldu Trumpovi a přímě řečeno, to vlastně jako nezní jako moc rozumná myšlenka.
6: Vy jste říkal, že budoucnost NATO směřuje k většímu podílu Evropy na fungování aliance. Myslíte si, že už to všem státům Evropy došlo, včetně třeba Česka?
5: Větší podíl Evropy rozhodně došel všem. Nicméně, jako Evropa dlouhodobě byla černým pasažérem, ale Evropa není jedna. A v rámci Evropy můžeme stále jako úspěšně být černým pasažérem, pokud to za nás odtáhnou jiné evropské státy. A myslím si, že některé evropské státy to berou tak, že jsou od té hrozby daleko, a některé to berou tak, že bychom se ještě mohli svést chvíli zadarmo.
6: Jak to bere česká vláda?
5: V tuhle chvíli si myslím, že česká vláda by mohla dělat víc pro to, aby jsme plnili to, co na to plnit máme.
6: A v rychlosti, když se podíváte na to, jak přistupuje k válce Ukrajina, jak Rusko, dá se už dnes s jistotou říct, že Ukrajinu čeká další válečná zima?
5: Na 99% ano.
6: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
5: Já děkuji za pozvání.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda slibuje opatření pro zadržování vody a zvládání sucha.
8: Voda musí se stát veřejným zájmem.
7: Aplikace pro elektronické doklady prošla zátěžovým testem.
9: Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme.
7: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a oštěpař Jakub Vadlej jsou ve finále mistrovství Evropy. Dálnice D10 je v Mladé Boleslavi po nehodě uzavřená směrem do Prahy. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek, 13. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda dát 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí plánuje obnovit národní koalici proti suchu.
10: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
11: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
10: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
12: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
10: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Vlně veder a sucha čelí velká část Evropy. Rumunsko dnes úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Kvůli nízké hladině Dunaje není možné dostatečně ochlazovat reaktory.
13: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Dnešní zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
14: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
9: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
15: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
9: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
15: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Pravidelní dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu nebo cestám do rizikových oblastí.
16: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
17: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
18: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
17: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Silničáři dokončili kompletní opravu k Belské ulice na severovýchodě Prahy a odstraňují provizorní dopravní značení. Do večera by po ní měli řidiči jezdit už úplně bez omezení. Na místě je reportér Josef Beneda.
19: Silničáři měli původně dokončit rekonstrukci v sobotu 15. srpna. Nakonec se jim to ale podařilo o dva dny dříve. Zhruba v půl páté začali odstraňovat dopravní značení a nyní už řidiči jezdí v obou směrech ve dvou pruzích. Během dne ještě technici otevřou nájezdy a sjezdy, například z Prosecké, Mladoboleslavské nebo Čakovické ulice. Kromě vozovky dělníci ve Kbelské ulici opravili také odvodnění a nájezdové rampy. Cesta nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh a denně po ní projede 90 000 aut. Často ji využívají řidiči kamionů na cestě mezi dálnicemi D8 a D10. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Nová pravidla pro minimální velikost vězeňských cel chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Od příštího roku mají mít dva lidi k dispozici minimálně 10 metrů čtverečních na místo dnešních 8.
20: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichlskavková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
21: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
20: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
22: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
20: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: V přírodním amfiteátru na bojišti v Trutnově právě teď začíná 42. ročník rockového festivalu. Na hlavním pódiu ho zahajuje bohoslužba pod širým nebem. Účastní se jí také reportér David Macháček.
0: Bohoslužba začala před chvílí zborově zpívaným spirituálem Jednou budem dál. Ta venkovní ekumenická bohoslužba je tady už letitou tradicí. Obvykle jí slouží několik kněží, a to současně třeba katolický i evangelický. Dnešní slouží katolický kněz Jan Hanák. Účastníky zval, protože je to nejen posel Ducha svatého, ale i ducha moderní doby, přes sociální sítě. Lidé ho vyslyšeli a mše se tady účastní několik desítek lidí, kteří budou potom společně vyprošovat požehnání zdárnému průběhu festivalu. I protože ten letošní je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Z Trutnovského bojiště David Macháček, Radiožurnál.
1: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval, pokračuje Vadlejch.
2: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
1: Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. O medaili bude v sobotu ale bojovat čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude obhajovat zlato na mistrovství Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Finále v Paříži začne v 19 hodin a 36 minut a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. A fotbalist Jablonce čeká už za 20 minut na hřišti lotyšské Rigy odveta třetího předkola konferenční ligy. O půl hodiny později nastoupí Hradec Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy na hřišti tureckého Bešiktaše. Radiožurnál Sport oba zápasy nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
23: Neprůjezdná D10 v Boleslavi a zdržení na D8 u Nové Vsi. Dálnice D10 z Turnova do Prahy je v Mladé Boleslavi po nehodě uzavřená. Na 44. a půl kilometru zastavila provoz vážná nehoda. Náhradní trasa z exitu 46 přes Boleslav zpět se vrátíte u Bezděčína. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 16. kilometru se popojíždí 40 minut na 25. a půl. Tam je po nehodě stále uzavřený pravý pruh, jde to částečně oběd z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
25: Premiér Babiš oznámil obnovení Národní koalice proti suchu. Může pomoci soukromým zemědělcům. Podle 70 tisíc Kanaďanů by měl ve funkci skončit velvyslanec Spojených států v Otavě. Jaké jsou vztahy mezi oběma severoamerickými zeměmi? A jedna z nejaktivnějších sopek, sicilská Etna, znovu chrlí lávu a tisíce lidí to chtějí vidět na vlastní oči. Jak nebezpečná atrakce to může být? Dlouhotrvající sucho se propisuje nejen do vysychajících řek a přehrad. Na Slapy se o tom měl přesvědčit premiér Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, spolu s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem z SPD. Premiér oznámil obnovení Národní koalice proti suchu, která fungovala za jeho předchozí vlády od roku 2018. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Zemědělci se aktuálně obávají o úrodu i nedostatek krmení pro dobytek. Ve vysílání s námi Jan Štefel, místopředseda asociace soukromého zemědělství. Dobrý den.
26: Dobrý den.
25: Vy sám hospodaříte na Jindřichohradecku na zhruba 700 hektarů půdy a máte asi 200 kusů dobytka. Jak vypadá situace u vás, pokud je o sucho, respektive nedostatek vody? Budete mít krmení pro dobytek?
26: No tak my, naše farma zrovna krmení mít bude, protože my nemáme příliš vysokou intenzitu chovu dobytka, takže budeme mít, ale samozřejmě tím suchem jsme velmi postižení, protože tady ve okolí nikde zřejmě vůbec nerostou otavy, takže to, toho krmení bude nedostatek.
25: A projevuje se už situace ve stoupajících cenách krmiva?
26: Určitě to, ty ceny těch krmiv stoupají třeba u sena na trojnásobek, jo, což pro ty, kteří nemají dostatek krmení, tak znamená zvýšení nákladů a musí řešit tu situaci. Buď budou mít peníze na to, aby si nakoupili nějaký nový krmení za třikrát vyšší cenu, možná i více, anebo prostě budou muset zastavit rozvoj své firmy, začít snižovat stavy dobytka nebo počítat, že prostě nemůžou si nechat různý třeba zástavový dobytek, nemůžou si nechat býky na výkrm, budou to muset prodat někde jako mladý skot.
25: A to znamená, že pravděpodobně dojde na redukci stát skutečně?
26: Já si myslím, že určitě musí dojít na redukci stát minimálně v tom smyslu, že ta farma prostě omezí nějaký výkrm dobytka, anebo třeba starší kusy dá rychleji na jatka, protože prostě toho krmení rozhodně bude nedostatek.
25: A dá se říct, že některé regiony jsou postižené?

0: Plizně, Otav byly a někde i kukuřice, sice dá asi o 30% nižší výnos, ale není úplně zaschlá, když to v těchto těch oblastech Morava, to Plzeňsko, tak tam prostě uschla kukuřice půl metru vysoká, takže tam opravdu nemají záchranu a trávy tam nemají prakticky žádný, i první seče měly naprosto minimální, takže tam ta situace je opravdu velmi vážná.
1: Podle předpovědi meteorologů by mělo začátkem týdne pršet snad. To situaci už nemůže zachránit.
0: Já si myslím, že už jí to úplně zachránit v žádném případě nemůže. Může to možná ještě podle toho, kdyby ty deště byly dlouhodobý, to znamená, muselo by pršet podle mě 14 dní až 3 týdny nebo s nějakou týdenní přestávkou aspoň měsíc, aby se ta půdní vláha doplnila a některé ty rostliny, třeba myslím teď konkrétně na travních porostech, se vůbec zpamatovaly. Je velký štěstí, že se podařilo v České republice sklidit obilí, že to dozrálo vlastně těsně předtím, než nastoupilo. Byly tedy ty dlouhodobí letní sucha, ty horka, co byly teďka v červenci, takže to obilí se sklidilo a spoustu zemědělcům to pomáhá, že dneska nedrtili slámu na polích, ale nechávají si ji na krmení pro zvířata a tak dále. Takže deště nový už tu letošní úrodu v žádným případě nezachrání, nebo jenom okrajově zachránějí, ale nemůžou pomoct všem zemědělcům.
1: Podle premiér Andrej Babiš tedy oznámil, že chce obnovit národní koalici proti suchu. Členy by měly být ministři, odborníci a zastupci krajů a obcí. Chtěli byste být taky nějakým způsobem účastní? Co z vašeho pohledu by mělo být tím nejdůležitějším opatřením?
0: No, já bych řekl, že ty důležitý opatření se dělaly za minulý vlády, kde se myslelo na budoucnost, protože ty opatření proti suchu musíte udělat předtím, než to sucho vznikne. Oni ty opatření úplně sucho nedokážou zastavit, ale dokážou ho zmírnit, anebo pokud to sucho není příliš dlouhý, tak dokážou jako eliminovat ty ztráty. A to, co teď jsme slyšeli o tom, že připravuje vláda Andreje Babiše, no tak to je hašení požáru a ještě možná špatnýma hasícíma prostředkama, protože teďka chtít budovat nějaký nádrže v krajině, ať velký nebo malý, tak to bych řekl, že to vznikající sucho už neřeší. Tady je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak aby jsme s tím, co máme, uměli hospodařit. To znamená systém nějaký pěstování plodin na orné půdě dělat systémem, aby jsme tu vláhu tam udrželi co nejvíce, stávající vodní nádrže, že ho s nima nějak pracovat, protože v hrubým objemu těch nádrží je dostatek, jo, ale je potřeba, aby do nich byl zajištěn ten přínos, přísun té vody, který musíme udělat plošně v krajině. A to si myslím, že zatím tady ta vláda nepochopila a ta cesta, kterou teďka představila, zatím to účinný řešení není. Musí ještě ten přístup změnit.
1: Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Petice vyzývající k vyhoštění amerického velvyslance v Kanadě Petera Hoekstry získala více než 70 tisíc podpisů. Podle signatářů se opakovaně vměšuje do kanadské politické debaty a normalizoval hrozby Trumpovy administrativy ohledně anexe Kanady Spojenými státy. Hoekstra je zastáncem obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a tvrdí, že jejím cílem je zajistit bezpečí a prosperitu Američanů. O Trumpově nápadu, že by se Kanada mohla stát 51. státem USA, což Kanada důrazně odmítá, řekl, že o tom lze vést skvělou debatu. Ve studiu je Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu v USA, toho času v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo petici inicioval?
2: Je to obyvatelka Calgary z té provincie Alberta, jmenuje se Lien Walkerová. Další podrobnosti o tom, co dělá, nejsou známy zatím, ale to, co je důležité, je, že ona 21. července, zhruba před 3 týdny, spustila petici, která podle jejich vlastních slov byla motivovaná těmi Hoekstrovými výroky za poslední rok, že říkal, že Kanada je 51. stát, že by to bylo skvělé téma k diskuzi, jak se zmiňoval, opakovaně kritizoval Kanaďany, že kvůli sporu bojkotují cesty do Spojených států a stahují americký alkohol z regálů a jí to rozlobilo a říkala, že by to nemělo být, že bychom to neměli, Kanaďané, že by to neměli přecházet a sepsala petici, která žádá jeho odvolání a během těch 3 dnů, ona říkala, já jsem čekala 500 hlasů, během těch 3 týdnů jí podepsalo 72 tisíc lidí už v tomto momentu a tím pádem se také dostala dostane do kanadského parlamentu.
1: Ano, by těch 500 hlasů bývalo stačilo, ale co to může znamenat, to jednání v kanadském parlamentu?
2: To každý

0: Každopádně znamená podle pravidel kanadské sněmovny, že to musí, že se vláda k tomu oficiálně musí vyjádřit do 45 dní. Nejde o nějaké závazné hlasování, ale musí ji oficiálně komentovat. Nemůžeme úplně čekat něco dramatického. Mark Carney, britský kanadský premiér, už v červnu řekl, že Kanada velvyslance kvůli řečem o 51. státu vyhošťovat nebude. Nicméně i toto je vidět, že to napětí mezi oběma státy stoupá a už se projevuje i v parlamentu.
1: No to jsem se chtěl zeptat, jaké jsou současné americko-kanadské vztahy.
0: Vladimíre, vlastně asi nejhorší v té současné historii, jsou velmi napjaté a už vypadalo, že by se takový bratranci a sestřenice, oni jsou tyto dva sousedící státy, že by se zase mohli usmířit, ale velkou ránu tomuto úsilí zasadil Donald Trump s tím, že ohlásil 50% clo na některé kanadské zboží. To začne platit od příštího týdne, od 19. srpna. Oba dva týmy teď velmi vyjednávají o tom, aby se tak nestalo, nicméně v této souvislosti ještě tato petice za odvolání velvyslance není to úplná legrace.
1: No, koho to poškozuje víc, Spojené státy nebo Kanadu?
0: Poškozuje to asi oba dva ty státy, protože byly spolu nesmírně a ještě stále jsou nesmírně propojené, a to jak obchodně, ale také společensky. Já jsem dlouho let žila na Floridě a vím, že Kanaďané jsou důležitou součástí těch lidí a zákazníků floridských. Pokaždé přijíždějí na tu zimu, říká se jim snowbirds, sněžní ptáci, a tito Kanaďané přestali po těchto výrocích jezdit a pro Floridané a vlastně Američané to velmi cítí finančně, cítí to na hodnotě nemovitostí, která klesla. Takže a zároveň Kanaďané, ale jsou, oni mají zlomené srdce. Je to z nich, když se s nimi bavím, tak je to z nich cítit, že jim je to vlastně strašně líto.
1: No, je to ještě jeden aspekt. Petice taky vyjadřuje obavy kvůli setkání ve Washingtonu mezi představiteli amerického ministerstva zahraničí a některými obyvateli Alberty, kteří usilují o odtržení provincie od Kanady. Mohlo by k něčemu podobnému skutečně dojít?
0: Určitě ne přímo a určitě ne hned. Ano, 19. října se v Albertě koná referendum, ale ta otázka zní jenom, jestli má vláda zahájit ústavní proces k dalšímu, už tedy závažnému referendu o odtržení. Samo o sobě k ničemu nevede, ale při ano by Alberta musela jednat s federální vládou, s domorodými národy, jakoukoliv takovouhle změnu by musela nechat projít ústavním procesem, a co víme z těch průzkumů, tak 60% obyvatel Alberty plánuje hlasovat proti.
1: A proč těch 40% nebo ten zbytek, zdá se, by bylo pro odtržení?
0: Ten jejich argument je jako podobný jako u těch bohatších nebo nejbohatších států. Alberta je nejbohatší kanadská provincie, je zároveň nejvíce konzervativní z těch všech, takže oni říkají, tak když vy jste na nás takový, tak co kdyby my jsme se odtrhli a nechávali si ty zisky z té ropy, která se v Albertě těží, co kdybychom si je nechávali pro sebe a nemuseli vás vyživovat. Takže to je takový jejich izolacionistický argument.
1: Kanada a Spojené státy aktuálně tady vedou intenzivní obchodní jednání s cílem dosáhnout dohody předtím, než, jak jste říkala, příští středu vstoupí v platnost ta nová americká cla. Takže mohla by, jak už jste možná naznačila, ta změna petice, ten kompromis, který by sem dal čekat, nějak zkomplikovat?
0: Určitě mohla, protože ta jednání jsou opravdu ten týden před tím zahájením tohoto termínu jsou velmi horečná. I někteří hlasy říkají, někteří komentátoři říkají, že to je vlastně ten důvod, proč Donald Trump vždycky tato velká gesta učiní, aby právě přiměl obě strany jednat, a ta jednání probíhají teď. Je to velmi nejasné, jak to dopadne. Jde tam o obrovské peníze, o zhruba 20 miliard dolarů vývozu. Na stole je výměna i některých obchodních ústupků za úlevu těch odvětvových clech, a do toho ta petice o velvyslanci, který je vyslancem Spojených států, ale hlavně takovým velkým obdivovatelem a spolupracovníkem Donalda Trumpa, týden před termínem, to prostě přidává to do toho politického tření.
1: Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech, teď v Praze. Děkuju, nashledanou.
0: Pěkný den.
1: Etna, nejvyšší aktivní sopka v Evropě, už několik dní chrlí popel a lávu. To si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii, které je klíčovou bránou pro turisty navštěvující ostrov Sicílii. Podle současných pravidel mohou návštěvníci vystoupat na vlastní pěst do výšky přibližně 2400 metrů, ale k výstupu do vyšších poloh musí být doprovázeni průvodcem. Vrchol Etny se nachází ve výšce 3324 metrů nad mořem. Na sopce v současnosti platí žlutý poplach, což je druhý stupeň na čtyřstupňové škále od zelené pod červenou až, a znamená to tedy časté erupce. U telefonu je režisér a publicista Jan Svatoš. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
1: Vy jste na Sicílii na jaře natáčeli. Ten současný stav asi není na Etně nějak výjimečný.
2: Určitě ne, kdybychom se zeptali běžných obyvatel, tak ta Etna prostě je, ona má dva rekordy, jednak je nejvyšší evropskou, ale také nejaktivnější evropskou sopkou, takže k těm jevům dochází poměrně často, ale to, co je už je tak středně době zajímavé, je to, že to teď trvá poměrně dlouhou dobu, což konec konců právě pocítili hlavně zejména turisté.
1: Emise popela způsobily, že letiště v Katánii v posledních několika dnech opakovaně pozastavovalo lety, už jich bylo snad několik stovek, ale ani to není, myslím, nic mimořádného.
2: Tak ono se to v té Katánii děje poměrně pravidelně, obdobně to známe třeba i z Islandu, když nějaká sopka začne prostě mít ten paroxismus, to znamená tu aktivitu. Tady je problém, o čem se teďka mluví v italské vládě, že to letiště v Katánii, Fontana Rossa, že by možná bylo dobré do budoucna prostě odsunout. Tam je problém i to, že ty vlastně převládající větry tlačí ten sopečný oblak do těchto oblastí, takže skutečně teďka hlavně stále, mimochodem, statistiky mluví o tom, že pořád ještě přibývá lidí, kteří chtějí do té výšky, zhruba jak jste zmínil, 2,5 kilometru ještě vystoupat třeba na krátery Silvestry, vyfotografovat, ale zároveň teda už se projevuje to, že většina lidí, kterým se to doneslo už v médiích, tak už cesty na Sicílii ruší, protože on je problém i v náhradní dopravě. Letiště třeba o tom ještě v Palermu, ale problém jsou sicilské silnice a hlavně potom kapacita třeba nějakých náhradních autobusů a tak dále, tak to samozřejmě teďka už má dopady ekonomické a dochází tam ke škodám třeba v turistickém ruchu.
1: Čili paradoxně nehrozí kvůli té bublající sopce overturismus, jak by se mohlo z těch zpráv o davech turistů zdát?
2: To asi ne. Ono vlastně i na té Etně zajímavé to, že tam zmínil výšku, ale vlastně ona se neustále mění právě díky těm paroxismům, to znamená té aktivitě, když teďka třeba obrovská výhoda, že to údolí Valle del Bove, které je směrem na východ, tak vlastně to je takový obrovský kráter, který má zhruba kilometr hloubku, 5 kilometrovou délku a odvádí bezpečně tu lávu, která je z toho nejvyššího kráteru Voragine, která tam vlastně pro toho putuje, tak je bezpečně odváděna. Problém by nastal v momentu, kdyby došlo k takzvanému bočnímu výlevu, tak tam už je to teda vyšší riziko, ale ta Etna tohle dělá právě pravidelně. Ona má vlastně ty erupce velmi časté, to znamená, že lidé na to jsou připravení. Mimochodem, monitoring Etny patří ke světové špičce. Italský národní institut geofyziky a vulkanologie tam má více než 100 seismických vlastně takových pozorovacích stanic, dokonce i tiltmetry, které jsou citlivé na mikroradiány, to znamená, že oni hlídají i náklon, kdyby se vlastně blížila nějaká ta boční erupce. A v Katánii je sála operativa 24/7, tam je nepřetržitý operativní sál a je to naplněno všechno na institut v Tulu, který monitoruje vlastně vulkanický prach v ovzduší, což teďka jste zmínil, to je ta žlutá tovarování, když teďka vlastně zasáhli do toho, že ta Katánia už vlastně nemůže přijímat. Tam je problém i toho prachu, který vlastně může, kdyby se dostal do těch leteckých motorů, tak může skutečně způsobit velký problém.
1: A jak nebezpečná je Etna třeba ve srovnání s Vezuvem?
2: No to je právě ono. Já jsem tady zmínil, že nejaktivnější, nejvyšší, ale ona nemá ten nejhorší možný nej a to je to, že nejnebezpečnější, ale bohužel teda to nejnebezpečnější je kousek vedle. Ani to není Vezuv, ale jsou to Campi di Flegrei, což jsou flegrejská pole, to se jedná o obrovskou kalderu a je to zejména kvůli tomu, že tam je vlastně v tom prostředí 1,5 milionu lidí v té aglomeraci opravdu velmi špatně, by se jakkoliv zasahovalo, i když tam to je také monitorováno, ale tam pokud se mluví o nějakém budoucím průšvihu, tak se spíš ta pozornost vulkanologu upírá tam, nebo dokonce k ještě nejvyšší podmořské sopce Marsily, která leží, má 3 kilometry a je vlastně přímo blízko Kalábrie a ta vlastně může třeba způsobit tsunami. A to jsou paradoxně věci, které jsou mnohem nebezpečnější, ale vlastně nemají takovou pozornost. Co by bylo ještě problém v případě Etny, je to, že se když se hromadí ten prach, mimochodem obyvatelé mají povinnost vlastně zametat, dávat to do speciálních kontejnerů, protože třeba kdyby přišly přívalové deště, tak může dojít ke vzniku takzvaných laharů, což je takový tekutý, kdybych to měl teďka přirovnat, tekutý beton, který je nebezpečnější než ta láva. Ta láva má nějakou zpomalující rychlost, dá se před ní doslova do písmene prchat, couvat, případně stavět nějaké betonové záterasy, ale v případě těch lahrů to je velmi nebezpečný jev přírodní, vlastně dá se říct beton, který má obrovskou rychlost, kdyby se třeba to valilo z těch polí. Ale zatím stále Etna spadá do těch kategorií, takže pořád turisté fotí, ale věci jsou na pozoru a to je dobře.
1: No a v poslední minutě ještě, čemu se věnuje ten projekt, který jste v Itálii natáčeli a kdy bude k vidění?
2: Tak no, to je projekt, který ještě bude dlouho zrát, ale já jsem tady zmínil, že Etna je mimořádně zajímavá, hlavně právě díky té ambivalenci, protože ona na jednu stranu přitahuje pozornost nás lidí z 21. století, je fotogenická, lidé tam dokonce jezdí lyžovat. Je hodně zajímá pro zemědělce, je to vlastně půda, která je bohatá na živiny, je tam to slavné sopečné víno, ale hned vedle toho je to ale, protože i tady vlastně vznikla pověst o, že to je vlastně sídlo boha Hefajsta, je tady vlastně zrod důležitých legend a lidé ve starověku před tou horou měli a sopkou, tedy měli obrovský respekt, protože prostě z dálky, třeba když jsme tam byli, tak ona byla ještě pokrytá sněhem, ale třeba když jedete od Jonského moře, se plavíte a v noci se rozáří, tak ten efekt na tu psychiku lidský je prostě enormní, děláte se na něco, co je mimořádně silného.
1: Říká režisér Jan Svatoš, tak budeme se těšit na váš projekt a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: To byla podvečerní publicistika Vladimír Kroce. Teď už jsou tady pro vás další zprávy. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů. V okolí továrny na výrobu munice ve městě Colleferro nedaleko Říma byl slyšet silný výbuch. Informovala o tom italská agentura ANSA. Exploze nastala ve chvíli, kdy už na místě zasahovali policisté a hasiči kvůli požáru. Příčina požáru a následného výbuchu stále není jasná. O žádných obětech ani zraněných zatím úřady neinformovaly. V záboru se vyrábí střední a velkorážová munice pro pozemní a námořní obranné systémy. Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Varují, aby se lidi k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. A další část výškové požárem poničené budovy 34 ve Zlíně se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Fotbalisti Jablonce vstoupili do odvetného utkání třetího předkola konferenční ligy. Zápas v Lotyšsku s RFS Riga sleduje reporter Pavel Petr.
5: Pomalu a jistě končí druhá minuta utkání, stav je nerozhodný a 0-0 zatím bez šance na jedné či druhé straně. Hosté se můžou těšit na podporu zhruba 50 fanoušků, kteří je přicestovali. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
4: A už za zhruba 25 minut nastoupí tým Hradce Králové na hřišti tureckého Bešiktaše Istanbul v odvetě třetího předkola Evropské ligy. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
6: Uzavřená D10 v Boleslavi a nehoda na D8 u Straškova. Dálnice D10 z Turnova do Prahy je v Mladé Boleslavi za sjezdem na centrum uzavřená, a to na 44,5 kilometru. Srazila se tři auta, náhradní trasa z exitu 46 přes Kosmonosy, zpět najedete u Bezděčína. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce ze 38. kilometru pojedete v koloně kvůli omezení na 40. kilometru, zpoždění 15 minut. Na D8 z Prahy do Ústí před sjezdem na Mělník zůstává kolona ze 17. kilometru. Na 25,5 kilometru se po nehodě kamionu stále jede jen levým pruhem. Zdržení půl hodiny, možná je trasa z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov se začala zkracovat fronta kamionů, zastavují na kilometru 176. Osobními auty je to ke sjezdu na Bratislavu na 40 minut. Na D1 směrem do Vyškova se znovu popojíždí mezi 203. a 210. kilometrem kvůli omezení a je to na dalších 15 minut. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 77,5 kilometru řeší nehodu v levém pruhu, brzdí se za Jesenicí na 80. kilometru, zpoždění 15 až 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most nejprve kolona z Lanového mostu u nájezdu z průběžné hoří nedaleko vagóny a jsou tam hasiči a před Barandovským mostem je fronta na dalších 15 minut kvůli dopravním nehodám. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dění na slovenské politické scéně, Trumpovy plány stabilizovat střední východ se hroutí, obavy amerických zbrojovek z poskytnutí licence na výrobu střel Patriot Ukrajině, anebo kam se hrabe hybridní válka na uprchlíky. To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků čtvrteční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu vítá Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
7: Na podzim příštího roku čekají sousední Slovensko všeobecné volby a to se začíná projevovat na politické, rozhodně nikoli klidné scéně. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: Je například hlavní vládní strana Smer SD momentálně nervózní, protože v průzkumech je až druhá a její partner, to znamená SNS, by se do sněmovny vůbec nedostal.
8: Myslím si, že toto premiéra Roberta Fica tolik neznervózňuje, protože Smer je už dlouhodobě druhý v průzkumech, naopak
7: Za progresivním Slovenskem.
8: Za progresivním Slovenskem, ano. A spíše nyní tu ztrátu poněkud snižoval. Podle posledních čísel, které máme k dispozici, progresivní Slovensko by získalo přibližně 19,5% hlasu, Směr necelých 17. Pak je tam ovšem strana, která v současném parlamentu není, a to je Republika, což je strana ultranacionalistická, někdy označována za neofašistickou. Ono vlastně současné vedení Republiky pochází od Kotlebovců, což byla jednoznačně neonacistická strana. Ovšem Republika si dává pozor na to, aby přece jenom třeba antisemitských výpadů se vyhnula a chlubí se tím, že má i několik členů ve svazu protifašistických bojovníků, což ovšem na druhou stranu vyvolalo kontroverze právě ve svazu protifašistických bojovníků, takže ani tam si tím evidentně nejsou jistí. Pak je tu ještě Hlas Pellegriniho, původně Pellegriniho, nyní Šuté Štoka, který má necelých 7% hlasů, ale už z toho vyplývá, že ta slovenská politická scéna je velice rozdrobená. A jak si říkal, Slovenská národní strana nyní je pod 5% hranicí do...
7: A to dokonce docela hluboko.
8: Přibližně 3%, ano, do parlamentu by se nedostala. Ale tady právě Slovenská národní strana doplácí na situaci před minulými volbami, kdy na své kandidátky dotáhla vlastně několik národovců, kteří potom už za slovenskou stranu tolik nekopali. To se týká třeba ministra pro životní prostředí Tomáše Taraby, vicepremiéra, jehož odvolání nyní Slovenská národní strana požaduje. A požaduje jej už v půlce září, kde začne jednat slovenský parlament, přitom premiér Fico Tarabovi na vyjasnění situace a uklidnění situace dal čas do konce září. Přitom Fico by rád Tarabu udržel, konec konců hovoří se o tom, že v příštích volbách by Taraba měl kandidovat právě za Smer. Takže nejen, že je vlastně Dankův stranickým konkurentem, on chtěl vstoupit do SNS, to tomu nebylo umožněno a právě v popularitě Danka ohrožuje, ale už vlastně se uvažuje i o tom, že by přešel do jiné strany. Ale to, co se mu teďka konkrétně vyčítá, je situace kolem Fondu životního prostředí, Envirofondu, kdy právě Taraba je kritizován za to, že chce ten fond dostat více pod svou kontrolu s tím, že na účtu by měly být 2 miliardy eur, které tam ovšem nejsou, jak Taraba upozorňuje, protože z tohoto účtu dávno se platily různé vládní jiné potřeby. A to je nyní vlastně ten důvod, proč je žádáno jeho odvolání.
9: Říká Petr Svaz, díky mnohokrát.
8: Díky, naslyšenou.
9: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce, jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímaný spíše jako symbol nestability a nových válečných konfliktů ve světě, pokračuje Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
10: Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezitím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat ve vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronací. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hezbolláhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje. Nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky. A do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi třemi mocnostmi v regionu – Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
9: A zůstaneme ještě ve Spojených státech. Po Jiřím P. hovoří Matěj Schneider o tom, že je v USA naplno rozjetý průběh primárek před podzimními volbami do amerického kongresu. A velké naděje si podle autora příspěvku vkládali do aktuální série států politikové levého křídla demokratické strany, a to především na Středozápadě.
11: Doufali totiž, že navážou na vítězství Abdula El-Sayeda v michiganských primárkách z minulého týdne. Stalo se tak jen napůl. V Minnesotě se podařilo progresivní spolupracovníci zdejšího guvernéra a nedávného viceprezidentského kandidáta Tima Walze, Penny Flanaganové, porazit svou výrazně středovější soupeřku. Sněmovní reprezentantka Angie Craigová se během kampaně musela zpovídat z ustupování deportační politice současné administrativy, obzvláště v prvních měsících po návratu Donalda Trumpa. V týdnech před primárkami své tehdejší hlasování s republikány sama označila za chybu. V Minnesotě, která se loni v zimě stala středobodem Trumpova deportačního tažení, to zjevně nestačilo. V sousedním Wisconsinu se o guvernérský post ucházela demokratická socialistka Francesca Hong. Její síla v předvolebních průzkumech mnohé komentátory překvapila. Umožnila jí kombinace několika faktorů. Letos byly wisconsinské primárky pěkný chaos. Hned několik guvernérských kandidátů ukončilo kandidaturu. Původní favoritka Sara Rodriguezová měsíc před volbami zjistila, že na účtech její kampaně chybí desítky tisíc dolarů. Stejně tak v týdnech před volbami, byť z méně dramatických důvodů, učinil Mandela Barnes. Mezitím Hongová těžila z čilé činnosti wisconsinské pobočky demokratických socialistů DSA, kterých je členkou. Celonárodní osobnosti spjaté s DSA, jako například senátor Bernie Sanders a reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová, její kampaň přímo nepodpořili. Část jejich podporovatelů přesně v této absenci podpory vidí důvod, proč Hongová nakonec těsně prohrála s Davidem Crowleym. Jeho kampaň nestála ani tak na jeho vlastní osobnosti a politických postojích, jako spíše na tom, že se po zmíněných ukončených kampaních stal nejsilnějším středovým oponentem Hongové. Té ve finiši kampaně neprospěla rozpačitá reakce kandidátky na medializaci jejich starších výroků, například o tom, že svátek díkuvzdání je oslavou kolonialismu. Podobně rozkročené výsledky má za sebou Donald Trump. Na mnoha místech prezidentova podpora katapultuje kandidáty k výhře v republikánských primárkách. V Minnesotě to zjevně neplatí. Kontroverzní prodavač polštářů a jeden z nejskalnějších propagátorů prezidentových volebních konspiračních teorií, Mike Lindell, prohrál guvernérské primárky o necelých 11% bodů. Asi vás nepřekvapí, že Lindell odmítl porážku uznat. Silnější vliv má Trump zjevně v Jižní Karolíně. Republikáni tu původně žádné zásadní primárky nečekali. O znovu zvolení se tu ucházel senátor Lindsey Graham, který ale před měsícem zemřel. Zdejší republikánský guvernér dosadil na jeho místo dočasně jeho sestru Darlene Grahamovou. Ta se teď s podporou Trumpa uchází o nahrazení svého bratra v senátu trvale. Mezi republikánskými primárkovými voliči jí to zatím prochází. Z prvního místa postupuje do druhého kola. Ale demokraté si teď díky tomu brousí zuby na možnost, že v listopadu porazí nepotisticky guvernérem dosazenou sestru zesnulého senátora i v tak konzervativním státě, jako je Jižní Karolína.
9: To byl Matěj Schneider. A ještě zůstaneme ve Spojených státech. Tamní zbrojařské společnosti se obávají, že by Ukrajina v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než právě zbrojovky ze Spojených států. Informuje o tom s odvoláním na veřejné činitele list The Atlantic a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
12: Americký protivzdušný systém Patriot začíná být pro Ukrajinu životně nezbytný. Volodymyr Zelenský se tím nijak netají a několikrát o něj žádal přímo Donalda Trumpa. Ten se sice v poslední době brání argumentem, že Spojené státy patrioty v současné době potřebují pro boje v Iránu, ale při posledním osobním setkání s ukrajinským prezidentem bránící se zemi, která zápolí se zesílenými ruskými balistickými útoky, výslovně přislíbil přenechání licence na jejich výrobu. Abyste si nemohli stěžovat, že vám nepomáháme, dodal ještě. Krátce na to však americký prezident svůj slib zpochybnil, což u něj ostatně není nic nečekaného. Je docela dobře možné, že na něj zapůsobily právě obavy a námitky výrobců, že s případnou licencí by do zahraničí mohly uniknout důležité, přísně tajné americké technologie. Ať tak či onak, licence na patrioty se Ukrajina zřejmě hned tak nedočká. Odborníci však upozorňují na další důležitý fakt. I kdyby ukrajinští výrobci, kteří mají s produkcí letecké a raketové techniky bohaté zkušenosti, dostali možnost patrioty vyrábět, na bojiště by se tyto systémy dostaly nejdřív za půl druhého roku, spíše za dva. Co tedy s tím? Jak upozorňuje dnes už celosvětový server Politico, Ukrajině v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu evropských spojenců přenechat bránící se zemi patrioty ze svých zásob. Ty ale v dané chvíli činí třeba 5 či 10 kusů, maximálně 50. V situaci, kdy Ukrajina proti ruským balistickým střelám v podstatě nemá protizbraň, zbývá podle odborníků jediné. Zasahovat ruská raketová odpalovací zařízení, která jsou poměrně blízko rusko-ukrajinské hranice, každopádně na dostřel ukrajinských dronů a raket. Tato taktika je plně myslitelná a v okamžiku, kdy patrioty a další podobné systémy k dispozici nejsou, zřejmě i jedině možná. Ničit ruské raketové rampy je nutné zejména v situaci, kdy Rusové tlačí na opotřebovávací charakter války a kdy se navíc dá očekávat masivní ruská mobilizace. Ta by totiž v situaci, kdy napadená země má vojáků zcela zjevný nedostatek, nakonec o výsledku války mohla rozhodnout.
9: Tolik Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Hodlá-li někdo usilovat o rozklad Evropské unie, a určitě by se někdo takový našel, jsou k tomu uprchlíci daleko účinnějším nástrojem než hybridní války. To aspoň míní publicista Ivan Štern, autor a dalo by se říct zároveň i interpret následujícího textu.
13: Současné jdi ode mě pojď sem v migrační politice většiny států Evropské unie, kombinované záchvaty politické paniky, jak ji předvedly v souvislosti se španělskou Ceutou, především dvě evropské železné dámy v čele svých vlád, Georgia Meloniová a Mette Frederiksen, napovídá, že téma migrace sotva kdy najde společné a spolehlivé řešení tak, aby se na něm členské státy podílely rovným dílem. Není nijak ojedinělá příkladně situace u nás doma, kdy na jedné straně podnikatelé hořekují nad bídným stavem pracovního trhu, který by rádi vyspravili dovozem zahraničních dělníků, a kdy na straně druhé stoupenci přímé demokracie Tomia Okamury rádoby žertovně straší veřejnost řezníky se zakrvácenými noži, mající představovat dovezené zahraniční chirurgy. Zmíněné železné dámy v prvním hnutí mysli nápor uprchlíků v Ceutě připodobnili uprchlické vlně z roku 2015 a Meloniová dokonce požadovala, aby hříšné Španělsko, tolik benevolentní vůči ilegální migraci, bylo vyloučeno ze schengenského prostoru. Hříšnost španělské vlády, konkrétně jejího premiéra, spočívala hlavně v tom, že jednorázová legalizace asi 500 000 ilegálních uprchlíků měla inspirovat další zájemce o pobyt v bohaté Evropě. Dámy přehlédly, že tato jednorázová amnestie se týkala v drtivé většině přistěhovalců z Latinské Ameriky, lidí, kteří si dobře rozumějí se Španěly, nejen proto, že i jejich mateřština je jazyk španělský, ale že pocházejí ze stejné kulturní prababy. Nápor uprchlíků v Ceutě, zpravidla neplnoletých mladíků, marně hledajících v Maroku práci, lze spíš připodobnit zlomyslným pokusům Běloruska a Ruska dopravovat uprchlíky přes východní hranici Polska a pobaltských států ve snaze vyvolat jejich přítomností zmatek, chaos a latentně nesolidární Evropu ještě více tak rozhádat. Uprchlíci se už tehdy ukázali jako účinná hybridní zbraň. Podobně se zachovaly i marocké úřady, rozlobené z přílišné příchylnosti španělské vlády k Alžírsku. Uprchlické vlny, ať už jdou odkudkoliv, vždy spolehlivě rozkolísají Evropu. Stačí pak jen trochu přitlačit na pilu a Evropa se nejen díky stoupencům přímé demokracie rozpadne. Je jen otázka času, kdy si to uvědomí některý z nepřátel evropské integrace a ambice hrát ve světě významnější roli politickou i ekonomickou a vhodně načasuje dílčí výrony uprchlických vln. Materiálu je dostatek už jen díky uprchlickým táborům zřízeným za peníze Evropské unie mimo její hranice. Kam by se pak hrabala hybridní válka? Už jen proto, že hrozbu náporu uprchlíků dokončí místní internacionála přátel přímé demokracie. Úspěch je zaručen.
9: Hovořil Ivan Štern. Andrej Babiš je kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, všechno bude lepší jako dřív a ničeho se bát nemusíme. Jen to všechno nebude hned, protože převzal stát v dezolátním stavu. A taková útěcha části společnosti, zaslepené nepřeberným množstvím zboží, stačí, říká mimo jiné ve své úvaze spisovatel Karel Hvižďala.
14: Kdybychom si pamatovali, co Andrej Babiš tvrdil, tak můžeme říci, konečně díky svému premiérskému postu a podpoře ve sněmovně, kterou tvoří šestikoalice, Babišovo ANO, Okamurova SPD, Svobodní, Trikolora, Pro a Motoristé sobě, si konečně může dovolit splnit svůj sen, řídit stát jako svou firmu. To tvrdil od počátku, nelhal. Proto i ANO, ke kterému se chová jako ke své firmě. A proto má ANO jen 2710 členů. Je to sekta a on je její guru. Totéž platí o většině ve sněmovně. Jeho podpora je složená z části ze zcela periferních politických subjektů, jejichž členové za své současné postavení vděčí pouze Babišovi a musí ho poslouchat. A stejně funguje i jeho vláda. Většina ministrů by se do vlády bez něj nikdy nemohla dostat, za to mu je vděčná a proto je rovněž poslušná. Osud státu nikoho z této sestavy nezajímá. A bohužel podobně jsou na tom i z velké části Babišovi voliči, kterým slibuje, že je od politiky osvobodí, že se o nic nemusí starat, protože on za ně všechno vyřeší. Otázka zní, proč stát je pro asi 30% lidí nedůležitá instituce. Odpověď nám nabízí historie. Ve 20. století náš stát 7x změnil jméno, za tu dobu od nás zmizely více než 3 miliony obyvatel a po letech 1938, 39, 45, 48, 68, 89 se tu měnil politický režim jako na běžícím pásu. Žádná generace tu nežila v jednom státě. Nyní se o další zásadní změnu pokouší Andrej Babiš a nejspíš proto se mu to zatím daří. Na změny režimu jsme zvyklí. Státní instituce jsou u nás moc tekuté. Lidé, kteří nemají sílu v sobě a ani nemohou cítit ve vztahu ke státu, v době mnoha krizí a válek rádi dávají hlas mesiášům, kteří vyzařují velkou touhu pomoci a slibují návrat zlatých časů. Ti legality u institucí nahrazují legitimitou svého volebního vítězství. S jednotlivými státními institucemi majitel ANO zachází jako se svými holdingovými provozy a s ministry jako s řediteli svých podniků. Miluje monology a nenávidí dialogy. S podřízenými nemá čas se bavit, nemá o čem, když ví nejlíp sám, jak má všechno fungovat. Prezidenta považuje jen za symbol, který má být na známkách. Bohužel v tom se do jistý míry shoduje i s těmi, kteří dávno před Babišem volali po nepolitické politice a byli proti politickým stranám, protože odmítali politiku jako pouhý boj o moc. Bohužel většina lidí si z toho vysněného ráje pamatuje jen sousloví nepolitická politika, které v jejich mysli vyřadilo politiku z jejich zájmu a vysvobodila je z odpovědnosti za stav státu. A to je to, co jim dnes Babiš nabízí. Je to kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, že bude všechno lepší jako dřív, že se i za krize a válek nemusíme bát, i když to nebude tak rychle, protože převzal stát v dezolátním stavu. Útěšlivá slova a krásné sliby zaslepené části společnosti nepřeberným množstvím zboží stačí. Podle filozofů za to může fakt, že horizont lidských očekávání vždy vítězí nad prostorem lidských zkušeností. Verdikt nelítostné zkušenosti nás falešné vědomí naučilo vytěsnit z hlavy. Naděje je jen v připomenutí zkušenosti, která bude prezentována s laskavou naléhavostí.
9: Karel Vyžděla uzavřel čtvrteční názory a argumenty, no a za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Některým nemocnicím chybí krev, týká se to všech krevních skupin. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu kvůli požáru lesa na Strakonicku. Fotbalisti Jablonce a Hradce Králové hrají odvety třetích předkol evropských pohárů. Dálnice D10 zůstává uzavřená v Mladé Boleslavi směrem do Prahy. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby klesají na kritické minimum. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Problémy s nedostatkem krve v létě jsou podle přednosty ústavu hematologie a krevní transfuze Jana Loužela každý rok.
15: Dárci víc cestují, kdy samozřejmě dochází k určitým omezením v darování krve, když člověk navštíví nějakou zemi, kde je riziko třeba komárů. Takže prostě nemáme třeba tolik dárců jako obvykle v těch letních měsících.
4: Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici nebo například v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu u požáru lesa poblíž Lnářů na Strakonicku. Na místě zasahuje 11 dobrovolných a profesionálních jednotek z Jihočeského a Plzeňského kraje. Požár zasáhl přes 9 hektarů těžko přístupného porostu, popisuje mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.
16: Máme zřízeno čerpací stanoviště, odkud bereme hasební vodu. Požár je ve velmi nepřístupném terénu a s hašením nám pomáhá letecká služba Policie České republiky s vrtulníkem Bell a provádí schozy za pomoci bambivaku.
4: Španělské město Ceuta na severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5 000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července do Ceuty pronikly desítky tisíc migrantů, většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Španělsko v Ceutě stále posiluje přítomnost policistů i úředníků, kteří vyřizují žádosti o azyl a návrat dalších běženců do Maroka. Některá města a obce v Česku každoročně pořádají sbírku školních potřeb pro rodiny v nouzi. Například v hlavním městě letos poprvé charitativní akci vyhlásila také radnice Prahy 10. Aktovky, penály nebo výtvarné potřeby je možné nosit na úřad do konce srpna, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
17: Přijímány budou nové i použité věci, které jsou zachovalé a plně funkční. Všechny vybrané pomůcky následně prostřednictvím odboru sociálního městské části Praha 10 poputují k rodinám z desítky, které se ocitly ve finanční tísni.
18: Fotbalisté Jablonce hrají na hřišti lotyšské Rigy v odvetě třetího předkola konferenční ligy. Zápas sleduje reportér Pavel Petr.
5: Aktuálně se hraje 34. minuta. Hosté z Jablonce vedou 2-0, prosadili se Sedláček a nebyla z pokutového kopu. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
18: A Hradec Králové vstoupil do odvety třetího předkola Evropské ligy proti tureckému Bešiktaši. V Istanbulu je reportér Tomáš Borovec.
19: Čtvrtá minuta zápasu, Bešiktaš hraje s Hradcem Králové 0-0. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
18: Česká plavkyně Barbora Sémanová bude za zhruba půl hodiny v Paříži bojovat o obhajobu evropského zlata na 200 metrů volný způsob. Finále v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport. V Paříži už Sémanová v úterý obhajovala titul na stovce, skončila ale sedmá.
6: Neprůjezdná D10 v Mladé Boleslavi a zdržení na D8 u Straškova. Na D10 z Prahy, z Turnova do Prahy, za sjezdem na Mladou Boleslav na 44. a 5. kilometru odklízejí následky vážné nehody. Dálnice je stále uzavřená. Náhradní trasa z exitu 46 přes Kosmonosy zpět se vrátíte Jičínskou ulicí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně před sjezdem na Mělník. Na 17. kilometru je ucpaný sjezd z dálnice. Na dálnici pokračuje ovšem fronta až na 25. a 5. kilometr. Tam se po nehodě kamionu jede pomalu levým pruhem. Zdržení 35 minut, dá se jet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice se na kilometru 177 zastavují oba pruhy, osobními auty je to do zúžení v Brně na půl hodiny. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 77. a 5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, brzdí se už před sjezdem na Jesenici na 82. kilometru, zpoždění 30 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónů nedaleko, kolona popojíždí ze Štěrboholské spojky od Europarku a jen na 20 minut, následně čekejte ještě jednu kolonu na jižní spojce před Barandovským mostem, tam se zdržíte přes 10 minut kvůli nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dača nedaleko Kyjeva, pozdní večeře. kandidát na prezidenta přijel za lidmi z tajné služby. Skončil s bolestmi, s jizvenou tváří a spoustou otázek. Otrava Viktora Juščenka v dalším díle speciálu Jedy. Dnes s Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a spoluautorem podcastu Na východ.
0: Nemoc Viktora Juščenka pochází.
20: Dnes je čtvrtek 13. srpna.
21: Po pokusu o vraždu, ale poznamenal na do smrti.
20: Ahoj Josefe, díky, že jsi přišel do Vinohradské 12 v rámci naší letní speciální série Jedy.
22: Ahoj, děkuji ti za pozvání.
18: Část první. Otrava.
20: Noc z 5. na 6. září 2004 po večeři se zástupci ukrajinské tajné služby SBU tehdy začal Viktor Juščenko mít problém, zdravotní problém, měl silné pocity, bolestné, těžko specifikovatelné, sotva dorazil domů, políbil ženu, která z něj cítila jakýsi železitý zápach a nad ránem už mu musela volat sanitku, kam ho tenkrát odvezli.
22: Pokud se držíme Juščenkových pamětí, tak přijela první pomoc, nejprve z běžné nemocnice, která prohlédla Juščenka a tak trochu nevěděla, co mu je. On se stěžoval nejenom na bolest hlavy, ale také na prudkou bolest v břiše a nemohl stát na nohou, bylo to jako velmi náročné. Ale pokud věříme těm jeho pamětem, tak on zůstal doma a protože ta pomoc nezafungovala, vzal si nějaké pilulky na bolest od své ženy a tak dále, tak potom povolali lékaře z kyjevské nemocnice Feofania, která je určená jenom pro státní zaměstnance, jinak řečeno povolali lékaře lepší.
20: VIP lékaře.
22: VIP, který ho také prohlédli, ale zůstali u toho, že nevědí, co mu je. Tenkrát vůbec ještě nějaká otrava, která by byla cílená, nebyla ve hře. Juščenkovi prostě bylo blbě a nevědělo se, co mu je.
20: A druhý den ale měl rozhovory s novináři, nebo s novinářem jedním minimálně, takže se to snažil přechodit.
22: Juščenkovi je 50 let, je uprostřed velmi intenzivní předvolební kampaně, je už bývalý premiér a jde do prezidentského klání vůči svému někdejšímu šéfovi Leonidu Kučmovi. Je mu blbě, nechce odmítat ty interview, dokonce říká, že to jeho okolí hrozně tlačilo na to, ať se co nejdříve sebere a v té kampani pokračuje, protože do ní bylo investováno spousta. On před tou večeří byl na cestách, řekl, že objel půlku Ukrajiny a nechtěl to prostě vzdát, ale bylo mu natolik blbě, že v těch vzpomínkách popisuje, že s těmi novináři, konkrétně s Christy Freelance Financial Times a jimi kolegy, že komunikoval tak, že byl opřený o křeslo a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak klečel.
20: No a dokonce ten stav se každým dalším dnem ještě zhoršoval, bolesti teda hlavy, břicha, otékal hodně. Pak musel do zahraničí už na kliniku.
22: To je opět nějaká jako debata v tom jeho nejužším okolí. Jeho žena tlačila na to, aby zdraví dostalo přednost. Jeho nejbližší okolí, do kterého patřil David Žvania, který bude důležitým spolupracovníkem a také aktérem té otravy, ale třeba taky Petro Porošenko, pozdější ukrajinský prezident, který byl tehdy šéfem té kampaně nebo se na ní velmi úzce podílel, tak na něj tlačili, prostě zpamatují se, něco špatného si snědl, možná možná se přiotrávil čímkoliv dalším, ale je to chvilková záležitost, seber se a pokračuj v kampani, protože je to strašně důležité.
20: V noci z 9. na 10. září ho soukromým tryskáčem převezli do Vídně na jednu z tamních renomovaných soukromých klinik. Tam už přišli na to, co mu je?
22: Tam ještě na začátku ne, opět bylo to přes kontakty některých ukrajinských lékařů, kteří znali lékaře v Rakousku, v Rudolfinerhausu. Je to renomovaná soukromá klinika, mimochodem ten volební štáb pronajal Juščenkovi tryskáč, který prý patřil Andreji Agassimu, není to úplně potvrzené, ale minimálně ho nějak využíval. Ale tam jako došlo na to, že Juščenko má akutní zánět slinivky, ale komplikace, které k tomu byly, tak ukazovaly, že může jít o něco výraznějšího. V půlce toho září už ten štáb Juščenka vyrukoval s tvrzením, že jde o otravu toxiny a v prosinci, tedy po dlouhé době a prověřování všech okolností, to potvrdil i ten lékařský štáb z Rudolfinerhausu, tedy z vídeňské soukromé kliniky. Tedy otrava dioxiny.
18: Část druhá.
1: Dioxiny.
2: Dioxiny. Jedním slovem bych řekl, že to jsou nečistoty. Jsou vedlejším produktem řady průmyslových výrob, ať už se jedná o pesticidy, dezinfekce.
1: Vojenský toxikolog Lukáš Korecký.
2: Dioxin samozřejmě můžeme dostat do těla i jak už vdechnutím, tak přes kůži, ale vlastně může být i v různé mase a v různé potravě. On vlastně takzvaně hackne ten regulační systém a to má tím pádem velmi výrazný vliv na například metabolismus a celou buněčnou rovnováhu a vlastně dochází k takovému zízvění tváře. My nejsme schopni se dioxinu už z těla zbavit. Samozřejmě dá se na to zemřít, i když ten efekt je především dlouhodobý a dá se předpokládat nějaké onkologické onemocnění.
1: Část třetí. Oběť a útočník.
7: Josefe, ty jsi mluvil o tom, že Viktor Juščenko, a jsme v tom září roku 2004 ještě, že byl uprostřed volební kampaně, horké části volební kampaně, on chtěl být ukrajinským prezidentem. Měl k tomu předpoklady?
22: Měl k tomu předpoklady, protože to byl rival toho tehdejšího končícího prezidenta Leonida Kučmy, ale zároveň to byl člověk ze systému, byl to člověk, který byl v jistou dobu dokonce zvažován přímo Leonidem Kučmou, tedy druhým ukrajinským prezidentem, za možného nástupce, pak upadl v nemilost. 1999 až 2001 byl premiérem, ale pak proti sobě postavil nejenom lidi Leonida Kučmy, ale i některé další síly, tedy komunisty a vlivné těžaře a tak dále, takže vytvořil opoziční hnutí. Říká se, že Juščenko měl v té době za sebou takový feeling, jako třeba Péter Maďar vůči Viktoru Orbánovi, jako duch změny, to pomyslné ukrajinské kyvadlo, které se neustále hýbalo mezi

0: přímo Juščenka, ale máme zase výpovědi některých dalších účastníků té večeře, které jdou trochu proti sobě. Juščenko sám tvrdí, že byl uprostřed velmi intenzivní kampaně, že byl v regionálních výjezdech a že v tu neděli, 5. září, mimochodem to jsou moje narozeniny, takže si to velmi dobře pamatuju.
1: Pár týdnů teda do prvního kola vole.
0: Ano, že se vrací zpátky do Kyjeva, volá mu jeho druhá žena Katerina, která říká, kdy přijdeš, je neděle, stav se domů a jemu se vůbec nikam nechce, ale jeho blízký spolupracovník David Žvania mu říká, musíme mluvit s SBU, protože to je jediný způsob, jak dát prezidentovi Kučmovi, který je pod obrovským tlakem, má za sebou spoustu skandálů, jak dát najevo, že budeme relativně v bezpečí, že nejsme ohrožení, možná probrat nějaké momenty, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Juščenko opakuje v těch pamětech, nechtělo se mi tam, nechtěl jsem tam, ale byl jsem tak trošku donucen Žvaniou a dalším okolím. Oni ale vypovídají naopak, že ta schůzka byla plánovaná, že s ní Juščenko počítal, že byla několikrát odkládaná a proto také ta jeho pozdější Juščenkova teorie o tom, že tam byl cíleně otráven, že moc nesedí. Co je úplně klíčové, je, že David Žvania, ten blízký spolupracovník, nakonec se s Juščenkem rozkmotřil a začal také vypovídat něco jiného. Takže se to ztrácí v mlze, nicméně k té schůzce prokazatelně došlo.
1: Ano, ta večeře byla na chatě náměstka ředitele SBU, je to tak. Juščenko tam měl přijet někdy večer. A dlouhé hodiny co? Jíst, pít, diskutovat?
0: Ano, tam je klíčové to, že ještě předtím absolvoval jednu večeři u známého ukrajinského podnikatele 18.30. Proto také ti kritici toho možného scénáře o otrávení říkají, tam už se večer na té dáče za Kyjevem úplně nejedlo, takže je těžko si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. Nicméně skutečně přijeli někdy až kolem 11, tak to uvádí Juščenko. Sedí tam asi do 2 do noci, seděli napřed venku, pokud se držíme těch Juščenkových pamětí, poté přecházejí dovnitř. Je tam takové to klasické ukrajinsko-východní zastupování, stolie, tedy jsou nějaké talířky a na stolech jsou různé věci, které si ale libovolně můžete brát. Mm-hmm. Juščenko zpětně říká, že největší podezření měl vůči takzvanému plovu, což je rýže s masem, uzbecká záležitost podsovětská, který vařili 2 kuchaři a ten se údajně skutečně podával. Mm-hmm. A Juščenkova varianta toho otrávení zní velmi pravděpodobně, bylo mi něco přimícháno do toho ukrajinského plovu, který tam připravovali 2 objednaní kuchaři. Jestli to tak bylo, jestli to bylo něco jiného, to samozřejmě nevíme.
1: Takže jeho verze je, že ho otrávili ti kuchaři?
0: Že na pokyn toho Volodymyra Saciuka, tedy zástupce ředitele SBU.
1: Vlastníka té dači, na které oni budovali.
0: S ním tam byl tedy ředitel tehdejší SBU Ihor Smeško, že na pokyn těchto pánů ti pravděpodobně kuchaři nebo personál nebo kdokoliv jiný přimíchali tomu Juščenkovi do jídla toxiny.
1: Proč by to dělali?
0: Protože v té době byl skutečně Juščenko symbolem určitého prozápadního směřování. SBU byla spojena nejenom s prezidentem Leonidem Kučmou, tam připomínám, že třeba v roce 2000 záhadně zmizel známý ukrajinský novinář Georgi Gongadze. Posléze ho našli s uřezanou hlavou a ještě politého kyselinou, to je rok 2000. To znamená, s těmi oponenty se opravdu nejednalo v rukavičkách. Kučma měl zájem na tom, aby Juščenko, jeho někdejší favorit a nyní rival, nevyhrál. Zájem na to měl určitě ten konkurent v prezidentských volbách Viktor Janukovič, který byl v té době už velmi napojený na Moskvu. Je to samozřejmě černá a bílá, je to trochu zjednodušené. Nicméně, já připomínám, že jsme v roce 2004 a tady už je minimálně 4 roky u moci v Rusku Vladimír Putin a v té době, tak trošku jako zatím nejasně, se začínají taky množit nejrůznější otravy a zvláštní věci. 2003 umírá Jurij Štěkočichin, což je známý novinář v Rusku a je to nějaká otrava, je to divné, to jeho tělo, které popisují, že později zemřel, že vypadalo jako velmi znetvořeně za záhadných okolností zmizel. 2004 známá novinářka Anna Politkovská letí do Beslanu, zase záhadná otrava. 2006 Alexandr Litviněko, otrávený poloniem, které nemělo být vystopovatelné v Londýně. Takže těch případů je spousta, ale v té době se tomu ještě nevěnovala tolik pozornost, vypadalo to, prostě přebral a kdo ví, jak to je.
1: No a takhle to i bagatelizovali politici tenkrát na Ukrajině na podzim a na začátku zimy 2000.

0: 2004, když se o tom tedy oficiálně dozvěděli, že Juščenko byl skutečně otráven.
1: Vezměme si ten kontext. Juščenko tohle 5. září, v polovině toho září oznamuje jeho volební štáb, že byl velmi pravděpodobně otráven. Teprve v prosinci to potom potvrzuje ta vídeňská klinika, která si dala skutečně velmi záležet na tom, aby to všechno prověřila. Později tu otravu toxiny potvrzují i renomované západní časopisy, jako třeba The Lancet. Je to prověřováno v dalších laboratořích a potvrzeno, že jde skutečně o cílený útok, protože šlo o laboratorně získanou látku, tedy ne o nějaké přimíchání náhodné. Ale vedle toho existuje příběh té kampaně, ve kterém vlastně, když ten štáb Juščenka vychází s touto informací, tak se spousta lidí a rivalů směje, říká, snědl zkažené suši, přebral tak a tak, a hlavně Janukovič a jeho tým tohle prostě zneužívá v kampani. To je jakoby jejich trik. Podívejte se ještě na toho Juščenka. On tak trošku jako je v nemocnici, ale vlastně není v nemocnici, je otrávený, ale mluví s novináři, je ve Vídni, kam ho převádějí, ale on v půlce září se vrací, potom se zase vrací do Vídně.
0: No, ale na vozíku, vlastně, ale to
1: na vozíku
0: tenkrát,
1: a tak dále,
0: no.
1: Ale v očích těch kritiků je to podle mého jednoznačný důkaz toho, že celé tohle je takové na vodě, že to hraje a že tím pádem toho využívá v kampani, což, abychom byli opravdu poctiví, skutečně v tom finále té kampaně sehrálo roli. Najednou ta znetvořená Juščenkova tvář,
0: ano,
1: on je na vozíčku, on vystupuje před lidmi a říká, já jsem objekt spiknutí, a naznačuje, že to spiknutí míří na východ, tedy proti jeho rivalu Janukovičovi. To je skutečně vnímáno jako trumf v té kampani, která ve finále dovede velmi komplikovaně, ale přece jen Juščenka do finále, kdy vítězí v tom třetím kole s 52% proti 44% v neprospěch Janukoviče.
0: Takže mu to zmizení z kampaně v důsledku té otravy vůbec neuškodilo, naopak, politicky.
1: On zmizel na pár týdnů, ale pak se skutečně vrátil, tu kampaň dokončil, byť za velmi bolestivých okolností, a to, že šlo skutečně o otrávení dioxiny cílené s využitím laboratorní látky, to sice potvrdili mezinárodní instituce, minimálně klinika ve Vídni, ale zároveň na Ukrajině existoval úplně jiný narrativ, že to není jasné. Vznikla vyšetřovací komise, která nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru, naopak spíš znevěrohodnila tu Juščenkovu verzi. On tomu bohužel napomohl i tím, že z nějakého důvodu odmítl dávat vzorky na Ukrajině, řekl, že stačí to, co poskytl lékařům ve Vídni, a toho je potřeba se držet, takže to vlastně tak trošku zahalilo celý případ tajemství.
0: No ale ty jsi to trošku zkrátil, že pak nakonec Juščenko dospěl do vítězného konce, protože to bylo hodně dramatické tehdy na Ukrajině, ne? To nebylo tak jednoduché, že přeci jenom nakonec lidé rozhodli, podívejte, on byl terčem útoku, pojďme mu dát ten hlas, je to člověk, který nás reprezentuje, my takové útoky na Ukrajině nechceme.
1: To jsou ve velké rychlosti události takzvané oranžové revoluce, tedy barvy oranžové, kterou využíval štáb Viktora Juščenka jako symbol, a dospělo to do prvního kola, ve kterém Juščenko zvítězil, v tom druhém kole naopak zvítězil jeho rival Janukovič, ale kvůli protestům proti zjevně zmanipulovaným volbám, což mimochodem potvrdili i také zahraniční pozorovatelé, tak došlo nakonec k zneplatnění těch výsledků druhého kola a ke kolu třetímu, ve kterém skutečně s 52% zvítězil Juščenko a stal se třetím ukrajinským prezidentem.
2: Část čtvrtá, epilog.
0: Ty už jsi mluvil o tom vyšetřování. Jak se k němu postavila SBU? Jak se k němu postavilo Rusko?
1: My už jsme mluvili o tom, že na té večeři byl také Ihor Smeško, tehdejší šéf SBU, a ten zaujal k celé záležitosti velmi rezervovaný postoj, co samozřejmě přispělo k té teorii, že s tím souvisela Moskva, je útěk Volodymyra Saciuka, na jehož dače se tedy sešli, to byl ten zmíněný zástupce ředitele SBU, který krátce poté celé záležitosti a vítězství Juščenka odjel do Ruska.
0: Aha, hned příští rok, že jo? vlastně v roce 2005 zmizel do Ruska.
1: A stal se tam generálem FSB, což jednoznačně ukázalo, kudy vítr vane. Ale samozřejmě nevěrohodňující v celém té záležitosti byl ten tehdejší šéf SBU Ihor Smeško, který zůstal na Ukrajině, dokonce se stal blízkým spolupracovníkem jí zmíněného Petra Porošenka, který zase měl poměrně blízké vztahy s Viktorem Juščenkem, takže najednou tito lidé to popírali. Smeško doslova říkal, že ta záležitost jemu není jasná, ale že k žádnému cílenému otrávení Juščenka nedošlo. Saciuk byl proveden při jeho návratu krátkém na Ukrajinu výslech, ve kterém to všechno odmítl. A co bylo tedy klíčové, je, že Juščenko prohlásil, byl jsem otráven, vím, kdo to byl, spustil vyšetřování, ve kterém vypovídali stovky, možná tisíce lidí, ale kvůli zmíněným problémům neodevzdal ten nový vzorek krve, byly tam procedurální záležitosti, jako kdyby najednou Juščenka samotného to tak trochu přestalo zajímat a měl jiné věci na starosti. Hned poté, co byl zvolen prezidentem a vytvořil vládu premiérky Tymošenkové, tak se s ní pustil do velmi ostrého střetu, takže najednou měl svých starostí dost. Tohle všechno běželo kdesi na pozadí, skončilo dostracena. On v těch pamětech připomíná, že se na celou záležitost dokonce při jedné schůzce s prezidentem Putinem jeho přímo zeptal a ten prostě nereagoval. Rusko to ignorovalo, označovalo to za směšné věci a jemu ohromně nahrávalo Kremlu to, že i ti přímí aktéři teď schůzky, tři ze čtyřech, Smeško, Saciuk, ale dokonce i poté David Žvania, tehdejší spolupracovník Juščenka, který ho na tu schůzku přivedli, potom říkali, že je to celé výmysl a že to nesedí a že to Juščenko si buď vymyslel, anebo to prostě nějak sehrál, aby zvítězil v té kampani.
0: Po Juščenkovi se stal prezidentem Janukovič. To znamená, to vyšetřování skutečně vyplynulo do prázdna? Nikdo nikdy pořádně nezjistil tedy, kdo skutečně za tou otravou stojí.
1: Je nutné také připomenout, že na Ukrajině se jak na běžícím pásu měnili generální prokurátoři. Takže i vlastně ten dohled nad tím vyšetřováním byl velmi složitý. Oni si předávali, nepředávali ten případ. On skutečně šel tak trochu dostracena, ale poctivě připomíná mi tu druhou část, že přestože Juščenko neustále tvrdil, byl jsem otráven, mám proto důkazy, takže k těm procesuálním věcem minimálně na ukrajinské straně nedošlo. Je nepochybné, že když se dostal k moci Viktor Janukovič, tak prostě to vyšetřování nepokračovalo a skončilo fakt úplně dostracené.
0: Juščenko už dnes nepátrá po tom, kdo ho otrávil. On teda, ty tvrdíš, že říká, vím, kdo to je, ale neřeknu jeho jméno, ale dnes už nijak aktivně se nehlásí o to, aby to bylo došetřeno. Co vůbec dělá?
1: Tak já připomenu, že je to rok 2004, od té doby skutečně je 22 let a za tu dobu se stalo tolik věcí, že tyhle události překryly některé daleko klíčovější. Juščenko žije pod Kyjevem, je mu přes 70 let. Já připomenu, že brzy po té oranžové revoluci přišel o velkou část své glorioly těmi interními střety s Julií Tymošenkou a s dalšími lidmi, takže on na konci své vlády 2010 končil jako člověk s podporou asi 5%. To znamená, ztratil ten kredit a tím pádem taky ukrajinská společnost ztratila tu naléhavost těch otázek, co se vlastně s ním stalo, s tímhle symbolem oranžové revoluce. Když jsem potkával lidi 2014 na Majdanu a později, tak oni mluvili o Juščenkovi pohrdlivě. On se samozřejmě postavil na stranu Ukrajiny v tom boji o vlastní nezávislost po plošné ruské agresi, vydával nejrůznější výzvy třeba maďarskému premiérovi Orbánovi, aby přehodnotil svůj postoj směrem k Rusku a také směrem k Ukrajině. Je sběratelem některých ukrajinských kulturních památek, je známý třeba tím, že u té slavné sochy v Kyjevě rodina Mať, tak tam byl původně sovětský znak a on nechal navrhnout a poté vyrobit znak toho ukrajinského trojzubce, takže je to člověk spojovaný hodně se záchranou kulturního dědictví Ukrajiny a s akcentem na ukrajinštinu, na její kulturu. Spravuje asi 4 muzea a další věci, ale poctivě řečeno, je to zároveň člověk s velmi nízkým společenským kreditem.
0: Současně k otravě, ke které mělo dojít před 22 lety, nebo ke které došlo, tedy se už nevrací. A zůstává nám z ní ta fotografie, kterou máš před sebou z té dači nedaleko Kyjeva. Moc díky, že jsi přišel k nám do Vinohradské 12 a povyprávěl nám o příběhu Viktora Juščenka.
1: Já děkuji, Matěji, za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uvedli už čtvrtý díl našeho letního minispeciálu Jedy. Tentokrát byl o Viktoru Juščenkovi, bývalém ukrajinském prezidentovi, který byl v roce 2004 a už je tomu 22 let otráven dioxiny. Už nám zbývá jen díl poslední, páteční, pak budou Jedy kompletní. Připomínám, že je všechny pohromadě najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
3: Portréty.
4: Byl kubánský diktátor Fidel Castro od začátku komunistou?
5: Já jsem byl vždycky přesvědčený, že Castro byl zatlačen tedy do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu socialismu.
4: Říká historik Josef Opatrný.
3: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto to je podle povodí Moravy v nádržích dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Na jihovýchodě Anglie vykolejil osobní vlak mířící z Londýna do Eastbourne. Tři vagóny leží převrácené na bok mimo koleje, informovala o tom BBC. Úřady zatím nehlásí žádné vážně zraněné. Na místě jsou ale záchranáři, hasičské vozy i tři vrtulníky. Společnost Southern Railway doporučila cestujícím, aby se oblasti na jihu Británie vyhnuli. A japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Toshimitsu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Fotbalisti Jablonce bojují v Lotyšsku v odvetném utkání třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. Na místě je Pavel Petr.
7: Na začátku druhé půle platí, že Jablonec vede 2-1 z Rigy. Pavel Petr, Radiožurnál.
6: A Hradec Králové hraje odvetu třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. V Turecku je Tomáš Borovec.
8: 32. minuta zápasu. Hradec Králové hraje na trávníku Bešiktaše Istanbul 0-0. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: Uzavřená D8 u Straškova a kolona na Pražském okruhu. Dálnice D8 je na 25. půltém kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 178, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Dálnice D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi je také uzavřená po vážné nehodě na 44. a půltém kilometru. Dá se jet z exitu 46 přes Kosmonosy, zpět najedete Jičínskou ulicí. Na Pražském okruhu směrem z letiště před dálnicí D1 je na 77. a půltém kilometru uzavřený levý pruh. Přibrzdíte u sjezdu na Jesenici na 81. kilometru, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónů na nedaleké trati. Krokem se jede z Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Čas na pořad Věda Plus. A jaká témata dnes rozebereme? Mikrovlnná trouba a opravy silnic. Jak na první pohled nelogické spojení úspěšně funguje na našich cestách? O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích. Kvůli suchu a horku začaly už teď schazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. O kolik procent mladých stromů uhynulo třeba v brněnských městských lesích? Máte rádi kávu? Vědci už mají po desetiletích sporu jasno. Je nebo není pro zdraví škodlivá? A co všechno by se mohlo vyrábět z mořských řas a můžou nahradit materiály vyráběné z fosilních zdrojů? I na to vám odpovíme. Příjemný poslech Vědy Plus přeje Štěpánka Martanová.
3: Věda Plus.
10: A první téma začínáme na silnicích. Silničáři teď v létě totiž připravují více než 55 tisíc kilometrů napříč Českem cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtloků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
11: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle a ten obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát s tím, že neohřívá teda jídlo, ale ohřívá vlastně ten asfalt po okraji 10 cm toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
12: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
11: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a tím dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku té spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná. Jo?
12: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
13: Ten technický zásah má podstatně delší životnost, trvanlivost toho účinku, než takové ty v zimě především běžně používané metody. Životnost tady té výpravy je klidně 2-3 roky, možná 4.
12: A teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení přesně kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
14: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
12: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
14: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
12: A tady je pěkně teplo.
14: Nahříváme směs v mikrovlnné peci na 160 až 170 stupňů. Tady vidíte vlastně nahřátou směs připravenou na pokládku.
12: Takže se vlastně navenek nepracuje, ale uvnitř se tady opravdu jede. A mezi tím se nahřeje i okraj toho stávajícího povrchu asfaltového.
14: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
12: Tak možná pojďme zase dolů k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj. A tady vlastně na displeji i vidíme, jak dlouho ještě bude ohřívat.
14: Mikrovlnný cestář má 12 magnetronů, který vlastně, když pracují, tak se zahřívají. Vytváří mikrovlnné záření, vlny, a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
12: My tady vidíme na displeji vlastně teplotu jednotlivých magnetronů. Na tom prvním je 96 a postupně se to zvyšuje, až na tom posledním je 129.
14: Který mají nižší teplotu, tak jsou vlastně na obvodě stroje. Čím jsou vlastně blíž ke středu, tak mají teplotu vyšší.
12: Tak zhruba půl hodinka už uplynula a ten mikrovlnný cestář nahřál stávající asfaltový povrch.
14: Akustický signál vlastně, že ten časový interval vypršel.
12: Teď se přístroj nadzvedává a odjíždí z toho místa.
14: Ano, přesně tak.
12: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale co říká termokamera?
14: Vidíte, jsou tady rozdílné teploty, je to od 110 stupňů, maximálně tady je 140 stupňů nahřáto, což je v pořádku a může se začít zapravovat.
12: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá ta plocha se zarovná.
14: Dá se do distančních tyčí, stáhne se do roviny a zahoutí deskou. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
12: Dneska večer už nikdo nepozná, že jste tady pracovali, protože tady bude i vodorovné dopravní značení.
14: Pozná to jenom podle barvy asfaltu, že je čerstvej, novej.
12: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
10: Každoročně jsou letní měsíce ideálním časem pro opravy silnic, ty letošní se ale vymykají. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsme jen od začátku srpna zažili 31 tropických dnů a často teploty stoupaly až ke 40. Jak velký je to problém při opravách cest, a to nejen z hlediska dělníků, ale i materiálu a technologií. O tom teď budeme mluvit s Petrem Močejnem z katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Letošní prázdninové teploty se často pohybují kolem 35 stupňů ve stínu. Jak to ovlivňuje opravy silnic?
15: No, máte pravdu, jsou to vysoké teploty. My bychom asi tu odpověď bych mohl rozdělit na dvě části. To je, my máme asfaltové vozovky, těch je asi 99% z hlediska délky, takže pojďme nejdřív k ním. Tam to až takový velký problém není, protože těm asfaltovým směsím vlastně ta vysoká teplota při tom provádění oprav nevadí. Jediným problémem je délka chladnutí té asfaltové směsi. I v té reportáži zaznělo, že vlastně když ta směs nebo ta oprava vychladne na 40 stupňů Celsia, tak se může otevřít provoz. Stejně to může mít i při těch jiných technologiích a musíme konstatovat, že ty vysoké teploty nám mohou prodlužovat třeba tu dobu toho chladnutí klidně o 2 až 3 hodiny. To znamená, když v některém místě bych třeba pokládal i 2 nebo 3 konstrukční vrstvy, tak se mi může stát, že díky těm vysokým teplotám to během jednoho dne nedokážu stihnout tu opravu a bude to mít nějaké další důsledky z hlediska dopravních opatření na té komunikaci. Hmm,
10: takže to vlastně může prodloužit ty opravy silnic.
15: Přesně tak.
10: Hmm. Musí se dělat nějaká opatření při práci s cementobetonovými deskami, které se používají na dálnicích?
15: Tak tam, kde bude beton, takže můžeme říkat, že to budou cementobetonové kryty, budou to nějaké hydraulicky stmelené materiály, tak tam se skutečně z hlediska té vysoké teploty dostáváme do problému, protože při té realizaci té opravy nebo té pokládky nesmí být teplota betonu vyšší jak 30 stupňů Celsia. To znamená, že už se dostáváme do problému například, že někde na těch skládkách kameniva při těch vysokých teplotách se nám to kamenivo klidně může ohřát na 35-40 stupňů Celsia a vlastně my ten beton nejsme schopni vyrobit. Musíme prostě čekat do nějakých, můžeme vyrábět prostě v pozdních odpoledních hodinách nebo brzo ráno nebo třeba i v noci, kdy musíme dodržet tenhle ten základní požadavek, to znamená to je 30 stupňů Celsia. Můžeme si vymyslet nějaké opatření, stan, do kterého budeme foukat studený vzduch, jako takovýhle teoretický věci jsou, ale je to spíš otázka organizace těch prací, které se prostě musí přesouvat buď do brzkých ranních hodin, anebo i klidně noční práce.
10: Hmm, takže je to řešení tedy přesunout, upravit ten čas těch prací?
15: Je to tak, je to tak. Je to možné, ale je to náročné. Musíme si uvědomit, že i ten vyrobený materiál musíme na to místo dovést a třeba některé, řeknu, města, vesnice prostě jsou proti tomu, protože ta doprava vás omezuje z hlediska hluku, v noci z hlediska hluku.
10: Když se ještě vrátíme k těm asfaltovým povrchům, jak je možné, že pod vlivem velkého horka změknou jen některé?
15: Tak my rozdělujeme, ta asfaltová směs se skládá z asfaltového pojiva, z toho asfaltu, jak říkáme, a z kameniva. A vliv na deformace, nebo jestli se nám ten asfalt dostává na povrch, má ten samotný asfalt, který má různé vlastnosti. Říkáme, že jsou to silniční asfalty, to jsou takové jako klasické standardní, které používáme na komunikace s nižším zatížením a pak máme ty modifikované, které používáme na dálnice, na silnice prvních tříd. A ty modifikované asfalty mají, řeknu, lepší citlivost nebo lepší odolnost proti těm vysokým teplotám. No ale musíme si uvědomit, že historicky ta vozovka má nějakou svoji životnost, 10, 15, 20 let. To znamená, historicky jsme používali nějaké materiály, které nejsou schopny odolávat těm zvýšeným teplotám v dnešní době. Takže budeme muset při tom návrhu výroby asfaltových poliv i na tuhletu teplotní změnu reagovat.
10: Jste mi přesně nahrál na další otázku. Chtěla jsem se zeptat, jestli tuzemské silnice a dálnice jsou navržené na klima, které vlastně jsme znali před 20-30 lety, nebo už teď právě projektanti musí počítat s výrazně vyššími teplotami, dalšími vlnami veder a reagovat vlastně na to počasí.
15: Tak vlastně jste ji odpověděla, máme nějaké teplotní mapy, sledujeme změnu těch teplot a reagujeme v našich předpisech právě na zvyšování teplot využíváním nějakých modifikovaných asfaltových pojiv, které těm extrémům, jako jsou tentokrát v létě, budou lépe odolávat.
10: Pokud budou ty tropické dny v budoucnu častější, znamená to i vyšší náklady na údržbu a opravy silnic?
15: No určitě ano. Protože bavíme se o tom, že 99% délky naší silniční sítě jsou asfaltové vozovky a ty prostě mají, řekněme, mají prostě problém tak jak fungují z hlediska deformací, nám měknou, neustále nám narůstá dopravní zatížení, takže logicky budeme muset zvyšovat náklady na tu údržbu a opravy vozovek.
10: O tom, co dělají tropické teploty a letošní léto se silnicemi, jsme rozebrali s odborníkem na silnice Petrem Moučejnem z katedry silničních staveb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Díky za to a hezký den.
15: Děkuji vám, mějte se hezky.
10: A u extrémně teplého počasí zůstáváme, ale míříme do přírody. Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Přesně takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili, třeba v lesích okolo Brna.
16: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
17: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá, ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly toto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
16: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
17: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
18: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
17: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
16: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
17: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
16: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
17: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
16: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech, pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
19: Účinně se proti němu brání nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
16: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
19: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
16: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsuších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A Vědu Plus posloucháte ve 13 hodin a 48 minut a teď nabídneme nějaké dobré zprávy. Tedy minimálně pro ty, kteří se rádi napijí kávy. Vědci se po desetiletích sporů snad konečně shodli na tom, že káva je zdraví prospěšná. Píše o tom web Scientific American a my si o jeho závěrech řekneme víc s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Vítej.
20: Děkuju a dobrý den.
10: Takže je to definitivní, je káva zdravá?
20: No v zásadě ano. Scientific American cituje pestrou škálu studií a metastudií. Mluvil se jejich autory a dospívá k závěru, že to tak je. Ale jak to v podobných případech bývá, je tu spousta ale a pokud. Ovšem trend z poslední doby je dost jasný. Jen od začátku letošního roku autoři článku objevili hned 3 studie, které prokazují prospěšný účinek kávy na snižování rizika demence, taky nemocí riater a dokonce i střevního mikrobiomu.
10: A co třeba vysoký tlak, který byl v minulosti s nadměrným pitím kávy spojovaným? Ani toho se není třeba bát?
20: I na téhle frontě máme dobré zprávy. Organizace American Heart Association, to je taková organizace nezisková, která financuje výzkum v oblasti kardiovaskulárních nemocí, právě minulý týden vydala studii, podle které káva nemá škodlivé účinky na srdce a dokonce může být pro srdeční činnost prospěšná.
10: A co když mi káva chutná se 3 cukry a taky pořádnou dávkou smetany?
20: No tak tady už se dostáváme k těm pokud a ale, které už jsem zmínil před chvílí. Cukr určitě není zdravý a smetana nebo mléko to jsou tuky, takže taky potenciální problém. Stejně problematické je i nadměrné pití kávy. To je už trochu individuální, ale autoři zmíněné studie dospěli k závěru, že 5 káv denně je ještě v normě a přispívá ke snižování rizika infarktu, diabetu, mrtvice nebo srdečních arytmií.
10: Pro mě jsou to zatím dobré právě já mám maximálně 2 kávy denně, i když tam mám teda to mléko. Každopádně, je to docela hodně pestrá škála prospěšných účinků, které se vyjmenoval. Čím to, že v minulosti lékaři a vědci ale tvrdili opak?
20: Pití kávy se dokonce spojovalo s výskytem rakoviny slinivky a ještě před 10 lety americké úřady vedly kofein mezi látkami s potenciálně karcinogenními účinky. Za tím posunem stojí lepší vědecké poznání, založené na větším počtu studií s větším počtem účastníků. Jejich závěry už taky nejsou tak zkreslené dalšími faktory, jako je prostředí, stres nebo předchozí zdravotní stav těch účastníků studií. Ono je velmi obtížné nějaký konkrétní účinek připsat právě kávě, vzhledem k tomu, že každý člověk za den vypije a sní spoustu jiných věcí. Teda v případě, že nemáme skutečně velký vzorek lidí do těch studií.
10: Takže lékaři teď budou kávu naopak doporučovat?
20: No to asi ne, nebo určitě ne plošně. Jeden z autorů studie pro American Heart Association, Gregory Marcus, dokonce přímo varuje před dalekosáhlými závěry nebo nějakým doporučováním, že by kávu měli pít všichni. To už dnes, ale mimochodem lidé prakticky dělají. V západním světě pijí kávu denně v průměru asi 2/3 dospělých a na celém světě se každý den vypíjí asi 2 miliardy šálků. Americký kardiolog Marcus taky říká, že bychom se neměli nechat strhnout k tomu, abychom věci, jako je káva, hodnotili černobíle, jen jako jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné. Taky bychom měli upřesnit i to, co jsme říkali na začátku. Káva může být zdraví prospěšná, ale záleží na kontextu a nic se nesmí přehánět.
10: Matěj, já už jsi měl dneska kávu?
20: Ještě ne.
10: A dáš si kávu?
20: Čeká mě.
10: Ano, určitě Matěje Koláře z naší zahraniční redakce Káva čeká, protože nám přišel říct, že káva je vlastně pro zdraví prospěšná. Díky za to.
20: A já děkuju, naslyšenou.
10: A 13 hodin a 52 minut se podíváme ještě na jedno, dá se říct, gastronomické téma. Minimálně aspoň trošku vyrábět z mořských řas potraviny, kosmetiku, sportovní výživu a nebo třeba stavební materiály. Přesně to chce nový evropský projekt Salina. A zapojili se do něj i vědci ze Zlína. Řasy chtějí využít jako obnovitelnou surovinu, která by mohla v řadě případů nahradit materiály vyráběné z fosilních zdrojů. A více už si teď povíme s hlavním ředitelem projektu za Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati Jiřím Pechou. Dobrý den.
21: Dobrý den.
10: Pane Becho, proč právě mořské řasy? V čem jsou tak zajímavou surovinou?
21: No, proč právě mořské řasy? Zajímavé jsou v tom, že vlastně v Evropě se jedná o doposud moc nevyužívaný zdroj a myslím si, že není bez zajímavosti, že když se podíváme na celosvětovou spotřebu a vůbec produkci mořských řas, tak v Evropě produkujeme asi jenom 1% mořských řas, přičemž většinou se jedná o sběr volně rostoucích druhů. Zkrátka a dobře, to příliš dobře zatím neumíme, což je ambice tohoto projektu to změnit.
1: A podaří se to změnit, ta vaše ambice?
21: Já doufám, že ano. My teda samozřejmě tady v České republice nejsme zodpovědní za pěstování mořských řas. To moře nám tady chybí, ale pevně věřím tomu, že se to změnit podaří. Protože v rámci projektu máme několik vlastně míst, kde ty řasy se pěstují různými způsoby a ty místa sahají od Středozemního moře po Severní ledový oceán, Atlantik, vlastně studujeme různé podmínky.
1: Ano, na tom projektu spolupracuje 11 evropských zemí a jak jste přesně říkal, Česká republika žádné moře nemá, takže otázka je jasná, jak se do něj zapojí právě zlínští vědci.
21: No, dneska je to vlastně evropský projekt Horizon, tyto projekty jsou velmi multioborové a právě naším úkolem je izolovat z těchto mořských řas různé cenné látky, jako jsou třeba bílkoviny, bioaktivní látky a podobně, což je věc, na kterou se náš tým specializuje dlouhodobě. Takže my tam vstupujeme s odborností získávání těch cenných látek, nikoli pěstování, to přenecháváme kolegům, kteří jsou na to odborníci.
1: A co všechno dnes dokážeme z mořských řas vyrobit a které jejich využití má podle vás vlastně vůbec ten největší potenciál?
21: Tak dneska samozřejmě mořské řasy, zejména v asijských zemích, jsou používány kulinářsky. Konec konců každý, kdo si dal sushi, tak se určitě s mořskou řasou setkal i u nás. A druhá velká oblast je, že se získávají třeba želírující látky, jako je agar a podobně. A jaké využití hodnotím jako nejvíc perspektivní, když se budu dívat do té budoucnosti v rámci toho našeho projektu, tak doufám, že využití cenných látek z řas v kosmetice bude perspektivní a stejně tak by mělo dojít vlastně k vývoji tapas, to znamená přímo upravených pochutin, kdy samozřejmě budeme bojovat s určitým konzervatismem evropského konzumenta, který na řasy není úplně zvyklý.
1: Co to znamená? Buďte konkrétní. V jakém jídle by se třeba ty řasy mohly objevit, když říkáte, že jsme konzervativní tady v Evropě?
21: Pardon, já jsem
1: vy jste říkal, že jsme v Evropě, co se týká těch mořských řas, konzervativní, tak v čem třeba byste chtěli ty potraviny z těch mořských řas tady v Evropě vlastně nalákat, nabízet, aby jsme si na ně tady více zvykli?
21: Tak jednak je to v rámci propagace a jednak samozřejmě pro nás ta chuť pro spoustu lidí je exotická, takže v rámci toho vývoje budou provedeny panely s konzumenty různých těch výrobků. Vlastně budeme hledat cestu, jak tu chuť vyladit tak, aby byla co nejvíc přijatelná právě pro toho evropského konzumenta.
1: Dobře, a úplně stručně dá se říct, v čem vidíte hlavní výhodu využití mořských řas?
21: Já tu výhodu hlavní vidím v tom, že jsou tam cenné látky, které vlastně nejsou v jiných zdrojích, takže můžeme získat opravdu jako bioaktivní látky, které podporují zdraví. A druhou velkou výhodu a vlastně i motivací toho projektu vidím v tom, že je to opravdu nový zdroj suroviny, nový zdroj látek, kdy nepotřebujeme půdu, kultivujeme přímo v moři, takže je to vlastně nová možnost suroviny, nová možnost soběstačnosti pro Evropu.
1: Na druhou stranu, ale i to oteplování moří, ke kterému dochází v posledních letech, by mohlo mít teoreticky vliv na ty mořské řasy. Nemůže se stát, že třeba jich bude, až se na ně zvykneme více, že jich bude pak třeba méně?
21: Myslím si, že ne, protože plochy moří jsou velké, Tady se možná maličko dotknu toho, že i naše moře v Evropě bývají znečištěné eutrofizací zkrátka a dobře, třeba když se vypouští splaškové vody a podobně. A i to je oblast, kde ty mořské řasy, jejich kultivace může pomoci, protože když rostou, tak se vlastně čerpají ty částečně nežádoucí nutrienty z té vody a ta rostlina z nich vytváří svou biomasu. A je to i jedna z věcí, která se v tom projektu má zkoumat, jakým způsobem ty řasy vlastně pěstovat tak, aby to bylo šetrné vůči tomu prostředí. Protože třeba ve světě se běžně ty řasy pěstujou, ale často způsobem, který není příliš šetrný k těm mořským oblastem.
1: Tak nám řekněte, jak složité je řasy vypěstovat a následně zpracovat tak, aby se jejich využití skutečně vyplatilo.
21: No, to je dobrá otázka. Pravdou je, že jak jsem říkal, my máme trošku jiný úkol, takže na tohle nejsme skuteční fundovaní odborníci, řekl bych, ale je to určitě zajímavá část, protože každá řasa vyžaduje maličko jiný přístup a většinou ty řasy se kultivují, nebo je to jeden ze způsobů, kdy vlastně z malých buněk si se skultivuje řasa a ta se potom nasadí vlastně na provazy a z těch provazů jsou udělané zádržné systémy v moři, kde ty řasy postupně rostou a potom se sklízí. A vlastně v rámci toho projektu se budou testovat různé kultivační systémy i třeba vlastně s pohyblivou hloubkou od hladiny, tak aby jako v rámci podmínek, které jste zmiňovala, třeba oteplování, ty podmínky pro to pěstování byly co nejlepší.
1: Jak chtějí vědci z mořských řas vyrábět potraviny, kosmetiku anebo stavební materiály, tak to nám popsal Jiří Pecha z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Baťy a já vám za to děkuji.
21: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Sucho, káva i mořské řasy, tolik byla nabídka dnešní Vědy Plus.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. Polsko kvůli konfliktu na Blízkém východě obnoví snížení DPH u pohonných hmot. Vlaskyně Barbora Sémanová má zlatou medaili v závodu na 200 metrů volný způsob. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice pro boj se suchem se scházela už v roce 2018, kdy Česko zažívalo podobnou vlnu veder. Na strategii, jak bojovat se suchem, se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
0: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
6: Vláda má na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Nehoda vlaku zastavila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Vlak tam strhl trolejové vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky začala hořet střecha jednoho vagónu, potom co na něj spadly kabely.
2: A došlo tam k dýmení těch kabelů. Proběhla evakuace asi 150 cestujících, nikomu se nic nestalo, nikdo se nezranil. Tam došlo k nějakému plamenému hoření na laku té střechy toho jednoho z vagónů. V tuto chvíli je tam provoz stále zastaven. Myslím si, že se to bude blížit k vyšším desítkám minut i hodině. Možná i déle.
6: Správa železnic proto doporučuje cestujícím sledovat informace o zpoždění přímo u jednotlivých dopravců. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne v Polsku na 8% ze současných 23%. Silničáři dokončili opravu k Belské ulici na severovýchodě Prahy. V obou směrech je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a taky městský okruh. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Rekonstrukci popisuje ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
4: My jsme odvezli veškerý asfalt, opravili ty spodní betonové vrstvy a zase tam asfalt dali. Opravili jsme veškeré odvodnění, máme nová svodidla a celkově jsme tu komunikaci dali do 100% stavu.
5: Plavkyně Barbora Sémanová je novou mistryní Evropy na trati 200 metrů volný způsob. Na šampionátu v Paříži zvítězila v českém rekordu v čase minuta 54,38 sekundy. Titul získala Sémanová na této trati už po třetí. Zlatou medaili vyhrála v květnu v roce 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Fotbalový Jablonec hraje v odvetném utkání třetího předkola konferenční ligy v Lotyšsku. Zápas proti RFS Riga sleduje Pavel Petr.
7: A zatím hraje velice úspěšně, v 77. minutě vede 2-1, jablonecké góly zaznamenali Sedláček a Nebila. Z Rigy Pavel Petr, Radiožurnál.
5: A Hradec Králové stále bojuje v odvetě třetího předkola Evropské ligy v tureckém Istanbulu. Na stadionu Bešiktaše je Tomáš Borovec.
8: Reagovali. 47. minuta zápasu. Fotbalisté Hradce Králové prohrávají po první půli 0-1, když se ve 40. minutě trefil český fotbalista ve službách Bešiktaše Václav Černý. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
22: Nehoda na D5 u Stříbra a dvě neprůjezdné dálnice. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Stříbro havarovala dvě osobní auta. 110. kilometr, čekejte pomalejší provoz. Na D46 v Prostějově směr Olomouc se srazil minibus s osobním autem. 26. kilometr blokují pravý pruh, kolona se teď u nehody netvoří. D8 na kilometru 25,5 byla po nehodě neprůjezdná na Ústí nad Labem i Prahu. Na Prahu už provoz pustili, na Ústí se úsek stále objíždí mezi exity 18 až 29 po souběžné silnici 608. D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi zavřená po odpolední vážné nehodě. Kilometr 44,5, opět se to dá z exitu 46 přes Kosmonosy a po Jičínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 26 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Vím, že jste neklidní, protože si myslíte, že jsme komunisté, ale říkám vám jasně, my komunisté nejsme. Tato slova pronesl v dubnu 1959 během návštěvy Spojených států amerických vůdce partizánských jednotek, které se několik týdnů předtím ujaly vlády nad Kubou, Fidel Castro. Pro něj i pro Kubu byl rok 1959 rokem mnoha změn. Povíme si o nich s iberoamerikanistou Josefem Opatrným. Příjemný poslech následujících minut přeje David Hertl.
3: Portréty.
24: Vám, páni soudci, chci upřímně poděkovat, že jste mi dovolili se svobodně vyslovit bez malicherného přerušování. Necítím k vám hořkost, uznávám, že v určitém směru jste projevili lidskost a vím, že předseda tohoto soudu, člověk bezúhonného života, nemůže zakrýt svůj odpor k vládnoucí situaci, která ho nutí učinit nespravedlivé rozhodnutí. Soud má před sebou ještě jednu velmi významnou otázku – vraždu 70 lidí, to je největší masakr, jaký jsme kdy poznali. Viníci jsou nadále na svobodě a se zbraní v ruce, což je stálou hrozbou pro život občanů. Pokud jde o mě, vím, že vězení bude tvrdé, jako nikdy pro nikoho nebylo, že budu zahrnován výhruškami, ničemnou zbabělou zběsilostí. Nemám však z něho strach. Právě tak, jako nemám strach ze zuřivosti bídného tyrana, který vyrval život mým 70 bratřím. odsuďte mě. Na tom nezáleží. Dějiny mě zprostí viny.
23: Začali jsme dnes tou slavnou řečí Fidela Castra z října roku 1953, kdy stál před kubánským soudem. Proč? To už bude moje první otázka pro profesora Josefa Opatrného. Dobrý den.
9: Dobrý den.
23: Co se vlastně tehdy stalo? Proč byl Fidel Castro před kubánským soudem?
9: Dostal se před soud, protože vedl útok na Casana Moncada. Casana Moncada to byl takový symbol, dá se říct, povstání na Kubě. Když se dostal k moci Fulgencio Batista v roce 52 vojenským pučem, tak bylo málo lidí, kteří proti tomu puči protestovali. Proč? Protože Batista za předchozí své politické kariéry měl za sebou několik pozitivních činů, tak říkají především ústavu z roku 1940, která byla považována za jednu z nejdokonalejších ústav na americkém kontinentu. Byla to skutečně ústava demokratická. Pak se to trošku všechno začalo měnit. Na Kubě se prosazovaly různé zájmy, tak říkají jednak stranické a jednak mocenské, a v roce 52 to vypadalo ve volbách na podzim roku 52, že vyhraje levicový kandidát nebo nacionalistický kandidát, aby byl úplně přesný. A Batista zasáhl vojenským pučem, zmocnil se vlády a, jak jsem řekl, celkem obyvatelstvo tenhle ten puč přijalo neutrálně. Kdo nepřijal neutrálně, byl Fidel Castro. Fidel Castro byl v té době mladý právník, který prohlašoval, že Batista provedl něco, co nemá v dějinách Kuby, tak říkají, žádnou tradici, to je vojenský puč, musí okamžitě odejít. Batista okamžitě neodešel. A Fidel Castro prohlásil, když neodejde po dobrém, já to trošku parafrázuji nebo karikuji, když neodejde po dobrém, že ho donutí k odchodu, tak říkají s násilím. A připravoval se svými kamarády útok na právě tahle ta Casana Moncada. Konal se tedy v červenci roku 53. Bylo to dobře vybráno, bylo to v době karnevalu, všichni očekávali, že vojáci v kasárnách budou pod vlivem alkoholu a těžko se budou bránit. Nicméně tam bylo pár střízlivých a ty partizány nebo tu skupinu Castrovou, což byli povětšinou studenti a lidé, kteří měli daleko, tak říkajíc, ke zbraním, ne velké zkušenosti, takže dokázali nejen odrazit, ale zlikvidovat. Valnou většinu z této stočné skupiny oni skutečně povraždili, konec konců Castro o tom mluvil v té své obhajovací řeči, oni je pochytali a pak buď to je umučili, nebo postříleli. Takže to byl vlastně tenhle ten moment, který přivedl Castra před ten soud. U toho soudu dostal tedy velký, tak říkají, flastr, dostal řadu let vězení, nicméně z toho vězení se brzy dostal. Než by byl utekl, on byl propuštěn na amnestii. V roce 54 byly volby prezidentské, Batista si chtěl nechat posvětit vlastně to své postavení volbami, skutečně v těchto volbách vyhrál a vypsal amnestii. A potom, když se tedy Castro z toho vězení dostal, tak v tom svém odporu vůči Batistovi chtěl pokračovat nejdřív s podporou tedy exilu politického kubánského ve Spojených státech, a když viděl, že to nepůjde, tak se uchýlil zase ke zbraním, a to je ten jeho slavný pobyt v Mexiku.
23: On se nakonec v prosinci 1956 vylodil na pobřeží Kuby s dalšími 80 přáteli. Přežilo jich prý jenom 12.
9: Ano, máte pravdu.
23: Odešli do hor, do pohoří Sierra Maestra, a vedli partizánskou válku právě proti diktatuře Fulgencia Batisty. Nakonec koncem roku 58, začátku roku 59, tedy ten režim Batisty padá, sám Batista odchází, nebo spíš prchá do exilu. A první leden 1959 je na Kubě považován za den vítězství. Ještě ale taková možná jedna zajímavá otázka. Během toho několikaletého boje partizánského, ano, byl už Castro vnímán těmi svými přáteli jako jednoznačný lídr, jako vůdce té skupiny?
9: V té skupiny v Oriente byl, na východě Kuby. Nicméně na Kubě bylo několik dalších skupin, jejich vůdcové, tak říkajíc, nebo šéfové, měli velkou popularitu. Mezi nimi byl Castrův přítel Echeverria. Castro vstoupil do politiky jako studentský vůdce. Tohle to byl další studentský vůdce, a tahle ta skupina Echeverriová, která působila tady v Havaně, připravila skutečně atentát na Batistu. Atentát, který do dneška, tak říkajíc, je předmětem diskuzí a debat historiků a publicistů. Ti spiklenci se dostali až do Batistovy kanceláře v prezidentském paláci. Měli smůlu, protože Batista tam nebyl. Vůbec, kdyby tam Batista byl, tak nepochybně vypadají jinak dějiny Kuby a svým způsobem i amerického kontinentu, protože tihleti mládenci byli rozhodnuti Batistu okamžitě odpravit. Batista nakonec prchá a 59 nevstupuje do Havany Castro. Castro v téhleté době je v Santiago, ale vstupují tam ti jeho společníci a teprve s odstupem jistým za nimi přijíždí tedy Fidel Castro. Vy jste se ptal na to, jestli je to muž, který měl nějaký konkurenty, tak říkají v průběhu toho partizánského boje. Já si myslím, že to roku 57 byla jistá protiváha, nebo jak to nazvat, to byl ten Echeverria. Castro byl neobyčejně charismatický muž, navíc velký rétor a bylo jasné jako velitel toho posledského vojska, že tedy bude hrát velkou roli. Jsme za začátku ledna roku 59. Ještě jsou tady další osobnosti, ne takového formátu, ale přece jen lidé, kteří nějakým způsobem tu jeho pozici možná ohrožovali, ale spíš to byla možnost, že tu pozici ohrozí. A Castro se ovšem velice dobře, tak říkajíc, vyznal manévrování a ty své oponenty dokázal během krátké doby, během v podstatě půl roku, eliminovat.
23: 17. únor 1959, klíčové datum, Fidel Castro se stává předsedou kubánské vlády. Pojďme si poslechnout malou ukázku z jeho prvního projevu.
24: Nezáleží mi na funkci a poctách. I v této funkci zůstávám nadále týmž občanem, jakým jsem byl dříve. Jako občan se v ničem neodlišuji od kteréhokoliv jiného občana.

0: jsme odhodláni poskytnout domácímu kapitálu všechny záruky, veškerou ochranu, avšak s jedinou podmínkou – vysoké platy pro zaměstnance. To je jediná podmínka stanovená revolucí pro nové závody, které by chtěl domácí kapitál zakládat. Podnikatelé také budou mít vyšší odbyt než dnes. Jakmile se v důsledku agrární reformy a našich revolučních plánů zvýší 5x až 6x životní úroveň rolníků, bude se prodávat 5x až 6x více zboží. Tato skutečnost spolu se zákony chránícími domácí průmysl povede ke zvýšení zaměstnanosti. Uskutečníme-li naše plány a všechny plány se uskuteční, nebudou-li nám házeny klacky pod nohy, můžete si být jisti, že během několika málo let přesáhne životní úroveň Kubánců životní úroveň Spojených států a Ruska, protože tyto státy vynakládají značnou část svého hospodářského potenciálu na výrobu zbraní. My, kteří tyto problémy nemáme, zaměříme své úsilí, podporované většinou lidu, na vytváření hodnot pro kubánský národ. Naše země je bohatá, dává úrodu po celý rok. Náš lid je inteligentní, nadšený a dychtivě touží po lepším osudu. Dosáhne životní úrovně, jaká neexistuje v žádné jiné zemi.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
2: V těch dnešních portrétech si s profesorem Josefem Opatrným povídáme o roku 1959 na Kubě, o roku, který, myslím, že nepřeháním, byl rokem Fidel Castra. Slyšeli jsme dvě krátké ukázky z jeho prvního projevu ve funkci předsedy vlády. My jsme se tady možná trochu pobavili tou představou o tom, jak Kuba přesahuje životní úroveň Spojených států a Ruska. Ale jenom buďme spravedliví, Kuba v Latinské Americe byla tedy do Castrova příchodu jednou z těch nejrozvinutějších zemí. Vy jste kdysi v jedných novinách dokonce řekl, že to byl taková západní Evropa Latinské Ameriky.
3: Máte pravdu, musíme rozlišovat dvě Kuby, tak říct, Kubu městskou a Kubu venkovskou. Ten venkov to byla velká bída. Nicméně ve městech to odpovídalo skutečně standardu v mnoha ohledech, tak říkají západovskému nebo americkému, tedy zejména v Havaně, počet automobilů, počet televizí, já nevím, všechno tohleto. Kuba měla vyšší prorub na hlavu v roce 59, než mělo Španělsko nebo Itálie, takže skutečně ta úroveň byla vysoká. Další věc, kterou jsme tady nezmínili, Fidel Castro byl prvním ministerským předsedou kubánským po vítězství revoluce. On byl velitelem toho revolučního vojska. Premiérem se stal v lednu roku 59 José Miguel Cardona. José Miguel Cardona byl právník a podporoval studentský odpor proti diktatuře, takže on měl, tak říkajíc, všechny možnosti k tomu, aby se v tom roce 59 prezentoval jako ten představitel protibacistovského, nechci říct odboje, on se neúčastnil války, ale odporu. Takže nebylo žádných pochyb, že tedy se stane tím ministerským předsedou, jsou formací, kterou měl. On se stal tím, pokud se nemýlím, ministerským předsedou 4. nebo 5. ledna a už 3. ledna se stal prezidentem jiný, jaksi představitel toho stavu, tak říkají právnickou, mimochodem Fidel Castro je vystudovaný právník. A tyhle ty lidi, kteří se stali prezidentem a tím ministerským předsedou, on znal jako učitele. Takže se stal tedy Manuel Urrutia, což byl muž, který také se vyznamenal, a to myslím ironicky, vyznamenal z doby diktatury, měl odsoudit nějaké Castrovy stoupence, on prohlásil, že oni měli právo, tak říkají, bojovat proti diktatuře, protože je to v ústavě, kterou mimochodem Batista zrušil, nejdřív ji vyhlásil a pak ji zrušil. Takže Manuel Urrutia se stal tím prezidentem a téměř v zápětí začínají, tak říkají, třenice mezi Cardonou a mezi Fidelem Castrem. Prezident to byla, nechci říct ceremoniální osoba, ale neměl zdaleka takové pozice jako ministerský předseda, takže ten první úder Fidela Castra mířil proti Cardonovi. Je to poněkud paradoxní, protože Cardona vyhlásil ta nařízení, to nebyly zákony, to bylo formou nařízení. Fyzická likvidace těch nepřátel revoluce. To byly ty první dny nebo týdny, kdy skutečně bylo popraveno v Havaně, pořád do dneška se neví kolik, ale většinou se uvádí kolem 500 až 1000 lidí, představitelů toho Batistova režimu a smůla spočívá v tom, že to nebyl jen představitel Batistova režimu, byli to taky lidi, kteří se do téhle skupiny dostali skutečně vlastní smůlou a shodou okolností. Mimochodem tyhle

0: ty popravy, které byly podle staného soudu. Byly ustanoveny stané soudy, ty řídil Guevara. To bylo v kabáně, to byla ta pevnost nad Havanou, kde bylo těch, já nevím kolik, jak říkám, možná 500, možná 1000 mrtvých. Do dneška to tedy Che Guevarovi velmi vyčítají. Je pravda, on se s tím nijak netajil. Konec konců Fidel Castro v tom svém prvním projevu říkal, ano, budeme popravovat, protože to je zapotřebí vlastně ty zločince popravit. Ty menší zločince vsadíme do želez. To už bude ovšem v té druhé fázi. Říká, do dubna, do března to skončíme, tuhleto etapu. Je fakt, že to neskončilo do dubna, do března. Když mluvím o těch nesplněných slibech, co Fidel Castro nesplnil, co sliboval vlastně ještě v tom roce 59, obnovení ústavy z toho roku 1940. Ta ústava nebyla nikdy obnovena, pak byla vyhlášena v roce 76 ústava nová. A ještě jedna věc, prosím vás, která byla velmi problematická. V těch původních požadavcích, kdy jsme mluvili o tom projevu v tom roce 53 dějiny nesprostý viny, tak tam bylo, jak dnes zvítězíme, uspořádáme volby. Volby byly uspořádány v roce 76, takže taky s značným odstupem. A to byl jeden z vážných kamenů úrazu, tak říkajíc, mezi Urrutiho a mezi Castrem. Urrutia to byl, jak jsem řekl, ten právník velmi takový sveřepý a ten tvrdil, první věc, co musíme udělat, musíme dát té revoluci legální základ. To znamená volby, parlament a všechno půjde parlamentní cestou. Na tomhle se s Fidel Castro nemohli dohodnout, protože Fidel Castro už v té době, v té první polovině roku 59 tu ideu voleb opustil, vrátil se k němu v roce 76, ty vztahy mezi Urrutiho a mezi Castrem se neustále zhoršovaly až do července roku 59, kdy už nestačilo Fidelu Castrovi, že je premiérem, ale potřeboval v tom prezidentském úřadě, byla to víceméně jaksi ceremoniální záležitost, přeci jen ten Urrutia tam dělal, tak říkej, pořád problémy s tím voláním po volbách, navíc on také, což je kuriozní. Urrutia to byl člověk pevných morálních zásad, přísný katolík a ten prohlásil, že revoluce, již on byl představitelem, tedy té bojující revoluce, ale té, která už jaksi zvítězila, musí zlikvidovat ty pozůstatky toho Batistova režimu. Havana se stala doupětem neřesti, tak říkajíc jednak hrácký doupat a prostituce a něco všechno. A on říkal, kasína, to je proti božímu přikázání, stejně jako prostituce a všechno to musíme zavřít. A Fidel Castro si uvědomoval, že Havana byla zábavní, tak říkajíc, park Spojených států a ty služby tohoto typu zaměstnávali tisíce a tisíce lidí. Ptal si jen prostitutek údajně v Havaně na začátku roku 59 působilo 15 tisíc profesionálek a pak tam byly amatérky. V těch kasínech to byly stovky lidí, kteří se zaměstnávali, stejně jako na tom průmyslu, bary, restaurace, to byly tisíce a tisíce lidí a Fidel Castro, byť nebyl ekonom, jak se potom ukázalo, tak si uvědomoval, že tyhle ty lidé, když se tohle všechno zavře, tak bude sociální problém. Na tomhle paradoxně s tím Urrutiho se taky nemohli dohodnout. Urrutiho pořád říkal zavřít a Castro říkal nezavřít. Nakonec to dopadlo, jak to dopadnout muselo. Fidel Castro prohlásil, to bylo někdy v polovině července roku 59, že za daného stavu okolností nemůže vykonávat svůj premiérský úřad a že odstupuje. Obecně se to neví, on odstoupil a okamžitě se zvyhla velká vlna odporu, tak říkají v kubánské společnosti mezi těmi stoupenci Fidela Castra. Fidel Castro se musí vrátit, takže se shromáždili před prezidentským palácem. Je pravda, že prezident měl štěstí, že tady utekl zadním vchodem, což mu zachránilo patrně život a Fidel Castro se vrací do úřadu ministerského předsedy, ale s novým prezidentem Osvaldo Dotykosem, který potom vydržel v úřadu vlastně až do 70. let. Což byl muž, který rozhodně nekladl žádný odpor a na všem se dohodli. Fidel Castro se tím 17. červencem roku 59 stává tou osobou, která v podstatě nemá na Kubě žádnou protiváhu. Já říkám tím 17. červencem, on neměl konkurenta od začátku toho roku. Ten, kdo šéfoval Ejército Rebelde, to batistovské vojsko bylo rozpuštěno a stává se tou institucí, tak říkajíc mocenskou, policejní, já nevím, kontrolní, ti komandantes, ti velitelé toho povstaleckého vojska.
1: Že revolucionáři to nemusí mít úplně jednoduché, když se nakonec dostanou do nejvyšších funkcí. To nám potvrdí i poslední ukázka, kterou jsme vybrali. Zavede nás do listopadu roku 1959. Fidel Castro řečnil na zahájení 10. sjezdu kubánských pracujících takto.
2: Mnoho věcí se nedaří tak, jak bychom chtěli. Ptáte se proč? Chybějí nám uvědomělí revolucionáři na důležitých místech. Naši chlapci, kteří žili v horách, sestoupili do nížin, přebrodili řeky a hnali před sebou nepřítele. Neměli monopol na vzdělání, nestudovali na univerzitách, nechodili do škol. Bylo by docela logické, kdyby muži, kteří vyhráli válku, se ujali významných státních úřadů. Ale oni nemohli, protože mnozí z nich neuměli číst a psát. Ale jednoho dne budou moci pracovat na tvořivém díle revoluce, až doženou oč je připravila nespravedlivá doba, kdy jedni měli všechno a druzí nic. Jednou se ujmou úkolů, na které by dnes nestačili. Zatím jsme museli v mnoha případech použít služeb lidí, kterým se dostalo výsady vzdělání a z nichž mnozí neoplývají revolučním duchem. V tom je i vysvětlení, proč dochází k chybám. Jedni udělali revoluci a nesli nejtěžší břemeno války a druzí převzali úřady, aniž prošli zkouškami v boji. Z toho je vidět, s jakými těžkostmi se musíme potýkat, ale zároveň to ukazuje, co lid dokáže. To nám dává jistotu, že vítězství nakonec musí být naše.
1: Ta ukázka, jak jsem říkal, byla z listopadu 59. Castrův životopisec Robert Quirk řekl, že někdy před koncem roku 59 začínal Castro přicházet na chuť myšlence, že mapa cesty do kubánského ráje je ukryta mezi deskami Marxova Kapitálu. Tak já vím, že teď ta otázka, kterou vám položím, ta by byla na několik přednášek, ale pokusme se jenom ve stručnosti říci, bylo to někdy koncem roku 59, kdy se Castro začal přiklánět právě k myšlenkám, řekněme, socialismu, komunismu?
0: To neví nikdo, to neví ani Kirk a neví to řada dalších historiků, kteří se o tom neustále přou. Já jsem byl vždycky přesvědčený, že Castro byl zatlačen tedy do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu vzoru ne chceří Sovětského svazu, ale toho socialismu. Dejme tomu. Není to dokazatelné. Fidel Castro na tohle to odpověděl jednou docela elegantně. My, když jsme mluvili o té jeho partizánské periodě, tak říkají té válce v Sierře, velmi proslavil tuhletu válku americký novinář Matthews, který tam s ním dělal několik interview a ta americká veřejnost potom díky tímhle interviewům začala Fidel Castro brát vážně a oceňovat jako toho mousáče v horách. Matthews potom měl díky tomuhle tomu s tím svým zásluhám privilegovaný přístup k Fidelu Castrovi. A v roce 67 s ním mluvil a dělal s ním tady další interview a ptal se ho, jestli v těch horách si představoval, že to dopadne, jak to dopadne. A Fidel Castro mu odpověděl, to mě v životě nenapadlo. A v každém případě ten rok 59 vidíme, jak se ty jeho názory radikalizují. Ta politika Spojených států byla faktorem, který zatlačoval to Castra pořád víc a víc do náruče Sovětského svazu, možná ne tak do náruče Sovětského svazu, do náruče Československa, což je zase další paradox. Československo mělo v Latinské Americe pověst takového umírněného světa pokroku, tak říkajíc. V tom roce 59, když vidíme, jak se Sovětský svaz blíží k té Kubě a naopak, tedy Kuba k Sovětskému svazu, tak je to prostě Československa. Ta první půjčka Kubě, ta byla použita na nákup československých zbraní, kterými potom vlastně bojuje Kuba na té Playa Chiron, což je tady duben roku 61, kdy se až v tom roce 61 se Fidel Castro úředně a na plná ústa přihlásí k tomu, budeme socialismus. A jestli se k tomu rozhodl na konci té roku 59 nebo v průběhu roku 60, jsou v Československu ty důležité delegace, je tady Raúl Castro, je tady opakovaně Che Guevara, začínají ty rozhovory, letecké spojení Praha a Havana, ne Moskva, Havana, Praha, Havana. Ono to skutečně mělo nějaký vývoj a musíme si uvědomit, že takový velký slib, který Fidel Castro dal a pak ho splnil v takový trošku karikovaný podobě, to byla pozemková reforma. Ta pozemková reforma se rozběhla už v dubnu roku 59. Původně to měli dostat tu půdu, ti bezemci, nakonec to dostali státní statky a ta družstva, která potom hospodařila s většími či menšími úspěchy až dohospodařila do úplného krachu. I tohleto je vidět, jak se ta kubánská revoluce a ta politika, jak se proměňovala. To bylo to zemědělství. Zemědělství, které bylo základem té ekonomiky kubánské a turistika. V roce 59 druhé nejdůležitější odvětví kubánské ekonomiky byla turistika. To bylo v té době naprosto světově unikátní turistika, kde to takhle fungovalo. To byl jeden Američan na druhém, tak říkajíc. a obojí stálo za to zlikvidovat, když se ty vztahy s těmi Spojenými státy zhoršovaly. Takže se z Kuby vybuduje průmyslová mocnost, nešlo realizovat. Nakonec se vrací zase k tomu zemědělství. To jsou ty proměny té kubánské politiky, z které jsou zpěty se jménem Fidel Castro.
1: Říká na závěr profesor Josef Opatrný. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Počet obětí vzrostl na 273, dalších 377 lidí je dál pohřešovaných. Záchranné a vyhledávací práce pokračují a latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek. Na severu Řecka v přímořské oblasti Chalkidiky odpoledne vypukl nový lesní požár. Úřady do akce povolali několik letadel a vrtulníků a nechali evakuovat turisty. Píše to agentura AFP. Požár vypukl v zalesněné oblasti asi 75 kilometrů jihovýchodně od druhého největšího řeckého města Soluně. Pro pátek zůstává riziko požáru extrémně vysoké, protože se očekává vítr o rychlosti až 100 kilometrů v hodině. Centrum Zlína se dnes před 23. hodinou částečně uzavře. Důvodem jsou tréninkové jízdy před zítřejší městskou rychlostní zkouškou Barunček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během zítřejšího závodu. Plavkyně Barbora Sémanová vyhrála na mistrovství Evropy v Paříži zlato na trati 200 metrů volný způsob. Zvítězila v novém českém rekordu minuta 54,38 sekundy. Fotbalisté Jablonce vyhráli v odvetě třetího předkola konferenční ligy na hřišti lotyšské Rigi 2-1 a postoupili do play-off evropského poháru. A na hřišti tureckého Bešiktaše hrají odvetu třetího předkola evropské ligy fotbalisté Hradce Králové. Zápas sleduje Tomáš Borovec.
5: 75. minuta zápasu Bešiktaš Istanbul, Hradec Králové 1-0, v součtu tedy 2-0. Hradečtí fotbalisté už nemají moc času na to, aby tenhle zápas otočili, ale budou se snažit. Z Istanbulu Tomáš Borovec, Radiožurnál.
6: Neprůjezdná D10 v Mladé Boleslavi a překážka v pražském tunelu. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný už průjezdná. Po nehodě kamionu na kilometru 25,5 se jede levým pruhem. Kolona před nehodou dlouhá, 7-kilometrová. Dá se objet mezi exity 18 a 29 po souběžné silnici 608. D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi od odpoledne zavřená na kilometru 44,5, šetří vážnou nehodu. Objíždí se přes město z exitu 46 přes Kosmonosy a po Jičínské ulici. Na pražském okruhu před D1 z letiště stále ještě zhruba 2-kilometrová kolona. Na kilometru 77,5 je po nehodě zavřený levý pruh. Brzdí se na 79. kilometru, zdržení kolem 5 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směl směr Troja. Překáží odstavené auto, blokuje pravý pruh.
7: Na blikačkách vybočuje se na poslední chvíli.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
4: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
8: Dobrý den.
4: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat. Ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
8: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím, je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že v role příjmu jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, když jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
4: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
8: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze, nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na svém místě, na své výši, a to se týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firem dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychle, než produkt, neviděl.
9: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
8: Tak to každopádně, samozřejmě, a myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám. Leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez. Nesmí se to přehnat, ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, že ti vlastníci těch firem, těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat. Ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce. A český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy česká práce, zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko, a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
9: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
8: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
9: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
8: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomové říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
9: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
8: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat. Čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
9: Říká ekonom Michal Skořepa. Mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
8: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze. Určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější. O tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám, ale sám sobě prostě není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo ne, jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
9: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
8: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociálním pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
9: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
8: Tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným. Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země a ta jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci.
9: Aby to nebyl švarcsystém.
8: Aby to nebyl švarcsystém, ale prostě je to švarcsystém. systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů, příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
9: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší, než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
8: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát tenhle ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se jaksi zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří najednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně, a v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel, to znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje, a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firm. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firem. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
9: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
8: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu docela je rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně super hrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože že se se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
9: Pokud ale... ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
8: Přesně tak. Nelze, ne, musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ je z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
9: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit? Co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
8: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv, z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertízou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře. Ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou. Už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla. A zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
9: A jakou roli v tom se hrají technologie? Protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru. Ten vztah na pracovním trhu, nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
8: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat na program. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu velmi ošklivě, nejvíc peněz.
9: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
8: Díky za pozvání.
9: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Pro a proti.
10: Maršál Radecký se zřejmě vrátí na Malostranské náměstí. Rozhodnutí pražského zastupitelstva však budí rozporuplné reakce. Josef Václav Radecký z Radče byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců 19. století. Pro své odpůrce je ale také symbolem habsburské monarchie a jejího útlaku. Patří jeho pomník zpět do centra Prahy? A co debata o jeho návratu vypovídá o našem vztahu k minulosti? Hosty pro a proti budou architekt a předseda spolku Radecký Praha Jan Bárta a překladatel Zdeněk Zacpal, který v minulosti organizoval protesty proti návratu zmíněného pomníku. Poslouchejte nás.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. Počet obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl minimálně na 273. Fotbalisté Jablonce si po výhře na Trigou zahrají play-off konferenční ligy. Zítra bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
2: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
1: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupil na 273, dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují. V latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident v zemi vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Podle dřívějších údajů kolumbijského úřadu pro zvládání následků katastrof bylo poškozeno přibližně 45 tisíc domů a 140 budov se zřítilo. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle CNN patří mezi nejsilnější otřesy od začátku 20. století. Na jihovýchodě Anglie vykolejil osobní vlak mířící z Londýna do Eastbournu. Tři vagóny leží převrácené na bok mimo koleje. Informovala o tom stanice BBC. Úřady zatím nehlásí žádné vážně zraněné. Jeden z cestujících ze čtvrtého vagónu BBC řekl, že viděl lidi se zraněním hlavy a řeznými ranami. Na místě jsou záchranáři, hasičské vozy i tři vrtulníky. Většina vlakové dopravy je v místě přerušená. Příčiny nehody úřady vyšetřují. Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj, navíc ji bude muset zřejmě skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít.
3: My v současné době chceme, aby ta stavba jako celek byla zkolaudována. Už jsme měli i jednání na stavebním úřadě, a to v minulém týdnu, kdy se snažíme zajistit veškeré podklady a dokumenty, které se k tomu potřeba. Chceme tu kolaudaci i přesto, že dlažba bude muset být ještě opravena.
4: Fotbalisté Jablonce postoupili do play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola porazili domácí lotyšskou Rigu 2-1. V play-off evropského poháru se utkají s horším z dvojice Bialystok Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové prohrál v odvetném zápase třetího předkola evropské ligy na hřišti tureckého Bešiktaše Istanbul 1-0. Východočechy teď čeká utkání o účast v hlavní fázi konferenční ligy s Panathinaikosem Atény a na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje večerním programem. Soutěž 10 bojařů. Výkony českých reprezentantů sleduje reportér Adam Procházka.
5: Vilém Stráský se dál propadá pořadím, průběžně klesl z 11. místa na 13. Má za sebou dva pokusy v hodu oštěpem, jeho nejlepší výkon měřil 54 metrů a 2 cm. Hodně bodů ztratil v tyčkařském sektoru, kde překonal pouze 450 cm. Zbylí dva čeští desetibojaři Tomas Jervinen a Ondřej Kopecký se ze soutěže kvůli zranění už dříve odhlásili. Poslední disciplínou desetiboje bude později večer běh na 1500 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Nehoda na dálnici D1 u Rousínova a uzavírka na D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Rousínov havarovalo osobní auto. Kilometr 215,5 blokuje část odbočovacího pruhu. Je jen na blikačích. Dálnice D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi po odpolední vážné nehodě zavřená na kilometru 44,5 šetří následky nebo vážnou nehodu. Objíždí se přes město z exitu 46 přes Kosmonosy a po Jičínské ulici. D8 z Prahy do Ústí nad Labem po nehodě a uzavírce na kilometru 25,5 už plně průjezdná. Vypadá to, že kolona byla dlouhá, se rozjela. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja překáží odstavené osobní auto. Blokuje pruh.
7: Já volám ze Strahovského tunelu, jako je plný, je tady zácpa a čtyři zmrázovky, tam se jako prudce jako ze 70 vlastně jako brzdí.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci bude jasno, teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů. Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Televizní zábava v 90. letech 20. století, to byl přechod od upjaté státní televize k divokému komerčnímu vysílání, které přineslo nevídanou otevřenost. Více v repríze pořadu Téma Plus.
9: Zatímco v roce 1989 jsme tu měli jednu československou televizi a s ní dva programy, v roce 1990 bylo u nás registrováno 50 televizních stanic. Můžeme si představit názornější příklad rozdílu mezi dvěma televizními érami, které oddělila sametová revoluce? Na druhou stranu před obrazovkami v 80. i 90. letech seděli stejní lidé, kteří měli stejné potřeby a očekávání, bez ohledu na vládnoucí režim. Jednak se chtěli bavit a také se něco dozvědět. My se v následující hodině zaměříme na první z těchto potřeb. Jaká tenkrát byla televizní zábava? Vítejte u speciálního vydání Tématu Plus na téma devadesátky. Pěkný poslech přeje Naďa Revláková.
0: Devadesátky.
9: Byl páteční podvečer, 17. listopadu roku 1989, a většina občanů Československé socialistické republiky, kteří nevyráželi na chaty, možná už leckde zazimované, případně do restauračních zařízení, zasedla před televizi.
10: Dobrý večer.
9: Tipnete si, co jsme tenkrát mohli najít v televizním programu, kromě neodmyslitelného večerníčku? Na jedničce běžel třeba magazín Zemědělský rok či dokument o Janu Opletalovi k výročí 17. listopadu 1939. Na dvojce ve 21 hodin křeslo pro hosta s Rudolfem Hrušínským a poté návrat Růžového pantera. O brutálním zásahu bezpečnostních složek, který se ten samý večer odehrál na Národní třídě, se televizní diváci pozvolna dozvídali až v následujících dnech. A protože v tomto pořadu bude řeč nikoliv o televizním zpravodajství, ale o televizní zábavě, i sametová revoluce se do ní promítla.
11: Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
12: Já to věděla.
11: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe.
12: Bylo to teda v tom listopadu.
11: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
12: To znamená jako teda na podzem.
11: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
12: No v listopadu říkala.
11: No 17.
12: 17. no.
11: A kde?
12: Kde?
11: No. Na Al. Al?
12: Na Al Jašce.
11: A prosím tebe! Na Albertově! Praze!
9: Jedna z populárních scének, z pořadu možná přijde i kouzelník s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, nese název Hodina dějepisu roku 2010. Vznikla o 20 let dřív, v roce 1990.
13: Tenkrát to bylo strašně vtipný a všichni jsme se smáli, dneska je to bohužel realita.
9: Milan Kruml je pamětník této doby a také mediální analytik a historik televizního vysílání v jedné osobě. Právě pořad Možná přijde i kouzelník připomínáme proto, že patřil k těm, které volně přešly z jedné historické i televizní éry do druhé.
13: No, podívejte se, ono, když děláte v televizi zábavu, jo, tak jako těch konceptů zase není tolik, abyste si mohla dovolit něco vyhodit jenom proto, že se to dělalo předtím. Tam jde o ten obsah. A takhle přežilo třeba Televariete. Kouzelník měl jednu obrovskou výhodu, že když přišel, tak to vlastně byl silně inovativní pořad, který do té doby tady nikdo nedělal. Vlastně to byla parodie televize a show businessu od začátku do konce, že jo, tam vlastně jako nic jste nemohla považovat za to, že to takhle je, protože si z vás vlastně dělali ti tvůrci legraci neustále, jo. A ten koncept byl natolik dobrý, že prostě přežil bez jakýchkoliv problémů i do těch 90. let.
9: Režisérem pořadu Možná přijde i kouzelník byl Zdeněk Podskalský a autorem námětu a scénáře František Polák, který byl hostem Radiožurnálu na Silvestra roku 2013 a hovořil i o tom, proč si podle něj právě kouzelník získal a udržel takovou oblibu.
14: Já si myslím, že to bude fungovat po 20 letech zase, jo? Protože tam není nic jako tak, že by to byl směrovaný přímo na některou situaci, ale je to prostě zábava, kde si děláme legraci z všeobecné blbosti a z takovýchhle věcí, které musí fungovat pořád.
9: Mezi nadčasové stálice, které z normalizačních dob přirozeně vpluly do těch kapitalistických, patří další známý pořad. Televariété psal a společně s Jiřinou Bohdalovou uváděl Vladimír Dvořák. První díl natočili už v roce 1971 a první porevoluční s číslem 64 v režii Pavla Háši měl premiéru v květnu 1990.
15: Dobrý večer, vážení přátelé. Na začátku mám jako každý konferenciér trapnou povinnost povědět vám to, co už dávno víte. Začíná 64. Televariété, a to říkám strašně nerad. Radši bych vám samozřejmě řekl, že začíná třeba Studio Dialog, jo, že je změna. Jenomže bohužel jsme se ještě nedopracovali v televizi tak výrazných programových změn, aby překvapili nejen vás, ale i ústředního ředitele.
9: V tomto Televariété zaznělo mnoho dalších narážek na změnu režimu, ale pro naše téma televizní zábavy je navíc důležitá ta, kterou uslyšíte za chvíli. Dalo by se říci, že jde o mediální analýzu nové doby, kterou Vladimír Dvořák v úvodu pořadu ve formě údajného dopisu od Jiřiny Bohdalové přečetl.
15: Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím.
9: Jak to bylo ve skutečnosti? Nakolik prudce duch dynamické doby do porevoluční televizní zábavy skutečně zasáhl?
13: Nebyl tam zas tak velký předěl. Ani to není možné. Prostě vy nemůžete najednou ten program vzít a celý ho předělat a nastavit znova, protože musíte mít co vysílat, musíte to dělat s lidmi, kteří tam jsou a kteří jsou ochotní to dělat. Takže to byl nějaký jako postupný, pozvolný proces.
9: U jednoho pořadu to však neplatilo. U něj nastal zlom velmi výrazný a tím pořadem byl první televizní Silvestr. Jak známo, takový televizní Silvestr se připravuje s výrazným předstihem a to platilo i v roce 1989. Koho by z kraje podzimu napadlo, že bude třeba počítat se změnou režimu a Silvestr by tak měl být už v kapitalistickém duchu? Nenapadlo. Ostatně, jak by takový kapitalistický Silvestr se měl vypadat? Začínat třeba striptýzem? No, možná se budete divit, ale původně plánovaný socialistický Silvestr roku 1989 ve skutečnosti striptýzem začínal. Zatímco vyslyšíte jen úvodní hudbu, diváci na televizních obrazovkách při ní sledovali dívku, která se před nimi postupně svlékla jen do titěrných kalhotek. V té chvíli přiběhl na jeviště moderátor večera Jan Rosák a zakryl jí hruď papundeklovou stříbrnou hvězdičkou.
16: Yeah. No, stop. To stačí. Dobrý večer, vážení přátelé.

0: Hloupě směje. Ano, přátelé, přichází skutečná hodnotná zábava, která vede k poučení a výchově. Přátelé, my jsme po dlouhém úsilí pochopili, v čem je ten problém. A my si to nenecháme pro sebe. Lidstvo i televize se totiž po celé věky mýlili v tom, že chtěli současně bavit muže i ženy. Což pochopitelně vůbec není možné. A proč to není vůbec možné? No, protože žena, jak známo, má zcela svérázný smysl pro humor.
1: Dobrý večer. No.
2: Dalším průvodcem večera byla tehdy Dagmar Veškrnová a za kamerou Zdeněk Podskalský.
3: Ponora točil a ten Silvestr byl těsně před dokončením. Tam fakt jako bylo nějaký postprodukční práce a tak dále. No, ale přišel 17. listopad a ukázalo se, že vlastně ta televize tenhle Silvestr vysílat nechce. Že už jako ta doba je někde dál a že by to prostě vypadalo jako, že máme přetočenýho něco ještě z doby, která už taková není. A sám Podskalský s tím jako nebyl úplně dvakrát svolný. Tak oni vymysleli, že se bude vysílat živě. Naštěstí teda aspoň pro mě ten Silvestr si vysílal na dvou programech, takže tam byla ještě dvojka, kterou dali studentům a mladým tvůrcům. A ty si tam udělali svůj jako fakt neuvěřitelný, do dneška se na to člověk dívá s nadšením, co tam všechno vytvořili. Kde byl studentský Silvestr a divadlo Sklep tam mělo něco a pak tam byl Ringo Čech s nějakým sjezdem nezávislých humoristů a podobné věci. Jo? A na jedničce byl přímý přenos ze studia, kde seděli u stolků známé osobnosti a vyprávěli veselé příběhy. Já si myslím, že i Podskalský jako věděl od začátku, že to nebude úplně to, že ty veselé příběhy, ono to nefunguje, když to nemáte dobře nacvičené a když to nemáte připravené a taky zdramaturgované. Ty příběhy byly veselý, zcela jistě pro ty lidi, kteří je prožili v době, kdy je prožívali, ale už ne tolik pro diváky. Jo. A aby se tohle zachránilo, tak se vlastně do toho stříhali kusy toho neodvysílaného Silvestra. A ten Silvestr se pak odvysílal celý, pozdějiš.
2: Silvestr, který se tenkrát nevysílal, má tak nejen příběh, který zrcadlí svou dobu, ale ještě další zajímavý rys, typický pro už i porevoluční éru v zábavě. A tím byla právě nahota.
3: Jak tady vlastně ta televize čelila velký konkurenci, což bylo video a satelit, jo, tak se vlastně uvolnil ten pohled na to, co je přípustný z hlediska erotiky v televizi. Jo. Že třeba i v seriálech, kde to nemělo žádný smysl, se najednou sprchovala nějaká žena nahá ve sprše a tak dále a tak dále. A v tomhle Silvestru byl třeba striptease. Jo. V tom, co se nevysílal. A to byla taková ta předzvěst toho, co se začalo odehrávat od ledna 90, kdy začaly vycházet ty erotické časopisy a najednou se ten vír tady jako takhle rozprostřel a pak se sklidnil naštěstí teda. Představte si, že by Česká televize vysílala se střih ze soutěže Miss Monokiny, no to přece je absurdní. Tenkrát to tak bylo.
2: Na úvod jsem zmínila, že na rozdíl od předchozího roku jsme v roce 1990 místo jedné televize se dvěma stanicemi měli stanic 50. To si však žádá upřesnění. Poprosila jsem o něj mediálního analytika a dalšího pamětníka v jedné osobě, Filipa Rožánka.
4: Pokud jde čistě o tu českou část bývalé federace, tak tady začaly vznikat regionální kanály, kabelové, regionální videostudia, a v září 1990 přišla velká proměna televize, a sice přejmenování a předělání programových okruhů. To byla velká změna, protože do té doby jsme tu měli první program, druhý program a bylo vysílání, které využívaly posádky sovětské armády, protože tady byla soustava vysílačů, která přebírala vysílání z Moskvy. A z tohoto takzvaného třetího kanálu tak vznikl program s názvem OK3, a ten se stal tím třetím programem vedle federálního programu F1, českého vysílání ČTV. A na Slovensku obdobně bylo vysílání slovenské na národním okruhu, ale ten federální okruh F1 byl společný. A proč mluvím o tom OK3? To OK3 znamenalo ta zkratka otevřený kanál. A skutečně to bylo okno do světa, kde poprvé mohli běžní českoslovenští diváci vidět věci, které do té doby třeba kolovali jenom na kopírovaných videokazetách, viděli zahraniční zpravodajství.

0: různých světových stanic, sportovní přenosy a podobně. Ten otevřený kanál OK3 totiž byl sestavený ze satelitních distribučních tras různých zahraničních světových stanic, evropských i amerických, a v tomhle směru to byl opravdu neuvěřitelný pokrok. A když se vrátíme k té české scéně okruhem, tak taky na kanálu OK3 dostávali právě prostor ta nově vznikající regionální videostudia a regionální televize.
1: A jak se podle Filipa Rožánka proměnil porevoluční program televizní zábavy? Co devadesátky přinesly, kromě pár přebraných stálic z předchozí dekády?
0: Bylo to hodně dynamické, tak bych to asi nazval, protože ten hlavní dojem byl, konečně uvidíme všechno to, co jsme vidět nemohli. A když konečně všechno, tak tedy konečně všechno, protože v tom porevolučním programu se potkávaly nejrůznější formáty zábavy, které by v dnešní době už ani neobstály, nebo by byly považovány za nevhodné vůbec pro obrazovku. Například ten zmíněný kanál OK3 vysílal populární německo-italskou zábavní show s názvem Tutti Frutti, což byl pořad, ve kterém šlo, řekněme, více o nahotu než o zábavu. Zároveň se na obrazovkách objevily filmy, které dřív nebyly dostupné a byly buď nově nadabované, nebo byly otitulkované. Na české obrazovky vstoupila třeba Planeta opic a další velké hollywoodské filmy. A ze seriálů třeba Disneyho, dokonce generaci, která vyrůstala na začátku 90. let, se v některých zemích říká DuckTales Generation, generace kačeřích příběhů, protože právě kačeří příběhy byly jedním z těch seriálů, který se objevil v celé střední Evropě souběžně, protože společnost Disney ten balík svých animovaných seriálů tehdy prodala do Československa, do Maďarska, do Polska, vlastně do celého východního bloku, a proto je to svým způsobem sdílený zážitek jedné generace z tohoto období.

0: Také patříte ke kačeří generaci? Pak vám tahle znělka kačeřích příběhů, kterou naspívali Vilém Čok, Ota Baláš a Kamil Střihavka, jistě připomněla dětství. A ze začátku 90. let se nám do paměti nesmazatelně vepsaly i další pořady.
1: Česká televize začala vybírat ze světové distribuce různé zábavní formáty, ať už tedy ty, na kterých se podílely veřejnoprávní televize, to byly doteď asi známé Hry bez hranic, nebo Pevnost Boajard. Také se na českých obrazovkách poprvé objevil Dallas s památným brněnským dabingem.
2: Česká televize Brno uvádí americký seriál Dallas. Část 13. Volby.
1: Seriál Beverly Hills a další, které postupně přešly na televizi Nova. A zároveň kromě té erotiky a světových seriálů a různé uvolněné zábavy, tak hodně to bylo také propojené s politikou, protože jak se transformovala celá společnost, tak i politika se stala součástí zábavy, parodií, otevřené diskuze a podobně. A co mně přišlo asi takové nejcharakterističtější pro ta 90. léta, tak to byl opravdu ten pocit, že se může na obrazovce úplně všechno. Doteď jsme nemohli nic, tak o to víc si to užijeme, že teď opravdu můžeme všechno.
0: A jak na tuto éru vzpomíná jeden z jejich přímých aktérů? Aleš Ulm byl v České televizi šéf dramaturg televizní zábavy po celé období 90. let a ještě nějakou dobu poté a stál u zrodu řady oblíbených pořadů.
3: Těsně před tou devolucí já jsem nastoupil do televize. No a pak jsem tam začal dělat dramaturga v zábavě, kde jsem měl dát dohromady pořad novej, z kterého vznikl ten Kufr. A takže jsme si na to sedli a já jsem se setkal nějak s Bonaventurou a ten přišel s myšlenkou na Zednička a takhle jsme se nějak dali dohromady a ono to zrovna zacvaklo do sebe jaksi, ta trojice, a to jelo od roku 92, tuším, 12 let. A o rok později někdo přišel s myšlenkou, a to už jsem se zabýval předtím trochu, historická soutěž. A tak ze začátku se pokoušelo to nějak spojit s nějakýma mincema a to, a vznik O poklad Anežky České. A to se velmi rychle vycizelovalo do takového tvaru, kdy tam přišel Marek Eben, že jo, a když jsme hledali ty děvčata k němu. No a jela Anežka potom, a ta jela skoro také 12 let potom.
0: Vy jste byl i šéf dramaturg televizní zábavy, znamená jo. To, že jste měl pod sebou veškerou televizní zábavu v České televizi?
3: Ano.
0: A co bylo vaším úkolem, jak jste o té televizní zábavě uvažovali, co nechat a jak to má vlastně vypadat?
3: Samozřejmě, že se chtělo něco nového, což se do jisté míry povedlo, do jisté míry nepovedlo. A já jsem se snažil tam přinést něco nového, protože jsem jezdil ven už potom do zahraničí na ty festivaly a na ty přehlídky. U nás tomu říkáme veřejnoprávní public TV, a to bylo v Montre a v Cannes. A tam jsme měli možnost obíhat to po půl hodinách. Ty kolegy, který to tam nabízeli, i Česká televize tam měla svůj stánek, a tam nabízela svoje nějaký pořady, že jo, a tam toho bylo dost o té zábavě, takže já jsem věděl všechno, co se děje venku, takže rychle celkem docela jsem se do toho nějak dostal a hledal jsem tam nějaké formáty.
0: Jak má vypadat televizní zábava pro veřejnoprávní televizi?
3: Já myslím, že především by měla bavit, jako takový triáda existuje, že bavit, informovat a co ještě, vzdělávat takhle.
0: Ano, to dokonce ano, je nějaké pravidlo pro zábavu?
3: Ano, ano, no, ne pro to vlastně všechny ty pořady, ale u té zábavy je to jasně daný, že tam je i ta zábavná složka. Ta by tam opravdu neměla chybět. Pokud u zábavného pořadu chybí, tak je to něco špatně.

0: Zatímco v roce 1990 vstoupilo do éteru množství soukromých stanic, největší zvrat na televizním trhu přinesl vstup televize Jediné, a sice televize Nova. Takto o ní promluvil její ředitel, tehdy bývalý mluvčí Občanského fóra, známý intelektuál a milovník vesmíru Vladimír Železný, na úvodní tiskové konferenci.
1: Nova je velmi zajímavý nebeský útvar, protože je dostatečně přitažlivý na to, aby na sebe nabaloval hmotu od okolních nebeských těles. Říkejme těm okolním nebeským tělesům dodavatele nebo nezávislí producenti.
0: Spuštění celoplošné a finančně dobře zajištěné komerční televize Nova 4. února 1994 provázelo velké očekávání. Plány jejich zakladatelů, kterými byli sociologové či filmaři Fedor Gál, Josef Alan, Péter Hunčík a Vlastimil Venclík, zněly velmi slibně. Především intelektuálům. Nebude chybět vážná hudba, kino náročného diváka, dokumenty či vysílání pro menšiny. Realita však byla poněkud jiná.
2: Televize Nova vznikala jako projekt, který dávali dohromady sociologové, kteří si představovali, že tam bude balet, že tam bude opera. Jenže ona už i zkušenost televize Premiéra, která odstartovala, řekněme, od toho půl roku dříve, tak ukázala, že divák chce mnohem víc, spíš tu erotiku a světový obsah telenovely a romantiku a zábavu. Ono z dnešního pohledu to zní neuvěřitelně, ale televize Premiéra třeba své vysílání začínala přenosem baletu Řek Zorba z Itálie. Něco, co si na dnešní Primě asi nikdo nedokáže představit. Televize Nova ze začátku měla ty snahy nabízet i, řekněme, kritičtější formáty nebo náročnější formáty. Byl tam třeba diskuzní pořad Uzel, nebo tam byly formáty z National Geographic, byly tam ale zároveň ty erotické pořady a podobně. Takže Nova ten svůj odklon postupně ospravedlňovala vlastně tím, co chce divák.
0: Šéf dramaturgem Novácké zábavy byl Ivan Ressler, který předtím působil v Československém rozhlase jako vedoucí redaktor zábavy či šéf redaktor stanice Praha. Na Nově byl od jejího samého počátku, se zaměstnaneckou kartičkou číslo 4. Jedničku měl samozřejmě Vladimír Železný. A jak plánování televizní zábavy v první celoplošné komerční televizi u nás vypadalo?
3: V podstatě se vytvořilo takzvané vysílací schéma, kde každý měl svý políčka, tak já jsem třeba dostal nějaký dny, ve kterých jsem měl si v políčka zaplnit konkrétním zadáním, to znamená, tady bude zábava, tady bude soutěž, tady bude třeba hudební program, jak jsem měl na začátku, nejenom ESO, ale klipy, klepy, jo, to dělal Viktorík, to pak zaniklo, protože jak má nějaký program ztrácel sledovanost, tak prostě šel takzvaně do háje. Takže já jsem dostal za úkol dělat zábavu, najal jsem si na to nejlepší dramaturgy, tehdy doktora Jana Čecha, bývalýho taky programového ředitele Českého rozhlasu, který navíc měl velký kontakt na Ypsilonku, takže tam přitáhl samozřejmě Kajzra Zlábuse, Marka Ebena, Dejdara a celou prostě Ypsilonku jsme měli, že jo, a pak jsme začali vymýšlet další a další věci, no a pak já jsem na každých schůzích říkal, nedávejte nám tolik vysílacího času, my už to nestíháme, ne, ještě vám přidáme. Takže my jediný bojovali, protože to by nám dávali další vysílací časy.
0: Máte spočítáno, kolik těch zábavných pořadů třeba v té dekádě těch devadesátek bylo?
3: Stovky. Bavíme se i o takzvaných formátech, to znamená typ programu. Jako pokud jde o reprízy, no tak to je do tisíců.
0: Jaký je tady rozdíl mezi veřejnoprávní zábavou a komerční zábavou?
3: Žádný, protože pokud je zábava dobrá a lidi se bavějí, tak to může být na jakýkoliv televizi. Diváci si to najdou. Pokud je zábava mizerná, tak může být taky kdekoliv a diváci se na to dívat nebudou. My jsme měli jeden jediný metr a ten se jmenoval people meter. To znamená měření prostě toho, kolik lidí se v daný okamžik dívá.
0: Fakt, že se Nova od původních plánů diváka zušlechťovat odklonila a začala mu nadbíhat a bavit ho, vzbudil v leckom pohoršení. Zaznívala dokonce silná slova o podvodu. Jaký názor na to má Milan Kruml?
4: Já bych asi podvod nepoužil. Myslím si, že ta původní varianta, že byla naprosto nereálná. Zakládat komerční televizi, která vlastně žije z toho, že každý pořad si na se musí vydělat a máte tam nějaký komplikovaný systém marží a tak dál. A vy vlastně jako najednou přijdete s projektem, kde půlka těch pořadů by musela být nutně dotovaná z něčeho, protože tam nic nevyděláte na tom. No tak to si myslím, že nebylo reálné. Podle mě vyčítat těm lidem, že přišli s nějakým nápadem, který teda vyhověl té poptávce a pak ho třeba i chtěli realizovat, zjistit, že to je nemožný, tak není úplně z mýho pohledu podvod. Jo. Byla to strážka s realitou a ta realita se projevila, ona se projevila několikrát, že jo. Pak jako vlastně všichni nám říkali, ježíš, a to je hrozný, prostě takový nejsme, tady sedí, smějou tamhle tomu a ten upad a to má být humor a tady ukazují nějaký lidi prostě třeba v Tabu. Ale ta televize komerční odpovídala tomu, co ty diváci do značné míry chtěli vidět.
5: Pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Vítám vás u pořadu Volejte řediteli.
0: Jednou z nejvýraznějších tváří Novy byl po celá 90. léta její ředitel Vladimír Železný, aby také ne, když se pravidelně každý týden objevoval na televizních obrazovkách v pořadu, který nejen v Čechách, ale ani v Evropě neměl obdobu. Za to měl velkou vypovídací hodnotu, jak vysvětluje Filip Rožánek.
2: Vladimír Železný a jeho sobotní televizní kazatel na Volejte řediteli je kapitolou, o které by se dalo vyprávět dlouhé hodiny, protože ten pořad zcela zásadně formoval názory diváků na televizní scénu, vychoval, řekl bych, i řadu budoucích televizních odborníků. Byla to taková škola médií v reálném čase a také škola vlivových nástrojů a lobbingu ve vlastní prospěch a také se stal předmětem řady parodií. Nicméně Volejte řediteli jako formát, pokud vím, nikde obdobu neměl. Bylo to skutečně průkopnické v tom, že ředitel televize vyvolává dojem, že je v tom nejbližším přímém kontaktu s diváky. Ono to tak nebylo, ty dotazy, které tam zaznívaly, byly napsané z redakce, shromážděné redakcí toho pořadu, ty telefonáty, které tam byly jakoby slyšet v pozadí, tak byly podle pozdějších vzpomínek spolupracovníků doktora Železného jenom simulované a zkrátka to podporovalo ten, dnes bychom řekli, reality show dojem, že divák je vtažený do rozhodování o té televizi. Ale jistou dobu to fungovalo, ten pořad měl ve svém poledním vysílacím čase v sobotu vysokou sledovanost, dokonce takovou, že když nastal rozkol mezi Vladimírem Železným a americkými investory v roce 1999, tak ti chtěli odvysílat vlastní verzi Volejte řediteli s nově jmenovaným generálním ředitelem, kterého vybrali oni, Janem Vávrou. Ten se ovšem na obrazovce objevil na pouhých pár sekund. Vladimír Železný jako zástupce držitele licence nechal ten signál odstřihnout a nahradit ho na pracovišti Českých radiokomunikací statickým titulkem, že vysílání bude obnoveno po krátké přestávce, využijte ji zatím k občerstvení. Tam nebylo nic jiného než tenhle titulek a taková výtahová hudba. Přesto se na celý ten titulek, celou dobu, co tam byl, dívalo několik set tisíc lidí. Takže to jenom dokazuje sílu toho pořadu a fenomén doktora Železného.
0: 25. ledna 1999 byl Vladimír Železný hostem rozhlasového pořadu 2 na 1. Následující záludnou otázku mu položil Vladimír Kroc.
6: Často vám bývá jako televizi vyčítáno, že kazíte vkus veřejnosti. Jakým způsobem na to reagujete? A myslíte si, že nějakým způsobem ovlivňujete vkus veřejnosti nebo jenom uspokojujete poptávku?
7: My ovlivňujeme vkus nesporně, ale nekazíme ho. On je neskazitelný, on je takový, jaký je a je nasazen, je nastaven v každé zemi přibližně na stejnou úroveň. Protože Čech je normální Evropan a chce se bavit a chce dostávat informace adekvátní své úrovni. A ta úroveň není ani horší, ani lepší. lepší. Sen o tom, že česká populace je cosi výjimečného, cosi, co čte Kafku a poslouchá Gustava Mahlera, tento sen nebyl pravdivý, tento sen českého intelektuála, a vy ho k tomu ani nedonutíte. On vám totiž unikne. On vám dneska proteče mezi prsty. Myslím si, že Nova je výjimečná v jednom, že neustále nabízí českému divákovi nové a nové. Buď přijme, nebo nepřijme. Je obtížné vyvinout nový formát v televizi a my jich nabízíme 40, 50 do roka. Některé se ujmou, některé se neujmou. Tím můžeme zhodnotit tu nabídku. Buď to divák se na to bude dívat, nebo nebude. To už je mimo naší vůli. Ale ta nabídka musí přijít. V tom je ta kreativita, aktivita. My nejsme vlečeni divákem do nekonečna. To bychom byli stejní po dobu 5 let a vy víte, že ta televize není stejná.
0: A jak Novu jako konkurenci viděla česká televize? Na takovou otázku často diplomaticky odpovídal i její ředitel Ivo Maté. Třeba v pořadu 2 na 1 z 27.10.1997.
8: Tak samozřejmě, že Nova vysílá celou řadu pořadů filmů, které jsou hodně sledovány obrovským počtem lidí, a je to taky poměrně logické, ten odhad jít na co nejširší divácký vkus je trochu jednodušší a taky se to daří, a my jistě se máme také starat o tu nejširší diváckou obec, ale nejenom o ní, čili my asi nebudeme mít v budoucnosti takový počet jednoznačně diváčtějších pořadů než Nova.
0: Hovoříme o televizní zábavě v 90. letech a teď si povíme, jak konkurenci dvou největších televizí vnímali sami šéf-dramaturgové televizní zábavy.
9: No, my jsme to vnímali jako, že je to velký nápor, že tam prostě přicházejí s velkou oporou finanční, takže oni na to měli, na ty nové věci, ale mydlili to jedno za druhým. Já myslím, že nějaké věci měli samozřejmě. Oni vyplnili tu mezeru v tom publiku, která to chtěla, takové zábavné pořady různé a tyhle ty takový ty lidi, jak mluví z té bedny a nejsou vidět, a Šmucler, jak to dělal tenkrát, si myslím. Takže oni se samozřejmě chytili okamžitě, protože to taky měli svoje informace, taky měli svoje profesionály tam, a myslím si, že jako ta koexistence byla ze začátku, že jsme to měli taky rozdělený. No.
3: Já jsem tohle to řešil, když jsem byl ještě v rozhlase. Okolo nás byla spousta komerčních stanic a já jsem byl velký zastánce takzvaného duálního systému. Já si myslím, že prostě jako ty komerční stanice mají určitý úkol prostě jako zaujmout něčím. Veřejnoprávní televize by měla třeba dělat i věci jako Pražský jaro a podobně. To. Takže já v tom konkurenci neviděl. Já jsem to viděl to, že bychom se mohli doplňovat. To, že se překrýváme, jsem vnímal jako dobrou inspiraci, protože když se český televizi něco povedlo, tak jsem hledal způsob, jak udělat něco, co se zase povede mně. Je to takový, když nemáte ten pohled do zrcadla, tak si spichnete. Takhle nám občas česká televize srazila chebínek a říkali, jako co se jim to povedlo, musíme zase něco vymyslet novýho třeba. Faktem je, že my jsme tam měli umělce, který nám mohla česká televize závidět.
0: No, vy jste je vlastně i dost české televizi přetahovali.
3: Oni k nám přecházeli sami. Víte, jako Karel Šíp několikrát žádal, pane Ivo Maté, omlouvám se, že to jako prozradím, několikrát žádal ředitele televize, že by chtěl dělat talk show. Tak on ho poslal do háje a dělá to, co dělá. A dělal, já nevím, čtvrtletník a u mě dělal v podstatě několik zábavných programů. Moderoval dokonce i rozjezdy pro hvězdy, že jo, horoskop pečiny.
0: Troufám si odhadnout, že jestli máme nějakou tvář 90. éry zábavných estrádních pořadů s Novou neodmyslitelně spojenou, tak to byl spíš Petr Novotný. Jeho pořad Novoty patřil k těm nejsledovanějším. Témata, která v nich probíral, ať už sám či se svými hosty, byla skutečně pestrá. A nakonec se v nich dá najít i určitý vzdělávací potenciál.
10: Samozřejmě to není úplně nejvkusnější začátek tohoto decentního pořadu, ale pamatujete si, jak jsem minule vyprávěl o tom, jak mají chlapi ten zvyk opustit toaletu a nechat zvednutý prkínko? Pamatujete si, poprosil jsem manžele, aby to už nedělali, aby se soustředili na tuhle maličkost, a vyzval jsem zlaté české ručičky, aby něco vymysleli. Dostal jsem zajímavý návrhy. Třeba jedna paní navrhovala, aby se na to prkínko napsalo Sklop to! Ale jako to opravdu, ale kam to napsat? My to doma zkoušeli, ale Když to napíšete sem takhle nahoru, tak ono to pak není vidět, víte, když v tu chvíli, kdy potřebujete. Když to napíšete dolů, ta vlhkost ten fix zničí, no. Ale pozor, divák jménem Petr Kosík poslal fantastický vynález, který nazval nožní zvedač prkénka. To je nádhera. Chlapi, pochopili jste systém? No, prostě přijdu, tak já to nebudu ani předvádět, nebo...
3: Petr Novotný byl tak silná osobnost, že dokázal utáhnout i věci, které třeba nebyly úplně nejsilnější, ale on to tahnul s velkou silou. Takže jeho legendární Silvestry měly ve špičce až 4 miliony diváků. A musím, že v tomhle hledu prostě dneska to televize nedělá, je to drahý. Ale Zdeňk Železný chtěl dělat věci, které nejsou jenom kvůli penězům, Silvestr jednou do roka, ale chtěl, aby se ta televize měla i určitou prestiž. Mě třeba povolili 100 let Voskovce, veřejnoprávní projekt, prostě, který neměl tak velkou sledovanost, stejně tak, jako jsem udělal 80 litra, to říkal Železný, no tak si udělejte něco pro svou radost. Věděl, že to nebude žádná bomba, ale udělal nám to jméno. Televize Česká si těle výročí vůbec nevšimla. My jsme to udělali.
0: To jsou slova Ivana Resslera. A jak hodnotí působení Novy na televizní trh mediální analytik Milan Kruml?
4: Samozřejmě ta Nova je zajímavá hlavně tím, jak jako od začátku byla rozdělující pro část společnosti. A já si myslím, že to je hezký příklad toho, co se v těch devadesátkách dělo nejenom v médiích. Jsme jasně jako do nich vstoupili s takovou představou výjimečnosti. Jo? Že teda jako my jsme inteligentnější, schopnější, chytřejší než ty ostatní. Nejenom než ty sousedi, ale jako i tak než ta západní Evropa třeba. Jo. Třeba jsme sečtělejší, jo, že tady se stojí fronty na knížky, tak ano, stály se, protože těch knížek bylo málo. Ale to je jedno. V každém případě ta Nova ukázala jednu věc, že ty diváci jsou úplně stejný jako jinde. Je vlastně reagují stejně na stejné věci. Prostě tady se nekupovaly americké seriály nebo minimum, no tak najednou jako ten divák je dostal ty Nové, ale i ty, které se tady nikdy nevysílaly. No a podobně to bylo třeba v Německu nebo ve Spolkové republice. Na tom bylo hezký nebo zajímavý, že viděno jako zpětně ten Železný, ať byl jakýkoliv, tak jako se dokázal ze spousty věcí poučit. A ta Nova přinesla věci, které ten trh změnily celý, nejenom tedy vysílání televize. Jako vůbec měli vliv i na ty ostatní média a samozřejmě změnili třeba i přístup České televize, mluvím o Primě.
0: Typnete si, jaký byl vůbec nejsledovanější televizní pořad 90. My z desetiletí. 12. října 1997 ji na Nově sledovalo přes 80% diváků u televizí. 4 727 000 lidí. Připomeňme ještě jeden oblíbený okruh zábavných pořadů. Z kraje 90. vpluly na televizní obrazovky soutěže, při kterých se daly získat skutečně úctyhodné finanční částky, jenže občas neúplně poctivě.
2: 90. léta byla plná soutěží, loterií a výherních pořadů. Dokonce ten nejznámější fenomén 90. let, soutěž Tutovka, začínal také na České televizi a posléze se teprve přesunul na televizi Nova. A na televizi Nova pak běžely dva výherní formáty souběžně, protože kromě toho, že Nova vysílala Tutovku, tak vysílala také Bingo. A Bingo byl pořad, který byl enormně populární, protože nabízel velké výhry a ty losy byly snadno dostupné a podobně. Ale taky se ukázalo, že v týmu Binga jsou podvodníci, kteří ovlivňovali výsledky té hry ve svůj prospěch a vznikla z toho taková docela známá kriminální kauza. A ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že v té soutěži jsou problémy a že IT odborníci ovlivňují výsledek té hry, tak renomé té soutěže enormně upadlo. Posléze se přeměnilo Bingo na Nové Bingo Saska, protože ho zaštítila loterijní společnost a měla dodat kredit té nové soutěži, ale ukázalo se, že to renomé a důvěra diváků je už bohužel příliš nízko, a takže i to Bingo předělané pak po nějaké době skončilo.
0: Tato znělka patří videostopu na České televizi, který byl také jeden z těch pořadů, co přetrvali z minulé éry a pokračovali po celé devadesátky v nepříliš pozměněné podobě.
11: Pěkný dobrý večer přeju všem příznivcům videostopu, kteří se vlastně dnes večer de facto stávají pamětníky.
0: Celkem se odvysílalo 186 dílů. Jeho moderátor Jan Rosák patřil v devadesátkách k nejpopulárnějším tvářím televizní obrazovky. Mimochodem moderoval i ono podvodem poznamenané Bingo. A také nebyl tváří jen jedné televize. Na tuto éru vzpomínal v pořadu host Lucie Výborné 11. března 2011.
12: Pamatuju se, že když jsem ještě dělal videostop v Československé televizi a zároveň už jsem dostal nabídku od doktora Železného dělat na Nově, tehdy vznikající Nově
13: Bingo,
12: obří zábavný program, tak jsem pochopitelně jaksi zašel za kompetentními pracovníky a řekl jsem, jestli to nebude vadit. Myslím si, že...
13: Vy jste byl vlastně první, kdo takovýhle přeskok udělal z moderátorů.
12: Po mně následovali teprve Marek Eben a Martin Dejtar, a pak byla celá řada. Ale já jsem neočekával, že by jaksi byla reakce nějaká odmítavá a už vůbec ne hysterická.
13: A byla.
12: Tam dokonce jeden náměstek, nebudu ho jmenovat, takový silnější, vyslovil názor, že Rosák se dopustil zrady. Mně to přišlo, jako kdyby to bylo ve válce, jako kdyby opustil tábor jedné bojující strany a přeskočil barikádu na tu druhou stranu, takže velezrada a že tudíž by jaksi měl s videostopem skončit. Ale tehdejší ředitel Ivo Maté naštěstí jaksi na tenhle ten hlas vůbec nedal a tudíž jsem jaksi pokračoval na obou stanicích. Potom jsem dokonce opravdu dělal i na té třetí, tedy na Primě.
0: Jana Rosáka zkrátka nešlo přehlédnout, ať jste přepnuli kamkoliv. Jeho vzpomínání v pořadu host Lucie Výborné mělo ještě jednu vypointovanou tečku, tak vás o ní nepřipravím.
12: Stáli jsme tam takhle v takovém hloučku, Luděk Sobota, Karel Šíp, já a pan prezident Havel a pan prezident při fotografování se na mě otočil a říkal, pane Rosáku, vy jste taková zvláštní televizní hvězda, vy jste na všech televizích tady současných. A já jsem říkal, pane prezidente, když dovolíte, jako vy, jako vy. Tak to jsme se oba zasmáli.

0: Zatímco Nova hrála prim, co se týká televizních estrád, pokud jde o původní hranou tvorbu, jako byly seriály, za Českou televizí zaostávala.
1: Nova neměla svoji strategii, že bude natáčet seriály. Nova si vyzkoušela sitcom, nepotřebovala to. Ten model byl velmi jako chytrý v tom, že jí vlastně stačilo natáčet tu zábavu a tu publicistiku. To jí přinášelo ty diváky a tam vlastně byla ta reklama. Seriál byla drahá záležitost, náročná i z hlediska tvůrců. Ta televize na to neměla kapacity, musela by si pronajmout Barandovský studia a tak dále. Když to Česká na to měla vlastně jako model, ta vyráběla seriály pořád. Ta seriál tvorba začala hrát roli až kolem roku 2003-2004, kdy najednou se vynořila Prima a udělala seriál, který začal porážet Novu, že jo. A byla rodinná pouta nebo velmi křehké vztahy a najednou ta televize, ta Nova zjistila, že jí ujíždí vlak.
0: Oproti nováckým Novákům a Hospodě najdeme na seznamu České televize dlouhou řadu úspěšných devadesátkových seriálů, které se stále dokola reprízují, jako Náhrdelník, Přítelkyně z domu smutku, Bylo nás pět, Život na zámku či Zdivočelá země režiséra Hynka Bočana a autora předlohy a scénáře Jiřího Stránského. Takto Hynek Bočan vzpomínal na vznik seriálu Zdivočelá země v pořadu Host radiožurnálu, který moderoval Václav Žmolík v polovině července 2012.
2: My jsme se s Jirkou Stránským pokoušeli tenhle ten projekt prosadit už daleko dřív, ale to samozřejmě schořelo jednak na tom, že Jirka nebyl na tom zrovna moc dobře vůči režimu a já taky ne.
3: Ano.
2: Takže to spadlo pod stůl a pak jsme znova, když ta možnost byla, s tím přišli a to bylo v době, kdy generální ředitel byl Ivo Maté, takže my jsme vlastně oslovili přímo jeho, dali jsme mu tu knížku, jestli by si ji nepřečetl a de facto to byl ten Ivo, který rozhodl, že teda ano, že můžeme začít psát scénáře.
3: Kolik mělo být na začátku dílů vlastně?
2: My jsme původně předpokládali, že to bude 5 nebo 6 dílů a teď jsme začali s tím Jirkou psát.
3: Ano.
2: A když jsme byli, já nevím, v první třetině, tak už bylo jasné, že se to nezdaří, že se nám to tam nevejde. Tak jsme začali vyjednávat právě s generálním ředitelem, s panem Matem. A on teda v té době prokázal velmi značnou velkorysost a takovou, jako bych řekl, nechci říct schovývavost, ale náklonost k té látce a tím vlastně umožnil ten rozdíl, že to první vysílání pak mělo 12 dílů.
0: Zajímavou kapitolou byl vznik scénáře Zdivočelé země. Uhodnete, jak ho Jiří Stránský s Hynkem Bočanem psali? Nejspíš jste nad tím doteď nepřemýšleli, ale troufám si odhadnout, že po poslechu další části tohoto rozhovoru možná začnete.
2: My máme tu spolupráci tak jako zvláštní, že se přiznám k jedné věci, my jsme to ještě nikdy neodtajnili, protože se oba bojíme, že když řekneme, jak to je, že nás vykopou. Protože
4: aha,
2: je to...
4: Takže jako, nemám tlačit.
2: Já myslím, že tlačit klidně můžete, ale pochybu, že se, jestli třeba Jirka, kdyby se k tomu mohl vyjádřit.
4: No nevím. Mohl, protože ho máme právě teď
2: no,
4: na telefonu.
2: To je skvělý.
4: Pan Jiří Stránský, dobré dopoledne, Jiří.
5: Zdravím vás oba dva kamarádi.
4: Jak to okomentujete, co teď zaznělo? Jak vypadá ta spolupráce tandemu Stránský-Bočan?
2: Jirko, neříkej.
5: Neboj se, Hinku, to si ani nemusí říkat, neříkej. On by nám to nejenom, on by nám to hlavně nikdo nevěřil. To je to, to naše know-how je v tomhle tom.
4: Aha.
5: Ani bychom si s ním ale nemohli vydělávat, protože bychom to ani nemohli učit. No. Tak.
4: Ani učit by se to nedalo. Aha.
5: Ne, protože ani ty studenty by nás měli za blby. Tak.
0: Tak to vidíte. Až příště budeme sledovat Zdivočelou zemi, máme rozhodně nad čím přemýšlet. Seriál, který měl původně 12 dílů, jich má dnes 45. Poslední série měla premiéru až v roce 2012. My se ale ještě vrátíme do konce doby, která nás zajímá především. Devadesátky symbolicky uzavírá televizní krize, která postihla na konci desetiletí Českou televizi i Novu, i když každou z jiného důvodu. Zatímco v případě Novy šlo o licenční spor s investorem, který vyvrcholil v roce 1999, Krizi České televize vyvolalo na přelomu roku 2000 a 2001 kontroverzní jmenování Jiřího Hodače generálním ředitelem, který následně dosadil do vedení zpravodajství Janu Bobošíkovou. To vedlo ke vzpouře zaměstnanců a protestům veřejnosti. Obě televize toto krizové období nakonec přestály a vstoupily do nového tisíciletí a s ním i do nové éry televizní zábavy.
6: Televize Nova uvádí americký seriál X-Files. Akta X.
1: Ono se stalo v těch 90. letech, té druhé půlce obecně v televizi, něco velmi důležitého. To množství pořadů, který vlastně jako se vzdalovali realitě, ve které diváci žili, bylo už příliš velký. Jo? Ty seriály byly čím dál tím sice fantastičtější, ale o tom, v čem žijete, vám neříkali nic. Byly to x tý varianty prostě nějakých jako příběhů bohatých rodin, anebo to pak takové věci jako Xena, Herkules, Akta X a podobné věci. Jo? Nic proti ním, ale jako popravdě řečeno, ta realita v nich moc nerezonovala. A to vedlo k poklesu zájmu o hranou tvorbu celosvětově a přišlo na řadu něco, čemu říkáme dneska reality TV. To znamená, najednou se ukázalo, že obyčejný člověk může být nejenom jako hrdina televizní obrazovky, ale že se na něj budou dívat miliony lidí. Jo? A přišel Big Brother a přišly všechny ty věci, které vlastně do dneška se třeba ještě vysílají. A to byl docela velký zlom, protože vedle toho ten bavič, který přijde a teď si musí napsat ty vtipy a střídá kostýmy, tak jako bylo samozřejmě nuda, že jo. Tady jste viděli někoho, kdo mohl být jejich soused v situaci, která prostě byla samozřejmě jako vyprovokovaná nebo zmanipulovaná, ale ve kterým normálně lidi nevídáte, jo. U nás k tomu zlomu došlo až tak, já si myslím, že kolem toho roku 2004, kdy se stalo to, že nově přestaly fungovat ty zábavné pořady, přišel Big Brother a Vyvolení, tam se ta televize změnila. Tam si myslím, že jako byl s tou starou televizí byl konec.
0: A jak vidí konec starých devadesátkových časů Ivan Ressler jako šéf dramaturg zábavy na Nově?
7: Řekl bych, jako, že můj odchod z Novy byl takovým přelomem, protože ta zábava zmizela. Neříkám, že ta zábava zanikla tím, že jsem odešel. Já jsem odešel, protože jsem věděl, že ta zábava zanikne, i kdybych tam zůstal a nechtěl jsem dělat nic jiného. Takže já si myslím, že ten vývoj té společnosti najednou začal směřovat prostě k nějakým dlouhodobým seriálům, jo, nějakým příběhem, který se vyne prostě.
0: Proč si myslíte, že se lidem tak změnil vkus v té zábavě?
7: No tak lidem se nezměnil vkus, prostě ono dělat tu zábavu tak, jak jsme dělali my, je velmi těžký. Musíte mít na to ty lidi, musíte na to mít ty dramaturgy. Bohužel dramaturgové z Novy, který jsem tam měl, tak už dneska nejsou, protože postupně zemřeli, že? Jak Honza Čech, tak Radan Dolejš, tak Pepa Prouza, to byly špičky ve svém oboru. Dneska takový lidi velmi těžko seženete.
0: A jak se za devadesátkami dnes ohlíží Aleš Ulm jako šéf dramaturg zábavy v České televizi?
8: Teďka na ní vzpomínám docela v dobrém, protože to byl rozkvět. Samozřejmě to bylo docela dost volný, že přicházely mnohdy takové elementy, že si člověk musel dávat pozor, jako jestli to je skutečně pravda, co mu nabízejí nebo ne. Ale jinak to byl rozvoj těch pořadů nových, všechno to bylo nové, že jo, teď jsme jezdili ven to schánět, tady jsme udělali nějaké dobré, nějaké horší pořady, ale v podstatě myslím, že ta zábava jela docela. Dnes za mnou chodí babičky a říkají, pane Ulm, vy jste dělal tu Adešku, proč neděláte teďka, co já říkám, já, no už to víte, to má svůj čas všechno, no.
0: Končí naše povídání o televizní zábavě 90. let, o které hovořili mediální analytici a historici televizního vysílání Milan Kruml a Filip Rožánek a také přímí tvůrci zábavné televizní tvorby šéf dramaturgové Aleš Ulm z České televize a Ivan Ressler z Novy. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Lenka Čurdová a loučí se také autorka Naďa Rebeláková.
9: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. to, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90 pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl premiér Andrej Babiš. V Řecku kvůli požárům v turistickém letovisku evakuovali stovky lidí. Barbora Sémanová si doplavala pro třetí titul mistryně Evropy na kraulařské dvoustovce. Zítra bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření vyčlenit 4 miliardy korun do dal premiér. Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené.
11: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
10: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí. Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Bitkou mezi fanoušky obou klubů skončilo dnešní hokejové utkání Dukly Jihlava s Kometou Brno. Kvůli potyčce na místě zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. Pátého pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Upřesňuje policejní mluvčí Michála Lébrová.
12: Před koncem hokejového utkání došlo k odpálení pyrotechnického výrobku. Podezřelého muže z uvedeného jednání jsme omezili na osobní svobodě. Dechová zkouška u muže vykázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu. Následně jsme ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
10: Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla kraulařskou dvoustovku na evropském šampionátu. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu mistrovství Evropy minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední 50, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stenberchenovou.
13: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první 50. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
10: V pátek bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50 a desetibojař Vilém Strásky je na atletické mistrovství Evropy před závěrečnou 15-stovkou 11. Pozici těsně za nejlepší desítkou držel díky osobnímu rekordu vhodu oštěpem 58 metrů a 25 cm. Poslední disciplína čeká více bojaře na šampionátu v Birminghamu za několik minut.
14: Nebezpečí na D4 u Kytína a nehoda na dálnici nebo nehody na dálnici D1. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Kytín se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte mezi kilometry 20 až 21. Na D1 z Přerova do Ostravy se objíždí následky dvou nehod. Plynule za sjezdem na Lipník nad Bečvou srazilo osobní auto Zvěř. 305. kilometr stojí vpravo na krajnici za Šipkou. Na D1 z Přerova do Ostravy na exitu 330 se srazilo osobní auto s obytným vozidlem. Nehoda je na nájezdu z Nového Jičína a oběd jde. Na D1 další nehoda z Brna do Vyškova u sjezdu na Rousínov. Kilometr 215,5 blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je dobře označené. A D10 z Turnova do Prahy v Mladé Boleslavi zřejmě stále neprůjezdná. Na kilometru 44,5 se odpoledne srazila 3 osobní auta. Jezdí se přes město a po Jičínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Marka Míková patrí k ľuďom, ktorých nemožno predstaviť jedinou profesiou. Na Damu vyštudovala réžiu bábkového divadla. Je spevačka a hudobníčka, členka punkovej kapely Zuby nechty. Je spisovateľka, píše knihy pre deti. Za knihu Kabát a kabelka získala v roku 2022 cenu Magnesia Litera. Predtým bola na cenu 4-krát nominovaná. 20 rokov vedie spolok Loutky v nemocnici. Jeho herci a hudobníci prinášajú predstavenia priamo k lôžkám chorých detí a dnes už aj seniorov. No a keď mala 17 rokov, zahrala si princeznú v jednej z najznámejších českých filmových rozprávok. Vitajte pri počúvaní hovorov s Markou Míkovou. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
9: Hovory.
15: Marko, vítajte v hovoroch.
16: Dobrý den.
15: Keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si čítala mnoho starších rozhovorov, ktoré ste dali. Každý začínal otázkou na rúženku v rozprávke, jak se budí princezny. A ja som si hovorila, no tak týmto klišé určite, ale skutočne určite nebudem začínať náš rozhovor. A vidíte, začínam, pretože ano. Úplne rozumiem svojim kolegom, my si nemôžeme pomôcť. My tú rozprávku milujeme. A spolu s Popelkou u mňa osobne obsadila prvé miesto v top filmových rozprávkach. Ja som totiž potom ešte veľmi dlho čakala, že sa v nejakom filme objaví moja obľúbená Marie Horáková, ktorá hrala Rúženku. A Marie Horáková zmizla. Ako to, že tá vaša pekne našlapnutá filmová kariéra nepokračovala?
16: Pro mňa záhada. Dodnes vlastně nevím přesně úplně tu odpověď na to. Dostala jsem ještě pár drobných rolí. Hrála jsem ve filmu Krakonoš a lyžníci a potom ve filmu Hadí jed. No a pak nějak to prostě skončilo. Já jsem se pokoušela dostat na Damu, nedařilo se mi to, dělala jsem zkoušky 3x na herectví, ani jednou mě nevzali, je otázka proč. Jestli tatínek byl tenkrát vyloučen ze strany, jestli to byl ten důvod, jak to bylo. To jsou takové věci, co se člověk vlastně asi do smrti přesně nedozví. A pak naštěstí pan doktor Vyskočil, ke kterému jsem chodila na tvůrčí psaní, mi řekl, Mařenko, zkuste to na loutkárnu, tam vás vemou.
15: Mali jste vůbec vzťah jako mladá žena k loutkám, po slovensky jsou to bábky, alebo jste si ho museli vytvořit, keď vás skutečně přijali na Damu, na tuto katedru?
16: Tak to jsem rozhodně neměla, to musím říct, že ne, to byl spíš zpěv a herectví nebo recitace v tom dětství, ale už tehdy vlastně ta loutkářská fakulta, teď je to vlastně alterna, tak byla svým způsobem alternativní, protože jsme hráli s předměty, nebyly to klasické loutky, ale protože tehdy tam studovali i bratři Formanové, tak to bylo prostředí, kde se hodně improvizovalo a hodně se tam dělaly takové jako originální věci. Originálně se přistupovalo k divadlu, k loutkovému divadlu.
15: Takže jste tam tu vášeň našli.
16: Ano, je to tak. No.
15: Vy jste působili v divadle Minor, v Lampioně, v divadle Bajka i vo vlastnom súbore Dam Dam. Vy si te představenia alebo ty hry sama vymyslíte, napíšete, zrežirujete, někdy v tom aj hráte. To je taká kumulatívna rola vo vás. Máte niekoho, kto vám povie, keď vidí, že v tom niečo nefunguje, alebo že by mohlo byť ináč?
16: Hodně jsem se změnila za ta léta. Vlastně já jsem dříve byla hodně taková, já vím, jak to je a basta fidly a bude to takhle. Ale ten čas mě naučil, že vlastně spolupráce s kolegy je strašně důležitá. Čím jsem jako toho prožila víc, tak tím víc vlastně vím, že se lehce soudí, lehce se kritizuje, ale mnohem hůř se vytvoří něco, co je krásné, co opravdu stojí za to. Když se něco povede, tak je to schoda velkých náhod. Prostě ta spolupráce s herci, spolupráce s výtvarníkem, s hudebníkem, že to všechno, když zaklapne dohromady, že je to vzácné. Takže méně kritizuji a víc si vážím dobrých věcí.
15: Vy spolupracujete s mnohými výtvarníkmi, necháváte jim úplně volnou ruku, keď jim poviete, že toto bude kufrík s nějakou rozprávkou konkrétnou, tak nepopíšete, jak to má vyzerať.
16: Je to různé. S někým si hodně rozumím, už ho znám déle, takže vlastně mu řeknu úplně přesně, co se s tím bude dít a co potřebujeme. A u někoho jsem ráda, že má tu volnost a přinese prostě nějaký překvapení, jako něco, co bych ani já si nevymyslela. Ale pravdou je, že to, co teď nejvíc potřebuju, a teď myslím na loutky v nemocnici, ne na divadlo Dam Dam, tak tam vlastně člověk potřebuje věc malou, která se dá rozložit na pokojíčku a rychle složit a nesmí být velká ani těžká, protože s tím cestujeme. Tak tato omezení rozhodně každému výtvarníkovi opakuju a opakuju.
15: Vy jste priniesla pred 20 rokmi bábky do nemocnic. Jste principálka spolku spomínaného loutky v nemocnici. Aký je pre vás rozdíl hrať pre děti, které jsou choré, trpia, mají nějaké bolesti, jsou v nemocnici a pre zdravé publikum? Cítíte tam nějaký rozdíl?
16: Tak děti jsou děti, ať jsou nemocné nebo zdravé. Vždycky je tam ta touha si začít hrát nebo prostě nechat se pobavit nebo naskočí na tuhle tu vlnu té fantazie mnohem snadněji než dospělý člověk. V tom je to stejné, ale tady v nemocnici tam jsou omezení jako časová třeba nebo prostorová. Někdy ta věc je potřeba zahrát během 5 minut, protože v zápětí dítě odjede na vyšetření. Někdy zase tam není ani stoleček, že jo, a na postel nemůže se poležit ta věc, takže se drží v ruce. Já třeba hraju na pianko jenom jednou rukou, protože opravdu není kam to položit. Ale jinak mám pocit, že když se povede a to dítě zapomene na to, že zrovna je připojené hadičkou prostě ke kapačce, nebo že prostě má nějakou opravdu vážnou bolest a vážnou nemoc, ale nechá se unést a začne se chechtat, anebo jako jede v tom příběhu a vymýšlí si a vezme plyšáka a začne taky hrát, a tak to jsou prostě zázračné chvíle.
15: Já jsem včera s vašimi kolegami byla vo Vinohradské nemocnici spolu s Krištofom Míkom, vaším synom, a Antonínom Brucknerom, potomkom bábkohercov. A zažila jsem si aspoň na chvíľu vašu prácu. Boli jsme například na popáleninovom oddělení. Kompletně jsme byli sterilně oblečení, s rúškami na tváři. Bolo to pre mňa naozaj jako silné zúčastniť sa toho. A pozorovať jako deti, ktoré mali celé telo v obvezoch a hlavu mali obviazanú, aspoň očami reagovali na pesničky a na maňáskou. Vy toto zažívate takmer denne.
16: Ano, je to tak. Samozřejmě, že každé oddělení má svoje specifika. neurologie víme, že nemůžeme být moc divocí, přesně víme, co tam může epilepsie a tak dále nastat. Psychiatrie, to je taky jasná věc, jako tam se nedá hrát zase pro ty větší děti něco maličkého, nějakou pohádku, která by je vůbec nezajímala. Člověk hledá témata a zároveň si dává pozor, aby neublížil, aby se nedotkl věcí, jako je prostě jídlo nebo hubnutí a tak dál, nebo dalších jiných věcí. Takže každé to oddělení je jiné, ale jak říkám, za těch 20 let jsme zjistili, že to funguje, že to pomáhá jak dětem, tak i rodičům. Že prostě najednou máma se směje, dítě se směje, tak co je víc v tom okamžiku, kdy teda prožívají těžkou chvíli. No.
15: Jste v kontaktě aj s rodičmi při těch představeních?
16: Někdy se to stane, někdy si chce rodič povídat a chce si povídat o úplně o obyčejných věcech. To já nevím, to může být cokoliv, ať už je to ta loutka, nebo někdy mluvíme o zvířatech, co mají doma a teď se zabřede rozhovor a vlastně děcko už tam jenom tak odpočívá, je unavené a my si tam povídáme s rodiči. A to mi přijde taky krásný a vzácný, protože tam se

0: Marka Míková, zakladateľka spolku Loutky v nemocnici, režisérka a spisovateľka detských kníh.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Váš syn Krištof mi povedal, že ide o chvíľu tu a teraz. Ako vy vnímate to tu a teraz? Čo by ste chceli, aby sa v tej chvíli práve udialo?
2: No, je to určitě vytržení z té reality, protože ta je stisňující. A třeba děti, je pravda, že nevnímají, nevědí, co ta nemoc znamená, co to může být. Takhle oni neuvažují, ale rodič to ví. Takže tam je, ten strach tam prostě je nějakým způsobem. Je tam stres, strach, taková úzkost a tak dál. A nuda taky je tam. A to teď a tady je jako vpád vlastně něčeho, co na chvíli rozsvítí ty světýlka, na chvilku. A ono to pak trvá a někdy vím mnoho případů takových, že právě tahle ta vteřinová nebo chvilková záležitost třeba rozmluvila to děcko, které předtím nemluvilo a nekomunikovalo. Ale začalo si povídat s tou Loutkou, vzalo plešáka, normálně povídalo prostě co a jak se děje a to zůstalo. Já jsem se pak bavila s maminkou, ona říkala, od té chvíle jsme si začali zase povídat. Prostě něco se zlomilo. Tak to jsou prostě ty věci, no.
0: Ja som si včera hovorila, že to určite nie je práca pre introverta, pretože v každej izbe museli Krištof s Antonínom znovu nadviazať kontakt s deťmi, s rodičmi, citlivo reagovať na to, čo sa tam deje, koľko majú rokov. Ja si viem predstaviť, že nie každé dieťa od určitého veku je nadšené bábkovým divadielkom alebo detskými pesničkami. Tak Marka, ako ich zaujmete?
2: Je to určitě ta hudba. My začínáme většinou hudbou a ta hudba je jako zvláštní věc. Máme tady na zemi jako takový dáreček, protože jakmile se začne hrát a zpívat na nástroj, tak něco se tak jako uděje. Ta atmosféra vždycky všude, ať už je to v hospodě nebo u táboráku nebo v nemocnici, tak se tak jako... Člověk se tak jako otevře, občas začne zpívat s námi, nebo začne pobrukovat, nebo nás jenom poslouchá a tam se otevře ten prostor prostě ke komunikaci. A teprve pak se zjistí, jestli to dítě by rádo spíš jako pohádku nějakou bláznivou, jak říkáte s těma maňáskama nebo zloutečkama, nebo by si chtělo jenom povídat, nebo by chtělo jenom vidět sen, nebo máme třeba teď krásnou mini mikroinscenaci s babičkou, která je vlastně loutečka babičky, která tak nějak vyleze a tak vzpomíná na všecko, co bylo a co ona bude teď dělat a pak zpívá u kolébavku a hotovo, jo. Takže to jsou takovéhle věci, které můžou právě potěšit i větší děti. A mám prostě tu zkušenost, že i ten velký člověk, teenager, tam vlastně leží a je na mobilu anebo kouká na tu televizi, nebo čte teda, někteří taky čtou. Ale když přijde něco nového a on vidí, že to není nátlak, že tady jako není, že teď se na nás musíš dívat a basta, tebe to nebaví, ale musíš, tak vždycky to jenom nabídka, jestli chceš, tak ho to zajímá. Chce vidět, co teda přineseme, co to tam je.
0: Neprovokuju vás, no. Co to tady ty Loutky.
2: Když to nechce, tak my jdeme, že jo. Jakmile ten člověk signalizuje a nechci, tak prostě papa a hodně zdraví a odcházíme. Ale jak říkám, řada těch i velkých dětí je to zajímá. Nebo pak říkají, já bych tohle taky chtěla dělat, až budu velká a to je dobrý a děkujem a takhle, no.
0: Musíte být velký improvizátory?
2: Myslím, že všichni jsme velký improvizátoři, no. A taky, že člověk si to pak odnáší domů. Jestli to bylo povedený, jestli nepřešlápl někde, jestli se to podařilo, ale většinou se to podaří. Většinou jako jde s dobrým pocitem, že ten den stál za to, že udělal něco dobrýho, že to jako pomohlo.
0: Asi to nie je práca pre každého babkoherca a hudobníka, pretože chce to nejakú formu odolnosti voči tomu detskému utrpeniu, ktoré vydáte. Vy ste mi teraz predtým, ako sme vošli do štúdia, povedali, že ste boli na onkologickom oddelení v Motole, že ktoré je nečakanie na to, že je leto plné detí. Takže to nie je jednoduché ani pre vás, ani pre tie deti. Tak ste odolní voči tomu?
2: jako v okamžiku, kdy tam jdete, tak zaprvé nevíte tu diagnózu, jenom tušíte, že jo, když nejsou v lásce a tak dál, nebo když už ten človíček tam je dlouho, že už ho i poznáte, že ho znáte. Ale v ten moment,

0: člověk neuvažuje, nemá jako kapacitu na to, aby přemýšlel o vývoji té nemoci nebo o tom, jak se na tom, jak se to dítě prostě na tom má, jak je na tom. Ale jenom chcete zaujmout, jenom chcete hrát, takže všechny vaše čidla směřují k tomu, aby tohle dítě teď bylo pobavené, nebo aby teď jsme si zahráli něco. A teprve pak, když jde člověk domů, tak se mu něco z toho může vrátit. A je mu to trošku líto, že tam ten se tak chechtal, přitom prostě měl hroznou jizvu a člověku dojde, že to je vážné. Ale myslím si, že tohle je až tak jako někde na druhé koleji. Já to myslím, že většina kolegů to se mnou sdílí, že vlastně odcházíme spíš s pocitem, ta chvíle teď se povedla, to je dobrý. No, ale myslím si, že spíš herci někteří jsou zvyklí na potlesk, nebo na úspěch, nebo na to, že to má tu tečku. A to tady často není. Takže to musí být takový skromnější, takový pokornější tvor, který vlastně ví, že možná mu řekne paní doktorka, my musíme odjet, a on, tak dobře, ok, tak ahoj.
1: Takže je to také rychle.
0: No, někdy, je to rychlý úprk.
1: Váš syn Krištof mi včera povedal, plně spontánně, sám od seba, akou jedinou vlastnost podle něho musí mať každý v loutkách. Tak typli byste si, čo
0: mi povedal? Netuším, co by tak myslel.
1: Tak podle vás, aká by to mala být vlastnost? Čo mají vaši herci, je jich 35?
0: Smysl pro humor nebo pokoru.
1: Povedal empatia.
0: Empatie, dobrý, dobrý. To se mu povedlo. Souhlasím.
1: Ja som na tých troch oddeleniach včera videla, ako nás vítali sestry, nás ako tým, loutky v nemocnici, lebo ja som bola súčasťou, to ma chvíľu tešilo. A veľmi príjemne nás vítali, povedali, do ktorých izieb máme ísť, aké veľké deti sú tam, prípadne, že máme ísť do klubovne, že tam prídu deti za nami. Zažívali ste takúto ústretovosť u lekárskeho personálu úplně od začátku? To bylo před těmi 20 rokmi?
0: Rozhodně ne. To bylo úplně v začátcích. Prostě jsme působili velice nepatřičně v nemocnici a vzpomínám si na situaci, kdy nás vykázali z pokoje, protože teď tam přece pan doktor jde vyšetřovat, tak my jsme stáli venku. Teď už se to nikdy nestane. Pan doktor nakoukne a řekne, přijdu později, pokračujte.
1: To je krásné.
0: To je úplně, je to všechno.
1: Jiná situace.
0: Úplně naopak. No a dříve samozřejmě tam rodiče ani nebyli na odděleních, takže děcka tam byly sami. A když jsme přišli my vlastně v těch veselých oblecích a z kufříky, tak jsme museli hodně se jakoby dezinfikovat a hodně se na to dbalo. Teď je to tak, samozřejmě taky dodržujeme všechna hygienická pravidla, ale už to není takové. Už tam doktoři někdy chodí v tričku a téměř v civilu a prostě chodí tam psi, že jo, kanesterapie a tak dál na některá oddělení. Takže ta situace je opravdu úplně jiná a začátky byly mnohem těžší.
1: Vy dnes už nechodíte len k děťom, ale i jako seniorom. Cítíte v tom nějaký rozdíl pro seba?
0: Rozdíl to je samozřejmě obrovský. Musím říct, že pro mě je to vždycky tam těžší, pochopitelně, protože na dětském odcházíme a ať už jdeš domů a ať si brzo zdraví. A tady se to vždycky nehodí, protože jsou to LDNky nebo i hospici, takže tady spíš, aby to nebolelo a ať dneska je to hezký den a takhle. A člověk si uvědomuje, jak prostě tam směřujeme všichni a že tam jednou takhle možná budeme všichni. No a vlastně taky se snaží člověk napojit na náladu toho pacienta a ta hudba zase pomáhá. Jakmile se začne zpívat a trefíte se do noty a to může být country, anebo to může být dechovka, anebo to může být got a tyhle ty 60. leta to můžou být. A začnete zpívat a vidíte, že prostě ten klient taky zpívá. Najednou na sebe kouknete a už se ty jiskry tam předávají. Nebo i slzy někdy se prostě najednou ta vzpomínka objeví. Tak to stojí za to. Ten den se jako rozzáří. Je to dobrý.
1: Marka, poďme teraz k vašim detským knihám. Je zaujímavé, že vašu prvú knihu Roches a Bžunda ste videli až po 40-ke, pokiaľ teda môžem byť takto otvorená. Nevadí vám to?
0: Rozhodne nevadí.
1: Dovtedy ste písali piesňové texty a divadelné hry. Čo sa zrazu stalo, že ste ten nápad potrebovali zrealizovať ako knihu?
0: Tak já jsem si psala od dětství nejrůznější příběhy. Častokrát se právě z toho pak stala divadelní představení, ať už pro dospělé nebo pro děti. A Roches a Bžunda vznikaly tak jako spontánně, třeba dva i roky. Jsou to příběhy dvou bytostí, ani to nejsou skřídci, ani to nejsou lidi. Je to prostě fantazijní muž a žena. No a když jsem tu věc dopsala, tak jsem si říkala, tak já to nabídnu, třeba to někdo bude chtít. Rozeslala jsem to všude možně do nejrůznějších nakladatelství a dostávala jsem tehdy ještě dopisy, že se to nehodí a že oni mají prostě jiné představy o dětské knize, že tohle je takové, ani to není pro děti, ani to není pro dospělé. A já jsem to už vzdala, já jsem si říkala, ne, kašlu na to. A naštěstí moje kamarádka Pavla Jonsonová, basačka ze zubů nechtu, říkala, hele, tak to ne, mně se to líbí a ty to prostě musíš zkusit ještě, zkus to ještě znovu. No a já jsem tedy oslovila Baobab, malé nakladatelství, tam jsem to donesla osobně a než jsem se vrátila domů, tak už mi zvonil telefon, jako my to chceme, je to super, jo, Juraj to bude ilustrovat. A tak nakonec Juraj Horvát to ilustroval a od té chvíle vlastně se rozjela moje ta spisovatelská nějaká dráha.
1: Vy jste boli 4x nominovaná za svoje knihy na Magnesiu Literu. Nakonec jste tu nominaci premenili za knížku Kabát a kabelka. Dětská kniha, kterou vydalo vydavatelstvo Argo. Čo to pre vás znamenalo dostať takúto cenu a byť už teda naozajstná spisovateľka s cenou?
0: Tak já jsem se vždycky tvářila, že mi to je jedno. Vždycky, když ta nominace nevyšla, jsem říkala, no, to je fuk. Ale když to pak vyšlo, tak musím říct, že to člověka pozvedne velice, protože najednou ví, že teda nějaká ta obec literární to ocenila a začne si toho ocenění velice vážit. No. Takže mě to velmi potěšilo. Mám i tu cenu tam vystavenou doma. Vždycky se na to kouknu a říkám, jseš dobrá.
1: A tato kniha byla preložena aj do němčiny. Já jsem ju mala v rukách. Ako se to stalo?
0: Já mám literární agentku Marii Sílenou a ona to nabízí na různých festivalech knižních veletrzích.
1: A je to teda jediná kniha, která je preložená?
0: Ne, alebo mám jich víc. I Varvara vlastně byla do španělštiny přeložená. Teď právě možná ty babky v Mexiku. Uvidíme, jak to s tím dopadne. Mám jich několik, mám více. Do bulharštiny taky byla přeložená.
1: Takže jste naozaj už úspěšná mezinárodná autorka.
0: No, ale to jsou maličká nakladatelství. Já s toho mám vždycky obří radost, ale samozřejmě je to pár kusů knížek, které se takhle rozletí dětem do jiných zemí. No.
1: Vy chodíte na besedy s čitatelmi, svojimi malými. Čo jich zaujíma? Protože ty knihy jsou úleťacké, když to tak mám povedať. Já jsem teraz 4 si čítala a naozaj myslím si, že to chce dětskou dušu. Tie príbehy sú často veľmi bláznivé, také akože naozaj človek musí siahnuť hodne do svojej fantázie. A ja mám pocit, že u mnohých nás dospelých tá fantázia sa akoby nejak uzavre a zaspí v nejakom detskom veku, pretože potom už vplávame do toho reálneho života a musíme sa postarať a fantázia nás obťažuje, lebo realita je táto. Jo. Vás fantazia neobťažuje?
0: Ne, já si v tom lebedím. Já třeba, když si vzpomenu na Kabát a kabelku, to bylo období covidu, kdy jsme nesměli nikdo ven a já jsem si jenom představila, že venku chodí sám kabát a pak jenom, že potká kabelku. A teď mě to tak pobavilo a tak jako mě to úplně hnalo, ať píšu dál a dál, co by se tak mohlo stát, co by pak udělali. Že jako to je svět, do kterého úplně se vždycky chci vrátit k tomu počítači a umazávám text a přidávám text a dokud to není přesně ono.
1: Hovorí hostka v hovoroch Marka Míková. Marka, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
0: A já taky děkuju.
1: Od mikrofonu zdraví Taťána Čabáková. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
2: Around 90% of the more than 1,400 small hydropower plants in Czechia have stopped producing electricity due to low river levels, according to the Czech Chamber for Renewable Energy Sources. Hydropower normally accounts for just 3-5% of the country's electricity, so the drop is not expected to threaten the power supply. The Czech Culture Ministry will provide around 9 million crowns to help restore the memorial to the 82 children murdered by the Nazis in Lidice during World War II. Culture Minister Otto Klempíř and Lidice Memorial Director Eduard Stehlík agreed on the funding on Thursday. Age discrimination in the Czech labour market may start as early as 40, according to a study by the deputy ombudsman and researchers from Masaryk University. It found that job seekers' chances of receiving a positive response from employers decline with age, including in their 40s and 50s. And the risk of wildfires has spread across all of Czechia due to continuing drought and hot weather, the Czech Hydrometeorological Institute warned on Thursday. The risk is expected to increase over the weekend as winds strengthen. Weather. Friday will be sunny with temperatures ranging between 27 and 33 degrees Celsius. This week's solar eclipse was a reminder that Czechia could reasonably be called a nation of stargazers, with one of the densest networks of public observatories in Central Europe. But where does this fascination with astronomy come from, and why has it remained so strong? Vít Bohanka reports.
3: The Czech Astronomical Society lists 55 observatories that are open to the public. And the total rises to around 60 or more astronomical facilities when separate planetariums are included. Simona Bérová is the press secretary of the Czech Astronomical Society.
4: The Czech Republic is unique globally for the number of its observatories. Just as Czechs are mushroom pickers and gardeners, many of them are also amateur astronomers.
3: The comparison is striking even within Central Europe. Our survey of directories maintained by national astronomical organizations suggests that Czechia has roughly 6 public observatories and planetariums for every million inhabitants, considerably more per capita than, say, Austria, Germany, or Poland. Only neighboring Slovakia comes close, perhaps reflecting the two countries' shared history. But the Czech fascination with astronomy goes back much further than Czechoslovakia itself. Prague was already an important European center for the study of the heavens around the turn of the 17th century, when some of the leading scientists of the age were drawn to the court of Emperor Rudolf II.
4: In the 16th century, Prague became a center of astronomy, thanks to the work of Tycho Brahe and Johannes Kepler. In 1917, the Czech Astronomical Society was founded. Here they broke astronomy closer to the public, not just the scientists, and they built the Štefánik Observatory on Petrin Hill. Astronomy becomes a hobby.
3: So popular astronomy was already firmly established here long before the communist takeover of 1948. What happened afterwards, however, greatly expanded its reach.
4: During the communist era, there was a golden era of people's observatories.
3: Many Czech observatories have modernized, but the basic attraction remains remarkably simple.
4: People are curious. They like to look at planets, distant galaxies, or the moon, lunar or solar eclipses.
3: Explained Simona Bérová, the press secretary of the Czech Astronomical Society. And this week offered a perfect example. Two spectacular astronomical phenomena came together in the August sky, providing another reminder of why Czechia, with its remarkable network of observatories and generations of enthusiastic amateurs, can reasonably be described as a nation of stargazers.
2: Vít Bohanka with that report, and that's all from Radio Prague International. You will find more on our website english.radio.cz.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Marocká i španělská vláda přijímají další opatření proti migraci do Evropy. Do Ceuty, španělské exklávy na africkém kontinentě, přišlo na konci července podle posledních odhadů až 80 tisíc lidí. Většina, až 90% z nich, byla do sousedního Maroka záhy navrácena. Nicméně v Evropské unii tato událost způsobila veliký rozruch, zejména v Itálii a Francii. Obě země zpřísnily kontroly na svých hranicích, přestože Ceuta není součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob. Někteří politici, včetně českého předsedy vlády, začali dokonce mluvit o vyloučení Španělska ze Schengenu. Přitom od června už v celé unii platí dlouho připravovaný a dlouze diskutovaný azylový a migrační pakt. Je tento pakt účinný nástroj, jak migraci do Evropy regulovat? A co příklad Ceuty vůbec ukázal? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
6: A mými dnešními hosty, které oba srdečně na dálku zdravím, jsou europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů Alexandr Vondra z ODS. Přeji hezký den.
7: Ano, dobrý den.
6: Jsem ráda, že se slyšíme a diskutovat bude s ředitelem České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Vítám vás, pěkný den.
8: Dobrý den.
6: Tak pánové, teď už trošku opadly emoce. Zajímá mne, co ukázaly ty události ze španělské exklávy Ceuta. Že španělské úřady situaci nakonec zvládly a v podstatě se nic moc vážného nestalo? A nebo že Španělsko naopak vyslalo natolik problematické signály, že Evropu a její jednotu v přístupu k ilegální migraci ohrozilo? Pane Rozumku, nejprve se obrátím na vás.
8: Já si myslím, že Španělsko tu situaci zvládlo jako příkladně, že vlastně téměř nikdo se nedostal na evropský kontinent a téměř všichni se vrátili zpátky do Maroka, ale myslím si, že jestli něco tato situace ukázala, tak jak velmi jsme náchylní disinformacím a že stačí prostě jedna povedená kampaň na TikToku a WhatsAppu a může to jako zmanipulovat desítky tisíc lidí a potom ta obrana se samozřejmě hledá těžko, takže je to velká lekce v oblasti dezinformací.
6: Rozumím. No a jaký postoj má Alexandr Vondra? Zvládli to skutečně španělské úřady příkladně, jak zmínil váš předřečník?
7: No tu velikou krizi do značné míry nakonec zvládli, to je pravda, ale myslím si, že ty pochvaly za to zvládnutí by neměly zastínit kritiku velmi oprávněnou toho, jak španělská vláda vlastně připravila pro tu krizi ty spouštěcí důvody. Jo, jako scházovat to jenom na nějaký dezinformační kampaně, je podle mého soudu naivní, protože Španělsko učinilo dva zásadní kroky. Za prvé na jaře, a to bylo rozhodnutí španělské vlády, které protlačila i v parlamentu, legalizovala vlastně 500 000 nelegálních imigrantů na území Španělska. A přestože asi většina z nich byli lidé z Latinské Ameriky, tak tam bylo velké množství i třeba přistěhovalců z Maroka. No a my jsme to velmi kritizovali v Evropském parlamentu už na jaře. No a pak bylo druhé klíčové rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, které vlastně vydalo verdikt, že ti lidé, kteří překonají vlastně na moři hranici, nikoliv na souši, tak v zásadě jaksi se na ně nevztahují pravidla o návratové politice. No a tohle to bylo prostě normálně spouštěč španělské, kterým zavdal příčinu španělský nejvyšší soud. Čili jako pochvala Španělska, myslím, tady není úplně na místě.
6: Rozumím a díky, že jste připomněl ty dva faktory ze španělské politické a soudní scény. Pane Rozumku, tak nepřispěla vlastně samotná vláda v Madridu k této, nechci říkat krizi, ale k tomu, co, jak jste řekl, zapříčinila především kampaň, dezinformační kampaň na sociálních sítích?
8: Já si myslím, že španělská vláda k tomu nepřispěla, že vlastně rozhodnutí nejvyššího španělského soudu těžko může vláda ovlivnit. A pokud nejvyšší španělský soud řekne, že prostě právo na azyl, to znamená se trvat na území, než se azylová žádost projedná, ti lidé mají, tak prostě to tak je. A že si to vyložili, nebo že to využili převaděči právě k této kampani, tak vlastně jako se přihodilo, ale španělská vláda s tím nic moc dělat nemůže. A ta regularizace byla podle mě velmi správným krokem, velmi pragmatickým, protože španělská populace vymírá úplně stejně jako česká a je mnohem lepší mít prostě milion cizinců na legálním trhu práce, než v nelegalitě, bez odvodů, bez záruk, bez nějakých právních garancí. Takže si myslím, že ten krok byl velmi pragmatický a správný.
9: Sašo, tak co říkáte na tyto argumenty? Za prvé, soud to není politická síla, to není jaksi záležitost kritiky španělské levicové vlády, a za druhé to, že Madrid se rozhodl legalizovat do té doby vlastně ilegální imigraci v určitém počtu, pak teda ten počet se zdvojnásobil, tak není to tak, že je to vlastně zcela legitimní a ekonomicky výhodný postup pro španělskou vládu, pro celé Španělsko?
7: No tak za prvé k soudům. Ano, soudy jsou samozřejmě nezávislé, ale v těch soudech sedí nějaký soudci, které tam někdo jmenoval. Že jo? A to, co jako vidíme v řadě evropských zemí, a Španělsko je v tom na čele, je zaplevelování vlastně těch soudních institucí různými progresivistickými soudci, většinou velmi levicovými, a ty pak vydávají takováto rozhodnutí. No. Čili jasně, je to rozhodnutí nezávislého soudu, ale má taky nějaké své důsledky. A myslím si, že je můžeme jako právem kritizovat. Jo? A za druhé, že si Španělsko řeší problémy na svém pracovním trhu. Jasně, fajn. Ale jako
9: mimochodem učinilo
7: tento krok jako v rámci... No to si myslím, že teda jako... Když vidíte ty reakce na to, jako 22 členských států, jako se vlastně velmi silně vymezilo proti Španělsku, tak jako oni s tím mají, ty státy, přeci problém s tou nelegální migrací, obrovský problém. Působuje to prostě vlastně radikalizace politiky, jo. Často ty politici pak reagují jako vlastně na tu domácí poptávku, a ta domácí poptávka politická.
9: Samozřejmě.
7: V demokratických zemích přeci není o tom, aby zaplavili Evropu další
9: jinými
7: miliony
9: přistěhovalců. Jinými slovy v podstatě
7: možná
9: říkáte...
7: Možná je to pro španělské pěstitele, papriky. Je to jakoby výhodné, ale dělat takovéhle kroky, navíc ještě bez jakékoliv konzultace v rámci Evropy, skutečně může vést k tomu, že se rozpadne schengenský systém, což je jako jedna z největších výhod, které nám Evropská unie dává, čili
9: dobře,
7: je to hra s ohněm.
9: Tak pane Rozumku, ohrožuje Španělsko Schengen? Není to tak, že v podstatě trhá partu, když to řeknu lidově?
8: Ne, určitě neohrožuje. My nemáme žádné informace, že by španělsky mluvící imigranti, kteří přichází z Latinské Ameriky, se dávali na pohyb směrem do Německa nebo snad do Británie. Prostě Španělsko potřebuje ty lidi na svém trhu práce a potřebuje je tam legálně s odvody a se zárukami. Takže si myslím, že ten krok Španělska byl velmi pragmatický a Schengen samozřejmě neohrožuje. Schengen spíš ohrožují vnitřní kontroly na hranicích Evropské unie, které předvádíme my ve střední Evropě, zejména Rakousko a Německo. A Schengen určitě ohrožuje vlastně i postup na východní hranici Evropské unie, kde vlastně jako dochází ke kontrolám, kde dochází k mnoha nepovoleným nebo nelegálním přechodům migrantů, ať už do Polska, nebo do Litvy, nebo do Lotyšska. Takže tam si myslím, že bychom měli zaměřit naši pozornost a nikoli kritizovat Španělsko.
9: Tak Španělsko, pane Vondro, podle Martina Rozumka vůbec Schengen neohrožuje. Nemá pravdu? Proč vlastně politici většinou, řekněme, pravicoví, ale nejenom, tak proč jaksi se v rámci Evropské 27 tak silně ozývají?
7: Tak zaprvé samozřejmě, že to je jako ovlivněno nějakým politickým postojem. Martin Rozumek, při vší úctě, je kromě své angažma jakési neziskovce přeci politik, který opakovaně, sice neúspěšně, kandidoval za stranu Zelených.
10: Čili ano, on
9: prosím,
10: prostě
9: neberme to osobně, jo? Já se ptám
10: no,
9: obecně.
10: Já to neberu osobně, já jenom, no tak to, jako, to se na mě nezlobte, ale španělská vláda je vlastně radikálně levicová vláda, kterou my kritizujeme i pro řadu jiných nesmyslných věcí, třeba proti nukleární politice, oni se vymezují proti jaderné energii. Prostě máme s nimi mnoho neschod. A že Martin Rozumek s nima sympatizuje, fajn, jako jo, ale to ještě neznamená, že jako nemáme skutečně tady poukazovat na ty všechny důsledky. Jo, rozumíte, můžou to být i jako často...
9: Rozumím,
10: jako,
9: rozumím, já chápu španělskou málevicovou vládu, ale chci se jenom zeptat...
10: Pokud vedou k takovýmhle důsledkům, tak je to prostě špatně. To jako,
9: pojďme no, k tomu věcně, tejte. Tady zaznělo, že španělsky mluvící imigranti, přeci jen většina jsou latinos z Jižní Ameriky, i když je tam část i Marokánců, ale většina do té společnosti zapadne a Španělsko je bude zkrátka legalizovat. Není to v podstatě pragmatické opatření, no, které jako s levicovostí fajn, nemá jako nic společného, pojďme k meritu věci. Že?
10: Tak
9: a jak to ohrožuje ten Schengen, jak to ohrožuje ty ostatní země?
10: Pokud se rozhodnou Španělé legalizovat bez jakýchkoliv konzultací v rámci Evropské unie, milion, jak pan Martin Rozumek říkal, milion lidí a pokud jich máte 10% Marokánců, tak to je, jestli dobře počítám, 100 000 lidí, kteří s tou legalizací mají volný pohyb po Evropě. No a teď se jenom podívejme na statistiku zločinnosti v západoevropských zemích. Já žiju částečně v Bruselu, tak to tam vidím. Marokánská komunita tvoří velmi podstatnou součást zločineckého podsvětí v těch hlavních západoevropských velkoměstech. Jo. Takže to není jenom o španělských pěstitelích papriky, ale je to také o bezpečnosti nás lidí v Evropě.
9: Pane Rozumku, tak toto je velmi vážný argument, na který samozřejmě veřejnost západoevropská reaguje už můžeme říci víc jak dekádu, dvě dekády. Nepředstavuje třeba 100 000 Marokánců významné bezpečnostní riziko jako prakticky pro celou Evropu a neměla by i španělská vláda vlastně toto zohledňovat a nedělat věci na vlastní pěst?
8: Ne, já si myslím, že pan europoslanec střílí prostě čísla jen tak od boku. Žádné statistiky neuvádí, i to číslo 100 000 prostě je v podstatě vymyšlené. Jo. Já nemám informace o národnostním složení těch osob, které byly ve Španělsku legalizovány. Takže si myslím, že to jsou takové jako...
9: Tak může to tak
8: populistické,
9: být, připustíme. Může
8: ale
9: být.
8: Jsou to takové jako ničím nepodložené populistické plky, které prostě se snaží jako hrát na nějaké hodnoty kulturní, které ani neumíme pojmenovat.
9: No takže ale tady byla pojmenovaná významná hodnota a to je bezpečnost.
8: Pojďme se držet ale dat, prostě v které zemi představuje, já nevím, marocká populace tak významné, kolika procentní prostě navýšení kriminality nebo podíl na kriminalitě. Jako my to nevíme, to jsou opravdu jako vycucané argumenty nebo vycucané prostě výkřiky, které s realitou mnoho společného nemají. Takže pojďme se držet Španělska, jak tam vzrostla kriminalita, kolik opravdu z těch legalizovaných bylo Marokánců. Já prostě žádnou takovou informaci
9: dobře,
8: nemám.
9: Já to teď po ruce také nemám. Nevím, jestli na to ještě chce stručně reagovat Alexandr Vondra, jinak půjdeme dál. Jste si jistý?
10: Marokánci mají obrovské problémy ve Francii, Belgii, Holandsku, to je přeci známá věc.
9: Rozumím. Tak mě v podstatě zajímá, jestli je Evropa připravena na podobné migrační vlny. Teď vlastně se ukazuje, že nejenom španělská, ale i marocká vláda přijímá bezpečnostní opatření, aby se to v Ceutě a Melille neopakovalo, ale zaznělo tady třeba, že Evropa má problém s východní hranicí. Pane Vondro, jak je obecně vlastně ten schengenský prostor chráněný a nakolik tomu přispělo přijetí toho migračního a azylového paktu?
10: Tak na té východní, to balkánskou trasu se poměrně podařilo ten nápor utlumit, jednak ochranou hranic, že, což dělalo třeba Maďarsko nebo v poslední době i Polsko, dohodami s Tureckem. Čili dneska vlastně daleko krizovější jako cesty jsou přes Středomoří, že, čili to nějaká zodpovědnost Španělska, také Itálie. Máme k tomu Frontex, mimochodem Španělsko vlastně nepožádalo z začátku vlastně o spolupráci agenturu Frontex, která je k tomu v zásadě určená, jo, čili další černá tečka. Ale ano, zpřísnili jsme migrační pakt, což je naprosto v pořádku, ale myslím si, že jsou tady ještě dva velké úkoly. Jo. Jednak myslím si, že je nějakým způsobem, to je můj teda osobní názor, pozměnit to základní azylové zákonodárství, protože ono vlastně vycházelo z podmínek ještě toho neglobalizovaného světa a dneska, kdy ta mobilita lidí je daleko dramaticky větší, ty komunikační nástroje k tomu, mobily a podobně, jsou k dispozici, to dřív nebylo. Čili pak svádět to jenom na dezinformace je podle mě také prostě nesmysl. Jo?
9: No ale...
10: Čili změnit azylové zákonodárství. Prostě
9: no a ten migrační a azylový pakt tady
10: druhé,
9: nestačí?
10: A to bych řekl je úplně to? Za druhé, myslím si, že je to málo zatím, a za druhé změnit ty sociální jaksi podmínky při přijímání imigrantů, to je velký úkol, zejména v západní Evropě, kde v mnoha zemích jsou ještě nastaveny, jako, fungují vlastně jako magnet. Přičemž třeba dánská vláda pod vedením sociálně demokratické premiérky je brutálně zpřísnila a od té doby se jakýkoliv příliv imigrantů do Dánska zastavil.
9: Tak Martina,
10: čili vlastně už ten magnet nefunguje tam.
9: Martina Rozumku, neměla by se tedy ty podmínky pro migraci a azylovou politiku ještě více zpřísnit, než jak to stanovuje momentálně platný už migrační a azylový pakt, možná i sociální podmínky, že by měly být přísnější pro příchozí, aby nefungovaly jako magnet. Jaký vy k tomu máte postoj?
8: Já si myslím, že Evropský migrační pakt je velice přísný a dokonce obsahuje celé jedno dlouhé nařízení, takzvané krizové nařízení, které počítá tady s těmi situacemi náhlého přílivu nebo vyšší moci. A myslím si, že jako ta legislativa je připravena velmi dobře a pokud chceme něco zpřísňovat, tak si musíme na rovinu říct, že jsme vázáni Ženevskou úmluvou a jsme vázáni Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách a my bychom především museli jako odstoupit nebo jako změnit tyto dvě základní úmluvy z 50. let, které jsou součástí nejenom jako evropských předpisů, ale i českého ústavního pořádku a ústavních pořádků všech zemí Evropské unie. Takže my to nemůžeme učinit jako na vlastní pěst. My můžeme maximálně, jak napravuje pan Vondra, zpřísnit nějaké podmínky přijímání, co se týká sociálních dávek, ale já bych upozornil, uprchlíci rozhodně nechodí za sociálními dávkami. Oni prostě jdou tam, kde mají příbuzné, podporu, komunitu, protože tam mohou začít svůj nový život snadněji a odchází z důvodu pronásledování. Takže i když ty překážky vystavíme sebe větší, tak prostě si vždycky cestu najdou, tak jak si ji našli po desetiletí a staletí předtím, prostě proto, že utíkají o svůj život a rozhodně nejdou, že si někde v Senegalu prostě nevypočítávají, jestli je vyšší sociální dávka v Dánsku nebo v Německu, vůbec ne, prostě jdou tam, kde mají příbuzné, komunitu, podporu, kde ten nový začátek je realizovatelný.
9: Rozumím.
8: Takže v tomto se pan Vondra úplně mýlí.
9: Tak pane Vondro, je možné dál zpřísňovat tu politiku, jakkoliv to je legitimní, někdo chce zpřísňovat, někdo by radši uvolňoval, ale je to možné, aniž bychom vlastně porušovali základní lidskoprávní dokumenty, úmluvy národní i nadnárodní?
10: Ne, tak já tady v žádném případě nevyzývám k porušování mezinárodních úmluv, ale volám po určitém otevření debaty o tom, jestli je jako nezměnit, protože ta situace je jiná, než řekněme v 50. letech dneska. To je byl můj argument, ale hlavně podívejme se, tak ty lidé, tady příklad Maroko, to je jedna z nejvyspělejších afrických zemí, není tam žádná válka, no. Mimochodem soutěží o dominantního výrobce paprik, že jo, s tím Španělskem, jo. Tak jasně, ale ve Španělsku jsou vyšší sociální standardy, no tak jako, ale není přece jako možno vycházet z toho, že se každý může nakvartírovat kam chce, jenom že má představu, že se mu tam bude žít líp, jako jo. V Africe bude dobře, když ti lidé budou pracovat zejména tam a přispívat ke zlepšování, což se v mnoha zemích afrických děje a tam, kde to tak je, tak se ty podmínky zlepšují, jako Maroko rozhodně ani Senegal, který byl zmíněn, taky není v žádné válce. To jsou poměrně na africké poměry nadprůměrně vyspělé země a přesto ty lidé z nich jako mají tendenci se přesouvat do Evropy. Prostě jít jako za lepším, ale jako oni si možná polepší, ale v Evropa si v důsledku v průměru pohorší, že jo, tak jako tohle jako není možné řešit na základě nějakých idealistických premis.
9: Dobře, já ještě chci zmínit jedno téma, nakolik z vašeho pohledu může v rámci toho migračního a azylového paktu pomoci zřízení dalších detenčních, jak teď třeba požaduje starosta Seuty, detenčních center anebo návratových center v zemích mimo Evropskou unii. Teď poslední zprávy jsou, že pokročilá jednání jsou v běhu s Ugandou. Může to pomoci, Martine Rozumku?
8: Já si myslím, že jako některé lidi to samozřejmě může odradit, ale myslím si, že celkově prostě ta situace v Africe je natolik neuspokojivá, že vlastně má pan Vondra pravdu v tom, že je potřeba vytvářet pracovní místa tam a pak teprve můžeme jako očekávat, že tlak na Evropu z této strany poklesne. A já bych jenom jako Maroko v tomto vyzdvihl, že vlastně se jim daří velmi dobře lákat evropské investice a mimo jiné evropské automobilky jako Opel, ale i další. Prostě velmi významně investují v Maroku právě proto, že je tam dostatek pracovní síly, která je velmi levná. Takže je fakt, že tím dlouhodobým řešením je prostě jako vytvářet pracovní místa tam a tlačit na standardy.
9: No ale co teda vlastně ten problém v Seutě ukázal na začátku, když se obloukem vrátíme, tak jsme byli u dezinformační kampaně, ale máte vy nějaký jasný názor na to, kdo zatím vlastně stál, či to byl zájem? Byly to primárně převaděčské nebo nějaké mafiánské gengy, jak říkají vlády obou zemí Maroka i Španělska? Nebo to byla dokonce i snaha vlastně zničit evropskou soudržnost, nějaký hybridní útok, jak se také objevuje, pane Vondro?
10: Já si myslím, že jako tohle jsou nějaké pak důsledky, kdy různé kriminální převaděčské skupiny se z toho samozřejmě z té situace snaží těžit. Pak samozřejmě jsou i různé státy, které nemají dobré vztahy s Evropskou unií a ty se radují za každý velký problém v Evropské unii. Ale jakoby svádět to, jakože to jsou ty příčiny, ty spouštěče, je nesmysl.
9: Vy to vidíte v té politice.
10: My se musíme podívat především do zrcadla sami sobě a konec konců dneska už to Evropa více a víc dělá, protože pokud by tohle nebrala jako na vážně, no tak to vidíme, v Německu vyhraje Alternativa pro Německo, prostě radikální síly začnou dominovat v evropské politice a nikdo si přeci jako nepřeje, aby evropská politika totálně zehnědla nebo zrudla, jo. Prostě potřebuje v Evropě udržet bezpečnost a demokracii, to je to, co ty lidé žádají primárně po státech a ty státy to musí reflektovat a Unie tak jako celek taky a konec konců proto přijala ten zpřísněný migrační pakt.
9: Takže čeká nás v tomto směru spíš lepší nebo spíš horší budoucnost. Poslední slovo má Martin Rozumek.
8: Já se obávám, že horší, že s klimatickou změnou, že bude kněžití v celé řadě zemí v okolí Evropy a že se musíme připravit na větší příchody a větší tlaky.
9: Hosty pro a proti byli europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů, místopředseda ODS Alexandr Vondra, díky, a ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
10: Díky, naslyšenou.
9: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
5: Interview Plus. Ukrajinské jednotky podle prezidenta Zelenského od ledna osvobodili 745 čtverečních kilometrů území. Znamená to, že Ukrajinci ve frontových bojích dominují, nebo se na obou stranách střídají úspěchy a ztráty? Pavlína Nečásková se zeptá reportéra Seznam zprávy Martina Nováka, který boje na Ukrajině sleduje. Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Některé nemocnice mají nedostatek krve. Ústav krevní transfuze vyzval lidi, aby přišli darovat. Ve Švédsku budou od září trestně odpovědné děti od 14 let. Dnes o tom rozhodl tamní parlament. Fotbalisté Jablonce i Hradci Králové budou hrát závěrečné předkolo konferenční ligy. A zítra bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A nula. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Problémy s nedostatkem krve od dárců jsou během léta každý rok. Lidé o prázdninách často odběry odkládají kvůli plánovanému volnu i dovoleným. Nedostatek krve tak teď mají taky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Pražské ústřední vojenské nemocnici nebo v transfuzní stanici nemocnice v Benešově. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích nebo při léčbě závažných nemocí. Policie ukončila po 9 dnech pátrání po 19-letém chlapci ztraceném po bouři na jezeře Most. Policisté pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, říká mluvčí policie Ilona Gazdošová.
12: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehu a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
11: Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to dnes schválil tamní parlament. Reaguje také na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasila taky většina ze 126 vládních institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně třeba i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. Vláda chtěla původně snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti na 13 let a kvůli nedostatečné podpoře, ale takový návrh stáhla. A kritici uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti sebou nese riziko, že gengy se budou snažit získat ještě mladší děti. Bývalý místostarosta Lovosice Miroslav Závada, dříve z ODS, odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou nezávislou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravili o více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty, místostarostovi navíc přitíží předchozí trest za zabití, vysvětlil státní zástupce Jakub Juřica.
13: Dnes byl panu obžalovanému Závadovi ukládán trest souhrnný za nesprávný trestný čin podvodu a s ním spíhající se zločin zabití ve stádiu pokusu, pro který byl uznán vinným již v minulosti krajským soudem v Ústí nad Labem ve spojení se rozhodnutím vrchního soudu.
11: Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou, případně Novákové je rozsudek pravomocný. Plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy, stejně jako doma i v Istanbulu, podlehli Bešiktaši 0-1. Jediný gól odvety dal Václav Černý. A Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil také Jablonec. Severočeši po domácí výhře 20-0 zvítězili v odvetě třetího předkola v lotyšské Rize nad RFS 2-1. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
14: Za tu první půli jsme vlastně domácí do nějaké šance ze hry nepustili. Navíc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou a šli jsme do dvoubrankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád takový, aby jsme byli obezřetní a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu, ale vlastně do nějakého toho tlaku se dostali domácí až v tom závěru, kdy pořád jsme měli nějaký ten tříbrankový jakoby náskok.
11: V posledním předkole konferenční ligy Jablonec čekají skočtí Glasgow Rangers. Hradec Králové nastoupí proti řeckému Panathinaikosu.
15: omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 46 u Šternberku. Dálnice teď volné na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady překáží odstavené osobní auto. Blokuje pravý pruh na 31. kilometru. Hlavně nákladní auta v místě vybočují. Na silnici 46 z Olomouce do Opavy za Šternberkem srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte u odbočky na Bruntál. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně je nově zavřený levý jízdní pruh. Je to krátký úsek mezi 1. a 3. kilometrem. Je to kvůli údržbě nebo opravě kanalizace. Kolona se netvoří a v Praze právě zavírají tunely kvůli údržbě a mytí. Letenský tunel obousměrně a taky část Blanky mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na horách naměří kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Dění na slovenské politické scéně, Trumpovy plány stabilizovat střední východ se hroutí, obavy amerických zbrojovek z poskytnutí licence na výrobu střel Patriot Ukrajině, anebo kam se hrabe hybridní válka na uprchlíky. To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků čtvrteční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu vítá Ondřej Konrad. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
16: Na podzim příštího roku čekají sousední Slovensko všeobecné volby a to se začíná projevovat na politické, rozhodně nikoli klidné scéně. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
17: Dobrý den.
16: Je například hlavní vládní strana Smer SD momentálně nervózní, protože v průzkumech je až druhá a její partner, to znamená SNS, by se do sněmovny vůbec nedostal.
17: Myslím si, že toto premiéra Roberta Fica tolik neznervózňuje, protože Smer je už dlouhodobě druhý v průzkumech, naopak v
16: poslední... Za progresivním Slovenskem?
17: Za progresivním Slovenskem, ano. A spíše nyní tu ztrátu poněkud snižoval. Podle posledních čísel, které máme k dispozici, progresivní Slovensko by získalo přibližně 19,5% hlasu, Směr necelých 17. Pak je tam ovšem strana, která v současném parlamentu není, a to je Republika, což je strana ultranacionalistická, někdy označována za neofašistickou. Ono vlastně současné vedení Republiky pochází od Kotlebovců, což byla jednoznačně neonacistická strana. Ovšem Republika si dává pozor na to, aby přece jenom třeba antisemitským výpadům se vyhnula a chlubí se tím, že má i několik členů ve svazu protifašistických bojovníků, což ovšem na druhou stranu vyvolalo kontroverze právě ve svazu protifašistických bojovníků, takže ani tam si tím evidentně nejsou jistí. Pak je tu ještě Hlas Pellegriniho, původně Pellegriniho, nyní Šuté Štoka, který má necelých 7% hlasů, ale už z toho vyplývá, že ta slovenská politická scéna je velice rozdrobená. A jak si říkal, Slovenská národní strana nyní je pod 5% hranicí do...
16: A to dokonce docela hluboko.
17: Přibližně 3%, ano, do parlamentu by se nedostala, ale tady právě Slovenská národní strana doplácí na situaci před minulými volbami, kde na své kandidátky dotáhla vlastně několik národovců, kteří potom už za slovenskou stranu tolik nekopali. To se týká třeba ministra pro životní prostředí Tomáše Taraby, vicepremiéra. Jehož odvolání nyní Slovenská národní strana požaduje. A požaduje jej už v půlce září, kde začne jednat slovenský parlament. Přitom premiér Fico Tarabovi na vyjasnění situace a uklidnění situace dal čas do konce září. Přitom Fico by rád Tarabu udržel, konec konců hovoří se o tom, že v příštích volbách by Taraba měl kandidovat právě za Smer. Takže nejen, že je vlastně Dankův stranickým konkurentem, on chtěl vstoupit do SNS, to tomu nebylo umožněno a právě v popularitě Danka ohrožuje, ale už vlastně se uvažuje i o tom, že by přešel do jiné strany. Ale to, co se mu teďka konkrétně vyčítá, je situace kolem Fondu životního prostředí, Envirofondu, kdy právě Taraba je kritizován za to, že chce ten fond dostat více pod svou kontrolu s tím, že na účtu by měly být 2 miliardy eur, které tam ovšem nejsou, jak Taraba upozorňuje, protože z tohoto účtu dávno se platily různé vládní jiné potřeby. A to je nyní vlastně ten důvod, proč je žádáno jeho odvolání.
16: Říká Petr Svat, díky mnohokrát.
17: Díky, naslyšenou.
16: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce, jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímaný spíše jako symbol nestability a nových válečných konfliktů ve světě, pokračuje Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
18: Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezitím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat ve vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hezbollah v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronocí. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hezbolláhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje, nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky a do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi třemi mocnostmi v regionu – Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
16: A zůstaneme ještě ve Spojených státech. Po Jiřím P. hovoří Matěj Schneider o tom, že je v USA naplno rozjetý průběh primárek před podzimními volbami do amerického kongresu. A velké naděje si podle autora příspěvku vkládali do aktuální série států politikové levého křídla demokratické strany, a to především na středozá.

0: která se loni v zimě stala středobodem Trumpova deportačního tažení, to zjevně nestačilo. V sousedním Wisconsinu se o guvernérský post ucházela demokratická socialistka Francesca Hong. Její síla v předvolebních průzkumech mnohé komentátory překvapila. Umožnila jí kombinace několika faktorů. Letos byly wisconsinské primárky pěkný chaos. Hned několik guvernérských kandidátů ukončilo kandidaturu. Původní favoritka Sara Rodriguezová měsíc před volbami zjistila, že na účtech její kampaně chybí desítky tisíc dolarů. Stejně tak v týdnech před volbami, byť z méně dramatických důvodů, učinil Mandela Barnes. Mezitím Hongová těžila z čilé činnosti wisconsinské pobočky demokratických socialistů DSA, kterých je členkou. Celonárodní osobnosti spjaté s DSA, jako například senátor Bernie Sanders a reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová, její kampaň přímo nepodpořili. Část jejich podporovatelů přesně v této absenci podpory vidí důvod, proč Hongová nakonec těsně prohrála s Davidem Crowleym. Jeho kampaň nestála ani tak na jeho vlastní osobnosti a politických postojích, jako spíše na tom, že se po zmíněných ukončených kampaních stal nejsilnějším středovým oponentem Hongové. Té ve finiši kampaně neprospěla rozpačitá reakce kandidátky na medializaci jejich starších výroků, například o tom, že svátek díkuvzdání je oslavou kolonialismu. Podobně rozkročené výsledky má za sebou Donald Trump. Na mnoha místech prezidentova podpora katapultuje kandidáty k výhře v republikánských primárkách. V Minnesotě to zjevně neplatí. Kontroverzní prodavač polštářů a jeden z nejskalnějších propagátorů prezidentových volebních konspiračních teorií, Mike Lindell, prohrál guvernérské primárky o necelých 11% bodů. Asi vás nepřekvapí, že Lindell odmítl porážku uznat. Silnější vliv má Trump zjevně v Jižní Karolíně. Republikáni tu původně žádné zásadní primárky nečekali. O znovu zvolení se tu ucházel senátor Lindsey Graham, který ale před měsícem zemřel. Zdejší republikánský guvernér dosadil na jeho místo dočasně jeho sestru Darlene Grahamovou. Ta se teď s podporou Trumpa uchází o nahrazení svého bratra v senátu trvale. Mezi republikánskými primárkovými voliči jí to zatím prochází. Z prvního místa postupuje do druhého kola. Ale demokraté si teď díky tomu brousí zuby na možnost, že v listopadu porazí nepotisticky guvernérem dosazenou sestru zesnulého senátora i v tak konzervativním státě, jako je Jižní Karolína.
1: To byl Matěj Schneider a ještě zůstaneme ve Spojených státech. Tamní zbrojařské společnosti se obávají, že by Ukrajina v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než právě zbrojovky ze Spojených států. Informuje o tom s odvoláním na veřejné činitele list The Atlantic a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
2: Americký protivzdušný systém Patriot začíná být pro Ukrajinu životně nezbytný. Volodymyr Zelenský se tím nijak netají a několikrát o něj žádal přímo Donalda Trumpa. Ten se sice v poslední době brání argumentem, že Spojené státy patrioty v současné době potřebují pro boje v Iránu, ale při posledním osobním setkání s ukrajinským prezidentem bránící se zemi, která zápolí se zesílenými ruskými balistickými útoky, výslovně přislíbil přenechání licence na jejich výrobu. Abyste si nemohli stěžovat, že vám nepomáháme, dodal ještě. Krátce na to však americký prezident svůj slib zpochybnil, což u něj ostatně není nic nečekaného. Je docela dobře možné, že na něj zapůsobily právě obavy a námitky výrobců, že s případnou licencí by do zahraničí mohly uniknout důležité přísně tajné americké technologie. Ať tak či onak, licence na patrioty se Ukrajina zřejmě hned tak nedočká. Odborníci však upozorňují na další důležitý fakt. I kdyby ukrajinští výrobci, kteří mají s produkcí letecké a raketové techniky bohaté zkušenosti, dostali možnost patrioty vyrábět, na bojiště by se tyto systémy dostaly nejdřív za půl druhého roku, spíše za dva. Co tedy s tím? Jak upozorňuje dnes už celosvětový server Politico, Ukrajině v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu evropských spojenců přenechat bránící se zemi patrioty ze svých zásob. Ty ale v dané chvíli činí třeba 5 či 10 kusů, maximálně 50.

0: Situaci, kdy Ukrajina proti ruským balistickým střelám v podstatě nemá protizbraň, zbývá podle odborníků jediné. Zasahovat ruská raketová odpalovací zařízení, která jsou poměrně blízko rusko-ukrajinské hranice, každopádně na dostřel ukrajinských dronů a raket. Tato taktika je plně myslitelná a v okamžiku, kdy Patrioty a další podobné systémy k dispozici nejsou, zřejmě i jedině možná. Ničit ruské raketové rampy je nutné zejména v situaci, kdy Rusové tlačí na opotřebovávací charakter války a kdy se navíc dá očekávat masivní ruská mobilizace. Ta by totiž v situaci, kdy napadená země má vojáků zcela zjevný nedostatek, nakonec o výsledku války mohla rozhodnout.
1: Tolik Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hodlá-li někdo usilovat o rozklad Evropské unie, a určitě by se někdo takový našel, jsou k tomu uprchlíci daleko účinnějším nástrojem než hybridní války. To aspoň míní publicista Ivan Štern, autor a dalo by se říct zároveň i interpret následujícího textu.
3: Současné jdi ode mě pojď sem v migrační politice většiny států Evropské unie, kombinované záchvaty politické paniky, jak ji předvedly v souvislosti se španělskou Ceutou, především dvě evropské železné dámy v čele svých vlád, Georgia Meloniová a Mette Frederiksen, napovídá, že téma migrace sotva kdy najde společné a spolehlivé řešení tak, aby se na něm členské státy podílely rovným dílem. Není nijak ojedinělá příkladně situace u nás doma, kdy na jedné straně podnikatelé hořekují nad bídným stavem pracovního trhu, který by rádi vyspravili dovozem zahraničních dělníků, a kdy na straně druhé stoupenci přímé demokracie Tomia Okamury rádoby žertovně straší veřejnost řezníky se zakrvácenými noži, mající představovat dovezené zahraniční chirurgy. Zmíněné železné dámy v prvním hnutí mysli nápor uprchlíků v Ceutě připodobnili uprchlické vlně z roku 2015 a Meloniová dokonce požadovala, aby hříšné Španělsko, tolik benevolentní vůči ilegální migraci, bylo vyloučeno ze schengenského prostoru. Hříšnost španělské vlády, konkrétně jejího premiéra, spočívala hlavně v tom, že jednorázová legalizace asi 500 000 ilegálních uprchlíků měla inspirovat další zájemce o pobyt v bohaté Evropě. Dámy přehlédly, že tato jednorázová amnestie se týkala v drtivé většině přistěhovalců z Latinské Ameriky, lidí, kteří si dobře rozumějí se Španěly, nejen proto, že i jejich mateřština je jazyk španělský, ale že pocházejí ze stejné kulturní prababy. Nápor uprchlíků v Ceutě, zpravidla neplnoletých mladíků, marně hledajících v Maroku práci, lze spíš připodobnit zlomyslným pokusům Běloruska a Ruska dopravovat uprchlíky přes východní hranici Polska a pobaltských států ve snaze vyvolat jejich přítomností zmatek, chaos a latentně nesolidární Evropu ještě více tak rozhádat. Uprchlíci se už tehdy ukázali jako účinná hybridní zbraň. Podobně se zachovaly i marocké úřady, rozlobené z přílišné příchylnosti španělské vlády k Alžírsku. Uprchlické vlny, ať už jdou odkudkoliv, vždy spolehlivě rozkolísají Evropu. Stačí pak jen trochu přitlačit na pilu a Evropa se nejen díky stoupencům přímé demokracie rozpadne. Je jen otázka času, kdy si to uvědomí některý z nepřátel evropské integrace a ambice hrát ve světě významnější roli politickou i ekonomickou a vhodně načasuje dílčí výrony uprchlických vln. Materiálu je dostatek už jen díky uprchlickým táborům zřízeným za peníze Evropské unie mimo její hranice. Kam by se pak hrabala hybridní válka? Už jen proto, že hrozbu náporu uprchlíků dokončí místní internacionála přátel přímé demokracie. Úspěch je zaručen.
1: Hovořil Ivan Štern. Andrej Babiš je kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, všechno bude lepší jako dřív. A ničeho se bát nemusíme, jen to všechno nebude hned, protože převzal stát v dezolátním stavu. A taková útěcha části společnosti, zaslepené nepřeberným množstvím zboží, stačí, říká mimo jiné ve své úvaze spisovatel Karel Hvižďala.
4: Kdybychom si pamatovali, co Andrej Babiš tvrdil, tak můžeme říci, konečně díky svému premiérskému postu a podpoře ve sněmovně, kterou tvoří šestikoalice, Babišovo ANO, Okamurova SPD, Svobodní, Trikolora, Pro a Motoristé sobě, si konečně může dovolit splnit svůj sen, řídit stát jako svou firmu. To tvrdil od počátku, nelhal. Proto i ANO, ke kterému se chová jako ke své firmě. A proto má ANO jen 2710 členů. Je to sekta a on je její guru. Totéž platí o většině ve sněmovně. Jeho podpora je složená z části ze zcela periferních politických subjektů, jejichž členové za své současné postavení vděčí pouze Babišovi a musí ho poslouchat. A stejně funguje i jeho vláda. Většina ministrů by se do vlády bez něj nikdy nemohla dostat, za to mu je vděčná a proto je rovněž poslušná. Osud státu nikoho z této sestavy nezajímá. A bohužel podobně jsou na tom i z velké části Babišovi voliči, kterým slibuje, že je od politiky osvobodí, že se o nic nemusí starat, protože on za ně všechno vyřeší. Otázka zní, proč stát je pro asi 30% lidí nedůležitá instituce. Odpověď nám nabízí historie. Ve 20. století náš stát 7x změnil jméno, za tu dobu od nás zmizely více než 3 miliony obyvatel a po letech 1938, 39, 45, 48, 68, 89 se tu měnil politický režim jako na běžícím pásu. Žádná generace tu nežila v jednom státě. Nyní se o další zásadní změnu pokouší Andrej Babiš a nejspíš proto se mu to zatím daří. Na změny režimu jsme zvyklí. Státní instituce jsou u nás moc tekuté. Lidé, kteří nemají sílu v sobě a ani nemohou cítit ve vztahu ke státu, v době mnoha krizí a válek rádi dávají hlas mesiášům, kteří vyzařují velkou touhu pomoci a slibují návrat zlatých časů. Ti legality u institucí nahrazují legitimitou svého volebního vítězství. S jednotlivými státními institucemi majitel ANO zachází jako se svými holdingovými provozy a s ministry jako s řediteli svých podniků. Miluje monology a nenávidí dialogy. S podřízenými nemá čas se bavit, nemá o čem, když ví nejlíp sám, jak má všechno fungovat. Prezidenta považuje jen za symbol, který má být na známkách. Bohužel v tom se do jistý míry shoduje i s těmi, kteří dávno před Babišem volali po nepolitické politice a byli proti politickým stranám, protože odmítali politiku jako pouhý boj o moc. Bohužel většina lidí si z toho vysněného ráje pamatuje jen sousloví nepolitická politika, které v jejich mysli vřadilo politiku z jejich zájmu a vysvobodila je z odpovědnosti za stav státu. A to je to, co jim dnes Babiš nabízí. Je to kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, že bude všechno lepší jako dřív, že se i za krize a válek nemusíme bát, i když to nebude tak rychle, protože převzal stát v dezolátním stavu. Útěšlivá slova a krásné sliby zaslepené části společnosti nepřeberným množstvím zboží stačí. Podle filozofů za to může fakt, že horizont lidských očekávání vždy vítězí nad prostorem lidských zkušeností. Verdikt nelítostné zkušenosti nás falešné vědomí naučilo vytěsnit z hlavy. Naděje je jen v připomenutí zkušenosti, která bude prezentována s laskavou naléhavostí.
1: Karel Vyžděla uzavřel čtvrteční Názory a argumenty. No a za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

mého deníku. 27. května 1977. Pátek. Vídeň. Pohraničníci nám sebrali Havla, audience, vernisáž a Jiřího Koláře. Chléb náš vezdejší. V hotelu Slavia v Břeclavi jsme 3 hodiny spali a pokračovali pak do Vídně osobákem. Na nádraží Vín Nord pánové Janýr a Bruno Aigner. Zavezli nás do nového bydliště. Langegasse, Fünfund 60, Dritte Stock, Tier 17, 1080, Wien 8. V Rakousku svátky svatodušní až do úterka. V úterý se rozhodne spousta věcí. Konečně mohu psát bez obav, že by mi nějaký blbý fízl čučel přes rameno.

Než jsem se 1. srpna 1963 ocitl na nádraží v Ostravě přívoze a nastoupil do rekrutského vlaku, darovali mi přátelé z divadla Pod Okapem zbraň. Kovovou s dřevěnou pažbou a na ní nápis. Ať máš dobrou mušku, darujem ti pušku. Ještě tu byla jakási naděje na vojnu v celku přívětivou. Naděje, že ji přežiju ve zdraví tělesném i duševním. Přišel mi doporučený dopis ze Sušice, z jakéhosi armádního souboru, který písní, tancem a slovem šíří o světu a kulturu v Československé lidové armádě a příležitostně i mezi civilním obyvatelstvem. S dotazem, zda bych se nechtěl po dobu základní vojenské služby stát jejich členem, když jsem z divadélka Okap ověnčeného úspěchy. Odepsal jsem obratem. Chci, po ničem jiném v životě netoužím. Povolávací rozkaz byl do Horažďovic. Odtud je do Sušice co by dub. Aspoň něco, když už se vojně nevyhnu. Do Horažďovic jsme dorazili ještě před zavírací hodinou hospod, takže poslední pivo jsme stihli vyzunknout v civilním oblečení. A pak to nastalo. Dejte nám ty vaše hadry, my vám dáme naše šaty. Ostříhali mě dohola jako Kajnarova chlapečka. Nadevším zmatek při třídění, usměrňování a zašlapávání lidského materiálu do vojenské masy povykoval jakýsi chlápek v letní uniformě. Byl mi povědomý, akorát k němu nepasovala ta jeho důležitost a sebevědomí, ten jekot, který z něj vycházel. Znal jsem ho jako zakřiknutého chudáčka se srostlým obočím. Ani mírná paní učitelka Janišková z něj v češtině hlasitější hlásek nedostala. Nedalo se nic dělat, musel propadnout. Hleďme, je to on, spolužák z osmiletky. Tě Bůh, seš to ty nebo nejseš to ty? Zeptal jsem se ho. Byl to on. Komu tykáte, vojíne? Zařaďte se. Co blbneš, vole? Odchod! Zavelel hlasem hlasitým a rozhodným.

0: Ve chvilce volna pídil jsem se po informaci o armádním uměleckém souboru v Sušici, kde bych měl nastoupit.
1: Velitel čety kroutil nad mým dotazem hlavou. Jaký armádní soubor? Vždyť jsme vnitřní stráž, vojsko ministerstva vnitra.
0: V tu chvíli mi došlo, že žádná Sušice nebude. Že mě čeká opravdová vojna. Na politickém školení mužstva nám vysvětlili, co je vnitřní stráž. Vznikla na základě usnesení politického byra komunistické strany Československa z 28. března 1952. Její součástí je také hradní stráž a spolu s pohraniční stráží spadá pod velení ministerstva vnitra. Potěš pánbů, proč zrovna já? Jak jsem si cosi takového vysloužil? Posláním vnitřní stráže je ochrana a střežení závodů a objektů zvláštní důležitosti, vnější střežení pracovišť odsouzených osob a spoluúčast na stíhání uprchlých odsouzených, spoluúčast na stíhání protistátních skupin a jednotlivců. Na hlavu jsme vyfasovali modrou brigadírku s fialovým lemováním. Na vyložení límců byl znak. Ozubené kolo, vzpřímený meč a uprostřed rudá hvězda. Podobné a stejně barevné čepice měla nechvalně proslavená sovětská NKVD. A také naše poslání bylo stejné. Vnitřní stráž byla použita 1. června 1953 k brutálnímu potlačení plzeňských nepokojů vyvolaných měnovou reformou, která okradla celý národ o úspory. K takovémuto druhu vojska jsem byl 1. srpna roku 1963 povolán a nic se proti tomu nedalo podniknout. Po třech dnech nástup, směr nádraží, po chorém vchod. Vystoupili jsme v Praze na Vilzoňáku. Znovu se seřadili a v útvaru jsme se ploužili ulicemi hlavního města. Z Masarykova nádraží, tenkrát Praha střed, nás vláček tažený parní lokomotivou odvážel do neznáma. Konečná pro nás byla v Bělé pod Bezdězem, odkud jsme se doštrachali do stanového tábora, do výcvikového střediska pro budoucí spojaře vojsk ministerstva vnitra. Jeden stan, jedna četa. Borovice voněly a na obzoru se tyčil hrad Bezděz. Základní dovedností spojovacího družstva bylo vybudovat v určeném limitu 3 kilometry polního telefonního vedení a spojit se s ústřednou. Bez spojení není velení, je heslo spojařů. A to nebylo samozřejmě všecko. Zároveň probíhal výcvik pěšáka. Pochody, běhy, překážková dráha, střelba na slepo, rozebírání a čištění zbraně, kopání okopů v písečné půdě, pořadová cvičení, ostré střelby. 2 měsíce základního výcviku byly bez vycházek, jenom po slavnostní přísaze nás odkomandovali z lesů do kulturního domu v Bělé na vystoupení vojenského uměleckého souboru jehož členem jsem se nestal. A taky nás při tom spojařském výcviku stihl masový průjem, kdo ví z čeho. Útvarový lékař major Kadaňka vyřešil problém všeobecnou dietou. Kdo srál 3x, 5 kroků vpřed vchod, bez jídla. Kdo srál 2x, 3 kroky vpřed vchod, čaj bez cukru. Kdo sral 1, hořký čaj a balíček sušenek Meteor. Náš stát není dojná kráva, aby vojska plýtvala drahými léky proti blbé sračce. Na konci základního spojařského výcviku se nás ptali, kdo by chtěl být poddůstojníkem. Zájemci budou zařazeni do poddůstojnické školy. pod důstojníkem jsem být nechtěl. Domníval jsem se, že nechtít stačí. Nestačilo. Ačkoliv jsem se nepřihlásil, vzhledem k mému vzdělání mne tam nakomandovali. Spojařská poddůstojnická škola vojsk ministerstva vnitra byla umístěna mezi Březovou u Sokolova a čerstvě postavenou tepelnou elektrárnou Tisová. Vyfasovali jsme nové cvičné uniformy, zrovna zaváděné. Zelené maskáče s hnědými čárkami připomínajícími jehličí. Na límcích maskáčů byly plechové psí hlavy, protože poddůstojnická škola sloužila vzdělávání všech vojsk ministerstva vnitra a pohraničníci byli nejdůležitější ze všech. Psí hlava byla jejich symbolem. Do objektů střežených vnitřní stráží se narušitelé nehrnuli. Nikdo neměl zálusk ani na železniční tunely a jiné objekty hlídané vnitřní stráží. Za to přes hranice do prohnilého kapitalistického pekla táhla by celá procesí, jen kdyby to šlo. Kdyby tam nebyly dráty elektřinou nabité a chrabří pohraničníci se psy a s ostře nabitými samopaly vzor 58 s kadencí 800 ran za minutu a maximálním dostřelem skoro 3 kilometry. Velitelství útvaru bylo v rukou pohraniční stráže. Jednou odpoledne měl jsem za sebou 24 hodin strážní služby a směl dospávat na kavalci, zazněl povel. Bojový poplach. Něco takového jsme uslyšeli poprvé. Poplach nebyl cvičný, nýbrž opravdový na ostro. Taky náboje, které jsme vyfasovali, 3 plné zásobníky, byly ostré. Naskákali jsme do vejtřasek a vyrazili z kasáren. Po necelé hodince jízdy nás rozsázeli jednotlivě po krajině s rozkazem zadržet narušitele státní hranice, jehož pohyb byl zaznamenán bdělými soudruhy. Blíží se k našemu postavení. Musíme ho zadržet. Stůj, stůj nebo střelím. Varovný výstřel do vzduchu a když ani pak narušitel výzvy neuposlechne, mířená střela do něj, do narušitele. To byl rozkaz. Leželi jsme v poli a hleděli před sebe, abychom nepropásli podezřelý pohyb. Abychom narušitele zadrželi a s rukama nad hlavou předali veliteli. Nebo kdyby se spěčoval a utíkal, snad abychom narušitele dobře mířenou dávkou ze samopalu zastřelili, tělo předali veliteli a byli po zásluze odměněni. 3 dny opušťák plus 2 dny na cestu. Asi po 2 hodinách hledění do prostoru vstyk a návrat k útvaru. Pár kilometrů od naší pozice kolegové pohraničníci zadrželi narušitele nezastřeleného. Byl to chlapec v našem věku. Němec, který se pokoušel zdrhnout z východní socialistické části své vlasti na západ do kapitalismu.

Na státnici jsem dostal třídenní opušťák. Víc ani drc. Za ten čas jsem stihl zkoušku udělat. Vytáhl jsem si půdorysy středověkých měst. Co si na toto téma jsem z hlavy vylovil a předložil. Examinátorka útrpně pohlížela na mou nemožnou uniformu a žádných záludných doplňujících otázek se nedopustila. Zbytek času jsme strávili s Jarkou a ještě to stihli za rodiči do Opavy. Vánoce 1963 na rotě byly velice opilé. Trávili jsme je v učebně, pili propašovanou kořálku a pivo z army, cpali se dobrotami z balíků a když jsme armu vypili, další bečky přivezli lapiduši v sanitce. Na nový rok byla podlaha v učebně lepkavá, posetá střepy z lahví a sklenic. Vojska dílem spala, dílem se mátožně ploužila prostorem skýbly a hadry, nevědouce odkud začít. Kdyby o našem stavu věděli američtí agresoři umístění nedaleko odtud v západním Německu, zaútočili by na naše kasárna a zvítězit nad nimi by nám dalo hodně práce. Ženil jsem se v civilních šatech. Dali mi na to papír povolení od velitele roty. Civil na jeden den. Od rána do večera. Tmavý oblek, bílá košile, šedivá kravata na den svatby 29. května 1965. Veškeré formality zařizovala maminka. Nejdřív mi naše rozhodnutí nesměle vymlouvala, jestli nejsem moc mladý na ženění. Nebylo nám oběma ještě ani 23. A jestli se nechci ženit jenom proto, abych dostal třídenní opušťák z vojny. Jestli nečekáme dítě. David ještě nebyl na cestě. Ani jsme nevěděli, že ho někdy budeme mít. Důvod naší svatby byl docela prostý. Měli jsme se rádi. V pátek před sobotní svatbou jsme se krapet opili u nás doma, u mých rodičů v Opavě. A navzdory tradici, že nevěsta se má setkat s ženichem až u oltáře, Jarka tu byla s námi. Škoda promarnit den z opušťáku. Svatba se konala na zámku v Hradci nad Moravicí, pár kroků od školičky, v níž jsem absolvoval první třídu. Byl květen a podle pověry by se v květnu člověk neměl ženit ani vdávat, prý to přináší smůlu. Naštěstí trochu pršelo, to prý zase prší štěstí. Zdá se, že na obou pověrách, jak na každém šprochu, je pravdy trochu. Oddávající úředník přijel na kole. Měl na sobě gumový plášť proti dešti a na hlavě rádionku s anténkou. Do obřadní síně vkročil ve dvouřadáku se státním znakem na prsou. Zarecitoval něco veršů sovětského básníka Štěpána Ščipačova o lásce. Že si jí máme vážit nejen v mládí. Svatební hostina byla v Červeném zámku v konírně předělané na restauraci. Ve foaje byla tenkrát obrovská zvětšenina starobylé fotografie mladého Klementa Gottwalda v uniformě rakousko-uherského vojáka a nápis, že tu sloužil císaři pánu. Po svatbě mě převeleli do Nového Jičína. Ve starobylé nepoužívané věznici se chystal přijímač pro nováčky o síle praporu a já jsem měl mít jedno družstvo nováčků na povel. Vojnu jsem doklepal v Krmelíně, živ a zdráv, do posledního centimetru. V té době se nám s Jarkou podařilo získat v Ostravě bydlení na evangelické faře na Husově náměstí hned za kostelem. Byl to báječný podnájem. Dva velikánské pokoje, rozklená veranda s výhledem do dvora, vlastní záchod a koupelna s kuchyní v jednom. Pan farář Veselý s paní farářovou splnili náš sen o střeše nad hlavou jako dobré víly z pohádky.
Ještě jsem ale vězel v uniformě. A tak jsme po té velké vojně měli kde hlavu složit. Nebylo nutné tísnit se v nějaké garzonce v Dolním Benešově. Jarka si vzala i novomanželskou půjčku a koupila základní nábytek, abychom nejen hlavu, ale celé oba lidi a jejich saky paky měli kam položit, posadit a uložit. Nábytek pocházel ze skladiště nábytku v Opavě, v kostele svatého Václava. Dnes je tam galerie a před galerií skotačí bronzové děvče Kurta Gebauera. Můj poslední vojenský den se mnou Jarka strávila v Krmelíně. Přijela si mě vyzvednout. Nebyl to celý den. Končil slavnostním obědem také pro hosty, kteří sem přišli pro vojáky. Teď už v záloze. Ostřílené bojovníky, kteří splnili nejčestnější povinnost občana Československé socialistické republiky. K obědu byl řízek. Co jiného nežli vepřový řízek se šťouchanými brambory a okurkový salát? Existuje snad něco lepšího? Řízek vždy potěší, obzvlášť je-li to poslední řízek vojenský. K čemu to bylo? Byly to zmarněné roky. Nebylo by řešením vymazat vojnu z paměti a tvářit se, jako by nebyla? Vždyť jsem přece v té hře na vojáky nikoho nezabil. Vypustit z paměti dva dlouhé roky života ještě o dva měsíce natažené? Opravdu to bylo k ničemu? Naučil jsem se střílet ze samopalu. Po neúspěchu při první ostrostřelbě už mi to ve druhém ročníku šlo. Vystřílel jsem si střeleckou třídu, smaltovaná křidýlka nad levou kapsu. Od těch časů jsem žádný samopal v ruce nedržel. Jenže co kdyby? Taky jsem se naučil držet hubu tam, kde by otvírat ji nikam nevedlo. Nebo někam vedlo. Třeba do vězení. Jenže v tomhle jsem důsledný nebyl. Naučil jsem se velet. Dalo mi to dost práce. Bylo mi trapné velet tak, jak se velet má, jak velí správní velitelé. Jenže v poddůstojnické škole se velení vyhnout nedá. Velel jsem nedomrlým hlasem, nepřesvědčivě, jako bych vojákům, co si navrhoval, předkládal k diskuzi, jako bych o svém velení nebyl přesvědčen. Čelem vzad? Mé velení bylo mizerné až do chvíle, než mi došlo, že se musím chovat jako na divadle, jako v roli zupáka od Wehrmachtu. Čelem vzad? Taky jsem se naučil plnit rozkazy. Nesmyslné i smyslné. O rozkazu se nediskutuje, ani nepřemýšlí. Odpovědnost za splněný rozkaz padá na rozkazovače. Dále jsem si potvrdil známý fakt, že v každém společenství funguje hierarchie a na jejím vrcholu nemusí být člověk nejmoudřejší. Na vojně jsem si uvědomil vlastní limity, tělesné i psychické. A zjistil přitom, že na tom nejsem nejhůř, že ledacos vydržím, třeba zrychlený přesun. Že zdolám bez problému překážkovou dráhu a svedu výmyk na hrazdě. Že nevybuchnu vzteky, nerozbrečím se lítostí z ponížení, že se dokážu ovládnout. V tom nezvyklém, nenormálním prostředí jsem se poznal s lidmi, jaké bych ve svých kruzích nepotkal, a naučil jsem se s nimi v dobrém vycházet. Zřejmě to byl onen lid, jímž se komunisté neustále oháněli a tvrdili o něm, že je hybnou silou dějin. Uvědomil jsem si rovněž, že člověk je smrtelný a může zemřít docela mladý. Třeba vlastní rukou, nebo při rozcvičce.
Je-li zapotřebí, aby vztahy mezi lidmi procházely zkouškami pevnosti, pak byla vojna se svým trváním a odloučením zkouškou, ve které jsme s Jarkou obstáli. I když bychom se jí raději vyhnuli, o tom není sporu. Kdo nebyl na vojně, není chlap, říkali mudrlanti v dobách, kdy každý zdravý mladý muž musel. Není to pravda. A je vůbec o co stát? Stát se chlapem? Chlap. Co to je?

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
2: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
1: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
2: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Popperem a Friedrichem von Hayekem.
1: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
2: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
1: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda chce dát na boj proti suchu 4 miliardy korun, obnoví taky Národní koalici proti suchu. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda, přišlo tak asi o pětinu produkce elektřiny. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na krauařské dvoustovce. Dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů. Je pátek 14. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
4: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
5: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
4: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra Kušan.
6: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
4: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ve 13 hodin se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky sekund.
7: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
8: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
9: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
8: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
9: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
10: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
11: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
12: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
11: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku suchá vlny veder. A voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
13: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 273. Dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují a v latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23. A program, který zahrnuje snížení DPH u nafty a benzínu, zavedlo Polsko v březnu. Reagovalo tak na nárůst cen v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Koncem června vláda opatření pozastavila. Netflix začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
14: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
15: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
16: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
15: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů, pokračuje Sémanová.
17: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: V pátek bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50. A fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem stejně jako doma 0-1 i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. A poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers. Desetibojář Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neugebauer. V sobotním oštěpařském finále se představí Jakub Wadlejch. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
18: Zavřený nájezd na D1 u Ostravy a u zavírky v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 349 úplná uzavírka. Pod dálnici u odboček na Porubu a Klimkovice se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, silnice neprůjezdná a nedá se najet na D1 na exit směr Ostrava Polsko. Využít se dají vedlejší exity 342 Klimkovice nebo 354 Svinov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady stále překáží odstavené auto. Blokuje pravý pruh na 31. kilometru. A v Praze počítejte s uzavírkami tunelů, Letenský tunel obousměrně a část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je teď jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů, na horách kolem 9 a v kotlinách bude výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co mění sněmovnou přijatá novela zákona o státních zaměstnancích? Proč ji ústavně právní výbor Senátu doporučuje zamítnout? Hrozí spolitizování státní správy, jak se obává opozice? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. Zdravím vás v Polinkách do Olomouce. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Váš výbor doporučil Senátu zamítnout návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Proč?
20: A těch důvodů je tam celá řada. Těžko vypíchnout jeden jediný, ale je tam jakási tříšť důvodů. Ten jeden je velké riziko politizace státní správy, to, že si ministr bude moci vyhradit jednotlivé personální případy k tomu, aby je řídil sám. To znamená, úplně rušíme strukturu úřadu, kdy úředníka od šéfa, od ministra dělí několik úrovní, které ho mohou odstínit. Tady, když bude úředník rozhodovat jinak, než se bude líbit ministrovi nebo premiérovi, tak nic nebude bránit ministrovi, aby ho sám přímo nějak začal šikanovat nebo ho vyhodil a tak dál. Jeden důvod. Další důvod spočívá v tom, co všechno se do toho zákona dostalo. Nebojím se toho termínu přílepky. Jsou tam věci, které s tím vůbec nesouvisí, které nebyly ani v tom původním poslaneckém návrhu. Dostali se tam až v průběhu druhého čtení, vůbec nemají nějakou jako příčinou souvislost se státními úředníky a podobně. Takže skutečně těch důvodů je celá řada.
19: Kdybychom se vrátili k tomu, že se obáváte, že hrozí politizace státní správy, ta současná je podle vás depolitizovaná a profesionální?
20: A rád bych zdůraznil, že to, že ústavně právní výbor navrhuje, aby se tento zákon vrátil, aby se neschválil, neznamená, že jsme spokojeni se stávajícím stavem. Nicméně to, že se nám nelíbí stávající stav, neznamená, že to můžeme jakkoliv změnit, že jakákoliv změna je k lepšímu. Tato změna, která je tady navržena a se snaží řešit některé bolesti a skutečně celá řada těch navržených věcí, jako že tam nebude ten takzvaný bazén pro ty lidi, kteří jsou někde takzvaně na překážkách jiným jazykem a podobně, to jsou věci, které dávají smysl. Nicméně jsou doplněny celou řadou dalších věcí, které skutečně zhoršují ten stávající stav. A také bych připomněl, proč vlastně máme zákon o státní správě. My ho máme někdy od roku 2014-2015 po velkém tlaku Evropské unie, která celkem logicky chtěla, abychom garantovali výkonnou státní správu, která bude garantovat férové třeba rozdělování evropských dotací. A tenkrát jsme přijali po tom velkém nátlaku ze strany evropských institucí tento zákon, který teď odstraňujeme a nahrazujeme ho něčím, co je vlastně ještě zvláštnější a horší než ten stav, který byl do toho roku 2014. To znamená, tady skutečně hrozí reálné riziko, že z pohledu evropských institucí ten zákon nebude naplňovat podmínky, které má, a tím pádem, že možná o evropské dotace přijdeme.
19: Výbor doporučil také zamítnutí doprovodné novely, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Proč to považujete přímo za protiústavní?
20: A řekl bych, že ten doprovodný zákon, ten senátní tisk 267, je ještě horší než ten, to hlavní jádro, ten 266, ten zákon o státních zaměstnancích. Ale zpátky k té vaší otázce, proč to považujeme za protiústavní? No, když si přečteme ústavu, článek 63, odstavec 1, písmeno E, tam se říká, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A to je všechno. Není tam zastupitelských misí u států, není tam v hodnostích splnomocněných a mimořádných velvyslanců třetího, čtvrtého stupně, a přijímá a odvolává vedoucí zastupitelských misí.
19: Návrh, se kterým tady přišel ve sněmovně Libor Vondráček za SPD Svobodní, včera před ústavně právním výborem v Senátu hájil předkladatel celé normy, místopředseda ANO Radek Vondráček, a ten argumentoval tím, že stále mise ústava prý nezmiňuje.
20: A ona nezmiňuje ale nějaké jako státní mise. Ona říká zastupitelské mise, a to je, řekněme, jakýsi nadřazený termín pro to, čemu pak říkáme velvyslanectví a stálá mise OSN, stálá mise u Evropské unie a tak dál. A ústava skutečně používá obecnější termín než ten, který pak bychom mohli vyložit, že na tohle se ta prezidentova pravomoc nevztahuje. Jestliže říká ústava, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, neumím si představit, jak bych vyložil, že pod to nespadá stálá mise třeba OSN.
19: A shodnete se s Radkem Vondráčkem na tom, že o věci bude zřejmě rozhodovat ústavní soud?
20: Velmi pravděpodobně ano, pokud by se stalo, že sněmovna přehlasuje senátní veto, ke kterému možná dojde a možná ne, uvidíme příští týden ve středu nebo ve čtvrtek, kdy o tom bude jednat senát na své schůzi, tak pokud by to sněmovna přehlasovala, tak velmi pravděpodobně vznikne ústavní stížnost a návrh na to, aby minimálně tato část zákona byla zrušena.
19: Mimochodem, jak rozumíte tomu, že Radek Vondráček v té souvislosti mluvil o ústavním soudu jako o třetí parlamentní komoře?
20: Tak je to taková oblíbená řečnická figura těch, kteří nesouhlasí s nějakým konkrétním rozhodnutím ústavního soudu, a my, kdo o tom přednášíme nebo rozumíme fungování ústavních institucí, tak mluvíme o tom, že ústavní soud má roli takzvaného negativního zákonodárce, to znamená někoho, kdo může zrušit nějakou

0: tom, jestli prezident má nebo nemá jmenovat šéfy zastupitelských misí nebo těch stálých misí. Klidně tu debatu veďme a pokud se shodneme, že je jmenovat nemá, tak změníme text ústavy. Bude to v pořádku. Ale nemůžeme to dělat tak, že nemáme ústavní většinu a netroufneme si na změnu ústavy jako takové, pak to zkusíme někde po straně změnou obyčejného zákona, která ale pak bude protiústavní.
1: Pro zamítnutí obou norem hlasovalo ze 7 přítomných členů výboru 5, 2 senátorky se zdržely. Když se vrátím k vaší předchozí poznámce, věříte, že plénum vaše doporučení vyslyší?
0: Mám za to, že ano, skutečně hodně jsme mluvili v těch uplynulých týdnech o obou těch tiscích, které jsou tak zvláštně rozděleny a jestli tam zaznívala z různých stran kritika, tak ani ne tak k tomu celému zákonu o státní službě, ale právě třeba tady k tomu protiústavnímu, nebo z mého pohledu protiústavnímu omezení prezidentské pravomoci.
1: No ale sněmovna v současné sestavě může případné veto Senátu hravě přehlasovat?
0: Ano, může. Máte pravdu.
1: A když se to stane, jak myslíte, že se zachová prezident?
0: Neumím si představit, že by prezident republiky akceptoval tady tento protiústavní krok. To znamená, pokud to sněmovna přehlasuje, senátní veto, očekávám i veto od prezidenta republiky. No a pak to zřejmě sněmovna přehlasuje znovu. No a pak už by asi následovala ta ústavní stížnost.
1: V olomouckém studiu Českého rozhlasu je senátor Stanislav Balík. Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. To zní racionálně, ne?
0: Ano, já skutečně proti samotnému principu nejsem. Nemyslím si, že stávající model toho služebního zákona je ten nejlepší možný, že je ideální. Nicméně je hodně zvláštní to, jakým způsobem už vznikl ten samotný návrh. Není to vládní návrh, je to návrh poslanecký, to znamená vyhnul se tomu klasickému připomínkovému řízení. Nejednala o něm legislativní rada vlády, která by mohla vychytat celou řadu problémů a tak dál. A zrovna včera na jednání ústavně právního výboru bylo vidět, jak velký rozdíl je v kvalitě návrhu, který projde legislativní radou vlády a všemi těmi připomínkami, což byl návrh zákona o EET 2.0, jak se tomu říká, který prošel s nějakými spíš drobnými technickými změnami. A protože byl připravován jako vládní návrh a protože se k němu skutečně jako vyjadřovali ti, kdo se k němu vyjadřovat mají. A jaký je pak rozdíl oproti těm normám, které nechají poslanci napsat někoho na zakázku a vyhnou se připomínkovému řízení. Takže to mi na tom vadí. Veďme debatu o tom, jak máme organizovat veřejnou správu, jestli mají mít úředníci definitivu nebo ne, jaké budou mít benefity, jak tam dostaneme ty nejkvalitnější lidi, ale tahle debata se vůbec nevedla. Najednou se objevil někým od někud sepsaný návrh zákona, který je v řadě ohledů velmi problematický a na který se ještě navíc v průběhu toho schvalování navěsily věci, které tam vůbec nemají co dělat.
1: Ostatně v rozpravě senátorka Adela Suchada Šípová za Piráty upozornila na netransparentnost při přípravě předlohy, teď jste o tom mluvil, ale jak si vysvětlujete, že Radek Vondráček opakovaně odmítl jmenovat autory návrhu?
0: To je otázka na Radka Vondráčka.
1: No a máte proto nějaké osobní vysvětlení? Je to vůbec přípustné?
0: Bohužel připustné to je a myslím si, že to není správné, ale připustné to je.
1: Novela má podle autorů zaměstnávání státních úředníků přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. K tomu máte komentář?
0: Ano, můžeme to tak dělat, můžeme to tak přizpůsobovat, nicméně ani tomu se to úplně nepřiblížilo, jsou tam některé věci, které jsou jinak. Ale znovu říkám, já s tím samotným principem úplně problém nemám, ale mám třeba problém s tou retroaktivitou, která se tam vztahuje na obecní a městské tajemníky, tajemníky městských a obecních úřadů, kteří byli dosud jmenováni vlastně na dobu neurčitou a mohli být odvoláváni pouze poměrně komplikovaně a najednou, pokud bude přijat tento zákon, tak najednou budou moci být den, pokud už jsou déle než 5 let těmi tajemníky, tak budou moci být následující den odvolání a vypsáno nové výběrové řízení. Tohle je retroaktivita jak hrom.
1: koalice chce mimo jiné zrušit 3měsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchod.

0: až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. K tomu se stavíte jak?
1: Tento princip sám o sobě mi nevadí.
0: Vedoucí místo ve státní správě budou moci podle zákona zastávat i lidé, kteří zdárně dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Proč se mají snížit požadované nároky? Co myslíte?
1: Tohle je spíš otázka na předkladatele. Samo o sobě mi to úplně nevadí, protože vím, že je poměrně velký rozdíl mezi kvalitní vysokou školou a bakalářským stupněm z ní a nějakou nekvalitní, kde se můžete dostat třeba i k doktorskému titulu velmi snadno. To znamená, nedělal bych zas tak velký fetiš z toho, jestli je to bakalářské nebo magisterské vzdělání, a to samo o sobě by mi nevadilo.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se senátorem Stanislavem Balíkem. Vy jste připustil, že by se o stávajícím zákoně o státní službě, který platí tedy od roku 2015, měla vést diskuse. Co by se v něm podle vás mělo nebo mohlo změnit?
1: A teď se ptáte na to, na proti současný. Stávajícímu stavu, anebo proti tomu, který už vypadá, že bude schválen?
0: Ne, ten současný, který platí.
1: Ten, který platí. No tak tam je skutečně asi ta nejzávažnější otázka, jakým způsobem chceme dostat dobré lidi do státní správy. Pokud se shodneme na tom, že kvalita státu se odvíjí od toho, jak kvalitní a kvalitně pro něj lidé pracují, tak si musíme říct, jaké benefity, podmínky jim vytvoříme. A to nemusí být jenom finanční, ale to může být třeba to, jakou mají jistotu, že na tom místě vydrží. A nevím, jestli budou mít lidé úplně důvod jít pracovat do státní správy, když budou vědět, že když si na ně ministr ukáže, tak budou moci během pár dnů nebo týdnu okamžitě skončit a přitom to nebude jako kompenzováno nijak významně. Takže tohle je pro mě vlastně ta největší otázka, jak dostat co nejlepší lidi do státní správy a jak je přimět k tomu, aby co nejlépe pracovali. Bohužel nedomnívám se, že to, co navrhuje vládní koalice, tak je cesta k tomu, abychom na tuhle otázku dobře odpověděli, abychom kvalitní a veřejnou správu měli. A co je poměrně závažný problém, na který se moc neupozorňuje, tak je to, že vládní koalice tlačí tento zákon bez snahy o dohodu s opozicí. A to je i rozdíl proti tomu roku 2014, kdy ten stávající zákon přijala tehdejší vláda sociální demokracie, ANO a lidovců, ale hlasovala pro něj i část opozice. To se dnes nestalo.
0: Rozumím tomu, co říkáte, ale ta otázka směřovala k tomu, kudy by ta cesta měla vést podle vás.
1: A ta cesta skutečně může vést tím směrem, že si řekneme, že nebude definitiva, ale že budeme moct ty úředníky třeba líp zaplatit. A může ta cesta vést tím směrem, že si řekneme, že zrušíme to vysoké odstupné a že to budeme řešit nějak jinak. Může to být cesta, tak jak je to ve Spojených státech amerických, že s novým prezidentem, s novou administrativou, s novou vládou přichází komplet noví úředníci, včetně velvyslance v Praze. Ale může to být také cesta, tak jak je to ve Velké Británii, že v zásadě se mění ministři, ale aparát ministerstev zůstává. Tohle si musíme nejdřív říct, jakým směrem z těchto dvou základních modelů chceme jít, a pak teprve můžeme ladit detaily.
0: No, vy jste už o tom podobně mluvil v lednu v Interview Plus, a tehdy jste poznamenal, že u nás uplatňovaný model je kočko-pes. Jak by tady měl vypadat optimálně? Ptám se na váš názor jako politologa.
1: A mně se obecně spíš líbí ten model americký, a protože skutečně si umím představit, že je poměrně velký problém, tak jak to známe z toho známého seriálu Jistě, pane ministře, že přijde ministr s velkými plány, s velkými představami, jak změní nějakou politiku, a najednou tam narazí na hradbu neochotných úředníků, kteří už přežili 10 ministrů a tak věří, že přežijí i toho 11. Nicméně je to skutečně jako hodně velká mentální změna, ke které bychom se museli dopracovat, abychom tímto směrem šli.
0: Jaké reálné dopady v praxi může mít přijetí toho nového zákona o státních zaměstnancích? Jenom připomenu, že se vztahuje asi na 60 tisíc lidí.
1: To je hodně velká otázka, také jsme o tom na ústavně právním výboru mluvili. Některé obavy jsou asi trošku liché, to znamená, že by třeba ti úředníci, kteří dnes jsou takzvaně jmenováni pod zákonem o státní službě, tak nedostanou novou pracovní smlouvu, a tak tam byly nějaké obavy, že pak když budou žádat o hypotéky a tak dál, takže budou mít problém, to se zdá, že skutečně je lichá obava, že bude stačit doložit vlastně ten zákon, který tam v nějakém přechodném ustanovení toto řeší. Nicméně určitě nebude jednoduchá transformace na těch úřadech. Já si vlastně vůbec neumím vysvětlit, proč na to vládní koalice tak spěchá. Tam jenom upozorňuju, že účinnost má být od 1. listopadu letošního roku.
0: A je to reálné vůbec? Já jsem se na to chtěl ptát, protože přesně...
1: Podle mě to reálné není, tak když vím, jak trvá implementovat třeba změnu vysokoškolského zákona na úrovni personálních oddělení a tak dál, a tady velmi pravděpodobně ten zákon nebude schválen dřív, než někdy v půlce září, anebo dokonce možná na začátku října, pak bude teda jako 4-6 týdnů na to, aby se nachystali všechny informační systémy těch ministerstev, aby prostě to všechno začalo fungovat jinak. Nebyl včera Radek Vondráček schopen vysvětlit, proč se na to tak spěchá, proč to nemůže být aspoň třeba toho 1. ledna, anebo ideálně ještě později.
0: A vy máte nějakou vlastní teorii, musel jste se nad tím zamýšlet. Proč ten spěch?
1: Přemýšlel jsem nad tím a pokud vláda nemá nějaký skrytý plán, že chce udělat ještě masivnější čistky, než dělala doteď, tak vlastně mě žádné jiné vysvětlení nenapadá.
0: Když jste mluvil o čistkách, na druhou stranu platí ten zákon, o kterém jsme už mluvili, že sice není ideální, ale jiný. Když se podíváme na to, co se děje například na ministerstvu životního prostředí, tak vlastně proč bijete tolik na poplach? Co se změní přijetím toho nového zákona?
1: Ne, já nebiju tolik na poplach. Já jenom říkám, že je to špatně napsaný zákon a že jako nepovede k tomu, k čemu vést má, k kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. To je všechno.
0: Podle některých kritiků ruší návrh veškeré pojistky neutrality státní správy. S tím souhlasíte?
1: Ano, to je to, čím jsem začínal. Pokud dostane ministr právo a skutečně vyhradit si jakoukoliv personální záležitost ve svém ministerstvu, tak v tu chvíli nějaká profesionalita, nestrannost a skutečně půjde stranou.
0: No a co s tím?
1: No, neschvalovat takový zákon.
0: Rozumím, ale na druhou stranu už jsme si řekli, co je realita, že i když velmi pravděpodobně, jak jste řekla, teď nechci nesprávně reprodukovat vaše slova, ale Senát zřejmě tedy bude vetovat ten poslanecký návrh, ten se vrátí do sněmovny, ta ho přehlasuje, pak uvidíme, co udělá prezident, ale i přes jeho veto k tomu může dojít, nebo je velmi pravděpodobné, že ten zákon vejde v platnost.
1: Ano. To velmi pravděpodobně se stane. A co s tím? No tak budeme s tím muset žít, tak jak s celou řadou dalších nekvalitních zákonů, které máme. Tady nám přibude do řady jeden další. Velmi pravděpodobně se budeme muset popasovat s otázkami ze strany Evropské komise, a jak to tedy je, protože ona neposuzuje jenom zákon jako takový, ona pak čeká i na implementaci, na to, jak reálně to funguje a tak dál. A pokud tam budou nějaké obavy o to, že nemáme profesionální a depolitizovanou státní správu, no tak asi budou následovat nějaké kroky, které omezí, tak jak už jsem o tom mluvil, čerpání evropských dotací. Tak asi nám to za to stojí.
0: No a do jaké míry to bude citlivá záležitost pro nás?
1: No, zcela jistě to citlivá záležitost bude, nicméně viděli jsme na příkladu Polska a Maďarska, že takové věci se dějí a že některým vládám stojí za to takové změny zavádět.
0: No a do jaké míry koresponduje ten návrh třeba s platným zákoníkem práce?
1: On se vlastně tváří tak, že tam, kde neupravuje dostatečně precizně ty věci, takže platí zákoník práce, což je pořádku, to se tak jako samozřejmě může dít. Nicméně pak tam vznikají díky tomu takové jako duplicity. Takže například, když dochází podle toho zákona o státních zaměstnancích k okamžitému zrušení pracovního poměru podle paragrafu 41, tak vůbec není zřejmé, zda ten výčet důvodů, které tam jsou, tam je asi 5 důvodů, kdy může být ten pracovní poměr okamžitě zrušen, tak jestli to je všechno, a nebo jestli se dál má také aplikovat paragraf 55 zákoníku práce. To znamená, jestli to může být vlastně širší, jestli to může být vlastně z více důvodů, protože ten zákoník práce je v tom trošku jako volnější. Jo? Takže znovu říkám, toto jsou problémy, které by velmi pravděpodobně se vyřešily ve chvíli, kdyby ten zákon vznikal tak, jak vznikat má, ano. Kdyby ho navrhovala vláda, kdyby prošel řádným připomínkovým řízením, kdyby se k němu vyjádřila legislativní rada vlády a tak dál, tak tyhle věci by se odstranily. Bohužel z nepochopitelného důvodu a vznikal tak, jak vznikal, napsal ho nevíme kdo a asi se nedozvíme kdo a obsahuje tady tyhle výkladové problémy do budoucna.
0: Vaše stanovisko je jasné, ale nacházíte shodu v rámci opozice?
1: Tak, jak můžu odhadovat z toho projednávání v ústavně právním výboru, tak tady tohle moje stanovisko odráží většinové nastavení Senátu. I když samozřejmě zažil jsem několikrát v Senátu, že na výboru něco bylo hodně jasné a pak během týdne to dopadlo ještě trošku jinak. Nicméně ano, předpokládám, že Senát jako celek tento návrh zákona nebo těch dvou zákonů vrátí, protože nebude chtít být podepsán pod něčím, co v sobě nese stopy protiústavnosti a stopy špatné legislativní práce.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se senátorem z klubu ODS a TOP 09 Stanislavem Balíkem, místopředsedou ústavně právního výboru. Děkuji za rozhovor a do Olomouce přeji hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dača nedaleko Kyjeva, pozdní večeře. Kandidát na prezidenta přijel za lidmi z tajné služby. Skončil s bolestmi, s jizvenou tváří a spoustou otázek. Otrava Viktora Juščenka v dalším díle speciálu Jedy. Dnes s Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus a spoluautorem podcastu Na východ.
4: Nemoc Viktora Juščenka
5: pochází.
3: Dnes je čtvrtek 13. srpna.
6: Po pokusu o vraždu, ale poznamenalo na dosmrti.
3: Ahoj Josefe, díky, že jsi přišel do Vinohradské 12 v rámci naší letní speciální série Jedy.
7: Ahoj, děkuji ti za pozvání.
8: Část první. Otrava.
3: Noc z 5. na 6. září 2004 po večeři se zástupci ukrajinské tajné služby SBU tehdy začal Viktor Juščenko mít problém, zdravotní problém, měl silné pocity, bolestné, těžko specifikovatelné, sotva dorazil domů, políbil ženu, která z něj cítila jakýsi železitý zápach a nad ránem už mu musela volat sanitku, kam ho tenkrát odvezli.
7: Pokud se držíme Juščenkových pamětí, tak přijela první pomoc, nejprve z běžné nemocnice, která prohlédla Juščenka a tak trochu nevěděla, co mu je. On si stěžoval nejenom na bolest hlavy, ale také na prudkou bolest v břiše a nemohl stát na nohou, bylo to jako velmi náročné. Ale pokud věříme těm jeho pamětem, tak on zůstal doma a protože ta pomoc nezafungovala, vzal si nějaké pilulky na bolest od své ženy a tak dále, tak potom povolali lékaře z kyjevské nemocnice Feofania, která je určená jenom pro státní zaměstnance, jinak řečeno povolali lékaře lepší.
3: VIP lékaře.
7: VIP, který ho také prohlédli, ale zůstali u toho, že nevědí, co mu je. Tenkrát vůbec ještě nějaká otrava, která by byla cílená, nebyla ve hře. Juščenkovi prostě bylo blbě a nevědělo se, co mu je.
3: A druhý den ale měl rozhovory s novináři, nebo s novinářem jedním minimálně, takže se to snažil přechodit.
7: Juščenkovi je 50 let, je uprostřed velmi intenzivní předvolební kampaně, je už bývalý premiér a jde do prezidentského klání vůči svému někdejšímu šéfovi Leonidu Kučmovi. Je mu blbě, nechce odmítat ty interview, dokonce říká, že to jeho okolí hrozně tlačilo na to, ať se co nejdříve sebere a v té kampani pokračuje, protože do ní bylo investováno spousta. On před tou večeří byl na cestách, řekl, že objel půlku Ukrajiny a nechtěl to prostě vzdát, ale bylo mu natolik blbě, že v těch vzpomínkách popisuje, že s těmi novináři, konkrétně s Christy Freeland z Financial Times a jimi kolegy, že komunikoval tak, že byl opřený o křeslo a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak klečel.
3: No a dokonce ten stav se každým dalším dnem ještě zhoršoval, bolesti teda hlavy, břicha, otékal hodně. pak musel do zahraničí už na kliniku.
7: To je opět nějaká jako debata v tom jeho nejužším okolí. Jeho žena tlačila na to, aby zdraví dostalo přednost. Jeho nejbližší okolí, do kterého patřil David Žvania, který bude důležitým spolupracovníkem a také aktérem té otravy, ale třeba taky Petro Porošenko, pozdější ukrajinský prezident, který byl tehdy šéfem té kampaně nebo se na ní velmi úzce podílel, tak na ně tlačili, prostě zpamatují se, něco špatného si snědl, možná suši, možná se přiotrávil čemkoliv dalším, ale je to chvilková záležitost, seber se a pokračuj v kampani, protože je to strašně důležité.
3: V noci z 9. na 10. září ho soukromým tryskáčem převezli do Vídně na jednu z tamních renomovaných soukromých klinik. Tam už přišli na to, co mu je?
7: Tam ještě na začátku ne, opět bylo to přes kontakty některých ukrajinských lékařů, kteří znali lékaře v Rakousku, v Rudolfinerhausu. Je to renomovaná soukromá klinika, mimochodem ten volební štáb pronajal Juščenkovi tryskáč, který prý patřil Andreji Agassimu, není to úplně potvrzené, ale minimálně ho nějak využíval. Ale tam jako došlo na to, že Juščenko má akutní zánět slinivky, ale komplikace, které k tomu byly, tak ukazovaly, že může jít o něco výraznějšího. V půlce toho září už ten štáb Juščenka vyrukoval s tvrzením, že jde o otravu toxiny a v prosinci, tedy po dlouhé době a prověřování všech okolností, to potvrdil i ten lékařský štáb z Rudolfinerhausu, tedy z vídeňské soukromé kliniky. Tedy otrava dioxiny.
8: Část druhá. Dioxiny.
9: Dioxiny. Jedním slovem bych řekl, že to jsou nečistoty. Jsou vedlejším produktem řady průmyslových výrob, ať už se jedná o pesticidy, dezinfekce.
8: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
9: Dioxin samozřejmě můžeme dostat do těla i jak už vdechnutím, tak přes kůži, ale vlastně může být i v různé mase a v různé potravě. On vlastně takzvaně hackne ten regulační systém a to má tím pádem velmi výrazný vliv na například metabolismus a celou buněčnou rovnováhu a vlastně dochází k takovému zízvění tváře. My nejsme schopni se dioxinu už z těla zbavit. Samozřejmě dá se na to zemřít, i když ten efekt je především dlouhodobý a dá se předpokládat nějaké onkologické onemocnění.
8: Část třetí. Oběť a útočník.
3: Josefe, ty jsi mluvil o tom, že Viktor Juščenko, a jsme v tom září roku 2004 ještě, že byl uprostřed volební kampaně, horké části volební kampaně, on chtěl být ukrajinským prezidentem. Měl k tomu předpoklady?
7: Měl k tomu předpoklady, protože to byl rival toho tehdejšího končícího prezidenta Leonida Kučmy, ale zároveň to byl člověk ze systému, byl to člověk, který byl v jistou dobu dokonce zvažován přímo Leonidem Kučmou, tedy druhým ukrajinským prezidentem, za možného nástupce, pak upadl v nemilost. 1999 až 2001 byl premiérem, ale pak proti sobě postavil nejenom lidi Leonida Kučmy, ale i některé další síly, tedy komunisty a vlivné těžaře a tak dále, takže vytvořil opoziční hnutí. Říká se, že Juščenko měl v té době za sebou takový feeling, jako třeba Péter Maďar vůči Viktoru Orbánovi, jako duch změny, to pomyslné ukrajinské kyvadlo, které se neustále hýbalo mezi lidmi spojenými víc s východem a víc takzvaně se západem, tedy s tím potvrzováním ukrajinské identity versus nějakými proruskými vlivy, se mělo v jeho případě přiklonit víc k tomu západnímu směřování. Jeho rivalem v tom prezidentském klání byl Viktor Janukovič, no, což je poměrně známá osoba.
3: Volby byly na pod zim 2004. Proč vyrazil Juščenko 5. září na tu večeři s lidmi z SBU? Co tam dělal?
7: To je jedna velká záhada, která se ani po těch letech, dneska je to víc než 20 let, úplně nevyjasnila. Máme svědectví přímo Juščenka, ale máme zase výpovědi některých dalších účastníků té večeře, které jdou trochu proti sobě. Juščenko sám tvrdí, že byl uprostřed velmi intenzivní kampaně, že byl v regionálních výjezdech a že v tu neděli 5. září mimochodem To jsou moje narozeniny, takže si to velmi dobře pamatuju.
10: Pár týdnů teda do prvního kola vole.
7: Ano, že se vrací zpátky do Kyjeva, volá mu jeho druhá žena Katerina, která říká, kdy přijdeš, je neděle, stav se domů, a jemu se vůbec nikam nechce, ale jeho blízký spolupracovník David Žvania mu říká, musíme mluvit s SBU, protože to je jediný způsob, jak dát prezidentovi Kučmovi, který je pod obrovským tlakem, má za sebou spoustu skandálů, jak dát najevo, že budeme relativně v bezpečí, že nejsme ohrožení, možná probrat nějaké momenty, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Juščenko opakuje v těch pamětech, nechtělo se mi tam, nechtěl jsem tam, ale byl jsem tak trošku donucen Žvaniou a dalším okolím. Oni ale vypovídají naopak, že ta schůzka byla plánovaná, že s ní Juščenko počítal, že byla několikrát odkládaná, a proto také ta jeho pozdější Juščenkova teorie o tom, že tam byl cíleně otráven, že moc nesedí. Co je úplně klíčové, je, že David Žvania, ten blízký spolupracovník, nakonec se s Juščenkem rozkmotřil a začal také vypovídat něco jiného. Takže se to ztrácí v mlze, nicméně k té schůzce prokazatelně došlo.
10: Ano, ta večeře byla na chatě náměstka ředitele SBU, je to tak. Juščenko tam měl přijet někdy večer. A dlouhé hodiny co? Jíst, pít, diskutovat?
7: Ano, tam je klíčové to, že ještě předtím absolvoval jednu večeři u známého ukrajinského podnikatele 18.30. Proto také ti kritici toho možného scénáře o otrávení říkají, tam už se večer na té dáče za Kyjevem úplně nejedlo, takže je těžko si představit, že by tam k něčemu takovému došlo. Nicméně skutečně přijeli někdy až kolem 11, tak to uvádí Juščenko. Sedí tam asi do 2 do noci, seděli napřed venku, pokud se držíme těch Juščenkových pamětí, poté přecházejí dovnitř. Je tam takové to klasické ukrajinsko-východní zastolení, tedy jsou nějaké talířky a na stolech jsou různé věci, které si ale libovolně můžete brát. Mm-hmm. Juščenko zpětně říká, že největší podezření měl vůči takzvanému plovu, což je rýže s masem, uzbecká záležitost podsovětská, který vařili 2 kuchaři, a ten se údajně skutečně podával. Mm-hmm. A Juščenkova varianta toho otrávení zní velmi pravděpodobně, bylo mi něco přimícháno do toho ukrajinského plovu, který tam připravovali 2 objednaní kuchaři. Jestli to tak bylo, jestli to bylo něco jiného, to samozřejmě nevíme.
10: Takže jeho verze je, že ho otrávili ti kuchaři?
7: Že na pokyn toho Volodymyra Saciuka, tedy zástupce ředitele SBU.
10: Vlastníka té dači, na které oni budovali.
7: S ním tam byl tedy ředitel tehdejší SBU Ihor Smeško, že na pokyn těchto pánů ti pravděpodobně kuchaři nebo personál nebo kdokoliv jiný přimíchali tomu Juščenkovi do jídla toxiny.
10: Proč by to dělali?
7: Protože v té době byl skutečně Juščenko symbolem určitého prozápadního směřování. SBU byla spojena nejenom s prezidentem Leonidem Kučmou, tam připomínám, že třeba v roce 2000 záhadně zmizel známý ukrajinský novinář Georgij Gongadze. Posléze ho našli s uřezanou hlavou a ještě politého kyselinou, to je rok 2000. To znamená, s těmi oponenty se opravdu nejednalo v rukavičkách. Kučma měl zájem na tom, aby Juščenko, jeho někdejší favorit a nyní rival, nevyhrál. Zájem na to měl určitě ten konkurent v prezidentských volbách Viktor Janukovič, který byl v té době už velmi napojený na Moskvu. Je to samozřejmě černá a bílá, je to trochu zjednodušené. Nicméně, já připomínám, že jsme v roce 2004 a tady už je minimálně 4 roky u moci v Rusku Vladimir Putin, a v té době, tak trošku jako zatím nejasně, se začínají taky množit nejrůznější otravy a zvláštní věci. 2003 umírá Jurij Štěkočichin, což je známý novinář v Rusku, a je to nějaká otrava, je to divné, to jeho tělo, které popisují, že později zemřel, že vypadalo jako velmi znetvořeně, za záhadných okolností zmizel. 2004 známá novinářka Anna Politkovská letí do Beslanu, zase záhadná otrava. 2006 Alexandr Litviněko, otrávený poloniem, které nemělo být vystopovatelné v Londýně. Takže těch případů je spousta, ale v té době se tomu ještě nevěnovala tolik pozornost, vypadalo to, prostě přebral a kdo ví, jak to je.
10: No a takhle to i bagatelizovali politici tenkrát na Ukrajině na podzim a na začátku zimy 2004, když se o tom tedy oficiálně dozvěděli, že Juščenko byl skutečně otráven.
7: Vezměme si ten kontext. Juščenko tohle je 5. září, v polovině toho září oznamuje jeho volební štáb, že byl velmi pravděpodobně otráven, teprve v prosinci to potom potvrzuje ta vídeňská klinika, která si dala skutečně velmi záležet na tom, aby to všechno prověřila. Později tu otravu toxiny potvrzují i renomované západní časopisy, jako třeba The Lancet. Je to prověřováno v dalších a v dalších laboratořích a potvrzeno, že jde skutečně o cílený útok, protože šlo o laboratorně získanou látku, tedy ne o nějaké přimíchání náhodné. Ale vedle toho existuje příběh té kampaně, ve kterém vlastně, když ten štáb Juščenka vychází s touto informací, tak se spousta lidí a rivalů směje, říká, snědl zkažené suši, přebral tak a tak, a hlavně Janukovič a jeho tým tohle prostě zneužívá v kampani. To je jakoby jejich trik. Podívejte se ještě na toho Juščenka, on tak trošku jako je v nemocnici, ale vlastně není v nemocnici, je otrávený, ale mluví s novináři, je ve Vídni, kam ho převádějí, ale on v půlce září se vrací, potom se zase vrací do Vídně.
10: No, takže na vozíku, vlastně, ale to
7: na vozíku
10: tenkrát,
7: a tak dále,
10: no.
7: Ale v očích těch kritiků je to podle mého jednoznačný důkaz toho, že celé tohle je takové na vodě, že to hraje a že tím pádem toho využívá v kampani, což, abychom byli opravdu poctiví, skutečně v tom finále té kampaně sehrálo roli. Najednou ta znetvořená Juščenkova tvář,
10: ano,
7: on je na vozíčku, on vystupuje před lidmi a říká, já jsem objekt spiknutí, a naznačuje, že to spiknutí míří na východ, tedy proti jeho rivalu Janukovičovi. To je skutečně vnímáno jako trumf v té kampani, která ve finále dovede velmi komplikovaně, ale přece jen Juščenka do finále, kdy vítězí v tom třetím kole s 52% proti 44% v neprospěch Janukoviče.
10: Takže mu to zmizení z kampaně v důsledku té otravy vůbec neuškodilo, naopak, politicky.
7: On zmizel na pár týdnů, ale pak se skutečně vrátil, tu kampaň dokončil, byť za velmi bolestivých okolností, a to, že šlo skutečně o otrávení dioxiny cílené s využitím laboratorní látky, to sice potvrdili mezinárodní instituce, minimálně klinika ve Vídni, ale zároveň na Ukrajině existoval úplně jiný narrativ, že to není jasné. Vznikla vyšetřovací komise, která nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru, naopak spíš znevěrohodnila tu Juščenkovu verzi. On tomu bohužel napomohl i tím, že z nějakého důvodu odmítl dávat vzorky na Ukrajině, řekl, že stačí to, co poskytl lékařům ve Vídni, a toho je potřeba se držet, takže to vlastně tak trošku zahalilo celý případ tajemství.
10: No ale ty jsi to trošku zkrátil, že pak nakonec Juščenko dospěl do vítězného konce, protože to bylo hodně dramatické tehdy na Ukrajině, ne? To nebylo tak jednoduché, že přeci jenom nakonec se lidé rozhodli, podívejte, on byl terčem útoku, pojďme mu dát ten hlas, je to člověk, který nás reprezentuje, my takové útoky na Ukrajině nechceme.
7: To jsou ve velké rychlosti události takzvané oranžové revoluce, tedy barvy oranžové, kterou využíval štáb Viktora Juščenka jako symbol, a dospělo to do prvního kola, ve kterém Juščenko zvítězil, v tom druhém kole naopak zvítězil, ano, jeho rival Janukovič, ale kvůli protestům proti zjevně zmanipulovaným volbám, což mimochodem potvrdili i také zahraniční pozorovatelé, tak došlo nakonec k zneplatnění těch výsledků druhého kola a ke kolu třetímu, ve kterém skutečně s 52% zvítězil Juščenko a stal se třetím ukrajinským prezidentem.
8: Část čtvrtá, epilog.
10: Ty už jsi mluvil o tom vyšetřování. Jak se k němu postavila SBU? Jak se k němu postavilo Rusko?
7: My už jsme mluvili o tom, že na té večeři byl také Ihor Smeško, tehdejší šéf SBU, a ten zaujal k celé záležitosti velmi rezervovaný postoj, co samozřejmě přispělo k té teorii, že s tím souvisela Moskva, je útěk Volodymyra Saciuka, na jehož dače se tedy sešli, to byl ten zmíněný zástupce ředitele SBU, který krátce poté celé záležitosti a vítězství Juščenka odjel do Ruska.
10: Aha, hned příští rok, že jo? vlastně v roce 2005 zmizel do Ruska.
7: A stal se tam generálem FSB, což jednoznačně ukázalo, kudy vítr vane. Ale samozřejmě nevěrohodňující v celém té záležitosti byl ten tehdejší šéf SBU Ihor Smeško, který zůstal na Ukrajině, dokonce se stal blízkým spolupracovníkem jí zmíněného Petra Porošenka, který zase měl poměrně blízké vztahy s Viktorem Juščenkem, takže najednou tito lidé to popírali. Smeško doslova říkal, že ta záležitost jemu není jasná, ale že k žádnému cílenému otrávení Juščenka nedošlo. Saciuk byl proveden při jeho návratu krátkém na Ukrajinu výslech, ve kterém to všechno odmítl. A co bylo tedy klíčové, je, že Juščenko prohlásil, byl jsem otráven, vím, kdo to byl, spustil vyšetřování, ve kterém vypovídali stovky, možná tisíce lidí, ale kvůli zmíněným problémům neodevzdal ten nový vzorek krve, byly tam procedurální záležitosti, jako kdyby najednou Juščenka samotného to tak trochu přestalo zajímat a měl jiné věci na starosti. Hned poté, co byl zvolen prezidentem a vytvořil vládu premiérky Tymošenkové, tak se s ní pustil do velmi ostrého střetu, takže najednou měl svých starostí dost. Tohle všechno běželo kdesi na pozadí, skončilo dostracena. On v těch pamětech připomíná, že se na celou záležitost dokonce při jedné schůzce s prezidentem Putinem jeho přímo zeptal a ten prostě nereagoval. Rusko to ignorovalo, označovalo to za směšné věci a jemu ohromně nahrávalo Kremlu to, že i ti přímí aktéři teď schůzky, tři ze čtyřech, Smeško, Saciuk, ale dokonce i poté David Žvania, tehdejší spolupracovník Juščenka, který ho na tu schůzku přivedli, potom říkali, že je to celé výmysl a že to nesedí a že to Juščenko si buď vymyslel, anebo to prostě nějak sehrál, aby zvítězil v té kampani.
10: Po Juščenkovi se stal prezidentem Janukovič. To znamená, to vyšetřování skutečně vyplynulo do prázdna? Nikdo nikdy pořádně nezjistil tedy, kdo skutečně za tou otravou stojí.
7: Je nutné také připomenout, že na Ukrajině se jak na běžícím pásu měnili generální prokurátoři. Takže i vlastně ten dohled nad tím vyšetřováním byl velmi složitý. Oni si předávali, nepředávali ten případ. On skutečně šel tak trochu dostracena, ale poctivě připomíná mi tu druhou část, že přestože Juščenko neustále tvrdil, byl jsem otráven, mám proto důkazy, takže k těm procesuálním věcem minimálně na ukrajinské straně nedošlo. Je nepochybné, že když se dostal k moci Viktor Janukovič, tak prostě to vyšetřování nepokračovalo a skončilo fakt úplně dostracené.
10: Juščenko už dnes nepátrá po tom, kdo ho otrávil. On teda, ty tvrdíš, že říká, vím, kdo to je, ale neřeknu jeho jméno, ale dnes už nijak aktivně se nehlásí o to, aby to bylo došetřeno. Co vůbec dělá?
7: Tak já připomenu, že je to rok 2004, od té doby skutečně je 22 let a za tu dobu se stalo tolik věcí, že tyhle události překryly některé daleko klíčovější. Juščenko žije pod Kyjevem, je mu přes 70 let. Já připomenu, že brzy po té oranžové revoluci přišel o velkou část své glorioly těmi interními střety s Julií Tymošenkovou a s dalšími lidmi, takže on na konci své vlády 2010 končil jako člověk s podporou asi 5%. To znamená, ztratil ten kredit a tím pádem taky ukrajinská společnost ztratila tu naléhavost těch otázek, co se vlastně s ním stalo, s tímhle symbolem oranžové revoluce. Když jsem potkával lidi 2014 na Majdanu a později, tak oni mluvili o Juščenkovi pohrdlivě. On se samozřejmě postavil na stranu Ukrajiny v tom boji o vlastní nezávislost po plošné ruské agresi, vydával nejrůznější výzvy třeba maďarskému premiérovi Orbánovi, aby přehodnotil svůj postoj směrem k Rusku a také směrem k Ukrajině. Je sběratelem některých ukrajinských kulturních památek, je známý třeba tím, že u té slavné sochy v Kyjevě rodina Mať, tak tam byl původně sovětský znak a on nechal navrhnout a poté vyrobit znak toho ukrajinského trojzubce, takže je to člověk spojovaný hodně se záchranou kulturního dědictví Ukrajiny a s akcentem na ukrajinštinu, na její kulturu. Spravuje asi 4 muzea a další věci, ale poctivě řečeno, je to zároveň člověk s velmi nízkým společenským kreditem.
10: Současně k otravě, ke které mělo dojít před 22 lety, nebo ke které došlo, tedy se už nevrací. A zůstává nám z ní ta fotografie, kterou máš před sebou z té dači nedaleko Kyjeva. Moc díky, že jsi přišel k nám do Vinohradské 12 a povyprávěl nám o příběhu Viktora Juščenka.
7: Já děkuji, Matěji, za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uvedli už čtvrtý díl našeho letního minispeciálu Jedy. Tentokrát byl o Viktoru Juščenkovi, bývalém ukrajinském prezidentovi, který byl v roce 2004 a už je tomu 22 let otráven dioxiny. Už nám zbývá jen díl poslední, páteční, pak budou Jedy kompletní. Připomínám, že je všechny pohromadě najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Alan Turing je považován za jednoho ze zakladatelů moderní informatiky. Byl významným britským matematikem a logikem, který svým objevem přispěl k porážce nacistického Německa za druhé světové války. Jeho smutný životní osud je dokladem toho, že vědci nejsou géniové uzavření ve slonovinových věžích. Směřování jejich práce i života je úzce provázáno s proměnami celé společnosti.
12: Alan Turing se narodil roku 1912 v Londýně a svá pozdější studia strávil na známé King's College v Cambridge. Tou dobou tam působili například Ludwig Wittgenstein nebo Bertrand Russell. Ve 30. letech začal Turing publikovat články týkající se výpočetní techniky. V jednom z nich popsal svůj hypotetický, tedy pouze smyšlený stroj, který dnes nese jeho jméno, Turingův.
11: Během druhé světové války se Turing stal součástí armádního analytického týmu. Jejich úkolem bylo luštění německých šifrovaných zpráv. Němci v té době využívali ke komunikaci šifrovací systém Enigma, který byl na svou dobu neuvěřitelně propracovaný. Turingův tým nakonec problém vyřešil a přispěl tak ke konečnému vítězství spojenců.
12: Po skončení druhé světové války zůstal Turing věrný výpočetní technice a patřil k vědcům, kteří začali sestavovat první elektronické počítače. Nestavěl pouze stroje, ale kladl si i filozofické otázky dotýkající se budoucnosti výpočetní techniky. Začal se zabývat v té době naprosto nepředstavitelnou myšlenkou, možnostmi umělé inteligence.
11: Ve svém slavném článku z roku 1950 s názvem Výpočetní mašinerie a inteligence navrhl, jak k problému myšlení a počítačů přistupovat. Otázku, mohou stroje myslet, nahradil jinou. Může stroj komunikovat s člověkem tak, aby se nepoznalo, že nekomunikuje lidská bytost?
12: Uvedení zmíněné otázky do praxe znají dnešní programátoři pod jménem Turingův test. V roce 1990 vypsal americký vynálezce Hugh Lebner odměnu $100,000 pro toho, kdo sestaví program, který by testem prošel. Lebnerova cena nebyla dosud udělena.
11: V 50. letech prohledávala policie byt Alana Turinga v důsledku nahlášeného vloupání. Výsledkem vyšetřování bylo obvinění Turinga z homosexuality. Ta totiž byla v Anglii v té době trestným činem. Turing byl obviněn z hrubé obscénnosti a odsouzen. Následně musel podstoupit odvykací léčbu a krátce na to spáchal sebevraždu.
12: Teprve v roce 2009 se za spáchané křivdy na Alanu Turingovi jménem celé vlády omluvil britský premiér Gordon Brown. O 4 roky později mu udělila královna Alžběta II. Milost.
11: Osobnost Alana Turinga se díky podílu na rozluštění šifrovacího stroje Enigmy a nepříznivého osudu stala předmětem mnoha filmových a divadelních zpracování. Z poslední doby můžeme jmenovat například oceněný snímek Kód Enigmy. V českém prostředí osud Alana Turinga přenesli na divadelní prkna Tomáš Ďaniška a Braňo Holička, a to ve hře Přísně tajné, Hrubá nemravnost.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. V Británii naměřili letošní rekordní teploty. Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem i Odvetu a zahrají si poslední předkolo konferenční ligy. Do ní postoupil také Jablonec. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku, vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřiny. V Británii naměřili nejteplejší den tohoto roku. Na síti X to oznámila britská meteorologická služba Met Office. V botanické zahradě Kew Gardens na jeho západě Londýna bylo 38,1 stupně Celsia. Na několika dalších stanicích v Anglii naměřili 37 a více stupňů. Letos je to už po třetí, kdy teploty v zemi tuto hranici přesáhly. Před rokem 2026 se to přitom v Británii stalo jen 6krát. Anglie se současně potýká s 5. letošní vlnou veder. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedl americký prezident Donald Trump. V roli mluvčí Levitová končí, aby se mohla víc věnovat své rodině. Do Bílého domu se vrátila teprve nedávno po krátké pauze, když se jí v květnu narodilo druhé dítě.
14: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí 8. ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Radiožurnál.
13: K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnice dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
15: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
16: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
17: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
16: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Radiožurnál.
13: Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy neuspěli a po domácí porážce 0-1 prohráli s Bešiktašem i v istanbulské odvetě. Stoper východočechů Filip Čihák byl ale i tak na své spoluhráče hrdý a také si užíval bouřlivou kulisu, o kterou se postaralo 40 000 domácích fanoušků.
18: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
13: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Athény. Jablonec po domácí výhře 2-0 zvítězil na hřišti RFS Riga 2-1. A v posledním předkole se tak Severočeši utkají se skotskými Glasgow Rangers. Plavkyně Barbora Sémanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. A v pařížském finále výrazně vylepšila svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy.
19: Stále zavřený nájezd na D1 u Ostravy a u zavírky v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 349 podle policie trvá úplná uzavírka. Pod dálnicí u odboček na Porubu a Klimkovice šetří střed osobního auta s motorkou. Silnice neprůjezdná a nedá se najet na D1 exit 349 směr Ostrava-Polsko. Využít se dají vedlejší exity 342 Klimkovice nebo 354 Svinov. Dálnice volné bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Mezi prvním a třetím kilometrem údržba zavřela levý pruh. A v Praze počítejte s uzavírkami tunelů, zavřený je Letenský obousměrně a část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc je teď jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9. Přes den bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
20: Around 90% of the more than 1,400 small hydropower plants in Czechia have stopped producing electricity due to low river levels, according to the Czech Chamber for Renewable Energy Sources. Hydropower normally accounts for just 3-5% of the country's electricity, so the drop is not expected to threaten the power supply. The Czech Culture Ministry will provide around 9 million crowns to help restore the memorial to the 82 children murdered by the Nazis in Lidice during World War II. Culture Minister Otto Klempíř and Lidice Memorial Director Eduard Stehlík agreed on the funding on Thursday. Age discrimination in the Czech labour market may start as early as 40, according to a study by the Deputy Ombudsman and researchers from Masaryk University. It found that job seekers' chances of receiving a positive response from employers decline with age, including in their 40s and 50s. And the risk of wildfires has spread across all of Czechia due to continuing drought and hot weather, the Czech Hydrometeorological Institute warned on Thursday. The risk is expected to increase over the weekend as winds strengthen.
2: Weather.
20: Friday will be sunny with temperatures ranging between 27 and 33 degrees Celsius. This week's solar eclipse was a reminder that Czechia could reasonably be called a nation of stargazers, with one of the densest networks of public observatories in Central Europe. But where does this fascination with astronomy come from, and why has it remained so strong? Vít Bohanka reports.
21: The Czech Astronomical Society lists 55 observatories that are open to the public, and the total rises to around 60 or more astronomical facilities when separate planetariums are included. Simona Bérová is the press secretary of the Czech Astronomical Society.
22: The Czech Republic is unique globally for the number of its observatories. Just as Czechs are mushroom pickers and gardeners, many of them are also amateur astronomers.
21: The comparison is striking even within Central Europe. Our survey of directories maintained by national astronomical organizations suggests that Czechia has roughly 6 public observatories and planetariums for every million inhabitants, considerably more per capita than, say, Austria, Germany or Poland. Only neighboring Slovakia comes close, perhaps reflecting the two countries' shared history. But the Czech fascination with astronomy goes back much further than Czechoslovakia itself. Prague was already an important European center for the study of the heavens around the turn of the 17th century, when some of the leading scientists of the age were drawn to the court of Emperor Rudolf II.
22: In the 16th century, Prague became a center of astronomy, thanks to the work of Tycho Brahe and Johannes Kepler. In 1917, the Czech Astronomical Society was founded. Here they brought astronomy closer to the public, not just the scientists, and they built the Štefánik Observatory on Petrin Hill. Astronomy becomes a hobby.
21: So popular astronomy was already firmly established here long before the communist takeover of 1948. What happened afterwards, however, greatly expanded its reach.
22: During the communist era, there was a golden era of people's observatories.
21: Many Czech observatories have modernized, but the basic attraction remains remarkably simple.
22: People are curious. They like to look at planets, distant galaxies, or the moon, lunar or solar eclipses.
21: Explained Simona Bérová, the press secretary of the Czech Astronomical Society, and this week offered a perfect example. Two spectacular astronomical phenomena came together in the August sky, providing another reminder of why Czechia, with its remarkable network of observatories and generations of enthusiastic amateurs, can reasonably be described as a nation of stargazers.
0: Vít Pohanka with that report, and that's all from Radio Prague International. You will find more on our website english.radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dobrý den, v pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika. Dobrý den, vítejte.
4: Děkuji, dobrý den.
1: Hovořit budeme zejména o dopadech oteplování na ekonomiku, faktorech, které táhnou inflaci vzhůru, a také o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
1: Rtuť teploměru se v příštích dnech, nejspíš hodinách, vyšplhá nad 30 stupňů. Za sebou už máme mnoho dnů, kdy překročila 40, což je i hranice pro produktivitu práce. Zažili jsme i několik tropických nocí. Mnoho míst čelí také dramatickému suchu, které řeší ať už vodohospodáři, energetici a pochopitelně i další sektory. Celkově rostou obavy z rozsahu hospodářských škod, které by mohly vlny vedera sucha napáchat, tak jak to vidí Vít Hradil?
4: Že to neprospívá, to se asi shodneme, asi to každý cítíme, když chodíme po ulici nebo když se snažíme dojít do práce, takže ten zásah do ekonomiky nějaký tam jednoznačně bude. Ten typický kanál, kterým to funguje, je to, co se zmiňovala, to znamená snížená produktivita práce, tedy že v některých konkrétních profesích a v některých konkrétních momentech můžeme prostě podávat horší pracovní výkon, ať už to znamená cokoliv, to znamená potom například zmetkovost, nedodělky nebo něco podobného. Určitě tam je i ten faktor vyšší nemocnosti nebo nějakých zdravotních problémů a potom například větších absencí. A určitě tam je i ten faktor té zvýšené spotřeby energie, kdy se snažíme ta pracoviště ochladit. Tohle všechno dohromady na tu ekonomiku jednoznačně působí s negativním znamenkem. Nicméně zatím si myslím, že naštěstí to je relativně snesitelné z toho makroekonomického pohledu. To znamená, že se podíváme na ekonomiku jako celek. A my zatím jsme se vyhnuli, nebo já jsem nezaznamenal takovým těm vyloženě systémovým selháním, jako je, když vám právě přestane se chladit jaderná elektrárna, vy musíte nějakým způsobem stlumit, nebo když vám sklesne průtok v nějaké klíčové řece, která funguje jako logistická tepná, vy přes ní nejste schopná poslat nějaké náklady a podobně. Takže to, co se nám zatím vyhýbá, nebo minimálně jsem si toho nevšiml, takže my zatím jsme relativně od toho odštítěni, nicméně už to se určitě bude dát počítat na miliardy. Já schválně, když jsem si právě s pomocí té nedávné studie Allianz zkusil přepočítat ty jejich odhady a vsadit je do toho českého kontextu třeba roku, jako je tento, tak mně vyšlo, že asi můžeme počítat se škodami v nějakých vyšších jednotkách, potenciálně nižších desítkách miliard korun za ten celý rok, když je více horko, než by bylo obvykle, což samozřejmě z pohledu jednotlivce může působit jako dramaticky, protože miliardy my si obtížně dokážeme vůbec představit, na to, že desítky miliard. Nicméně v kontextu toho, že ekonomika je samozřejmě obrovská, ta naše je nějakých 9500 miliard, uděláme HDP za jeden rok, tak to pořád se pohybujeme spíše někde za desetinnou čárkou. Nicméně třeba pro představu je to něco podobného, jako co u nás dokáže způsobit taková menší až střední povodeň, tak ty škody jsou zhruba srovnatelné. Což zase, kdyby to horko bylo stejně vzácné jako povodeň. My naštěstí je nezažíváme zas tak často, já ne, jestli odhadnu třeba jednou za 4-5 let, můžeme si, že to nějaké významnější povodni, tak kdyby to bylo takhle vzácné, tak se nad tím možná ještě dá nějakým způsobem mávnout rukou. Nicméně pokud by se z toho měl stávat pravidelný fenomén, to znamená, pokud by takhle teplo bylo prostě pořád, tak to už začíná být vážné. Stačí si představit, kdyby opravdu každý rok s železnou pravidelností jste v nějakou chvíli v médiích slyšela o povodních a viděla ty dramatické záběry vyplavených domů, tak to už by bylo zarážející. Takže to by byl jeden problém, kdyby se z toho stala strukturální změna a museli jsme se s tím potýkat každý rok. Ten druhý problém je, že my v tuhle chvíli ještě jsme zvyklí, že se ty věci dějí téměř výhradně červenec, srpen, byť letos už v červnu to počasí začalo zlobit.
1: I v květnu.
4: I v květnu, jasně. A dokud by se to drželo vyloženě v těch červencích a srpnech, tak tam to štěstí v neštěstí je, že my stejně jsme zvyklí být v takovém tom dovolenkovém režimu, to znamená, spousta firem má celozávodní dovolenou, spousta lidí si vybírá svoji vlastní dovolenou, takže tam, nechci říct, že to nevadí, ale ta ekonomika je trošku tak nastavena na ten prázdninový režim. V momentě, kdy se vám to začne rozlézat do těch normálních produktivních měsíců, tak ty ekonomické škody dále rostou.
1: Mimochodem, pane Hradile, co se týče škol, které už za dva týdny a něco se vrátí teda školáci do lavic, tak objevují se čas od času i názory, že by právě vzhledem k těm stoupajícím teplotám se mohl upravovat nějak ten školní rok, respektive prázdniny, protože ta vedra jsou rok od roku intenzivnější, častější a také delší ty dny i noci tropické. Ale zatím to nevidíte prostě jako velký zásadní problém pro Českou republiku, protože když jste zmínil třeba ty elektrárny, tak velký problém, kdybychom zůstali u jádra, řeší v Maďarsku, v Pakši, v Rumunsku, ve Francii.
4: Ano, a tohle ono nás nějakým způsobem taky zasáhne, protože my samozřejmě komunikujeme s ostatními ekonomikami, takže pokud by to způsobovalo tyhle problémy, třeba ne u nás, ale pokud v Německu, pokud v Maďarsku, pokud v Rakousku, tak ono se nám to nakonec promítne prostě tím, že například oni se od nás něco nekoupí, protože oni mají problém se uchladit a my jsme na ně samozřejmě ekonomicky napojeni.

0: produktivity a tak dále, ale něco úplně jiného, když se vám oteplí z 38 na 39. Tam už se dostáváte třeba na problémy s materiály, které začínají selhávat, nebo i pro ten lidský organismus to začíná být neúnosné. Takže ano, jako jakákoliv další eskalace by z toho dělal čím dál větší problém. My i svojí strukturou ekonomiky jsme taky někde úplně zhruba uprostřed, když se srovnáme s jinými evropskými zeměmi, ve smyslu, jak moc nám to vadí, protože my například nemáme tak silně zastoupeny ty služby, které se dají snadno uklidit pod klimatizaci. Když si představíte třeba Wall Street nebo něco takového, nebo finanční centrum Londýna, tam je skoro jedno, jak horko bude, protože většina té přidané hodnoty se generuje u počítače někde v kanceláři, kterou si můžete vyklimatizovat. Takže v tomhle tak dobře na tom nejsme. Na druhou stranu na tom nejsme tak špatně, že bychom třeba hodně stáli na zemědělství, které samozřejmě tím je zasaženo potenciálně až drtivě. Pak je tam třeba ta oblast cestovního ruchu, kde taky jsme zhruba tak někde uprostřed. My na jednu stranu jsme spíše trošku chladnější země, takže dokážu si představit týdny nebo měsíce nebo momenty, kdy vlastně nám teplo cestovního ruchu pomůže, protože najednou budeme lákavější destinace. Zároveň už to asi i překračuje někde únosnou míru, kdy naopak už vám tu dovolenou zvládne pokazit. No a my historicky o sobě vždycky tvrdíme, a je to pravda, že jsme průmyslová země a tam je to prostě otázka adaptace. Některé průmyslové podniky na to dokážete nějakým způsobem adaptovat, to znamená, dá se to ať už izolacemi nebo právě klimatizacemi nějakým způsobem řešit, ale pak máte oblasti, kde to prakticky řešit nejde, máte prostě výrobní haly, které je naprosto nereálné, že byste je klimatizovala, a pak vám nezbývá, než sahat k úpravám například toho režimu práce, takže jindy přestávky, jindy začátek, jindy konec, a to už zase je ekonomický problém, protože v momentě, kdy vás to nutí, jak si nějak vedlet s tou pracovní dobou nebo s tím režimem, tak to znamená, že ho posouváte někam, kde není optimální, a to už se dá zase vyčíslit jako ekonomická škoda.
1: Vysvětluje Vít Hradil, hlavní ekonom investiční společnosti Investika.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Kromě výkyvů počasí a jejich dopadů a také sucha pokračuje i konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Ceny plynu prudce zdražily, cena za severomořský Brent se opět dostala přes $90 za barel. Mezinárodní agentura pro energii odhaduje pokles globální nabídky ropy o 4,3 milionu barelů denně. Tak jaké jsou ty dopady? Jak dlouho to ještě ekonomika zvládne?
0: Ty první, a asi se to každý dokáže domyslet, ty první dopady, co vidíme, jsou samozřejmě na čerpacích stanicích, a tam už za sebou jedno drama máme a možná se na nové drama zadělává, nebo takhle, ono drama, ono se bylo veřejností vnímáno jako drama. Já teda schválně jsem si jenom zkusil přepočítat, jak drahé byly pohonné hmoty vůči našim příjmům historicky, a to, co jsme zažili teď, tak vlastně nebylo historicky nějak mimořádně drahé. Já si se nemýlím, tak v tom kritickém momentě ty pohonné hmoty stály nějakých 45 průměr mezi benzínem a naftou, což vůči našim příjmům vlastně jako nebylo nic úplně tak šíleného. My jsme třeba 10 let zpátky v přepočtu platili za to samé 55 korun, předtím 65 korun, a nepřipadlo nám to divné, takže trošku je to, jak řekla paní Krnáčová, kdysi okřídleně, trošku jsme takový spovykaní, že nám připadá, že pohonné hmoty za 45 korun jsou drama, ale jasně, tohle je ten první přímý dopad z toho zálivu. Ten druhý, jste taky zmínila, zemní plyn, tam jsme od toho zatím chráněni jednak fixovanými kontrakty a navíc tím, že dodavatelé samozřejmě nakupují dlouho dopředu, takže oni nutně nemusí kupovat za ty nejhorší spotové ceny, které v tu chvíli na trhu panují. Nicméně tohle všechno může být, pokud se ten konflikt v dohledné době neuklidní, tak to může být teprve jaksi ochutnávka toho, jak špatné to nakonec může být. Ať už jde právě třeba o ropu, tak tam my pořád, nebo ne konkrétně Česká republika, my tak významný hráč nejsme, ale třeba Spojené státy a jiné velmoci, oni čerpají z těch strategických rezerv. To znamená, oni část toho výpadku, která prostě chybí z Perského zálivu, kde je 20% světového vývozu ropy protéká standardně Hormuzským průlivem, tak ten výpadek je zatím kompenzován tím, že se masivně uvolňují strategické rezervy. Pokud by ten konflikt přesáhl nějakou kritickou chvíli a ty strategické rezervy by došly, tak najednou i v té ropě to drama bude podstatně žhavější. No a pak to, na co všichni čekáme a doufáme, že se to nestane, ale s největší pravděpodobností stane, je, že on tím Hormuzským průlivem zdaleka neteče jenom zemní plyn nebo ropa. Tam je nesčetně jiných surovin a výrobků, které jsou kritické pro fungování ekonomiky obecně celosvětové. Jsou tam věci jako amoniak, věci jako helium, věci do hnojiv pro potraviny. A tady je vlastně jasné, že nejenom ty ropné tankery, ale i tyhle stojí nebo neprojeli tou úžinou. A teď se jenom čeká, jak dramaticky se vám to projeví najednou nakonec v tom dodavatelském řetězci, to znamená třeba helium.

0: je klíčové pro výrobu mikročipů. Mikročipy jsou klíčové do čehokoliv elektronického, včetně dneska aut a vlastně úplně na co si vzpomenete. Takže to, že se tam to helium zaseklo, znamená, že v nějakou chvíli bude problém s výrobou mikročipů, pak bude nějaký kvůli tomu problém s výrobou mikrovlnek a ledniček a pak najednou uvidíte v obchodech, že tyhle věci začnou zdražovat. A tyhle efekty s největší pravděpodobností k nám budou dotékat teď, v té druhé polovině roku. Já třeba vím, že v průmyslových cenách už je to vidět na věcech, jako jsou plasty, nebo jako je chemický průmysl, nebo jako jsou materiály stavební. Takže tady nám přichází taková ta nenápadnější, není to tak jako s tím benzínem, kdy vám druhý den vyskočí na těch totemech naprosto zřetelně cenovka o vysoká procenta nahoru, a takový plíživý jaksi průsak do té inflace. A jak špatné to bude, to se ukáže v příštích měsících.
1: A můžeme se na to, pane Hradile, ani ne tak nějak připravit, ale v podstatě možná i připravit nebo nějakým způsobem vlastně k tomu přistoupit, abychom pak nebyli zaskočeni, protože, jak říkáte, ty dopady se mohou řetězit a je to, aniž bych to chtěla nějak zveličovat, možná taková tikající časovaná bomba, pokud by ta situace se nějak nevyřešila v dohledné době.
0: Připravit se na to můžete psychicky, což vám ale samozřejmě moc nepomůže, to znamená prostě smířit s tím, že se to může stát.
1: Jinak hledat jiné cesty.
0: Jako spotřebitel nebo jako domácnost s tím neuděláte prakticky nic. My třeba vidíme, co dělají průmyslové podniky i v okolních zemích. A mimochodem, myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se našemu v průmyslu v posledních měsících daří. A tam prostě přichází ta snaha za předzásoby. To znamená, oni ti jejich nákupčí dokážou identifikovat, tady by mohl být problém s tímhle, nebo s tímhle my to prostě kriticky potřebujeme pro naši výrobu, kolik máme místa ve skladu a začínají předobjednávat, aby si ten sklad naplnili, protože mají třeba ještě v živé paměti ty problémy v dodavatelských řetězcích bezprostředně po pandemii. Tam ještě do dneška si možná mnozí vzpomenou, že byla třeba parkoviště plná jako nedodělaných aut, kterým chyběla nějaká jedna součástka, která se zasekla někde v tom dodavatelském řetězci, takže to si ty firmy pamatují a snaží se předzásobit. A říkám, vidíme to i na statistikách z průmyslu, že v podstatě v momentě, kdy ten konflikt začal na tom Blízkém východě, tak některé části průmyslu začaly horečnatě objednávat, aby se předzásobily. To bych nedoporučoval spotřebitelům nebo domácnostem, to znamená určitě bych nedoporučoval skladovat například pohonné hmoty někde ve sklepě, přece jenom je to nebezpečná látka a podobně. Asi nikdo neudělá, že by si prostě koupil ledničku jenom tak pro jistotu. Byť možná, jestli někdo zvažuje, ví, že v dohledné době nějaký větší nákup bude potřebovat udělat, klidně i právě elektroniku, tak možná to trošku uspíšit není úplně špatný nápad s tím, že jako i kdyby se to nakonec nestalo, tak stejně tu věci koupit chtěl, ale určitě bych nespekuloval do té míry, že bych si koupil 10 televizí v naději, že za půl roku výhodně prodám, to by bylo asi přehnané.
1: Konstatuje ekonom Vít Hradil.
2: Jak to vidí?
1: Za necelé dva týdny 25. srpna by se sněmovna měla vrátit k novele zákonu rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Už jste, pane Hradile, dostal nějakou reakci společně s vašimi kolegy ekonomy zpětnou vazbu na váš nedávný apel? Poslance jste vyzvali, aby ještě před tím hlasováním o změně zákona posoudili důvody prezidentského veta.
0: Zpětnou vazbu jsem určitě nedostal konkrétně na moje jméno, znamená, že by se mi někdo ozval, myslím, z těch lidí, kteří s tím nějakým způsobem mohou pohnout, takže jediná zpětná vazba je přes sdělovací prostředky a tam si myslím, že jsme dostali očekávatelné, to znamená, že jsme byli nařčeni z politické motivace nebo z nějakých skrytých úmyslů, takže to je asi jediné, co zatím z toho vyplynulo, že by se zdálo, že to z politiky nějakým způsobem pohne nebo že by to s nimi pohnulo dostatečně na to, aby přehodnotili ten záměr z mého laického chápání, jak vnímám ty informace ve veřejném prostoru, tak se mi to zdá spíš nepravděpodobné, ale upřímně řečeno, já si nemyslím, že jsme jako měli úplně velké naděje v tom smyslu, že by se najednou chytili za nos a změnili ten postup.
1: Co vám, pane Hradile, a vašim kolegům, zhruba 20 renomovaných ekonomů, se obrátila s tou výzvou nejvíce vadí na té předloze na změně zákona o rozpočtových pravidlech? Podle ministryně financí Aleny Schillerové nemá alternativu.
0: To bych úplně nesouhlasil. Co mi nejvíc vadí, je, že Já si dokážu představit tu motivaci té nové vlády, že ona prostě ta předchozí rozpočtová pravidla, byť byla nastavena rozumně a ty samé strany, včetně těch dnešních vládnoucích, s tím neměli problém v momentě, kdy se to prosazovalo. Znamená, když procházelo tahle rozpočtová pravidla, když procházela sněmovnou, tak tehdy s tím oni neměli problém. A ta čísla tam byla přesně stejná, jaká jsou tam dnes. A dnes najednou v tom vidí gigantický problém a potřebují to změnit. Což už jako na první pohled zní podivně, ale dobře, tak možná nečekali, že se dostanou k moci a ty, když se k ní dostali, tak jim to najednou překáží. Nemyslím si, že to je úplně správný přístup k pravidlům, to znamená začít je jako chtít měnit v momentě, kdy se mi trošku nehodí, ale dobře, řekněme, že bych toleroval i tohle, ale mně přijde nejhorší, že my místo, abychom ta pravidla teda změkčili něco ve smyslu, dobře, ne, jako my se omlouváme, ale nám se teďka strašně nehodí, protože nám to nabourává volební program a sliby voličům, tak to musíme změkčit, kdyby se stalo aspoň tohle, tak se ještě dá přimhouřit oči a říkám, to není úplně jako fair, když už máme pravidla, měli bychom je dodržovat, ale to se nestalo. To, co se stalo, bylo, že ta pravidla byla v podstatě naprosto zdestruována. Ta novela tam otvírá takové možnosti, že ona v podstatě jakákoliv pravidla naprosto ruší. Kdyby tou motivací bylo jenom si trošku uvolnit ruce právě třeba na letošní rok nebo příští rok nebo něco podobného, tak ono se to dalo udělat relativně kosmetickými úpravami v rámci toho stávajícího zákona. Já teď nechci zabíhat do technikálí, abych diváky, respektive posluchače úplně nenudil, ale v podstatě pointa je, že ten zákon vás tlačil k trošku menším a menším deficitům s každým dalším rokem a dalo se to řešit tak, že byste ta čísla přepsala, ať vám teda tam dává trošku větší prostor. Místo toho se stalo to, že tam byly vloženy únikové doložky, které v podstatě té vládě najednou umožňují v podstatě libovolně v jakýkoliv moment prohlásit, že se jí to nehodí a přestat poslouchat pravidla absolutně. To znamená, my teď vlastně všichni se můžeme jenom modlit, že to, co si tam vláda vložila, takže nikdy nevyužije. Ale pak se samozřejmě nabízí otázka, pokud se to nechystá využít, tak proč to tam dává?
1: Konstatuje hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil. Já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Vám taky, Jan, shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Osobnost plus.
3: Lidem ukazuju, že angličtina může být super zábava, že to všechno do sebe zapadá, že to navazuje a že to není tak těžké, jak se nám dřív snažili namluvit. Říká lektor angličtiny Radek Provázek, jehož svérázná videa na Instagramu sledují desítky tisíc lidí. Od kdyby se měly děti ve škole učit anglicky a jak obtížné je odnaučit studenty zažité chyby.
2: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Druhé. Český rozhlas plus zprávy.
4: Zátěžový test aplikace e-doklady přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů a 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Oznámila to digitální a informační agentura. Test má stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný. Uvěřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. I přesto je podle povodí Moravy v nádrží dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích a po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Počet obětí vzrostl na 273, dalších 377 lidí je dál pohřešovaných. Záchranné a vyhledávací práce pokračují a latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek. Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na Kurilských ostrovech, uvedl to ministr zahraničí Toshimatsu Motegi, který jsou ostrovy označil za nedílnou součást Japonska. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Vilém Stráský dokončil 10 boj na mistrovství Evropy s 8013 body na 13. místě. Vyhrál Němec Neugebauer. Jakub Wadlich se v sobotu představí v oštěpařském finále. Na šampionátu Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
5: Komplikace na D4 u Kytína a nehoda na silnici 54 na Uhersko-Hradišťsku. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami za sjezdem na Kytín je hlášená mimořádná událost. 23. kilometr, zřejmě požár. Zatím bez podrobností, dejte pozor, na místo vyjeli hasiči. Na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehodu, taky možné překážky čekejte mezi Slavkovem a odbočkou na Korytnou. A pozorně taky na silnici 434 z Přerova do Prostějova mezi Troubkami a Tovačovem je uprostřed vozovky sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů, na horách kolem 9 a v kotlinách výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Ukrajinské údery na sklady internetového prodejce, který má přezdívku ruský Amazon, zničily už pětinu jeho objektů. Ukrajina se při útocích odvolává na vojenský materiál, který podle ní přes firmu proudí ruské armádě. Po náletech dronů shořelo zboží za miliardy korun a tenhle týden hořely i dvě ruské rafinérie. Co těmito útoky ukrajinská armáda sleduje a v jaké fázi válka na Ukrajině momentálně je? Zeptám se analytika Jana Ludvíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
3: Pane Ludvíku, co je cílem ukrajinských útoků na sklady obřího ruského internetového prodejce Wildberries?
6: Samozřejmě těžko říct se 100% jistotou, ale velmi pravděpodobně je to součástí širší ukrajinské snahy nechat ruské obyvatelstvo taky pocítit, že Rusko je ve válce. Ruský režim dlouhodobě sází na to, že obyvatelstvo od té války izoluje, s výjimkou té mobilizace v roce 2022 spoléhal na to, že na Ukrajině budou bojovat dobrovolníci, kteří za to budou velmi dobře zaplacení, a Ukrajina potřebuje vytvořit tlak na kremelský režim, aby se kremelský režim trochu bál o svoji pozici a tím pádem přestal trvat na svých v tuhle chvíli extrémních požadavcích do případných mírových vyjednávání. Dneska víme, že Kreml vlastně nereflektoval ukrajinskou jako nabídku na řekně jako něco, co ze strany Ukrajiny byl jako obrovský ústup, takže se byli v zásadě jako de facto ochotní vzdát velké části ukrajinského území, což znamená snaha je Rusko dotlačit, a myslím si, že to souvisí i s tím, že v Rusku se blíží parlamentní volby. A to dá ruské ruskému obyvatelstvu možnost nějakým způsobem případně vyjevit svoji nespokojenost. Ne, že bychom měli čekat, že ty volby dopadnou nějak zásadně jinak, že si Rusko najednou zvolí úplně jiný parlament. Konec konců to má režim velmi dobře ošetřené. Tuším předevčírem zakázali kandidaturu strany Jabloko, což je jedna z těch součástí té jako pořád oficiální opozice, ale protože byla v té oficiální opozici, která jinak je samozřejmě totálně proválečná, tak tou, která jako říkala, no tak možná to není úplně ono, tak i tyhle z toho pro jistotu jako vyloučili, ale teď stejně půjdou k těm volbám nebo k ním nepůjdou a budou nějakým způsobem jako moc dát najevo tu nespokojenost a na to podle mě Ukrajinci sází a chtějí ten tlak vytvořit. Patří k tomu i ty útoky na ropnou infrastrukturu a benzínovou, to znamená Rusové čekají ve frontách a to je má naštvat.
7: A myslíte si, že je to naštve?
6: Naštve je to, ano, tomu bych věřil. A to podle mě i vidíme. Trošku problém je, ono je prostě je to ve válkách dvousečná zbraň. Jde o to, na koho se naštvou. A stejně jako ruské útoky na Ukrajinu, část Ukrajinců motivují k tomu, aby si řekli, fajn, nestojí to za to, tak se vzdejme nějakého jako Slaviansko-Kramatorsku, ale druhou část prostě řekne, no v žádném případě, přece se jako nemůžeme člověk lidem, kteří nám dělají tohle vzdát, naopak o to víc musíme bojovat. A v tom Rusku to velmi pravděpodobně bude fungovat na základě stejných principů. Data z Ruska jsou velmi nespolehlivá a dřív to alespoň nějakým způsobem šlo. Existovaly tam instituce, které byly schopny poskytovat relativně jako nezávislé, ošetřené, nedokonalé, ale jako celkem spolehlivé průzkumy. Dneska je to ještě mnohem těžší, ale zdá se, a byť ta spolehlivost není velká, že jako trochu problém je v tom, že ty části Ruska, které jsou nejvíc součástí jako těch útoků z ukrajinské strany, tak tam ta podpora té války bohužel je spíš větší.
7: Když mluvíme o tom internetovém obchodu, Valberis, jak důležitá firma to je? V jiném přeneseném smyslu, jak moc to Rusové pocítí, že na ně Ukrajinci takhle intenzivně útočí?
6: Já se přiznám, že nejsem expert na Rusko, ale na válku, takže tak o Valberis jsem slyšel poprvé, když na ně Ukrajinci zaútočili a asi bych nechtěl spekulovat, přirovnal bych to tak, jak tomu rozumím, takové jako ruské Alze. Hmm. Spousta lidí si tam kupuje spoustu věcí, včetně toho, že ruský vojáci si tam kupovali věci, měli speciální sekci potřeb pro speciální vojenskou operaci, jestli jsem to dobře pochopil, kde si mohli ruští vojáci objednávat třeba to, co jim armáda úplně neposkytla, což mimochodem jako z Wildberries do určité míry dělá legitimní vojenský cíl. A ano, pocítí to prostě jako všichni, byť asi ne tím způsobem, že by najednou se v Rusku nedalo žít a že si ty věci jako už žádným jiným způsobem nebudou moc objednat, ale oni si je objednávají z Valberis, protože to je pohodlný a dává to racionálně smysl.
7: Ruská armáda na oplátku útočí třeba na zemědělské sklady a lodě, které převážejí vojenský náklad. Kamhle tenhle způsob boje povede nebo vede tu válku?
6: Já to zobecním a války mají tendenci eskalovat nejen do dalších zemí, ale v rámci toho jako konfliktu na další cíle. Často proto, že ty bojující strany jsou zoufalé z toho, že se nedaří dosáhnout toho úspěchu. Ta válka mezi Ruskem a Ukrajinou je toho jako poměrně hezkým příkladem. Trvá vlastně už hrozně dlouho. Fronty se nikam zásadně neposouvají a obě strany se snaží vytvořit tlak.
7: Takže hledají nové cíle.
6: Přesně tak, protože ty staré cíle buď nefungují, anebo je velmi těžké zjistit, jestli fungují. Vlastně něco podobného bylo vidět ve druhé světové válce, kdy spojenci vedli masivní kampaň strategického bombardování cílů v Německu a často se jim stalo, že měli pocit, že to nefunguje a kdyby věděli, jak dobře to funguje, tak by v tom možná pokračovali. Třeba v útocích na německou elektrorozvodnou síť za druhé světové války, tak podle jaksi pozdějšího zhodnocení třeba německého ministra průmyslu Špéra, skutečně jako Německo bylo kousek od toho, že by přestalo fungovat, ale ta útočící strana to neví. Ta nemá tak dobré informace a tím pádem si řekne, fajn, musíme možná zkusit něco jiného, protože furt nevidíme ten...
7: Dnes jsme přece ale vzhledem k informacím a k tomu, co víme o tom, jak co funguje, mnohem dál než za druhé světové války, tak v jaké té fázi války jsme? Je to patová situace momentálně? Nebo se něco daří někomu?
6: Něco mezi. Podle mě obě ty strany už jsou velmi vyčerpané. Vlastně z racionálního hlediska pokračování té války nedává moc smysl. To je otázka, kterou si jako poměrně dlouho kladu a moje nejlepší vysvětlení pro ní je, že Vladimír Putin dostává špatné informace od svých generálů a
7: tajných služeb.
6: Tajných služeb, což by nebylo úplně velké překvapení, protože víme, že velmi jako na růžovo mu to přikrášlovali i před tou samotnou invazí. A protože i kdyby ruská armáda postupovala tímhle tempem a překonala všechny problémy, které má, dál jako rekrutovala, tak třeba jako nakonec dosáhne těch hranic té Doněcké oblasti a budou to moc prohlásit za to vítězství, které chtěla, ale vlastně to vůbec jako nestojí za to. Hmm. Zcela racionálně prostě stále za to říct, fajn, tady to ukončíme. A ta nabídka, kterou jsme vlastně dostali v těch posledních vyjednáváních, byla jako hodně dobrá.
7: Vy jste v listopadu 24 říkal, že si neumíte představit, že by válka mohla skončit ukrajinským vítězstvím. Platí to pořád?
6: Platí to pořád, byť já to jako neměním ten svůj názor, jenom podle mě Ukrajina změnila to, čemu říká vítězství. Uh-huh. A předtím to vítězství bylo definováno a veřejnosti prodáváno, jako osvobodíme ty části Ukrajiny, které Rusko okupovalo. V takové šedé zóně se nacházelo, jestli části Ukrajiny, které Rusko okupovalo, zahrnují i Krym nebo ne. Ale ta ambice byla, vyžneme je pryč. Dneska vítězství z úplně pochopitelných důvodů je představováno jako udržíme existenci nezávislé Ukrajiny, ideálně se v budoucnu bude moci zapojit do západních bezpečnostních a politických struktur. Ale už to není, že osvobodíme ty území. A podle mě to jako pro Ukrajinu vítězství je. Takovéhle vítězství podle mě jako ano, to si jako můžeme představit, byť tam pořád visí jedno obrovské riziko, o kterém podle mě jako málo mluvíme. A to je něco, co se stalo vlastně za první světové války. Ty fronty hrozně dlouho stály a ty armády hledaly cestu, jak z toho ven. Nějakou kombinaci inovace, nové technologie a nového způsobu, jak ji použít. A vlastně nakonec v roce 1918 to jako vymysleli. A paradoxně to vymyslela ta strana, která tu válku prohrála. Mm-hmm. A to je jako moje jedna velká obava. Ukrajina je velmi inovativní v tom konfliktu. To souvisí i s tím, že se do toho zapojila, řekněme, jako celý národ se zapojil do té obrany. A to znamená, že jako celá inteligence v úvozovkách toho národa, zatímco v Rusku to jako dlouho pořád jako vlastně není úplně národní snaha a tím pádem jako i ta jejich jako schopnost inovat je podle mě trošku menší, byť bych ji nepodceňoval. Každopádně může přijít inovace, která ty fronty rozhýbe a ta může, byť ne nutně jako bude jako dávat výhodu té silnější straně, kterou pořád je Rusko. A to by byl jako pro Ukrajinu velký problém, nicméně myslím si, že k tomu jako...
7: že ta válka jednou skončí, tak jak odhadujete, že skončí?
6: To je takhle, těch možností je víc, nicméně odhaduju, že skončí zhruba na těch jako stávajících frontových liniích. Můj odhad by byl, že... A tady jsou podle mě jako dvě možnosti. Buď dojde k nějakému jednání o příměří, nebo k němu nedojde a vlastně proběhne takové, řekněme, jako... neformální přijetí té situace, kdy se ty strany budou napadat méně a méně a vlastně ten konflikt jako nechají tak nějak jako zmrazit na těch frontových liniích, což bude analogie k tomu, co by případně udělalo to jednání o příměří taky. Myslím si, že výsledek bude ten, že Ukrajina nebude schopna získat zpět kontrolu nad těmi území, které Rusko obsadilo doteď a někde se ta fronta plus minus posune, ale víceméně to jako nebude žádný dramatický rozdíl. Ukrajina samozřejmě neuzná tu anexi a velmi pravděpodobně ji neuzná ani většina dalších států a ten konflikt bude pokračovat. Ta válka možná skončí, ta její horká fáze, ale ten konflikt tady zůstane.
7: Takže to zamrzne.
6: Přesně tak.
7: Šéf vojenského zpravodajství Petr Bartovský tento týden v deníku Blesk prohlásil, že až válka na Ukrajině skončí, nebude pro Evropu konec bezpečnostních rizik a vzniknou nová. Varoval, že se Rusko během několika let vojensky zotaví a bude čekat na další příležitost. Souhlasíte?
6: Souhlasí s tím, že je to reálné riziko. A nebral bych ho jako nejpravděpodobnější možný vývoj. Přece jenom Rusko utrpělo v té válce obrovské ztráty, se kterými nepočítalo. Ztratilo podle různých odhadů 1 000 000 vojáků. To je hrozně moc a v té společnosti to bude cítit a chuť pro další konflikt té společnosti si myslím, že jako nebude úplně velká. Nicméně kremelský režim je tuhle chvíli jako nevypočitotelný. Vidíme, že udělal věci, které OK, dávají smysl, pokud předpokládáme, že Vladimíru Putinovi někdo jako podsouvá na růžovo přemalované informace, pak to rozhodnutí možná jako není iracionální z hlediska toho, jako kdo rozhodoval, ale pořád je to jako rozhodnutí, který fakt to vlastně nedává smysl. A to teďko to prostě jako bude. Musí, a my ho můžeme ovlivnit tím, že budeme nebo nebudeme na to připraveni, protože upřímně řečeno, jako státy málo kdy začnou válku proti někomu, o kom si myslí, že je v té válce porazí. A pokud bude na to připravené, tak je riziko konfrontace s Ruskem extrémně malé.
7: Partovský taky varoval, že se do Evropy můžou vracet 10 000 válečných veteránů a část z nich zamíří za svými rodinami taky do Česka. Co od nich můžeme očekávat a jak se na to má Česko připravit? Má-li se na to připravovat?
6: OK, zase řekl, že je to spíš otázka jako pro třeba sociologa, a protože naše disciplína, a možná je to chyba, ignoruje začleňování a těch lidí vlastně a to, co se děje po válce na té individuální úrovni.
7: Tak jde spíš o to, jestli to je bezpečnostní riziko.
6: Je to bezpečnost, takhle. Přichází lidé, kteří mají za sebou vlastně velmi traumatizující zkušenost, takže nějaké bezpečnostní riziko je a část z nich může být vlastně potom jako nespokojená s tím, a kam oni sami se dostali, a může být nespokojená s tím, že si třeba společnost dostatečně neváží po tom, co oni 5 let nasazovali svoje životy, a, ale zase jako je to bezpečnostní rizika vždycky nějaká existují a asi je dobré jako taky vyvažovat vůči tomu, že ty lidi fakt něco jako udělali a pro tu svoji zemi a to, co dělají pro Ukrajinu, jako obecně považujeme za morálně správnou věc, takže i my bychom se k ním možná chtěli jako postavit v úvozovkách hezky a spíš jim nabídnout pomoc. Ukrajina prostě nepochybně sama bude mít jako velké trable se začleňováním velkého množství lidí. Není to proto tím, že by Ukrajina byla nějaký jako extrémně neschopný stát, ale protože každý stát by se tímhle měl jako problém. A pokud jim částečně tohle můžeme odlehčit, protože když se vrátí za svými rodinami tady, tak najdou fajn přijetí, tak já říkám, jako, že to je dobrý nápad.
7: A co problém se zbraněmi, které se můžou objevit na černém trhu? Protože těch zbraní bude v oběhu moc.
6: Myslím si, že to je zase jako něco, co dokáží vyřešit naše standardní mechanismy. A po válečném konfliktu jako velmi pravděpodobně prostě do oběhu přibydou zbraně z toho konfliktu, stejně jako přibyly třeba po konfliktech v bývalé Jugoslávii. To tak prostě jako je. My jsme si tu válku nevybrali. Naše bezpečnostní orgány podle mě se jako umí s tímhle problémem dobře poradit a jako může přijít nějaký dočasný zhoršení.
7: Ale nic dramatického.
6: Nic dramatického, zejména pokud k tomu přistoupíme zodpovědně, budeme koordinovat na evropské úrovni a na úrovni Evropa a Ukrajina to, aby se sem těch zbraní dostalo co nejméně.
7: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Co dnes bezpečně víme o ukrajinské a ruské armádě?
6: A bezpečně toho víme hodně, ale taky hodně toho, co bezpečně nevíme. A do určité míry je to možná těžší hodnotit dnes, než to bylo před tou válkou, protože ty armády se hrozně rychle vyvíjejí. A věci, které fungovaly a platily před rokem, tak můžou být dneska úplně jiné. A samozřejmě jako v době války taky není úplně dobrá a přístupnost těch vnitřních informací.
7: A je na tom lépe ukrajinská armáda, nebo pořád jste říkal, že ruská je silnější, ale když mluvíme o těch technologiích, o tom, že možná Ukrajinci mají větší motivaci i jako národ, protože Rusové to jako celkově jako národ možná neberou tak vážně jako Ukrajinci, tak dá se říct, kdo má navrch vojensky?
6: Podle mě vojensky nejvíc navrch má ta strukturální situace, která jde jako mimo ty armády a vlastně jiné armády by si nutně v té situaci jako nevedly lépe. Prostě totálně v té válce dominuje obrana. A ať už útočí Ukrajinci nebo Rusové, tak prostě mají velké problémy. Takže ano, navrch má ten, kdo se prostě brání téměř vždycky. V tomhle konfliktu obě strany hledají cestu, jak ten útok jako zefektivnit, ale zatím většinou ta cesta byla v tom, že těch cílů bude co nejmenší na co nejvíc místech. To jsou ty ruské, to je ta ruská a vlastně jako dneska i určitě mít jako ukrajinské vlastně strategie těch infiltračních skupin, kdy se snaží jako 2-3 vojáci projít tou zničenou krajinou a doufají, že si jich nikdo nevšimne. Jako, která armáda má navrch, ta ruská je pořád větší, a má víc techniky, ale zároveň má známé vnitřní problémy s kvalitou velení, s koordinací a s korupcí. Ukrajinská je na tom podle mě jako trošku líp, ale neidealizoval bych si ji. Zase ve spoustě, jako přirozeně našich myslí tím, že s Ukrajinou sympatizujeme, se Ukrajina v roce 2022 jako mentálně přes noc stala něčím, co si většina lidí představovala jako takové jako menší, možná jako trošku demokratičtější Rusko na jakousi jako variantu Izraele nebo Švýcarska, jako totálně civilizovanou, skvělou společnost, kde v té armádě jako všechno funguje. A to jako nebyla pravda, ale...
7: A co je největší slabina ukrajinské armády? Dnes. Protože my jsme viděli velké otřesy, tam se změnilo velení, je tam nový šéf a čelník generálního štábu. Tak co byla ta největší slabina a dá se odstranit tím, že bude mít novou hlavu?
6: Dá se o kousíček zlepšit. Jako v té armádě byla prostě silná ta postsovětskost, stejně jako v té ruské. A to je, řekněme, jako kultura toho, že nikdo nechce nést za nic odpovědnost a nahoru se nehlásí nutně jako špatné zprávy. To si myslím, že jako byl velký problém. A pro Ukrajinu ho podle mě jako částečně, ale ne zcela, tak na těch nižších úrovních ho pomohlo odstranit to, že prostě přišla spousta lidí, mladých lidí z civilního sektoru, který tuhle kulturu už neměli. V té armádě přežívala a nahoru se dostávají důstojníci dneska, kteří jsou schopni jako myslet kreativněji a to Ukrajincům pomáhá. Vidíme to v tom, že jsou neustále schopni inovovat. Rusko ale má jako jednu velkou výhodu z těch inovacích a to je, že když už na nějakou inovaci jako přijdou, tak ten centralizovaný systém ji umí poměrně rychle jako rozšířit do těch ostatních částí armády.
7: A Ukrajinci to neumějí?
6: Ne, že by to neuměli, ale...
7: Nejde to tak rychle.
6: Nejde to tak rychle, protože třeba jako vidíme, že na Ukrajině v uvozovkách spolu někdy jednotlivé ukrajinské brigády soupeří. Ne že by jako spolu válčili, ale třeba soupeří o to, kdo z nich získá víc nováčků, dělají si vlastní náborové kampaně. Tohle v Rusku jako neprobíhá. A na Ukrajině to probíhá, protože třeba pro některé brigády by to jako fungovalo lépe, než kdyby to nechali dělat tu centrální část.
7: A když má ukrajinská armáda teď nového šéfa Michaila Drapatého, za jak dlouho se můžou změny, které on bude chtít zavést, projevit na frontě? Jak je to propustné?
6: Za dlouho a částečně. Jako v každé velké instituci. Zároveň to, co nevíme, tak je, jestli vlastně... co ty lidé pod ním, kolik on nových lidí si přivede a kolik lidí, kteří vlastně jako sympatizují s nějakou formou modernizace, kterou on symbolizuje, tak je rádo, že to konečně bude moct udělat a předtím by nemohli, protože by jim to někdo zakázal. Ale jako úplně bych to nepřeceňoval, přece jenom jako syrský byl lehce demonizován a určitě udělal rozhodnutí, která jako nebyly úplně šťastná. Někdy byly vedené jako politickými ohledy na to, co zrovna potřeboval být ten velký příběh prezidenta Zelenského. Ale jako velké příběhy mají svůj smysl. A v uvozovkách někdy to, co vojensky nedává smysl, může politicky jako být velmi důležité. Viděli jsme, že se jako velmi změnil pohled na to, jak se vývoj na frontě promítá před a po summitu NATO, před summitu NATO Ukrajina a může se nám jako nelíbit a můžeme zvědět, že to jako trochu vylhala, jako prodávala svoje úspěchy mnohem víc než po něm, kdy naopak jako zase představuje, že ta situace je špatná, ale to jako dává smysl ten národ, ten stát to jako musí dělat, když si jde pro tu podporu, tak jako nechce říct, my jsme na tom tak potřeba říct, my jsme na tom fakt špatně, ale zároveň taky nechce říct, my jsme na tom tak špatně, že to nemá smysl nás podporovat.
7: Takže syrského média demonizovala a od Drapatého očekávají víc, než se může, než se mu může povést.
6: Jo, víceméně, jako on taky nemůže dělat zázraky, prostě přichází do toho systému, který nějak funguje, a spousta těch lidí, kteří tam byli, to prostě jako budou dělat pořád stejně. To je potom jako nejsilnější zdůvodnění v jakékoliv velké instituci z toho, proč se něco nějak dělá, je, protože se to tak dělalo vždycky.
7: Když jste mluvil o tom, že je potřeba se připravovat na případnou hrozbu, která může přijít z Ruska, jak vážný je nedávný incident z letiště v německém Lipsku, kde analýza videozáznam ukázala, že FPV dron narazil do křídla ukrajinského nákladního Ruslanu, ale naštěstí neexplodoval.
6: No a to je podle mě jako jedna z velmi nebezpečných cest, jak může ten konflikt vlastně začít. Způsobem ne tím, že by Rusko napadlo na to stejně, jako napadlo v roce 2022 Ukrajinu nějakým jako promyšleným plánem, byť třeba jako blbě promyšleným v tomhle případě, ale to, že to eskaluje různými jako malými kroky, jak my budeme reagovat, pokud Rusko vyhodí do vzduchu letadlo. Válkou s Ruskem? Asi ne, ale zároveň taky asi nebudeme chtít vůbec neodpovědět. A tohle může vést k eskalační spirále.
7: Takže bychom takový incident měli brát vážně a připravit se na to, že můžou pokračovat takovéhle věci?
6: Určitě to musíme brát vážně, určitě se musíme připravit a musíme promyslet, jak co můžeme v takových situacích dělat. A je taky ale pravda, že bychom měli promýšlet, jak se snažit ten konflikt ukončit, jak k tomu přispět, i třeba skrze diplomatická jednání, byť to je velmi složité a jednání, vidíme, že jako Rusko je v těch jednáních jako velmi neflexibilní. Na druhou stranu my jako Evropa jsme na diplomacii trochu rezignovali a potom jsme ji přenechali Donaldu Trumpovi. A přímě řečeno, to vlastně jako nezní jako moc rozumná myšlenka.
7: Vy jste říkal, že budoucnost NATO směřuje k většímu podílu Evropy na fungování aliance. Myslíte si, že už to všem státům Evropy došlo, včetně třeba Česka?
6: Větší podíl Evropy rozhodně došel všem. Nicméně, jako Evropa dlouhodobě byla černým pasažérem, ale Evropa není jedna. A v rámci Evropy můžeme stále jako úspěšně být černým pasažérem, pokud to za nás odtáhnou jiné evropské státy. A myslím si, že některé evropské státy to berou tak, že jsou od té hrozby daleko, a některé to berou tak, že bychom se ještě mohli svést chvíli zadarmo.
7: Jak to bere česká vláda?
6: V tuhle chvíli si myslím, že česká vláda by mohla dělat víc pro to, aby jsme plnili to, co na to plnit máme.
7: A v rychlosti, když se podíváte na to, jak přistupuje k válce Ukrajina, jak Rusko, dá se už dnes s jistotou říct, že Ukrajinu čeká další válečná zima?
6: Na 99% ano.
7: Říká bezpečnostní analytik Jan Ludvík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Já děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda chce na boj proti suchu vyhradit 4 miliardy korun. A Trump zavádí cla na dovoz dronů do Spojených států na některé 100%. Barbora Semenová si doplavala pro třetí titul mistryně Evropy na krauařské dvoustovce. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. A koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
8: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
4: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má také vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Americký prezident Donald Trump zavedl až 100% cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny z Evropské unie chce clít dodatečnými 15%. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie.